0: a na Chrudimsku je uzavřená silnice 343 od přehrady Seč směrem do obce Seč. U kempu u letadla narazilo osobní auto do stromu a nedá se projet. Objízdná trasa vede pro osobní auta přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teď v noci se mírně ochlazuje, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Byla jsem spíš introvertní knihomolka, vzpomíná na svoje dospívání Zdenka Žádníková-Volencová. To není úplně ideální předpoklad pro to stát se herečkou. Kdy se to změnilo? Dobrý den.
4: Dobrý den. No, já si myslím, že tyto věci přicházejí tak jako plíživě a já jsem měla poměrně divokou pubertu, takže pojďme to ohraničit tou pubertou, kdy k tomu nějakému přerodu došlo, ale i tak já se teď k 50 zase vracím k té introspekci, takže pojďme říci, že jsem extrovertní introvert.
3: To je zajímavý termín. Čili ten extrovert, to nastoupil někdy v té pubertě.
4: Ano, ano, ano.
3: A na knížky si stále ještě umíte najít čas?
4: Umím, knížky miluju a miluju v té klasické papírové podobě. Nějakým způsobem jsem nedospěla k tomu, abych si pořizovala čtečky, ale jsem v tomhletom jsem asi takový jako ze staré školy, já potřebuju jako mít v ruce ten papír, to šustění, tu vůni, ty pevné přebaly a už to nemám kam dávat ty knihy, ale to nevadí, vrší se mi všude, ale miluju čtení.
3: Herečka, moderátorka, hudebnice Zdenka Žádníková-Volencová je hostem hovoru.
1: Hovory.
3: Pocházíte z Hradce Králové, jak jste řekla v nedávném rozhovoru, milovala jste tamní loutkové divadlo Drak. Proto jste na Damu zamířila na katedru alternativního a loutkového divadla?
4: Ano, to byl přesně ten důvod, protože tu katedru vedl i tehdejší umělecký šéf divadla Drak Josef Krofta. A v podstatě se obklopil tvůrčím týmem pedagogů i scénografů a režisérů, kteří v tom způsobu uvažování, jak jevištního, tak scénografického a režijního, šli tím podobným směrem, což je logické, jakým šlo divadlo Drak.
3: Když jsem u těch směrů, jak jste se ocitla z Hradce přes Prahu ve Staré Huti u Dobříše?
4: Já jsem, protože jsem měla babičku na Šumavě pod Kašperskýma horama a nejsem typicky městský člověk, tak já jsem chtěla bydlet jako co možná na nějaké výpadovce směr Šumava a Strakonická se jevila jako příhodná pro tyto účely a pamatuji si, že když jsme tak jako vyjížděli směr Jižní Čechy, tak jsme si říkali, Mníšek pod Brdy dobrý a Dobříše jako vlastně taková ta hranice dojezdová a úplně omylem jsme zabloudili a do Staré Huti jsme se dostali omylem a náhodou a přesně jako tak v životě je, že je to, život je přesný součet náhod, jak myslím, řekl
3: Miroslav
4: Zikmund. Tak já jsem toho, prosím vás, pěkně živým důkazem.
3: No, spolu s kamarádem Jaroslavem Svěceným, houslovým virtuózem, už po sedmé pořádáte právě v Dobříši hudební festival. Co vás k tomu prapůvodně vedlo?
4: My jsme byli zoufalí. Zoufalost. Prosím vás, jako úvodní emocí a motivačním hnacím motorem byla naprostá zoufalost, protože jsme se ocitli v covidovém období v naprosté umělecké nečinnosti a to je něco, když jste člověk kreativní, co vás vlastně spolehlivě ubíjí. A hledali jsme světlo na konci tunelu. Je to úplně vlastně nesmysl pořádat open air, obrovskou záležitost v době, kdy je všude všechno zavřený a zakázaný. Ale ta touha byla veliká, přání také, navíc se to potkalo i s podporou knížecí rodiny Kolder Mansfeld a hlavně s vedením, tehdejším vedením města Dobříš. Dostali jsme i podporu Petry Peckové jako hejtmanky A všechno se sešlo v pravý čas na pravém místě a teď je z toho jako nádherná tradice, která pokračuje a já z toho mám velkou radost. A bylo to jenom proto, že to všechno bylo na místě, protože když byl covid, tak vy jste nemohl vyjíždět nikam moc daleko, takže my jsme šli na jistotu.
3: No, jak velký adrenalin pro vás představuje, že část festivalu je pod otevřenou oblohou, tudíž jste odkázáni na rozmary počasí?
4: Je to obrovský. Nicméně my máme poslední dva roky už mokrou variantu. Byť je to sportovní hala na Dobříši, což asi se nedá srovnat s romantickým prostředí Dobříšského zámku, ale místo dělají lidi. A já jsem si jistá, že ta dramaturgie a i ten moderátorský vklad, který tam máme a ten osobní přístup vlastně způsobí, že i kdyby lilo jak z konve, tak my ten krásný zážitek vyčarujeme. Samozřejmě máme jako skvělý zvukaře. Nedej bože, kdyby se to stalo i v té sportovní hale. Ale zatím jsme, musím to zaklepat, nic z toho jsme nemuseli řešit a ani nebudeme.
3: Od 14 let hrajete na příčnou flétnu. Proč jste zvolila tento nástroj? Je skladný.
4: Ten nástroj mi zvolil můj tatínek.
3: Aha.
4: A to jsem se dozvěděla, Vladimíre, až vlastně nebo před asi 5 lety, protože můj otec v Itálii slyšel v kostele hrát flétnistu a jemu se ten zvuk nesmírně líbil, kdysi dávno. A tak mě přihlásil na flétnu a koupil mi příčnou flétnu, tehdy vlastně vyřazený nástroj z Filharmonie Hradecké, to znamená opravdu to byl jako kvalitní nástroj. A já jsem díky jako vkladu svých rodičů, kdy maminka se mnou cvičila, přišla na chuť hudebnímu nástroji, což jako ta láska k hudbě u těch dětí samozřejmě přichází postupně, to není tak jako, já nejsem nějaký jako opravdu megatalent, který ve 4 letech objevil příčnou flétnu nebo housle a už se o ní nehnul, jako to jsou některé příběhy některých virtuózů, ne, u mě to šlo pomalu, postupně a hlavně přes vztah k paním učitelkám. Já jsem měla skvělý pedagožky na tenkrát Lidové škole umění a posléze na Základní umělecké škole v Praze, kde jsem pokračovala a tím, že jsem milovala své paní učitelky, které milovali mě a tu hudbu a tu příčnou flétnu, tak ten vztah byl je neprůstřelný. Ve stejných šlépích pokračují všechny moje dcery.
3: Aha.
4: Takže já vidím, že to je vlastně jako nejvíc. Je to obrovský vklad mít takového učitele.
3: Jaké to je muzicírovat s vlastními dětmi?
4: Hele, pro mě je to skvělý, ale já jsem netrpělivá, jo, tak teď už je to o tom, že starší holky říkají, mami, my se to naučíme, běž pryč a přijdeš až na závěr, protože já teď jsem taková jako popodlivá matka trošičku, jako když to nejde hned, jo, protože vím, že jako třeba to úplně necvičili hodně, ale když cvičej a nám se to povede, tak já jsem šťastná. Tak teď cvičíme hodně, protože i vystupujeme a je to jako, je to krásný. Jako máte i něco společného s těma dětma. A mít vlastně společnou práci nebo zájmy, které přetrvávají do vlastně nejvyššího věku, je takový malý zázrak, je to dar.
3: A jak tedy publikum přijímá vaše multižánrové pojetí festivalu hudby v Dobříši?
4: Já bych řekla, že jsem jako že proběhla taková širokospektrální intoxikace publika, že to v podstatě vlastně vyžadují, očekávají, těší se na to a já kdybych předvedla nějakou jako klasickou, jenom důstojnou moderaci a ohlášení jednotlivých čísel, tak se to nesetká jako s nějakým jako nadšením. Jo, ale i to umím, prosím pěkně, ano, ale nedělávám to.
3: A od kdy se datuje vaše spolupráce s houslistou Jaroslavem Svěcený?
4: Tak my se známe 10 let. Mm-hmm. 10 let a seznámili jsme se na akci, na benefičním koncertu mého nadačního fondu, kde on vystoupil jako hudební host. A já jsem ho požádal, jestli bych se s ním nemohla zahrát věc pro flétnu, housle a čembalo. Bylo to Skyticí v ruce od Josefa Suka, což je věc, kterou on psal pro svoje děti. A on byl potěšený, my jsme si zahráli, jeho to bavilo, pak jsme si spolu zamoderovali, jeho to bavilo ještě víc a požádal mě, jestli bych mu napsala scénář na Vivaldiho posléze na Bacha, takže jsme taková jako opravdu vlastně kolegiální dvojka už téměř 10 let.
3: Letošní ročník je v polovině, co vás ještě čeká teď v sobotu v neděli?
4: No, zítra nás čeká opravdu jako divoká fúze, protože my jsme spojili vystoupení jako top týmů street danceových a hiphopových týmů s koncertem Evy Urbanové, která je nejen tedy jako úžasná operní hvězda, ale navíc je to velmi velkorysá, laskavá žena, což se ne vždy snoubí. A musím říci, že jí to těší, jí to baví, takže my opravdu, já se těch kompilací, já jsem ráda, že jako s Jaroslavem na to máme stejný názor, vůbec nebojím. A v neděli to bude koncert Kateřiny Marie Tiché a Benjizu a Já miluju, když mají lidi svoje autorské texty, svoji hudbu, svůj vklad. Takže se těším na tuhle jako nádhernou krásku s osobním projevem a přesahem. Je to moje splněné přání.
3: Tak mě napadá, jestli už chystáte ten další, to bude 8. ročník.
4: Ano, chystáme, máme už i termín a už i máme prvního hlavního hosta.
3: A prozradí to.
4: Bude to Markéta Irglová s jeho českým kvartetem. Jsem za to moc ráda, že se to podařilo. A mám takový pocit, že ten festival má takový jako druh požehnání, že to, co bychom tam měli mít a toho, koho bychom tam měli mít, tak se nám to seskládává v průběžně třeba i na rok, na dva dopředu, tak aby to bylo zajímavý, voňavý, příjemný, osobní, jiný a daří se to.
3: Jak je to s publikem? To je čistě dobříšské, nebo za vámi přijíždějí třeba i z Prahy?
4: My máme, a za to jsem velmi vděčná, celorepublikový přesah, co se týká vlastně diváků. A víme to proto, že jsme si to začali před 2 lety monitorovat. A byla jsem až tak překvapená. Je pravda, že ta doba, kdy my ten festival pořádáme, což je vždycky první víkend v srpnu, což je shodou okolností, je to náhoda, nebyl to jako záměr, je období, kdy těch kulturních akcí není až tak moc. Není až tak moc. My jsme ho vybrali, ten termín, mimo jiné, protože i to počasí bývá nejstabilnější a také proto, že samozřejmě, když pořádáte takto velkou událost, tak tomu věnujete hodně času a já bych potřebovala aspoň část toho srpna mít prázdniny a mít volno, abych opravdu nepracovala celoročně. Takže to je i jeden z praktických důvodů, proč se to koná v tomto termínu a ti lidé si to už jako zanášejí do kalendářů, ubytování už je vybukováno na rok dopředu v okolí Dobříše. A ještě, abych odpověděla na vaši otázku, troufnu si říct, že dobříšské publikum tvoří tak 40%. 45%, ale více než 50%, nebo alespoň tvoří opravdu lidé z celé republiky.
3: Hostem je dnes herečka moderátorka Zdeňka Žádníková-Volencová.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jak jste se dostala k výuce angličtiny?
4: Já jsem, když jsem vlastně končila gymnázium v Hradci Králové, tak jsem dělala přijímací zkoušky na angličtinu, vysokou školu na tlumočnictví a na katedru loutkového a alternativního divadla. No a pak jsem k hrůze svého tatínka oznámila, že nebudu tlumočnicí v Bruselu, ale v 90. že prestižní záležitost, ale že půjdu hrát loutkové divadlo, že mě vzali, že to už jsem jako věděla dřív v březnu, že mě vzali na Damu a že prostě si jdu do Prahy plnit svůj sen. On mi to se skřípěním zubů nezakázal, protože pak mi říkal, že mě se nikdy nic nedalo zakázat, že jsem si stejně dělala vždycky, co jsem chtěla, ale dal si jednu jedinou podmínku a to, že musím vlastně chodit na angličtinu na British Council, udělat si CAE certificate, státní jazykovou zkoušku, aby v případě, kdybych se tím herectvím neživila a neuživila, tak abych měla alternativu a nemusela, já nevím, dělat něco, co by mě třeba vůbec nebavilo, když ty dispozice jsou. A já jsem mu zpětně za to velmi vděčná, protože díky tomu jsem jako brigádu při škole jsem mohla učit. Vím, že jsem učila obchodní angličtinu v IPB bance tehdejší hodně. Jsem se zabývala vlastně analytickými a jako vůbec jakými racionálními záležitostmi, které mi vyvažovaly ten umělecký svět, možná svojí pragmatičností a tyhle dvě. Když se to tak zpětně, když takhle si o tom povídáme, tak tyto dvě jako polohy ve svém životě je jako výhodné mít obě dvě, že zůstanete těma nohama na zemi i v té hmotě, ale zároveň umíte být i v té kreativě. Je to velká výhoda.
3: No konec konců, nakonec se vám angličtina stala osudnou v tom smyslu, že jste se díky kurzu seznámila se svým budoucím manželem.
4: No tak byl výjimka, on byl jediný muž, který psal domácí úkoly a já jsem netušila, že vlastně ta jeho motivace je úplně scestná a neváže se až tak moc ke znalosti angličtiny, jo? Pojďme si to říct upřímně. A v okamžiku, kdy jako zjistil, že jako je ruka v rukávu, tak samozřejmě už anglicky neřek ani jako I love you, jo.
3: Teď pořádáte retorická cvičení, jaký je o ně zájem?
4: Školení prezentačních dovedností, to říkám punková retorika, ke mně přišlo, já nevím, takových 9 let zpátky, byl to záskok. Nejprve to byly kurzy improvizace a musím říct, že mě ten princip nebo učení jako takového formou hry nesmírně baví. Každý učitel by měl být správným hercem, protože vám to dává velkou možnost vysvětlit třeba i složitější věci způsobem, který nezmizí v hemisféře nekonečná, ale ti lidé nebo ti klienti si to jako s nás zapamatují. A já, pokud někdo přijde a chce se učit dobře mluvit na veřejnosti nebo chce si postavit ty prezentace tak, aby byly zajímavé, tak malinko jako šlápnete do té psychologie, do osobnostního typu člověka, protože bez toho se neobejdete. Každý potřebuje proto, aby odstranil trému něco jiného, jiný přístup, jiný náhled, jinou techniku. A já jsem si za těch 8 let, 9 let vytvořila takový svůj systém, protože to není jenom o tom, že se naučíte dobře vyslovovat, dobře dýchat, pracovat s temporytmem, ale zejména je třeba, abyste ten daný obsah publiku sděloval takovým způsobem, pomocí takové slovní zásoby, příměry, metafory, jo, že nejde jenom o tom, jak to říkat, ale hlavně, aby ten obsah byl řečeným způsobem, který je zajímavý. A to jde ruku v ruce. To znamená, já učím na těch kurzech nejenom věci, jako co se týká srozumitelnosti, výslovnosti a tak dále, to, co jsem zmínila před chvílí, ale i to, jak ten obsah udělat zajímavým pomocí jako prostředku a nejenom, protože ne vždycky prompty AI fungují.
3: Co je to neurolingvistické programování?
4: To je metoda NLP. A když to hodně, hodně, hodně zjednoduším, tak je to soubor zhruba 10-12 metod, kterými vy sám si můžete změnit emoční prožívání. Jinými slovy, v různých situacích různě nešťastně reagujete a škodí to buď vám nebo vašemu okolí. A vy tím, že si tu emoci pro tu danou situaci nebo příběh nebo pro toho daného člověka, se kterým se dostáváte pořád do stejných traumatických situací, tím, že si to vy sám sobě změníte pomocí těchto 12 technik, většinou vizualizačních, tak změníte, nebo můžete úplně odstranit ten negativní emoční dopad, který to na vás má. A ono to pak celkově tu atmosféru, anebo co vlastně důležitost té situace, posune úplně někam jinam. A kdyby se to sama na sobě nevyzkoušela, tak tomu nevěřím. Jo?
3: 30 let prakticky od školy, jste byla v angažmá v Davidském divadle. Jak velká změna pro vás bylo odejít takzvaně na volnou nohu?
4: Byla to velká změna. Hlavně on je to, když jste 30 let někde samozřejmě v zaměstnaneckém poměru, tak vkročit do neznámých vod je to velká událost v tom životě. Hlavně, když je vám 50, tak změny tohoto typu nejsou vždy jako vítané. Ale já jsem nesmírně za to ráda, protože ta svoboda, která se vám otevře, je jako velká. Samozřejmě záleží na vás, jestli vy se jí otevřete a vítáte ji, anebo jestli vás paralyzuje, ano, pak vás to může jako opravdu jako zadupat do země. Ale plně souzním, a už jsem to i říkala, že s tvrzením své kolegyně Marty Isové, která říkala, hele, já mě od 15 let řídil život Fermana, teď už si ho chci řídit sama a je to velká pravda. Samozřejmě tím, že já té práce mám hodně a nějak jako nestrádám, naopak mám pocit, že se to ještě víc tak jako rozevřelo, tak necítím žádné negativní dopady a hlavně tam chodím hrát 3 fantastické představení, takže tam se s kolegy normálně jako vídám, není to nic.
3: Bezmála 20 let zútulňujete dětské nemocnice. Co vás přivedlo na myšlenku založit vlastní nadační fond?
4: Náhoda. Byla to náhoda a bylo to setkání s výtvarníkem Liborem Škrlíkem, který vystavoval malovaný nábytek a v rámci jednoho velkého stavebního veletrhu, který všichni obdivovali a nikdo se ho nekoupil. Já jsem se zamilovala, to je ta kreativní část mé duše, která když se zamiluje, tak není cesty zpět. Celou tu kolekci jsem si zarezervovala, přestože jsme ji neměli ještě 3 roky kam dát, ale to nevadí, to nemusí být všechno praktické. A tak začalo naše přátelství, spolupráce s Liborem, který ve volném čase maloval nemocnice a maloval je tak úžasným způsobem, dynamickým, edukativním, zábavným, plošným, opačným, že mě to úplně jako fascinovalo a uhranulo a v té době já jsem točila rodinná pouta na Primě a byla jsem, jak se tomu říká, obecně známá, tak jsme využili té popularity k tomu, aby jsme založili nadační fond a hned jsem měla 3 firmy, které byly ochotné tu práci sponzorovat a za těch 20 let máme za sebou nespočet výtvarných jako projektů a teď momentálně jsme odevzdali druhou etapu Olivovi léčebný v Říčanech a teď dokončujeme opravdu velké dětské oddělení v nemocnici v Mostě. Já se vždycky snažím, samozřejmě Angro, máme jako velkou část vlastně motolské nemocnice, ta je pod naší jako výtvarnou režií, ale že motol by nás v dobrém slova smyslu jako sežrala. To tam bychom mohli pracovat dalších 20 let, je to jako obrovský komplex, ale já se snažím, aby jsme dělali taky projekty v regionech, v regionálních jako nemocnicích a to právě Most teďka budeme předávat na podzim.
3: Mimo jiné točíte medailonky oceněných cenou města Dobříše. Letos se připadly 3 výjimečným ženám. Je to do jisté míry i pro vás něčím inspirativní?
4: Velmi. Je to věc, kterou dělám jednou za 2 roky, protože a priori se neživím jako režisér nebo scénárista, abych vytvářela medailonky na míru. Ta nabídka vznikla, když jsem poprvé moderovala ceny města Dobříše a ne úplně se mi ty medailonky, které jsem uváděla, líbily. Byly na mě, nevystihovaly dle mého názoru komplexnost těch oceněných. Mm-hmm. A dostala jsem nabídku, jestli bych si ten další rok nechtěla vyzkoušet, pamatuju si to přesně, byl to medailonek Stanislava Gory, což je ředitel pražského arcibiskupství, je to úžasný člověk, duchovní. A ten medailonek byl báječný, sklidil velký úspěch a od té doby nejhorší je se osvědčit, takže od té doby medailonky města Dobříše točím já s kameramanem Petrem Šugim a pro mě je velmi inspirativní strávit čas s lidmi, kteří samozřejmě jsou v určité věkové kategorii. Většinově to byly lidé 75+, kteří bilancovali velmi upřímně a v 45 vidět, co vám zůstane v 75, co za vámi zůstane a co ve vás zůstane jako to podstatné, je i pro mě jako obrovský dar a je to informační know-how. A někdy je to potvrzení toho, co žiju a jak žiju, ale takové, nevím, jak bych vám to Vladimíre připodobnila, ale v pár případech si myslím, že se pár věcem úspěšně ve svém životě vyhnu, abych nelitovala.
3: Pohádky ve znamení motýla, básnická sbírka Růže z Jericha, chystáte k vydání nějakou další knížku?
4: Letos, hlavně poslední 3 měsíce, mi chodí zase básně do hlavy. A jsou krásný a díky za tu inspiraci, kterou v životě mám a myslím si, že na podzim si udělám radost s novou sbírkou, která teď se rodí a v něčem vy musíte z toho produkčního, analytického a racionálního módu přepnout na tu kreativu a není to tak, že já si zmáčknu čudlík jako Zdenka produkce off a Zdenka umělec on, jo, tak to nefunguje v životě. Ty věci se udějou a stanou. A já jsem si asi tak zhruba v dubnu, když už jsem byla opravdu pracovně hodně v té racionální části své bytosti, jsem si přála, aby to malinko povolilo a tý kreativě zase, aby tam vznikl nějaký prostor. A přání bylo vyslyšeno, takže pozor na přání, ano, mají opravdu tendenci se plnit.
3: Jen co skončí festival hudby v Dobříši, dopřejete si zírání do modře?
4: Ano, na týden odjíždím s kamarádama do Chorvatska a už moc se na to těším a budu jenom sedět a koukat do té modré hladiny a pít růžové víno s ledem a jíst ryby a bavit se o knížkách a číst ty knížky a bude to hezky. Jednoduchý věci, jednoduchý radosti.
3: Tak si je užijte, včetně té jatranské modři. To byla hostem hovoru dnes flétnistka, moderátorka, herečka Zdenka Žádníková-Volencová. Ať se daří a děkuji za rozhovor. Naschledanou.
4: Já děkuji za pozvání.
3: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na dva týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí. Je mezi nimi i údajný šéf gengu. Policie zavolala taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy. Policisté během operace zabavili asi 15 000 tablet extáze, přes 60 kg hašiše, několik zbraní nebo sledovací zařízení. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu a do její zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí bylo zraněných. A střelbu na škole v thajském Bangkoku nepřežilo nejméně 7 lidí, včetně útočníka. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informovala o tom thajská policie. Zraněných jsou více než 20. Podle úřadu byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Jeho motiv zatím není známý. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále a ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
0: Nehoda na D35 u Hořic a uzavřená 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D35 z Hradce Králové směrem do Jičína stále pozor na novém úseku u Hořic. Na kilometru 116,5 řeší nehodu osobního auta. Na místě jsou policisté, vybočuje se ale plynule. Na silnici 38 je teď zastavený provoz na trase z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy a Kolína. Za výjezdem z Brodu u obce Rožňák narazilo osobní auto do stojícího kamionu. Na místě jsou záchranáři, policisté a provoz tak museli zastavit. Dá se to objet osobním autem přes Veselý Žďár. A na Chrudimsku zůstává neprůjezdná silnice 343 na cestě od přehrady Seč do obce Seč. U kempu u letadla tam narazilo osobní auto do stromu, objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům a přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Chybějící peníze na opravy krajských a okresních silnic. Má jaderná energetika svou achilovou patu? Či jak Kreml postihuje své oponenty i za hranicemi Ruska? Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
5: Ministr dopravy Ivan Bednárik oznámil dopisem krajům, že letos nedostanou ani korunu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic druhých a třetích tříd a tyto peníze nelze garantovat ani do dalších let. Doposud kraje k tomuto účelu dostávaly státní příspěvek obvykle kolem 3 až 4 miliard. V loni byly 2. Na letošek a další 2 léta žádali 4 miliardy ročně, další 3 pak na rekonstrukce mostů. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
5: Proč kraje peníze nedostali, jak to nesou a jak velký zásah to pro ně je?
6: Zjednodušeně řečeno, to zdůvodnění by mohlo spočívat v tom, že vláda má své priority a ty priority nevidí v opravách silnic druhé.

0: školách, tak bude potřebovat čím dál tím více peněz, že je velmi nepravděpodobné, že v příštím roce bude zajištěno dostatečné financování například z evropských peněz a tak dále, a že to bude muset nějak vyřešit, tak možná, že první krok, jak to chce vyřešit, že zkrátka kraje nemohou počítat s tím, že stát bude přispívat, tak jak tomu bylo v minulosti, alespoň nějakou částku na opravu silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na jejich stav, tak každý, kdo po nich jezdí nebo někdy jel v nedávné minulosti, tak i v době, kdy stát nějakou částkou přispíval, tak řada z nich nebyla v dobrém stavu, takže je prakticky jisté, že pokud nedojde k nějaké zásadní změně, takže spíš ten stav se nezlepší, ale u některých se naopak bude dále zhoršovat. Je samozřejmě diskutabilní, jakým způsobem se stát má podílet právě na údržbě těchto silnic druhé, třetí třídy, protože oni jsou v majetku krajů, takže kraje by měly hospodařit takovým způsobem, aby svůj majetek mohli normálně spravovat, a pak se dostáváme k opakované polemice o tom, zda kraje, když jsou na ně přenášeny různé odpovědnosti, že mají se o něco starat, něco financovat, tak zda mají dostatečné příjmy k tomu, aby to mohli činit. Většinou kraje, když se podíváme na hospodaření, tak hospodaří vyrovnaně, to znamená, nejsou nějak zadluženy. V některých regionech spíše mají nějaké ty peníze navíc na účtech, a tak by stát mohl také tímto argumentovat v tom, že tedy nechce přispět krajům i, dá se říci, symbolickou částkou, protože desítky miliard jdou na dopravu, státní rozpočet hospodaří s výdaji, které přesahují výrazně 2 biliony korun, takže v tomto kontextu 2, 3, 4 miliardy jsou skutečně zanedbatelné, drobné, a dá se to vnímat skutečně tak, že zkrátka si vláda vyhodnotila, že pro ně je důležitější investovat veškeré peníze právě do staveb typu dálnic, silnic první třídy a železnic, a spoléhá na to, že kraje si nějak poradí, a vzhledem k tomu, že 8 ze 14 hejtmanů jsou hejtmani, kteří zastupují nebo reprezentují hnutí ANO, tak by se očekávalo, že vláda bude přece jenom vůči krajům vstřícnější, ale ukazuje se, že tomu tak není a že hejtmani vlastně na vládu ani v tomto směru nějak výrazně netlačí.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Jaderná energetika se v mnoha úvahách objevuje jako východisko z potřeby zajistit světu dostatek elektrické energie a přitom neprohlubovat klimatickou krizi. O její možné achilově patě uvažuje dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
3: Odborníci z ČEZu mají pravdu, když vzhledem k enormně nízkým stavům vody v evropských řekách, kvůli kterým musí řada zemí odstavovat své jaderné elektrárny, zdůrazňují, že Česko může být v klidu. Jak Dukovany, tak Temelín nejsou odkázány jen na průtoky řek, ale mají kromě chladících věží také zásoby vody v nádržích. Dodat by ovšem měli, že tohle platí jen za předpokladu, že sucho nebude trvat dlouho. Při několikaletém období bez srážek, což vzhledem k evidentní změně klimatu není vyloučeno, se zásoby vody mohou nebezpečně stenčit i v našich jaderných elektrárnách. Řešením je celosvětový odklon od monstrózních atomových katedrál z druhé poloviny minulého století směrem k SMR, malým modulárním reaktorům, kterým bezesporu patří budoucnost. Mimo jiné i proto, že nemusí být chlazeny jenom vodou. Pokročilé technologie směřují k chlazení plynem, konkrétně například heliem, anebo tekutým sodíkem. Kromě toho směřuje vývoj SMR také k využití části jaderného odpadu jako paliva. Malé modulární reaktory mohou být dokonce uloženy i pod zem, ať už z bezpečnostních anebo krajinářských důvodů. Ale především se experti shodují, že i kdyby došlo ke katastrofě, žádný Černobyl nebo Fukushima by se neopakovaly. Zamoření radioaktivitou by v případě malých modulárních reaktorů bylo téměř nulové. A neplatí ani námitky, že jejich výroba bude stát hodně peněz. Jakmile se ve světě prosadí, bude to jako s fotovoltaikou nebo větrníky. Náklady půjdou dolů. Zvlášť když se SMR mají vyrábět v továrnách a

0: na místě se jednotlivé díly jen dají dohromady. Zatím je tohle všechno hudba budoucnosti. Díky ČEZu se ale do její realizace zapojila i Česká republika. Strategické partnerství s britským Rolls-Royce SMR uzavřel ČEZ už v roce 2024 a následně v něm získal i pětinový podíl. Tím pádem se přímo podílí i na vývoji technologie. Dalo by se říct, že Česko tak patří v Evropě k zavádění malých modulárních reaktorů k průkopníkům. Až na to, že malý modulární reaktor v Rolls-Royce provedení bude ve skutečnosti mnohem bližší klasické jaderné elektrárně typu Dukovany nebo Temelín než revolučním SMR, o kterých tu byla řeč. Na ochlazování bude potřebovat vodu, nebude podzemí, nebude spalovat radioaktivní odpad a nebude ani moc malý. Jeho výkon bude asi tak stejný jako jeden dukovanský blok. Od běžných jaderných elektráren se bude lišit hlavně tím, že se nebude stavět na místě, ale vyrábět po částech v továrnách. Ambicí je standardizovaný výrobek, který výstavbu zrychlí a de facto zlevní. Česko bude mít výhodu v tom, že zdejší energetici reaktory tohoto typu v principu znají. A fanoušci malých modulárních reaktorů musí doufat, že to, co vyjde z dílny Rolls-Royce a ČEZu, bude alespoň takový SMR v zárodku.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česko jako nekulturní země, která nechce propagovat svou kulturu v cizině. To je téma komentáře publicisty Petra Fischera.
2: Atény a Rotterdam zrušit, otevřít Bělehrad, Hanoj a Taipei. A nebo raději zrušit Stockholm, Milán a Tbilisi a pak zase ne a všechno zpět. Zavedeme franšízy, zefektivníme provoz, zvýšíme ekonomický výkon. Tak ve stručnosti vypadá strategie české kulturní diplomacie, provozované přes síť českých center v zahraničí. Ministr Jan Lipavský, tehdy ještě za Piráty, dnes za ODS, zavíral a zase otevíral. Ministr Petr Macinka z motoristů zefektivňuje. Přitom ani jeden neměl tak úplně jasno v tom, co by česká centra měla ve světě dělat a čím jsou pro Česko tak důležitá. To je asi také důvod, proč jsou dlouhodobě podfinancovaná a místo systematického rozvoje si na nich každý nový ministr cvičí své manažerské schopnosti a osvědčuje míru nevztahu ke kultuře a jejímu významu pro diplomacii a známost Česka v zahraničí. K čemu máme česká centra, velmi přesně ukázalo rušení rotterdamské pobočky, které vyvolalo i velkou petiční akci. I tady platí, že až když o něco přicházíme, zjišťujeme, co jsme měli. Umělci a známé osobnosti ve zmíněné petici dokládali své zkušenosti s centrem v Nizozemsku, které je důležité jako finanční, ale i vzdělávací centrum, jako místo, odkud se vychází do celé Evropy. Ostatně ne náhodou sem zamířili mnohé velké české firmy. České centrum tu, podobně jako jinde ve světě, nebylo jen doplňkem ekonomické diplomacie. Nýbrž přesně naopak, z obecnějšího kulturního pole roste i biznisová kultura, kterou pak také v zahraničí chápou jako součást širšího společenského pole dané země. Česká centra jsou tedy více než pohyblivým kulturním festivalem s přítomňováním české mentality a naladění do ciziny. Rotterdam ukazoval, že taková aktivita má smysl a že nestojí ani tolik peněz. Za 3 miliony korun ročně se udělala spousta práce. Podobně efektivně fungují i česká centra v jiných zemích. Malé týmy jsou velmi kompaktní a dynamické a zvládnou tak kvalitní program. Z mála udělat díky osobnímu nadšení a nasazení hodně, to ostatně v českých centrech platilo vždy. Jinak to ani vzhledem k trvalému nedostatku peněz nešlo. Když nyní ministr Macinka tvrdí, že musel vyměnit ředitelku Jitku Pánek Jurkovou, protože česká centra potřebují zvýšit efektivitu, nedává to moc smysl. Za odvolané ředitelky se efektivita práce v českých centrech dostala na samotnou hranu toho, co je za dané finanční podpory vůbec možné. Ministr chce ještě více ekonomizovat hlavní vehikl české kulturní diplomacie cestou různých franšíz, které mají finančně odlehčit státu. Z celé ministrovy prezentace vyplývá, že hlavním cílem jsou další úspory, nikoli rozvoj hlubšího kulturního povědomí o Česku v zahraničí, což by se neobešlo bez investic do infrastruktury a lidí. Česko přitom dává na svá centra směšných 200 milionů korun ročně a chce za to vynikající špičkovou prezentaci země ve 26 zemích světa. S ministrem Macinkou rozhodně nebude líp. Slovo kultura ho zajímá více ve spojení kulturní války než kulturní politika či diplomacie. Přitom by stačilo spojit síly s ministrem kultury, taktéž za motoristy Otou Klempířem, a zapracovat ve vládě na tom, že dávat peníze na kulturní prezentaci země v cizině má pro Česko větší přínos než třeba rádoby ekonomické cesty šéfa sněmovny Okamury do Číny. Země, jejíž politická reprezentace ani pořádně neví, k čemu má hlavní ramena své kulturní diplomacie a proto na ně dává částky, které jsou pro státní rozpočet zcela bagatelní, se jen těžko může honosit epitetem kulturní. V nekulturně přehlíživém prostředí ministra Macinky i celé české vlády se to za nového ředitele českých center Ivana Jukla sotva změní. Ale kdo ví, v českých centrech dělali lidé vždy malé zázraky. Třeba se tento étos vzdor politické přehlíživosti a rigidnímu ekonomismu podaří ještě chvíli udržet. České franšízy a nadšení lidí však kulturní diplomacii na nohou dlouho neudrží. Bez peněz se dříve či později zhroutí. Ale co už, kulturu Česka přece netřeba propagovat. Máme tenis a hokej, s tím si jako s reklamou ve světě vystačíme.
1: O neradostné situaci českých center hovořil publicista Petr Fischer. A já jenom dodám, že prohloubení spolupráce s českými centry k propagaci české kultury v zahraničí je přitom součástí státní kulturní politiky na další roky, kterou nečekaně a bez širší konzultace s odborníky i kulturními svazy předložil Macinkův stranický kolega, ministr kultury Ota Klempíř.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kreml se snaží své odpůrce zasáhnout i v cizině, upozorňuje Alexandr Mitrofanov z Novinek. A ve svém komentáři vysvětluje, jakými způsoby.
4: Jako občané České republiky jsme se již dávno zvykli na volný pohyb směrem z Česka do zahraničí a na svobodný návrat. Už jen pamětníci mohou vyprávět o době, kdy komunistická moc neumožňovala volný pohyb do vybraných kapitalistických zemí, vyšetřovala občany, kteří tam přece jen vyjeli a vrátili se, a emigranty trestala. Zatímco u nás jde o záležitost dávno překonanou, v Rusku se k ní vrátili. V Praze žil spolu s ženou a na jaře 2026 narozenou dcerou Alexandr Luněv. V Rusku byl rozhlasový moderátor a IT manažer. Pracoval v rádiu Sibir a vedl své autorské projekty. V Tomsku je známý také díky koupi vodárenské věže z 19. století, v níž si vybudoval dům. V roce 2022 našel práci v Česku a přestěhoval se za manželkou. Začátkem srpna se rozjel na návštěvu Ruska. Byl okamžitě zadržen. Soud ho poslal na 2 měsíce do vazby. Důvod? Kdysi odeslal peníze organizaci FBK, založené Alexejem Navalným, v celkové výši 7000 rublů, přibližně 1900 korun. Byl obviněn z podpory extremismu. Někteří občané Ruské federace, kteří opustili zemi po začátku války, stále pokračují v cestách do Ruska, a to i v případě, že vystupují s protiválečnými prohlášeními nebo pracují v organizacích označených za nežádoucí. Často na hranicích čelí zesíleným výslechům a uvnitř země se ocitají pod drobnohledem tajné služby FSB. Mnohde je prozradí korespondence v telefonu nebo ukrajinské kontakty. Co se děje během výslechu, jak tajné služby lidi po vstupu na ruské území pronásledují a jak se na takovou cestu připravit, radil nezávislý server VodTak ústy advokáta Evgenie Smirnova. Pohraniční službu podle něj zajímají především lidé z těchto kategorií. Rusové, kteří převáděli prostředky ozbrojeným silám Ukrajiny a dalším ukrajinským iniciativám. Občané, kteří posílali dotazníky do ruského dobrovolnického sboru a dalších jednotek Rusů bojujících na straně Ukrajiny. Tyto osoby, stejně jako osoby z první kategorie, pohraničníci odhalují při kontrole mobilních zařízení. Rusové, kteří přijíždějí ze zemí zařazených na seznam nepřátelských. Pohraničníci zkoumají razítka v pasu. Lidé s ukrajinským občanstvím a nebo ti, kteří se narodili na Ukrajině a nebo tam mají příbuzné. Náhodní lidé. Existuje také případ, kdy na ruských hranicích zadrželi lidi, kteří na Telegramu zanechávali komentáře a reakce. Je tedy lepší pro Rusy v zahraničí domů nejezdit? I tuto možnost Kreml ošetřil. Putin před pár dny podepsal zákon, který umožňuje úřadům zabavovat majetek občanům žijícím v zahraničí, kteří se podle státu dopustili šíření lživých informací nebo diskreditace armády. Pro tyto lidi to znamená reálné riziko ztráty nemovitosti či úspor, které v Rusku zanechali. Po uplynutí platnosti svého pasu nový od konzulátu Ruské federace nedostanou. Bankovní konta v Rusku, včetně příjmu z ruských důchodů, pro ně budou nedostupné. Kreml se mstí.
3: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Na okraji pozornosti. Tak nazval svůj dnešní komentář k pohybům ve vztazích mezi Spojenými státy, Izraelem a Ukrajinou publicista Jefim Fištejn.
5: Stále více zásadních rozhodnutí v oblasti mezinárodních vztahů se činí na okraji příležitostních setkání lídrů, nikoli na summitech k tomu určených. Takovou příležitostí se stal pohřeb vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama a není divu, že se jí nenechali ujít desítky světových státníků. Senátor byl přiznaným proponentem zájmů Ukrajiny a Izraele. Takže je jen přirozené, že ve středu pozornosti četných dopisovatelů byla setkání právě jejich vůdců s americkým prezidentem Trumpem. Ta prý dopadla nadmíru dobře. Máme-li věřit slovům samotných státníků a není důvodu jim nevěřit. Vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem to nejsou relace mezi náčelníkem a jeho podřízeným nebo mezi suverénem a vazálem. Kdyby v tom spojení byli Izraelci poslušným mladším bratrem, nikdy by nevznikly takové přiboudlé bludy, jaké rád šíří zlopověstný popleta Tucker Carlson, jakože židovské lobby řídí Ameriku a že premiér Netanyahu přinutil Trumpa rozpoutat válku proti Iránu. Kdo by teda v takovém spojení byl pán a kdo kmán? Pravda je jednodušší. Jsou to spojenci, možná ze všech nejbližší, kteří drží při sobě až do té míry, do jaké jejich zájmy jsou blízké nebo zcela totožné. Což nevylučuje spory v dílčích otázkách, jako ku příkladu stávající spor o to, zda dohodnuté odzbrojení teroristického hnutí Hamas má předcházet stažení izraelských vojsk z pásma Gazy nebo následovat až po něm. Až posud je to jasné a žádné velké novinky tím nezvěstují. Za to jednání Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským vnáší do celého mezinárodního puzzlu zcela nový faktor. Jen slepý a hluchý může nevnímat, že za léta Putinovy krvavé a tupé agrese se z Ukrajiny stala sebevědomá a učenlivá a hlavně prokazatelně akceschopná vojenská velmoc. Ukrajina dnes má co nabídnout, dokonce ve vzdálenějších konfliktech, a otevřeně to nabízí. Dávno má pivku na krvežíznivou iránskou despocii, která se nepokrytě účastní agrese tím, že dodává ruskému nepříteli sebevražedné drony typu Shahed. Američanům a Izraelcům Ukrajina nyní ukazuje, že je schopná a ochotná přidat se na jejich stranu a odpoutat část iránské branné moci od hlavní fronty podél Hormuzského průlivu. Jen tak lze číst nedávné ukrajinské dronové zásahy proti nákladní lodní dopravě mezi Ruskem a Íránem v Kaspickém moři. Stojí za povšimnutí, že ukrajinské údery míří proti dovozu zbraní do Íránu. Kdyby šlo o přerušení dodávek válečného materiálu do Ruska, dalo by se mluvit o zájmu na logickém oslabení ruského nepřítele. Avšak cílené ostřelování lodí lifrujících zbraně do Íránu je spíše demonstrativním gestem solidarity s Amerikou a Izraelem. Ukrajina se vysloveně nabízí blízkovýchodním spojencům, co by možný silný partner do třetice. O významné změně svědčí také krátké, leč výmluvné setkání mezi Zelenským a Netanyahuem. I to údajně proběhlo velmi dobře. Vztahy mezi Izraelem a Ukrajinou dosud byly demonstrativně odtažité. Izrael neposkytoval napadené zemi významnou vojenskou pomoc. Ukrajina zase na oplátku při hlasováních v OSN z nepochopitelných důvodů pravidelně podporovala návrhy protiizraelských rezolucí. Změna tohoto postoje už na podzim by nám mohla potvrdit nebo vyvrátit základní tušení tohoto komentáře, že i přes všechny třecí plochy a přetrvávající předsudky dochází k postupnému zbližování tří zemí a vzniku nového mocenského trojúhelníku zacíleného na rusko-iránské válečné dvojspřežení. A to by byl faktor schopný zásadně změnit celou konfiguraci blízkovýchodního konfliktu.
1: U mikrofonu byl publicista Jefim Fištejn. Z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. Besedy bez Edy od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
6: Vždycky, když jdu po návsi, soused na mě zavolá. Tady chcíp pés, chtěl by to nějaký Big Beat. Domluvila jsem besedu s kamarádem, co hraje v televizi. Já budu číst, něco zahraju a konečně se něco bude dít. Vytiskli jsme plakáty a rozvěsili je po nástěnkách v okolních vesnicích. V den konání jsem potkala místního učitele. Tak co, Edo, víte o tom? Jo, hlásili to rozhlasem, hned po borůvkách. No a chystáte se tam? Depák, chtějí 120 za půl litr, to je moc. Já myslela tu besedu, ne borůvky. Kdepak oni neřekli, co to přesně bude, jenom jména. No bude to jako minulé, čtení, hraní, obrazy. Já v obrazu nerozumím a mám kýlu. No tak vlastička vás tam hodí. No a ta tam nejde, protože jí opustil Franta. No a ten tam bude? No asi ne, jde s tou novou na zrní. Na tu kapelu? Kdepak na pole, ona řídí kombajn. Zazvonila jsem vedle u souseda, co chtěl Big Beat. No jo, já ale myslel třeba Rammstein, ne vás. Nakonec se sešlo 30 lidí ze vzdálených vesnic a seděli jsme až do noci. Druhý den mě zastavil Eda. Máte chvilku, něco bych vám chtěl. Vešli jsme do sednice. Tak kdy bude zase nějaká beseda? V říjnu přijdete. Kdepak? Tak co jste mi chtěl? No, ukázat vám tu kýlu.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Policie obvinila 5 lidí na správě železnici Zem, je mezi nimi i bývalý ředitel Svoboda. Španělská vláda začne ode dneška na hranicích kontrolovat cestující na spojích z Itálie. Slovan Liberec ve fotbalové lize vyhrál na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
8: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl.
9: Já si nemám co rozmýšlet a prosím vás, už mě teda neobtěžujte. Jo, děkuju, naschledanou.
8: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Podle listu El País se opatření týká letiště, přístavu a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Řím svůj krok zdůvodnil nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a italskou vládu vyzvala, aby opatření zrušila, ta to odmítá. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
10: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelné. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
7: V Klatovech v pátek padl nový rekord v počtu parašutistů spojených ve volném pádu. Radiožurnálu to potvrdil rozhodčí Daniel Suchý. Šlo o takzvanou sekvenční formaci. Parašutisté se při ní musí spojit do předem dané sestavy, pak se pustit a znova se spojit do jiné. To vše během jedné minuty volného pádu. Podařilo se to 28 člené skupině. Doteď byl rekord 21 lidí. Druhý rekord ve velké formaci, kdy se mělo spojit přes 41 parašutistů, se překonat nepodařilo. Fotbalisté Slovanu Liberec v předehrávce třetího kola šance ligy vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. O jediný gól se postaral v 61. minutě z dorážky křídelník Patrik Dulaj. Liberec následně neproměnil několik dalších vyložených příležitostí z protiútoků. I po výhře toho litoval trenér Slovanu Branislav Fordek.
11: Škoda len z nášho pohľadu, že sme tam mali ešte dobré situácie a ten zápas sme mohli zavrieť skore a netrpnúť možno do konca, lebo v takomto prípade 1-0 domáci stavili ešte prirodzené všetko do risku, do ofenzívy a tam môže hocičo sa stať pri tej nejakej štandardke, prepadnutá lopta, ale myslím, že to víťazstvo je zaslúžené a veľmi si ho vážime.
7: Fotbalový Hradec Králové si nechal odložit utkání čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou z 16. srpna na středu 2. září. Změnu schválila Ligová fotbalová asociace a Východočeši totiž v těchto týdnech bojují o postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů.
12: Uzavřená 38 za Havlíčkovým Brodem a překážka na 20 na Plzeňsku. Na silnici 38 je zastavený provoz Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy. Kousek za výjezdem z Brodu u obce Rožňák zasahují záchranáři u těžké nehody. Osobní auto tam narazilo do stojícího kamionu a nedá se projet. Náhradní trasa je poměrně dlouhá, vede přes Veselý Žďár. Na silnici 20 z Nepomuku směrem do Plzně opatrně za obcí Chocinická Lhota. Ve stoupání za Lhotou leží sražená zvěř na vozovce.
13: 500 metrů za Chocinickou Lhotou je sražená srnka. Je to vidět na poslední chvíli. V tom stoupání jdu na Plzeň.
12: A na Chrudimsku zůstává neprůjezdná silnice 343 od přehrady Seč směrem do obce Seč. U letadla u kempu narazilo auto do stromu, na místě jsou záchranáři hasiči, objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Byla jednou z největších hvězd české pop music 60. let 20. století. Poněkud syrovým sexy hlasem naspívala řadu tehdejších hitů. Slibně rozjetou kariéru české průkopnice rock'n'rollu zastavil srpen 68 a přitom, jak jednou řekla, za všechno mohl jen nedostatek talentu na tenis. Yvonne Přenosilová. Něco z toho, co jste možná od ní neslyšeli, vám v následujících minutách nabídne a dobrý poslech přeje David Hertl.
3: Archiv Plus.

polovině 60. let se toho v populární hudbě dělo opravdu hodně. Nejen v západní Evropě, ale také u nás. Nových kapel, nových zpěváků i zpěvaček bylo najednou všude dost. Jenže tenhle hlas, ten jste u nás i v té turbulentní době mohli přeslechnout opravdu jen těžko. Tak.

0: Když Ivon Přenosilová v září 2023 zemřela, bylo jí 76 let. Dost na to, aby se říkalo, že zemřela mladá, málo na to, abychom mohli hovořit o požehnaném věku. V jejím případě se nenaplnilo přísloví, že o kom se předčasně říká, že zemřel, takže tu bude dlouho. Fáma o smrti Ivon Přenosilové se rozšířila v roce 72, když jí bylo 25. Žila v Bavorsku a vyprávěla o tom ve vysílání Svobodné Evropy.
1: Nechali mě umřít velice dramaticky v automobilu. Není to daleko od pravdy.
2: Jak tomu došlo, že v Československu se o tobě říká, že ty seš umřelá, ty jsi mrtvá?
1: Začalo to tím, že jeden můj bývalý kolega z Československa přijel sem a já jsem mu vyprávěla, jak jsem špatně byla z garáže, že jsem odřela vůz a jelikož můj otec je zrovna tak špatný automobilista jako já, tak jsem to zamlčela, on odřel tu stejnou stranu později. A říkal, jak jsou ty Němci opravdu nespolehliví, že se ani nepřihlásí. Takže jsme to nechali umřít, já jsem tuhletu scénku vyprávěla a oni to postupem času nechali mě zabít. A dostávala jsem takový telefonáty z Prahy. Ježišmarja, ty žiješ? Já žiju. Máš zlomenou nohu? Ne. Ruku? Ne. Hlavu? Ne. A nic ti není? Říkala, ne, proč? Víc se zabila.
0: V archivu Českého rozhlasu jsou desítky rozhovorů s Ivon Přenosilovou. Všechny vznikly po roce 1990 a je škoda, že jen málo kdy projevili moderátoři snahu ptát se Ivon Přenosilové taky na něco jiného, než jen stále dokola na začátek její kariéry. Vyprávila to snad pokaždé a časem už to bylo hodně stejné. A tak se ještě jednou vrátíme do roku 1972. Ivon Přenosilová byla tehdy hostem silvestrovského vysílání mnichovského rádia Svobodná Evropa a příběh začátku své kariéry vyprávěla nejspíš poprvé.
1: Moji rodiče byli nesmírně žádostiví. A začalo to tím, že od 4 let jsem tančila v baletě. Pak když viděli, že to bude neúspěch, tak mě dali na klavír. Z klavíru jsem přešla na tenis a na tenisu jsem taky neměla veliký úspěch, ale byl tam takový krasavec a to jsem mu chtěla vždycky nějakým způsobem imponovat a s tím tenisem to moc nešlo. Tak jsem založila takovou skupinu, takový jako Kučerovce, ještě s jednou kolegyní. Tatínek byl Eisenboňák a ty měli vždycky takový vystoupení, když Československá státní dráha zvýšila svůj obsah a objem za celý rok, tak jsme vystupovali u Eisenboňáku a na tenisovém klubu tenkrát byl taky vystoupení a já, když jsem to tou raketou nevyhrála, tak jsem chtěla zpívat a zpívali jsme takový ty španělský písničky. Mezi tím taky tu Malageňu, to byla v podstatě písnička, s kterou já jsem začala nějak, no, kariéru, no.
3: Ale jo, no, začala
1: si. Dostala
3: jsi,
1: jsem
3: no.
1: se k umělcům.
3: Dostala se
1: A pak jsem teda přestala zpívat, on neměl zájem a...
2: Ten tenista.
1: Já zpěla jak Slavíka, ono mě to k ničemu nepomohlo.
2: Když přes raketu, ty jsi byla přes piano.
1: Ale moji rodiče vyčetli v nějakých novinách, myslím, že to byla zrovna Večerní práv, že Semafor vyhledává zpívačky. A můj ctižádostivá matka...
2: Chudáci rodiče.
1: Řekla, ty musíš, pěš, vem si ten gidáru a běž si tam přihlásit. Moje matka je Rakušanka. Tak mě vrazila do ruky tu kytáru a já jsme bydleli tenkrát v Troji, což byla ves. Tak mě matka vybalila, byla to zima, takovou pevnou šněrovací bodku, teplé prádlo. A já tam přišla mezi nafintěný holky, nalíčený, dobře oblečený. A bylo mě špatně, bylo jich tam 300. A protože otec se mnou přenosil, tak to je podle té abecedy dost vzadu. My jsme začali asi v 7 hodin ráno, v 10 přišli umělci. V 11 začalo a to už já hlady teda umírala. Máma mi sice dala šnicl, ale to nějak nevystačilo, já jsem se rozdělila, pak jsem se chtěla vnucovat. Každopádně tam pobíhali nějaký lidi s kamerama, mě to ale nějak nedošlo, já jsem byla úplně Alenka v zemi divů. A teď to začalo tím, že já ve 4 odpoledne jsem volala tátovi, úplně vyladovila, já se k tomu zpěvu táto nedostanu. Otec starý carský důstojník, jako nazývají ho nepříznivci, nastoupil do tramvaje a dojel tam a říkal, vy tu necháte mojí dceru trpět. ona přece chce zpívat. Mě řekla, jak se jmenuje? Přenosilová. No jo, teď jsme u O. A už byli úplně zničeni, takhle tam viseli, protože všichni ty zpěvačky zpívali Oliver Twist a takové ty věci. A nakonec otec protekcí mě tam dohnal ještě před O. A já jsem zaspívala tu malé geniu. Oni tam všichni už tak nějak usínali a už byli takový otrávny, furt koukali na hodinky, tak už se tam to nějak vykašlem. A já jsem tam začala řvát do toho mikrofonu, takže oni se probudili. Odstrhli ten mikrofon ode mě, já jsem zpívala bez mikrofonu. Pak začala křičet zezadu pan Forman, že potřebujete mikrofon. Pak jsem šla zpívat Černou Jessie a odešla jsem.

0: Tak to je ona, Malageňa Ivon Přenosilové, písnička, která změnila její život. Celý ten konkurs na zpěvačku v Semaforu byl tak trochu podfuk. Režisér Miloš Forman totiž natáčel záběry pro svůj první film a potřeboval autentickou atmosféru konkurzu. Což dívky nevěděly, ty žily v tom, že jde o skutečný konkurs na zpěvačku pro Semafor. Minimálně pro jednu to ale dopadlo dobře, pro Ivon Přenosilovou. Při natáčení si ji všiml korepetitor divadla Semafor, skladatel Karel Mareš, a přizval ji ke spolupráci se skupinou Olympic v Semaforu. Tam pak všechny zaujala anglickou písničkou I'm Sorry z repertoáru americké zpěvačky Brandy Lee. A zase, i tohle byla trochu náhoda, jak Ivon Přenosilová vysvětlovala v roce 2015 v pořadu U Kalicha Tomáši Tepfrovi a Vítězslavu Jandákovi.
1: Jedno děvčátko, které mělo zpívat sbory, dostalo taky jednu solovku a to se jmenovalo I'm Sorry. A já měla zpívat Espádo, písničku, kterou pro mě pan Mareš napsal, což byla čest, jo. A my jsme při tý zkoušeli, říká, hele, mně se to nelíbí. A ona říká, mně také ne, pojď si to vyměnit. Jsme si to vyměnili.
2: A takhle vzniknul ten největší první
1: šláger. No.
2: No tak.
1: Život je náhoda.
2: Ano.

0: Jen pro pořádek, bavíme se tady o 17-leté dívce, která studuje gymnázium, po večerech vystupuje v divadle Semafor a čeká jí maturita. A do toho přijede do školy návštěva.
1: Na ten gympl přišla návštěva kulturní z Británie a páčelka naše třídní, vědouc, že jsme všichni teda darebáci, jak to bývá v těch školách, tak říká, prosím vás, helejte, máme hodinu angličtiny, jo. Tak ty, co budou vědět, tak pravou rukou, ty, co nebudou, tak levou, aby to nějak vypadalo, jo. No takže samozřejmě všichni ty darebáci, no tak ona už zoufalství přenosilová, protože já jsem od malička mluvila anglicky, tak já jsem teda jako to odskákala a když už si nevěděla vůbec rady dál, protože bylo nápadný, že jenom já a celá třída nic, tak říkala, ona taky zpívá. A oni říkali, oh, it's interesting. Tak se musela tam před tou tabulí krákorat. No a najednou přišlo pozvání do Británie. Píšeme rok 65, já maturovala ten rok. A byla jsem v zimě roku 65 v Londýně a to si neumíte představit, co to udělá s holkou, která žije tady. A s tím swinging Londýnem přes 65, to byla nejkrásnější doba v tom Londýně.
2: No to já jsem se v tom 65
3: nedostal. Carnaby Street,
1: nemělo to chybu.
3: Nemělo to chybu.
0: Po maturitě v roce 65 se stala členkou nového divadla Apollo, kde působili Karel Gott, Pavlína Filipovská nebo Karel Hála. Byly to nádherné 3 roky až do toho 68. V červnu 68 podepsala prohlášení 2000 slov, ale než si povíme, co to pro ní znamenalo, malá odbočka. V roce 97 byla Ivon Přenosilová hostem v pořadu Karla Moudrého a přišla řeč na její vztah k politice.
1: Člověk, který vyrůstá v rodině, jehož tatínek byl v západní armádě, konkrétně v britské armádě, a byl posléze v 50. letech zavřen, tak nemůže vyrůstat apoliticky tedy. To taky způsobilo, že jsem podepsala ten dokument 2000 slov svého času a to zase na druhé straně způsobilo, že jsem odešla, protože ještě v dobách takzvaného Pražského jara se na ten článek, který pak posléze vyšel 2000 slov, začaly ozývat anonymy a byl to opravdu psychoteror, který se táhl 24 hodin ve dne v noci a to samo o sobě už stačilo a když potom přišla okupace, tak jsem si říkala, no tak teďko ti, kteří mě volali, dostanou zelenou, tak než dostat to, co oni mě naslibovali, co se mnou všechno provedou, tak jsem odjela.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Po krátkých pobytech ve Velké Británii a v Itálii se Ivon Přenosilová usadila v bavorském Mnichově, kam přišli z Prahy i její rodiče. Natočila několik písniček v němčině, ale bohužel pro nahrávací společnost, která dovážela zpěváky také z Československa. A Praha prý německé společnosti pohrozila, že pokud začne vydávat písničky emigrantky Přenosilové, přestanou zpěváci z Československa dostávat povolení pro vycestování k nahrávání do západního Německa. No, a bylo po kariéře. Ivon Přenosilová ale rozhodně slzy neronila, jak alespoň v roce 96 vyprávěla Václavu Žmolíkovi v pořadu Styl 96.
1: Ta odpověď je jednoduchá. Když je vám 21 let, tak nemáte ještě zažité nějaké věci, nemáte ještě žádné velké cíle, nemáte prostě život naplánovaný. Já když jsem odcházela, tak jsem odcházela z nahého strachu a nepřemýšlela jsem o tom, zda udělám kdy v Němcích kariéru, nebo zda to je pro mě výhodné. Díky tomu, že jsem podepsala 2000 slov, tak došlo k tomu, co tehdejší signatáři, kteří se objevili v těch novinách se mnou, což bylo asi 30 lidí, dobře vědí, to byl ten telefonní psychoteror a to bylo prostě 24 hodin výhrůžek a velice nehezkých věcí. No a když potom vstoupil Rus, tak mě bylo jasné, že ti, kteří volali, že dostanou zelenou, takže to byl skutečně strach, který mě hnal. A nemusela se měnit nic, protože jsem byla mladá holka v podstatě a objevila jsem se v Mnichově, kam jsem v zápětí vstoupila do služeb britské královny u British Airways a tam bylo asi 30 děvčat z celého světa v mém věku a rozdíl veškerý žádný tedy.
3: Opravdu neříkejte mi, že v tom 68. roce se žilo úplně stejně tady, kde se schánělo leco z Tuzexu
1: no dobře,
3: a nic nebylo.
1: Tyhle ty věci samozřejmě nebyly. Došlo k přesycování potom, což znám zase teďko se situace zde, že je všecko k mání najednou a čili každý se snaží okamžitě všecko mít, což jsme činili taky doslova do písmene, co do jídla, co do šatů, musela se mít samozřejmě okamžitě to, co měly ty holky tam. Ale to je proces, který je v podstatě časově omezen. Takže
3: na konci toho procesu je
1: dojde k tomu nasycení a
3: nasycení, ten pocit, že vlastně konzum a co dál? Není to všechno zdaleka.
1: Přesně tak.
0: Říkal se o ní, že je letuškou, ale patřila k pozemnímu personálu British Airways. Byla to práce, na kterou vzpomínala s úsměvem, jako třeba v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého v roce 1997.
1: To bylo oddělení ztrát a nálezů. Méně nálezů, více ztrát. A tam vám nepřijde člověk, který se těší, že pojede za svou přítelkyní do Ameriky nebo že objeví třeba nějaký nový světadíl. To je člověk, který přijede, můžu to říct, si to pak vystřihneš, na straně. Protože přijede bez kufru. A já jsem ještě nikoho neviděla, kdo by přijel radostně bez kufru. A ten člověk potom přijde teda do toho oddělení, kde já jsem sloužila, vyplní se papíry, pak se ten kufr najde, nebo nenajde, jsou dvě varianty pouze. A ty lidi se dostávají do stavu zvýšené hysterie. A čím víc je ta fronta, tak tím víc oni se vytáčí. Já to umím od sebe. Čili ten člověk potom už přijde a pak už je na mrtvici, že jo? A nadávají, oni začnou třeba takovým tím způsobem vyzatracená British Airways, já to dneska můžu říct, to nejskrytá reklama, protože už u nich nejsem. A měla jsem to slušivou uniformu, něco obdobného nosí anglická královna, on to byl stejný krejčík. Takže my už sami půvabem jsme toho chudáka, myslím, omámili. A teď tam přijde s tím papírem já teda a teď on má ukazovat, co v tom kufru má. Ano, byli takový lišáci, kteří říkali, že tam mají prostě zlato a šperky. Jsem říkala, tak to tedy ale ani náhodou, my jenom 300 marek za kufr. To si ještě pamatuju, možná něco zvýšilo. No a na to byly slabý nátory, protože on začal s tou, že ta British Airways stojí za ten tenons a pak skončil u tebe osobně, jako u toho člověka, čili on jeden už byl úplně na mrtvici, ten pán, funěl mě takhle cigáro do ksichtu a říkal, jestli na mě bude stěžovat a jak se jmenuju. A já říkám Prenosil a on říkal, a to je ta největší drzost, si vymyslel takhle blbý jméno. Takže jsem řekla, ať se obrátí s důvěrou na mýho otce, ale že za to nemůžu. No a ono tedy, jak na potvoru, ten člověk to zasloužil, o ten kufr se nikdy nenašel. A to byla Sibiř, tam se hroutili prostě slabší pověj po týdnu a já jsem tam chodila dobrovolně. Ne, že bych byla masochista. Ale ono to mělo nesmírnou výhodu, těch letadel bylo 5 za ten den a ten zbytek jsem mohla protelefonovat do celého světa.
0: Ještě po letech v roce 2013 v rozhlasové lenožce Iva Šmoldase si Ivon Přenosilová vzpomněla, že k její práci patřilo také shromažďovat údaje o hmotnosti zavazadel cestujících každého letu a informovat o tom kapitána.
5: Do dneška tu konverzaci umím naspamět, že jo. B-line bylo British Airways, B-line Munich, go ahead. Yes, British Airways, Captain Cook speaking. We have got approximately 70 passengers. We need one kosher food. A to bylo všechno, co jsem zařizovala. Jsem musela zařídit jídlo, třeba nějaké dietní, košer a tak dále.
0: Ivon Přenosilová se pak vdala za barona von Stuckmana, stala se z ní žena v domácnosti, pečující o syna a když malý Max šel do školy, přišla v roce 87 nabídka z rádia Svobodná Evropa.
1: V Mnichově byla Svobodná Evropa, jakamž jsem docházela vždycky, když jsem se vrátila z nějaký zajímavý cesty povídat. A jednou jsem tam taky takhle něco říkala, někde jsem byla a potkala jsem Kryla. A on říkal, hele, tady nikdo nedělá country hudbu, v celém baráku nikdo. A já říkám, no já k tomu nemám až tak blízko teda. V té době, že jo, jenom rock and roll a tohleto. No a on říkal, no jo, no ale tak si to našprtáš, to něco o tom přečteš a to. No a tak jsem začala dělat první hudební pořad, pak druhý, pak třetí, ve finále 5. No a pak v roce 93 byla rozpuštěna Svobodná Evropa. České oddělení šlo do rozhlasu.
2: Ano.
1: A ten zbytek, kdo chtěl, že jo, to bylo na volném rozhodnutí, šli do federálu bývalýho.
0: Jen na vysvětlenou, část redaktorů Svobodné Evropy přešla do stanice Český rozhlas 6, kterou společně provozovali Český rozhlas a Rádio Svobodná Evropa. Část zůstala v původní Svobodné Evropě, která vysílala z budovy bývalého federálního shromáždění na rohu Vilznovy a Vinohradské ulice v Praze. Dnes je tam Národní muzeum. Ivon Přenosilová dál vysílala hudební pořady a zvala si zajímavé hosty, a to až do září 2002, kdy společný projekt Pražského rozhlasu a Svobodné Evropy skončil. Ivon dál moderovala v soukromých rádiích, vystupovala v muzikálu Rusalka a podepsala také třeba dnes už zapomenuté prohlášení iniciativy Impuls 99. Jejíž signatáři vyjádřili znepokojení nad malou ochotou politiků komunikovat se společností a vnímat kritické hlasy z domova i ze zahraničí. Novou solovou desku čekali její fanoušci marně. Slíbila, že už žádná nebude, a slib splnila.
1: Nevíde.
2: Proč?
1: Ne. Protože...
2: Ne, ona nechce.
1: Já nechci, víte proč?
2: Ne.
1: Já vystrčím nos na jeviště.
6: Boty! Sklípek!
2: No,
6: roň slzy!
2: No jistě.
1: A kdybych něco natočila, já nevím, ať se to jmenuje, jak se to jmenuje, já to vím od svých kolegů, který prostě natáčejí desky, investují do toho čas, peníze, já nevím
2: všechno?
1: Co všechno. A pak se prodá 50 kousků a je po ptákách. Nebudu. A lepší autory nenajdu. A
2: je to prokletí, když člověka takhle obklíče jeho vlastní šlágry navždycky?
1: Není to prokletí, je to hezký.
2: Je to
1: a víte,
2: co je
1: na tom nejhezčí, že já jsem se po těch 21 letech vrátila a znali mě mladý.
2: No.
1: A já byla zakázaná, to nemohli slyšet z rádia, nebo co mi říkali maminka, s tatínkem si to hrajou doma a tak dále. Poslouchali Svobodku.
0: Možná někdy snila o kariéře zpěvačky, ale byla jí jen krátce a netrápilo jí to. Nejspíš nikdy nesnila o kariéře pracovnice letecké společnosti a zcela určitě si nepředstavovala, že zakotví na řadu let v rozhlasu. A víte, čím chtěla být původně? To byste nevěřili.
1: Jeptiškou.
2: Jeptiškou.
1: Opravdu? Jo.
7: A to je prý špatně placený, ale.
1: O tom to ani nebylo, já jsem neměla tenkrát nějaký ekonomický rozhled, ale mně se líbily, moji rodiče každou neděli chodí do kostela a mně se líbily, tenkrát ještě byly jeptišky, ačkoliv to bylo teda hluboký komunismus, ale tenkrát ještě jeptišky fungovaly a mně se líbila ta jejich důstojnost, ty hábity. Já jsem chtěla být taky důstojná, tak se mi to... Krabet vymklo.
0: Řekla Ivon Přenosilová v březnu 2000 v pořadu Neváhy a povídej, který moderovali Eduard Hrubeš a Jiří Melíšek. A o 15 let později prozradila Tomáši Tepfrovi a Vítězslavu Jandákovi ještě něco.
1: Ono to začalo v 15 de facto, takže já jsem chodila na Gimpl v té době a byla jsem tudíž v takovém tom věku, kdy jsem se rozhodovala, co po té maturitě. A mě strašně, a dodneska mi to baví, teda vám musím přiznat, ale už to zůstane tím nesplněným snem, mě bavila archeologie. Ale já jsem si to představovala, jak si hold 15-letá holka představuje archeologii, že prostě vlezu do nějaký kopky a tam bude tu ten chámon.
2: No,
1: jo, nebudu teda jak ten Carter, že hned natáhnu brka, ale stejně je to taky jako sporný, ta celá záležitost těch úmrtí náhlých po tom objevení toho tu ten chámona. Tak to by mě bavilo.
2: Jo.
1: A dodnes by mi to bavilo.
2: A byla jste se podívat na nějaké vykopávky?
1: No já se dívám nesadeně do zrcadla,
0: Žertovala Ivon Přenosilová v roce 2015. Pravdou ale je, že v posledních letech jí do smíchu moc nebylo. Svůj byt na Žižkově kvůli nemoci prakticky neopouštěla. Nazývala ho misem dobré naděje a nikdy v něm nic neměnila. Tak abychom skončili stylově, poslední minuty vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa 30. září 2002.
8: A já bych se ráda rozloučila s díky za to, že jsem dostala příležitost pracovat ve Svobodné Evropě. A jak už ten posluchač před nějakou chvilkou říkal, že jsme nezmínili Karla Kryla, samozřejmě, že ho tímto zmiňuji, protože to byl on, který mě přivedl na ten nápad dělat hudební pořady ještě z Mnichova. Já se loučím se všemi posluchači, přeju vám ještě mnoho zábavy na jiných vlnách. Za všechny, kteří jsme spolupracovali na československém, později českém vysílání Svobodné Evropy, se loučí Ivona Přenosilová.
0: Říkala, že rozhlasový mikrofon je droga, že jak k ní přičichnete, už se jí nedokážete vzdát. Na vysílání se nerada připravovala, mluvila z patra a stylem co na srdci, to na jazyku. Dokázala navíc věci vtipně a trefně pojmenovat. Taková byla Ivon Přenosilová, kterou vám prostřednictvím nahrávek z rozhlasového archivu připomněl za technické spolupráce Ivany Možné David Hertl. Díky, že jste poslouchali.
4: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o téměř 17% míň než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Sklizeň řepky podle něj klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou. Ruský státní podnik tuto trasu provozuje. A přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k Suezskému průplavu. A brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. Německé spolkové země Porýní, Falce a Sársko u hranice s Francií, Belgií a Lucemburskem dočasně zrušili zákaz jízd kamionů v neděli a svátky. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody na řece Rýn. A po dobu omezení lodní nákladní dopravy na tomto evropském veletoku můžou po dálnicích jezdit ve dnech pracovního klidu i kamiony vracející se bez nákladu. A výjimka začíná platit už tento víkend a ve dvou spolkových zemích zůstane v platnosti do 30. září. A ve Zlíně začala demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zjistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části budovy začala běžet včerejším převzetím staveniště demoliční firmou. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále.
10: Dálnice bez komplikací a uzavřená 38 za Havlíčkovým Brodem. Na dálnicích je teď po půl čtvrté klidný provoz, projíždí se bez komplikací, bez kolon je i omezení na D1 v Brně a volně průjezdné je i zúžení v Praze ve Kbelské ulici. Silnice 38 na Vysočině je stále neprůjezdná za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy. U obce Rožňák havarovalo osobní auto do stojícího kamionu. Je to těžká nehoda, na místě jsou hasiči, záchranáři a provoz policisté obou směrně zastavili. Dá se to objet okolními silnicemi přes obec Veselý Žďár. A na Chrudimsku zůstává uzavřená silnice 343. Je to cesta od přehrady Seč směrem do obce Seč. U kempu u letadla tam narazilo osobní auto do stromu. Také tam je silnice blokovaná. Objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnešní noc už přinesla mírné ochlazení, teploty klesly většinou na 15 až 11 stupňů. Na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Vláda chce efektivní a finančně stabilní zdravotnictví. Plánuje zvyšovat kompetence sester i dalších nelékařských pracovníků, jak plyne i z programového prohlášení. Měly by sestry s vysokoškolským vzděláním legálně vykonávat některé vybrané úkony, které jsou dosud v kompetenci a na zodpovědnosti lékařů? Potřebuje zdejší systém takovou změnu? Jde o modernizaci, která pomůže zlepšit péči o pacienty, anebo jsou na místě spíše obavy z rizikového nahrazení? nahrazování práce lékařů a jaké pojistky by měly změnu případně provázet. Přeji příjemný poslech.
12: Pro a proti Lucie Vopálenské.
11: Na dálku ve vysílání srdečně vítám Martinu Šochmanovou, prezidentku České asociace zdravotních sester. Zdravím vás, dobrý den.
13: Dobrý den.
11: A vítám také Milana Kupka, prezidenta České lékařské komory. Hezký den.
14: Dobrý den vám i všem posluchačům.
11: Tak moje úvodní otázka je vlastně jednoduchá. Mohou podle vás sestry zastat některé vybrané úkony za lékaře, paní Šochmanová?
13: Určitě mohou. Je to samozřejmě plánovaný proces, který se neděje nahodile. Je to téma, které je diskutováno odbornými společnostmi, pochopitelně řízeno ministerstvem zdravotnictví, a vzhledem k tomu, že dochází k rozvoji medicíny, tak logicky dochází i k rozvoji ošetřovatelství péče a tím se váže ruku v ruce rozvoj kompetencí sester. Uh-huh.
11: Tak zní to logicky, pane Kupku, jaký je váš názor? Podle vás by neměly sestry zastávat úkony za lékaře?

0: jiného by byl převod kompetencí, kdyby sestry začaly pracovat zcela samostatně, bez dozoru lékaře, a to je to, co má v plánu pan ministr zdravotnictví, a teď nyní cituji, vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře. A to proto, že zase cituji, když všechno dělají lékaři, kteří jsou v systému nejdražší, je to neefektivní.
1: Rozumím,
0: a s tím pane... Česká lékařská komora samozřejmě nemůže souhlasit, protože ta kompetence a ta odpovědnost je opravdu na lékařích a je to zase standardní, nejenom u nás, ale i ve světě. Prostě zdravotnické týmy vedou lékaři.
1: Paní Šochmanová, co na to říkáte, že je nutné rozlišovat sdílení kompetencí v rámci nějakého multidisciplinárního týmu při složitých operacích a na druhou stranu převod kompetencí, kdy pan Kubek nesouhlasí s tím, že by sestry měly vlastně dělat to, co dělají lékaři, bez dozoru lékaře na vlastní odpovědnost. Jak se k tomuto stavíte?
2: Já bych především chtěla říct, že mě velmi potěšilo to, že pan prezident říká, že jsme multidisciplinární tým, tedy z profese, které spolu spolupracují. To je skvělé slyšet právě z jeho úst, protože přesně tak to je a ta spolupráce je nutná, bez ní nemůžeme poskytovat péči, ale je zároveň se musí opírat o vzájemný respekt k oběma profesím. A není teda možné, aby jedna profese bránila odbornému rozvoji té profese druhé, takže to bych chtěla říct na úvod. Samozřejmě, že se především bavíme o sdílení kompetencí. Ta velká část toho přenosu neznamená, že ve chvíli, kdy toto začne poskytovat sestra, už to lékař poskytovat nemůže. Samozřejmě, že se bavíme o sdílení kompetencí.
1: Promiňte, chci vás zastavit. Ano? Na jednu stranu se bavíme, to nikdo nepopírá, o sdílení kompetencí a tam asi se i shodnete. Ale nebavíme se náhodou i o převodu kompetencí, ano. Protože to právě lékařská komora odmítá.
2: Ano, a tím jsem chtěla navázat, ale kromě toho sdílení se bavíme také o převodu kompetencí a to je přesně tam, kde pan prezident zmiňoval vysoce odbornou péči třeba v nemocnicích, ale my se teď bavíme o tom, že máme také sestry, které dnes již pracují samostatně. Jsou to sestry především v primární péči a v domácí péči nebo v následné péči. A tady se bavíme o sestrách takzvaně s pokročilou praxí, a tyto sestry budou pracovat samostatně, převezmou kompetence lékařů a samozřejmě za ně logicky ponesou i odpovědnost.
1: Tak pane Kupku, kde je problém? Proč by nemohly sestry s pokročilou praxí mít rozšířené kompetence a dělat i něco, na co samozřejmě, pochopitelně, musí být vyškoleny?
3: Tak pokud to budou dělat v rámci zdravotnického týmu, a ten tým prostě povede lékař, který ponese tu zodpovědnost nejenom vůči pacientům, ale třeba i vůči lékařské komoře, tak s tím nemáme problém. Ale
1: a proč by nemohli mít zodpovědnost sestry sami, když by dělali něco, na co by byly vyškolené, měli by k tomu kompetenci a tím by převzali i zodpovědnost?
3: Tak tady asi stojí za to se zeptat, co si pod tím máme představit, protože to já si opravdu nedovedu představit. A ta představa pana ministra, že budou sestry samostatně předepisovat například léky bez vědomí lékaře, s tím opravdu nemůžeme souhlasit, protože lékaři studují lékařskou fakultu, velice náročné studium, poměrně nesrovnatelné s tím.
1: Rozumím úplně. Tak paní Šochmanová, toto v podstatě v médiích se moc neobjevovalo. Pojďme si konkrétně říci, o jakých úkonech či výkonech se vůbec bavíme, takových, které by se měly legalizovat, respektive by se o ně měly rozšířit kompetence sester. Povídejte.
2: Tak pokud se bavíme o předepisování léku, co pan prezident říká, tak já zase nevidím problém a naštěstí ten problém nevidí i řada lékařů, s kterými jsme to diskutovali, a to je konkrétně preskripce chronické medikace. Protože dnes jako připravujeme sestry k tomu, aby třeba vedly odborné ambulance, kde samozřejmě ale budou doporučené postupy, podle kterých se ty sestry budou řídit, a pokud ta sestra pacienta vyšetří podle všech doporučených postupů, podle bude to pacient chronickou medikací, tak nevidím jediný důvod, proč by nemohla zároveň předepsat chronickou medikaci za předpokladu, že se pacientu v zdravotní

0: zdravotní stav nemění a jsou dodrženy právě ty doporučené postupy.
1: Tak paní Šochmanová nevidí jediný důvod. Pane Kupku, vy takový důvod vidíte, proč by to nemělo jít?
2: Tak říkám, pokud to bude v souladu s tím, co doporučí lékař, pokud to bude v rámci zdravotnického týmu, který lékař vede, a pokud ten lékař ponese tu odpovědnost, tak s tím nemáme problém. Prostě nechť si rozhodne, komu co v rámci zdravotnického týmu svěří, ale mně to přijde takové hrozně zbytečně jaksi kostrbaté. A otázka zní také proč, protože jestliže pan ministr říká, že ten stávající systém je neefektivní, protože lékaři jsou drazí, tak asi chce ušetřit. Tak tedy zase nevím, jestli se budou...
1: K tomu se můžeme dostat, jestli ušetříme nebo ne.
2: Nevím, jestli sestry budou tleskat tomu, že budou mít více práce za stejné peníze, nebo jinak nevím, jak by se dalo tedy ušetřit.
1: Tak o penězích se budeme bavit také, ale pojďme ještě dodiskutovat tu zodpovědnost a ty kompetence. Pane Kupku, jestliže by tedy se sestram rozšířily kompetence, které by byly opřené o nějaké vzdělání, tak vy vlastně stále mluvíte o tom, že by to ale muselo být na zodpovědnosti lékaře, čili odmítáte vlastně to, aby sestry měly tu zodpovědnost? Chápu to dobře?
2: Položme si otázku, co se stane, když se něco stane, takzvaně. Ono to všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když prostě dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili. A to myslím si, že není úplně fér.
1: Tak paní Šochmanová, není toto vážný argument, co se týče zodpovědnosti? Nebylo by vlastně i pro sestry lepší, aby tu zodpovědnost nesel lékař, když se oni, notabene lékaři, tolik hlásí, když oni stojí?
0: Já si teda myslím, že pokud sestra je vysokoškolsky vzdělaná, odborně vzdělaná, tak nevidím jediný důvod, proč by za to, co dělá, neměla nést odpovědnost. A ono to tak je. Sestra prostě, pokud něco vykonává, nese za to odpovědnost. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, tak je to situace, která třeba se vymyká těm doporučeným postupům, ve kterých se ta sestra pohybuje, samozřejmě se svou odpovědností, a pak je na místě, že kontaktuje lékaře. My tady neříkáme, že sestry budou nahrazovat lékaře v diagnostice a léčbě, ale budou je nahrazovat právě v těchto věcech, jako jsou věci v rámci péče o chronické pacienty bez aktuální změny zdravotního stavu, ale jinak, pokud je sestra adekvátně vzdělaná, tak logicky musí nést odpovědnost za to, co dělá.
1: Tak pane Kupku, není to přehnaná obava, že by vlastně na lékařích byla ta zodpovědnost, když zodpovědnost sestry mají už nyní za lecos z toho, co dělají, a když si nevědí rady, tak se konec konců stejně obrací na lékaře?
2: Formulace pana ministra, že vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře, opravdu prostě člověka musí znepokojovat. Nevím, co je cílem toho. Zdravotní sestry byly a jsou vždycky vysoce prestižní povolání. Problém náš není v tom, že bychom neměli práci pro vysokoškolsky vzdělané sestry, ale v tom, že máme sester katastrofální nedostatek. Teď ho budeme řešit agenturním dovozem zdravotnic z Filipín. Možná je to proto, že sestry s maturitou byly degradovány na jakési praktické sestry druhé kategorie, že jim bylo znemožněno samostatně pracovat, že to vzdělávání je strašně složité. A byť je složité a náročné, tak je to pořád vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Není to prostě lékařská fakulta s tím teoretickým základem, který prostě lékaři musí vstřebat.
1: Rozumím. Já bych se optala paní Šochmanové na první část odpovědi Milana Kupka. Pojďme si říci, z jakých důvodů by se tak vlastně mělo dít. Co je motorem této změny? Je to trend třeba i jinde v zahraničí, který Česko teď následuje, nebo je to nutnost kvůli pořád dražšímu zdravotnickému systému a nedostatku lékařů a v praxi, ale samozřejmě i nedostatku sester, paní Šochmanová?
0: Je to pochopitelně trend, který je zcela běžný ve světě. Je to samozřejmě i důvod nedostatku personálu, stárnutí populace, nárůstu chronických onemocnění, rostoucí nároky na domácí, komunitní, dlouhodobou péči a tak dále. ale je to prostě rozvoj medicíny, na který my musíme reagovat a v minulosti také lékaři měli omezené obory. Dnes je jich mnohem více, protože reagují na rozvoj medicíny. Proto nevím, proč bychom neměli i v rámci sester reagovat na rozvoj medicíny. Ale teď musím teda připomenout, že absolutně nemohu souhlasit, že sestry byly degradovány na praktické sestry, protože pak praktická sestra je samostatné zdravotnické povolání se svým vlastním vzděláním, se svými kompetencemi a je rozhodně důležitou součástí multidisciplinárního týmu.
1: Pane Kupku, o jaké sestry tady dnes vlastně lékaři, Česká lékařská komora stojí?
2: O kvalifikované empatické sestry, které budou mít zájem o pacienty a nebudou pouze toužit stát se sestrami manažerkami, ale já jsem...
1: A to hrozí podle vás? Je to tak?
2: No, tak bavíme se hlavně o sestrách vysokoškolačkách a ty prostě často směřují k tomu manažerskému tomu a taková ta práce s pacientem samozřejmě některé to považují trošičku za pod svojí úroveň a to určitě není dobře, ale paní doktorka Šufmanová zmínila to, že ty praktické sestry jsou důležité. Ano, důležité jsou samozřejmě, ale bohužel jsou špatně placené a proto o tu práci není zájem a sester máme nedostatek. Paní doktorka zmínila ještě jeden problém a to je to, že máme velké množství zcela samostatných lékařských oborů. Ty obory jsou navzájem neprostupné, lékaři jsou špatně zastupitelní navzájem, tím si prohlubujeme jejich nedostatek. My bychom opravdu potřebovali větší množství lékařů, kteří třeba nebudou mít tu 100% kvalifikaci, aby mohli vykonávat primáře někde na oddělení v nemocnici, ale aby byli v takové tom prvním kontaktu s pacienty. A to nejsou jenom praktičtí lékaři, to jsou internisté, diabetologové, kardiologové, prostě takový ti lékaři prvního kontaktu a těch my máme nedostatek. A proto místo nahrazování lékařů zdravotními sestrami s maturitou či s vysokou školou navrhujeme zásadní změny v systému specializačního vzdělání lékařů, protože
1: Dobře. Mají problém, to je jiná kapitola, lékařů. Ale jestliže my dneska diskutujeme v pro a proti o rozšíření kompetencí sester, tak z hlediska mě jako laika a našich posluchačů, kteří nemusí mít zdravotnické vzdělání, tady zazněl příklad předepisování léků chronicky nemocným pacientům. Jsou ještě nějaké jiné úkony, paní Šochmanová, o jakých se vlastně mluví a diskutuje, aby jsme si to mohli nějak celistvě představit a můžeme pokračovat, jestli by to také třeba lékařům nepomohlo. Děkuji vám za vysvětlení.
0: Určitě. Je to třeba i tak. Představte si, pokud to mám říci pro někoho, kdo není zdravotnicky vzdělán, tak podívejme se na to z pohledu pacienta. Přijede pacient na urgentní příjem s tím, že má pravděpodobně zlomenou nohu. A dnes musí počkat, až přijde lékař a řekne ano, pošleme pacienta na rentgen. Proč nemůže ta sestra, která pacienta přijímá, už logicky pacienta poslat na rentgen?
1: A pacient. Já vám rozumím a tu otázku přehraju tady na pana Kupka. Pane Kupku, nemohlo by s většími kompetencemi sester například v takovýchto případech na příjmech, nemohlo by to vlastně pomoci jak pacientům, tak lékařům neurychlil, nezefektivnil by se celý ten proces přijímání například?
2: Ale to je zcela normální sdílení kompetencí v rámci zdravotnického týmu. Ten urgentní příjem vede lékař a lékař nese tu zodpovědnost, jestli nechá sestru rozhodovat či ne. A jestli sestra pošle pacienta na rentgen a ten rentgen je třeba zbytečný, tak prostě se asi taková hrůza nestane. Mnohem horší situace by nastala, kdyby ta sestra řekla pacientovi, vám nic není, můžete jít domů. A to jsou ty situace, za které prostě musí nést zodpovědnost ten lékař.
1: A nemůže to nést tu zodpovědnost sestra? Z jakého důvodu? Vidíte v tom riziko pro pacienty hlavně, nebo jaký je ten argument?
2: Vidíme v tom samozřejmě riziko, protože vzdělání lékařů je úplně o něčem jiném. Lékaři studují 6 let lékařskou fakultu s obrovským teoretickým základem a aby mohl lékař samostatně pracovat, musí absolvovat specializační vzdělávání, skládat atestace. To znamená, ten chirurg, který se dopracuje k tomu, že může takto samostatně rozhodovat, má 6 let vysoké školy a další 6 let praxe.
1: Chápu. Paní Šochmanová, co říkají sestry?
2: pardon, pokud se opravdu pacienti chtějí smířit s tím, že místo lékařů prostě budou rozhodovat zdravotní sestry, tak ano, jistě je to možné, ale úroveň medicíny půjde rozhodně dolů.
1: Tak paní Šochmanová, nehrozí, že by úroveň medicíny, úroveň péče o pacienta šla dolů, protože sestry nejsou tak vzdělané v té komplexní šíři, jako jsou absolventi lékařských fakult?
0: S tím rozhodně nesouhlasím, že úroveň péče půjde dolů, protože sestra nebude ten, kdo bude na urgentním příjmu určovat diagnózu. To tak prostě nebude. My se bavíme o navyšování kompetencí v situaci přednemocniční péče, to znamená v primární péči, anebo v té péči následné. Pokud sestra přijede za pacientem v rámci domácí péče, ošetřuje mu chronickou ránu, ať má kompetence k tomu, aby mohla rozhodovat přesně, čím tu ránu ošetří, jaké použije k tomu prostředky, jak ta rána se bude vyvíjet a ať to má celé na starosti sestra v rámci samozřejmě té odpovědnosti, že tu ránu léčí správně.
1: Ano, vy se té odpovědnosti nezříkáte, ale jak si vysvětlujete, paní Šochmanová, že tedy lékaři, Česká lékařská komora Ústy Milana Kupka trvá na tom, aby ta zodpovědnost ležela na lékaři, protože lékař je ten vystudovaný. Čím si to vysvětlujete? Možná je to nějaká věc mimo medicínská, nesouvisí s tím nějaké třeba tradiční rozdělení rolí, nebo jak to vnímáte?
0: Myslím si, že ano, že to je prostě pohled do minulosti a přesně jak jste řekla, je to tradiční rozdělení rolí a my právě musíme na ten celý systém poskytování zdravotní péče se dívat jinýma očima. My dnes už jako zapojujeme zcela běžně nezdravotníky do toho, do poskytování péče, zapojujeme umělou inteligenci a to jsou všechno nové pohledy na to poskytování péče a stejně tak nový pohled je na to, že ta sestra bude část té péče poskytovat sama a bude za to plně odpovědná.
1: Tak pane Kupku, nové pohledy, není to to, co vyžaduje moderní zdravotnictví 21. století?
2: To jsou fráze, netlopte se. 30 let práce lékaře mě naučilo být zdravě konzervativní a věci, které fungují, prostě nechat fungovat tak, jak jsou, vyhýbat se zbytečným experimentům. A to, co zmínila paní doktorka Šochmanová, ošetřování ran v domácí péči, samozřejmě není problém. A sestra přesně ví, komu bude referovat, jak se ta rána vyvíjí a ten lékař, který v tom případě, když dojde k nějaké změně, rozhodne, že se ta léčba změní. A to je zcela normální. Samozřejmě ten převad bude provádět sestra. Spousta manuálních dovedností. Prostě sestry, když dělají určité úzké spektrum výkonů, tak jsou v tom samozřejmě mém zručnější.
1: Protože to dělají opakovaně, jistě.
2: No přesně tak, já nebudu přesně
1: je to tak, stírat. Ale pane Kupku,
2: nabrat lepší krev než sestra.
1: Tak, ale neuvolnili by se.
2: Co s tou krví se má dělat?
1: Promiňte, neuvolnili by se v některých věcech, v některých směrech ruce lékařům, nebylo by vlastně to převedení části kompetencí i zodpovědnosti na sestry, nebylo by to spíše odlehčení pro lékaře? Ušetřili by čas?
2: Já si myslím, že ne. A zkušenosti ze Švédska s tímhletím experimentem ukazují, že to vedlo naopak k tomu, že bylo větší množství zbytečně opakovaných vyšetření, větší množství komplikací a ta zdravotní péče se v konečném důsledku komplikuje. Ale nakonec každý sám svého štěstí strůjce. Prostě se některý pacient rozhodne, že bude léčit umělá inteligence nebo zdravotní sestra, nebo lékárník, nebo baba kozenářka, je to nakonec jeho.
1: Tak vy to trošku moc schazujete, ale paní Šochmanová, neberte si to osobně, ale padl tady argument švédskem. Jak je to v zahraničí, v zemích, ve kterých bychom se eventuálně my mohli inspirovat? Jsou země, kde tedy sestry mají kompetence a zodpovědnost v širší míře, než je tomu u nás a lékař vlastně pak nezodpovídá za to, pokud sestra něco pokazí?
0: Já bych teda jenom chtěla reagovat na to, že sestra bude, že se pacient rozhodne, že ho bude léčit sestra. Sestra nebude léčit, bavíme se o tom celou dobu a sestra opravdu nepřebírá tu diagnostickou a léčebnou fázi toho procesu. Takže to jenom bych znovu připomněla, ale ono už to zaznělo mnohokrát, tak ale jenom jsem to ještě chtěla zdůraznit.
1: A teď
0: samozřejmě je to běžný model, který je v Evropě běžně používaný, my nevymýšlíme nic, co by bylo již nevymyšleno a nevyzkoušeno v rámci Evropy, je takzvaně APN sestra, tedy sestra s pokročilou praxí. Je to zcela běžný typ péče nebo typ sestry, která je běžně začleněna do multidisciplinárního týmu. Je to postupný proces, který my v tuto chvíli se snažíme ukotvit legislativně. Mm-hmm. Využijeme sestry, které již mají to stávající vzdělání. To znamená, že jsou to sestry vysokoškolsky vzdělané, sestry specialistky, ale k tomu, aby mohly takhle samostatně pracovat, potřebujeme také ty doporučené postupy, v kterých se ty sestry budou pohybovat.
1: A na těch musíte takže spolupracovat ano, i s lékaři. Takže samozřejmě, poslední slovo samozřejmě bude mít Milan Kubek. Umíte si představit alespoň nějakou oblast, nějaký konkrétní příklad, kde byste byli ochotní s Českou asociací sester spolupracovat i jako lékařská komora a vymezit ty kompetence tak, aby to bylo pro pacienty a pro všechny bezpečné a správné?
2: My samozřejmě jsme připraveni spolupracovat speciálně s asociací sester, ale především s ministerstvem zdravotnictví, pokud o tom bude ministerstvo stát, na to, aby se upřesnila pravidla právě toho sdílení kompetencí, zdůraznuju sdílení kompetencí v rámci zdravotnických týmů. To je to, o čem paní doktorka Šochmanová opakovaně mluví, když hovoří o těch multidisciplinárních týmech. Ale prostě to, jak to interpretuje pan ministr Vojtěch, nevím, jestli prostě se to tak jako viděl ve Finsku, nebo kde k tomu přišel, a jeho interpretace, aby tedy sestry mohly samostatně provádět a interpretovat diagnostická vyšetření některá.
1: To je pro vás stále nepřijatelné.
2: Lékaře. To je prostě překročení určité červené linie a to není červená linie jenom pro Českou lékařskou komoru, ale i pro Světovou lékařskou asociaci jsme členem a je to shodný postoj, které zastávají lékařské komory v rámci Evropy.
1: Děkuji, více už se nám nevejde. To byl Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Díky a diskutoval s Martinou Šochmanovou, prezidentkou České asociace zdravotních sester. Tolik dnešní pro a proti a od mikrofonu děkuji a za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: O krizi maskulinity v důsledku proměny tradičních rolí se mluví už několik desetiletí. Co to ale znamená? Má dnešní společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív? A jak se s tím muži vyrovnávají? A jak by muže v nových rolích mohli podpořit instituce? Hosty speciálního dílu jsou spisovatel Vratislav Maňák, psychoterapeut Michal Petr a socioložka Lucie Jarkovská.
3: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.

0: 4 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Španělsko rozbilo síť pašeráků, migrantů a drog, zadrželi skoro 80 lidí. Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize v Brně nad zbrojovkou 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
3: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. V rafinerii Slovnaft na okraji Bratislavy hořilo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí.
4: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
5: Počas toho narušení došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
4: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za
8: opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Fotbalisté zbrojovky Brno poprvé v sezóně nebodovali na úvod 3. kola šance ligy, prohráli doma s Libercem 0-1. Dnes se budou hrát další 3 zápasy. Teplice Plzeň, Zlín Bohemians a Mladá Boleslav Sparta. Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Epanau a po závodě přiznala, že na startu byla nervózní.
9: Věděla jsem, že na to mám, ale ty blbé pocity z tohohle kanálu byly hodně silný, ale v cíli, když jsem dala do cíle, tak to byl neuvěřitelný pocit dojet a vidět, že jsem první zatím, můj poslední rok v juniorech a takhle ho zakončit je úplně neuvěřitelný.
2: Další česká juniorská kajakářka Lucie Vaculová byla ve Francii těsně 4.
10: Zavřená 38 za Havlíčkovým Brodem a nehoda u Brna na takzvané staré dálnici.
0: Silnice 38 je stále neprůjezdná za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy a Kolína. Za výjezdem z Brodu u obce Rožňák havarovalo osobní auto, narazilo do kamionu. Na místě jsou záchranáři, také hasiči a nedá se projet. Objízdná trasa vede obou směrně přes Veselý Žďár. A u Brna čekejte komplikace na silnici z Bystrce směrem na Popůvky. Na takzvané staré dálnici, kousek za posledními semafory, stojí osobní auto po nehodě. Překáží částečně v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě naměří kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
11: Martin Jirouz, zvaný Magora, napsal báseň oslavující muže jménem Luther. Pod přezdívkou se skrývá Jan Litomyský, kterého komunisté na začátku 80. let uvěznili na 3 roky na Borech a navrch dostal 2 roky takzvaného ochranného dohledu. Nesměl se bez policejního povolení vzdálit ze své vysočinské obce. Nyní citujeme kousek z básně jménem Jan Litomyský, Ruchadlo boží. Báseň ze sbírky Magorova Mystická růže.
12: Agronom Luther se rozhlížel. Viděl hroudy, vlhké, mastné, říkal si, toto je moje země. Podívej se, jak je moje země pěkná. Podívej se, pane Bože, jak je moje země pěkná. Což pak bych ji opustil kvůli 3 rokům a dalším 2. Pane Bože, ty, který jsi seslal nad moji hlavu pluky andělů, pane Bože, ty si myslíš, že bych svoji zem opustil nebýt těch andělů. A zmlkl Bůh, andělé se stáhli, na nebi na chvíli bylo ticho. Byl slyšet jenom zvuk ruchadla obracejícího zem. Luther se modlil.
13: Pane Bože, dej mi vytrvat. Co jsou to 3 roky? Co jsou to další 2? Ne jak já chci, ale jak ty chceš.
12: Celá vesnice, ve které bydlel Litomyský, ho zná. A celý kraj okolo ho zná taky. Svahy kopců na Vysočině stemněly úžasem.
11: Dnešní příběh 20. století, kterými vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa, budou vyprávět životní osud Jana Litomyského, alias Luthera, stále žijícího na Vysočině v obci Vyskytná, která se nachází mezi Jihlavou a Pelhřimovem.
14: Já se jmenuji Jan Litomyský, narodil jsem se 19. srpna 1943 v Praze. Tatínek byl už rodák z Prahy, když jeho předkové pocházeli od Kolína, od Poděbrad. Maminka pocházela z Vyskytné u Pelhřimova, kde teda já teď žiju.
11: Jan Litomyský jistě mnohým není neznámý. V létě roku 1990 byl zvolen poslancem za Občanské fórum, spoluzakládal Křesťanskou demokratickou stranu, která se brzo sloučila s ODS. V letech 2006 až 2010 působil jako zmocněnec pro lidská práva. Jan Litomyský oslavil 80. Jeho přátelé o něm mluví takto.
15: Velmi přátelský člověk, otevřený prostě k jakýkoliv debatě, bez předsudků.
16: Takový ten beranovitej typ, si myslím, jak se říká o těch evangelicích berani, že prostě stál si za svým, nepůsobil některých, aspoň to mám tak v paměti, že by se dostával do jakýchsi hlubokých krizí, prostě byl tam a nehnuli s ním.
17: Nesmírně v historii, ve filozofii, ve veškerých i náboženských vědách nesmírně vzdělaný člověk, takže když došlo na takovouhle diskuzi na to téma, on byl velmi přesný a opravoval lidi i ve výrazek, i v terminologii, protože on má fenomenální paměť teda. To byla jedna věc. Na druhé straně člověk věděl o jeho statečných činech.
18: Přijímal vlastně každého, a byl, bych řekl, všude vítán. On byl takový přemýšlivý, pomalý, rozvážný, četl docela, bych řekl, náročnou literaturu, o které přemýšlel. Když něco říkal, tak to většinou měl dobře promyšlené.
11: To byli Jan Medek, Martin Palouš, Terezie Jakšová a můj táta Daniel Kroupa. Jan Litomyský toho skutečně příliš nenamluví. Hovoří pomalu a rozvláčně. Ve Výskytné žije se svojí manželkou Barbarou. Za komunismu také velmi statečnou dámou. Pracovala jako laborantka v lékárně. Po sametové revoluci vedla charitu v Pelhřimově. Krátce před pádem režimu se jim narodili Lucie a Vojtěch. Dnes už dospělí lidé, kteří navazují na své rodiče. Lucie je aktivní v politice, Vojtěch hospodaří na Vysočině. Tatínek pana Litomyského, Vladimír, jako strojní inženýr pracoval v ČKD, střídavě v Praze a ve Slaném. Maminka Božena se starala o syna Jana. Po válce se jim narodil ještě Vladimír. Když začali v únoru 1945 padat na Prahu bomby, rodiče se rozhodli odeslat malého Jana za babičkou a dědou na venkovské sídlo na Vysočinu. Tady zažil ani ne tříletý Jan konec války a osvobození Rudou armádou. Ku podivu si toho pamatuje docela dost, například namazaný krajíc chleba.
14: Já jako nějaký matný vzpomínky mám, protože on se o tom taky pořád vyprávěl, takže se to oživovalo. Já vím, že tam přijeli ti Rusové, to byla Malinovskýho armáda, tak jednak všechny ženský se před nima schovávali a kradli hodinky a kde, na co přišli, to prostě tak bylo, ale oni sebou přivedli spoustu zajatců německých. Tam za námi na Loukách pro ně udělali takový provizorní tábor, teda tábor, oni jenom je tam shromáždili a hlídali, pak je někam odvedli, nevím už co s nimi stalo. A ti zajatci měli strašný hlad a vzpomínám si, jak tam vždycky stála taková šedivá řada a u nás u pumpy teda si pumpovali vodu a odnášeli. A když babička nesla krmení prasatům, tak oni se na to vrhli a snědli to všechno. Potom maminka vždycky by namazala krajíc chleba a poslala mě ven a já jsem se jednou ukousnul a ten chleba jsem jim dal a takhle se to opakovalo několikrát, ale pak tam stál takový Rusák se samopalem a zavolal na mámu a říkal, jestli ještě sem toho kluka pošleš, tak ho zastřelím, takže to takovýhle.
11: Po válce se rodina vrátila zpátky do pražské vilové čtvrti. Pravidelně navštěvovali evangelický kostel a udržovali si víru. Děti chodili nejen do školy, ale i na náboženství, do evangelického sboru v pražských Nuslích. Jan zažíval dětství v 50. letech, tedy v době bolševického řádění. Znárodňování, zavírání klášterů, internace řeholníků, tisíce lidí mizely v kriminálech a uranových lágrech. Jeho dědečci, stoupenci Masaryka a zastánci demokracie, komunismus vehementně odmítali. Mladší generace, tedy jeho rodiče, hledali cestu, jak prokličkovat.
14: My jsme bydleli ve vilové čtvrti a ty vily všechny patřily buď úředníkům živnobanky, anebo legionářům. Že ty rodiny byly většinou přirozeně antikomunistické. V té třídě byla taková docela svobodná atmosféra, na rozdíl od třeba to, co se dělo na venkově, tam se lidi daleko víc báli, než my v Praze. A až potom teda, když se rozhodovalo, že půjdeme na střední školu, no tak rodiče začali vyvěšovat vlajky na 1. máje a tak nějak se starat o to, aby jsme měli dobrý posudky.
11: 15-letý Honza Litomyský chodil do školy na 11-letku a do pioníra, ale také na náboženství a do kostela. Chápal svým dětským způsobem, že víra v Pána Boha je jaksi v rozporu s bolševickým materiálním pohledem na svět.
14: Do pioníru nás přihlásili, tam jsme chodili, ale a ze začátku jsme to žrali a pak nás to přestalo bavit. Řekl bych, že víc na mě působil ten kostel. Teda tam.
11: V kostele a na náboženství se četlo z písma. Líbily se mu biblické příběhy a jeden obzvlášť. Je to příběh o siláku Samsonovi, kterému rodiče přestanou stříhat vlasy, aby dali najevo, že hoch patří Bohu. Ze Samsona vyrostl statný muž. Když jednoho dne kráčel po vinici, zařval na něho lev. Samson lva popadl a holýma rukama zabil. A tak poznal, že ho Bůh obdařil neobyčejnou silou. Samson se zamiloval do krásné filištínské dívky Dalily. Filištíni, nepřátelé Izraelců, jí naslibovali veliké bohatství a různé výhody, když zjistí, odkud bere Samson sílu. Dalila z něj vymámila, že síla se skrývá v jeho vlasech, a pak ho zradila. Při spánku Samsona jeho nepřátelé ostříhali, oslepili a uvrhli do želez. Chtěli se ze sláblému silákovi vysmívat. Řetězy ho připoutali mezi dva pilíře, které podpírali chrámovou střechu. Slabý a zmrzačený Samson sloupy pohmatu našel a prosil Boha, aby mu vrátil sílu. A pak se to stalo. Samson se obrovskou silou opřel o pilíře a rozvalil je. V troskách zahynuli všichni filištínští vládci a tisíce jejich poddaných. A také Samson.
14: Takovou oblíbenou postavu byl Samson.
19: Vy jste si pak nechal narůst také dlouhé vlasy. Viděl jste v tom Samsonovi tu sílu v těch vlasech?
14: Ne, tam bylo spíš sympatický, že to byl takovej průšvihář, který nikam nezapadnul. Jo. Nakonec přesto Hospodin byl s ním.
11: Dospívajícího Jana Litomyského zajímala historie a literatura. A to i přesto, že ho na škole učila dějepisu a občance kovaná soudružka. Té se čtělý student často oponoval. Opravoval ji v nepřesnostech.
14: Já jsem vlastně původně uvažoval, že budu studovat archivářství, ale s tou učitelkou jsem se neshodl, takže ona mi dávala dvojky z dějepisu, což bylo jasný, že by mě s takovou známkou nepřijali a s posudkem. Kromě toho, v té době jsem byl na brigádě ve Vyskytný, taky v létě jsem jezdil na žních chvíli s těma sedlákama. Ten sedlák mi říkal, nechoď na archivářství, to je takový, běž radši na zemědělství, to budeš v přírodě. V té době už jsem si uvědomoval, že v těch humanitních oborech bych musel neustále lhát a nebo se nějak přizpůsobovat.
11: Jan Litomyský trávil každé léto na Vysočině. Od malička znal kluky z vesnice. Hrávali si spolu na schovávačky, na partizány, na četníky a zloděje a samozřejmě fotbal. Zamiloval si to tu. Přírodu, přátelé, sousedy. Miloval dědečka, který se i ve vysokém věku staral o hospodářství. Mýval povoz koňmi, se kterými vyjížděl na stále menší pole a na hůře dostupné neúrodné pozemky, které mu přidělili soudruzi z JZD, aby nesplnil povinné dodávky. Soused strýček Vytiska, sedlák, označený soudruhy za místního kulaka, mýval občas i nezvanou návštěvu, která si odrzle přišla zkontrolovat, co děti dostávají k obědu.
14: Chodili tetu kontrolovat i co vaří, která měla splněné dodávky, aby na úkor dodávek třeba nevařila dětem vejce. No a oni samozřejmě neměli lístky potravinové, ani nesměli chodit do školní jídelny jako kulaci. Strýc, když chtěl si schovat obilí k setí, tak ho nosil v noci v pytlech krám na půdu, aby protože peníze na osivo neměl a kdyby si to obilí nechal doma, tak by mu ho zabavili a musel by ho odevzdat státu jako dodávku. Tak stejně tak si vzpomínám, jak třeba kolem nás vozili na nákladních autech mnichy a jeptišky z klášterů. Ty řeholní sestry, já nevím, odkud kam je vezli, ale prostě to byl pohled, jak je prostě vozili na otevřený korbě na nákladáku někam a chlapi se samopalem je hlídali.
11: Ve Vyskytné se také v 50. letech zatýkalo. Státní bezpečnost si přišla pro dvě dívky, o maličko starší než byl Jan. Zavřeli je na několik měsíců za to, že se v kině smáli při filmu o Stalinovi. Další obyvatel vesnice putoval za mříže za to, že podepsal petici za svobodné volby. I tatínkovi Vladimírovi Litomyskému hrozil soud za sabotáž. V kanceláři ČKD dostal přidělenou agilní brigádnici. Dal jí nejdříve překreslit nějaké výkresy, když se pak dožadovala další práce, kterou pro ní neměl, tak jí řekl, ať si sedne na lavici a čte si. Soudružka to komu si oznámila a už si pro Litomyského přišli, že sabotuje socialistickou výstavbu.
14: Říkali, že měl štěstí, že zavřeli Slánskýho, že snad ten žalobce byl nějak zapletený s tím Slánským, a takže nakonec k žádné žalobě nedošlo.
20: Poslední době jdu do sebe.
21: Do sebe!
11: Jan Litomyský složil zkoušky na Vysokou školu zemědělskou. Ke studiu nastoupil roku 1960.
22: Vyvrcholila velká lidová slávnost, kterou připravili Berlínčani na počest návštěvy Nikitu Sergejeviča Chruščova.
11: Gottwald a Stalin už byli po smrti. Plešatý Chruščov na 20. sjezdu komunistů odsoudil Stalina a jeho zločiny a postupně se to i v Československu začalo uvolňovat. V květnu 1960 se otevřely brány uranových lágrů a věznic a vyšly z nich tisíce politických vězňů na velkou amnestii. Jenomže na zemědělské škole studovali budoucí dělničtí kádři, co měli postupně převzít jednotná zemědělská družstva. Nikdo si moc nechtěl pokazit kariéru.
14: Ty lidi z venkova, ty, co se dostali teda na tu školu, a já potom jsem se zjistil, že většinou to byly zase děti rolníků, některý táta dokonce byl kulak, nebo to byly sice menší zemědělci, ale ty spolužáci, jsem měl pocit, že jednak mají strach a odmítali se bavit o politice nebo o nějakých společenských záležitostech. No mě na tom vadilo nejvíc to pokrytectví, že se prostě něco jiného říkalo, něco jiného myslelo a furt se muselo něco předstírat a furt musel člověk dávat pozor, aby nenarazil někde.
11: Na zemědělku se v 60. letech přece jen vracel, snad by se dalo říci, zdravý rozum. Skončila doba ideologického propagování nesmyslů šarlatánského sovětského biologa Trofima Lysenka. V hodinách biologie se probírala i donedávna zapovězená genetika. Jan Litomyský se zajímal o přírodu, četl literaturu, poslouchal vážnou hudbu. Jeho spolužák Tonda Hurich mu nabídl, jestli by se nechtěl přidat do jednoho spolku, do takzvané hudební mládeže, kterou vedl skvělý člověk, muzikolog Ivan Medek, pronásledovaný disident, který měl za sebou už několik měsíců ve vězení v 50. letech. Medek přednášel v druhé půlce 60. let v Pražském divadle hudby a pořádal bytové semináře u sebe doma v legendárním bytě na Smíchovském Janáčkově nábřeží číslo 49.
15: Já se obzorují to Myškýho pamatuju, kdy k nám chodil v rámci nějakých takových diskuzních sezení státou na politický témata.
11: Jan Medek, tenkrát student teologie, syn Ivana Medka.
15: To byla taková malá skupina 5-6 lidí.
23: Měl už dlouhé vlasy?
15: Měl dlouhé vlasy. Luther.
23: Vy jste mu taky říkal Luther?
15: Já jsem mu neříkal Luther, to vzniklo v undergroundu. Ta přezdívka. Kdo to vymyslel, nevím, ale Doneslo se mi to jako z undergroundu.
11: Jan Medek se s Janem Litomyským blízce přátelil a několik měsíců u něj ve Výskytné bydlel. I toto přátelství přivedlo Jana Litomyského k rozhodnutí postavit se komunistickému režimu veřejně. O tom za chvíli.
14: Když se třeba o něčem diskutovalo, tak jsem měl tendenci říkat svoje názory a vyslovovat pochybnosti nad tím, co se oficiálně prezentovalo.
11: Jan Litomyský dostudoval Vysokou školu zemědělskou. Odsloužil si vojnu Žatci v kasárnách kapitána Jasioka jako písař na rotě. Povaha komunistického režimu se tady za kasárenským plotem projevovala snad ještě zřetelněji. Kapitán Jasiok sloužil jako velitel jedné tankové jednotky na Dukle za druhé světové války. Vyznamenal se jako statečný bojovník už v bitvách o Kyjev a Bílou Cerkev. Na východní frontě se Jasiok přidal ke komunistické straně a pak padl během pokusu o překročení československých hranic u vesnice Zindranova. Jeho tank dostal dva zásahy. Komunisté z tohoto hrdiny vytvořili jakýsi kult. Politruci nutili mladé muže k obřadnímu chování před jeho sochou vyřizlou z polystyrenu.
14: Z pěnové vaty vyrobili nějakou jeho bystu a kolem toho se dělali všelijaký opičky, tak osobně určitě si zaslouží úctu, ale tohle to, co se dělalo, to byla fraška. Že?
11: Absolventi vysokých škol nastupovali původně do zaměstnání na takzvané umístěnky. Režim prostě stanovil, kde jsou soudruzi třeba, nehledě na jejich osobní plány. Jan Litomyský dostal umístěnku na místo agronoma do JZD Lažiště u Prachatic. Po dohodě s předsedou JZD ve Výskytné se mu podařilo umístěnku vyměnit a nastoupil do práce v obci, kterou znal od dětství a kde zdědil po prarodičích dům. JZD ve Výskytné v té době vedli nestraníci, potomci místních drobných zemědělců. Jan Litomyský si je oblíbil, stejně jako oni jeho. Práce agronoma ho bavila. Byla to doba, kdy se zemědělská družstva ocitla ve velkých obtížích. V 50. letech je přivedli soudruzi ke krachům. Tím, jak zaváděli absurdní ideologické nevědecké postupy diktované ze Sovětského svazu. Například přišlo nařízení k setí krmné kukuřice, tak jak to dělají na západě, třeba v Rakousku. Jenomže nebylo k tomu dodané zrno vhodné odrůdy. V Rakousku se totiž používala kukuřice, které to svědčilo v podhorských oblastech. Do Československa navíc přišlo osivo, často ve velmi špatném stavu. Zemědělci neměli také dostatek umělých hnojiv a dalších prostředků na ochranu rostlin, jako na západě. Sovětská nařízení se u nás v 50. letech zaváděla bezohledně, formálně a výsledkem toho byla nízká úroda. Jan Litomyský přišel do JZD v době, kdy se nový předseda pokoušel s omezenými penězi hospodařit. Nešlo prý takřka nic sehnat. Vše důležité bylo na příděl. Odměňování pracující v JZD mělo své normy, takzvané pracovní jednotky. Jedna jednotka znamenala podle odpracovaných let 12 až 18 korun a za den práce si člověk v JZD vydělal 1,5 jednotky. Jezeďácká šlechta, traktoristé, mívali až dvě jednotky, tedy 25 korun za den dřiny. Měsíční mzdu dostávali pracovníci vyplacenou ale jen do 50% a zbytek obdrželi až na konci roku podle toho, zda to ekonomicky takzvaně vyšlo nebo nevyšlo. Chleba stál asi 3 koruny, máslo 40 korun, pivo koruna 40, láhev rumu za 80 korun. Plat se dělníkům JZD pohyboval mezi 500 až 1000 za měsíc. Aby lidé na venkově přežili, museli hospodařit na záhumenkách, na přidělených pozemcích o velikosti asi půl hektaru.
14: No a na těch záhumenkách si pěstovali brambory a zrní, teda pšenici. No a, takže oni během roku žili z té záhumenky. A...
19: Bylo to málo nebo dost, nebo jak si žil vlastně?
14: No ono se s tím dalo skromně vyjít a... Ale v té době vlastně už začínali si i přestavovat nějak ty domy, takže to, nebylo to moc, ale Nechalo se s tím skromně vyžít.
11: Říká Jan Litomyský, signatář Charty 77, bývalý politický vězeň a někdejší agronom jednoho JZD na Vysočině. Nyní jeho vzpomínky na chvíli přerušíme. Po zprávách uslyšíte, čím vyprovokoval Státní bezpečnost. Jak vypadaly večírky pro filozofy, písničkáře a básníky v jeho chalupě. Nyní mají slovo kolegové se zprávami. Po nich pokračujeme.
1: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Během ruského útoku na předměstí Kyjeva zemřeli nejméně 3 lidé, mezi nimi i jedno dítě. Další dítě a 2 lidi útok zranil. Informoval o tom velitel tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Není podle něj jasné, jestli Moskva útočila drony nebo balistickými raketami. Ve stejné oblasti při dřívějším ruském úderu v noci na středu zemřelo 9 lidí. Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí začne ve 12 hodin na Václavském náměstí a zamíří přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie proto upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. Maďarská vládní strana TISA dnes rozhodne o svém kandidátovi na prezidenta. Parlament pak hlavu státu zvolí v úterý. Zvolení nového prezidenta je podle agentury Reuters klíčovým prvkem plánu premiéra Pétera Maďara na rozbití mocenských struktur bývalého premiéra Viktora Orbána. Jeho opoziční strana Fidesz plánuje volbu bojkotovat. Odvolání předchozího prezidenta Tamáše Šujoka červencovou změnou ústavy totiž nepokládá za legitimní. České e-recepty nově přijímají tak i některé lékárny v Rakousku. Lidé si tam můžou vyzvednout léky předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Doteď mohli lidé český e-recept využít v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku nebo Španělsku. Slovenský hokejista Andže Kopitar bude mít před stadionem v Los Angeles sochu. Klub také vyřadí jeho dres s číslem 11. Kopitar odehrál v Los Angeles 20 sezon a letos na jaře ukončil kariéru. Během ní vyhrál 2x Stanley Cup. Klub sochu odhalí v únoru příštího roku ve stejný den, kdy vystoupí Kopitarův dres ke stropu haly. Sochu před stadionem má už také nejproduktivnější hráč historie Wayne Gretzky.
0: Zastavená D8 u hranic a také silnice 38 Havlíčkova Brodu. Na dálnici D8 je teď na několik minut pozastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa. V tunelech Panenská a Libouchec byl detekován nadrozměrný náklad a provoz tak zastavili na 87. kilometru. Policisté jdou na místo situaci prověřit, tak vydržte. Za chvíli dálnici opět otevřou. Silnice 38 je neprůjezdná z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Po těžké nehodě u obce Rožňák tam se nedá projet obousměrně. Osobní auto narazilo do stojícího kamionu. Objízdná trasa vede přes Veselý Žďár. A u Brna jsou komplikace na staré dálnici z Bystrce na Popůvky. Kousek za posledními semafory v Bystrci stojí osobní auto po nehodě, částečně v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24, na horách pak většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
11: A dnes vyprávíme osud chartisty a bývalého politického vězně Jana Litomyského. V 60. letech vystudoval Vysokou školu zemědělskou, po vojně dostal umístěnku do JZD na místo agronoma. Vyjednal si, že mohl nastoupit do družstva ve Vyskytné na Vysočině, kde měl chalupu po prarodičích. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa. Agronom Jan Litomyský měl v JZD na starost takzvané osevní postupy, objednával nové odrůdy a dařilo se mu postupně zvyšovat produkci. Získal si uznání ostatních tím, že se ochotně zapojoval i do fyzicky náročné práce.
14: Já jsem teda nebyl moc šikovný, takže jsem nejezdil s traktorem třeba na poli, maximálně tak něco popovezl, ale třeba když se nakládali brambory nebo obilí, tak jsme s předsedou šli a nakládali jsme pytle prostě na valník. To bylo skoro jako na malém hospodářství. Člověk musel dělat všecko. A ty lidi byli strašně fajn tam. To družstvo bylo poměrně přehledné. Byla to jedna vesnice, takže ti družstevníci brali ten podnik jako za svůj, měli zájem. Samozřejmě každý měl na prvním místě to svoje, že to bylo různý. Všichni věděli nebo měli takový postoj, že když se bude dobře dařit družstvu, takže se bude dařit i

0: Jeho souputník Jan Medek na letní dovolené u něj bydlel a občas svého přítele doprovodil až do jezéde, aby nakouknul, jak to tam vlastně vypadá.
1: Tak on tam měl samozřejmě nějaké své postavení a co všechno dělá agronom, o tom jsme se zase tak moc nebavili. V kravíně jsme byli spolu, se podělal na krávy.
2: A všiml jste si, jak se tam chovají k němu ostatní?
1: Dobře, dobře se k němu chovali. Jako kamarádovi, kolegovi kamarádovi.

0: se tam i oddávalo. V době, kdy dům přebíral Jan Litomyský někdy v roce 1965, byla chalupa v dosti žalostném stavu. Podlahy schnilé, bylo třeba udělat nově všechny omítky, elektriku a ústřední topení, vodovod a kanalizaci. Do té doby se na záchod chodilo ven, na dvůr, do dřevěné kadibudky. Provodu se muselo k pumpě na zahradu. Jan se rozhodl pro rekonstrukci. Od státu využil takzvanou stabilizační půjčku a chalupu nádherně zrenovoval.
1: Abychom si dobře rozuměli, co to je mimo jiné demokratizace našeho života. A minulá doba vytvořila takový stav, že naše strana komunistická takřka všecko řídila dál.
0: V době pražského jara se Jan Litomyský rozhodl jít do politiky. Tak jako Ivan Medek vstoupil do Československé strany lidové. Ve Výskytné se stal předsedou místní organizace, byl zvolen do okresního a poté i do krajského výboru. K lidovcům se tenkrát vraceli i staří bývalí funkcionáři, kteří přežili pronásledování v 50. letech. Často měli za sebou uranové lágry. Své příběhy mu vyprávěli. Jan, tak jako ostatní lidé, žil nadějí na svobodu a na zlepšení občanského života.
2: Nenechte se vyprovokovat. Nechoďte na otevřené srážky v ulicích.
0: 21. srpna 1968 do naší země vtrhla sovětská vojska.
3: A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat.
0: Jan zrovna pobýval v Německu na stáži na univerzitě ve Frankfurtu. Mohl zůstat na západě. Ovšem opustit rodiče pro něj nepřipadalo v úvahu. Vrátil se domů, do Výskytné, a brzo se dostal do potyčky s ruskými okupanty. Zapálil před nimi jejich propagandistický tisk.
4: Dokonce tenkrát dcera obecního tajemníka, teda komunistického, a spolu se mnou šla na náves a tam jsme těch noviny zapálili. Oni si toho nějak všimli, když se ještě se vrátili, hrozili nám, ale nic nám neudělali nakonec. A dokonce, myslím, v těch prvních měsících, já nevím, jak dlouho to vytrvalo, ale to vypadalo, že s těmi komunistickými funkcionáři opravdu se dalo spolupracovat, ale ona část z nich byla potom vyhozená a část prostě začala kolaborovat, takže z toho nic nebylo.
0: Jan Litomyský odešel od lidovců. Odmítl se podílet na zdání politické svobody.
4: Tenkrát jsme měli přijmout nějakou rezoluci, že souhlasíme s dočasným pobytem sovětských vojsk. No já jsem hlasoval proti, říkal jsem, že takovýhle prohlášení podporovat nebudu. A oni si mě potom pozvali na pohovor a říkali mi, že si chci takhle vystupovat, tak abych si rozmyslel, jestli chci být členem strany nebo ne. Já jsem říkal, že už jsem si to rozmyslel, že členem strany nebudu. Tak tím jsme to vyřešili vlastně rychle. No.
5: Žádné opozičné síly, žádné antikomunistické síly v československé společnosti nemají nejmenší naději na úspěch. Ne z nějakých zahraničně politických důvodů. Vlastné, naše vlastné domácí síly jsou dostatečné, absolutné, aby jsme hocaké rozvratné antikomunistické skupinky, tendencie tu politicky věděli zlikvidovat.
0: Hned z kraje 70. let začaly v podnicích takzvané prověrky. Pracovníci na vyšších místech, různí funkcionáři byli nuceni před soudruhy z národních a okresních výborů deklarovat loajalitu okupační sovětské moci a nazvat srpnový přepad roku 1968 bratrskou pomocí. Agronom Litomyský by nic takového neudělal, což asi většina jezeďáků a místních soudruhů věděla.
6: Jak jste prolezla těma prověrkama?
4: Neprolezal, já jsem nikdy nebyl prověřený, ale to představenstvo VZD, ještě dokud jsme byli jedna vesnice, tak řeklo, že žádná prověrka nezajímá, že jsou s mojí prací spokojeni.

0: jste mě nechali ve funkci.
1: Janu Litomyskému už táhlo na 30 let a stále neměl žádnou dívku, žádnou známost. A tak to šlo skoro do jeho 45 let. Jeho víra v Boha, jak říká, se prohlubovala. Začal zvažovat celibát a dokonce i řeholní život.
0: V té době jsem se nějak zintenzivnil můj náboženský život. V Praze jsem začal chodit k paní Marii Sněžné a do Záběhlic na bohoslužby pátera Bůšeho. Taky jsem se seznámil s Jendou Metkem a jeho spolužáky zase z katolického semináře. A jednu dobu jsem i docela, pak jsem četl třeba různé úvahy od Rožera Šice. Takže v té době jsem i uvažoval případně o celibátu nebo o něčem takovém, ale myslím, že celkově to bylo takové nevyhraněné.
2: Jako dobrovolný celibát nebo cesta faráře?
0: Bylo to takové snění, no, kdy třeba bylo nějaký typ řeholního společenství, tak bych i uvažoval o tom, jestli se k tomu mám připojit nebo nemám, ale nebylo to nic reálného vlastně, bylo to jenom v rovině úvah. V té situaci já jsem ani nebyl zralý na to zakládat rodinu třeba.
1: Jan Litomyský si připouštěl, že se nejspíše blíží jeho střet s totalitním režimem a nechtěl nikoho z blízké rodiny ohrozit. I to prý hrálo roli v jeho zdrženlivosti vůči ženám. Jan Litomyský jezdíval často do Prahy za přáteli, do Záběhlické farnosti za Františkánem Bonaventurou Boušem, na bytové semináře nejen k Metkům, ale i Svobodům a Brázdům. Navštěvoval evangelické faráře Sváťu Karáska v Novém Městě pod Smrkem, Miloše Rejchrta v České Lípě. A i za ním do Výskytné začal jezdit přátelé. Už zmíněný Jan Medek na Výskytnou vzpomíná strašně rád. Tenkrát na začátku normalizace mu skončila jeho životní fáze. Předčasně ukončil studium katolického semináře. Rozloučil se s kněžskou budoucností. Šel na vojnu a předtím žil několik měsíců ve Výskytné. Prý tam společně četli, diskutovali, dumali o budoucnosti křesťanských církví a přitom notně popíjeli. Jan Medek se k tomu dostal, když jsem se ho vyptával, jaký vlastně Jan Litomyský je a co s ním zažil.
3: Já se příhodu moc nepamatuju. Já si pamatuju spíš to, co jsem provedl já. Jsem například utrhl umyvadlo ve Výskytném. My jsme trošku moc pili a já jsem pojal představu, že to umyvadlo, že je to bolševik a že ho zlikviduju. Tak jsem ho vytrhl ze zdi. Tehdy jsem byl docela silný. A rozfákal jsem ho, takže on za tohle to vzal například naprosto s klidem, jako kdyby se nic nestalo. Jo, to byla snad jediná koupelna, která tam byla. Jo.
2: Pak se to ale opravovalo, ne?
3: No to už ani nevím, to si nepamatuju. To prostě Honza na to nějak nespěchal. Takže my jsme měli spíš takovýhle vylomeniny dělali. Nebo jsme střílili z punty. Otvírali jsme šampaňský, ten jeho dům je vlastně na návsi. A my jsme střílili, kdo dál jako dostřelí ten špunt. Při otvírání té fašky.
2: A kdo vyhrál?
3: To si nepamatuju. Asi pamatuju jenom ty neplechy.
1: Po několika letech došlo na Vysočině ve Výskytné k velkému slučování zemědělských družstev. Vznikl obrovský moloch o rozloze několika tisíc hektarů. A v tomto novém velkém družstvu, překvapivě, jak si místní soudruzi přáli, pro Jana Litomyského místo nezbylo. Díky známým našel roku 1975 práci v JZD v asi 15 kilometrů vzdálené Dolní Cerekvi. Místní předseda JZD a další funkcionáři ovšem věděli, koho přijímají do zaměstnání. Zarostlého antikomunistu, pobožného křesťana, ale také vynikajícího agronoma.
0: No tak byl jsem jako exot, ještě navíc jsem si nechal narůst vlasy a chodil jsem pořád v monterkách. To bylo trochu zvláštní, ale oni mě třeba na ty odborné porady mě vždycky brali mezi sebe, v tom se nějak ode mě nedistancovali. Ten předseda v Dolní Cerekvi, tak to byl člověk, který pocházel z kulacké rodiny, oni mu nedovolili studovat, ale na vojně se nějak zalíbil tomu politrukovi, takže oni ho tenkrát získali do strany a umožnili mu kariéru. Takže to byl teda předseda družstva, pak tam byli agronom a zootechnik, to byli staří sedláci místní, kteří ani nebyli členy strany, tam ten předseda byl samozřejmě, a tyhle dva nebyli a vždycky po straně mi dávali najevo sympatie.

0: všetky kampane, ktoré sú v rozpore so životom a s vedomím našich ľudí, môžu skončiť iba krachom. A žalostné figurky, ktoré sa k tomu prepožičia, skončili a skončia znovu na smetišti dejin.
1: O prohlášení Charty 77 se Jan Litomyský dozvěděl z nechvalně proslulého článku v Rudém právu ze dne 12. ledna 1977. Článek byl nadepsán stroskotanci a samozvanci.
2: V období, kdy náš lid pod vedením strany s velkou odpovědností a obětavostí naplňuje svou každodenní prací linie a závěry 15. sjezdu, pár uražených, ješitných stroskotanců a samozvanců, ale ve skutečnosti agentů imperialismu typu Mlynáře, Krígla, Havla, Hájka, Patočky, Vaculíka, bez špetky cti a svědomí spřádá plány, které nemají a nemohou mít jiné poslání než přípravu nové kontrarevoluce.
1: V té době se Jan Litomyský znal s Danou Němcovou a tak se vypravil do slavného pražského bytu Němcových Věčné ulici, kde se setkal se Sváťou Karáskem.
3: Karásek mi navrhl, jestli bych nechtěl chartu podepsat, tak já jsem si to přečetl, řekl jsem, že co je tam napsáno, s tím souhlasím a podepsal jsem ji. A pak to bylo zveřejněno za několik týdnů nebo měsíců, já už nevím. Pak teda ten předseda si mě pozval na pohovor, vyčetl mi to a to bylo všecko.
1: Jméno Jana Litomyského zaznělo v seznamu signatářů ve vysílání Hlasu Ameriky. Na Vysočině bylo jen pár chartistů, většinou z velkých měst, třeba básník Vít Bohumil Homolka ze Žďáru nad Sázavou. Ale z vysočinské vesnice, dokonce agronom z JZD, to byla skutečná rarita. A soudruzi z STB měli na Jihlavsku poplach, zvlášť když se začali sjíždět antikomunističtí živlové přímo do veliké chalupy ve Vyskytné. Litomyský se choval neobyčejně přátelsky, laskavě, byl pohostinný a doslova nechával otevřené dveře každému, kdo hledal svobodu. Lidé tu hodovali, diskutovali, zpívali a aspoň na chvíli unikali šedivé, sešněrované realitě normalizačního Československa. Vyskytná se stala jedním z center setkávání disidentů, undergroundáků, písničkářů, křesťanských intelektuálů, filozofů, teologů a literátů.
4: Jezdili tam němečtí katolíci, myslím, že to byli oratoriáni z Lipska, spolu s nimi různí teologové, někdy i docela významní. Konkrétně si vzpomínám na Wolfganga Trillinga, který jezdil s automobilem značky Wartburg. No a moje malé děti, zejména Janek a Mikuláš.
5: Jako já?
4: Ano, kteří jezdili s námi v malinkém Fiatku, se na to Wartburga dívali jako na západní luxusní limuzínu, tak Wolfgang Trilling je pak vozil po kraji, aby jim udělal potěšení. Kromě toho tam bývali k vidění lidé jako Anna Šabatová s dětma, kteří tam trávili léto, protože Petr Uhl byl momentálně ve vězení.

0: jezdil tam písničkář Čávli Soukup, který měl malý mikrobus a vždycky zapískal a seběhli se k němu děti, naskákali do toho mikrobusu a jeli do lesa na houby. Musím říct, že jsem měl velký strach, že se už nevrátí, ale přinesli vždycky kož hub, ze kterého holky udělali takový prádelní hrnec plný guláše a kdo měl hlad, tak si prostě nandal a jedl. Byli tam filozofové, nejenom Martin Palouš, ale i další, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali. Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, první manželka Ivana Jirouse, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
1: Tak to byl můj táta, Daniel Krupa.
2: Přesně jak můj otec popisuje, tam, jak si to bylo, na jedné straně Čárlí Soukup, na druhou stranu, na druhé straně filozofové diskutují o věcech, řekněme, abstraktnější a obecnější povahy. No, bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy STBáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
1: Martin Palouš. Ještě vzpomínka na Vyskytnou od Terezy Medkové Jakšové. Tenkrát už byl její tatínek Ivan Medek, donucený STBáky k emigraci. Odešel do Vídně a pracoval pro Hlas Ameriky.
3: No tak Pepa Janíček sedí v koutě pod obrazem Davida Němce a brnká na kytaru, že jo. Magor tam chodí na hatej. Klasika. Mezitím přijede Ben, jak on se jmenoval křesně, Beneš, jsem mu říkala, možná, že ho taky máte, chartista, mladý kluk se svou přítelkyní přivezl nutrie. Pekli jsme tam nutrie na česneku, protože to bylo strašně levný, nebo to někde prostě sehnali od známých, takže tím jsme se najedli. Mezitím se tam opravdu pilo, hodovalo a mezitím tam probíhaly i takové jako hezký myšlenky, hezký vztahy. Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy, ty rodiny.
4: Jo, jednak tam jezdila ta parta Martina Šimsi z Brna, jednak Zječka, Plastici a tihle lidé. A takhle ze začátku my jsme tam vlastně chtěli dělat filozofické semináře s Martinem Paloušem, ale to velmi brzy zkrachovalo, protože STBáci to de facto znemožnili. Oni tam neustále posílali hlídky, ty lidi zadržovali, nebo někdy dělali i domovní prohlídky u nás doma, prostě na nějakou soustavnou činnost to nebylo, spíš to bylo takový místo setkávání a vzdor.
1: STBáci instalovali před dům kamery a hlídkovali tu SNBáci. Jan Litomyský se ale nenechal zastrašit. Naopak stal se aktivním členem VONCu, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. STB na něj zkusila několik podrazů. Chtěli ho dostat do vězení za nedovolené ozbrojování. Ve sklepě objevili několik gramů výbušniny Tritol z 20. let, ovšem nefunkční, bez rozbušky. Obvinili ho z šíření pornografie. STBáci mu při domovní prohlídce podstrčili do příborníku nějaké fotografie s nahatými dívkami. Takže tohoto evangelíka chtěli i společensky znemožnit. Nakonec u soudu dostal 3 roky a navrch 2 roky ochranného dohledu. Za co tedy byl odsouzen? A jak ztrátu svobody zvládal. O tom budou příští příběhy 20. století. Děkuji, že sledujete aktivity Paměti národa a podporujete nás v Klubu přátel. Kdo se ještě nepřipojil, prosím, přijměte mé laskavé pozvání. Klub Přátel paměti národa jsou lidé, kteří posílají postbelum neziskové organizaci drobnou částku každý měsíc. Někdo 200 korun, jiný 1000 korun, každý podle svých možností. A my vás na oplátku zveme na výlety, do divadla, na procházky s historickým výkladem, občas do kina, ale také do Institutů paměti národa, do Pardubic, do Brna a Olomouce. Děkuji vám všem, že nás posloucháte. Příště v příběhu Jana Litomyského pokračujeme.
5: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
6: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Alfred Russel Wallace, britský vědec, byl znám pro své učení o proměnlivosti životních forem a hlavně teorii o přírodním výběru. Inspirací pro zkoumání přírody mu byl svými teoriemi Thomas Malthus. Mnozí si v této souvislosti spíš vzpomenou na Charlesa Darwina.
8: Charles Darwin a Alfred Wallace jsou historickým příkladem pro ty, kteří tvrdí, že nové teorie a ideje jsou důsledkem obecného myšlení určité doby. Dva badatelé pocházející ze stejné země, ale lišící se výchovou i životním přístupem na začátku druhé poloviny 19. století, začali výrazně proměňovat smýšlení o živé přírodě.
7: Alfred Wallace se narodil v lednu 1823 ve Walesu. Během svého života vystřídal mnoho povolání. Byl učitelem, inženýrem, cestovatelem a přírodovědcem. V roce 1847 vycestoval se svým přítelem, přírodovědcem Batesem, do Jižní Ameriky, kde se společně snažili sběrem materiálu a jejich zkoumáním vyřešit otázku původu druhů.
8: Při zpáteční cestě však loď i se všemi sbírkami schořela. Wallaceovi se podařilo z plamenu uniknout a přežít. Po dvou letech strávených v Anglii se opět vydal na cestu, tentokrát na Borneo. Ve svých pracích mimo jiné uvádí jako příčinu vývoje také přirozený výběr, i když nepoužívá daný výraz.
7: Svou studii neposlal nikomu jinému než samotnému Darwinovi. Ten v té době připravoval už dnes velmi známé dílo O původu druhů. Darwin ale Wallace nezapřel a v roce 1858 publikoval jeho text společně s některými svými staršími rukopisy, které myšlenku vzniku druhů obsahovaly také.
8: Darwinova a Wallaceova teorie se ale na mnoha místech odlišovaly. Darwin byl abstraktnější myslitel a ve své teorii daleko více zdůrazňoval boj o život. Wallace naopak analyzoval spíše geologické a geografické faktory. Přestože se v mnohém oba badatelé rozcházeli, podíl na vzniku populární teorie Wallaceovi nelze upřít. Alfred Russel Wallace se dožil 90 let, zemřel v Anglii v roce 1913.
6: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Do lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu. Další dodávky mají přijít příští týden. Americký senát schválil balík protiruských sankcí. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidé může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už od jedné minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
10: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
9: Nejohroženější skupinou jsou podle Štrajta diabetici a lidé s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin. Kvůli snížené citlivosti totiž nemusí horký povrch včas rozpoznat. Zvýšené riziko hrozí i dětem do 3 let. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Moskvu má dostat pod větší tlak a pomoct k ukončení 4,5 roku trvající ruské války proti Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Balík zahrnuje taky rozšířené sankce proti Iránu. Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
11: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
12: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
13: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moct otevřít.
12: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Liberce vyhráli i druhý venkovní zápas v sezóně. Ve třetím kole šance ligy porazili Zborojovku Brno 1-0. Nesou na programu 3 zápasy. V 17 hodin nastoupí Teplice proti Plzni a Zlín bude hrát s Bohemians. Ve 20 hodin se Mladá Boleslav utká se Spartou. A 2 čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu 8. finále. Jiřího Lehečku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Menšík.
14: 17. muž světového žebříčku Menšík zvládl zápas s Francouzem Atmanem za necelé 2 hodiny. V každém ze setů mu stačilo vzít soupeři jednou podání a vyhrál 7-5 a 6-4. V 8. finále se utká s Nizozemcem Van de Zandschulpem. Do stejné fáze turnaje postoupil už dříve Jiří Lehečka. 12. muž žebříčku nastoupí proti Španělovi Chodarovi, který je na tom o 3 pozice hůř. František Kuna, Radiožurnál.
15: Bezpečí na D5 Rozvadová a otevřená D8 u hranic. Na dálnici D5 stále ještě opatrně na příjezdu do České republiky z Německa z Bavorska. Mezi sjezdy na Rozvadov a na Chép jelo auto proti správnému směru. Pohybovalo se v protisměru v okolí kilometrů 150. Policisté stále situaci na místě ještě prověřují tak velmi opatrně. Na dálnici D8 je obnovený provoz na příjezdu do České republiky z Německa z Drážďan. V tunelech Panenská a Libouchec byl detekován nadrozměrný náklad a provoz byl na chvíli pozastaven na kilometru 87 směrem na Prahu. Teď už se ale opět dá projet, kolony se postupně rozjíždí. A silnice 38 je stále neprůjezdná z Havlíčkova Brodu do Čáslavy po noční nehodě u obce Rožňák. Zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta do stojícího kamionu. Objízdná trasa vede přes Veselý Žďár. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: První polovina roku 1993, prvního roku existence samostatné České republiky, byla podle publicisty Pavla Hlavatého dobou diskuzí a anket. Více už se dozvíte za chvíli v repríze pořadu Archiv Plus, ale ještě předtím si připomeneme ženu, která v první polovině 90. let stála po boku tehdejšího prezidenta, Olgu Havlovou.
6: Portréty.
16: Hubatá holka ze Žižkova, která si vždycky udržela svojskost, nezávislost, kritičnost a přímočarost za všech okolností. V pohádkách se takové hrdinky charakterizovaly třeba slovy nebála se ani čerta. A takový člověk opravdu svou kůži i v těch pohádkách neprodal lacino a o koupi duše nemohl pekelník ani uvažovat. Jenomže život Olgy Havlové byl lecos jiného a hlavně ne pohádka. K poslechu pořadu Portréty vás vítá Jan Sedmidubský a jedna poznámka na úvod. Pro obvyklý format tohoto pořadu je typické, že hodně čteme v textech. Ale dnešní protagonistka vzhledem k tomu, že měla vedle sebe celoživotního psavce, neměla přehnanou touhu se projevovat písemně. A proto dnes s jednou výjimkou budeme život Olgy Havlové přibližovat i s přispěním biografie Pavla Kosatíka. Ten napsal o dětství Olgy Havlové následující řádky.
17: V životě žižkovských rodin bylo běžným jevem časté stěhování, vyplývající z toho, jak se k lepšímu nebo horšímu měnila jejich hmotná situace. Olžina matka původně žila s babičkou v Chelčického ulici. Když se vdala a narodili se jí děti, přestěhovala se s mužem do tehdejší Svatoplukovy ulice poblíž Pražačky. Tam rodina bydlela v době, kdy se Olga narodila. Svůj nejlepší byt pak Šplíchalovi získali na Basilejském náměstí. Když se však matka rozvedla, odstěhovala se s dětmi znovu k Pražačce, do Buchovcovy ulice. A když se nejstarší dcera Jaruna rozhodla vdát, nechala jí matka tento byt a vrátila se s Olgou a Pepíkem k babičce do Chelčického. Tím se kočovný kruh uzavřel. V tomto dnes už neexistujícím domě v Chelčického ulici číslo 29 pak Olga vyrostla. V ženské domácnosti vedené přes den babičkou a po večerech matkou. Zde si později už jako samostatná dívka ve dvoře vybudovala vlastní byt a odtud také v roce 1964 následovala Václava Havla do vznosného měšťanského bytu na Vltavském nábřeží.
16: Po stopách Olgy Šplíchalové provdané Havlové půjdeme dnes s Pavlem Hlavatým. Hezký den.
18: Dobrý den.
16: Pavle, sluší se dodat základní životopisná data, případně mě budeš opravovat. Olga Šplíchalová se narodila v Praze 11. července 1933 do početně bohaté, ale na pozemské statky chudé žižkovské rodiny. Její studia v důsledku toho za moc nestála, ale jak se všichni shodují, kdo Olgu znali, ona to dokázala vždycky dohnat neuvěřitelnou pílí v četbě a samostudiem. Vyučila se v Baťově továrně, bohužel se nikde neuvádí, zdali to bylo rovněž v Praze.
18: A tam je možná důležité zmínit takovou dodnes neúplně obecně známou věc, že tam vlastně došlo k velmi tragickému zranění. Ona přišla o 4 prsty na levé ruce a byť tedy to dokázala i při svém veřejném vystoupení opticky velmi dobře zakrývat, tak to samozřejmě je věc, která jí určitým způsobem musela komplikovat život.
16: Od roku 1961 pak Olga pracovala jako uvaděčka v divadle Na zábradlí, což jistě mnohé napoví. Přesto zdání klame, Václav a Olga se neseznámili právě v tomto divadle, takže kde tedy?
18: No, seznámili se v literární kavárně Slavie, což je takový docela příběh, o kterém se později zmiňovali, respektive Václav Havel to tuším v nějakém rozhovoru říkal. A seznámili se vlastně na začátku 50. let a než tedy spolu začali chodit, tak se znali tuším asi 2 nebo 3 roky.
16: Ještě před další ukázkou bychom měli upřesnit, že se odehrává v pražských Noslích, v místech, kde se až do poloviny 70. let nacházelo ve své době poměrně proslulé divadlo Na slupy. V tomto poloprofesionálním divadle ve Vyšehradské ulici, mimochodem krátce po jeho otevření tu začínali Voskovec s Erichem, se odehrávala četná ochotnická představení, ale nejenom ta. Pavel Kosatík v následujících řádcích, myslím, vyhmátl opravdu jednu z klíčových scén života Olgy Havlové, tedy charakteristickou scénu, ve které je ukryta podstata její duše.
17: Kdo si z herců divadla Na slupy měl v té době kontakty ve filmovém archivu. A tak se vždycky v sobotu večer po skončení představení promítali pro společnost přátel filmy, které se nedostaly do normální distribuce. Ve fádní filmové nabídce 50. let byla zážitkem i Disneyova Sněhurka. Dívky si však nejvíc oblíbily hudební filmy, operety a muzikály. Když se jednou pozdě v noci vraceli z jednoho takového promítání, udělala Olga něco, co jejím kamarádkám nikdy nevymizelo z paměti. Jak byly ještě plné dojmu z představení, sdělovali si zážitky a zpívali si úryvky melodií, které si zapamatovali, dala se Olga najednou do tance. Sama. Mizela středem tmavé a opuštěné ulice podél botanické zahrady, přemožená prožitkem a nedělící se o něj v té chvíli s nikým. Silná citovost, provázená rozpaky ve chvíli, kdy se měla o city dělit, tento rozpor jakoby patřil mezi rozhodující vlastnosti Olžina charakteru.
16: Setkání Václava Havla s Olgou Šplíchalovou svým způsobem připomíná prvorepublikový filmový kýč o tom, jak si bohatý vzal chudou. Oba dva by se tomu asi s chutí zasmáli, Olga zřejmě dost sarkasticky. Ale možná není úplně náhodou, že se vzali až po osmileté známosti v roce 1964. Ze strany rodiny Havlových tam byl poměrně rezervovaný vztah k Václavově známosti.
1: No, já bych neřekl přímo ze strany rodiny Havlových, ale ze strany jeho matky. Zatímco jeho otec, který, jak víme vlastně z historie, se dožil výrazně vyššího věku než matka, tak té známosti přál, tak matka měla skutečně k Olze velmi, velmi rezervovaný vztah.
16: Kompas mého života, tak se Václav Havel údajně mnohokrát vyjádřil o své ženě. Co si pod tím vlastně představit všechno?
1: No, uvědomme si, Olga byla asi o 3 roky starší, byla jeho určitým korektivem, já bych to dodal možná korektivem, zní to trochu frázovitě, ale takovým korektivem selského zdravého rozumu. Václav Havel byl intelektuál skutečně první kategorie a čteme-li už některé třeba jeho texty z konce 50. let, tak vidíme, že už tam se vlastně nějakým způsobem formoval ten brilantní mozek, který později těmi texty ze 70. a 80. let a i později těmi texty z prezidentského období bylo vidět, že to je intelektuál skutečně světové úrovně, ale ona nějakým způsobem mu poskytovala tu zdravou zpětnou vazbu, kde když se rozvinul do příliš, řekněme, abstraktních výšin nebo abstraktní šíře, tak ji nějakým způsobem a někdy i dost razantně korigovala.
16: Pokud si to máme nějak představit, tak tradují se historky, snad tady je můžeme alespoň trochu parafrázovat, kdy se skutečně v nějakém širším okruhu probírá nějaká zásadní témata, nejenom tedy Václav Havel, ale všichni jeho spolupracovníci. Mohlo to být i v prezidentských dobách už a nakonec, když už se debata točila dlouho v kruhu, tak prostě Olga řekla Václave tak dost. Ještě jinak by se to dalo říct, Václav Havel zvlášť v době, kdy začínal prezidentskou dráhu, mluvíval občas o pocitu vlastní nepatřičnosti, o pocitu člověka, který si musí jaksi zasloužit svůj pobyt na zemi. Nebyla jeho žena Olga nakonec v tomto postoji vlastně úplně stejná? Musím si to zasloužit, hlavně tedy postarat se o druhé.
1: No, ta starost o druhé je určitě věc, která je nějakým způsobem spojovala, protože známe-li to zázemí, tak víme, že řekněme Václav Havel, se mohl mít ať už v nějaké fešácké vnitřní emigraci nebo v emigraci vnější skutečně velmi dobře a vlastně, když to řeknu v úzovkách do těch problémů, to znamená zájem státní bezpečnosti věznění, ho dostávala právě ta neustálá snaha se nějakým způsobem angažovat a jak ještě uslyšíme, tak skutečně je to něco, co je oba dva velmi bytostně spojovalo.
16: Když teď přistoupíme k jednomu z nejslavnějších Havlových děl, jsou to dopisy o Loze. Pavle, mohu tě poprosit o pár slov ke genezi tohoto díla, protože ono je osobní a vlastně zároveň ale takovým atypickým způsobem.
1: No, jedná se, když to řeknu velmi stručně, o soubor Havlových dopisů z vězení, které uspořádal tedy literární kritik Jan Lopatka, který některé dopisy, kde se třeba objevovala nějaká témata znovu jinak pojata, provedl prostě určitý výběr, tak je to kniha, o které si musíme uvědomit, jsou to dopisy psané z vězení, jsou to tedy
18: legálně psané dopisy, to znamená, že ty dopisy šly přes vězeňskou cenzuru a když se do nich začteme, tak si prostě musíme zvyknout na takový jazyk prapodivný. Samozřejmě nacházíme tam spoustu těch různých reálí jejich společného života. Václav Havel různě úkoluje Olgu Havlovou, co má třeba konkrétně udělat, ale mezi tím nacházíme úvahy, některé třeba psané i na pokračování, aby nějakým způsobem obešly ty cenzory, kteří samozřejmě ty dopisy velmi pečlivě četli.
16: Je tam hodně jinotajů?
18: No, v každém případě samozřejmě se tam hovoří o určitých osobách. Ty osoby samozřejmě představují někoho jiného, než koho na první pohled by měli představovat a podobně. Samozřejmě vězeňská korespondence těchto politických vězňů, řekněme, obecně představovala takový svérázný žánr a známe dopisy z vězení dnes už, řekněme, Rudolfa Baťka, Václava Bendy. A je velmi zajímavé, když ty dopisy sledujeme, jak se v každých těch dopisech odráží jak, řekněme, osobnost toho dotyčného, který je uvězněn, tak i osobnost jeho manželky, které jsou ty dopisy určeny.
16: No a teď právě ke kardinální otázce, jaké jsou ony dopisy Olgy Václavovy, protože ty pokud jí nevyšly.
18: No, pokud je mi známo a něco jsem o nich četl, tak ty dopisy byly takové velmi střídmé, suché. Já pokud si vzpomínám, tak z těch, o kterých jsem mluvil, nebo z těch dalších, snad jsem četl pouze korespondence vlastně manželů Bendových vyšla skutečně oboustranně a my se vlastně můžeme pouze v těch odrazech té korespondence v těch vlastních dopisech Olze, se tedy můžeme dobrat toho, co tak asi Olga Havlová Václavu Havlovi nějakým způsobem psala.
16: Tak z dalších řádků bude asi zřejmé, že manželé Havlovi asi oba špatně snášeli patos, ať už byla situace jakákoliv.
17: Z vazby a vězení napsal Václav Havel celkem 165 dopisů. Dopis číslo 42, tato podle Václava Havla podivná studie, vznikl ve zvláštních souvislostech. Především byl k jeho napsání Václav Havel vyprovokován zvenčí. V dopise o tom stojí: vyprovokovala mne k tomu bezděky Kamila, Bendová manželka Havlova spoluvězně Václava Bendy, když se v posledním dopise Vaškovi zmínila, jen tak v závorce o tom, že ty, na rozdíl od ní, žádné pěkné zamilované dopisy nedostáváš. Po tomto málo konvenčním úvodu je jasné, co bude následovat. Zamilovaný dopis. Václav Havel sděluje, že si uvědomil, že pořád píše jenom o sobě. Jakoby mezi námi nebylo nic víc, než že se navzájem staráme o svůj majetek a své potřeby. Přes slib ohlášený v úvodu však milostný dopis nenásleduje. Naopak, přijde napřed přes úvaha, od koho se asi Kamila Bendová o nedostatku Havlových milostných dopisů dozvěděla. Od Olgy asi ne, neboť příliš dobře tě znám, než abych mohl očekávat, že by ti tvá hrdost dovolila takovýto pocit, i kdyby ho chovala kdekoliv publikovat. Jako kdyby tedy hlavním cílem dopisu bylo spíš dát do pořádku svou domněle pošramocenou čest. O dvou tématech psal Václav Havel vždycky nerad. O svém vztahu k Olze a o zážitcích z vězení. Také v tomto dopise se popis vztahu proměňuje v jeho reflexi. Milostný dopis se pozvolna mění v úvahu, proč je těžké milostný dopis napsat. Mně se zdá, že tvá hrdost, můj ostych, náš společný druh humoru a nechuť k trapasům, těch 24 let společného života a tisíc jiných věcí vytvářejí vztah, který mimo jiné, jak si ze své podstaty nepřeje tomu, abychom si o něm povídali nebo psali.
16: Tolik dopisy Olze, my jsme trochu utekli z té životopisné linie, kterou bychom měli přece jenom trošku držet.
18: Ty dopisy jsou samozřejmě z přelomu 70. a 80. let, takže se ještě vraťme. Oni se vzali v roce 1964, to znamená v době, kdy vlastně začala vycházet ta hvězda Václava Havla jako světoznámého dramatika, začaly se hrát ty jeho první hry a on se stává osobností již nejenom kulturní nebo kulturně politickou, ale čistě politickou. Navštěvuje Spojené státy přes různá centra, setkává se osobně s Pavlem Tigridem, s Ferdinandem Peroutkou. Olga ho tedy doprovází a po, řekněme, okupaci začíná ta situace nabírat celospolečensky a i pro ně obzvlášť takový ten nepříjemný rozměr. Poprvé je vlastně u nich objeveno odposlouchávací zařízení v lednu roku 1969. To je trochu kuriozní, protože to ještě dozníval svobodný tisk a ještě se to trochu přetřásalo v něm. Pak to tedy velmi rychle utichlo a oni vlastně na tom počátku 70. let žijí v takovém tom ghettu těch vyloučených intelektuálů, kde řada osobností pražského jara emigruje, řada se stahuje tedy do té vnitřní emigrace a oni najednou jsou v takovém velmi podivném postavení, neboť Havlovy hry se dál velmi výrazně hrají v zahraničí, čili oni nemají tu sociální nouzi, kterou má řada těch jiných osobností, které ten příjem ze zahraničí nemají, ale vlastně neexistuje tam žádná možnost nějakých širších realizací. Václav Havel vlastně ty hry nevidí, což také ho v první polovině 70. let výrazně poznamenává. Oni jezdí tedy na onen proslulý Hrádeček, který tedy se stal jejich venkovským sídlem, kde přebývají někdy i většinu roku a kde tedy dochází k různým setkáním různých, řekněme, společenství, o kterých se ještě budeme zmiňovat.
16: A snad ještě takový dojem, který z té etapy mám, že do prakticky vzniku nebo podepsání, sepsání charty 77, v podstatě je to takové období domácího tápání pro Václava Havla a tím pádem zřejmě i pro jeho ženu. Co
18: dělat? Nejenom pro ně, samozřejmě i pro další osobnosti. Tam pak dodejme, že skutečně vznik charty 77 vytvořil zcela novou situaci, tomu se asi nebudeme příliš věnovat. Jenom už v souvislosti s chartou bychom měli zmínit jako důležitý moment, že zatímco Václav Havel patřil skutečně k prvním signatářům charty a byl jedním z prvních mluvčích, tak Olga Havlová podepsala chartu v roce 1982. Tam šlo mezi nimi o cílenou dohodu, aby alespoň jeden zajišťoval jistou kontinuitu domácnosti a Olga Havlová tedy pak podepsala chartu vlastně v době, kdy Václav Havel již pobíhal ve vězení.
16: Teď tady máme jednu ukázku dobové svědectví socioložky Jiřiny Šiklové, z jaké publikace pochází.
18: To svědectví pochází ze sborníku, který se jmenuje Síla věcnosti a je to vlastně sborník, který byl uspořádán až po smrti Olgy Havlové a byla oslovena řada píšících i řekněme neprimárně píšících autorů a sešlo se tam tuším skoro 30 příspěvků, které jsou velmi zajímavé. Samozřejmě jsme museli vybírat pouze jeden z nich, protože nemáme tolik času, ale myslím si, že příspěvek Jiřiny Šiklové je velmi, velmi signifikantní.
19: Když nás v květnu 1981 zavřeli do Ruzině, vykřikovala Olga Havlová, která tam již byla asi dva dny přede mnou, oknem na druhé. Ptají se mne na nějakou Šiklovou, kdo to je? Buď to hrála na vyšetřovatele, chtěla je ještě více splést, nebo mne opravdu na rozdíl ode mne neznala. Já o Olze věděla, neboť již tehdy připravovala edici expedice, kterou mi předával Ivan Havel, abych ji posílala do zahraničí. Navíc jsem Olgu i její postavení v rodině Havlových docela dobře znala z vyprávění druhých. Někdy v letech 60. jsem psala disertaci na téma Imka a akademická Imka a také jsem hledala texty, materiály a dopisy u osobností, které v této organizaci působily. A proto jsem opakovaně mluvila s Václavem M. Havlem, který byl jedním ze zakladatelů. A samozřejmě i s dalšími jeho spolupracovníky, kteří se mimo jiné také někdy zmínili o Olze Havlové. Ale paradoxně jsme se sešli až v té Ruzini, zařazeny do stejné kauzy, spadající pod paragraf o podvracení socialistické republiky. Pak již jsme se čas od času stýkali na seminářích v bytě na nábřeží Bedřicha Engelse 78, kdy jsem jí občas pomáhala odnášet hrníčky od čaje do kuchyně. Při té příležitosti jsem jí někdy nabízela, jako ostatně i dalším lidem, zda nepotřebuje na sebe či Václava různé svetry, kalhoty, trička, saka. Prostě odložené, ale zachovalé věci od přátel ze zahraničí. Někdy šatstvo také vozil diplomat z ambasády Spolkové republiky Německo Wolfgang Scheuer jako hmotný doplněk k intelektuální pomoci. Říkávali jsme této pomoci české srdce a já s potěšením rozdávala tyto stále ještě krásné svršky dalším lidem. Jenom pánské obleky tehdy nikdo nechtěl. Olga to jednou probírala a komentovala. Sako Vašek nosit nebude, pro mne jsou jenom džíny a svetry, stejně jsem skoro pořád na hrádečku na chalupě. Ale když Brigita, manželka tohoto pro nás tak významného diplomata, upletla osobně svetr, v jednom z nich prožil Václav Havel celý listopadový převrat a je na všech fotografiích z doby, kdy vznikalo OF, tak si ho Olga ráda vzala.
16: Měli bychom se zmínit o jediném divadelním pokusu Olgy Havlové, nazvaném Má vlast, a zároveň to bude vyžadovat vysvětlení, co to byla Hrobka.
18: No, Hrobka byla stolní společnost, která vlastně vznikla na přelomu 70. a 80. let v rámci toho, že řada tedy manželek slavných disidentů měla manžele ve vězení a najednou, jak si měli čas, měli i možnost dělat trochu něco jiného. A co se týče speciálně té Hrobky, tak jejími ústředními postavami byly vedle Olgy Havlové ještě manželka básníka Andreje Stankoviče Olga a socioložka Jarmila Bělíková. Pokud se to dá vyjádřit velice stručně, tak šlo o opravdu výrazně apolitické, řekněme, sdružení uvnitř Charty, kde se určitými klíčovými momenty stala braková literatura, kterou většina těch ústředních osobností velmi milovala, a vycházel tam dokonce i časopis, kde se ta braková literatura nějakým způsobem traktovala. Byla obsáhlá knihovna, která měla pevný půjčovní řád a z ní si půjčovali tyto knihy, ale samozřejmě všechno to pak přerostlo, byly pořádány různé akce společenské, hudební, tuším, že minimálně jeden film v tom prostředí vznikl, a jednou z akcí bylo, abych se obloukem vrátil k té původní otázce, i určitá divadelní přehlídka, a tam bylo nutné tedy pro nějaké amatérské divadlo sepsat na rychlo hru a Olga Havlová ji tedy sepsala, co bylo velice pozoruhodné. Mimochodem už to bylo v době, kdy se Václav Havel z toho vězení vrátil, on údajně tu hru četl a pouze několik malých poznámek k tomu poznamenal. A ta hra podle toho vyprávění, neboť nevím, jestli se dochoval text, ale je možné, že ano, já ji znám tedy pouze z toho převyprávěného, tak se trochu podobá některým pasážím divadla Járy Cimrmana a působí velmi zajímavě. Mimochodem souvisí s pojmem, který bychom zde rovněž měli zmínit, a to s pojmem emouši. Šlo o emigranty, kteří tedy skutečně odešli až pod velmi silným estébáckým tlakem, kteří k té společnosti původně patřili, namátkou třeba Vlastimil Třešňák nebo Zbyněk Benýšek, ale těch osobností byla bohužel v té době celá řada. A ta společnost, ta Hrobka tedy, s nimi byla v neustálém kontaktu a neustále se k ním nějakým způsobem vracela a připomínala. Snažili se prostě udržet ten vztah hluboký, který mezi nimi vznikl.
16: Pojďme k prezidentským dobám. Olga Havlová a její muž Václav jako prezident Československa, později Česka, to by bylo téma na diplomku, tak jenom jaksi velmi rámcově. Jak se Olga stavila k kandidatuře Václavově a k tomu, že tedy vlastně počínaje 29. prosincem 89 se její muž stal jaksi nejvyšší institucí ve státě se vším, co k tomu patřilo? Souhlasila s tou obětí, jak to zpočátku Havel chápal?
18: No, ona byla proti té kandidatuře, nicméně tedy byla velmi obětavá a skutečně tedy velmi, ačkoliv ten vztah, čehož vlastně jsme se vůbec nedotkli, byl opravdu velmi složitý a prošel řadou velmi komplikovaných peripetí, ale opravdu nebudeme rozvádět, tak prostě byla vlastně mu velkou oporou a jak vlastně korigovala ty jeho činy a jeho myšlenky ještě v té době, kdy byl tedy nejprve, řekněme, polooficiálním dramatikem, tak i v době, kdy byl hlavně disidentem, tak mu tuto zpětnou vazbu poskytovala i v době jeho prezidentského úřadu.
16: Tak na závěr tu máme jednu vánoční ukázku z pořadu Hovory z Lán, který se vysílal 26. prosince roku 1993. Pochází i takový krátký, snad možno říci dialog nebo dvojodpověď Olgy Havlové a Václava Havla na téma vánoční svátky.
20: Vy si také, paní Olgo, vzpomenete na některé Vánoce z dětství?
21: Raději nevzpomínám, protože jsem Vánoce vždycky trávila v Praze. Já mám úplně jiné zázemí, než má Václav. A na dárky se samozřejmě pamatuju, ale mě dělalo a dělá do dneška největší radost dárky vybírat a dávat. A když jsem chtěla mamince dát knížky, tak jsem chodila po antikvariátech, který bylo na Žižkově spoustu, a tam jsem vybírala a kupovala jsem takové věci, které tenkrát byly populární, třeba Krb bez ohně a takový všelijaký romány, a to maminka měla vždycky hroznou radost, když jsem jí to dávala. Takže pro mě jsou Vánoce spojený s tím, že se snažím pro každýho vymyslet originální dárek a chodit ho nakupovat a schánět. A je zajímavý, když člověk měl málo peněz, tak měl daleko větší vynalézavost, než když má víc peněz a může vlastně koupit hodně věcí, tak ta radost vymýšlet dárky, to já považuji za nejkrásnější vzpomínku na Vánoce v dětství.
22: Já na rozdíl od své ženy naopak nemám absolutně žádnou fantazii, pokud jde o vybírání dárku. Ona je schopna si povšimnout z nahodilých náznaků a hovorů, po čem kdo touží, co potřebuje, co by komu udělalo radost, zanést to do své paměti a o Vánocích k tomu přihlednout a podle toho koupit někomu dárek. Já naopak nikdy nevím, co mám komu dát, a pochybuji například, že má žena si vzpomene na jakýkoliv výraznější dárek ode mě, který někdy udělal radost. Není to u mě nechuť dávat dárky. Mě činí radost udělat někomu radost. Je to naprostá neschopnost ten dárek vymyslet, vybrat. K tomu se zde doznávám.
16: Příběh Olgy Havlové by vůbec nebyl úplný, pokud bychom pominuli výbor dobré vůle a vlastně i funkci první dámy.
18: No, ona s tou funkcí se velmi těžko zžívala a dodejme, že ona vlastně byla z těch disidentských dob zvyklá vlastně se angažovat, řekněme, v takové té ediční činnosti samizdatové, a teprve po tom roce 89 se jí vlastně dostalo možnosti, aby se mohla realizovat nějakým způsobem i v té sociální oblasti. Dodejme, že to byla jedna z nejdůležitějších iniciativ vlastně v této rovině a byla možno říci i velkým vzorem pro řadu dalších iniciativ, které ji následovaly.
16: Když Olga Havlová 27. ledna 1996 zemřela, odešel s ní kus historie českého disentu i českého prezidenta Václava Havla. Snad jsme se při přemýšlení o Olze Havlové dokázali ubránit hagiografii. I v této co do politiky poněkud dekadentní době bychom asi našli málo koho, kdo by si bývalé první dámy porevolučního demokratického Československa nevážil. Ovšem ona sama by na nekritický obdiv nejspíš reagovala tak, jak bývalo jejím zvykem. Něco ve smyslu, pánové, co blbnete, chovejte se normálně. Tak snad se nám to podařilo. Na tomto pořadu Portréty spolupracovali David Schneider, Irena Hýsková, Josef Trávníček, děkuji také Pavlu Hlavatému.
18: Naslyšenou.
16: Spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí také Jan Sedmidubský. A poslední slova budou opět patřit paní Olze Havlové. Myslím, že je důležité, aby tu zazněla.
20: Paní Olgo, jak vy se vyrovnáváte se zklamáním a podrazy?
21: Já bych řekla, že velice jednoduše. Já si některé věci nepřipouštím až tak tělu. A většinou se snažím myslet konstruktivně a myslet, co bude dopředu a jak něco udělat. A nějakou sentimentalitu nebo nějaké křivdy, ty prostě velice rychle zapomínám.
20: Podle čeho hodnotíte lidi?
21: Já mám ráda lidi, kteří mají humor, ale to hlavní, když jsou čestní a tolerantní a takové normální vlastnosti, které by měl mít každý z nás.
20: Potkáváte se s velkým množstvím lidí, rozeznáte to na první pohled, jaký kdo je?
21: Já mám k některým lidem od začátku takovou nevysvětlitelnou, takový pocit neklidu. A někdy třeba trvá léta, než si ujasním, proč to vlastně je.
6: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy
0: kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
8: O čem se ve společnosti nejvíc hovořilo v první polovině roku 1993? První měsíce samostatné České republiky připomene repríza pořadu Archiv Plus.
2: Trauma z rozdělení společného státu, reflexe historiků, politologů i prostých občanů, měnová odluka, aplikace lustračního zákona a navrácení majetku KSČ a SSM, tedy počátek samostatné České republiky. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
0: Archiv Plus.
3: No já si myslím, že je to zbytečný, že jí tam sedí dost, že byli zvoleni do federálního shromáždění a nebyli voleni do Národní rady.

0: Myslíte si, že by nový český parlament měl by mít naplněný senát nebo neměl a jakým způsobem v případě, že ano?
1: To myslíte jako ta transformace poslanců z federálního shromáždění bývalého? V žádném případě. Já si myslím, že to byl prostě federální orgán, no a teďka bude republikový orgán a ten už funguje normálně, tak proč by se měl zvětšovat? Akorát moje daně tam do toho budou.
0: Myslíte si, že by měl být naplněn senát nového českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
2: Osobně jsem toho názoru, že by nemělo dojít k kooptaci z federálního shromáždění, protože byli ty poslanci voleni jiným způsobem a pro jiný orgán. No a pokud by se měl doplnit na stanovený počet poslanců, tak jsem za to vypsat normálně regulérní doplňovací volby.
0: Myslíte si, že by měl být naplněn senát nového českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
3: Já tomu nerozumím. Moc tomu nerozumím tady tomu, když o politiku se zajímám, ale vůbec jako to funkci senátu nechápu. Myslím si, že by parlament, že by Národní rada stačila. To je můj názor.
0: Myslíte si, že by měl být naplněn senát českého parlamentu v případě, že ano, tak jakým způsobem?
4: No, naplněný by měl být. Až by ani nemohli volit snad prezidenta bez senátu.
0: A jakým způsobem by měl být naplněn podle vašeho názoru?
4: Nový, nejlepší, asi nejspravedlivější by byly nový volby, ale to by bylo drahý. A no, nějakým způsobem kooptovat federální poslance, no. To bylo asi nejpraktičtější, no, i když nejčistší.
0: Myslíte si, že by měl být naplněn senát českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
5: Já si myslím, že by neměl být naplněn. On nepovažuje to za nutný, jako.
0: Myslíte si, že by měl být naplněn senát českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
6: Já osobně se domnívám, že v současné době je to zbytečné, že by se mělo počkat až do normálních regulérních voleb, kdyby se měl senát naplnit podle volebního systému, který byl schválený v České republice.
7: O dva dny později hovoří v diskusi věnované mostům mezi Českou a Slovenskou republikou hudební skladatel Ilja Hurník.
8: Mně se zdá, že ten pojem je už sympatický proto, že znamená překážku, která se překlene. A že vděčíme mostu za to, že lidé, myšlenky, ideje, snahy, které by jinak k sobě nemohly, teď mohou. A v tom je smysl mostu. A vlastně ten pojem a tu věc nelze zneužít. Ona je vždycky kladná, protože ať se setká kdokoliv s kýmkoliv, tak už tady je počátek možného zblížení, porozumění, podnice na zvědavost jednoho na druhý.
7: Z téže diskuse pochází i dialog herce Jiřího Suchého a redaktora Jiřího Ješe.
9: No a s tím, že je pošlapaný ten most, jak tady padla otázka, já si myslím, že to je věc, se kterou musí most počítat. Přes se přes něj chodí, takže bude pošlapaný.
10: No, ono se to pak jak nebezpečně a nepříjemně projevuje, ale má to taky něco do sebe, co říkáte. Být v tom středu dění a zažívat všecko, co třeba, o čem se v Norsku někomu ani nezdá. Já jsem slyšel, že tam je proto nejvíc sebevražd například, že se tam nic neděje.
9: To je pravda, tak nuda tady u nás není, to je, na to si nemůžeme stěžovat. To je snad jediná věc, na kterou si nemůžeme stěžovat.
7: Diskuse byly na počátku samostatné České republiky velmi oblíbeným žánrem, a to nejenom rozhlasovým. V besedě, nazvané Českému státu do kolébky, kterou moderoval redaktor Boris Riegler, hovoří historik Vilém Prečan.
11: Jestli pro něho něco podle mého názoru můžeme udělat, především je to povinnost loajality. Být vůči němu loajální, to znamená platit daně, nebrat ho jako něco cizího, cizí element, který musím oklamat, proti kterému já se musím za každou cenu stavět.
12: No jo, ale to pak by chtělo, aby i ten stát, pane Prečane, se choval k nám jako tatíček s maminkou, myslím slušní rodičové, a ne jako nějaký pobuda, který adoptuje dítě a pak ho vykořišťuje.
11: Ne, tak to vůbec ne. Ani otec stát, ani matka stát, ani macecha stát, nic takového. Stát má v životě občanské společnosti určité nezastupitelné místo. On zajišťuje její fungování v těch určitých funkcích, které má, zajišťuje její bezpečnost navenek, ale míchá se do života co nejméně. Teď přece ve spořádané společnosti, tedy ve společenském systému, kde jsou občanské svobody a práva občanská tím nejvyšším na žebříčku

0: hodnot, tam se stát nestará o mnoho věcí. Nestará se o rodina, duchovní život, církev, život církví, vlastnictví určuje jeho zákonný rámec.
1: Dalším účastníkem této diskuse z konce ledna 1993 byl historik Milan Drápala.
2: Právě jednou z věcí, kterou můžeme udělat pro tento nový stát, i když ne tak úplně nový, jak tady bylo poznamenáno, je to, že se od toho státu osvobodíme. Zní to sice paradoxně, ale právě v těch posledních 40 letech ten stát na jedné straně si nárokoval právo vyžadovat od občanů, jak se mají chovat, co můžou dělat, co smí a nesmí. Na druhé straně jim zajišťoval určité jistoty, které byly mnohem širší, než je tomu ve vyspělých demokratických státech. Takže vlastně ten stát fungoval jako jakýsi zaopatřovací ústav a i když takto fungovat přestal, tak v lidském vědomí, které má jistou setrvačnost, stále určitá rezidua takového vnímání vztahu občana a státu existují.
1: Hned 29. ledna proběhla rozhlasová diskuse věnovaná prvním týdnům České republiky, které se účastnili historikové Toman Brod, Břetislav Daněk a Milan Otáhal. Diskusi moderoval redaktor Jiří Ješ, který také otevřel svým vstupním slovem.
3: My máme za sebou první týdny samostatného českého státu a někdy se zdá, že nám různé vnitřní problémy a skandály hrozí úplným zahlcením. Přitom stačí vyjet za hranice a zjistíme, že svět se o tyto naše věci pramálo zajímá a všude převládá pocit jakéhosi lhostejného uspokojení, že nejsme Jugoslávie. Musíme se tedy bránit tomu, abychom si o sobě mysleli, že jsme pupek světa. Ale na druhé straně si myslím, že by si nás svět měl všímat přece jen o něco víc, a to i ve chvílích, kdy se tu zrovna nic katastrofálního neděje. Protože, a to snad je dost objektivní, určitým pupkem aspoň Evropy už svým položením přece jenom jsme. Je to tak, anebo se mýlím? Pan doktor Brod.
4: Já myslím, že se nemýlíte a že české země vždycky byly tam, kde jsou. Už jenom to, že se zde střetávaly politické, kulturní, náboženské proudy, tak se Čechy musely stát významnou zemí a to vždycky zůstanou.
3: Pan doktor Daněk?
5: Domnívám se, že by nás přece jenom v této době měli sledovat pozorně, poněvadž jsme prožili, bych řekl, i pro ostatní svět velice zajímavou historii. Byli jsme jednou z těch zemí, které se dali na cestu socialismu a byli jsme přitom z nich zemí nejvyspělejší. Čili na nás bylo možno pozorovat, studovat, co udělá socialismus s vyspělou průmyslovou zemí. A nyní opět zase procházíme transformací zpět k demokracii a kapitalismu. A opět výsledek této cesty zpátky, která by snad měla být také cestou dopředu, by měl být zajímavý pro poznání i širších souvislostí a zákonitostí.
3: Pan doktor Otáhl?
6: O významu země rozhodují nejenom geografické podmínky, ale rozhoduje i celková politická a kulturní situace nejenom té země, již se to týká, ale i celého širšího regionu, to je v našem případě Evropy.
1: Anketu o rozdělení Československa a aktuální měnové odluce připravil na 8. února redaktor Jan Bér.
7: Motel Arkáda, obec Bučovice, okres Uherské Hradiště.
8: Co si myslíte o odluce měny a rozdělení Československa?
9: Nás tím nesouhlasím vůbec, jako. Stát se neměl rozdělovaná to. To se obrací o hrobě, tam Masaryk a ti ostatní. Jako to je jako mu názor na to.
8: Dvě mladé dívčata či studentky, jak dovolíte, co si myslíte vy o rozdělení Československa a o momentální menové odluce, která s tím souvisí?
10: No tak o tom rozdělení Československa, tak myslím, že by bylo lepší, byla bych radši, kdyby jsme nebyli rozdělení, no.
8: A co myslíte, proč se tak vlastně děje?
11: No, myslím si, že to rozdělení Československa bylo otázkou ne obyčejných lidí, ale otázkou politiku. A nemyslím si ani tak, že českých. Spíš si myslím, že pana Mečiara. Pan Mečiar měl od začátku ve svém volebním programu rozdělení Československa a potom, až se to jevilo jinak, než se to jevit mělo, než chtěl, aby se to jevilo, tak to začal potom postupně házet na pana Klause a vůbec na český politiky, ale myslím si, že toto bylo jenom jeho vina je rozdělení Československa a taky si myslím, že to vyplynulo z té politické situace, která tady je, nebo která tady byla.
8: Jediná otázka, co si myslíte o rozdělení Československa a momentálné jmenové odluke?
9: No, já se o to moc nezajímám a nevidím v tom nic dobrýho, v tom rozdělení.
8: A vy?
10: No, řekla bych, že to bylo zbytečný.
8: Čo si myslíte, proč se tak vlastně děje?
10: To nevím, to.
9: Nevím. Nemám na to slov.
10: To je, obyčejní lidi mají úplně jiný názory, no.
8: Děkujem pěkně.
1: Nejenom politickými problémy žili občané na počátku roku 93. Následující anketa pochází z 12. února.
12: Ovlivnil vás smog v těchto dnech?
13: Myslím, že mě ovlivnil, protože jsem utíkala na elektriku a jindy běhám docela dobře a najednou jsem zjistila, že nemohu dýchat. Ale hlavní efekt to má na lidi, co mají něco ze srdcem, volali mi známí, co mají anginu pectoris a nemohli si ani vyjít nakoupit, ani na stanici elektriky se nedostali. Ta paní chudák byla opravdu uvězněná doma a hrozně jí bolelo srdce.
14: Mě smog ovlivní vždycky, protože patřím mezi lidi s velice nízkým krevním tlakem. Žiju na malém městečku a tam vždycky v těchto dobách je problém, když se všude topí, všude kouří. A to si vždycky uvědomím, když slyším debaty o tom, jak důležitý jsou atomové elektrárny. Konkrétně pro nás teď ten Temelín. Jenže máme tu výhodu, že můžeme vyjít kousíček k lesu a tam už smog není.
15: No, tak mě ovlivnil asi v tom, že mě pálily oči, ale jinak ne. Jinak si nemůžu nějak stěžovat.
16: No, pokud jde osobně o mě, tak mě jenom tradičně pálily oči. To je to, jak já to cítím nejvíc. Ale měla jsem takový zajímavý zážitek, že mi telefonovala vyděšená přítelkyně, která přijela ze Spojených států se svými dvěma dětmi. A říkala, já nevím, co se mnou je, já jsem asi nemocná, já nevím, co mám dělat, ale my přitom nevíme, co nám je. A já jsem říkala, aha, bolí vás hlava, pálí vás oči, je vám špatně od žaludku, nemůžete spát. A on říkala, no jo, to je přesně ono, co to je? Já jsem říkala, tak to se uklidněte, nejste nemocná, to je inverze. A ona chvíli tam bylo ticho a pak říkala, Ježíši Kriste, no, jako my jsme četli ve Spojených státech, že tady jako bývá inverze, nebo tak. Ale to jsme netušili, co to s člověkem udělá.
17: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
1: Z diskuse věnované 50. létům, odvysílána byla 18. března 1993, jsme vybrali aktuální poznámku moderátora Jiřího Ješe.
3: Já myslím, že je daleko horší odporovat totalitě, když už ta totalita je, a je daleko snadnější, leč málo kdy využívané odporovat nástupu totality, když teprve se ta totalita blíží. Tady se dneska mluví stále o datu 25. února 1948, ale já sám o sobě můžu říct, že já jsem proti komunismu nejvíc udělal před tímto datem, jako zástupce studentů, kteří skutečně bojovali proti tomu, aby ti komunisté nepřišli. Tak přece jenom je to trochu rozdíl dělat něco pod strachem.
1: Na počátku roku 1993 stále ještě probíhalo dělení společného majetku. Ke konfliktu došlo také ohledně používání československé vlajky Českou republikou. Telefonická rozhlasová anketa na tato témata, emočně velmi vypjatá, pochází z 9. dubna.
18: Všimněte si, že Slováci na jednu stranu naříkají, ale na druhou stranu vystupují, jako kdyby měli více peněz než my.
19: Domnívám se, že je to naprosté vyjírání ze slovenské strany. Nejdříve po naší vlajce dupali, ještě byl federál a už vyvěšovali jen svou vlajku a teď by chtěli náhradu. Ráda bych, aby se naše vláda konečně vzchopila a započítala všecko od roku 1918. Za čí peníze byly postaveny školy, nemocnice, továrny a tak dále. Protože tohleto skutečně je vydírání a čím více se vyděrači povolí, tím má větší nároky.
20: Plně důvěřují naší vládě, jistě ví, co dělá, ale měli bychom opravdu podat pomocnou ruku Slovákům. Jsou na tom mnohem hůře než my, ale nevidím žádnou vstřícnost od jejich vlády. Soudím, že česká vláda jedná naprosto korektně. Možná podle situace neuškodí v příštích dnech i tvrdší postup. Stejně jako při jednáních o státoprávním uspořádání mám i teď pocit, že slovenská strana v konkrétních případech chytračí, získává čas, uhýbá, občas nechybí ve styku s masmédií ani malonko arogance. Dovedu ještě pochopit snahu získat maximum, ale nesnáším mazanost. Opatření s akciemi je v pořádku, vztahy se jde-li o majetek, vždycky chvějí v základech.
0: Doporučuji spočítat za 40 let, čím česká strana na ně doplácela, a argumentovat tím proti všem jejich dnešním i budoucím požadavkům. Souhlasím s názorem pana Klause i s jeho jednáním a naprosto odsuzuju dvouleté jednání bývalé vlády.
21: Sedí nás tady u telefonu několik a všichni se shodujeme na tom, že si doslova z nás dělají Slováci legraci, když se díváme na ty obličeje cynicky. Naše republika Česká se nemůže nechat ožebračit. Už je ze všech stran toho tolik, kde máme pohledávky.
22: Tak já mám pocit, že česká vláda se tímto způsobem se snaží udržet si důvěru vlastně české veřejnosti. Pochybně důvěryhodnost zahraničních partnerů. Poškozuje vlastně nepřímo tak zájmy nás všech. Zpomaluje privatizaci, zpomaluje bankroty a mám dojem, že to bylo vlastně jednání na efekt. Vysoce netaktické, naopak bych tedy hodnotila slovenskou vládu, která teda se zachovala úplně opačně, takže ve světle, teda ve srovnání s českou vládou, vypadá o 100% lépe.
20: Je povinností nás se rozdělit spravedlivě, ale kdybychom dali i víc, než je naše povinnost, stejně to bude všechno málo a stejně budeme u našich bratrů vždycky jenom zloději.
1: Ke konfliktu o používání československé vlajky si připomeňme tehdejší stanovisko slovenského premiéra Vladimíra Mečiara.
23: Používanie československé vlajky ako vlajky českej má tiež hodnotu vyjadrenú v korunách. Je to ešte naviac v rozpore so všetkými politickými dohodami a so zákonom, takže tento partner v tomto smere si ťažkosti s zadržiavaním dlho nerobí, tak chceme vidieť, koľko to bude stáť.
1: Další anketa, tentokrát ze 14. května, byla věnována problému v rámci kuponové privatizace. Šlo o vydávání akcí českých podniků Slovákům.
24: Co udělám s těma akciema, prodám? A jaký mám názor na to, že se dali ty akcie Slovákům? Mám stejný názor jako ODA, nevydat.
25: Kdyby česká strana počítala s rozdělením, tak by nikdy neprováděla kuponovou privatizaci tímto způsobem. Tím chci říct, že žádná vláda by se nezbavila majetku, který patří občanům té republiky.
24: Nesouhlasím s panem Klausem, že vydal Slovákům akcie a rozdává náš majetek. Není to jeho majetek, ale nás všech. Od ní, od Slováku nic nedostaneme. A oni jako cizinci budou rozhodovat o našich podnicích.
26: Rozhodnutí vlády v tomto bodě je naprosto správné, protože byl vůbec nesmysl, aby se slovenským dykům akcie nevydávaly. Váž to nahrávalo jenom těm silám, který prostě se snažili vnášet mezi Čechy a Slováky prostě nějaký rozpor. Co udělám ještě s akciema, to zatím nevím.
27: Tak jak s náma hraje Slovensko, to není zrovna rovný, protože jeden den se něco ujedná a druhý den už to neplatí a rozšiřují za své požadavky. Jako důchodci čekáme na dividendy, protože důchody stačí tak na takový přežití, ale rozhodně už si člověk nemůže leco skoupit, než kudy, že by jel na dovolenou.
24: Vy jste se ptali, co udělám s akciema, takhle. Já je okamžitě prodám a všecko to hned prochlastám.
1: Živým problémem počátku roku 1993 bylo navrácení majetku Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže. V rozhlasové diskusi na toto téma hovořila zmocněnkyně Ludmila Klofová.
28: Jak nám zákon kázal, měl být majetek svazácký předán lidu této země, což dneska už je, dá se říci, zprofanováno, protože, jak jistě víme, tak lidu této země předán být asi pravděpodobně neměl, protože dosud taky předán nebyl. Dnes, když se na to dívám s odstupem, tak už i to znění lidu země je natolik široké, že prakticky bylo i nerealizovatelné. nevíme. Dnes se domnívám, že mělo být jednoznačně určeno, kam prostředky, které z majetku svazáckého by se vytvořily, měly být dány. A já se domnívám v současné situaci, jaký je stav zdravotnictví a školství, tak právě tam.
1: Kriticky hovořil v této diskusi i další zmocněnec John Bock.
2: Od začátku jsme hovořili, že majetek KSČ a SSM není tak ani otázka ekonomická, i když to je nezanedbatelná částka. U toho majetku SSM tvrdím do dneška na rozdíl od paní Kořínkové a vlády, že to bylo 4,5 miliardy korun, nikoli 3 miliardy. Pan Petrák se mnou souhlasí a ví proč. Takže tohle všechno dohromady vytváří stav, který vlastně zažíváme i v jiných rovinách, že nebylo řešena věc politicky. Převedení majetku SSM a KSČ nebyla jen ekonomická záležitost, ale byla hlavně politická, politické rozhodnutí. A tím vlastně ti, kteří tuto společnost vedou a kteří politicky rozhodují o tyto zemi, nadále ukazují, kam patří. A můžou si říkat, že jsou pravičáci, levičáci nebo puntičkovaní, mě to je úplně jedno. Převážně bych je nazval grázli.
1: Naše poslední ukázka pochází z diskuse z 8. června 1993, věnované vztahu morálky a politiky. Vybrali jsme nadčasovější slova politologa Emanuela Mandlera.
4: Já se domnívám, že vždycky, dokonce i jinde než v demokratické společnosti, politika jistým způsobem odpovídá morálnímu stavu společnosti, kde ti lidé, obyvatelstvo, vždycky posuzují garnituru, která vede stát, podle svých morálních hledisek, i když si to třeba neuvědomují. Tedy politika se od morálky vůbec nedá odpárat. Samozřejmě není to vázáno na to takové docela jednoduché moralizování. Ten vztah politiky a morálky je velice složitý, ale v podstatě v demokratické společnosti je politika do morálky zasazena. A jestliže je demokratická společnost se vytváří po takových desetiletích útlaku, jako to máme my u nás, pak samozřejmě se to projevuje jak na morálce, tak na politice.
1: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Doba anket a diskusí aneb první půlrok České republiky. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
17: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy.
5: Dobré ráno, je 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
6: S rozvolněním rozpočtových pravidel nesouhlasí skoro 40% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu pro Radiožurnál. České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně nad zbrojovkou 1-0 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
17: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu Medianu pro Radiožurnál. Na začátku týdne se ho zúčastnilo více než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných. 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví. Popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
7: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
6: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců. 22. července prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vládní strany ANO, SPD a motoristé ale mají 108 poslanců a mohou veto přehlasovat. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
8: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
6: Během ruského útoku na předměstí Kyjeva zemřeli nejméně 3 lidé, mezi nimi i jedno dítě. Další dítě a 2 lidi útok zranil. Informoval o tom velitel tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak je na své první oficiální návštěvě Srbska.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se srbskými představiteli bude jednat o rozšíření ekonomických styků, o vztazích s Evropskou unií, bezpečnostních otázkách a dalších záležitostech, které mohou být prospěšné pro obě země. Ukrajina je vždy naladěna na konstruktivní a vzájemně výhodnou spolupráci na základě oboustranného respektu, napsal Zelenský. Bělehrad patří ke spojencům Moskvy a nepřipojil se k evropským sankcím proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: 60 tun odpadu vyprodukují návštěvníci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefovské pevnosti. Organizátoři přímo v areálu zřídili vlastní třídící linku. Velkou část odpadu tak mohou předat k dalšímu zpracování, vysvětluje za organizátory Jakub Šrédr.
9: A my se k odpadovému hospodářství stavíme tak, že nejlepší odpad je samozřejmě ten, který vůbec nevznikne. A když už náhodou musí vzniknout, tak aby byl plně rozložitelný. Což znamená, že v celém areálu tak veškerý nádobí, příbory a tak dále je všechno plně rozložitelný a kompostovatelný.
10: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo, zmiňoval to i obránce Jakub Klíma.
11: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znovu dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teďkon v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
10: Čeští hokejisté do 18 let zakončili turnaj Hlinky a Greckého prohrou se Švýcarskem. V souboji o páté místo podlehli v Edmontonu soupeři 1-5. Do finále postoupili Spojené státy a domácí Kanada.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D8 v tunelu Panenská a uzavřená silnice 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan stále pozor v tunelech Panenská Libouchec. Na 86. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné auto a vybočuje se. Na D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za výjezdem z Klimkovického tunelu na kilometru 346,5 hlášený předmět na vozovce a musí se uhýbat. Silnice 38 je neprůjezdná stále na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Po noční nehodě u obce Roznák zasahují je provoz zastavený, osobní auto tam narazilo do kamionu, nedá se projet obousměrně, objízdná trasa vede přes Veselý Žďár. A na Znojemsku je nově neprůjezdná silnice 361 se Znojma směrem do obce Hluboké Mašůvky. Za odbočkou na letiště u Mašůvek havaroval motorkář, provoz tak policisté zastavili. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se na středeční schůzce v Maroku zastala svého kritizovaného šéfa a zároveň vzala zpět své plány prodat část práv na mistrovství světa do soukromých rukou. Jakou dohru má nedávné mistrovství světa ve fotbale pořádané v USA, v Kanadě a v Mexiku? A jaké vyhlídky má světový fotbal do budoucna? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
12: Interview Plus.
14: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba, dlouholetý člen sportovní redakce a poté zpravodaj ve Spojených státech, který letošní mistrovství světa ve fotbale na místě sledoval. Dobrý den.
0: Dobrý den.
14: V jednom z rozhovorů z mistrovství označil váš respondent zmíněného šéfa FIFA Gianniho Infantina za maniakálního. Čím si šéf světového fotbalu to označení zasloužil?
0: To už se ani nevybavuju, co to bylo přesně za respondenta. Asi tuším tu reportáž, kde zase vystupovala i Švýcarka, která si ho vlastně pochvalovala. Takových fanoušků člověk za stolik nepotká, protože ta kritika vedení FIFA je opravdu silná v té, v té komunitě fanoušků. Asi se to dá přisuzovat stylu vedení této organizace a není to, neomezuje se to jenom na Gianniho Infantina. Víme, v jaké reputační krizi byla FIFA, když Infantino nastupoval po éře Sepa Blattera, ta obrovská korupční aféra před 10 lety, a já jsem tam byl osobně při té volbě v Curychu, kdy Infantina, který nebyl favorit té volby, ten kongres zvolil, a ta velká očekávání, že přijde nějaká obrovská reforma, že ten klientelismus, kterého byla FIFA obviňovaná, ta korupce, která se projevila v té obrovské aféře, to se týkalo, připomeňme, mimo jiné přidělování těch šampionátů v letech 2018 a 2022 v Rusku a v Kataru, takže se ten styl vedení té organizace ještě změní. A teď třeba během mistrovství světa jsem narážel na fanoušky, kteří říkali, no vlastně je to ještě horší než za toho Blattera, protože na tomhle se vlastně z pohledu mnoha fanoušků a kritiků FIFA nic nezměnilo. Naopak Gianni Infantino ještě vlastně propustil některé lidi, kteří měli na tu integritu a na ty konkrétní kauzy dohlížet, a ještě vlastně si z toho udělal takový osobnější biznis. A navíc podle některých včetně Sepa Blattera, který vlastně kritizuje svého nástupce, což je pro mnoho lidí naprosto bizarní, tak začal zasahovat i přímo do fotbalu jako takového. Někteří lidé cynicky říkají, no za Blattera to byla ta stará dobrá v úzovkách korupce, ale teď už vlastně jde i o privatizaci mistrovství světa, o zasahování do hry jako takové, a to se řadě lidí samozřejmě nelíbí.
14: Já jenom připomenu, o čem se bavíme. Udělení fotbalové ceny míru Donaldu Trumpovi nebo ochota federace zmírnit trest za červenou kartu pro amerického hráče na Trumpovu telefonickou přímluvu. No, to by vypadalo podezřele i v zemi zvyklé na fotbalové bafuňáře, kteří chodí, jak se říká, štěstíčku naproti. Tak překvapilo vás, že tedy toho prezidenta Infantina neodvolali? Teďka ve středu toho jednání bylo 7-hodinové.
0: No tak myslím, že to jednání té exekutivy, on nemělo možnost odvolat přímo Infantina, ale pokud se bavíme o jeho budoucnosti ve FIFA, tak myslím, že je podle těch signálů, které máme, a informací, které máme, je velmi pravděpodobné, že i tuhle tu aféru s pokusem tedy přeměnit mistrovství světa a udělat z toho vlastně soukromý podnik z velké části, takže Infantino má velkou šanci to přežít a být zvolen vlastně i po čtvrté. Příští rok je volební kongres FIFA, tuším, že v březnu v Maroku. A přestože tedy UEFA se velmi vymezela proti Infantinovi, velmi jednotně nakonec, proti tomu plánu zprivatizovat mistrovství světa vystoupily i konfederace v Severní a Střední Americe nebo v Asii, ale tam už to bylo vlastně ta výhrada slabší, a UEFA jde tedy ještě dál a teď vidíme konkrétní i federace, které stahují podporu Infantinovi, to znamená, je to nějaký signál toho, že v Evropě může být velký odpor k tomu, aby Infantino pokračoval. Objevuje se i jméno případného kandidáta UEFA, Katařana Nasera Al-Khelaifiho. Ale pokud si spočítáme ty hlasy, je jich 211 ve FIFA a volí každá federace, tak já myslím, že Infantino stále tu podporu má v tuto chvíli.
14: Pojďme ještě zpátky na ten šampionát, který jste sledoval. Bylo to ze strany federace a Infantina samotného, řekněme, snaha získat si nevyspytatelného Trumpa na svou stranu, aby například úřady lovící imigranty v amerických městech nechali návštěvníky mistrovství na pokoji. Chci říct, jestli to nebyla strategie, jak se Trumpa naklonit z té Infantinovy strany před členy protiimigrační policie, a v další z vašich reportáží varoval i demokratický kongresmen Brendan Boyle. To zaznělo ve vašem reportu. Tak máte dojem, že se snažil Infantino?
0: Tam byly samozřejmě ty obavy, že to, co se teď děje ve Spojených státech, kdy ať máte status vlastně jakýkoliv, tak si nemůžete být jistí, jestli neskončíte někde v detenčním zařízení. To se děje nejenom lidem bez dokumentů, ale i těm, kteří procházejí řádně azylovými řízeními nebo mají zelenou kartu, nebo tam cestují jako návštěvníci a podobně, tak aby to nezasahovalo i na ty stadiony, ta obava tam určitě byla. Nakonec se vlastně jako nezhmotnila. Možná, že to byl Infantinův vlastně zásluha a tím, jakou strategii zvolil, a dá se to možná z určitého úhlu pohledu číst jako dlouhodobá Infantinova strategie, který samozřejmě ví, jak přemýšlí Donald Trump, jak transakčně funguje. To znamená,
14: jak se mu musí lichotit.
0: Polichotit mu jeho egu a udělit mu nově založenou cenu míru, jít mu na ruku s tím, že si pronajmete kancelář v Trump Tower, což FIFA udělala a tak dále. Na druhou stranu, ti, co sledují Infantina dlouhodobě a Donalda Trumpa, tak vlastně si všímají toho, jak podobně oba fungují a jak podobně oba vedou ty své instituce, v případě Donalda Trumpa celou zemi, takže myslím, že tam ten synchron nevychází jenom čistě z toho kalkulu, že by Infantino chtěl zajistit klidný průběh mistrovství světa ve Spojených státech, i když si dovedu představit, že i to tam z jeho strany bylo.
14: To jsem se chtěl zeptat, jestli máte dojem, že se prezident FIFA změnil, když stál vedle Trumpa. Já jsem si teď pouštěl video, kde on mluví. Donald Trump je trošku nervózní, protože se dlouho nedostává ke slovu, a Infantino mluví jako to trumpovsky. Tak si říkám, jestli byl takový, vy jste říkal, že jste byl u toho, když ho FIFA zvolila za prezidenta, tak změnil se třeba pod tím Trumpovým vlivem?
0: Nevím, jestli pod Trumpovým vlivem. Oni vlastně, ten jejich příběh je jako fascinující v tom, jak je paralelní. Oba byli zvoleni v roce 2016, v případě Donalda Trumpa poprvé. Oba jsou třeba velmi silní, velmi rádi se projevují, ale kontrolovaně veřejně, třeba na svých sociálních sítích, a oba vedou zemi a tu instituci, řekněme, velmi osobitě. Ve smyslu, že rádi omezují tu institucionalitu a vedou to jako jednotlivci, jako osoby. Mm-hmm. Prostě trumpovské vedení Spojených států, infantinovské vedení FIFA bez ohledu na to, že jsou tam tradiční instituce, výbory, které by měly všechno kontrolovat, všechno by mělo být transparentní a vedeno mnohem víc institucionálně, takže oni to rádi vedou prostě tak, jak chtějí oni. Oni osobně, toho si všímá mnoho analytiků. A vy jste se ptal ale konkrétně na...
14: Jestli se změnil.
0: Jestli se změnil Gianni Infantino. Době. Takže určitě tam jako nějaké zárodky toho u Infantina musely být, ale on byl zvolený jako vlastně velmi šarmantní, řekněme, fotbalový politik, který byl generálním sekretářem UEFA. On losoval ty evropské poháry, tahal ty míčky, objevoval se na těch obrazovkách a byl vlastně takovou jako skoro až kultovní postavou, a v momentě, kdy byl zvolený, tak on vlastně nahradil za Evropu tenkrát při té volbě Michela Platiniho, který měl původně kandidovat, ale smetla ho také nakonec ta korupční aféra. Byl braný za člověka, který opravdu tu reformu může přivést. Já si pamatuju, že on promluvil k těm delegátům tehdy při té volbě 5 světovými jazyky, takže on podle toho, ke komu se zrovna otáčel v tom sále, k Afričanům promluvil francouzsky, k jeho Američanům španělsky, mluví italsky, mluví anglicky, ještě jednou jedním jazykem, myslím, že německy, takže tam byla v tu chvíli velká naděje, ale vlastně velmi brzy se začal chovat velmi autoritativně, až podle některých autoritářsky, propustil právě některé lidi z té složky FIFA, která měla dohlížet na prošetření všech těch dílčích kaus a tak dále. Takže ta proměna, myslím, že se stala i nezávisle na Donaldu Trumpovi, který vlastně na 4 roky tak nějak zmizel z jeviště, když nebyl prezidentem, a zase se do něj vrátil. Takže to jako vycházet vstříc a naladit se na tu notu Donalda Trumpa, myslím, že pro Gianniho Infantina nikdy nebylo příliš těžké, a že ví, jak umí, ví, jak s Donaldem Trumpem pracovat tam z toho pódia při těch oslavách Španělů po finále mistrovství světa ho úplně otáhnout z té fotky nedokázal, ale v mnoha momentech myslím, že s ním dokázal pracovat tak, jak potřeboval.
14: Ve světle toho, co říkáte, povedlo se tedy prezidentovi FIFA uspořádat dobrý šampionát ve prospěch fotbalu, tedy té hry samotné a fanoušků, kteří ji sledují?
0: To je samozřejmě mnohovrstevnaté, není to černobílé, na jednu stranu to byl velmi úspěšný šampionát, což je určitě i zásluha Gianniho Infantina, na druhé straně on, když se bavíme o těch věcech, které se týkají fungování Spojených států, tak se třeba vůbec nezastal rozhodčího ze Somálska, který byl africkým rozhodčím roku, měl rozhodovat zápasy na tom šampionátu a americké úřady ho tam nepustili, přestože byl delegovaný Mezinárodní fotbalovou federací, tak se o Gianni Infantino pak vlastně vůbec nezastal, nepodnikl žádné kroky, přestože mohl zkusit využít svých dobrých vztahů s Donaldem Trumpem, proto je možná budoval. Velmi kritizované byly třeba ty plošné pauzy na občerstvení, které v některých případech, když bylo v Torontu 19 stupňů a foukalo od jezer, nebyly úplně potřeba, nebo na klimatizovaných stadionech, a mnozí fanoušci kritizovali, že se z toho dělá opravdu, že se amerikanizuje i ten, ta evropská verze fotbalu, že je to další krok směrem ke komercionalizaci toho fotbalu, protože samozřejmě ty tříminutové pauzy uprostřed poločasů dávají velký prostor pro prodej další reklamy a tak dále. Takže té kritiky a toho, čím ten šampionát z pohledu některých trpěl, najdeme určitě taky dost. Na druhou stranu obešlo se to bez většího skandálu, řekněme. Byl to skvělý šampionát, na který přijela velká část světa, která si to užila. Můžeme se tady bavit o tom, jestli je to spíš zásluha těch lidí, kteří jsou, a těch fanoušků, kteří jsou duší každého takového podniku, anebo jestli je to zásluha Gianniho Infantina a funkcionářů.
14: Když se reportér BBC ptal Infantina na toho somálského rozhodčího, který se nemohl zúčastnit a americké úřady jej poslali domů zpátky nebo nenechali ani vstoupit, tak Infantino se vykroutil z toho, že to je prostě věc každé země, kdo může na její půdu vstoupit. No to vypadá fotbalovým slovníkem taková plichta teda, spíš než velké vítězství ve prospěch fotbalu, že nenašel zastání ten rozhodčí u špiček FIFA.
0: Zastání nenašel a i ten Infantinův výrok samozřejmě se dá konfrontovat s tím, že při předchozích šampionátech v zemích, které byly, řekněme, oprávněně kritizované za to, jak potlačují lidská práva, tak tam si FIFA dokázala vymoci, že nic takového se nedělo, že každý, kdo byl delegovaný nebo měl akreditaci na ten turnaj, tak že se ho bez nějakých větších problémů ze strany úřadu zúčastnil. Mluvíme teď o šampionátech v Rusku a v Kataru a najednou ve Spojených státech si na tohle Gianni Infantino netroufl nebo si na to nedokázal došlápnout. Takže tady samozřejmě nějaké rozdíly můžeme objevit.
14: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba.
15: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
14: Vy už jste to zmínil. Letošní mistrovství bylo mnoha viděno jako americké ve smyslu komerční a velmi málo fanouškovské v ohledech na pohodlí návštěvníků nebo na ceny a dostupnost vstupenek. S tímhle jako přímý účastník souhlasíte?
0: Slyšel jsem to opravdu ze všech stran. Nezapomínejme, že ten turnaj se hrál také v Kanadě a v Mexiku, kde začínal, kde jsem strávil první skoro týden kolem toho zahajovacího utkání, kdy Mexičané opravdu říkali, je to vlastně oni hostili třetí turnaj už, to je rekord mezi všemi zeměmi, ale potkával jsem i lidi, kteří se přímo na tribuně zúčastnili těch předchozích v roce 70 a 86 v Mexiku a říkali tak tentokrát, ale je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany, my si absolutně, tady si běžný člověk absolutně ty vstupenky nemůže dovolit. takže to bylo opravdu pro hodně bohaté Mexičany, nebo jsem potkával Mexičany, kteří žijí už trvale ve Spojených státech a přijeli domů, byli to bohatší Mexičané ze Spojených států, kteří přijeli domů na ty mexické zápasy šampionátu, protože si mohli tu vstupenku dovolit, ale potkával jsem řadu lidí, kteří třeba byli na těch předchozích šampionátech, nebo by rádi vyrazili, chodí tam na ligu běžně, ale prostě pro ně to bylo třeba roční výdaj. Roční náklady pro tu rodinu, které by museli dát za vstupenky na mistrovství světa na jeden zápas pro celou rodinu, pokud by chtěli vyrazit. No ale to též jsem slyšel i ve Spojených státech od lidí nebo i kamarádů známých, kteří třeba taky navštívili už několik mistrovství světa v historii, včetně toho amerického v 94. roce, kteří jsou třeba podnikatelé, opravdu zajištění lidé, kteří říkali, no já nejsem blázen, abych dával takové peníze za vstupenky, třeba kamarád Argentinec z Washingtonu, který věděl, že tedy Argentina hraje třeba v Kansas City, tak říkal, no já nebudu dávat ty peníze za to, abych doletěl do Kansas City, ty předražené hotely, abych tam mohl dvě noci přespat a ještě tedy k tomu všemu platit ty stovky a stovky, možná tisíce dolarů za vstupenku, i když potom samozřejmě tím, jak vlastně tentokrát byly ty dynamické ceny, což byla také vlastně novinka zavedená a schválená FIFou, tak se pak stávalo, že na poslední chvíli, protože skoro vždycky byly některé vstupenky k mání ještě v ten den a byly prázdné sedačky, i když třeba hlasatel oznamoval full house, tedy vyprodáno, tak úplně na poslední chvíli zase ty ceny prudce klesaly a daly se sehnat třeba za 150 dolarů.
14: Řekněte mi, podle toho, co vyprávíte, tak by se zdálo, že fotbal se amerikanizoval tímhletím mistrovstvím. Finále mezi Argentinou a Španělskem, ten přenos, jakoby tomuhle názoru dával za pravdu, připomínalo to populární Super Bowl v Americe, tedy národní finále v americkém fotbalu. Jak se ta podoba televizní jevila vám? Jak je fotbal prezentován? Je to fotbalové ještě, nebo už je to víc americké než fotbalové?
0: No tak já jsem toho v té televizi za stolik neviděl, viděl jsem to spíš naživo na těch stadionech, ale samozřejmě, že tam tomu opravdu dodávali ty hydratační pauzy a u finále tedy i ta nekonečná přestávka, skoro půlhodinová nakonec s tou poločasovou show, tak tam samozřejmě ta paralela... Ano, přesně, takže tam ta paralela s tím Super Bowlem byla naprosto zjevná. Slyšel jsem tam i od amerických fanoušků evropského fotbalu na tribunách, že právě třeba i při televizním přenosu, že opravdu tam z toho ti komentátoři dělali ten basketbal, jo? Že říkali, no tak teď máme tady pauzu napětí a vrátíme se na druhou čtvrtinu. Jo? A že se chytali tam za hlavu, říkali, tohle není basketbal, to je prostě soccer, co nám tady vyprávíš o druhé čtvrtině. Takže určitě se to tam jako dalo zaznamenat. Uvidíme, jestli je to momentální výkyv. Myslím, že ale hydratační pauzy jsou něco, na co si budeme muset zvykat bez ohledu na to, že teď nemuseli být třeba zaváděné plošně při každém zápase, protože máme tu něco, co teď tady v Česku cítíme velmi silně, projevy změny klimatu a ty se budou týkat i fotbalu, fotbalových mistrovství světa, připomínám, kde se budou další konat, Španělsko, Portugalsko a Maroko příště a potom Saudská Arábie, to nejsou země, zvlášť pokud se bude hrát opravdu v létě, což už v Saudské Arábie vůbec není jisté, tak pokud to nebude na klimatizovaných stadionech, což by nám před 20 lety taky přišlo bizarní hrát na klimatizovaných vlastně fotbalových stadionech, tak ty hydratační pauzy budou čím dál víc zkrátka opravdu potřeba, aby se udržela nějaká základní kvalita té hry. Ale samozřejmě máme tam i ten prvek toho, že to FIFA uměla velmi dobře zpeněžit a prodat a oficiální vysílatel třeba pro Spojené státy, televizní společnost Fox, tak pak ekonomičtí redaktoři psali a počítali, že vlastně to, co dala za televizní práva, tak z velké části se jí vrátilo jenom na té dodatečně prodané reklamě z těch hydratačních pauz.
14: Jako reportér jste na mistrovství světa lovil zajímavé příběhy, které jsme poslouchali na vlnách Českého rozhlasu. Taky jste se stal například svědkem na svatbě dvou dívek v Oregonu, to si pamatuju. Co nebo kdo vám z mistrovství světa nejvíc utkvěl v paměti? Vím, že toho bylo hodně, těch obrazů bylo hodně, tak když se řekne... mistrovství světa. Co se vám vybaví?
0: No takového hodně mimo fotbalového, to byl tedy ten zážitek s tou svatbou, to bylo takové hodně nenadále, kdy jsem po těch přeletech zvolil cestu po zemi mezi San Franciskem a Seattlem a při pauze mezi řízením, kde si na pláži v Oregonu, tak opravdu za mnou tam přišly dvě dívky, které tam zrovna měly svatbu a jestli bych jim nešel za svědka, tak jsem to hned samozřejmě natočil jako reportáž. Byl tam zase ten background, to pozadí toho, co se děje kolem práv LGBTQ komunity ve Spojených státech. I s fotbalem tam byla vlastně souvislost, protože jsem mířil zrovna na zápas, který byl označen za Pride zápas. Mezi shodou okolností to vyšlo na utkání Egypta s Iránem v Seattlu, kde se to krylo v Seattlu s Pride Month, tedy s festivalem LGBTQ komunity, který tradičně se koná v červnu v Seattlu, takže to vlastně mělo i docela souvislost s děním na mistrovství světa, takže mě bavily jak ty fotbalovější příběhy, jak ty s hodně politickým pozadím, tak takové to vlastně bizarní náhody se sbírané během mistrovství světa. Ale hodně mě třeba bavilo téma mexické vlny, kterou známe z tribun i tady v Česku a která se spopularizovala právě během mistrovství světa v Mexiku před přesně 40 lety, takže se trošku vracela domů, ale jsou tam vlastně dvě paralelní verze toho příběhu, jak ta mexická vlna vznikla.
14: Což je k dohledání ve vašich reportážích. A řekněte mi, tady už to můžeme prozradit. Ve finále se střetla dvě pojetí fotbalu, jedno argentinské, centrované kolem Lionela Messiho, kolem té superhvězdy, a druhé španělské, kde extrémní důraz na tým a spolupráci. Komu jste fandil, můžu se zeptat?
0: Tak já bych neměl si fandit nikomu a ani jsem nikomu nefandil.
14: Nemohou sportovní redaktoři fandit, musí být nestranní v téhle věci?
0: Tak asi by se to slušelo, nejsem úplně už sportovní redaktor, ale byl jsem samozřejmě na mistrovství světa, kde jsem monitoroval jak tu v téhle fázi turnaje, kdy už tam nebyli kolegové ze sportovní redakce, jak tu sportovní, tak tu společenskou nebo politickou linku, ale asi se nedá říct, že bych úplně měl ve finále favorita.
14: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Galiba. Zmínili jsme, že jste prošel sportovní redakcí, byl jste zpravodajem Českého rozhlasu v USA, v současnosti jste klimatický zpravodaj rozhlasu. Vaší prací je vysvětlovat dopady klimatické změny. Vy už jste zmínil, jakou roli hraje to oteplení ve fotbale, v tom, jak se budou konat ta mistrovství. Byla ta americká cesta na mistrovství světa nějak zajímavá pro tu vaši novou práci?
0: No, byl tam okamžik, kdy se vlastně tam má tři velká témata, historický sport, Spojené státy a změna klimatu, protnuli vlastně v jeden den i v jedné konkrétní reportáži, to bylo ve Filadelfii 4. července, kdy se slavil den americké nezávislosti, kulaté 250. výročí, zároveň se tam hrál zápas schválně naplánovaný na to datum, nakonec to bylo mezi Francií a Paraguají a bylo 38 stupňů Celsia. Takže naprosto brutální podmínky pro fotbal a tam se vlastně odkládaly ty slavnostní průvody, se rušily, rušilo se velká část oslav toho dne nezávislosti, ale fotbalisti prostě měli naplánováno osmifinále, takže se hrálo na přímém sluníčku, kde bylo samozřejmě ještě mnohem víc a byla to taková vlastně pozvánka do budoucnosti i toho fotbalu, na kterém vlastně tomu možná spousta lidí porozumí, co nás, v jaké situaci se ocitáme, kdy opravdu dopad na kvalitu té hry, na to vůbec možnost ty zápasy hrát, bude samozřejmě větší a větší, včetně třeba těch pauz na zavodňování hráčů a co na to, jak vůbec plánovat ty turnaje.
14: Ano, co to bude znamenat pro budoucnost fotbalu, že se bude hrát v jiných ročních obdobích, tam, kde je větší horko?
0: Můžeme se vrátit třeba k té zmíněné Saudské Arábii, která má za 8 let hostit mistrovství světa, kde si myslím, že naprosto nemyslitelné, aby se to odehrávalo v létě, byť třeba budou Saudové schopní vybudovat ani na to nechci pomyslet.
14: Chlazený stadion.
0: 10 chlazených stadionů, ale samozřejmě musíte počítat i s tím, že na ty stadiony chodí fanoušci, že chodí do fanzón a ty už není tak snadné klimatizovat samozřejmě. Takže nějaký přesun na zimní období, což zase bude narušovat tu fotbalovou termínovou listinu. Vzpomeňme si na Katar, jaké s tím byly problémy, hrát mistrovství světa v listopadu a v prosinci, kde je rozjetá klubová sezóna. Teď jestli opravdu třeba se povede Giannimu Infantinovi rozšířit ten šampionát na těch 64 týmů, to bude vyžadovat další prodloužení, takže ta pauza v té klubové sezóně by musela být vlastně jako ještě více rozsáhlá. Takže to všechno je takový jako mix, který dává hodně, hodně nejistoty, nehledě na to, že prostě to může přinášet i velké třeba zdravotní problémy hráčů. Vysílali jsme o tom také před tím šampionátem, kdy experti upozorňovali jak medicínští, tak klimatologové, že prostě těch zápasů, kde je riziko vyšších teplot, extrémních teplot a tím pádem i přetížení organismu, jak u hráčů, tak u diváků, že bude zkrátka neustále přibývat.
14: Hostem Interview Plus byl reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuju a pěkný den všem.
14: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Chybějící peníze na opravy krajských a okresních silnic. Má jaderná energetika svou achilovou patu? Či jak Kreml postihuje své oponenty i za hranicemi Ruska? Nejenom tato témata rozebrnou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
15: Názory a argumenty.
16: Ministr dopravy Ivan Bednárik oznámil dopisem krajům, že letos nedostanou ani korunu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic druhých a třetích tříd a tyto peníze nelze garantovat ani do dalších let. Doposud kraje k tomuto účelu dostávaly státní příspěvek obvykle kolem 3 až 4 miliard, v loni byly 2. Na letošek a další 2 léta žádali 4 miliardy ročně, další 3 pak na rekonstrukce mostů. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
18: Dobrý den.
16: Proč kraje peníze nedostali, jak to nesou a jak velký zásah to pro ně je?
18: Zjednodušeně řečeno, to zdůvodnění by mohlo spočívat v tom, že vláda má své priority a ty priority nevidí v opravách silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na to, kolik peněz má vláda na dopravu, tak právě oblast dopravy byla jednou z oblastí, kdy bylo zdůvodňováno, proč deficit státního rozpočtu na letošní rok přesahuje hranici 300 miliard korun, že zkrátka je potřeba dokončovat různé dopravní stavby nebo pokračovat v nich a týká se to ale především dálnic a silnic první třídy nebo železnic a netýká se to těchto silnic nižší třídy. Ostatně sám ministr dopravy opakovaně přiznává, že pokud by chtěl dokončit nebo pokračovat ve všech stavbách, tak bude potřebovat čím dál tím více peněz, že je velmi nepravděpodobné, že v příštím roce bude zajištěno dostatečné financování například z evropských peněz a tak dále a že to bude muset nějak vyřešit, tak možná, že první krok, jak to chce vyřešit, že zkrátka kraje nemohou počítat s tím, že stát bude přispívat tak, jak tomu bylo v minulosti, alespoň nějakou částku na opravu silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na jejich stav, tak každý, kdo po nich jezdí nebo někdy jel v nedávné minulosti, tak i v době, kdy stát nějakou částkou přispíval, tak řada z nich nebyla v dobrém stavu, takže je prakticky jisté, že pokud nedojde k nějaké zásadní změně, takže spíš ten stav se nezlepší, ale u některých se naopak bude dále zhoršovat. Je samozřejmě diskutabilní, jakým způsobem se stát má podílet právě na údržbě těchto silnic z druhé, třetí třídy, protože oni jsou v majetku krajů, takže kraje by měly hospodařit takovým způsobem, aby svůj majetek mohli normálně spravovat a pak se dostáváme k opakované polemice o tom, zda kraje, když jsou na ně přenášeny různé odpovědnosti, že mají se o něco starat, něco financovat, tak zda mají dostatečné příjmy k tomu, aby to mohli činit. Většinou kraje, když se podíváme na hospodaření, tak hospodaří vyrovnaně, to znamená, nejsou nějak zadluženy. V některých regionech spíše mají nějaké ty peníze navíc na účtech a tak by stát mohl také tímto argumentovat v tom, že tedy nechce přispět krajům i, dá se říci, symbolickou částkou, protože desítky miliard jdou na dopravu, státní rozpočet hospodaří s výdaji, které přesahují výrazně 2 biliony korun, takže v tomto kontextu 2, 3, 4 miliardy jsou skutečně zanedbatelné, drobné a dá se to vnímat skutečně tak, že zkrátka si vláda vyhodnotila, že pro ně je důležitější investovat veškeré peníze právě do staveb typu dálnic, silnic první třídy a železnic a spoléhá na to, že kraje si nějak poradí a vzhledem k tomu, že 8 ze 14 hejtmanů jsou hejtmani, kteří zastupují nebo reprezentují hnutí ANO, tak by se očekávalo, že vláda bude přece jenom vůči krajům vstřícnější, ale ukazuje se, že tomu tak není a že hejtmani vlastně na vládu ani v tomto směru nějak výrazně netlačí.
19: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
18: Naslyšenou.
16: Jaderná energetika se v mnoha úvahách objevuje jako východisko z potřeby zajistit světu dostatek elektrické energie a přitom neprohlubovat klimatickou krizi. O její možné achilově patě uvažuje dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
20: Odborníci z ČEZu mají pravdu, když vzhledem k enormně nízkým stavům vody v evropských řekách, kvůli kterým musí řada zemí odstavovat své jaderné elektrárny, zdůrazňují,

0: druhé poloviny minulého století směrem k SMR, malým modulárním reaktorům, kterým bezesporu patří budoucnost. Mimo jiné i proto, že nemusí být chlazeny jenom vodou. Pokročilé technologie směřují k chlazení plynem, konkrétně například heliem, anebo tekutým sodíkem. Kromě toho směřuje vývoj SMR také k využití části jaderného odpadu jako paliva. Malé modulární reaktory mohou být dokonce uloženy i pod zem, ať už z bezpečnostních anebo krajinářských důvodů. Ale především se experti shodují, že i kdyby došlo ke katastrofě, žádný Černobyl nebo Fukushima by se neopakovaly. Zamoření radioaktivitou by v případě malých modulárních reaktorů bylo téměř nulové. A neplatí ani námitky, že jejich výroba bude stát hodně peněz. Jakmile se ve světě prosadí, bude to jako s fotovoltaikou nebo větrníky. Náklady půjdou dolů. Zvlášť když se SMR mají vyrábět v továrnách a na místě se jednotlivé díly jen dají dohromady. Zatím je tohle všechno hudba budoucnosti. Díky ČEZu se ale do její realizace zapojila i Česká republika. Strategické partnerství s britským Rolls-Royce SMR uzavřel ČEZ už v roce 2024 a následně v něm získal i pětinový podíl. Tím pádem se přímo podílí i na vývoji technologie. Dalo by se říct, že Česko tak patří v Evropě k zavádění malých modulárních reaktorů k průkopníkům. Až na to, že malý modulární reaktor v Rolls-Royce provedení bude ve skutečnosti mnohem bližší klasické jaderné elektrárně typu Dukovany nebo Temelín než revolučním SMR, o kterých tu byla řeč. Na ochlazování bude potřebovat vodu, nebude podzemí, nebude spalovat radioaktivní odpad a nebude ani moc malý. Jeho výkon bude asi tak stejný jako jeden dukovanský blok. Od běžných jaderných elektráren se bude lišit hlavně tím, že se nebude stavět na místě, ale vyrábět po částech v továrnách. Ambicí je standardizovaný výrobek, který výstavbu zrychlí a de facto zlevní. Česko bude mít výhodu v tom, že zdejší energetici reaktory tohoto typu v principu znají. A fanoušci malých modulárních reaktorů musí doufat, že to, co vyjde z dílny Rolls-Royce a ČEZu, bude alespoň takový SMR v zárodku.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česko jako nekulturní země, která nechce propagovat svou kulturu v cizině. To je téma komentáře publicisty Petra Fischera.
2: Atény a Rotterdam zrušit, otevřít Bělehrad, Hanoj a Taipei. A nebo raději zrušit Stockholm, Milán a Tbilisi a pak zase ne a všechno zpět. Zavedeme franšízy, zefektivníme provoz, zvýšíme ekonomický výkon. Tak ve stručnosti vypadá strategie české kulturní diplomacie, provozované přes síť českých center v zahraničí. Ministr Jan Lipavský, tehdy ještě za Piráty, dnes za ODS, zavíral a zase otevíral. Ministr Petr Macinka z motoristů zefektivňuje. Přitom ani jeden neměl tak úplně jasno v tom, co by česká centra měla ve světě dělat a čím jsou pro Česko tak důležitá. To je asi také důvod, proč jsou dlouhodobě podfinancovaná a místo systematického rozvoje si na nich každý nový ministr cvičí své manažerské schopnosti a osvědčuje míru nevztahu ke kultuře a jejímu významu pro diplomacii a známost Česka v zahraničí. K čemu máme česká centra, velmi přesně ukázalo rušení rotterdamské pobočky, které vyvolalo i velkou petiční akci. I tady platí, že až když o něco přicházíme, zjišťujeme, co jsme měli. Umělci a známé osobnosti ve zmíněné petici dokládali své zkušenosti s centrem v Nizozemsku, které je důležité jako finanční, ale i vzdělávací centrum, jako místo, odkud se vychází do celé Evropy. Ostatně ne náhodou sem zamířili mnohé velké české firmy. České centrum tu, podobně jako jinde ve světě, nebylo jen doplňkem ekonomické diplomacie. Nýbrž přesně naopak, z obecnějšího kulturního pole roste i biznisová kultura, kterou pak také v zahraničí chápou jako součást širšího společenského pole dané země. Česká centra jsou tedy více než pohyblivým kulturním festivalem s přítomňováním české mentality a naladění do ciziny. Rotterdam ukazoval,

0: že taková aktivita má smysl a že nestojí ani tolik peněz. Za 3 miliony korun ročně se udělala spousta práce. Podobně efektivně fungují i česká centra v jiných zemích. Malé týmy jsou velmi kompaktní a dynamické a zvládnou tak kvalitní program. Z mála udělat díky osobnímu nadšení a nasazení hodně, to ostatně v českých centrech platilo vždy. Jinak to ani vzhledem k trvalému nedostatku peněz nešlo. Když nyní ministr Macinka tvrdí, že musel vyměnit ředitelku Jitku Pánek Jurkovou, protože česká centra potřebují zvýšit efektivitu, nedává to moc smysl. Za odvolané ředitelky se efektivita práce v českých centrech dostala na samotnou hranu toho, co je za dané finanční podpory vůbec možné. Ministr chce ještě více ekonomizovat hlavní vehikl české kulturní diplomacie cestou různých franšíz, které mají finančně odlehčit státu. Z celé ministrovy prezentace vyplývá, že hlavním cílem jsou další úspory, nikoli rozvoj hlubšího kulturního povědomí o Česku v zahraničí, což by se neobešlo bez investic do infrastruktury a lidí. Česko přitom dává na svá centra směšných 200 milionů korun ročně a chce za to vynikající špičkovou prezentaci země ve 26 zemích světa. S ministrem Macinkou rozhodně nebude líp. Slovo kultura ho zajímá více ve spojení kulturní války než kulturní politika či diplomacie. Přitom by stačilo spojit síly s ministrem kultury, taktéž za motoristy Otou Klempířem, a zapracovat ve vládě na tom, že dávat peníze na kulturní prezentaci země v cizině má pro Česko větší přínos než třeba rádoby ekonomické cesty šéfa sněmovny Okamury do Číny. Země, jejíž politická reprezentace ani pořádně neví, k čemu má hlavní ramena své kulturní diplomacie a proto na ně dává částky, které jsou pro státní rozpočet zcela bagatelní, se jen těžko může honosit epitetem kulturní. V nekulturně přehlíživém prostředí ministra Macinky i celé české vlády se to za nového ředitele českých center Ivana Jukla sotva změní. Ale kdo ví, v českých centrech dělali lidé vždy malé zázraky. Třeba se tento étos vzdor politické přehlíživosti a rigidnímu ekonomismu podaří ještě chvíli udržet. České franšízy a nadšení lidí však kulturní diplomacii na nohou dlouho neudrží. Bez peněz se dříve či později zhroutí. Ale co už, kulturu Česka přece netřeba propagovat. Máme tenis a hokej, s tím si jako s reklamou ve světě vystačíme.
1: O neradostné situaci českých center hovořil publicista Petr Fischer. A já jenom dodám, že prohloubení spolupráce s českými centry k propagaci české kultury v zahraničí je přitom součástí státní kulturní politiky na další roky, kterou nečekaně a bez širší konzultace s odborníky i kulturními svazy předložil Macinkův stranický kolega, ministr kultury Ota Klempíř.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kreml se snaží své odpůrce zasáhnout i v cizině, upozorňuje Alexandr Mitrofanov z Novinek. A ve svém komentáři vysvětluje, jakými způsoby.
3: Jako občané České republiky jsme se již dávno zvykli na volný pohyb směrem z Česka do zahraničí a na svobodný návrat. Už jen pamětníci mohou vyprávět o době, kdy komunistická moc neumožňovala volný pohyb do vybraných kapitalistických zemí, vyšetřovala občany, kteří tam přece jen vyjeli a vrátili se, a emigranty trestala. Zatímco u nás jde o záležitost dávno překonanou, v Rusku se k ní vrátili. V Praze žil spolu s ženou a na jaře 2026 narozenou dcerou Alexandr Luněv. V Rusku byl rozhlasový moderátor a IT manažer. Pracoval v rádiu Sibir a vedl své autorské projekty. V Tomsku je známý také díky koupi vodárenské věže z 19. století, v níž si vybudoval dům. V roce 2022 našel práci v Česku a přestěhoval se za manželkou. Začátkem srpna se rozjel na návštěvu Ruska. Byl okamžitě zadržen. Soud ho poslal na 2 měsíce do vazby. Důvod? Kdysi odeslal peníze organizaci FBK, založené Alexejem Navalným, v celkové výši 7 000 rublů. přibližně 1900 korun. Byl obviněn z podpory extremismu. Někteří občané Ruské federace, kteří opustili zemi po začátku války, stále pokračují v cestách do Ruska, a to i v případě, že vystupují s protiválečnými prohlášeními nebo pracují v organizacích označených za nežádoucí. Často na hranicích čelí zesíleným výslechům a uvnitř země se ocitají pod drobnohledem tajné služby FSB. Mnohde je prozradí korespondence v telefonu nebo ukrajinské kontakty. Co se děje během výslechu, jak tajné služby lidi po vstupu na ruské území pronásledují a jak se na takovou cestu připravit, radil nezávislý server VodTak ústy advokáta Evgenie Smirnova. Pohraniční službu podle něj zajímají především lidé z těchto kategorií. Rusové, kteří převáděli prostředky ozbrojeným silám Ukrajiny a dalším ukrajinským iniciativám. Občané, kteří posílali dotazníky do ruského dobrovolnického sboru a dalších jednotek Rusů bojujících na straně Ukrajiny. Tyto osoby, stejně jako osoby z první kategorie, pohraničníci odhalují při kontrole mobilních zařízení. Rusové, kteří přijíždějí ze zemí zařazených na seznam nepřátelských. Pohraničníci zkoumají razítka v pasu. Lidé s ukrajinským občanstvím a nebo ti, kteří se narodili na Ukrajině a nebo tam mají příbuzné. Náhodní lidé. Existuje také případy, kdy na ruských hranicích zadrželi lidi, kteří na Telegramu zanechávali komentáře a reakce. Je tedy lepší pro Rusy v zahraničí domů nejezdit? I tuto možnost Kreml ošetřil. Putin před pár dny podepsal zákon, který umožňuje úřadům zabavovat majetek občanům žijícím v zahraničí, kteří se podle státu dopustili šíření lživých informací nebo diskreditace armády. Pro tyto lidi to znamená reálné riziko ztráty nemovitosti či úspor, které v Rusku zanechali. Po uplynutí platnosti svého pasu nový od konzulátu Ruské federace nedostanou. Bankovní konta v Rusku, včetně příjmu z ruských důchodů, pro ně budou nedostupné. Kreml se mstí.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Na okraji pozornosti. Tak nazval svůj dnešní komentář k pohybům ve vztazích mezi Spojenými státy, Izraelem a Ukrajinou publicista Jefim Fištejn.
4: Stále více zásadních rozhodnutí v oblasti mezinárodních vztahů se činí na okraji příležitostních setkání lídrů, nikoli na summitech k tomu určených. Takovou příležitostí se stal pohřeb vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama a není divu, že se jí nenechali ujít desítky světových státníků. Senátor byl přiznaným proponentem zájmů Ukrajiny a Izraele, takže je jen přirozené, že ve středu pozornosti četných dopisovatelů byla setkání právě jejich vůdců s americkým prezidentem Trumpem. Ta prý dopadla nadmíru dobře, máme-li věřit slovům samotných státníků a není důvodu jim nevěřit. Vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem to nejsou relace mezi náčelníkem a jeho podřízeným nebo mezi suverénem a vazálem. Kdyby v tom spojení byli Izraelci poslušným mladším bratrem, nikdy by nevznikly takové přiboudlé bludy, jaké rád šíří zlopověstný popleta Tucker Carlson, jakože židovské lobby řídí Ameriku a že premiér Netanyahu přinutil Trumpa rozpoutat válku proti Iránu. Kdo by teda v takovém spojení byl pán a kdo kmán? Pravda je jednodušší, jsou to spojenci, možná ze všech nejbližší, kteří drží při sobě až do té míry, do jaké jejich zájmy jsou blízké nebo zcela totožné. což nevylučuje spory v dílčích otázkách, jako ku příkladu stávající spor o to, zda dohodnuté odzbrojení teroristického hnutí Hamas má předcházet stažení izraelských vojsk z pásma Gazy nebo následovat až po něm. Až posud je to jasné a žádné velké novinky tím nezvěstují. Za to jednání Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským vnáší do celého mezinárodního puzzlu zcela nový faktor. Jen slepý a hluchý může nevnímat, že za léta Putinovy krvavé a tupé agrese se z Ukrajiny stala sebevědomá a učenlivá a hlavně prokazatelně akceschopná vojenská velmoc. Ukrajina dnes má co nabídnout, dokonce ve vzdálenějších konfliktech, a otevřeně to nabízí. Dávno má pivku na krvežíznivou iránskou despocii, která se nepokrytě účastní agrese tím, že dodává ruskému nepříteli sebevražedné drony typu Shahed. Američanům a Izraelcům Ukrajina nyní ukazuje, že je schopná a ochotná přidat se na jejich stranu a odpoutat část iránské branné moci od hlavní fronty podél Hormuzského průlivu. Jen tak lze číst nedávné ukrajinské dronové zásahy proti nákladní lodní dopravě mezi Ruskem a Iránem v Kaspickém moři. Stojí za povšimnutí, že ukrajinské údery míří proti dovozu zbraní do Iránu. Kdyby šlo o přerušení dodávek válečného materiálu do Ruska, dalo by se mluvit o zájmu na logickém oslabení ruského nepřítele. Avšak cílené ostřelování lodí lifrujících zbraně do Iránu je spíše demonstrativním gestem solidarity s Amerikou a Izraelem. Ukrajina se vysloveně nabízí blízkovýchodním spojencům, co by možný silný partner do třetice. O významné změně svědčí také krátké, leč výmluvné setkání mezi Zelenským a Netanyahuem. I to údajně proběhlo velmi dobře. Vztahy mezi Izraelem a Ukrajinou dosud byly demonstrativně odtažité. Izrael neposkytoval napadené zemi významnou vojenskou pomoc. Ukrajina zase na oplátku při hlasováních v OSN z nepochopitelných důvodů pravidelně podporovala návrhy protiizraelských rezolucí. Změna tohoto postoje už na podzim by nám mohla potvrdit nebo vyvrátit základní tušení tohoto komentáře, že i přes všechny třecí plochy a přetrvávající předsudky dochází k postupnému zbližování tří zemí a vzniku nového mocenského trojúhelníku zacíleného na rusko-iránské válečné dvojspřežení. A to by byl faktor schopný zásadně změnit celou konfiguraci blízkovýchodního konfliktu.
1: U mikrofonu byl publicista Jefim Fištejn. Z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. Besedy bez Edy od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
5: Vždycky, když jdu po návsi, soused na mě zavolá. Tady chcíp pés, chtěl by to nějaký Big Beat. Domluvila jsem besedu s kamarádem, co hraje v televizi. Já budu číst, něco zahraju a konečně se něco bude dít. Vytiskli jsme plakáty a rozvěsili je po nástěnkách v okolních vesnicích. V den konání jsem potkala místního učitele. Tak co, Edo, víte o tom? Jo, hlásili to rozhlasem, hned po Borůvkách. No a chystáte se tam? Depák, chtějí 120 za půl litr, to je moc. Já myslela tu besedu, ne Borůvky. Kde pak oni neřekli, co to přesně bude, jenom jména. No bude to jako minulé, čtení, hraní, obrazy. Je, já v obrazu nerozumím a mám kýlu. No tak Vlastička vás tam hodí. No a ta tam nejde, protože jí opustil Franta. No a ten tam bude? No asi ne, jde s tou novou na zrní. Na tu kapelu? Kde pak na pole, ona řídí kombajn. Zazvonila jsem vedle u souseda, co chtěl Big Beat. No jo, já ale myslel třeba Rammstein, ne vás. Nakonec se sešlo 30 lidí ze vzdálených vesnic a seděli jsme až do noci. Druhý den mě zastavil Eda. Máte chvilku, něco bych vám chtěl. Vešli jsme do sednice. Tak kdy bude zase nějaká beseda? V říjnu přijdete. Kdepak? Tak co jste mi chtěl? No, ukázat vám tu kýlu.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
2: Osobnost Plus.
6: Humorem se dá bojovat s věcmi, které vás přesahují, myslí si architekt a herec David Vávra, který bude mým hostem. V Karlových Varech, kde jsme natáčeli, představil digitalizovanou verzi filmu Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Proč se film nejdřív nesměl vysílat? Bála se barandovská cenzura víc hlavního tématu filmu AIDS anebo provokací proti režimu? A čím může oslovit současné třicátníky?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu.
7: Co všechno nám umožňují investice?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkev výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
8: Bylo přesně 7, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorfská.
9: Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí na 500 volných pracovních míst po celé republice. Vládní strana TISA bude vybírat kandidáta na maďarského prezidenta. Brněnská zbrojovka ve fotbalové lize podlehla Liberci 0-1 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
10: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
11: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
10: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
12: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
10: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
9: Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Maďarská vládní strana TISA dnes volí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou jeho poslanci vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl.
13: Média v Maďarsku spekulují nad třemi muži, se kterými se Péter Maďar v poslední době sešel. Jsou nimi oceňovaný historik, významný právník a bývalý předseda nejvyššího soudu. Maďar už dřív řekl, že chce, aby prezident nebyl spojený s politikou. Volba prezidenta se má konat v úterý. Jediná opoziční strana, která má sílu navrhnout vlastního kandidáta, Fidesz Viktora Orbána, chce volbu hlavy státu bojkotovat. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujaka donutil k odchodu parlament ovládaný Tisou minulý měsíc. Ladislav Novák, Radiožurnál.
9: Marek Ztracený jako první Čech odehrál koncert na Letenské pláni v Praze. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
14: Marek Ztracený odehrál v průběhu koncertu skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sjeli z celého Česka.
15: Skladna. Eden se mi líbil mnohem víc.
16: Ale tak to bylo super.
15: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to prostě tam ta energie.
17: Havlíčková Brodu a Zihlavy, ano.
18: A z Pelřimova.
19: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
20: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě 10.
14: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica, Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky v předehrávce třetího kola šance ligy prohráli s Libercem 0-1. Jediný gól vstřelil v 61. minutě z dorážky liberecký Dulaj. Slovan ale od té doby neproměnil množství dalších šancí z protiútoků. Naopak Brno si větší šanci celý zápas nevytvořilo. O tom mluvil i trenér Zbrojovky Martin Svědík.
21: Je potřeba nejenom kvalita v obranné fázi, ale je potřeba kvalita v té útočné fázi, více tam tlačit z toho středního pásma. Tam měly chodit vlastně přesnější přihrávky, měly tam být vlastně víc rozběhů, třeba víc udržených balónů a tlačit se vlastně víc do té šestnáctky. A my jsme tu potřebnou kvalitu neměli ani v tom finální fázi, ani v tom středovém pásmu.
8: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nebezpečí na D1 u Rousínova, v Praze nehoda v Evropské ulici. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně před sjezdem na Rousínov. Na kilometru 215 stojí nepojízdné vozidlo po menším požáru. Na místě jsou také hasiči a vybočuje se. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce směrem k dálnici D3 k Veselí nad Lužnicí na průtahu obcí Pleše narazilo osobní auto do sloupu. Na místě už jsou policisté, také hasiči, projíždí se pomaleji. V Praze jsou komplikace v Evropské ulici od okruhu do centra u Divoké Šárky. V křižovatce u McDonaldu se srazila 2 osobní auta, směrem do centra se projíždí pomaleji. A ještě aktuálně silnice číslo 3 z Benešova směrem do Prahy mezi sjezdy na Čerčany a Čtyřkoly je hlášený předjezd na vozovce. Podle policie leží kovová trubka a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Sobota bude slunečná, čekejte jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Je sobota 8. srpna, po společných zprávách začíná Ranní plus. Jaká témata jsme pro vás dnes připravili? Začínáme v zahraničí a zítra trápí extrémní počasí, nejnověji tajfun Dolphin. Jaké škody napáchal? Stát letos krajům zřejmě poprvé od roku 2015 nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Jak se to na silnicích projeví? A lékaři v Ostravské fakultní nemocnici řeší čím dál tím víc případů kousnutí netopírem. Jaké problémy může zvíře způsobit? I na to se v této půlhodině zeptáme. Dobré ráno vám přeje Vojtěch Tomášek.
22: Ranní plus.
24: Asii sužuje extrémní počasí. Podle klimatologů jde o jasný důkaz zesilujícího jevu El Niño. Dodávají, že státy se musí připravit na to, že devastující podmínky budou v téhle části světa pokračovat i v dalších letech. I každoroční sezóna tajfunů je v Asii letos nebývale silná. Ve spojení jsme teď s naším zpravodajem v Asii, Davidem Jakšem. Dobré ráno.
25: Dobré ráno.
24: O tom nejnovějším tajfunu jménem Dolphin jsme v našem vysílání už informovali. Tak kde teď je?
25: Tajfun se přesunul nad východočínské moře a míří k severnímu pobřeží Tchajvanu a východnímu pobřeží Číny. Rychlost vzduchu v té hlavní mase tajfunu se zvýšila. Včera nad jižním Japonskem to bylo 150 km/h, teď už je to skoro 180 km. Za hodinu tchajwanské úřady nařídily návrat rybářských i civilních lodí do přístavu a tam jejich pevné zajištění, protože vlny už teď dosahují až 3-metrové výšky a na východním pobřeží ostrova to brzy může být metrů až 6. Intenzivně se připravují i záchranáři a armáda v čínských provinciích Čitěn, Anhui a Futěn. Připraveny jsou místnosti v evakuačních centrech, narychlo se ještě kontroluje také stabilita mostů, silnic a hrází. No a bohužel tedy, aby toho nebylo málo v Číně, tak provincii Sichuan zasáhlo silné zemětřesení. Některé údaje uvádí více než 5 stupňů, některé 4,9 stupně. Každopádně podle posledních informací zemřel jeden člověk a desítky lidí jsou zraněny.
0: Na opačném konci kontinentu v Indii bojují se záplavami. Jaké odtamtud přicházejí informace?
25: Tak nejhorší je situace ve svazovém státu Assam na jihovýchodě Indie. Silné deště tam zvedly hladinu řek, včetně velkotoku Brahmaputra, no a ničivá vlna se prohnala desítkami měst a vesnic. Armáda už evakuovala do provizorních center skoro 200 tisíc lidí, nicméně počet obětí se i přesto blíží stovce. V horských oblastech se naplnily obavy z půdních sesuvů. Kameny a bahno tam zničily kromě vesnic i silnice, také několik mostů. A indická televize mluví, vy už jste to naznačovali, o nebývalé rychlosti a intenzitě letošních změn počasí. Je pravda, že v téhle části roku je v Indii běžný letní monzun, ale lidé se pozastavují nad tím, jak letos byl rychlý a jak byl silný. No a zoufají si také farmáři v Assamu, protože podle nich jsou v tomto svazovém státě zničeny až 3/4 letošní úrody kukuřice a to je v Indii stěžejní obilovina.
0: No a tedy vzhledem k tomu, co jsme říkali, že na takové jevy si zkrátka asi bude muset Asie zvykat čím dál tím víc, tak mají asijské země, alespoň třeba ty nejbohatší, nějakou strategii nebo dlouhodobý plán, jak s klimatickými změnami bojovat?
25: Tak samozřejmě ty nejbohatší země, Japonsko, Čína, Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan, ty jsou trochu dál, nicméně neexistuje žádný jednotný plán nebo koncept. Asijské země se sice pravidelně připojí k úmluvám, závazkům, ale v tomto směru prakticky výrazně vyčnívá pouze Čína. Ta na jedné straně udivuje tou rychlostí, s jakou plní ty své zelené plány, programy, jak rychle je implementuje do průmyslových pětiletek, jak rychle produkuje, jak víme, elektromobily, jak se snaží ta obrovská města přesměrovat na využívání solární a větrné energie. Současně je to ale vlastně ta samá Čína, která je dlouhodobě největším znečišťovatelem ovzduší na světě, také největším producentem skleníkových plynů. Na celosvětových emisích CO2 se pořád Čína podílí více než 1/4. No a ještě horší je situace v Indii. Tam hlavně těžba uhlí a také velmi pomalý přechod na zelené energie tuto zemi brzdí. No a vlastně se stejnými problémy tady v Asii bojuje naprostá většina států.
0: Říká David Jakš, zpravodaj Českého rozhlasu v Asii. Děkujeme, naslyšenou.
25: Naslyšenou.
0: Teď je 7 hodin 10 minut. I dnes pro vás máme připravený pravidelný přehled toho, co přinesl uplynulý týden na české politické scéně, tedy prázdninám navzdory. Stále častěji teď uslyšíme o blížících se volbách, tak jednu zmínku tady máme už teď. V úterý skončila lhůta pro přihlášení kandidátů jak do komunálních, tak do senátních voleb. Nejpozději do té doby musely být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému obecnímu úřadu. Kandidáti teď budou mít zhruba 2 týdny na odstranění případných nedostatků a chyb v kandidátkách a přihláškách. Týden v české politice shrnula reportérka Jana Čermáková.
3: Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, jestli podané listiny obsahují všechny náležitosti. Když ne, kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: A pak už to je rychlé, hned vlastně 21. v případě Senátu, respektive 22. srpna v případě voleb komunálních, vydávají registrační úřady vlastně rozhodnutí o těch podaných kandidátních listinách. Zpravidla tedy registrují kandidátní listiny, ale samozřejmě mohou i kandidátní listinu odmítnout nebo škrtnout kandidáta v případě komunálních voleb, kdyby tam bylo něco v nepořádku na té kandidátní listině. Takže to je takhle nějak ten harmonogram, co nás čeká v následujících 14 dnech.
3: Všechna jména podle Jirovce oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Celorepublikové komunální volby čekají Česko po 4 letech. V pátek 9. a v sobotu 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty budou v 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře parlamentu vybírali naposledy před 6 lety. V komunálních volbách bude ze stran a hnutí nejvíc zastupitelských křesel obhajovat KDU-ČSL před ODS, Starosty a hnutím ANO. To nakonec nezařadilo na kandidátku hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to v týdnu potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ANO, ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
1: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
3: Bělica vedl v minulosti Havířov jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. A exministr spravedlnosti Pavel Blažek v týdnu odmítl vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované. Podle exministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
5: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
3: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Daňhelovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
6: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
3: Daňhel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. A stát letos krajům ze státního fondu dopravní infrastruktury zřejmě nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy asociaci krajů v týdnu oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
7: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
3: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle přes 4 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
16: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
3: Podle předsedy asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. A podnikatel Radomír Lašák se stal v týdnu novým předsedou představenstva letiště Praha. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Jana Čermáková, Český rozhlas.
24: A pokud se chcete vrátit i k dalším událostem uplynulého týdne, tak si poslechněte taky Týden plus. Dnes večer po zprávách v 18 hodin připravuje ho Václava Marešová. Teď je 7 hodin 15 minut, máme pro vás další téma. Na historických minimech jsou teď průtoky na všech jihočeských řekách. Extrémní sucho se výrazně projevuje i na Malši, která napájí vodní nádrž Římov na Českobudějovicku. Ta slouží jako zásobárna pitné vody. Hladina na ní ale každý den klesá i o několik centimetrů.
18: Teď zrovna se nacházíme pod hrází díla Římov, koukáme na odtok z přehrady.
26: S vedoucím technického střediska horního toku povodí Vltava Petrem Hovorkou právě kontrolujeme situaci těsně pod Římovskou přehradou.
18: Je to takzvaný nadlepšený průtok, je na hodnotě 900 litrů za vteřinu. A je to kvůli tomu, že to mezipovodí mezi vodním dílem Římov a soutokem s Vltavou dává úplně minimální průtoky.
26: Odtok takového množství vody ale řeka Malše jako zdrojnice přehrady nemá šanci doplňovat. Momentálně do ní přitéká asi jen 250 litrů za sekundu, vysvětluje Petr Hovorka.
18: V celém povodí Malše jsme teď na úplně historických minimech pozorovaných průtoků. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
26: I kvůli tomu je podle něho přehrada naplněná jen přibližně ze 2/3.
18: Máme vlastně k dnešnímu dni absolutně nejnižší hladinu nádrži. V roce 2003, co považujeme zatím jako za největší sucho, tam k dnešnímu dni jsme byli o metr výš než dnes. dneska. Nicméně na konci toho roku 2003 jsme byli ještě o 2 metry níže, než je stávající hladina.
26: Římovská přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro asi 2/3 Jihočechů. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince ale nejsou dodávky navzdory větším odběrům nějak ohrožené.
2: Jsou zvýšené samozřejmě, protože díky výpadku těch lokálních, těch malých zdrojů, takže ta měsíční výroba se nám zvýšila zhruba asi o 10%.
26: Pokud by se situace na přítoku nějak zásadně nezlepšila, svaz může vodu z přehrady odebírat maximálně 8 měsíců. I tak má zajištěné náhradní zdroje pro výrobu pitné vody, ujišťuje Antonín Princ.
2: Jedno je úprava vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale je také úplně sucho. Pro Táborsko máme vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
26: Podle hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu se na stavu nádrží, včetně té římovské, projevují i extrémně vysoké teploty.
10: Při teplotách nad 35 stupňů tam může mizet během dne třeba centimetr a pak ani ten přítok není schopen doplnit, kde ta voda mizí do vzduchu.
26: Kvůli tomu povodí Vltavy požádalo krajský úřad o snížení odtoku vody z římovské přehrady na pouhých 650 litrů za sekundu, říká Petr Hovorka.
18: Samozřejmě ten trend toho poklesu nečekáme, že by se úplně zastavil, nicméně předpokládáme aspoň výrazné zpomalení toho poklesu hladiny v nádrži.
26: Podle hydrologů by situaci nejen v Římově částečně zlepšily vytrvalé deště. Ty jsou ale podle aktuálních předpovědí zatím v nedohlednu. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.
24: Posloucháte Ranní plus, teď pro vás máme přehled několik hlavních zpráv, které dnes sledujeme. Ruský útok na předměstí Kyjeva zabil nejméně 3 lidi, včetně jednoho dítěte. Informoval o tom velitel tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Není podle něj jasné, jestli Moskva útočila drony nebo balistickými raketami. Ve stejné oblasti při dřívějším ruském úderu v noci na středu zemřelo 9 lidí. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou ve správě železnic. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými taky bývalý generální ředitel organizace Jiří Svoboda. Policie u něj při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání a dědictvím. Trestnou činnost odmítal. A maďarská vládní strana TISA dnes zvolí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Petra Maďara budou poslanci vybírat mezi 3 jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka donutil k odchodu parlament ovládaný TISou minulý měsíc. Ohlédnutí za posledním rozloučením s Milanem Knižákem, hrozící nedostatek vody i zdravotní témata. Tak o tom všem dnes píšou česká média a s jejich výběrem přišla do studia Lucie Pávová z domácí redakce. Dobré ráno.
11: Dobré ráno. Deník Právo si všímá, jak se stranické špičky zapojují do kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami. Málo bude tentokrát vidět předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Některé kandidáty přesto osobně podpořit chce. V kampani za něj už částečně zaskakuje šéfka senátorského klubu ANO, Jana Mračková-Vildumetzová.
24: Opoziční strany naopak na své předsedy výrazně sázejí. Deník Právo si všímá, že šéf ODS Martin Kupka už během léta objíždí Česko na kole a setkává se s místními kandidáty i voliči. Poznamenává taky, že podle mluvčí strany od ledna navštívil 39 firem, absolvoval 46 diskuzí, no a zavítal do 26 regionů. No a mimochodem na kole zatím podle Práva ujel zhruba 300 kilometrů. Hlavní část kampaně ODS má nicméně začít na konci srpna.
11: Do regionu chce vyrazit taky předseda starostů Vít Rakušan. Vedle komunálních témat chce podle Práva mluvit o udržení demokratické většiny v Senátu a taky o strategii pro příští sněmovní volby. Do kampaně se zapojí i šéf Pirátů Zdeněk Hřib, předseda Lidovců Jan Grolich a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Grolich navíc sám kandiduje do Senátu na Vyškovsku.
24: Motoristé sobě naopak do Senátu kandidáty nestaví, no a v komunálních volbách se chtějí zaměřit hlavně na Prahu, Brno a Ostravu. SPD pak spoléhá mimo jiné na svého předsedu Tomia Okamuru, který má jezdit za voliči po republice. Do kampaně se chce osobně zapojit taky jeho český hejtman a předseda hnutí Naše Česko Martin Kuba. Připomeňme, že komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu bude 9. a 10. října, jak taky píše Právo.
11: Regionální deník se zase věnuje zvýhodnění lidí, kteří i po přiznání starobního důchodu dál pracují. Od začátku roku 2025 můžou totiž využívat slevu na sociálním pojištění. Podle údajů citovaných deníkem ji využívá zhruba 140 000 seniorů. Výhoda se přitom projeví rovnou ve vyšší čisté mzdě.
0: Pracujícímu důchodci se odpouští důchodová část pojistného, tedy 6,5% z vyměřovacího základu. U zaměstnance z pravidla zhruba mzdy. Podle deníku tak člověk s běžným výdělkem získá asi 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně navíc. Při hrubé mzdě 45 tisíc korun, tedy činí ta sleva 2 925 korun.
11: Česká správa sociálního zabezpečení pak deníku potvrzuje, že třeba při 30-tisícové hrubé mzdě vzroste čistý příjem o necelých 2000 korun. Na slevu mají nárok lidé, kteří dosáhli důchodového věku, pobírají starobní důchod v plné výši a dál mají příjem podléhající sociálnímu pojištění. Týká se to zaměstnanců, za stanovených podmínek taky lidí pracujících na dohody a osob samostatně výdělečně činných. Zaměstnanec musí nárok doložit zaměstnavateli a podnikatelé uplatňují slevu prostřednictvím přehledu, uzavírá ve svém článku regionální deník.
0: Kromě novin sledujeme taky zpravodajské servery. Seznam zprávy píšou o změně v tom, jak bude policie informovat o lidech s duševním onemocněním. Ve svých tiskových zprávách, na webu a taky na sociálních sítích má výrazně omezit zveřejňování konkrétních psychiatrických diagnóz. Tedy místo označení typu muž trpící schizofrenií má raději neutrálně popsat stav nebo chování člověka. Třeba jako osobu v nepříznivém psychickém stavu anebo člověka, který potřebuje lékařskou pomoc.
11: Jak Seznam zprávy zjistili, ke změně vedl podnět Hany Potměšilové z organizace Revenium. Ta podle serveru prošla policejní komunikaci za posledních 8 let a našla nejméně 40 případů, kdy policie zveřejnila diagnózu člověka, přestože podle ní nebyl v ohrožení života.
0: Podle kanceláře ombudsmanky Evy Kostolanské většinou konkrétní diagnóza veřejnosti nepomáhá lépe pochopit policejní zásah. No a může naopak posilovat předsudek, že lidé s duševním onemocněním jsou automaticky nebezpeční anebo nevypočítatelní.
11: S výhradami k dosavadnímu způsobu komunikace se podle článku Seznam zpráv stotožnil taky policejní prezident Martin Vondrášek. Tisková oddělení policie proto dostala metodické doporučení, jehož cílem je zveřejňování konkrétních psychiatrických diagnóz omezit na případy, kdy je taková informace skutečně potřebná, uzavírají Seznam zprávy.
0: Z domácích médií jsme teď četli s Lucí Pávovou. Díky naslyšenou.
11: Taky díky naslyšenou.
0: Teď pro vás v Ranním plusu máme další téma. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice řeší i neúplně běžné potíže. Od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. Noční savec může přenášet vzteklinu. Pacienti proto dostali preventivní očkování i injekce s látkou, která podporuje imunitní systém.
12: A když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousel. A já jsem to nebrala jako vážně, prostě no tak mě občas něco kousne, že?
13: Natálii Toflovou kousl netopír doma na terase. Zranění podle ní nebylo bolestivé.
12: To jsem viděla, jak pes přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho a zjistila jsem, že to je černé chlupaté. Myslela jsem, že to je mrtvý krtek, co mi občas kočka nosí před barák, tak jsem ho chtěla hodit do křoví.
13: Natália Toflová má první dávky vakcíny a podpůrné látky za sebou a ještě jí další čekají. Vzteklina je smrtelná, virus se přenáší slinami. Podle primářky infekčního oddělení Lenky Petroušové je nutné i hned začít s očkováním.
14: A v případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
13: Pacienti dostávají až 5 dávek očkování.
14: Člověk často je poraněn, když ho chce takzvaně zachránit, někam přenést, odnést cesty nebo něco takového a to zvíře se přirozeně brání. Tak v letních měsících je to relativně často. Dejme tomu, za poslední 2 měsíce bylo takových pacientů nás ošetřeno asi 15.
13: Některé druhy netopírů si na soužití s člověkem zvykly. Agentura pro ochranu přírody uvádí, že v současné době netopíři mnohem častěji žijí v budovách. Mají tam totiž lepší podmínky než v přírodních úkrytech. Vhodnější teplotu a lepší ochranu před predátory. Ubývá taky jejich přirozeného prostředí. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: A před 7:30 tu mám ještě pozvánku k poslechu dokumentu z cyklu Příběhy 20. století. V repríze nabídneme zpověď Jana Litomyského, bývalého zmocněnce pro lidská práva, který v 80. letech odseděl 3 roky ve vězení. Komunistický soud ho totiž shledal vinným z podvracení republiky. Tady je ukázka, kterou připravil autor dokumentu Mikuláš Kroupa.
8: Příběhy 20. století navazují na ty z minulého týdne. Vypráví další osudy chartisty Jana Litomyského. Stručně připomenu. Litomyský po zemědělské škole a roční vojně odešel žít na Vysočinu, do obce Vyskytná u Pelhřimova. Na konci 60. let tady nastoupil do JZD na místo agronoma. Do Prahy se často vracel, přátel se s disidentem Ivanem Metkem, hlavně s jeho synem. Chodil k ním na bytové semináře. Postupně se seznamoval s dalšími disidenty, oponenty komunistického režimu. V Ječku, v legendárním bytě Němcových, Věčné ulici, v lednu 1977 podepsal chartu. Jeho chalupa ve Vyskytné se postupně stávala jedním z významných center disentů. Sem se sjížděli máničky, křesťanští intelektuálové, chartisté, filozofové, básníci, teologové, písničkáři. Mnozí tu i nějaký čas bydleli. Lidé tu prožívali radostné chvíle přátelství, svobodu a blízkost. Společně diskutovali, četli, studovali, zpívali a hodovali.
15: No to bylo většinou o víkendech, nebo když byly nějaké svátky, nebo tak.
8: Hostiny ve Vyskytné jsme popisovali v předchozích příbězích 20. století. Vděčně na ně vzpomínali tehdejší účastníci.
17: Jezdil tam písničkář Charlie Soukup, byli tam filozofové, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali.
8: Můj táta, Daniel Kroupa.
17: Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
19: Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy, ty rodiny.
8: Tak to byla Terezie Jakšová, dříve Metková. A ještě Martin Palouš.
20: No bylo to takové skutečně místo setkávání, a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy estébáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
8: Budeme tedy pokračovat v příbězích 20. století o Janu Litomyském, o jeho zatčení, tříletém věznění na Borech, o záchraně Václava Havla, o dvouletém takzvaném ochranném dohledu.
24: Zve tedy Mikuláš Kloupa. Příběhy 20. století uslyšíte v neděli večer po 20. hodině. Pořad vysíláme v repríze. No a když už jsme u těch pozvánek, tak před 7:30 stihnu ještě jednu. Pořad Zaostřeno se věnuje třeba vínu bez alkoholu, hroznovému moštu nebo jemně perlivým vinným nápojům. To jsou totiž nové trendy, které do své nabídky zařazuje čím dál tím víc vinařství. Jak se nealkoholické víno vyrábí, kdo určuje jeho parametry, no a jak se potom takové nápoje hodnotí na vinařských soutěžích, odpoví Vlasta Gajdošíková dnes po 9:30 dopoledne. Teď se blíží další zprávy, pro které se znovu spojíme s Radiožurnálem. Uslyšíte v nich třeba o první cestě ukrajinského prezidenta v Srbsku.
21: Radiožurnál je 7:30. Jana Utendorská připravila zprávy.
9: Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout také v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska. Během dvoudenní cesty se sejde i se svým protějškem Alexandrem Vučičem. Jednat spolu mají mimo jiné o prohlubování hospodářských vazeb a o vztazích s Evropskou unií. Jak píše agentura AP, Srbsko je jednou z mála evropských zemí, která si zachovala přátelské vztahy s Moskvou. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o jejich prodloužení. A liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Začátku jí tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a z obora pro trápkatou zvěř. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Připravený je speciální program a taky symbolické vstupné.
23: Sport.
9: Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu 6. místo. Poté, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary dvakrát porazila a nedostala ani gól. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na pražském okruhu u D1 a nehoda na D1 u Bělotína. Na pražském okruhu teď velmi opatrně na příjezdu k dálnici D1 směrem z letiště. Na konci dálnice na kilometru 76 hlásíte překážku na vozovce kusy pneumatiky.
5: Prakticky už těsně před sjezdem na D1 a na Říčany v levém pruhu rozšmelcovanou pneumatiku od kamionu, která ten levý pruh prakticky celý blokuje.
4: Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 315 je hlášená nehoda, policisté jedou na místo, zatím se projíždí plynule. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí na příjezdu do Zubří před železniční stanicí. Navarovalo tam osobní auto, na místě jsou záchranáři, zpomaluje se. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce směrem k dálnici D3 na průtahu obcí Pleše řeší nehodu osobního auta. Do sloupu, okolo se projíždí pomaleji. A v Praze čekejte komplikace v Evropské ulici, od okruhu do centra u Divoké Šárky v křižovatce u McDonaldu stojí 2 auta po nehodě, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V Karlových Varech je aktuálně jasno, ale na teploměru jen kolem 11 stupňů. Nad Prahou skoro jasné nebo polojasné nebe, teplota se pohybuje mezi 14 a 16 stupni, ještě o 1 stupeň více, kolem 17 stupňů je v Pardubicích, je tam ale oblačné nebe. Skoro jasno hlásí Znojmo nebo i Brno a tam je 16 stupňů a úplně stejné počasí je dnes po ránu v Ostravě, skoro jasno a 16 stupňů. Přes den nás pak čekají příjemné teploty mezi 26 a 30 stupni. O trochu chladněji bude na severu a severovýchodě Česka, tam bude kolem 24 stupňů Celsia. Nebe dnes nabídne, a vlastně i zítra nabídne slunečné, jasné až polojasné počasí. Více oblačnosti čekáme až v neděli večer. No a jaké nás čekají zítra teploty? Poslechněte si meteoroložku Petru Sýkorovou.
22: Nejnižší teploty budou od 16 do 12 stupňů Celsia v údolích a na severovýchodě území namíříme dokonce až 10 stupňů. Nejvyšší teploty budou od 29 do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude opět chladněji, tam jenom kolem 27 stupňů Celsia.
6: V pondělí pak přijde přes naše území slabá studená fronta, přechodně tak přibude oblačnosti a lokálně zaprší, po případě se může objevit i bouřka. Teploty ale ještě stihnou vystoupat hodně vysoko, až k 36 stupňům. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: I po zprávách v 7:30 je s vámi Ranní plus, tady jsou témata pro sobotu 8. srpna. Ministerstvo školství spouští nový portál s nabídkami práce ve školách pro učitele. Jak to bude fungovat a může to pomoct? Americký prezident Donald Trump znovu zkouší omezit počet lidí, kteří mají nárok na americké občanství. Můžou tentokrát jeho snahy projít přes americké soudy? A českým zbrojovkám se i dál daří, tržby v prvním pololetí rostly Čekoslova Group i firmě Colt. Čím to je a jak je na tom evropská konkurence? Taky na to se zeptáme. Dobré ráno vám přeje Vojtěch Tomášek.
1: Ranní plus.
24: Možná právě teď i v sobotu v 7 hodin 35 minut hledá nějaká škola svého nového učitele, asistenta nebo kolegu. No a možná hledá právě vás. Ministerstvo školství spustilo nový portál, který má sloužit jako takový inzertní rozcestník. Zkrátka potkávají se tam školy s lidmi, kteří hledají práci ve vzdělávání. My si o tom teď víc řekneme s Krištofem Jiříkem z domácí redakce. Dobré ráno.
23: Dobré ráno.
24: Tak jak ten nový portál funguje?
2: Nová služba má propojit školy s lidmi, kteří hledají práci ve vzdělávání a zjednodušit celý proces na obou stranách. Školy, školská zařízení i další organizace v ní můžou zveřejňovat své volné pozice s tím, že každý inzerát navíc před publikováním kontroluje správce portálu. A jak můžou vyhledávat zájemci, vysvětluje Emanuel Vitek z Ministerstva školství.
3: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
2: A nabídky nejsou určené jen pro učitele. Najdete tu například i asistenty pedagoga, vychovatele, školní psychologi anebo další zaměstnance, kteří jsou pro fungování školy důležití. Konkurzy na ředitele škol ale zůstávají v samostatné sekci.
24: Ministerstvo ten portál spustilo na konci června. Kolik už se tam sešlo nabídek?
2: Aktuálně je jich tam kolem 500 z celé republiky s tím, že se nabídka průběžně mění podle toho, jak školy nové pozice přidávají anebo obsazují.
24: No a oceňují ten nový nástroj samotní učitel i další, kteří hledají práci ve školách?
2: Ano, hlavně proto, že jde o důvěryhodný zdroj, zaměřený přímo na oblast vzdělávání a podle Jarmily Čechové z organizace Učitel na život taky to, že nemusí hledat nabídky na různých místech.
7: Někdo šel přes běžné třeba pracovní portály, někdo to zkoušel přes skupiny na sociálních sítích. Takže to, že teďka máme vlastně jediný centralizovaný a bezplatný portál, kde se dá propojit to hledané místo přímo s tou konkrétní školou a ty údaje o té škole jsou aktuální, tak to velmi vítáme.
24: Říká Jarmila Čechová. Krištofe, co na to ředitelé? Pomůže jim portál při hledání nových kolegů?
2: Třeba Daniel Kašička, ředitel ostravského gymnázia Hladnov, upozorňuje, že školy při hledání učitelů často spoléhají na vlastní kontakty a nebo doporučení.
10: Pokud by se jednalo speciálně o učitele, tak třeba si dáme na webové stránky, že hledáme někoho, ale spíš se snažíme se někoho vytipovat nebo oslovujeme absolventy vysoké

0: učí víc než desetina pedagogů předmět, na který nemají odpovídající pedagogické vzdělání. Nedostatek se ale netýká jen učitelů, školy stále častěji hledají taky asistenty pedagoga, speciální pedagogy anebo další členy podpůrných týmů. Právě u asistentů bude poptávka v některých školách ještě výraznější. Od září totiž musí být v každé první třídě z 15 a více žáky.
1: A přišel nám o tom říct Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: Teď je 7 hodin 39 minut. Tento týden uplynulo 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilínu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Jeho laboratoř je dodnes k vidění nedaleko londýnského nádraží Paddington.
2: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
3: This is where it all happened.
4: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
2: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
4: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
2: Říká Kevin Brown. Místnůstka, kde se historický objev odehrál, je tak malá, že se do ní stěží oba vejdeme. Její význam pro moderní medicínu je však obrovský.
4: Ve 40. letech provázeli Fleminga nejmodernější laboratoří v New Yorku. Jeden novinář se ho zeptal, co si o ní myslí a čekal, že odpoví něco v tom smyslu, jak úžasnou práci by s takovým nejlepším vybavením udělal. Fleming však řekl, no, je to moc hezké, ale tady bych penicilin nikdy nemohl objevit. Je tady až příliš čisto.
2: Alexander Fleming a jeho tým ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
3: But the important thing with Fleming is...
4: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
2: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: A ještě pozvánka, další reportáž ze světa si na Plusu můžete poslechnout v dnešních reportážích zahraničních zpravodajů v premiéře 5 minut po 14. hodině. Připomeneme si mimo jiné historii americké vlajky, vydáme se taky za vinaři do Bordeaux a zjistíme, čím začali nahrazovat vinou révu, no a ukážeme si taky, jaké svatební šaty mají rády nevěsty v Alžírsku. Tak poslouchejte dnes po 14. hodině, teď v 7 hodin 43 minut v ranním Plusu. V zahraničí ještě zůstáváme, na řadu totiž přichází přehled zahraničních médií. Do studia přišla editorka dnešního vysílání, Kateřina Svátková. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump podepsal dvě výkonná nařízení, jejichž cílem je omezit počet lidí, kteří mají nárok na občanství na základě místa narození. Podle amerického deníku New York Times tím chce zakročit proti porodní turistice, tedy situaci, kdy ženy rodí ve Spojených státech, aby svým dětem zajistili automatické občanství.
1: Uplynulo přitom jen pár týdnů od chvíle, kdy americký nejvyšší soud zamítl dřívější snahy prezidenta o zrušení občanství na základě místa narození pro imigranty bez dokladů. Podle soudců šly proti americké ústavě. I v předchozím případě se Trump snažil změny docílit výkonnými nařízeními. Soudní rozhodnutí shrnul šéf

0: Bílého domu jako nešťastná, pokračuje New York Times.
1: Trump dlouhodobě kritizuje možnost získat americké občanství narozením a využívá ji jako politický nástroj, zatímco se opakovaně pokouší omezit legální migraci. Jak jeho hlavní poradce pro domácí politiku Steven Miller zopakoval, že 14. dodatek ústavy byl přijat v období po občanské válce, aby se zajistilo, že děti otroků se stanou americkými občany. Jiný účel podle Millera tento zákon nikdy neměl, doplňuje New York Times.
0: A deník taky dodává, že Trump ani jeho kolegové neupřesnili, jak přesně by chtěli rozlišovat běžnou turistiku od té porodní. Podle New York Times ani nové exekutivní příkazy nic nezmůžou proti právu na občanství na základě místa narození. To je totiž zaručené ústavou. No a Trump by ke změně pravděpodobně potřeboval ústavní dodatek.
1: Přesouváme se do Německa. Berlínské kluby se potýkají s poklesem prodeje alkoholu i rostoucími náklady. I když se berlínská klubová scéna dále těší velké oblibě, provozovatelé podniků mají stále větší potíže proměnit zaplněné taneční parkety v udržitelný biznis. Všímá si server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
0: Kluby v německé metropoli už nevydělávají ani tak na prodej nápojů a čím dál tím víc spoléhají na vstupné. Nový rozsáhlý průzkum odhalil, že příjmy těchto podniků se přesunuly od jednoho k druhému poměrně dramaticky. Ještě v roce 2017 pocházelo přibližně 60% výdělku z prodeje jídla a nápojů. To vstupné představovalo jen zhruba pětinu tržby. No a dnes je to naopak, jak popisuje Deutsche Welle.
1: Ve snaze přizpůsobit se novým podmínkám kluby navyšují ceny nápojů i vstupného. Bezmála 40% podniků rozšířilo svoji nabídku o možnost soukromého pronájmu prostor. Skoro pětina respondentů ve výzkumu uvedla, že zvažuje zavření svého podniku v dalších 12 měsících, shrnuje Deutsche Welle.
0: A stihneme ještě zastávku v Chorvatsku. Turistická sezóna je tam na svém vrcholu, část poskytovatelů ubytování nicméně ze dne na den skončila. Deník Slobodná Dalmácia vysvětluje, že jde o pronajímatele neregistrovaných apartmánů, pokojů a prázdninových domů. Do terénu totiž vyrazila státní inspekce, která řadu objektů nařídila zavřít, no a majitelům zakázala činnost.
1: Slobodná Dalmácia upřesňuje, že inspekce provedla v uplynulých 2 měsících na 13 000 prohlídek napříč objekty spojenými s cestovním ruchem, včetně obchodů nebo právě apartmánů. Celkem objevila přes 7 000 porušení předpisů. O neregistrované ubytovací kapacity šlo téměř ve 150 případech.
0: Uprostřed sezóny tak skončilo skoro 50 apartmánů, 15 prázdninových domů, 6 pokojů, 2 kempy a taky jeden hostel. Stejný trest ale dostali i registrovaní ubytovatelé, kteří začali s pronájmem, aniž by počkali, než shromáždí všechna potřebná úřední povolení. Inspektorát navíc ohlásil, že v kontrolách bude i dál pokračovat. Varoval, že provinilcům hrozí nejen zákaz činnosti, ale taky finanční pokuty nebo zabavení nelegálně získaných peněz, jak uzavírá Slobodná Dalmácia, a tím taky uzavíráme pro tuto chvíli přehled zahraničního tisku, ze kterého jsme četli s editorkou Kateřinou Svátkovou. Díky.
1: Díky, hezký den.
0: Teď v 7 hodin 47 minut několik hlavních událostí. Ruský útok na předměstí Kyjeva zabil nejméně 3 lidi, včetně jednoho dítěte. Informoval o tom velitel tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Není podle něj jasné, jestli Moskva útočila drony nebo balistickými raketami. Ve stejné oblasti při dřívějším ruském úderu v noci na středu zemřelo 9 lidí. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají taky hladiny vody na přehradách. Třeba v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu. Výpadky pitné vody ale podle povodí Vltavy nehrozí. A Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje s Itálie, informuje o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Ta svůj krok zdůvodnila nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta. Peníze, výmluvy a kultura. Takhle nazval svůj pravidelný sobotní komentář komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc.
2: Volby do třetiny Senátu a obecní volby budou už za 2 měsíce. Tento týden skončila lhůta pro podání kandidátek. Ministr dopravy za SPD Bednárik dopisem oznámil krajům, že letos nedostanou vůbec žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic 2. a 3. třídy a nemohou s nimi počítat ani do dalších let. Kraje požadovaly pro nejbližší období 4 miliardy ročně, na rekonstrukci mostů další 3, když v loni dostali pouze 2. Asociace krajů se hlasitě bouřila. Jenže asociaci krajů většinově ovládají hejtmani zvolení za hnutí ANO, takže nyní je slyšet jen hejtmany z opozičních stran. Vládní představitelé se odvolávají na to, že potřebují peníze na budování dálnic a na opravy menších silnic jim už nezbývá. Ani se zvyšujícím se schodkem státního rozpočtu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo obžaloby v bitcoinové kauze. Pro bývalého ministra spravedlnosti za ODS Blažka a jeho náměstka Daňhela navrhuje za praní špinavých peněz v souvislosti s přijetím miliardového bitcoinového daru pro ministerstvo 6,5 roku za mřížemi. Hlavnímu aktérovi kauzy Jiřikovskému 20 let za provozování darknetového tržiště a dalších 9 za kauzu bitcoinového daru, jeho advokátu Ticovi, který převod organizoval, 8 let. Co se týká Blažka, ještě žádný český ministr za to, co udělal ve funkci, tak vysoký trest nedostal. On sám jakoukoliv svou vinu od počátku odmítá. Rozhodnutí bude na soudech. Jakoukoliv svou vinu necítí ani čestný prezident motoristů sobě, prezidentem republiky odmítnutý pretendent křesla ministra životního prostředí, následně vládní zmocněnec pro Green Deal, kterému prý ministr pro životní prostředí dělal, co mu na očích viděl, nyní mimo službu, poslanec Turek. Policie oznámila, že jeho nehodu v centru Prahy prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti, což by se v případě viny mohlo týkat pouze právě Turka, jelikož zraněn a v pracovní neschopnosti byl pouze řidič zdravotnického vozu, do kterého svým Mercedesem narazil. Nyní Turek přišel s tvrzením, že řidiče prý někdo asi přemluvil, aby marodil déle, protože on prý má nahraný telefonát z druhého dne po havárii, kdy mu řidič měl říkat, že má jen odřený loket. To snad jenom, kdyby si někdo myslel, že Turek zavolal zraněnému kvůli obavám o jeho zdraví, a ne, aby se pokusil získat munici pro zbavení se případné zodpovědnosti. A ještě jedna věc. Když na konci července policie a žalobci odložili Turkovo vyšetřování pro šíření nenávisti kvůli výrokům na jeho účtech sociálních sítí, Turek to předkládal jako důkaz, že se ničeho nedopustil a i rozhlasu psal, že by se média a velká část národa prý měla učit ctít presumpci neviny. Dokumenty, které nyní získala média, ovšem ukazují, že policie a žalobci kauzu odložili pouze proto, že Turkovy činy jsou už promlčené. O tom, že je současný poslanec tehdy spáchal a že jsou vrcholně společensky nebezpečné a trestné, policie ani žalobci nepochybovali. Takže Turkovi nehrozí soud proto, že by byl nevinný, ale proto, že na to policie včas nepřišla. Turkův stranický kolega, ministr kultury Klempíř, se úspěšně pokusil ztratit i ten poslední zbytek důvěry, který snad k němu kulturní obec ještě mohla mít. Předložil návrh nové státní kulturní politiky pro příští období, podepsaný jeho mluvčí Šťastnou, která ještě v půli května tvrdila, že ministerstvo nic takového rozhodně nepřipravuje a chystá pouze implementaci v září vládou schválené koncepce, připravené po důkladných konzultacích se stovkami odborníků a lidí z kultury. Nová koncepce nebyla zřejmě konzultována prakticky s nikým a ministerstvo ji předložilo téměř potají. Samo ji ani nezveřejnilo, to udělala Hospodářská komora. Na připomínky přitom dalo naprosto neslýchané 4 dny. Návrh je přitom ještě méně konkrétní než pár vět o kultuře obsažených v programovém prohlášení vlády, plný ideologicky zabarveného balastu, vůbec se nezmiňuje třeba o svobodě tvorby či veřejnoprávních médiích, za to obsahuje perly typu hesla Obnovujeme památky tam, kde pomohou regionům. Více kultury i u těch, kteří by se o ní měli starat, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švárc.
3: Posloucháte Víkendový ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do půl desáté na Plusu.
0: A v 7 hodin 53 minut se budeme věnovat hospodářským výsledkům českých zbrojařských firm. Holding Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada hlásí za první půl rok letošního roku růst tržeb oproti loňsku o víc než 17% na zhruba 79 miliard korun. To jsou nová čísla z tohoto týdne. Už dřív taky oznámila pozitivní letošní výsledky další velká česká zbrojovka Colt.cz. Její výnosy za první čtvrtletí se dostaly na 7 miliard a 300 milionů korun. To je o třetinu víc než loni. Kondici českých zbrojovek teď probereme s analytikem společnosti Capital Link Radimem Dohnalem. Dobré ráno.
4: Dobrý den.
0: Proč se českým zbrojovkám tolik daří? Je to hlavně kvůli dodávkám zbraní na Ukrajinu, nebo se na těch číslech významně podepisují taky jiné trhy?
4: V případě Coltu Ukrajina byla málo významná, v případě CSG bývávala významná, ale ten význam nyní dost rapidně klesá, takže není to, Ukrajina prostě není nějakým klíčovým odbytištěm nebo místem pro tržby našich zbrojovek.
0: A čím to je?
4: Je to tím, že obecně chuť utrácet za zbrojení v celém světě, nejen vyspělém, silně roste. Nejenom proto, že to chce NATO, ale protože to je racionální. Jak říkal Churchill, prostě chcete mít mír, tak se zbrojte. A to se děje a bude dít. A proto třeba v případě CSG je takzvaný backlog, neboli ty objednávky, které jsou přijaté, ale ještě nejsou hotové nebo zpracované. Je to, to číslo je obrovské a je to obrovské i u ostatních velkých zbrojovek ve světě.
0: A to se tady podepsalo na těch vysokých kladných číslech?
4: Tak zrovna ne, ale je to, to, je to vlastně to, že teda to, že vidíte před sebou ty tržby, které určitě ještě máte šanci udělat, tak to je samozřejmě velmi dobrý pocit pro akcionáře, management a také pro banky. Ale na těch výsledcích se podepsalo to, že, nebo ty výsledky je dobré v tom, že CSG má opravdu vysokou provozní nebo tu EBITDA marži v evropském pojetí, je to možná o více 10% bodů než ostatní. Má velký růst tržeb, v těchto segmentech to předčil očekávání analytiků. Co je problémem CSG prozatím, je jednak to produktové portfolio, které mám pocit, že se ještě prozatím málo orientuje na drony a tento způsob vedení války. A za druhé, to se říká pracovní kapitál, to je prostě kolik peněz musíte do té výroby dát, když to ještě vyrábíte nebo začínáte vyrábět, ale ještě nemáte tržbu od zákazníka. No a toto číslo je záporné a je záporné velmi, velmi hodně.
0: No a v čem se tedy české zbrojovky prosazují nejvíc, když to nejsou právě třeba ty drony? Je to hlavně munice nebo už dokážou vyvíjet i třeba sofistikovanější systémy?
4: Prozatím je to munice, ale určitě to management CSG ví a proto vytváří různá partnerství v Americe s kanadskou firmou, koupili podíl v tom Pirelli, ví, že na té munici to nemůže stát, tak se rozkročují výrazně šířejí.
0: Jak si teď vede evropská konkurence? Jsou tam ta čísla taky tak vysoká, třeba německý Rheinmetall nebo francouzský Thales, jak to je?
4: Ano, zbrojovky všechny dosahují solidní ziskovosti, profitability. Rozdíl oproti CSG, tyto společnosti jmenované, jsou to, že nejsou tak mladé, nevznikly tak rychle v poslední době, takže, takže ten zájem analytiků o ně nebo akcie investorů není tak, řekněme, horentní nebo tak se rychle nezměnil. V případě CSG se asi všichni akcionáři nebo lidé na trzích všimli, že potom IPO byl obrovský propad až 50% dolů, ale poslední týdny se to zase silně otočilo nahoru, bylo to taženo také očekávání těchto výsledků a bylo zajímavé, v den těch výsledků ta akcie ještě rostla, ale chvilku poté, nebo vlastně ráno otevřela a pak zase propadala, to je standardní tržní reakce, mnoho těch lidí realizovalo svoje zisky v rámci týdnu a stálo jim za to svůj zisk třeba 20-25% realizovat a jít od toho a možná to koupili chvilku poté i levněji.
0: Spojené státy teď v souvislosti s válkou na Blízkém východě, vlastně i na Ukrajině, řeší nedostatek některých typů raket a munice. Může tohle být právě příležitost i pro Čechy? Mají šanci se do těch dodávek dostat třeba alespoň jako subdodavatelé?
4: To myslím, že mají. Myslím si, že tamto technologie má jako relativně blízko. Jsme členem na to, myslím, že CSG má veškerá povolení a certifikace, které jsou potřebné, takže tu šanci třeba pro CSG tady určitě vidím.
0: A vidíte tam tu snahu u těch českých zbrojovek se do takových věcí zapojovat?
4: Vidím obrovskou snahu. Myslím si, že zbrojení pro český průmysl má šanci být tím tím velkým trhákem příležitostí po té, co naše závislost na automobilovém průmyslu je značná a tam by mohla přinést nějaké ekonomické zpomalení, tak toto může být naopak obrovskou příležitostí, jak se český průmysl vrátí na výsluní v Evropě.
0: Je pravda, že Colt i CSG se taky snaží rozšiřovat svoje aktivity i v Americe, tak ještě prosím úplně stručně, mají tam teď nějaké velké závazky pro americkou vládu?
4: Takovou přesnou informaci nemám, vlastně nevím, ne, toto bych, to představám si, že nevím, ale jsem si jist tím, že o takové zakázky jistě mají zájem, bylo by to racionální, americká vláda je preferenční a velmi dobře platící zákazník.
0: Říká Radim Dohnal, analytik společnosti Capital Linked. Díky, že jste se připojil k Ranímu plusu, naslyšenou, hezký den. A pozvu vás taky ke čtení našeho zpravodajského serveru iRozhlas. Bývalý skautský vedoucí odsouzený v největší kauze sexuálního zneužívání dětí svého druhu v Česku chtěl podle zjištění iRozhlasu předčasně z vězení. Soud nicméně o své nápravě nepřesvědčil. Ve vězení tedy musí zůstat až do konce vyměřené lhůty. Redakce popisuje podrobnosti tohoto případu. Teď jsou tady další zprávy. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, je 8 hodin. Zprávy radiožurnálu s Janou Utendorskou.
6: Rozvolnění rozpočtových pravidel Čechy rozděluje, vyplývá to z bleskového průzkumu pro radiožurnál. Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnej v Montrealu do osmifinále. Po nehodě je omezený provoz na silnici 35 Rožnov Meziříčí u Zubří a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Rozvolnění rozpočtových pravidel podporuje jen 28% Čechů, proti je o 10% víc. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro radiožurnál, kterého se na začátku týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů. Zákon je prvním, který vládě Andreje Babiše z hnutí ANO vetoval prezident Petr Pavel. V žádné skupině respondentů podle pohlaví, bydliště, dosaženého vzdělání ani věku nemají volnější rozpočtová pravidla nadpoloviční podporu. Nejvíc by pro ně byly důchody mezi 65 a 74 lety, a to ze 40%. Podle Vojtěcha Duvka z Medianu novelu podporuje necelých 45% voličů hnutí ANO.
7: S přijetím navrhované změny souhlasí méně než polovina voličů hnutí ANO, o něco méně procent voličů SPD a nejméně 37% voličů motoristů.
6: Vládní koalice má ve sněmovně potřebnou většinu, aby přehlasovala i prezidentské veto. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody v přehradách.
8: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
9: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
10: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
9: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
11: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
9: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
6: A ředitele povodí Vltavy Petra Kubalu zveme do vysílání. Poslouchejte ranní interview Radiožurnálu v 8.50. Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou. Ruský státní podnik tuto trasu provozuje. Čínská společnost Sea Legend Shipping zde plánuje pravidelnou kontejnerovou námořní linku. Přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k suezskému průplavu. Brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. Prahou odpoledne projde Prague Pride. Dohlížet na ní budou stovky policistů i antikonfliktní tým. Podle organizátorů má být pochod na podporu sexuálních menšin důstojný a klidný. Pokud by si někdo všiml nestandardní situace, může na ní upozornit právě členy ochranné služby nebo policisty. Upozorňuje mluvčí festivalu Nikola Páliničková.
12: Začátek průvodu bude letos už v 11.55 a to uctíním oběti a připomenutím celé tragické události, která proběhla minulý víkend v Berlíně, a potom přesně v 12 hodin bude průvod vycházet z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopech a potom dál směr na ostrov Štvanice.
13: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v nové ligové sezóně prohráli doma, podlehli Slovanu Liberec 0-1. O výhře Severočechů rozhodl v 61. minutě křídelník Patrik Dulaj. Dnes pokračuje třetí kolo zápasy Teplice Plzeň a Zlín Bohemians od 17 hodin. Ve 20 hodin pak Sparta nastoupí na hřišti Mladé Boleslavy. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Dva čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu osmifinále. Jiřího Lehečku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Menšík.
14: 17. muž světového žebříčku Menšík zvládl zápas s Francouzem Atmanem za necelé 2 hodiny. V každém ze setů mu stačilo vzít soupeři jednou podání a vyhrál 7-5 a 6-4. V osmifinále se utká s Nizozemcem Van de Zandschulpem. Do stejné fáze turnaje postoupil už dříve Jiří Lehečka. 12. muž žebříčku nastoupí proti Španělovi Chodarovi, který je na tom o 3 pozice hůř. František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D10 u Brandýsa a nehody na tazích Rožnov mezi Říčí a Soběslav Hradec. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu za sjezdem na Brandýs počítejte s novým víkendovým zúžením. Na kilometru 8,5 opravují most, projíždí se jedním pruhem, teď se zpomaluje bez delší kolony. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Valašské Meziříčí těsně před Zubřím havarovalo osobní auto, provoz je omezený a vznikají kratší fronty v obou směrech. Opatrněji taky na 23 od Soběslavy na Jindřichu v Hradec. Na průjezdu Pleší narazilo auto do sloupu, přibrzďuje se, kolona nevzniká. A v Praze v Evropské do centra čekejte překážku na Divoké Šárce. Hned za křižovatkou s Libockou stojí v pravém pruhu 2 auta po kolizi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 26 až 30 na severu a severovýchodě bude jen kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: I po 8 hodině a po společných zprávách je s vámi sobotní Ranní Plus. Co jsme si pro vás připravili pro tuto půl hodinu? Společnost Meta dostala dosud nejvyšší pokutu kvůli údajné spůmě způsobené dětem na sociálních sítích. Jak rizikové může být nevědomé chování dětí ve virtuálním prostředí? Na okraji Prahy učí ukrajinští veteráni létat z drony české vojáky i civilisty. Mezi nimi jsou i zájemci, kteří nikdy nedrželi dron v ruce. Proč si tenhle kurz vybrali? No a uslyšíte taky reportáž ze španělské Seuty, jak se město na pobřeží africké strany Gibraltarského průlivu vypořádává s následky náporu migrantů. I to jsou témata pro Ranní Plus. Dobré ráno vám přeje Vojtěch Tomášek.
3: Ranní Plus.
0: Společnost Meta musí kvůli nedostatečné ochraně dětí na Facebooku a Instagramu zaplatit ve Spojených státech 567 milionů dolarů. Rozhodl o tom soud v Novém Mexiku. Pro Metu je to zlomek ročního výnosu, který loni dosáhl 60 miliard dolarů. Společnost má ale taky změnit některá pravidla Facebooku a Instagramu. Třeba lépe rozpoznávat věk uživatelů, hlídat dobu, kterou můžou mladiství na sítích trávit, upravit některé notifikace, no anebo taky omezit možnost kontaktu dospělých uživatelů s nezletilými. Meta se proti rozsudku chce odvolat, v případu tak nejspíš bude ještě rozhodovat soud vyšší instance. Naším hostem je teď Dominik Voráč, výzkumník z Univerzity Palackého v Olomouci a lektor poradny e-bezpečí. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
0: Soud řešil třeba prvky, které mají mladé lidi u sociálních sítí udržet co nejdéle. Které konkrétní funkce jsou z tohoto pohledu z hlediska dětí vůbec nejvíc rizikové?
16: Tak úplně nejtypičtější je takzvaný nekonečný scrolling, což znamená, že my neustále můžeme sjíždět tu naši zeď plnou nových příspěvků. Ono to třeba ještě před zhruba 10 lety nebylo. Když jsme byli například na Facebooku a takhle jsme scrollovali tou sítí, tak se tam objevila třeba hláška, už tam pro vás nic nemáme, což už teď je prakticky nemožné. No ale ta nejnávykovější funkce, která je v rámci těchto sociálních sítí, tak to jsou samozřejmě algoritmy, které nám doporučují nějaký obsah. A ten obsah je co nejatraktivnější, co nejpersonalizovanější a zkrátka nás na té síti drží neuvěřitelné množství času, hlavně ty děti tedy.
0: Je pravda, že nakonec zdi opravdu dnes už děti na žádné sociální síti nenarazí. Jsou právě tyhle ty metody tím úplně hlavním důvodem, proč děti tráví na sítích dnes tolik času?
16: Tak je to otázka, protože sociální sítě slouží těm dětem primárně pro nějakou socializaci. Ona, ta komunikace se přesunula z toho reálného světa do toho virtuálního světa. Dnešní děti už jsou digitální domorodci. Pro ně je to naprosto přirozené a už není něco jako virtuální a reálný svět. Ono se to naprosto propojilo. A za mě je to tedy bohužel, možná bohu dík, pro někoho naprosto přirozené a musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat.
0: To mě právě zajímá, jak se s tím vyrovnat, protože to prostředí může být i nebezpečné. Jak děti ochránit od toho, aby při prohlížení sociálních sítí třeba viděli nevhodný nebo nebezpečný obsah, který pak můžou algoritmy znovu a znovu nabízet? Co proti tomu funguje nejlépe?
16: Tak tady jsou nějaká soudní rozhodnutí, která nám říkají, že firma Meta je zodpovědná za to, jak tedy ty děti tráví ten čas na sociálních sítích. Na druhou stranu je otázka, jestli to není také věc rodičů. Protože, a to já se setkávám i v rámci vlastních zkušeností, ty rodiče zkrátka s těmi dětmi nemluví o těch sociálních sítích. Vůbec nevědí, co tam dělají a když už s nimi o těch sociálních sítích anebo například o influencerech mluví, tak je to bohužel tak jako, hele, to mi ani neukazuj, to jsou naprosté hlouposti, o tom já se s tebou nebudu bavit. A já to vidím i pak v rámci naší poradny e-bezpečí, kdy nám ty děti píšou, já se nemůžu svěřit tady s tímto problémem mamince, tatínkovi, oni tomu vůbec nerozumí, akorát by mi nadali a já mám strach.
0: Takže v některých
16: primárně za mě ta komunikace mezi rodiči a dětmi je ta nejlepší prevence.
0: Takže v některých případech zkrátka rodiče vůbec nevědí, co se na sociálních sítích jejich dětem děje a to je tedy podle vás potřeba změnit. Ale jak rodiče v tomto směru vzdělávat, aby svým dětem v tomhle ohledu víc naslouchali?
16: Je určitě potřeba to změnit. Zase na druhou stranu, já naprosto rozumím tomu, že rodič přijde z práce, nemá moc čas kontrolovat, co to dítě dělá, celkově kontrolovat ty nové trendy, které například na sociálních sítích jsou. Takže za mě je nejlepší, když se zkrátka ten rodič ptá toho dítěte a to dítě je takové jako průvodce tou sociální sítí anebo celkově virtuálním světem pro toho rodiče. Takže pak odpadá ta bariéra té nekomunikace a i řekněme, že pak to dítě více věří tomu rodiči a je tam větší tendence se pak svěřit, když je tedy nějaký problém.
0: Když se ještě zastavím u té nejnovější pokuty pro Metu, tak jednou z vážných výtek v tomto případu bylo, že se k dětem přes sociální sítě můžou dostávat predátoři se sexuálními úmysly. Jak snadno se dnes na sítích něco takového může stát?
16: Může se to stát velice snadno. Navíc bohužel díky umělé inteligenci si může ten predátor vytvořit profil s opravdu věrohodnými fotkami během pár minut. Dokonce může za pomocí chatbotu vytvořit takovou komunikaci s tím dítětem, že to dítě tomu predátorovi dá se říct zrozumí, Protože dříve třeba, když nějaký predátor komunikoval s dítětem, tak neznal ten slovník toho mladého člověka. Dnes už to zvládne bohužel umělá inteligence. Takže je to veliký problém, může se to dít a zase opět to dítě by mělo vědět, jak se v takových situacích chovat a když už je nejhůř, tak se zase svěřit tomu rodiči.
0: No právě, jak tomu ale zabránit takovým situacím? Protože vytváření falešných profilů je něco, co se na sociálních sítích zkrátka děje. Jak tomu předejít?
16: Bavíme se teď z pohledu té firmy, z pohledu například Meta.
0: Zajímalo by mě, co Meta teď může udělat proto konkrétně, aby se tohle nedělo, aby děti tomu sexuálnímu násilí nečelili na sítích.
16: Tady je problém, že se tomu úplně zabránit nedá, aniž by proti tomu nebyly třeba nějaké protesty. Ono samozřejmě ideálně se dá udělat například nějaká digitální občanka, ověřování uživatelů a tak dál. Ale tady už je velký problém z hlediska nějakého soukromí. Stačí zmínit, co se teď děje ohledně chat control v Evropě. Takže teoreticky nástroje jsou, ale my vlastně říkáme, že tyto firmy nás musí ochránit, ale zároveň, aby ochránili naše soukromí, aby nekontrolovali chaty, aby nekontrolovali profily. A za mě je toto strašně těžké vybalancovat.
0: Takže najít nějakou hranici mezi soukromím a zákroky takovými, aby děti byly v bezpečí. Rozumím. Budeme určitě sledovat, jak se to bude vyvíjet dál. Naším hostem byl Dominik Voráč, výzkumník z Univerzity Palackého v Olomouci a lektor poradny e-bezpečí. Díky za rozhovor, naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Teď je 8 hodin 14 minut. Ještě před několika měsíci Ivan s Nikolou útočili pomocí dronů na ruské cíle. Teď na okraji Prahy učí létat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z Paměti národa. Létat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale taky civilisté z oborů, kde byste to možná vůbec nečekali.
17: Je. Právě to pravda.
18: Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Že když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale lezete rovnou do formule.
19: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
18: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
19: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
18: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepších. Je to prostě naprosto neskutečná příležitost se to naučit opravdu dobře.
17: Já bojoval v 3. brigádě.
20: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Dostal jsem se ke 3. útočné brigádě, bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Létat s dronem naučím každého. Jsem v neustálém kontaktu s frontou. Sledujeme nové trendy, testujeme nové stroje a školíme vojenské operátory dronů.
19: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i 3x zraněný, z toho jednou dronem.
17: Já pokazuji jich vorohám, i oni teď jich nejdou.
20: Nenávidím drony. Jeden mě zranil, proto je nenávidím. Ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
17: Ale já rozumím, že se, právě trochu dozadu.
19: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Ice ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
21: Tak ač jsme, myslím, velmi profesionální a známá škola v republice, tak jsme zjistili, že nikdo neumí lítat, protože všichni lítají rychle, lítají rejsy, velký závody, pálí to 140 a ukrajinský instruktoři nám ukazovali, jak slítá vlastně skutečná válka a je to velice pomalé pohyby, udržení toho dronu, proletávání do domů malými mezerami, malými dírami prostě a je to úplně něco jiného. Jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuto chvíli, kdy jsou tady, jako nemají konkurenci.
19: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurz totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Sobotní Ranní plus posloucháte i v 8 hodin, téměř 18 minut. Maďarské domácnosti už nemusí šetřit elektřinou. Hladina řeky u jaderné elektrárny Pakš stoupá. Země se společným úsilím dostala skrz nejkritičtější část léta, prohlásil premiér Péter Maďar po týden dlouhé energetické krizi. Čas usnout na vavřínech ale ještě nepřišel. S dalšími vedry se totiž situace v Maďarsku může znovu zhoršit, a to už příští týden. Víc k tomu poví redaktor Ladislav Novák. Dobré ráno, zdravím tě.
1: Hezké ráno.
0: Chlazení jaderné elektrárny Pakš se kvůli nízké hladině Dunaje dostalo jen několik centimetrů od vynuceného vypnutí. Výroba byla tedy omezená jen na jediný generátor. Teď už se tedy ta situace zlepšuje?
1: Teď už je hladina u elektrárny o 13 cm výš, než byla v pondělí. To je výrazné zlepšení, protože o úplném vypnutí elektrárny, na které tedy nedošlo nikdy v její historii od roku 1982, rozhodovaly skutečně jednotky centimetrů. Voda má navíc dál stoupat, protože v Rakousku zapršelo. Šéf vlády Péter Maďar oznámil, že se očekává dalších až 20 cm. Elektrárna přesto zůstává v omezeném režimu. Úřady ještě neoznámily, kdyby se měly jednotlivé generátory a reaktory začít zapojovat. Pakš tak zůstává stále jen na 12% toho svého běžného výkonu.
0: No a znamená to tedy skutečně, že Maďaři můžou s tím intenzivním šetřením elektřinou opravdu polevit?
1: Ano, vláda v předchozích dnech vyzvala domácnosti, aby na dobrovolné bázi pomohly snížit spotřebu mezi 5:00 odpoledne a 10:00 večer. Premiér Maďar včera ocenil, že podle prvních šetření se do toho zapojila skoro každá maďarská rodina. Spotřebu snižovaly také firmy. Teď už ale není ten tlak na energetickou síť tak velký díky poklesu teplot. Lidé budou například méně pouštět klimatizace a tak se znovu mohou i ve špičce rozjet nákladní vlaky, zaměstnanci ve veřejném sektoru mohou zase pracovat v kancelářích na místo práce, na dálku z domova, a znovu se má podle Maďara také rozsvítit osvícení maďarských památek.
0: Jak už jsme ale naznačili v úvodu, tak vyhráno zatím stále ještě není. Tu situaci znovu, předpokládám, zhorší i teplejší počasí.
1: Přesně tak. Teď o víkendu se v uvozovkách ochladí na 30 až 35 stupňů, ale od pondělí se zase vrátí silnější vedra. Má být v Maďarsku až 38 stupňů. Problémem pro Pakš může být taky teplota samotné vody v korytě. Elektrárna se musí zastavit ze zákona, pokud teplota řeky dosáhne 30 stupňů. V uplynulých dnech k tomu chyběly opravdu jenom desetiny stupně. Pokud se nepodaří najít dočasné řešení, jak elektrárnu chladit, tak může její návrat k plnému výkonu trvat klidně i měsíc, varoval premiér Maďar. A ty ekonomické škody způsobené maďarským hospodářství by se tak mohly ještě výrazně prohloubit. Už teď Maďarsko s elektřinou musí spoléhat na dodávky elektřiny od svých sousedů. Zajímavost je, že výrazně vzrostly například i dodávky z Ukrajiny.
0: Ty zmiňuješ ten hospodářský dopad. Co ta krize odhalila třeba, pokud jde o nějaké politické důsledky?
1: Ukázalo se například podle komentátorů deníku HVG, že i jaderná elektrárna Pakš je závislá na výkyvech počasí a že na ně není připravená. Maďaři celý ten vývoj prožívají, sledují ho velmi zblízka a ukazují se takové detaily, jakože hadice, které mají převádět chladící vodu, nejsou dost dlouhé na tak nízkou hladinu. Krize odhalila nepřipravenost systému, přestože částečné zkušenosti s nedostatkem vody už Maďarsko má, a hledá se viník. Mluví se hodně o tom, kolik peněz elektrárna vydělala, aniž by je investovala do potřebných zařízení. Podle šéfa vlády Maďara nese politickou a také morální odpovědnost ex-premiér Orbán, protože prý dostatečně nerozvíjel energetiku. Maďar proto slibuje například investice do větrných elektráren, které dlouho stály a které by měly diverzifikovat energetický mix země. Samotný Viktor Orbán, lídr opozice, se k té energetické krizi nevyjadřuje.
0: Říká Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Moc ti děkuju za informace. Naslyšenou.
1: Také děkuji.
0: Teď je 8 hodin 22 minut, tady je několik zpráv, které sledujeme. Zůstáváme ještě v Maďarsku. Vládní strana TISA dnes zvolí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Petra Maďara budou poslanci vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale zatím neřekl. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka donutil k odchodu parlament ovládaný TISou minulý měsíc. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou ve Správě železnic. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými taky bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Policie u něj při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím a restitucemi a trestnou činnost odmítal. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska. Během dvoudenní cesty se sejde i se svým protějškem Alexandrem Vučićem. Jednat spolu mají mimo jiné o prohlubování hospodářských vazeb mezi oběma zeměmi a o vztazích s Evropskou unií. Jak připomíná agentura AP, Srbsko je jednou z mála evropských zemí, které se i přes ruskou invazi na Ukrajině zachovaly přátelské vztahy s Moskvou. A ještě jednou do zahraničí, tentokrát do Španělska, ale taky do Afriky. Z obojího něco má totiž španělské autonomní město Ceuta na severu Afriky. Je to místo, díky kterému Španělsko na rozdíl od Británie a Maroka kontroluje nikoli jednu, ale obě strany strategicky důležitého Gibraltarského průlivu. Ceuta se minulý týden dostala kvůli mimořádné migrační krizi do popředí světového zájmu. Jako město ale nabízí daleko víc zajímavostí.
2: Na Ceutě není letiště. Z jihu Španělska se tam dostanete vrtulníkem anebo trajektem z přístavu Algeciras jako já. Severoafrické město je sice v šengenském prostoru, ale ve zvláštním režimu. V přístavu platí pasové i bezpečnostní kontroly. Hola. Po vyjetí z přístavu do Gibraltarského průlivu se trajekt začal nořit do docela husté mlhy. Teď jsem na zádi lodi a po pravé straně mám Gibraltar, ale z mlhy teď už vykukuje jenom špička té velké britské skály. A teď už se i ta kompletně zahalila do mlhy. Hned u saudského přístavu vítá všechny připluvší obrovská bronzová socha Herkula se dvěma sloupy, symbolizujícími Evropu a Afriku. Ty od sebe předtím Herkules podle řecké mytologie oddělil a vytvořil Gibraltarský průliv. Do centra města, které je na úzkém poloostrově, se odsud jde kolem mohutných až tisíc let starých městských hradeb s mořským příkopem, který město dělí na dvě části. V centru plném kaváren a tapas barů se setkávám s místními rodáky, sourozenci Irene a Diegem. Ptám se, jestli se cítí jako Španělé a Afričané zároveň. Irene souhlasí.
4: Ano, ale myslím, že Afričan, to není o pocitu, to je zeměpis. Když třeba mluvíte s lidmi z Německa, neřeknou vám, jsem Evropan. Řeknou, jsem Němec z Evropy. Já říkám, jsem Španěl z Afriky.
2: Říká Diego s tím, že ten pocit je o kultuře, která se tu hodně mísí. Andaluská, španělská, marocká. Irene bratra doplňuje.
22: Máme tady mnoho kultur, které koexistují po mnoho let. Hinduistickou, hebrejskou, muslimskou a křesťanskou. Není to jako ve zbytku Španělska. Tady panuje klid. Často poněkud napjatý, ale koexistujeme.
2: Zhruba polovina populace je tu muslimská, jsou to Španělé, ať už skořeny v Maroku nebo přímo v Ceutě. Všichni mluví španělsky, mezi sebou, do toho ale často míchají arabštinu. Za centrem podobným jakémukoliv španělskému městu je stará zástavba na kopci, mezi kterými se splétají uzoučké uličky se spoustou schodů a nečekaných zatáček. I tady působí část obyvatel spíše arabsky než španělsky. A čtvrť Principe na jihu u marockých hranic je prý kompletně muslimská. Stejně jako vesnice Bensu na druhé straně exklávy u druhého hraničního přechodu.
23: Principe je kostel a tam začíná průvod, když křesťané slaví svatý týden. Prochází celou čtvrtí a tamní muslimové to neřeší.
2: Vykládá mi Ramon, který tu donedávna šéfoval pohraniční policii a na ulici ho někteří kolem jdoucí zdraví a oslovují šéfe. Jsme v malém městě, jen něco přes 80 tisíc obyvatel. Ramon mi chce ukázat Fuente de las Cuatro Culturas, kašnu čtyř kultur. Na čtyřstranné střížce kašny vidím z dálky Davidovu hvězdu, pak hinduistickou posvátnou slabiku Om a i islámský půlměsíc a křesťanský kříž. Ptám se na roli armády ve městě, které je pro vojáky tak strategicky významné.
23: Armáda tu dělá všechno. Tady, abys mohl postavit budovu, musíš od ní dostat povolení.
2: Říká Ramon a dodává, že i velká část činžáků tady na pobřežní promenádě v centru jsou byty pro vojáky, kteří tu žijí. Na rozdíl od Andaluzie nebo Kanárských ostrovů, jich tu je určitě více než turistů.
23: Ceuta je pro turisty neznámá, díky bohu.
2: Směje se Ramon, i když přiznává, že levné město s blízkými plážemi začínají objevovat i někteří španělští turisté. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: A 2 minuty před 8:30 máme ještě čas podívat se do domácího tisku. S přehledem je teď ve studiu znovu editorka Kateřina Svátková. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Mladá fronta dnes upozorňuje na nový způsob, jakým mají sítě napojené na Rusko verbovat v Evropě lidi k sabotážím. Na sociální síti Telegram zveřejňuje zdánlivě běžné nabídky snadného přivýdělku. Zájemcům ale v zápětí nabízejí peníze za fotografování vojenských objektů, sledování vojáků, doručování zásilek nebo žhářské útoky. Odměny se pohybují až v tisících dolarů.
0: Mladá fronta dnes píše o reportérovi webu Vodtak. Ten odpověděl na nabídku práce v Litvě a vydával se za Ukrajince žijícího poblíž cvičiště NATO u města Pabrade. Náborář vystupující jako Jan Paul mu nabídl 15 dolarů za zapálení údajně aliančního auta. Zajímal se taky o záběry vojáků a vojenské techniky. Podobných inzerátů se podle expertů objevují na Telegramu tisíce a jsou většinou v ruštině nebo ukrajinštině.
5: Zatímco dříve byly hlavním cílem podobných akcí objekty na Ukrajině, nabídky se podle článku Mladé frontě stále častěji objevují také v Polsku a pobaltských zemích. Terčem bývají místa spojená s Ukrajinou. V Polsku například náboráři nabízeli 3000 dolarů, tedy v přepočtu asi 63 tisíc korun za podpálení ukrajinského objektu.
0: A rychle otevíráme ještě Echo 24, to se věnuje rychlému rozšiřování takzvané superdávky, tedy nové dávky státní sociální pomoci. Zatímco v květnu jí podle článku dostalo zhruba 47 tisíc domácností a v červnu necelých 50 tisíc, v srpnu má přijít výrazný skok.
5: Podle serveru má podporu získat přes 66 tisíc nových žadatelů a k ním se poprvé přidá přibližně 238 tisíc domácností, které dosud pobírali některou ze zrušených dávek. Celkem by tak v srpnu mohla superdávka zamířit asi ke 304 tisícům domácností.
0: Z domácího tisku jsme četli s Kateřinou Svátkovou. Teď jsou tu zprávy.
7: Dobré ráno vám přejeme i v 8 hodin a 30 minut. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
6: Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí začne ve 12 hodin na Václavském náměstí a zamíří přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie proto upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Informuje o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie. Zdůvodnila to nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a Řím vyzval ke zrušení. Italská vláda to ale odmítla. Silničáři v poledne uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií tudy řidiči neprojedou do zítřejších 12 hodin. Policie dopravu odkloní přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce. Dělníci o víkendu opraví také výtluky za sjezdem z dálnice D5. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Nabídne odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění komentované pozorování noční oblohy.
3: Sport.
6: Fotbalisté Liberce vyhráli v předehrávce třetího kola šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes čeká Spartu zápas v Mladé Boleslavi, který začne ve 20 hodin. Už 17 hodin Viktoria Plzeň rozehraje duel v Teplicích a Bohemians ve Zlíně. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cesty.
15: Překážky na D1 u Mirošovic, taky na D3 za Budějovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hned za sjezdem na Benešov na 21. kilometru nepřehledněte odstavený kamion. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště na kilometru 150,5 stojí v odstavném pruhu těsně před sjezdem na Krumlov porouchané osobní auto. Na silnici 35 Valašské Meziříčí Rožnov pod Drahoštěm za Zubřím se zpomaluje v obou směrech, provoz je tam omezený po havárii osobního auta. Na 23 ze Soběslavy do Jindřichova Hradce v Pleši se tvoří kratší kolona, projíždí se tam kivadlově po nárazu auta do sloupu. A v Praze v Evropské do centra na Divoké Šárce stojí za křižovatkou s Libockou dvě nabouraná auta v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
22: Letní víkend s příjemnými teplotami většinou pod 30 je právě na svém startu. Tropické teploty naměříme jen výjimečně v neděli. Po oba dva dny čekáme jasno až polojasno, úplně bez srážek. Oblačnost začne přibývat až zítra později večer na západě Čech. Teploty se budou držet dnes do 30, zítra do 33 stupňů. V sobotu i v neděli bude ale sever a severovýchod našeho území o trochu chladnější. V pondělí už bude horko a také čekáme více oblačnosti. Pokračuje meteoroložka Petra Sýkorová.
9: V pondělí očekáváme přechod slabé studené fronty, přechodně tak přibude oblačnosti a lokálně zaprší, popřípadě i zabouří. Teploty ale stihnou vystoupat hodně vysoko na 31 až 36 stupňů Celsia.
22: V úterý čekáme maxima od 26 do 31 stupňů, ve středu pak bude ještě o 2 stupně chladněji. Ve druhé polovině příštího týdne se pak ale bude opět oteplovat a postupně se k nám vrátí i tropické teploty. To byly zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
8: Řečí peněz.
10: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den, Michal.
11: Dobrý den.
10: V předchozích dílech jsme se několikrát dotkli bydlení, které je nejen v Česku zásadní ekonomickou otázkou. Domov je totiž naší jistotou. Pro naši finanční bezpečnost je tu ale také řada finančních nástrojů, které nás jistí proti nečekaným událostem. A právě těm se dnes budeme věnovat. Michale, vy ve své knize píšete na téma pojištění, že je pro většinu lidí tak trochu nudné, tak trochu nepříjemné. Čím to podle vás je, když je to vlastně naše záchranná síť, která nás drží a zachraňuje v momentě, kdy se opravdu stanou nečekané problémy a správně nastavená pojistka, a zdůrazňuji to, správně nastavená pojistka, nám může zachránit náš finanční standard a životní standard obecně.
11: No já se obávám, že to není trochu nudné, je to ukrutně nudné. Dokonce Woody Allen, jsem vyštrachal někde citát, pravil, že horší než smrt je strávit večer s pojišťovákem. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k závěru, že jednak, a my jsme trošku už na to narazili, když jsme mluvili v předchozích jednohubkách třeba o té rezervě, že první problém s pojištěním je, že my máme pocit, že ho možná ani nikdy nebudeme potřebovat. Tak co bychom něco platili, co možná vlastně ani nikdy nepřijde. Jo? Tak už jenom přelézt tuhle tu přehradu mentální si myslím, že, jako, že není úplně legrace. To je první věc. Druhá věc je, ono nás nutí myslet na ošklivé věci. Samozřejmě, to máme pojištění, aby řešilo prostě šeredné věci, jako že nám schoří dům, a, nebo že nám, nedej Bůh, zemře prostě živitel rodiny a podobně. Takže to je druhá věc, která je leckomu asi odporná. Prostě radši to úplně přeskočí, tuhle kapitolku finančního hospodaření, než aby se nořil do těle těch černých, chmurných úvah. A třetí věc, možná úplně nejzajímavější je, že vlastně zejména to pojištění je věc týkající se rizika, nejistoty a tam my hrozně moc nevíme. My prostě strašně moc věcí nevíme, my máme hrozně málo informací, my hrozně moc tápeme ve tmě. Čili když budeme mluvit, řekněme, o pojištění domu, My nevíme, jaká je šance, že u nás zrovna do toho udeří blesk. A co se stane, když do takového domu udeří blesk? Co všechno schoří dneska? My nevíme, jak velká bude záplava. Prostě občas přijde tisíciletá voda, přijde za 10 let, nebo už nikdy nepřijde. Tornádo na Jižní Moravě. Je to tak, že teď budou v tornáda tady každých 50 let, nebo zase už 200 let ne? Tohle všechno jsou tak strašně, jako řekl bych, složité otázky, nejasné, že mnohým z nás prostě se nechce rozhodovat už jenom proto, že jsme úplně ve tmě a střílet úplně do tmy mnohým z nás přijde jako úplný nesmysl, takže to jsou asi podle mě ty hlavní důvody, proč k tomu máme takový odpor.
12: No a jak důležitou roli hraje pojištění z pohledu ekonoma, protože my se bavíme o dobrém hospodaření. Je to tedy nutnost, nebo je to něco navíc, nějaký benefit, který toho člověka pro vás dělá, dejme tomu, zajímavější?
11: No, tak to záleží na tom člověku samotném. To záleží na tom, jakou máme představu o svém dalším životě. Pokud nám nevadí, že ten život je nahoru dolů, čili když to řeknu kromě k tomu k domu, když nám nevadí, že nám schoří dům, prostě pokrčíme rameny, popláčeme si den, dva a jdeme někam prostě pod most na chvilku a začínáme znova a nevadí nám to, bereme to prostě jako sport, takový asi málo, přeháním to, ale prostě mnozí z nás skutečně mají takový ten přístup Bůh dal, Bůh vzal, nebo tak, co se dá dělat, no mám smůlu, tak pak zas tak strašně pojištění být nemusíme, samozřejmě. Ale pokud někdo z nás má rád svou jistotu, zejména máme třeba děti, chceme jim poskytnout to nejlepší, nechceme je vystavovat šokům, chceme, aby prostě jejich dětství proběhlo v pohodě a tak dále, no tak v tom případě se naopak musíme pojistit hodně, čili my si tím pojištěním kupujeme vlastně dobrý pocit, že když něco přijde, tak prostě to vlastně vykryjeme právě tím pojistným, které dostaneme.

0: Takže je tam nějaká hranice, co ještě smysl dává pojistit a co smysl už pojistit nedává, protože to dokážeme pokrýt sami z vlastních zdrojů?
1: No tak to je přesně ta hranice, já myslím. Pokud se jedná o drobné věci, já nevím, oprava auta za 30 tisíc, ale my máme doma rezervu, nebo ne doma, na správném místě, to znamená nejlépe, řekněme, na spořícím účtu máme rezervu, já nevím, 100 tisíc, nebo prostě 3-6 měsíčních platů čistých, podle toho, jak hospodaříme. No tak víme, že pokud nebudeme mít extrémní smůlu a nerozbije se nám auto zrovna ve chvíli, kdy přijdeme o zaměstnání a ještě se nám rozbije pračka a tak dále, tak to asi vyřešíme, čili to se asi pojišťovat nemusíme, pokud nejsme extrémně averzní k riziku a nechceme mít fakt úplnou jistotu, že prostě se s námi život vůbec nezhoupne. Ale pak jsou věci, jako je pojištění domů nebo životní pojištění. Pro některé z nás možná, když jsme máme nízké příjmy, ale s nějakým způsobem jsme se dostali k autu a to auto je pro nás hodně důležité, ale je hodně drahé, tak asi taky bychom ho možná z té rezervy ani nezvládli nahradit. Tak to jsou věci, kde já myslím, že skutečně dává smysl se pojistit. Ale zase znova jsou tací možná mezi námi dobrodruzi, kteří prostě žijou tak, jak to přijde. Ano, ušetří na pojistném, možná nikdy žádný problém nepřijde, anebo taky přijde problém jako hrom a oni se skutečně třeba odstnou pod tím mostem.
0: No, my často pojišťujeme movité věci, nebo ať už jsou to i nemovitosti, tak ty pojišťujeme, protože si dokážeme představit tu ztrátu, ale například málo pojišťujeme ušlý zisk nebo své zdraví. K tomu takovou velkou ochotu nemáme. Jak moc velká je to chyba, že se soustředíme spíš na ten movitý a nemovitý majetek, který představuje nějaké bohatství, a méně se soustředíme na to, na naše schopnosti a na naše schopnosti skutečně vydělávat a finančně fungovat zcela běžně.
1: No, ono to ani nemusí být tak úplně chyba. Jo? Já jsem teda žádnou jakoby studii na tohle téma neviděl, ale není vyloučeno, že to do jisté míry může být dáno tím, jak žijeme, nebo jaké jsou tady ekonomické poměry. Protože Česko oproti, řekněme, západním zemím se liší v tom, že jsou tady nižší mzdy. To znamená, že třeba ta auta jsou pro nás dražší relativně, ty domy jsou pro nás dražší než na západě. A tím pádem možná dává o něco větší smysl si tyhle věci pojišťovat víc než na tom západě. Navíc třeba životní pojištění u nás je sprosté slovo od jisté doby, minimálně to investiční, takže možná i to zaznamenalo tím pádem určitý odliv. Nezaměstnanost je u nás velmi nízká dlouhá léta, tak co bychom se pojišťovali proti ztrátě příjmů? Nebo je tady možná menší jaksi tendence prostě pojišťovat se tímhletím způsobem? Může to být dáno i jako jaksi pobídkami vládními, různými daňovými, zvýhodněními a tak dále. Tohle všechno může mít vliv na to, že ve finále prostě hold v Česku možná klademe trošku menší důraz na ty životní jakoby záležitosti a větší důraz na ty materiální.
0: Mm-hmm. Ten systém vlastně je založen na nějaké kolektivní solidaritě, ať už jde o jakoukoliv pojistku. Jak vlastně funguje ten biznis s pojištěním?
1: Pojišťovna neustále vybírá od svých klientů pojistné, samozřejmě každý měsíc. Já nevím, tisícovku řekněme, a potom jednou za čas, když přijde nějaká pojistná událost, a ty přicházejí neustále. Ten biznis pojišťoven je založen na předpokladu, že ty pojistné události přicházejí víceméně taky rovnoměrně. Že prostě jednou se rozbije auto někomu a po druhé se rozbije auto někomu jinému, nebo se něco stane v domě a podobně, praskne voda. Což ne, mimochodem, to je zajímavá oblast, kterou ne každý zná, ale prostě občas tohle neplatí tenhle předpoklad. To bylo třeba to tornádo na jižní Moravě, kde prostě najednou velká část lidí má velkou škodu a v takovém případě i ta pojišťovna potřebuje svoje pojištění. Takže nad pojišťovnami je druhá vrstva, o které běžný smrtelník vůbec neví, že existuje. To jsou takzvané zajišťovny. A to jsou pojišťovny pojišťoven. Tam jsou pojištěny zase ty pojišťovny u těch zajišťoven a ty zajišťovny potom případně pomáhají pojišťovnám v případě, že se stane něco takového, nějaké typicky, to jsou hlavně přírodní katastrofy. Takže zkrátka dobře, neustále do pojišťovny proudí jaksi peníze z toho pojistného, no a z toho samozřejmě jsou vypláceny potom ty pojistné události a většinou je to tak, že to není zase úplně pravidelně ty pojistné události, to tak bohužel nefunguje samozřejmě, takže z toho důvodu většinu času ta pojišťovna stráví tím, že ona absorbuje peníze, inkasuje, ty investuje přesně do dluhopisů a nejrůznějším možným způsobem. Je velká otázka, jak to udělat. Řeší, jak je investovat, ale aby to nepřehnala, aby ty peníze mohla si včas stáhnout v případě, že najednou znova přijde nějaké tornádo na jižní Moravu nebo někam podobně. Takže stejně tak mají tam investiční experty v

0: pojišťovnách, kteří se neustále drbou na hlavě, co s těmi penězi, aby to vydělávalo, ale aby to nepřehnali, co se týče rizika a co se týče likvidity. No a jednou za čas potom musí ty peníze vysypat, protože prostě se něco přihodí, na co je potřeba hodně peněz.
1: No, část rizik za nás přebírá naše okolí, dejme tomu automaticky, to mluvíme o zdravotním a sociálním pojištění a o těch rizicích, které za nás přebírá stát. Jak vlastně byste zhodnotil nastavení českého sociálního systému, kde začíná solidarita společnosti a kde končí vlastně ta odpovědnost osobní každého jednotlivce z nás. Je to nastavená tato hranice správně, protože my často porovnáváme různé sociální systémy napříč Evropou a vy už jste mluvil o tom, že záleží na tom, jak moc vyděláváme, jak moc velké máme rezervy, co si všechno můžeme dovolit, jak vlastně nahlížet na ty rizika.
0: No, to už je v podstatě vysloveně politická záležitost tohleto.
1: A je to čistě jenom politikum? Ekonomie v tom nehraje žádnou roli?
0: Nehraje. To si musíme my rozhodnout, my jako voliči, co nám vyhovuje, komu všemu chceme pomáhat. Samozřejmě bude to stát peníze. Čím, jak si víš, bude ta laťka, pod kterou, když se někdo ocne, tak od nás ostatních skrze nějaký státní rozpočet nebo nějakou veřejnou pojištěnu a podobně dostane peníze, no tak tím víc peněz tam nejdřív všichni musíme dávat, to pojistné bude vyšší. Takže je to na nás, je to na povaze toho národa, já bych řekl. Národy, které žijí víc jakoby atomárně, každý se stará o sebe prostě, nenatahuje ruku při každé příležitosti, ale prostě stala se mě nepříjemnost, tak buď to vydržím, nebo jsem se nějak sám pojistil, tak v takovém případě není potřeba tolik to hnát přes ty veřejné finance. Jiné národy si rády pomáhají touhletou veřejnou cestou, ale tam není žádné, jako řekl bych,
1: optimum. A dá se říct, která z těch cest je lepší?
0: Ne, to vychází prostě z povahy národa a mě v téhle oblasti spíš trápí, když pak přijde, řekněme, problém vysokých cen pohonných hmot, tak se pomáhá všem plošně. Místo, abychom ten náš sociální systém skutečně tak jako zaostřili ty čočky v uvozovkách, abychom viděli přesně, kdo má ten problém a uměli mu pomoci, tak my prostě to pole hnojíme úplně plošně, což je nesmírně drahá záležitost a spousta z nás tím pádem šetří peníze úplně zbytečně, to jsou to lidé, kteří nepotřebují ušetřit nic, tak to je podle mě problém, že my ten sociální systém vlastně nepoužíváme. Nastavený bych řekl asi v celku v pohodě, protože neslyším žádné velké jaksi stížnosti, že by tady lidé umírali pod mosty a podobně, ale spíš ho málo používáme, to je moje výtka velká.
1: Když se podíváme na to téma pojištění, dalo by se krátce shrnout do jedné věty nějaké základní pravidlo, které by měl znát každý člověk, který chce dlouhodobě chránit sebe nebo svoji rodinu. Já vím, že jste mluvil o tom, že jsme každý individuální a že někdo, kdo riskuje rád a je mu jedno, jestli o něco přijde, protože prostě to vezme jako fakt a přijde a vybuduje to znova někde na zelené louce, ať už je to bydlení, vlastní kariéra, vlastní život, takže vlastně ten tu pojistku nepotřebuje. Ale je nějaké univerzální pravidlo, jak moc řešit pojištění?
0: No tak to univerzální pravidlo je především si sednout v klidu a rozmyslet si, představit si svůj následující život, představit si, co všecko může přijít, o co všecko můžeme přijít, kolik to asi tak bude peněz a co budeme v tom případě dělat, jestli nám to bude vadit, nebude vadit, jsme ochotní kvůli tomu každý měsíc platit nějaké pojistné, podívat se samozřejmě na to, kolik by to stálo a udělat si nějakou úvahu, jestli nám to prostě za to stojí nebo ne, ale to, jak jste přesně říkal, už pak je každý na tom jinak. Když žádný dům nemám, tak si nemám co pojišťovat a nepotřebuju a podobně, když to auto je pro mě strašně důležité, protože bez něj prostě se nemůžu obejít, jsem řekněme tělesně postižený a tak dále, no tak si dám zatraceně pozor, abych o to auto nepřišel. Takže to záleží na každém z nás, ale to základní pravidlo je myslet na to, nenechat to plavat, nežít s tím, že a mně se asi nic nestane. Zatím se mě nic nestalo, tak co by se mě stalo, když je vidět, že asi se chovám opatrně, tak ten blesk na mě nikdy neudeří.
1: Říká ekonom Michal Skořepa z České spořitelny, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Michale, Češi jsou pověstní svou fixací na vlastnické bydlení. Jsme v tom výjimeční i v Evropě. Ale poslední průzkumy už naznačují, že nastupující generace především tolik už to vlastnické bydlení nepreferuje. Je při současné ceně nemovitostí a jejím setrvalém růstu ekonomicky racionální rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, nebo je to spíše už jen důsledek nějaké historické zkušenosti, kterou měli naše rodiče a ti nás nutí k tomu a ta jejich zkušenost říci, hele, ale ta vlastní nemovitost, to je ta moje jistota, o tu já se můžu opřít.
0: No, tak to je hned několik věcí v tom obsaženo. Jedna věc je určitě v Česku se traduje, ale ne tak dlouho se traduje, nebo se vytvořila tradice poměrně nová, že prostě bydlet ve vlastním je to správné, pravé, ořechové. A kdo bydlí v nájmu, tak je loser, který prostě něco v životě zkazil a nemá štěstí a tak dále. Tahle tradice v podstatě, já myslím, začala hlavně v 90. letech, kdy byla privatizace za hubičku plošná a zároveň regulace nájemního trhu byla velmi špatná, takže tam docházelo k nejrůznějším zvěrstvům. Z nichž potom časem vyplynul takový ten pocit, bydlet v nájmu je prostě dobrodružná záležitost, kde můžete čekat cokoliv. A,
1: spíše jsou to, tak říkajíc, v ozovkách vyhozené peníze, že dáváme někomu.
0: Ano, to je samozřejmě separátní ještě problém, jak to vlastně je finančně čistě, jak funguje to nájemné, ale ano, takže to je další argument. Vlastně hluboké nepochopení toho, jak celá tahle věc finančně funguje, k tomu se určitě ještě bychom měli vrátit.
1: Zůstaňme hned u toho nájemního bydlení. Jak to tedy je? Jak to tam finančně vlastně a ekonomicky funguje? Je to tak, že ta cena vlastnického bydlení, když si vezmeme, že spousta lidí kupuje na úvěr, splácí úvěr, tak už se vyrovná tomu, že mám vlastnické bydlení, sice platím to samé, co nájem, ale to vlastnické bydlení s nimi za těch 20 let zůstane a já budu mít nějaký majetek a tu jistotu.
0: No, tak tohle vypadá hrozně sexy, samozřejmě tahle ta představa, že vlastník po nějakých těch 20-30 letech splácení prostě má byt a nájemník nemá nic, má holý zadek, lidově ano. řečeno, ta je strašně přitažlivá. Já sám asi se přiznám, že kdysi dávno, než jsem o tom trošku začal přemýšlet, tak mě to přišlo, ale jenom jsem, tak jsem tomu taky podléhal, jenom jsem si říkal, to přece nemůže být pravda, tam něco nehraje, to takhle úplně nemůže fungovat a ono tak vůbec není ve skutečnosti. Protože základní rozdíl je v tom, hned na začátku, když si představíme někoho, kdo kupuje, bavíme se teda o člověku, který nemá ty peníze, takže buď si půjčí na byt a splácí hypotéku, anebo prostě jde do nájmu. Nebavíme se o někom, kdo ty peníze má, to je trošku zase jiný případ. Tak ty dvě dráhy se liší v tom, že ten, kdo si koupí ten byt a splácí hypotéku, tak vždycky musí do toho dát kus svých peněz na začátku, takzvanou akontaci. A on ji dal do bytu a ten byt je taky nějaká investice vlastně, která ale nese velmi málo, to je vlastně mizerná investice. Protože držet byt, ve kterém nemáte nájemníka, který by vám platil nájemné, je vlastně poměrně mizerná investice. Vy konzumujete velkou část toho výnosu, který byste bývali mohli mít, tak konzumujete skrz to, že tam sami bydlíte. Ten nájemník nemusí investovat nic do bytu, do takhle špatné investice. On může tu akontaci stejnou, kterou musí mít, abychom teda srovnávali jabka s jabky, tak on tu akontaci může investovat daleko zajímavějším způsobem a během těch 20-30 let tím pádem on se může dostat daleko výš v těch svých úsporách a vlastně na konci, když ten vlastník ten svůj byt prodá, zase abychom je srovnávali, ani jeden z nich nemá byt, ale vlastník má peníze za byt, který právě prodal, no tak ten nájemník v tu chvíli by měl mít poměrně podobnou částku, záleží na tom, jak dobře investuje, ale bude mít podobnou částku našetřenou, protože on tu akontaci přece investoval někam jinam. To je teorie. Praxe je ovšem taková a proto tam vzniká ten pocit toho holého zadku, že ve skutečnosti nájemníci sice možná dokonce tu akontaci na začátku nějak investují, ale oni postupem času projedí, buď doslova nebo aspoň obrazně procestují a tak dále, protože proč by drželi milion korun, co by s tím dělali za 20, za 30 let. No a pak skutečně na konci toho investování nemají ty peníze, které ten vlastník má, protože ten to nemohl udělat, takže nájemníci vlastně tu svoji výhodu nebo jaksi tu výhodu, kterou má vlastník v tom, že na konci bude mít byt, tak oni prostě prokonzumují, oni mají lepší život, oni mají příjemnější život než ten vlastník bytu. Ale hold, na konci mají méně peněz, protože si víc užívali ten život mezi tím.
1: No ona dostupnost bydlení dnes patří mezi největší témata napříč celou Evropou. Není to jenom český problém. Celá Evropa prakticky řeší nedostupnost bydlení. Mluví se o pomalé výstavbě, o příliš silné regulaci, o demografii, kombinaci všech těch faktorů. My jsme mluvili o tom, že Češi vnímají byt jako i výhodnou investici. Jak moc velkou roli v tom zkreslení toho, že byt je moje jistota na stáří například, hraje právě to, že kupujeme byty jako investiční nástroj, dejme tomu?
0: Je to samozřejmě jedna možnost. Já se jenom bojím toho, že zaprvé je to poměrně riskantní. O tom jsme taky mluvili v předchozích jednohubkách, že prostě koupit si jeden byt je daleko riskantnější investice, než koupit si nemovitostní fond, když už mě lákají investice. Mm-hmm. To je ten efekt diversifikace. A druhý problém s tím, když si koupíme byt, zejména když si koupíme sami pro sebe, tak ten problém je v tom, že my si tam zvykneme bydlet. A ke stáru se stává velmi běžně, že prostě my si koupíme ten byt, řekněme, ve 30 letech, když zakládáme rodinu, máme dvě, tři možná dokonce, tak potřebujeme byt nebo dům, který prostě má, nevím co, 3+1, 4+1. Jenomže pak už si tam zvykneme těch 20 let, není tady ta mentalita zakořeněná, že vlastně bydlení by mělo dýchat s člověkem tak, jak se mění jeho životní fáze. Takže děti dávno odejdou, dokonce mě třeba i zemře partner v 70 letech a já jsem sám senior v nějakém 4+1 nebo v celém domě ve vilce. Řeším, mám plnou hlavu problémů s drahými energiemi, s úklidem a tak dále, s údržbou zahrady. Už na to prostě nemám, nezvládám to. A ten problém je na samotném začátku, kdy prostě myslím si, že už na školách bychom se měli učit, že když si kupujeme nemovitosti, tak by to mělo nějakým způsobem odpovídat tomu, kde zrovna jsme v té vlastní životní fázi a být připraveni psychicky na to, že ke stáru ano, je třeba mít dobře vlastní bydlení jako ochranu proti problémům s financemi v důchodu, ale nemusí to být nutně 4+1, může to být garzonka, pokud jsem prostě sám, tak už je nesmysl bydlet v takhle velkém bytě a být na to předem psychicky připraven, že tam asi úplně až do smrti v tom domě nebo bytě nebudu.
1: Když spojím na závěr ta obě témata, které jsme dnes probírali, to je tedy ta jistota, tedy pojištění a tedy jistota bydlení, o které jsme teď mluvili. Jaké základní principy bychom měli dodržovat, dejme tomu v rodině nebo v nějaké větší ekonomické jednotce, pokud bychom chtěli zajistit naší odolnost a bezpečnost na delší dobu?
0: No tak především je potřeba myslet dopředu. Myslet dopředu, trošku přemýšlet o tom, co nás čeká do budoucna, jak se to bude vyvíjet, jak na to asi budeme reagovat, jaké šoky nám hrozí, jestli se na ně chceme chystat nebo nechceme. A trošku podobně, jako jsme o tom mluvili u investic i u pojištění, myslím si, dává smysl v případě, že si nejsme jistí, že nejsme úplně z oboru nebo prostě je to pro nás novinka, tak se prostě sejít s nějakým poradcem, probrat to s ním. Není úplně nezbytné tam hned na poprvé podepisovat smlouvu na placení 5000 měsíčně, chraň Bůh, ale prostě poslechnout si jeho návrhy, jeho upozornění. On ví dobře, jak fungují rodiny našeho typu, jaká rizika hrozí rodinám v podmínkách, v jakých my žijeme zrovna. Čili prostě pobavit se s někým, kdo tomu rozumí a samozřejmě pečlivě si to promyslet, co řekl a případně do aspoň do jisté míry se třeba tím řídit, co nám doporučí.
1: A u bydlení, pokud přeložím poslední vaši odpověď našeho tématu, nefixovat se tak na jednu nemovitost a přizpůsobovat to, kde bydlíme, našemu životnímu cyklu.
0: Je to tak. Znova myslet do budoucna.
1: Dnes je to vše. Další dvě jednohubky nám prozradily, proč je důležité se pojistit a jak se dívat na spor mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Příští jednohubka bude o tom, zda je výhodnější a kdy je výhodnější být zaměstnancem a kdy pracovat, tak říkajíc, na vlastní triko. A jak třeba bude náš život měnit robotizace a umělá inteligence. A já pro dnešek děkuji ekonomovi České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto i dalším dílu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Téma plus.
3: Kde končí přesvědčování nebo manipulace a začíná vymývání mozku? Dokázali jsme brainwashing rozluštit v minulosti a dokážeme ho odhalit i dnes?
4: Historie té myšlenky, že někomu vymejete mozek a naplníte ho něčím jiným, je skutečně spojená s Čínou a je spojená s praxí, která se vlastně stala jedním ze základních nástrojů upevňování moci v komunistické straně Číny.
2: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Pastvina zmizelých.
7: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
6: Kam se poděli?
8: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
6: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
9: Je to pěkně zamotaný.
6: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
10: Dobré ráno, 9 hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
11: České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. Tajfun Dolphin zesílila, posouvá se směrem Tajvanu a jihovýchodě Číny. Část české atletické výpravy odlétá z Prahy na mistrovství Evropy v Birminghamu. Na porouchané auto pozor na dálnici D1 z Brna na Prahu na kilometru 44 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léku bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
12: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
11: Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách spustilo ministerstvo školství. Na svém metodickém portálu Edu aktuálně nabízí kolem 500 pozic z celého Česka. Zveřejňují je školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát pak projde kontrolou správce portálu, popisuje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
13: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
11: Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tajvan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje, přinesl vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
14: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
11: Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro srnce. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Připravený je dnes speciální program a taky symbolické vstupné, říká mluvčí Barbara Tesařová.
15: K našim narozeninám jsme si pro návštěvníky připravili dárek v podobě vstupného za symbolických 122 korun a také novou hru v aplikaci Ihřiště, díky které si zájemci mohou prohlídku zoo zpestřit tématicky zaměřeným kvízem se sladkou odměnou na konci.
16: Sport. Fotbalisté Slovanu Liberec vyhráli v šancelize na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes nastoupí v 17 hodin Viktoria Plzeň v Teplicích a Bohemians ve Zlíně. Ve 20 hodin pak Mladá Boleslav přivítá Spartu. Přímé přenosy všech zápasů odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Část české atletické výpravy odlétá z Prahy na mistrovství Evropy v Birminghamu. Přímo z letiště Václava Havla přidá aktuální informace reportér Adam Procházka.
17: Je to většina české výpravy, přes 30 atletů z celkových 52. Mezi nimi do letadla nastupují i některé medailové naděje, jako například výškař Jan Štefela, to je bronzový medailista z mistrovství světa, nebo koulař a český rekordman Tomáš Staněk. Řada atletů mluvila na letišti i o nervozitě, kterou teď cítí, zejména ti mladší, jako dálkař Petr Mindlschmidt nebo desetibojař Tomas Jirvinen, kterého čeká na evropském šampionátu premiéra mezi dospělými. Z letiště Václava Havla, Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D1 za Psáři je taky v nájezdu z Pražského okruhu na D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kus za sjezdem na Vlašim na kilometru 44 pozor na porouchanou dodávku stojí na začátku stoupacího pruhu, teď dojela světelná šipka. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpozorněte za Prackovickou estakádou, za tunelem Radejčín na 60. kilometru se levým pruhem se sune několik vozidel údržby. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu se za sjezdem na Brandýs zpomaluje, potom na kilometru 8,5 je víkendové zúžení do jednoho pruhu, opravují most. Na Pražském okruhu v nájezdu na dálnici D1 do směru na Brno opatrně sekají tam trávu a vozidla se teď pohybují pravým pruhem, můžou překvapit za pravotočivou zachtáčkou. Na silnici 34 Humpolec-Plhřimov vznikají obvyklé kolony před omezením u Záhoří mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem a taky na 38 z Jihlavy na Čáslav se pracuje, provoz vázne jak u Střítěže, tak i v úseku mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Po společných zprávách se vrací živé ranní vysílání Plusu, třeba i s těmito tématy. Japonsko začíná měnit bezpečnostní strategii, místo tradičního pacifismu se chystá zbrojit. Na jaké hrozby reaguje a jak to může změnit vztahy v regionu? Sledujeme taky přípravy očekávané dohody mezi Íránem a Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu. Jak jsou jednání daleko a co na to Spojené státy? A Prahou dnes projde průvod Prague Pride, jak se mění podoba festivalu a proč je podle organizátorů i dnes takový festival potřeba. Taky na to se zeptáme, jsou to témata soboty 8. srpna. Dobré ráno vám přeje Vojtěch Tomášek.
2: Ranní plus.
19: Japonský přístup ke zbrojení se začíná měnit. Země si všímá hrozeb nejenom ve svém regionu. Podle výroční zprávy japonského ministerstva obrany je potřeba posílit obranný průmysl a taky vztahy s bezpečnostními partnery. Zpráva zdůrazňuje stále náročnější bezpečnostní situaci a taky nové způsoby vedení války. Varovalo i před aktivitami Číny a před hrozbou z KLDR. Podrobně to teď probereme s Janem Vavříkem, analytikem z Centra asijsko-pacifických studií na Cevro univerzitě. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
19: Od konce druhé světové války se Japonsko zakládalo na pacifismu, poslední dobou ale sledujeme tedy spíš výzvy ke zbrojení. Znamená to, že strategie Japonska se skutečně z gruntu začíná měnit?
20: Ta změna tam byla v podstatě postupná, nicméně teďka už to nabírá nějakých konkrétnějších vlastně vizí. V minulosti tak oni zbrojili v podstatě spíš tak, že vybavovali hodně svoji policii, námořní složky a v podstatě se snažili nedávat všechny ty náklady přímo pod armádu, aby se právě vyhnuli těm smlouvám, které jim zakazovali zbrojit. Nicméně teďka i vzhledem k různým geopolitickým situacím, tak už se nebojí přímo investovat do té armády a i to v těch prohlášeních uvádějí.
19: No a z čeho má Japonsko tedy vůbec největší obavy, že se od té pacifistické doktríny odklání?
20: Těch obav je tam více. Není to pouze zmiňovaná Čína a Severní Korea, ale například i Rusko, protože Japonsko má dlouhodobě spory o Kurilské ostrovy vlastně na severu Ruska, na severu Japonska, kde si Rusko nárokuje některé ostrovy. Ale zároveň i KLDR vlastně vysílá různé testovací střely i směrem do vod u Japonska, což může být pro Japonsko tak jeden z důvodů a poté Rusko, protože i v některých strategiích vlastně možného útoku na Tajvan, tak se předpokládá i nějaký paralyzující útok na části Japonska, takže těch důvodů je tam více. Hmm.
0: Vy jste zmiňoval tedy, že ta změna toho přístupu byla postupná, ale teď, že nabývá tedy konkrétních obrysů. Jak přesně se to v Japonsku projevuje?
20: No, projevuje se to tedy těmi přímými investicemi do zbrojení. Vlastně Japonsko vždy bylo zvyklé zbrojit pod 1% HDP. V podstatě teďka ty přílivy tam jsou vyšší, ale jedná se hlavně i o tu strategii. Japonsko vlastně zjistilo, že je mnohem důležitější například investovat do dronů a do nějakých chytřejších technologií, které nejsou například tak masivní, ale dokážou vlastně lepším způsobem zareagovat na současné moderní války.
0: Tam já jsem právě mířil, protože samo japonské ministerstvo obrany zmiňuje ty nové výzvy, nové technologie. Znamená to, že japonská společnost obecně v téhle otázce už prošla nějakou změnu a ten krok, to rozhodnutí začít zbrojit už i u víc pacifisticky nastavených Japonců nebudí kontroverze?
20: Tak kontroverze tam samozřejmě do jisté míry stále jsou, hlavně kvůli i ekonomickým problémům, se kterými se Japonsko vlastně potýká, ale vzhledem i k těm různým zprávám i určité informační kampaně, které vedou Severní Korea i Čína, ale i to Rusko, tak i Japonci, kteří dlouhodobě zastávali pacifismus, tak vlastně vidí i například válkou na Ukrajině, že samotný pacifismus nestačí a že budou asi muset zbrojit a už tím i podporují do jisté míry vládu mnohem, mnohem více než předtím.
0: Takže i ta zkušenost z Ukrajiny má svůj zásadní vliv?
20: Ta zkušenost z Ukrajiny je obrovská. Je to hlavně i v tom, že Ukrajina je nějakým způsobem vlastně možná se bránit Rusku, což třeba Japonsko v posledních několika letech vlastně nečekalo, že by se i ono třeba mohlo ubránit například Číně. Nyní ale vidíme, že tím, když dokážete udělat strategii v moderních technologiích, přímo dronech, ale i některých dalších technologií, které jsou nyní mnohem větší součástí na bojišti, tak se můžete bránit i proti gigantům a nemusíte jim za každou cenu ve všem ustupovat.
0: Jak může ten nový japonský přístup, řekněme, proměnit dynamiku v celé východní Asii? Jakou reakci třeba čekat ze strany Číny?
20: Tak ze strany Číny už přišla reakce. Ty reakce byly velmi silné. Nicméně musíme pochopit, že samotná Čína vlastně mnohem více zbrojí, než vlastně se dostává na vrchol toho vlastně HDP, kolik dává do zbrojení. Zároveň i tam jsou různé třeba problémy ohledně Tajvanu, kdy Čína mnohem častěji jezdí vysílá vlastně lodě do teritoriálních vod Tajvanu, ale i třeba blízko už Japonska. A vlastně Čína tedy útočí verbálně na Japonsko, ale zároveň už tam vidíme i nějaké jejich taktické vlastně testování Japonska, do jaké míry oni si vlastně mohou dovolit například nějakým způsobem narážet na ty jejich bezpečnostní třeba strategie a vlastně od Číny je to naprosto logické, že se tudíž vymezí proti japonskému zbrojení.
0: Ono ostatně, ta reakce přišla už taky z KLDR, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong. Japonsko obvinila, že se mění ve vojenský stát a taky pohrozila vojenskými možnostmi Severní Koreje. Co tohle to přesně znamená? Je to opravdu reálná, skutečná hrozba, něco, co by se mohlo v nejbližších měsících nějakým způsobem eskalovat?
20: Nikdy se nemůžeme být těmito výroky stoprocentně jistí, co za nimi stojí. Nicméně v minulosti Severní Korea vždy, když takto reagovala, tak to byly spíše pokusy o odstrašení. Ale ne nutně to vedlo nějaké konkrétní kroky, ani vojenské, ani ekonomické. Takže ano, samozřejmě ty vztahy se tím vyostřují, nicméně oni dlouhodobě zrovna s Severní Koreou tak na tom nebyli dobře, mezi Japonskem a Severní Koreou. Tudíž já tam nějaký extra prostor pro změnu a ještě větší vyhrocení ve vojenských záležitostech nevidím. Jo? Protože Severní Korea už dlouhodobě vlastně i do těch vod, jak jsem říkal, mezi Japonskem a Severní Koreou, tak testuje různé rakety, takže to už tam bylo v minulosti a nějaká invaze přímo na Japonsko nepřichází ze Severní Koreji. Zatím podle mých informací v dohledu.
0: Rozumím. Ostatně my jsme i jednu z těch situací, kdy KLDR opět vypustila rakety, jsme sledovali i tento týden. Jan Vavřík, analytik z Centra asijsko-pacifických studií na Severu univerzitě, byl hostem Ranního plusu. Děkujeme za to, naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Teď se blíží 9 hodin 15 minut. V podstatě celý týden se na Blízkém východě čeká na to, jestli Írán a Omán dokončí jednání o Hormuzském průlivu. Sledujeme to taky celý týden v našem vysílání. Mluvčí výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku iránského parlamentu říká, že obě země jsou domluvené na tom obecném rámci, který ale čeká ještě na konečné schválení. Tu dohodu očekávají i Spojené státy. Teherán ale opakovaně vzkázal, že realita v Hormuzském průlivu bude záviset právě na tom, jestli skončí blokáda íránských přístavů. Vývoj těch vyjednávání dál sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, kterou zdravím do jordánského Amánu. Jano, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Ukončí tedy Spojené státy blokádu íránských přístavů, pokud Teherán a Maskat dojdou k nějaké společné dohodě?
1: Tak je dost možné, že i v tomto to rozhodnutí se ještě čeká na konečné schválení, ale v tomto případě americké administrativy konečné rozhodnutí tedy zřejmě udělá americký prezident Donald Trump. Nicméně nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že jakmile bude oznámena dohoda o obnovení komerční lodní dopravy bez překážek, Spojené státy blokádu íránských přístavů zruší. Těžko ale říct, co Spojené státy budou považovat za ty překážky. Například íránská polooficiální tisková agentura Fars píše s odkazem na svůj zdroj, že dohoda s Ománem zřejmě počítá s nějakými poplatky, například za pojištění, ochranu životního prostředí, zásobování lodí nebo další služby. A podle těch informací, které z těch jednání prosakují, hlavně ale tedy přes íránská média, to vypadá, že pokud se dohoda opravdu uzavře, tak bude následovat jakési přechodné období. V té době by lodě mohly proplouvat ještě po těch dvou trasách, které plavidla začala používat v době konfliktu v těch uplynulých měsících. Tedy na severu jedné v íránských teritoriálních vodách a druhé v ománských. A není zřejmé, jestli v tomto období už ty zmiňované poplatky budou platit, pokud budou součástí té dohody. A pak by se ale tedy postupně mělo přejít na tu takzvanou novou prostřední trasu, jejíž konkrétní souřadnice mají být součástí té iránsko-ománské dohody a podle Tehránu už jsou tedy stanovené.
0: On tu ale ještě může být jeden problém. V iránském parlamentu vzniká zákon, který by zakazoval cestu průlivem americkým a izraelským lodím. Jano, co o této legislativě víme?
1: Tak kromě těch amerických a izraelských lodí by se mohl dotknout i dalších podle Tehránu nepřátelských plavidel a za porušení by jim hrozila pokuta ve výši až 20% hodnoty nákladu. Vstup do zálivu by ten zákon taky mohl odepřít i těm, které by Tehrán považoval za subjekty, které Iránu způsobily válečné škody. Vykoupit by se mohli tím, že pošlou náhradu právě za tyto škody. Má jít nicméně jen o nějaký předběžný návrh zákona, který teprve projedná iránský parlamentní výbor. Jestli si Tehrán prosadí nějaké omezení podobné do té dohody s Ománem, tak to není jisté. A například anglickojazyčný zpravodajský web ze Spojených arabských emirátů The National s odkazem na své zdroje v tomto týdnu psal o tom, že Irán chce výměnou za souhlas s bezplatnou plavbou v Hormuzském průlivu požadovat zmírnění sankcí.
0: Nicméně americký senát teď naopak schválil balík dalších sankčních opatření, sice směřují hlavně proti Rusku, ale rozšiřují se tam i sankce právě proti Iránu. Americké ministerstvo financí taky uvalilo sankce na finanční sítě napojené na Teherán. Tak na co konkrétně cílí?
1: Tak sankcionují dvě kryptoměnové burzy. Jedna z nich má sídlo v Iránu, druhá v Dubaji. A Spojené státy tvrdí, že ta burza údajně zpracovávala miliony dolarů v kryptoměnách pro iránskou islámskou revoluční gardu a taky další skupiny napojené na iránský stát a tím pomáhala obcházet sankce. Na to už před několika dny upozorňovala taky investigace agentury Reuters. Firma v prohlášení na svém webu odmítla, že by se vědomě podílela na praní špinavých peněz, financování terorismu nebo obcházení sankcí. sankcí. Nicméně teď je tedy na tom americkém sankčním seznamu, ale na druhou stranu Spojené státy taky ve středu zrušily protiteroristické sankce uvalené na 2 letadla a 3 letecké společnosti s údajnými vazbami právě na iránské revoluční gardy.
0: A Jano, jak na to prodlužující se čekání na dohodu o Hormuzském průlivu reagují ceny ropy? Jak se trhy vyvíjí?
1: Tak včera přes den ty ceny ropy rostly, zatímco ráno ropa Brent ještě se obchodovala za přibližně $79 za barel, pak ale v průběhu dne ta její cena narostla skoro o 6%, takže končila okolo na ceně zhruba $83,5 za barel. V tom ale mezitýdenním srovnání je stále levnější. Minulý týden v pátek ještě americký prezident Donald Trump hrozil Iránu rozsáhlým úderem, pak ale o víkendu vše odvolal právě s odůvodněním, že se blíží ta dohoda k Hormuzskému průlivu.
0: A tu dohodu nám přiblížila Jana Karasová, blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu. Zdravím tě do Amánu, určitě budeš čekat i na další vývoj a přihlásíš se do dalšího vysílání.
1: Děkuji, přeji pěkný den a naslyšenou.
0: Teď je 9 hodin 20 minut, několik hlavních zpráv, které dnes sledujeme. Ruský útok na předměstí Kyjeva zabil nejméně 3 lidi, včetně jednoho dítěte. Informuje o tom velitel tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Není podle něj jasné, jestli Moskva útočila drony anebo balistickými raketami. Ve stejné oblasti při dřívějším ruském úderu v noci na středu zemřelo 9 lidí. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách. Třeba v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu. Výpadky pitné vody ale podle povodí Vltavy teď nehrozí. A Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie, informuje o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Ta tehdy svůj krok zdůvodnila nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta. V zahraničí ještě zůstáváme. Gvinea žádá po Francii navrácení lebky bojovníka proti francouzské kolonizaci země v 19. století. Bokar Biro byl posledním nezávislým vládcem státu Fouta Djallon, na jehož území se dnes Gvinea rozkládá. Země by se tak mohla zařadit vedle další státy, kterým už Francie část ukradeného kulturního dědictví vrátila. Detaily teď přidá z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Jaké předměty by se tedy mohly do Gvineji z Francie vrátit?
3: Tím nejdůležitějším artefaktem je už zmíněná lebka vládce Bokara Bira. Vůdce islámského teokratického státu Fouta Djallon zemřel v roce 1896 poté, co prohrál bitvu proti Francouzům o nadvládu nad územím. Spolu s ním francouzská armáda stěla hlavu i jeho synovi, bratrovi a vojevůdci. Gvinea teď žádá zpět všechny 4 lebky a s nimi i osobní předměty Samoryho Touéra, vojevůdce, který rovněž vystupoval proti francouzským kolonialistům. Do Gvineji by se tak mohly vrátit třeba jeho šavle, čelenka nebo tunika. Agentuře AFP to potvrdili francouzské ministerstvo kultury a taky Gvinejské národní muzeum.
0: Ona Gvinea není první země, která Francii žádá o navrácení ukradených artefaktů. Letos se třeba do pobřeží slonoviny vrátil takzvaný mluvící buben. Komu už takhle Francie předměty předala zpátky?
3: Ano, je to tak. Kromě třeba právě toho pobřeží slonoviny, je to třeba Senegal nebo Madagaskar. V září loňského roku francouzské úřady ostrovu vrátily 3 lebky obětí masakrů z koloniální éry. Jedna z nich patří zřejmě králi Touérovi, kterému francouzská armáda rovněž stěla hlavu, a to při masakru v Ambiky v roce 1897. Deník Le Monde napsal, že napříč 237 francouzskými muzeí je asi 150 tisíc artefaktů z Afriky a asi polovina z nich je v muzeu Quai Branly v Paříži a většina z nich pochází přímo z období, kdy byla Francie koloniální mocností.
0: No a proč Francie po tolika letech vrací artefakty právě z téhleté doby? Je to nějaká snaha vyrovnat se svou minulostí?
3: Ano, je. O dekolonizaci se ve francouzské společnosti vede už dekády dlouhá debata, která v posledních letech nabyla na intenzitě. V roce 2017 při nástupu do úřadu taky prezident Emmanuel Macron studentům v Burkině Faso slíbil, že Francie ukradené artefakty africkým zemím postupně vrátí. Macron tehdy řekl, že to bude trvat asi 5 let, nakonec to trvalo dvakrát tak dlouho, ale nakonec ten příslušný zákon obě komory parlamentu schválili letos v květnu. Francie se tak stala první evropskou zemí, která přijala jakýsi univerzální zákon, který umožňuje navracet předměty začleněné do její národní sbírky. Podobný zákon už v roce 2022 přijala sice Belgie, ten se ale týká jenom předmětů souvisejících přímo s koloniální minulostí a vztahuje se na omezená území, a to na ta, která dnes tvoří Demokratickou republiku Kongo, Burundi a Rwandu. Francouzský zákon sice výslovně nezmiňuje tu koloniální éru, ale je namířen právě na umění a artefakty z tohoto období.
0: Mě by ještě velmi stručně zajímal jeden případ, kdy Francie vracela umělecké předměty, bylo to do Sýrie, to ale nešlo okradené umění. Je to tak?
3: Ne. Byly to předměty, které se do Sýrie vrátily po 15 letech, konkrétně 23 archeologických klenotů. Byla to sbírka, kterou Sýrie zapůjčila Paříži v roce 2019, ale poté, co obě země přerušily diplomatické vztahy ze vlády Bašára Asada po vypuknutí občanské války, tak zůstaly v Paříži a teď se tam vrátili.
0: Říká náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Děkuji ti, hezké ráno.
3: Díky, hezký den.
2: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
0: 5 minut před 9:30, teď ještě míříme do Česka. Prahou dnes projde duhový průvod hrdosti Prague Pride. Pořadatelé letos očekávají až 50 tisíc lidí. Průvod vyrazí v poledne z Václavského náměstí a letos poprvé skončí na ostrově Štvanice, kam se po 13 letech přesunul závěrečný Pride Park. Letošní ročník má motto Časy se mění a po nedávném smrtelném útoku na podobnou akci v Berlíně Pride doprovází taky zpřísněná bezpečnostní opatření. My to teď probereme s vedoucí programu festivalu Dorotou Vašíčkovou. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Jak jsem říkal, letošní motto je Časy se mění. Co tím letos především chcete říct? Co je podle vás teď pro LGBTQ plus lidi v Česku nebo ve společnosti ten nejvýraznější problém?
4: Tak tady tohleto motto, které je zároveň i tématem festivalu, vlastně prostupuje napříč nejenom programem, ale i vlastně současnou situací pro LGBT lidi. My jsme se tím vlastně jako snažili říct, že změny jsou dobré i špatné, anebo jsou to občas jenom změny. V programu tohleto například reflektujeme velkým vlastně nějakým akcentem na historii a historické vlastně paralely různé s historií queer lidí nejenom v Česku, ale i jinak vlastně se můžeme podívat na to, že tady máme určitě nějaké třeba legislativní změny, které můžeme považovat za dobré, ale pak měnící se politická situace, možná i společenské klima zase můžeme chápat úplně jinak.
0: Takže předpokládám, že narážíte i na to, že v Česku stále není možné tedy uzavírat manželství dvou lidí ve stejného pohlaví. Proč je podle vás i v roce 2026 Prague Pride potřeba?
4: Prague Pride potřeba je, protože ty práva pořád nejsou narovnaná. To prostě může si říkat, kdo chce, co chce, ale prostě není to tak. Takže Prague Pride tady bude, dokud tomu tak nebude. Možná tady bude i potom, protože proč by ne? My prostě máme právo na to být slyšet a být vidět.
0: Po nedávném útoku na podobnou akci v Berlíně jste oznámili zpřísnění bezpečnostních opatření. Můžete přiblížit, co se letos oproti těm předchozím ročníkům konkrétně mění? Čeho si v zajištění té bezpečnosti všimnou možná i samotní účastníci?
4: My jsme vlastně jakoby naopak chtěli, aby účastníci si přímo vlastně nějakých jako zpřísnění nebyli vědomi, protože jejich komfort je pro nás vlastně prioritou, ale zároveň je pro nás naprostou prioritou jejich bezpečnost. Takže jsme posílili bezpečnost, konkrétně security ve všech našich festivalových venue, co se týče minulého týdne nebo toho probíhajícího týdne. A potom jsme ve velmi úzkém a velmi plodném kontaktu s policií, se kterou jsme řešili jednotlivé akce, nahlašovali jsme jim a na průvodu budou přítomní ve větší míře než v minulých letech.
0: Vy jste zmiňovala, že ten festival tedy trvá celý týden. Zaznamenali jste, pokud jde o bezpečnost, nějaké potíže tento týden?
4: Podle mých informací ne. Takže jsme rádi.
0: Průvod letos poprvé nekončí na Letné, ale na ostrově Štvanice. Proč jste se po 13 letech rozhodli ten Pride Park přestěhovat?
4: My jsme se nerozhodli, my jsme k tomu byli částečně tak nějak jakoby donuceni, protože Letna letos hostila jinou akci, ale zároveň časy se mění a my jsme, když jsme vlastně se rozhodli pro Štvanici, tak ona toto místo vlastně má i řadu pozitiv, jako třeba, že v těchto letních měsících je to příjemné místo přímo u vody a je tam spousta stromů, takže to je jako vlastně možná i vhodnější.
0: A ještě kdybyste měla stručně shrnout, v čem je Prague Pride 2026 jiný než před těmi 15 lety?
4: Tak to já vám přesně neřeknu, v čem je úplně jiný, ale každý ročník je nějakým způsobem specifický, ale je jiný, protože jsme to prostě dokázali dotáhnout až sem. A je jiný tím, že říká, že prostě tady budeme.
0: Říká vedoucí programu Prague Pride Dorota Vašíčková. Děkuji, že jste se připojila k vysílání Ranního plusu. Naslyšenou.
4: Happy Pride.
0: Teď je skoro 9 hodin 30 minut, to znamená, že Ranní plus se blíží do svého finále. Já vás proto ještě stihnu krátce pozvat k dalšímu vysílání. Zeptáme se třeba na to, jestli nám dokážou střevní bakterie přestavět imunitu. Jaký zatím neznámý hráč umí přimět tělo ke spalování tuků a mohli v pravěku bakterie žít i pod ledem na Marsu? Pokud jste pravidelnými posluchači plusu, tak vás asi nepřekvapí, že jsou to témata pro laboratoř Martiny Maškové. Poslouchejte dnes po 10. hodině. Za pozornost Rannímu plusu a za celý tým, který ho pro vás připravil, děkuji Vojtěch Tomášek. Hezkou sobotu.
5: Radiožurnál posloucháte i v 9:30. A zprávy má Jana Utendorská.
21: S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál 38% Čechů. Naopak nevadí 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice ale má na přehlasování prezidentského veta ve sněmovně dost hlasů. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí, cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její nájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj, ale končí na konci roku. Vedení školy proto teď usiluje o jejich prodloužení. A dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemusí obávat. Podle odborníků jsou srovnatelné s průjezdem tramvaje. Sport. Tenista Jakub Menšík podstoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van den Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D1 za Psáři a omezení na D10 za Brandýsem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim obezřetně na kilometru 44 nakládají tam na odtah porouchanou dodávku, stojí v odstavném těsně před začátkem stoupacího pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy hned za exitem 9 Brandýs se zpomaluje na 8,5 kilometru, opravují most a projíždí se tam jenom jedním pruhem, zdržení zatím není dlouhé. V Praze v ulici k Barandovu směrem dolů na Barandovský most zpozorněte pod geologickou, nad terasami se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta, brzdí a vybočuje se v levotočivé zatáčce. A na silnici 34 Humpolec Plhřimov se zdržíte před omezením u Záhoří, tvoří se kolony od Komorovic z druhé strany od odbočky na Velký rybník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Takové byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Víno bez alkoholu, hroznový mošt a jemně perlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu nebo úplně bez něj. To, co ještě před pár lety bylo okrajovou záležitostí, dnes požaduje stále více zákazníků, hlavně mladší generace.
9: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
8: Většina vinařství proto tyto produkty zařazuje do své nabídky.
23: Vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne.
8: Ke zmapování trhu přistoupí bylo i Národní vinařské centrum, které uspořádalo soutěž Vinní a nevinné. Degustátoři v jihomoravských Valticích tak poprvé hodnotili mošty, vinné limonády nebo nízkoalkoholické nápoje, stejně jako se hodnotí víno. Jak si s tím poradili?
24: No, bylo to zajímavé.
8: V dnešním pořadu Zaostřeno se nealkofenoménu budeme věnovat podrobněji. Podíváme se i do vinařství, kde se vinné limonády vyrábí, a trend probereme také se zástupci vinařských organizací. A protože boom nealkoholických nápojů neminul ani obor pivovarnictví, zabrousíme i do něj. Příjemný poslech vám přeje Vlasta Gajdošíková.
7: Zaostřeno.
25: Každý ten nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jakoby největší změna oproti vínu. To je to nejkomplikovanější na tom, aby jsme všechny ty lahve důkladně skryli, aby nešlo poznat, co to je.
8: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
25: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva. Pomohli jsme si černou stretch folii.
8: Místo typického lupnutí korku tak častěji syčí otvírané plechovky a místo vývertky je potřeba otvírák na korunkové uzávěry. Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
24: No, bylo to zajímavé. Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit, protože ta tabulka hodnotící je postavená přece jenom na to víno.
8: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
24: Takže si tady hodně pomáháme poznámkama, vzájemnou diskuzí a vlastně se učíme. I když jsme teda všichni docela zkušení degustátoři, tak se učíme, jak pracovat s těmito, dá se říct, trendovýma produktama.
8: A diskuze jsou docela vášnivé.
26: Toto je fakt luxusní primární aromatika. Já tam cítím ten čerstvě utržený hrozen.
8: Vychvaluje jeden ze vzorků degustátorka Ludmila Burešová.
26: Tomu vůbec nic nechybí. Toto ať ochutná kdokoliv, tak nemůže tomu jako nic vyčíst.
24: To je tvůj názor. Je to krásně čistě udělaná komerční záležitost.
27: Bezpohlavní.
24: Ano, bezpohlavní.
26: Tohle bys o ní řekl.
24: Ano, to bych řekl. Tady toto byl takový Heineken. Jo, trošku sladké, trošku kyselé, trošku vonavé, trošku také, jako napsal jsem, v pohodě.
27: Jako víc doladěné. No.
24: Ano, doladěné úplně, aby se každému líbilo. No, degustací vína je to ještě asi ostřejší.
8: Podotýká Zbyněk Kopeček. 18 moravských a jeden český vinař do soutěže přihlásili 39 vzorků. Na 100-bodové škále běžně používané pro hodnocení vín nakonec většina nápojů získala velmi vysoké hodnocení, říká ředitel soutěže Petr Gondáš.
28: Ta tabulka OIV je samozřejmě přizpůsobená na víno primárně, ale vždy jde o aroma a o chuť hlavně. Takže je to tady stejné, jako já jsem říkal, soustřeďte se prostě na chuť a na to aroma toho produktu, aby vám to bylo libé, aby vám to dobře prostě fungovalo v ústech a na nose. Když si řekneme, že v národní soutěži vín je stříbrná medaile na úrovni 86 bodů, tak tady dostalo 20 produktů 86 a více bodů. Z toho 5 by mělo zlatou medaili, takže ty produkty jsou kvalitní, dobré a ti vinaři se vůbec nemusí za tyto produkty stydět a konzumenti se mají na co těšit.
8: Podle Petra Gondáše soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy a má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky.
28: Toto jsou velmi netradiční produkty, co se týče vinného trhu, ale my je nesmíme prostě přehlížet. Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
8: Vítězné výrobky ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky.
28: Tři nejzastoupenější kategorie jsou vinné mošty, potom jsou to vinný nápoj bez alkoholu sycený a vinný nápoj s alkoholem sycený.
8: Soutěže se tak mohly zúčastnit i nápoje s nižším obsahem alkoholu. Hranici si podle Petra Gondáše stanovilo Národní vinařské centrum.
28: My jsme se dohodli, že to bude 9,99, že to bude do 10% objemových alkoholu. Je to vlastně taková ta hranice toho nejlehčího vína, nebo jako lehkého vína, které dá se ho vypít ta sedmička úplně v pohodě. Takže i toto nám připadlo taková hranice, kterou jsme si prostě určili, jako aby byl člověk takový jako ze svěží hlavou, nebo jak bych to řekl.
8: Čtvrtou soutěžní kategorií bylo dealkoholizované víno. V Česku ho vyrábí více producentů, většina k tomu ale používá hrozny z dovozu.
28: Problém je v tom, že já vím teda na současném trhu o jediném dealkoholizovaném víně z moravské suroviny. Všechny další vína dealkoholizovaná jsou třeba vyráběna i na Moravě, ale jsou z zahraniční suroviny, protože ten proces výroby toho dealkoholického vína je velmi nákladný, tak ta surovina prostě musí být co nejlevnější, takže se často jako dováží. No.
8: Pátou kategorií byla pro někoho možná překvapivě voda, ale sycená oxidem uhličitým jímaným při kvašení vína, vysvětluje Petr Gondáš.
28: Je to nová technologie, poslední, já nevím, 3-4

0: podobné pití jako na léto. Je to prostě novinka na trhu a začali to už dávat i do bombiček na ty průmyslové domácí limonády, typu Soda Stream a další.
1: Posloucháte Zaostřeno.
2: Jak vypadá výroba nealkoholického, syceného, vinného nápoje, jsem se vypravila zjistit do vinařství Gottberg v Popicích na Břeclavsku. Právě jejich limonáda totiž v soutěži Národního vinařského centra vyhrála.
3: Já si myslím, že jsme s ním poprvé začali v roce 2018-19 a reagovali jsme na poptávku našich zákazníků, že chtěli nějaký sortiment i in alko.
2: Vypráví enolog Stanislav Málek.
3: Takže jsme začali vyrábět právě tady tento sycený nealkoholický nápoj z moštu, navíc muškátu moravského, což je odruda, která se nám ve víně třeba hůře prodává, tak tady to bylo na snadě a udělali jsme k tomu vlastně i červenou variantu a tu děláme z odrudy Merlot.
2: Muškát moravský je vhodný právě na takovéto nápoje bez alkoholu?
3: Já si myslím, že určitě jo, protože to má zákazníkovi co nabídnout. Je tam zajímavá právě ta aromatika, která se zákazníkovi moc líbí. A samozřejmě je to odrůda, která je raná, takže i to, že tu limonádu máme celkem brzy hotovou. A navíc to děláme i z toho důvodu, že jsme vlastně vytlačili tady různé džusy a vlastně nabízíme tady jenom ten náš výrobek z těch našich hroznů.
2: Dá se říct, že na to jdou jakoby horší hrozny?
3: To určitě ne. Při té výrobě používám vlastně stejnou surovinu jako pro výrobu vína. Část vlastně toho moštu, který se připravuje pro to víno, tak je odděleno právě na tu výrobu té Gottbertinky.
2: No a kolik si tak toho oddělíte?
3: Poslední dva roky děláme zhruba nějakých 1500 litrů od každého toho druhu. Protože to dáváme do lahve 0,33, takže děláme nějakých 4,5 tisíce lahví zhruba od každého toho druhu.
2: V porovnání s produkcí vína je to tedy zanedbatelný zlomek.
3: Tak pojďme. Tak, tady máme tu naši výrobu.
2: Jsme mezi těmi nerezovými tanky, ano. Kde normálně bývá nejdříve mošt.
3: Ano, jsme v srdci té výroby. Z vinice se dovezou hrozny, které se zpracují a sem se už teda čerpá vylisovaný mošt, který se ošetřuje. Část toho moštu teda se dá bokem. Ten mošt já stabilizuji, to znamená čistě jenom bentonit, což je jílová hornina, kterou vlastně odstraním ty proteiny, aby se nám ta limonáda nezakalila. No a poté proběhne jenom filtrace finálová, namíchání, to znamená kupáž toho moštu s vodou a jede to na to sycení a pasteraci.
2: K sycení limonády používá Stanislav Málek už zmíněný oxid uhličitý, jímaný při kvašení vína. Spolu s pasterací to pro Gottberg obstarává jedna rakouská firma, protože v době, kdy s výrobou limonády začínali, taková technologie v Česku nebyla.
3: Zrovna tady s tímto plynem dělal jsem si tady nějaké pokusy a ty výsledky za mě byly jakože ohromující. Takže je to na snadě, protože zase je to přírodní produkt, je to vlastně z té révy vinné, kdežto ten CO2, který se používá v ostatních sycených nápojích, se vyrábí z ropy.
2: Jednu nevýhodu to ale přece jen má, a to vyšší cenu. Třetinková láhev jejich oceněné limonády teď vyjde na 60 korun.
3: Skutečně ty náklady jsou jakože velké, už jenom když se vezme třeba to sklo, ta láhev 0,33, chceme to teda do skla, nerezová korunka, tak potom samozřejmě nějaký ten obsah, ta manipulace s tím, potom samozřejmě to sycení a tak dále, tak to nákladově jako vychází poměrně hodně draho a takovým třeba nápojům typu kapy tomu prostě tak v tomto ohledu nemůžeme konkurovat, ale je pravda to, že my de facto 90% tohoto výrobku prodáme tady přímo na vinařství, takže nemáme ty ambice někde s tím expandovat dál na ten trh, takže toto mě až tak příliš netrápí a tady ten zákazník je prostě ochoten zaplatit za to ty peníze a ví, že prostě dostává kvalitní výrobek.
2: Plánujete rozšíření výroby, ať už co do množství, tak i do druhů?
3: No tak po zkušenosti s letošním ročníkem a určitě i to ocenění k tomu přispěje, bude ta poptávka určitě větší, takže už teďkom přemýšlíme, jestli vůbec do začátku toho vinobraní vyjdeme. Toto já, když teďkom tady k tomuto dojdu, tak to mě jako jímá hrůze, jako jo, protože tady vidíte naši veškerou zásobu. Na to, jaká je doba, že nás teďkom ta sezóna hlavní teďkom čeká, tak prostě jsme vypití, ano. Teď poslední dva roky je ta produkce zhruba stejná, ale po letošním roku už vidíme, že asi s tímto množství nevídeme, takže budeme muset tu výrobu navyšovat.
2: Nižší obsah alkoholu vyhledávají zákazníci podle Stanislava Málka i u klasických vín z produkce jejich vinařství.
3: To už jsme zaznamenali od toho roku 23, kdy ten zákazník cíleně vyhledává vína s nižším obsahem alkoholu. Je takové ty klasické pozdní sběry 13, 13,5 alkoholu, ty už vlastně neděláme a snažíme se to sbírat právě na té hranici toho pozdního sběru, takže ty alkoholy max 12,5, spíše v tom rozmezí 11,5 až 12% alkoholu, co už jsou vína na pomezí kabinetu a pozdního.

0: sběru. Ten zákazník se skutečně dívá na ten obsah toho alkoholu, protože všichni víme, že ta spotřeba vína klesá, i spotřeba alkoholu celkově klesá, a když už teda ten člověk to víno si koupí, tak určitě ten obsah alkoholu sleduje a takové ty vína více alkoholické nevyhledává. Bavíme se teda o bílých vínech. U těch červených tam je to trošku jinak.
1: Co si o to myslíte jako vinař?
0: No, já doufám, že to je jenom nějaký modní výstřelek a ten zákazník se zase zpátky vrátí k tomu vínu, protože víno to je vlastně jediný kulturní alkoholický nápoj, čistě přírodní, protože takové nápoje, jako je třeba pivo a kořalka, jak já říkám, to jsou nápoje ďábla, a to proto, že se pod nimi musí topit. Používá se oheň a víno prostě to je boží nápoj, takže doufám, že zákazník se k nám zase zpátky vrátí k tomu segmentu toho vína.
1: I když do vinařství lidé obvykle jezdí hlavně za vínem, kamarádky Soňa Franková a Eva Kamenská, které do Popic přijeli na kole z Hustopečí, potvrzují, že nealkoholické pití si tam občas kupují.
2: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
3: Když zrovna chce šáhnout člověk po něčem nealkoholickém, a ještě když je to na vinařství z vlastního hroznu, tak si myslím, že je to úžasný.
1: Vychází z nějakých výzkumů, že lidi poptávají spíš jako nízkoalkoholická vína. Vybíráte si taky?
3: Na to jsem ještě tak zatím se nesoustředila.
1: Takže na alkohol se zatím moc nedíváte,
3: ne,
1: na obsah?
3: To ne, spíš aby mi chutnalo a ještě třeba z jakého vinařství je, nebo už mám i svoje takový oblíbený, takže asi na to, no.
1: Tady asi jste dneska kvůli vínu, že předpokládám.
2: Ne, no
3: ani ne,
2: kávu.
3: Když tak tu limonádu teda, tu vyzkouším.
2: My
3: tu
2: jsme
3: vyzkouším.
2: To tady ještě neměli.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Příklon k nealkoholickým vinným nápojům nebo nízkoalkoholickým variantám vín ale není jednoznačný, domnívá se Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
5: Když se podíváte i do salonu vín, tak tam jsou spíš vína teda s vyšším alkoholem, které jsou na takové rozjímání, přemýšlení, a nejsou to takové ty, já nevím, jak to nazvat, takové cyklovíno nebo takové prostě víno s lehčím alkoholem, o kterém se na tom trhu jako mluví, že by mělo být ekonomicky zajímavější, ale já vím třeba konkrétně od jednotlivých vinařů, že ne každému to funguje. Že udělá tu degustaci, má tam lehká vína, má tam plná vína a někde prostě stejně odchází s tím vínem, prostě co má vysoký alkohol a vyšší extrakt, a nevěnují se těm lehkým vatlinům, který má vyrobený jako takhle kvůli tomu trhu.
1: Cestou je podle něj diverzifikace trhu a zpestření nabídky.
5: Ti cyklisti určitě uví tady ty produkty, které my tady dneska hodnotíme a u kterých potom můžou klidně vyšlápnout, že se nemusí obávat, že by způsobili nějaký problém na silnici.
1: Síla tradice podle Petra Gondáše některým výrobcům brání i přejít na nové typy obalů, třeba plechovky.
5: Nepůjdu do toho určitě všichni. Já když jsem to konzultoval s nějakými většími vinařstvími, a to se bavíme s vinařstvím, které produkuje miliony litrů, tak říkali, že prostě nikdy nepůjdou do plechovek, jakože z tomu budou bránit, protože jsou tradiční vinařství a budou ten trh nějakým způsobem jako mírně ignorovat.
1: Tuzemské i světové statistiky mluví jasně. Spotřeba alkoholických nápojů klesá. Uvědomují si to i představitelé vinařských organizací, například prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
6: Dneska ve světě standardní podoba vína, obecně konzumace alkoholu, se propadá, ten spotřebitel se rozhoduje jinak, a když už zůstává u nějaké konzumace, tak preferuje lehčí pití, pití s nižším obsahem alkoholu, různé alternativy, a to se netýká jenom vína, týká se to i dalších sektorů alkoholického průmyslu. Takže ano, vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne. Bylo by to velmi smutné, kdybychom se bavili, že zrovna tato věc má něco zachraňovat. Já se nedomnívám, že vinařství obecně ve světě a ani v České republice v tom s tím standardním klasickým nápojem, jediným přírodně prokvášeným nápojem, by bylo ohroženo. Nicméně nejsme schopni detekovat, jestli je to jako trend po nějakou dobu, anebo jestli je to trvalý stav, který teďka zavládne. A po tu dobu je dobré být flexibilní, být na to připraven, mít pro spotřebitele a zákazníka alternativu, ale za mě osobně, a myslím si, že to tak vnímá spousta vinařů, si nepřeju, ani to tak nebude, že se úplně upustí od klasického tichého vína nebo případně šumivého vína, tak jako známe.
1: Co je příčinou nealkotrendu, Martin Chlad jen odhaduje.
6: Všechno jde neskutečně rychle, to znamená, bavíme se v řádu několika posledních jednotek let. Ti prozíravější možná už předtím jako pracovali s těmihle variantami, ale samozřejmě je to poplatno za mě dvěma fenoménům, řekněme vyrůstajícím generacím, které v řadě ohledů jsou specifické a mě asi nepřísluší to posuzovat. dělat. A potom za druhé je to vůbec asi díky tématu longevity pro ty generace jako 30, 40, 50 plus, které samozřejmě velmi intenzivně jim se tady líbí, takže začínají přemýšlet o tom, jaký by měl být zdravý životní styl. Jehož součástí za mě osobně je 100% i tiché víno, jenom tak, jak se vždycky a klasik praví, všeho s mírou a vše s rozumem, takže myslím si, že toto jsou dva faktory, které to ovlivňují v posledních 10 letech.
1: Na měnící se trendy ve spotřebě vína reaguje také Vinařský fond. Loni zahájil kampaň na podporu národní značky perlivých vín Bublinky. Perlivá vína také mají menší obsah alkoholu. Vinařský fond stanovil hranici na maximálně 12%. Proč to vysvětluje ředitel fondu Zbyněk Vyčar?
7: Je to dáno definicí té značky, protože to má být svěží, lehké, mladistvé pití, řekněme, a s tím se pojí i nižší obsah alkoholu a co tak víme z diskuze ve vinařské komunitě a z různých průzkumů, tak obecně celosvětově je trend, že rostou prodeje spíše těch méně alkoholických vín.
1: Stejně jako prezident Svazu vinařů si i šéf Vinařského fondu myslí, že zatím stojí současný důraz na aktivní a zdravý životní styl.
7: A pochopitelně, když víno pijete s menším obsahem alkoholu nebo ho ještě s něčím smícháte, uděláte si třeba střik, tak vám to umožňuje prostě tento styl žít.
1: Podle Zbyňka Vyčara může právě využití tohoto trendu českým a moravským vinařům pomoct.
7: Určitě, já si myslím, že to byla ta základní myšlenka, proč vůbec o něčem takovém někdy v roce 2022 začal Vinařský fond uvažovat. Následné průzkumy ukázaly, že je to určitě krok správným směrem, protože segment perlivých vín vykazuje meziroční nárůsty někdy až v desítkách procent a my bychom rádi část toho trhu obsadili našimi víny, protože vinaři samozřejmě a vinohradníci žijí z prodejů našich vín a naším úkolem je tyto prodeje podporovat, takže myslím si, že co jiného bychom měli dělat než toto. Chceme, aby se té značce Bublinky dařilo. Do konce loňského roku si o licenci zažádalo 15 vinařství, která ta vína uvedla na trh. Bylo to 70 000 lahví, takže byl to skutečně začátek celého toho projektu. Letos těch lahví na trh míří 158 000, k tomu 40 000 plechovek, protože to je novinka, vinaři můžou od letoška plnit Bublinky i do plechovek. A Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích, což nás taky velice těší, protože je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína. Takže je důležité tam být vidět a je to i cesta, jak Bublinky představovat zákazníkům.
1: Zatímco vinaři se s rostoucí poptávkou po nealko nebo nízkoalkoholických nápojích vyrovnávají relativně krátce, pivovarníci s tím mají bohatší zkušenosti. Potvrzuje to historik Filip Vrána, který se právě oblasti pivovarnictví věnuje a napsal o ní několik knih.
8: Pro pivovarský segment to novinka není zdaleka, protože pamětníci si pamatují ještě pivo na jasy úplně valné chuti s názvem Pito, které mělo skloubit, nebo z toho názvu to vyplývá, pivo jako takové a to jako auto, to znamená, aby po požití se dalo řídit, to znamená, to je to první nealko pivo v tehdejším Československu a loni oslavilo 50 let.
1: Novinkou je ale podle něj rapidní rozvoj tohoto segmentu v posledních letech, jak dokazují data Českého svazu pivovarů a sladoven.
8: Když se podíváme na pár čísel, tak se nám to v posledních letech hodně zvedá a procentuálně, což je možná nejzajímavější, tak v loňském roce nealkoholická piva tvořily 10% celkové produkce českých pivovarů nebo té spotřeby v Česku. Ten výstav v roce 2019 byl kolem 1000 hektolitrů a teďka je skoro 1700 za loňský rok. To znamená, není to už jenom nějaký doplněk, ale je to stabilní součást. Ten trh se vyvíjí. Někdy máme pocit, že pivovarský trh je takový ten tradiční, to on samozřejmě je, a na druhou stranu velice rychle také reaguje na změny spotřebitelských nálad. A jenom, aby jsme to dokumentovali i dalšími příklady, tak ještě třeba před 15-20 lety svrchně kvašená piva u nás prakticky nebyla. Dneska je to běžná součást nějakých soutočí v restauracích. Mladá generace především vyžaduje, chce něco zkoušet, takže v poslední době vyžaduje ty kyseláče a nealko pivo je další segment, který je podporován různými důvody a jeden z nich je nějaký zdravý životní styl. Takže pivovary jsou už zvyklé, bych řekl, reagují reagovat na měnící se poptávku a vedle toho tradičního ležáku, který kdysi před pár lety dominoval naprosto drtivým způsobem té produkci, tak se objevují i další formy piva, které lidé chtějí konzumovat, a nealko je jeden z těch segmentů, který se nejrychleji vyvíjí v posledních letech.
1: Podle průzkumu, který si Svaz pivovarů a sladoven nechal zpracovat, pije nealko pivo alespoň občas 85% lidí. A 28% pije primárně nealko, zatímco alkoholické pivo jen výjimečně nebo vůbec. To by podle Filipa Vrány ještě před pár lety bylo úplně jinak.
8: Lidem chutnají ty ochucené varianty, zároveň dodržují pravidla zakazující konzumaci alkoholu v práci, při řízení. Často jim i dokonce chutná více než alkoholické pivo, a nebo se sami snaží cíleně omezovat konzumaci alkoholu.
1: Podle Filipa Vrány je díky tomu nabídka pivovarů mnohem pestřejší, než kdy v minulosti byla.
8: Když bychom se zabývali tím nejběžnějším ležákem, to znamená tím nejtradičnějším pivem, který u nás je v hospodách, tak zcela běžné je, že máte to nealko variantu, máte osmičku, máte desítku, jedenáctku, dvanáctku, což v minulosti nebylo běžné. To znamená každému po chuti. Zkušení sláci, kteří nealko piva nedělali v minulosti, tak dneska je dělají, protože musí, dělají ty kyselá. Je to typičtější u těch středních a velkých pivovarů, tady ta nabídka, ale ty mini pivovary se tomu přizpůsobují a velice rychle zavádí nealko piva do toho svého spektra. Uvádí se, jsou to jenom odhady, že kolem 15% mini pivovarů nealko pivo vaří také.
1: Stejně jako vinaři, ani pivovarníci si netroufají odhadnout, jestli nealko trend bude sílit i nadále, nebo se vývoj otočí.
8: 10% je docela dost. Těžko říct, jestli by toto někdo pár let zpátky odhadoval. Určitě se to ještě trošku může zvýšit, ale pak se to se třeba může přehoupnout zpátky. Toto nedokážu prognozovat. Je velký otazník, jak na to bude reagovat ta mladá generace, jestli opravdu ona je tím motorem tady těch změn, tak ty pivovary samozřejmě tomu půjdou nějakým způsobem naproti, aby si zachovali výstav a ten odbyt. My jako Češi jsme stále národem, který má nejvyšší spotřebu na hlavu piva jako celku, ať už je to jakákoliv varianta. Mírně to klesá a tady ten pokles teda vidíme i v jiných zemích, typicky pivovarských, jako je Belgie, Rakousko, Německo, a lze očekávat, že s něčím podobným se vyrovnává i tam, protože ten hlavní trend, to je ten nějaký zdravý životní styl, tak ten samozřejmě jde proti konzumaci alkoholu jako celku.
1: Tolik dnešní Zaostřeno, ve kterém jsme se zabývali nárůstem obliby nealkoholických nebo nízkoalkoholických nápojů, kterým spotřebitelé v posledních letech stále více dávají přednost před vínem nebo pivem. A vinaři a pivovarníci na to musí reagovat. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vlasta Gajdošíková.
4: Osobnost plus.
9: Humorem se dá bojovat s věcmi, které vás přesahují, myslí si architekt a herec David Vávra, který bude mým hostem. V Karlových Varech, kde jsme natáčeli, představil digitalizovanou verzi filmu Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Proč se film nejdřív nesměl vysílat? Bála se barandovská cenzura víc hlavního tématu filmu AIDS, anebo provokací proti režimu? A čím může oslovit současné třicátníky?
4: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
10: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
11: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
12: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
13: Thank you. Radiožurnál 10 hodin. Tady jsou zprávy Jany Utendorfské.
14: V Římovské přehradě na jihu Čech rychle ubývá vody. Domácnosti to podle vodohospodářů nepocítí. Vládní strana Tisa bude vybírat kandidáta na maďarského prezidenta. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Kolona vzniká kvůli omezení na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Brandýsa. A bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
15: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
14: Nedostatek vody hlásí vodohospodáři na vodní nádrži Římov na Českobudějovicku. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody. Přehrada slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro většinu Jihočechů. Dodávky do domácností podle vodohospodářů ohrožené nejsou.
16: V celém povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoku. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
17: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
18: Úprava vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
17: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
14: Dopravu v centru Prahy dnes omezí průvod na podporu sexuálních menšin Prague Pride. Pro auta budou mezi 12. a 16. hodinou uzavřené některé ulice v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží a Hlávkova mostu. V oblasti nepojedou ani linky hromadné dopravy. Omezení se dotknou také části magistrály. Průvod vyrazí z Václavského náměstí v pravé poledne. Na akci dohlédnou stovky policistů, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
19: Shromáždění se budou účastnit desítky tisíc osob. Na celou akci budou dohlížet stovky policistů a členové ostatních složek IZS. V trase průvodu se pak budou nacházet také bezpečnostní služba, medici nebo 115 dobrovolníků.
14: Maďarská vládní strana Tisa dnes zvolí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou poslanci za Tisu vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl.
20: Média v Maďarsku spekulují nad třemi muži, se kterými se Péter Maďar v poslední době sešel. Jsou nimi oceňovaný historik, významný právník a bývalý předseda nejvyššího soudu. Maďar už dřív řekl, že chce, aby prezident nebyl spojený s politikou. Volba prezidenta se má konat v úterý. Jediná opoziční strana, která má sílu navrhnout vlastního kandidáta, Fidesz Viktora Orbána, chce volbu hlavy státu bojkotovat. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujaka donutil k odchodu parlament ovládaný Tisou minulý měsíc. Ladislav Novák, Radiožurnál.
14: Ochranáři na jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Některé páry je během letoška využili dokonce dvakrát, říká Libor Opluštil z Českého svazu ochránců přírody.
21: Letos zahnízdilo 21 párů v prvním hnízdění a k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedeni a někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni bylo 14 hnízdění a bylo jich něco přes 50.
13: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj. Brno nebezpečné nebylo, což zmiňoval i obránce Jakub Klíma.
22: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znova dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Bakterie v nás jsou mocný hráč, nejenom pasivní spolubydlící. Kdy a kde se to třeba projevuje?
24: Já znám bakterie hlavně z bakteriologických praktik. My je máme vlastně rádi, ty bakterie. My se je těma hokejkama rozemýváme na ty plotny a pak druhý den přijme do práce a první cesta vede do kultivátoru a koukáme se, jestli vyrostly kolonie nebo ne. Takže my jsme možná jedni z mála lidí na světě, kteří bakterie milujou a mají radost, když rostou. Že? Protože to je veliká radost. Bez toho by člověk tu práci nemohl dělat.
23: Bakterie jsou důvěrní známí.
24: Ano, a jsou barevní různě a mají krásné tvary. Umí si povídat mezi sebou, bakterie jsou cool.
0: A v lidském těle jich máme překvapivě docela dost. Já se pamatuju, že ještě před lety jsme se učili, že tvoří až několik procent naší váhy. Myslím, že tohle bylo opravené nedávno a teď mám pocit, že to korelované číslo je asi 0,3% naší váhy. Nicméně, co se týče počtu buněk, protože oni jsou vlastně menší než naše buňky, tak je to zhruba 50 na 50. Takže je to určitě něco, čemu bychom měli věnovat pozornost. V celkem místě to nebudou jenom takový pasažéři, kteří nás putují.
23: 50 na 50.
24: No, každá druhá buňka vašeho těla je bachťoška. Laboratoř. Příštím badatelům na Marsu, až budete hledat život, nezapomeňte se podívat na led.
2: Já bych upřímně hledal buňky. Jako takové.
24: Fakt.
2: Určitě.
0: Je to jedno z takových krásných jako příkladů elegantní biologie, kdy chceme zajistit tři různé funkce.
2: Když člověk obézní, tak má tuto signalizaci poškozenou.
23: Srdečně vítám naše hosty, hosty laboratoře. Jan Konvalinka, biochemik, dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Klára Louchová, rovněž z oboru, ale zároveň vlastně se věnujete hlavně syntetické biologii, pokud vím, tak vítejte.
0: Děkuju.
23: Simon Pšenička je student, který se věnuje podobným oborům, jak jsem pochopila.
3: Ano, dobrý den.
23: U mikrofonu je Martina Mašková. Mikrobiom výrazně ovlivňuje naši imunitu i metabolismus, může hrát roli i v těžkých zánětech, jako je třeba Crohnova nemoc. Němečtí a francouzští vědci přišli na to, že některé bakterie, vůbec tedy ten mikrobiom v našem střevě, dokáže posílat proteiny přímo do lidských buněk a tím zásadně ovlivnit naše zdraví. Proč to mají zapotřebí ty bakterie?
0: To, co nově zjistili vědci v tomto článku, bylo, že v této studii, že se toho dopouští i bakterie, o kterých jsme se mysleli, že jsou vlastně takzvaně komensální, že nám nějak neškodí, že to nejsou ty patogenní bakterie, že mají v podstatě stejný sekreční systém. Teď mě tady vlastně Simon vzdělával o tom, že se jmenuje injektozom. To my jsme se ještě neučili úplně. To je novinka. Proč to dělají? A ty patogenní těm napadají naše buňky, zatímco ty, který jsme se mysleli, že nám jsou třeba spíš prospěšné. Tak naopak to může být způsob komunikace s našima buňkama, jak v podstatě zvednout třeba bílou vlajku a říct, jako proti nám neútočte, my jsme tady v pořádku. Ale to, co se tam vlastně děje, to, co s námi přesně komunikují a to, jak se zajišťují, to, že s námi takhle mohou koexistovat, tak to ještě není úplně jasné. Tam jsme jakoby na začátku, teď víme, že to dělají.
23: No právě proto, kdyby trošičku přispěli ke spuštění cytokinové bouře při covidu, tak to bychom asi rádi nebyli. Jak to vnímá Jan Konvalinka?
24: No, mně se tam jinak líbí ten mechanismus, jak jako vkládají ty cizorodé proteiny do jiných buněk. Ten se studuje dlouho i u jiných bakterií a je detailně prozkoumaný. Je to extrémně zajímavá věc, která se dá použít proteinovým inženýrství při vakcinaci. Při tom, jak dostávat proteiny do buněk i při terapii lidských buněk, takže to je hrozně zajímavý samé o sobě. To je první věc. Druhá věc, která mě na tom připadá důležitá a zajímavá, je, že některé z toho, jak těch mechanismů, jakým působí, je třeba přes prostřednictvím proteinů, který mu se říká TNF-alfa, tumor necrosis faktor alfa. Protilátka proti tomuhle faktoru se používá jako terapie při některých autoimunních chorobách, jako je třeba lupenka. Takže já třeba se jednou 16 dní píchám injekci, která mě blokuje TNF-alfa. Tu injekci vymyslel mimochodem rodák ze Slovenska Štefan Vilček, geniální imunolog, který mimochodem bratislavský žid, který přežil válku v katolickém klášteře, jeho rodiče zemřeli během okupace. On potom uprchl do Spojených států, objevil TNF-alfa i protilátku proti němu, viděl miliardy na Kolumbijské univerzitě a v zásadě všechny teď dává do charitativní práce a do podpory vědy. Já měl tu velikou čest, že jsem mu jako prorektor univerzity dával do čestný doktorát Karlovy univerzity. A když dostanete čestný doktorát, tak se očekává, že člověk řekne prvních několik vět svým rodným jazykem. A pan doktor Vilček řekl, že nám může nabídnout maďarštinu, slovenštinu, němčinu nebo jidiš. Všemi těmito jazyky se u nich doma mluvilo, ale pro dobro nás všech bude hovořit anglicky. Takže to je můj osobní vztah k faktoru TNF-alfa a jeho inhibici. Těch autoimunních chorob je strašně moc, stále přibývají. Jedním z takových jako možná populárních vysvětlení je, že náš imunitní systém je přebujelý, je moc aktivní, protože my vlastně jsme vyrostli, abychom přežili v džungli plné mikrobů, bakterií, odpadků ve špíně a plodili ty potomky a ve 40 umřeli. My teď v 70 žijeme v polosterilním prostředí a nemůžeme se divit, že ten imunitní systém, který byl připravený na úplně jinou evoluční situaci, tak teď s náma teda mává. Čili paradoxně odblokování velké části toho imunitního systému může zlepšit naše zdraví.
23: Teď tady se rozšířilo, jak nám říkala Klára Hloufová, to spektrum těch bakterií, které reagují zásadně, než jsme si mysleli, které můžou přestavit naši imunitu.
2: No, nějakým způsobem určitě ano. Dokážou transportovat ty proteiny do buněk našeho vlastního těla. A to, že vlastně náš střevní mikrobiom, a nejenom střevní mikrobiom, další mikrobiom, jako třeba kožní mikrobiom, ovlivňují náš imunitní systém, se ví celkem dlouho.
23: A když jste to četl, tak co vás nejvíc zaujalo? Co jste si řekl, tak tohle jsem nevěděl, nebo tohle je novinka, tohle mě baví?
2: Mě osobně asi zaujalo to, že vlastně ty sekreční systémy, jako je ten injektizom, jsou studovány především jako virulenční faktory, takže třeba například jako cíle antibiotické léčby, ale tato studie vlastně poukazuje na to, že ty sekreční systémy, které jsou většinou bakteriemi využívané pro tu patogenicitu, můžou být využívány i těmi komenzálními bakteriemi, takže kdybychom například vyvinuli nějaká ta antibiotika, tak zase je problém, že by působil jakoby plošně na všechny bakterie.
23: No právě, protože já si pořád říkám, trošku máme zafixováno, tak máte ty hodné bakterie a máte ty zlé bakterie a ty hodné jako budeme podporovat tím, že budeme jíst laktobacily, když bereme antibiotika, ale tahle studie jako trošku nás vede dalším směrem.
24: To je přesně to, co jsem chtěl říct. My jsme se ještě učili ve škole, když jsem byl malej, že jsou užitečné rostliny a užiteční živočichové a škůdci. A s tím by vás dneska na přírodovědecké fakultě vyhodili z okna. To se nesmí říkat ani. A protože mají pravdu, není to tak. Ono se to mění podle toho, podle situace, podle toho, co od těch organismů chceme a jak je využíváme nebo nevyužíváme. A tady ta práce krásně ukazuje, že ty bakterie, co jsme si o nich mysleli, že to jsou ty hodné bakterie, se snadno mohou stát škůdci a naopak, že je potřebujeme. A já si myslím, že už jsme tady mluvili, nebo protože jste určitě mluvili o tom, že buď můžeme využít přímo těch mechanismů těch konkrétních bakterií, anebo to můžeme udělat tak, že ze zdravého jedince přeneseme ty bakterie klidně ze střev do člověka, který trpí autoimunními chorobami a můžeme dramaticky vylepšit jeho zdravotní stav. To jsou ty lehce nechutně vyhlížející transporty nebo transfúze feces, výkalů, které se opravdu dělají i tady u nás na Volovce a s velmi zajímavými terapeutickými výsledky. Čili nemáme zlé a hodné bakterie. Jako oni všichni jsou naše a jde o rovnováhu, s jakou pracují a některé hodné se mohou stát zlými naopak.
15: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
23: Ladíte Český rozhlas Plus. Dnes se věnujeme hlavně biochemii. Mám tu Jana Konvalinku, Kláru Hlouchovou, našeho studentského hosta, kterým je Simon Pšenička. Tři generace de facto.
24: Ano, my jsme z jedné vědecké rodiny, protože já jsem měl tu velikou radost, že jsem učil Kláru Hlouchovou a udělal moji laboratoři PhD. A Klárka teď učí Simona Pšeničku, takže my jsme vlastně takový jako dědeček, dcera a vnouče tady z jedné vědecké rodiny.
23: Tak v tomhle rodinném prostředí probereme další studii, která je z časopisu Nature Communications. Vědci z New Yorku objevili protein, který dokáže zařídit, že naše tělo neukládá tuky, ale naopak spaluje kalorie. Dosud neznámý proteinový přepínač řídí růst cév a nervu pod tukovou vrstvou a mohlo by to, zatím je to základní výzkum, ale vést nějakému novému směru, přinejmenším výzkumu, ne-li léčby obezity. Jak to prosím tedy funguje s tím tukem? Jan Konvalinka začne.
24: Tady je fascinující nejenom biochemie, ale biologie tuků jak hnědého, tak bílého a je to velmi rychle se rozvíjící obor, protože ta obezita zajímá každýho. Lidé, kteří jsou obezní, tak velmi efektivně ukládají energii, což je obecně evoluční výhoda. V našem přesyceném světě už tu evoluční výhodu ztratili, protože teď je to naopak zátěž, ale lidstvo se vyvíjelo a žilo 100 000 let v situaci energetického nedostatku. A energie v lidském těle znamená, že tam vlastně nakonec máte motorky, který elektrostatický potenciál převádějí do pohybu strašně nápadně připomínajícího dynamo. Ta informace o tom, kdy se teda má vyrábět teplo a kdy se má naopak ukládat ten tuk, tak tam na to potřebujete nervové vedení a potřebujete na to kapiláry cévní. A je protein, který aktivuje růst jak těch nervových zakončení, to je jeden konec toho proteinu, anebo těch krevních vlásečnic, to je druhý konec toho proteinu, což je takové zvláštní, že to je bifunkční protein, který, aby správně fungoval, tak se musí rozštěpit molekulárními nůžkami. A těmi nůžkami je proteáza. To mám velkou radost, protože proteázy je můj vědní obor.
23: A v této studii studujeme tu proteázu?
24: Ten protein, který vysílá signály o tom, že se mají vytvářet ty krevní vrásečnice a ta nervová zakončení, ale aby to mohl dělat, tak musí být rozštěpen a oni v té práci také našli enzym, který to dělá, ty molekulární nůžky, který to správně rozštěpí, a to je takzvaná metaloproteáza.
23: Takže buď teplo nebo tuk. Dá se to
24: ano, ano.
0: Je to jeden z takových krásných jako příkladů biologie, elegantní biologie, kdy chceme zajistit tři různé funkce de facto a začínáme od jednoho proteinu, který se nám jakoby rozdělí do dvou dalších a máme z toho tři různé funkce. Taky by to mohlo v biologii být tak, že máme tři různé proteiny, které musíme najednou třeba produkovat třemi různými způsoby, takže tohle je takový jako jeden z elegantních mechanismů, ale je to jenom jedna součást té celé velké hry a proto ta cesta k tomu terapeutickému zásahu potenciálnímu je mnohem složitější, než by se zdálo.
2: Když je vlastně člověk obézní, tak má nějakým způsobem tuto signalizaci poškozenou, takže je méně efektivní v generaci toho tepla například nebo v přestavbě té tukové tkáně, ale kdyby vlastně tam nějakým způsobem bychom, já nevím, vyvinuli agonistu tohoto proteinu, takže něco podobného, co by vlastně mělo podobnou funkci, tak bychom možná mohli podpořit tu inervaci té tukové tkáně a zase vlastně podpořit tu efektivitu toho využívání.
23: Aha, tak my tomu trochu pomůžeme.
24: Jo, vnouče to říká správně. Jako dědeček by dodal, že my máme spoustu proteáz, těch nůžek molekulárních, které když inhibujeme, tak něco můžeme vyléčit. Virus HIV, hepatitis C, celá řada žloutenku, AIDS, můžeme léčit tím, že zablokujeme proteázy, které oni potřebují pro svůj životní cyklus. Tady mě to teda vychází, když to tak poslouchám a dávám zapravdu Simonovi, by to naopak chtělo aktivovat ten enzym. Což je ale těžší. My jako medicinální chemici umíme dobře blokovat enzymy, umíme dělat inhibitory, dělat agonisty neboli aktivovat ty enzymy. Jako tak jde, ale je to mnohem těžší. Povede se to málo kdy. A protože na to nemáme dobrý nástroje, ale tady by to bylo zajímavé, ale pak narazíme na problém, který naznačila tady Ceruška vědecká, a to sice, že těch aktivit enzymů je víc a my musíme hledat to, čemu se říká selektivita, specifita, to je to, čemu se říká ta kouzelná kulka, která se trefí tam, kam to my potřebujeme. A to by možná šlo zařídit, to by možná šlo zařídit specifickým transportem, že bychom to dostali jenom do těch tukových tkání, ne jinam, takže by to aktivitu buď blokovalo, nebo aktivovalo jenom v těch správných tkáních. A to už je úkol pro zatracení dobrý medicinální chemiky. Ale mně to připadá zajímavý, já myslím, že by to mohlo jít.
23: Tak to bude ještě opravdu důvod k úžasnému výzkumu. Moc děkuji, že jste nám ho přiblížili.
15: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
23: Našimi hosty dnes jsou biochemici Klára Hlouchová a Jan Konvalenka a student téhož oboru Simon Pšenička. Vědci z NASA a Pensylvánské univerzity simulovali v laboratoři podmínky na Marsu a jsou přesvědčeni, že pod ledem tam můžou i desítky milionů let přetrvávat zbytky aminokyselin, čili stavebních kamenů živé hmoty. My tady celou dobu jsme mluvili o proteinech, tak ty bílkoviny, proteiny jsou jako vystavěny z těch jednotlivých aminokyselin. Tam je asi nejzajímavější uvažovat o tom, jak je možné, že tady nezničilo kosmické záření. A badatelé optimisticky dodávají, že jestli přežili blízko povrchu Marsu i bakterie, no tak se najdou. To máte dobrý obor, takový jako optimisticky, že to dobře dopadne.
0: Samozřejmě je to v rámci tohohle fascinujícího oboru hledání stop života na Marsu nebo někde jinde mimo planetu Zemi. Aminokyseliny je jeden ze způsobů, jak můžeme detekovat potenciální život. Ovšem narážíme tady trošku na problém, že aminokyseliny se vyskytují i takzvaně abioticky. To znamená, že ne nutně pochází ze života.
23: Odkud se berou, když nejsou ze živých organismů?
0: Jsou to organické látky, které vznikají vlastně chemickými reakcemi i všude možně jinde ve vesmíru. Nacházíme například na meteoritech. Teď před pár lety byly detekovány dokonce přímo z asteroidů, ze vzorků, které jsme získali z asteroidů Bennu a Ryugu. A čili my víme, že se vyskytují poměrně hojně ve vesmíru a je tedy velmi důležité rozlišovat takzvané abiotické aminokyseliny.
23: A tenhle případ?
0: No, právě to trošku těžko říct. Oni to úplně nerozlišují. O tom by nám možná povyprávil trošku blíž tady kolega Simon, který se zabývá chiralitou aminokyselin, ale oni obecně se dívají na aminokyseliny, jak jsou schopni vydržet právě pod tím vesmírným zářením. A vidí, že právě v tom ledu to například vydrží lépe než půdě na Marsu, že tam dochází k rychlejší takzvané radiolíze aminokyselin.
23: Tak rozkladu. Pod vlivem záření. Ale z čeho tedy berou ty věci ten optimismus? To by znamenalo, že by to opravdu mohly být tohle ty aminokyseliny z bakterií.
2: Já bych řekl, že ten optimismus pochází spíše z těch výsledků, na které jako asi tak přišly, což pokud si pamatuju správně, tak bylo to, že by ty aminokyseliny tam mohly v těchto podmínkách přežít 50 milionů let a vlastně vzhledem k tomu optimismu, co se týče nalézání života na Marsu, úplně vlastně sám nevím, kde berou ten optimismus, ale možná jeden ze způsobů, který byl navrhován v literatuře vědecké, jak by se dalo možná rozlišit mezi aminokyselinami, které pocházejí z živých organismů a aminokyselinami, které vznikají abioticky procesy, jako při těch chemických reakcích, tak je vlastně analyzovat stereochemii, takzvaně, těch aminokyselin, neboli jejich chiralitu.
23: Jak vypadají prostorově?
2: Ano, přesně tak. Aminokyseliny většinou mají dva zrcadlové obrazy a život využívá primárně jeden z nich. Takže kdybychom v tom vzorku našli přebytek toho jednoho obrazu zrcadlového, těch aminokyselin, tak bychom mohli možná tvrdit, že pochází z živých organismů, ale tohle tvrzení se také potýká s nějakými problémy, což je například to, že existují i abiotické procesy, které vedou k tomu nabohacení toho jednoho zrcadlového obrazu.
23: Věda došla k tomu, že neví.
24: Jo. Si můžu jenom doplnit, ty racemáty, to je opravdu jako pravá a levá rukavice. Jo? Oni vypadají stejně, ale nedají se použít na obě ruce, fakt jsou jiný fundamentálně. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, já jsem to pochopil, že oni jim přišli na to, že v tom ledu jsou ty aminokyseliny stabilnější než v prachu. Ano. A vlastně oni říkají, příštím badatelům na Marsu, až budete hledat život, nezapomeňte se podívat na led, protože ten je tam těsně pod povrchem, pod krustou prachu a kamení a tam by eventuálně ten život mohl teda být, což poněkud jako pro mě příliš odvážně vyvozují z toho, že ty aminokyseliny tam držejí líp experimentálním pokusu, jako pokusu, kde to mlátili rentgenovým zářením. Jestli to znamená, že tam najdou život, to bych řekl, že vůbec nemůžeme vědět a že je třeba by si posluchači uvědomili, že aminokyseliny jsou důležitou stavební součást života, ale je to jenom malá jako součást malý korálky, který se musí složit do těch velkých proteinů, ale ani proteiny nejsou ještě život, pak to ještě musí být nukleové kyseliny, musí být v celém nějakém obalu, je to komplexní systém, kde ty aminokyseliny jsou ta úplně nejjednodušší součást.
23: Nevíme, jestli tam je život, ale můžou tyhle výzkumy vést k informaci, jestli tam někdy byl život.
24: Přesně tak, spíš jestli tam někdy byl a je to taková, nebo spíš eventuálně mohl být a pojďme se podívat někde, kde nás to dosud nenapadlo se dívat. No.
23: Před těmi 50 miliony let?
2: Mě to vlastně zaujalo a napadlo mě si i spočítat nebo najít, jak dlouho by v podobných podmínkách vydržely proteiny jako takové. A peptidová vazba vlastně, která drží ty aminokyseliny při sobě, ta by nejspíš vydržela nějakých 500 000 let při nejhorším.
23: To není špatné.
2: To není špatné, ale proto, aby ten život nějakým způsobem tam vydržel a bylo možné ho detekovat po těch 2 milionech let nebo podobně dlouhé době, tak to úplně nevypadá slibně.
23: Já jenom jako prozradím hned, než dám slovo Kláře Hlouchové, že právě se svým týmem zjistila, že všechno živé využívá 20 aminokyselin, ale pro řadu funkcí by jich stačilo méně. Mm. Tak tady to je stopa.
0: Je to určitě ohromně relevantní, protože nám jde samozřejmě i o hledání jako možných pozůstatků života, který by byl mnohem starší. Co je pro nás ohromně zajímavý, je nález třeba i aminokyselin, které se nějak odlišují od našeho života, jak ho známe tady, čili nějaká stopa ve smyslu. Mohl tam být život, který používal aminokyseliny, které bychom třeba tady na Zemi nečekali. Zároveň si myslím, že to, co nám tahle studie říká, je, že vlastně ta šance, že uvidíme ty aminokyseliny na Marsu, je poměrně nízká. Ale v podstatě nám říká, nevzdávejme to. A pojďme hledat do prostředí, kde možná měli šanci vydržet trochu díl, jako jsou právě ty ledové měsíce Europa. To je měsíc, který obíhá kolem Jupitera a Encelada, který je měsíc Saturnu.
23: No vyjde tak ještě větší pravděpodobnost na Marsu, možná pod ledem na Evropě, pod ledem na Enceládu, pod ledem, no ale ještě se tam dostat, že to taky není úplně blízko.
0: Je to tak, v podstatě my už jsme k těmhle místům poslali nějaké sondy, ale oni v podstatě dosud neměli úplně tu moc ty aminokyseliny najít. Řada těch vlastně misí, co byla na Marsu, zaprvé nedonesli nám žádný materiál zpět, tak jako třeba máme materiál z asteroidů v tuto dobu, ale když odebírali vzorky toho Marsu, snažili se detekovat pomocí hmotnostní spektrometrie nějaký organický materiál, tak vlastně docházelo k zahřívání toho materiálu, ty aminokyseliny by byly nedetekovatelné. Takže je to i trošku jakoby návod, jak s tím zacházet, abychom vůbec ty aminokyseliny byli schopni detekovat a ideálně jaký materiál se pokusit navrátit zpět na Zem.
23: A zahřálo se to při tom pokusu, při tom sběru vzorku?
0: Třeba když se na Marsu vlastně vrtalo, tak docházelo k vysokému zahřívání okolí, ale i potom při zpracování toho vzorku vlastně na těch vozítkách, tak opravdu ta šance byla nízká, takže nám to trošičku dává návod k tomu, jak hledat, ale i vlastně návod zamyslet se nad tím, když najdeme aminokyselinu, například glycín, kterou tady zrovna pracovali, což je jedna z těch nejzákladnějších aminokyselin, co nám to opravdu říká o životě, obzvláště když to je aminokyselina achirální, nemá ty dva obrazy, levou a pravou rukavici, a jak moc do široka bychom měli pátrat.
23: No teď si představte, že máte neomezené možnosti, jakože Donald Trump objeví nějakou úplně novou zlatou žílu a prostě dá neomezené množství financí na výzkum pod ledem Marsu, anebo na Enceladu, nebo na tom dalším měsíci. Budete mít možnost se tam dostat, tak co budete hledat?
24: Mě by zajímalo, jestli tam jsou zbytky nukleozidů. Nukleozidů to jsou stavební části těch nukleových kyselin, které jsou informační molekuly, které jsou důležité pro život, a není vyloučeno, že nějaký ten počáteční život byl, to je ten RNA svět, o kterém určitě posluchači taky slyšeli.
23: Akorát, že ta RNA se hodně rozpadá.
24: Pravděpodobnost, že tam něco takového zůstalo ani ne milion let, ale třeba 100 000 let, je velmi malá. Tyhle molekuly jsou mnohem méně stabilní, ale to by bylo hrozně zajímavé se na to podívat, jestli tam náhodou není. Já bych byl asi skeptik.
2: Já bych upřímně hledal buňky jako takové.
24: Fakt jo.
2: Určitě. Je to určitě dost ambiciozní, ale asi nejlepší způsob, jak prokázat přítomnost života, je tím, že prokážeme přítomnost života.
24: To je jednodušší nenajít buňky, než nenajít RNA, že jo? Takže to je v tomhle smyslu, je to ano. Určitě dobrý nápad.
2: A vlastně i zajímavý fakt, a to je to, že známe i bakterie, které dokážou žít v ledu. Jenom to musí být ve správných podmínkách, kdy v tom ledu jsou kanálky, kde může být kapalná voda, protože ta je samozřejmě nutností pro život jako takový.
23: A Klára Louchová by hledala?
0: Já souhlasím, že vlastně odlišit potom ty stavební kameny od těch, co opravdu pochází z živých organismů, od těch, co se tam vyskytly jinými procesy, v podstatě prebioticky, tak je velmi obtížné. Spíš si myslím, ta velká otázka, jak hledat ty buňky, protože úplně ty první mise třeba i na Marse snažili detekovat buňky, pak už jsme to vzdali, ale děláme to takovým tím jakoby způsobem, aby se to vešlo na to vozítko, aby to bylo dostatečně jednoduché. Já se obávám, že potřebujeme nějakou tu návratovou misi, čili já souhlasím se Simonem, hledat buňky, ale pokud možno tak, že ten vzorek dostaneme zpátky sem na Zem a budeme mít k dispozici všechny ty technologie, které tady máme.
24: A nebude to riskantní potom? Budeme mít replikující organismus, který bude teď z Marsu a budete ho tady množit na Zemi.
2: To je Paničku. Taky zajímavá otázka určitě. A ještě bych dodal, že i kdyby to nebyl nějak velký vzorek, tak mě napadá, kdybychom například našli v těch vzorcích lipidy, tak by to byla určitě dobrá známka pro to, že v tom vzorku byl nějaký život, ať už to byla kontaminace, anebo opravdu mimozemský život.
23: Tak to jsme zase u tuku. No, já jsem to trošku samozřejmě nadsadila s tím, že tedy ta lidská posádka, to by se musel než vyřešit to záření, že? Tak lidská posádka by to asi nebyla, no ale dobře, nějaké drahé vozítko, které...
24: Automaty, může to být roboty.
23: Všechno vyzkoumá. Tak tohle inspirativní rozpravu jsme vedli dnes s Senem Konvalinkou, děkuji.
24: Děkuji za pozvání.
23: Kláru Hlouchovou.
0: Také děkuji za pozvání.
23: A Simonem Pšeničkou, který byl naším studentským hostem. Byli jsme tedy biochemické laboratoři a mám z toho radost. Martina Mašková děkuje všem posluchačům Českého rozhlasu Plus za to, že jste nám věnovali pozornost. A zase za týden se těším v laboratoři naslyšenou.
15: Laboratoř.

0: signál, je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Doteď takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska. Během dvoudenní cesty se sejde i se svým protějškem Alexandrem Vučićem. Jednat spolu mají mimo jiné o prohlubování hospodářských vazeb a o vztazích s Evropskou unií. Jak píše agentura AP, Srbsko je jednou z mála evropských zemí, která si zachovala přátelské vztahy s Moskvou. Silničáři v poledne uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií tam řidiči neprojedou do zítřejších 12 hodin. Policie dopravu odkloní přes ulici k Barandovu a po jižní spojce. Dělníci o víkendu opraví taky výtluky za sjezdem z dálnice D5. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Nabídne odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění komentované pozorování noční oblohy. Sport. Fotbalisti Liberce vyhráli na úvod třetího kola šance ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Jediný gól dal Dulaj. Dnes se budou hrát 3 zápasy. Zatím 100% Teplice se utkají v 17 hodin z Plzní. Zlín bude hrát s Bohemians. Dnešní program zakončí od 20 hodin utkání Mladá Boleslav Sparta. Všechno odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Popůvek a zdržení i na D10 u Brandýsa a D4 za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozorně za sjezdem na Rosice na kilometru 181 se dojíždí do kolony. Za exitem Popůvky potom na 184. zasahují hasiči po srážce dodávky a osobního auta, zdržení 20 minut a dál narůstá. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu vzniká kolona za Starou Boleslaví. Teď z 11. kilometru z mostu přes Labé sune se asi čtvrt hodiny do omezení za sjezdem na Brandýs. Na 8. kilometru upravují most, jezdí se jedním pruhem. Na výjezdu z Prahy na dálnici D4 směr Příbram Strakonice počítejte s kolonou. Kousek za prvním sjezdem na Lipence je to asi na 20 minut do zúžení u exitu 9 Jíloviště. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most v esíčku za Lanovým mostem řeší nehodu. Auta sice ze středního pruhu už odstavili na šrafování, kolona stále od Šelu za Spořilovskou a zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Člověk je ve svém lidském snažení tak malý a malicherný, že je směšný. Proto humor je v každé situaci zcela na místě. A humorem se dá bojovat s věcmi, které vás přesahují, říká architekt a herec David Vávra, který je hostem Osobnosti Plus. V Karlových Varech, odkud dnes vysíláme, je kvůli digitalizované verzi filmu Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam. Proč se film nejdřív nesměl vysílat a nakonec skončil jako nominovaný na Oscara? A čím může oslovit současné třicátníky? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
3: Pane Vávro, film Kopitem sem, kopitem tam se natáčel přímo tady, v Karlových Varech.
4: No nevím, jestli tady v tom našem studiu, ale tady asi tak tamhle možná taky někde.
3: Tak jaké to je vrátit se na místo činu? Je to skoro 40 let necelých, ale ano. Takhle dlouho, jak jste si užil premiéru digitalizovaného filmu?
4: Tak jsem měl trochu obavy, ty se naplnily, protože člověk, jak jste řekla, je směšný a zvláště my se jeden druhému smějeme, když hrajeme ty vážné pasáže, když už jde jako o život, tak to je pro nás ta největší taková baziliškovská radost, vždycky na druhého a sám potom každý za sebe trpí.
3: A co trocha nostalgie, dostavila se?
4: No to samozřejmě, ale s tou jsem nějak počítal.
3: Až se vás někdo, kdo ten film ještě neviděl a uvidí ho, zeptá, o čem to je, jaký je to žánr, co to je, protože ona je to z mého pohledu hodně dlouho komedie, ale pak je tam najednou obrovský střih.
4: No, otázka je, jestli ten střih tam má být, že jo, ale tak nás to v té době, když se to točilo, tak to byla součást našeho života, naší drzosti, naší věčné radosti. A paní režisérka si myslela, že natočí psychologický film. Ale pak po týdnu natáčení se mnou zjistila, že psychologický film to nemůže být. A že to, co děláme v zákulisí a jak si říkáme různé říkanky, především z divadla Sklep, jsou vlastně daleko zajímavější než to, co děláme před tou kamerou. Tak tam se samozřejmě snažila čím dál tím víc dostat to, co se děje kolem ní, a vlastně občas jsme tak jako potlačovali ten scénář.
3: Jak na Věru Chytilovou vzpomínáte, protože Milan Steindler přišel s veselou historkou na premiéru, Tomáš Hanák o ní říkal, že v podstatě ta byla geniální osobností, která měla vždycky pravdu, tak jaká byla Věra Chytilová režisérka?
4: No, vlastně fantastická. Na jedné straně nás týrala, ale jak jsme byli my tři, tak zase na nás neměla. A tady ráno zaznělo, že vlastně to byla maminka a byla to vlastně maminka.
3: Měl jste pocit, že to je vaše maminka?
4: Ano, měl jsem pocit, že to je maminka, protože vlastně nás měla ráda. A ten způsob, aby z nás něco dostala, byla tou i trýzní, že pustila kameru, která byla vzdálená 20 cm od mého obličeje, a snažila se, abych vlastně prožíval, co slyším v telefonu. A říkala, nevěřím, přidej, šmíráku, je to trapný, jo? A tím mě vlastně dokázala vybudit, že já jsem furt musel hledat něco nového. A potom v jednom z dalších filmů mě takhle nechala taky a kamera běžela půl hodiny a ona, proč je tady ten obraz? Proč má místnost v okno? Jo? Takže já jsem pak křičel z okna, tak jo, ale a pak řekla, no vidíš, jakou práci mi dá z tebe něco vyždímat. Čili ona chtěla pro svůj film, a protože měla představu toho, jak její film má vypadat, který možná byl trochu někdy i odlišný od naší představy, ale ona byla ta režisérka, proto používala tyto metody.
3: Proč ona vlastně sáhla do divadla Sklep tehdy? Po vás, Tomáši Hanákovi a Milanu Steindlerovi?
4: No, protože ona vždycky, když vlastně bylo něco netradičního, jako byl třeba Bolek Polívka nebo další vlastně herci z Ypsilonky, a tak vlastně ona tak to tím dlouhým prstem rukou takhle přitáhla k sobě a jako citron to takhle vyždímala, ten extrakt z toho.
3: Kdybyste měl točit film podobný, jako je Kopytem sem, Kopytem tam, o dnešní době, o dnešních třicátnících, jaký by to byl film? Čemu byste se vysmáli, zasmáli? Nebo na co byste chtěli ukázat?
4: Prosím vás, já nemám rád spekulativní otázky. Já vždycky vám můžu na to odpovědět, co já teď dělám.
3: A víte, co dělají dnešní třicátníci?
4: No tak mám děti.
3: Tak co dělají?
4: Jo? A tak jako žijou podobně veselé, jako jsme byli my, ale možná, že jejich přístup je zodpovědnější.
3: Takže ten sex nespoutaný, alkohol, no, všechny ty vztahy, pochopili by to dneska, nebo chápou to? Takže jste takhle žili, nebo že se takhle možná žilo v té době?
4: My jsme spíš obrazem společnosti, ne, že by jsme to přímo byli. Milan Steindler řekl, aspoň viděli, jak my jsme se chovali úplně stejně. Já jsem mu říkal, Milane, dej tam trochu filtr do toho, jako. Přece jenom to nebylo úplně takhle, jo. Takže, ale zdají se mi, že jsou svobodnější, a my jsme trošku byli tím bolševismem takový jako chudáci, takový jako Opravdu, ale zase jsme měli srandu ze všeho, tak jako nevím. Měli jsme velice jednoduchého, lehce poznatelného a již tak nebezpečného, ne nebezpečného nepřítele, který byl komunismus. Hmm. Oni to mají horší, protože mají svobodu a ty nepřátelé se schovávají v různých místech společnosti a pak na vás jako zaútočí. No.
3: Jak se potkal pohled na svět Věry Chytilové

0: v tom porevolučním filmu, teď si nespomenu, jak se jmenoval, byl to dřív Inja a pak to nějak mělo jiný název, tak vlastně za trest nesměl v tom filmu hrát v Orlově.
1: AIDS bylo tehdy tabu. To bylo tabuizované téma. Co jste ano. o něm věděli vy, když jste o něm točili film?
0: No, asi to, co vy tenkrát, tak si vzpomeňte.
1: No mě bylo 16, já jsem o tom nevěděla moc.
0: No, ale tak vám to říkali třeba ve škole, ne? Nebo ne, neříkali. To, vlastně ono se tenkrát o sexu nemluvilo, že jo?
1: Nemluvilo. Ani o AIDS, ani o sexu, ano. ani o nespoutaném sexu.
0: Ano, ano. Mí rodiče mi taky moc jako neškoli v těchto otázkách. Hmm.
1: Takže i pro vás to byla trošku novinka, to, co...
0: No tak jsme to asi jako věděli, co to znamená, no. Ale vím, že měl jakoby morální dopad ten film, že řada lidí, když ten film viděla, tak si řekla, my takhle žít nebudeme. Mm. Je to nebezpečný.
1: Myslíte si, že i pro dnešní generaci je pořád HIV a AIDS takový strašák, jako byl v těch 80. letech, 90. letech?
0: To já nevím.
1: Nevíte, nemluvil jste o tom se svými dětmi?
0: Nijak ani ne.
1: Ani o sexu, ani o HIV?
0: No vidíte, jsem špatnej. Ne?
1: A AIDS a HIV, to bylo i politicky citlivé téma. Režim tehdy tajil, že třeba na AIDS zemřel krasobruslař Ondřej Nepila. Tušili jste, jaký ten film způsobí poprask? Protože to byl poprask. On nejdřív skončil v Trezoru, že se nebude vysílat, nakonec se dostal jako nominant na Oscara, takže to mělo takový velmi dynamický...
0: On byl
1: vývoj.
0: Nominant na Oscara?
1: No, byl mezi tím uším jako výběrem těch filmů.
0: Jo, to tady slyším poprvé. Já si to všimnul, když jste to uváděla.
1: Nebylo to v tom výběru, že se jo, uvažovalo o tom. Mhm.
0: Jo, to je zvláštní. Tak děkuju, to je zajímavá informace.
1: Bylo tam i několik protirežimních narážek. Čeho se podle vás ta cenzura bála úplně nejvíc?
0: Já bych řekl, že přímo paní Věry a její osobnosti, protože ona byla schopná si počkat třeba na soudruha Millera, který byl na UV zodpovědný za kulturu, přivezla tam své děti a vytáhla ho z 603 a říkala, tohle je pán, který mě zakazuje točit filmy a kvůli tomu vy nemáte hračky, jo? A manželka volala, on je po 6 infarktech a tak, jo? Takže ona dokázala vlastně jít s nima do celá teda drsný konfrontace. Na druhé straně teda oni se jí zase odvděčili tím, že jsi měla točit jenom v zimě, kdy nikdo nechtěl točit, protože jsou dny krátké a je zima, takže proto je Kalamita, že jo, a všechny tyhle filmy jsou vlastně točený a i vlastně částečně kopie, to je taky zimní film.
1: Tam je dost sněhu. No. Čím myslíte, že by mohl ten film oslovit dnešní třicátníky? Jestli vůbec něčím.
0: Já jsem vám řekl, jako, že ty spekulativní nevím.
1: Ne, to není spekulativní otázka.
0: Já dobře nevím.
1: Máte ne, děti, nevím. Máte děti v tom věku, tak myslíte
0: já
1: si...
0: Já jsem se syna ještě neptal.
1: A viděl ten film už?
0: No, byl tady se mnou na tom filmu.
1: A vy jste se ho ještě nezeptal, jak se mu to líbilo?
0: Ne, protože furt musím běhat tady někde po nějakých rozhovorech, jo?
1: Tak se ho prosím vás zeptejte.
0: A on zatím je někde na pokoji v klidu.
1: Tak se ho zeptejte a pak nám dejte vědět.
0: Dobře, někdy já vám to napíšu. No. Vy mě zvedete tak jednou za 5 let, tak za těch 5 let vám to všechno řeknu podrobno.
1: Říká herec a architekt David Vávra, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste divadlo Sklep založili se spolužákem Milanem Steindlerem v roce 1971.
0: Ano.
1: Kdyby vám...
0: Bylo nám 14 let, jenom tím bych to chtěl
1: ano.
0: dotrasit.
1: Kdyby vám tehdy někdo řekl, že tohle divadlo tady bude i za 50 let, věřil byste mu?
0: 55 let.
1: No, tak 55 let.
0: Nevěřil, nikdy bych nevěřil nikomu, protože nikdy jsme v životě neměli jako ty veliký plány. My nikdy si neřekli nějaký heslo, nějaký směřování, nějakou dramaturgii. My jsme prostě žili tím buddhistickým dneska, jo? A je to fantastický požehnání, je to krása, že jsem někoho mohl potkat ve 14 letech na prknech, které znamenají sklep, na poražené kredenci a po 55 letech ho mít rád. Jo, je to stejný zázrak, jako když Radovan Lipus točil jeden jediný díl Šumná Ostrava. Nikdo

0: Šil 66, 59 šumných stop. Jo, je to krásný, jako bohem předurčený setkání.
1: A co jste si tehdy v těch 14 letech řekli? Tak budeme si dělat ze všeho srandu, anebo vadí nám ten svět, ve kterém žijeme, tak ho trošku prostě tady schodíme? Nebo co byla ta motivace?
0: Motivace jsou přece holky.
1: Holky.
0: To nevíte?
1: Holky na toho
0: že ty byly první jako divačky, ty jsme pozvali. Na co bychom je nalákali? Na divadlo. A protože já jsem chodil do divadla a Milanovi Steindlerovi jsem to vyprávěl a on samozřejmě měl ten daleko větší dar komičnosti, tak to, co já viděl na představení, on pak přehrál svoji vlastní jako podobou a tím to vznikalo. Tak my jsme měli takový tři prameny, z kterých jsme vycházeli. Jeden byl Vodňanský a Zkoumal, druhý byl Svěrák, Smoljak, Cimrmani a třetí překvapivě Ctibor Turba. Takže my jsme tyhle ty různý skeče a tyhle říkanky prokládali i pantomimu.
1: V čem je podle vás ta největší síla divadla Sklep? Je to v tom, že je to autentické divadlo, nebo že tak dobře se znáte, že už vlastně ani nemusíte možná si nic připravovat a jenom si tam házíte ty repliky. Víte, kdo už jak bude reagovat, co bude se dít?
0: No, není to tak ideální, jak vy to teď tady líčíte, jo?
1: Protože, vypadá to tak.
0: Ne. Já teda taky jsem už jenom korespondent. Já už teď jsem najel na takový seniorský rytmus a nejezdím na zájezdy a hraju jednou za měsíc na Dobežce. Hmm. Někdy je to dvakrát, ale takže já netáhnu tu divadelní káru těch zájezdů. Tady hrajou častokrát v divadle a tak to já už to mám takový pohodlný.
1: No a jakou roli teda v tom dnešním světě divadlo Sklep hraje, protože pořád na vás chodí lidi?
0: No tak asi se stále, nebo mý kolegové dokážou trefit do těch společenských vykolejení, který nás trápějí a ta lidská blbost není to jako nezmizela, jako s koncem komunismu přišla jiná, stále a dokonce já myslím, že dneska jsou ty politici dál, že vlastně jsou daleko vtipnější, zábavnější, komičtější.
1: Máte pocit?
0: Politici když si dělali realitu a my k tomu přidávali si realitu a oni teď slovy PR-ových agentur dodávají kompletní balíček, realita se surrealitou v jednom. A pro nás není místo teda. Většinou.
1: Vy jste říkal, že v tom divadle se odráží i to, co vás nebo lidi, kteří divadlo Sklep dělají, co je trápí. Tak co vás trápí v dnešní době?
0: Tak...
1: No?
0: Ano, tak mě trápí to, že na mě můžou padat ruský bomby a to bych byl velice nerad. Mm-hmm. To je to, co mě asi nejvíc trápí. A pak náš jako kolorit je takovej... Myslím, že teď je to nejvíc tak brutální a nejvíc vlastně se předhánějí v nehoráznostech, že neznám toho konce, ale zatím to furt není o životě. Zatím nikoho nikdo nezastřel u nás dobrý.
1: No a když říkáte, že vás trápí to, že by na nás mohly padat ruské bomby, tak... Čím si vysvětlujete to, že někoho to netrápí a říká si, tak jako přece, co by tady ten Putin chtěl?
0: Ten by chtěl to území, to je jediná idea Rusů, mít území, jo, ale na druhé straně nevědět, co s ním dělat. Hmm. Jo, chtějí zabírat území, no, to je celá jejich jako myšlení.
1: Mohli jste si v divadle Sklep v té době, kdy ještě tady byl jiný režim, dovolit říct úplně všechno? A nebo i vy jste měli někde nějakou hranici nějakou autocenzuru třeba sami
0: Milan sobě? Steindler častokrát byl na výslechu a říkal, tak jsem vás všechny napráskal, protože se ho ptali, s kým hraje, on jim řekl, s kým hraje, že jo, tak oni to teda věděli samozřejmě. A oni nám pak nechali vzkázat, jako, že to ještě jde, ale že jako ta hranice je nějaký fízl, to někomu řekl takhle, jo. Ale pak jako Milan si dal pár panáků a pak už se to rozjelo a bylo mu to úplně jedno, jestli byl na výslechu nebo ne.
1: A měli jste někdy nějaký problém z toho, co jste řekli, co jste hráli?
0: Ano, byly řada udání a nesměli jsme jet pak někam do Dánska a takovýhle věci, no.
1: Vy jste měli pověst klubu svobodných duší.
0: Oh,
1: nebo máte
0: jsem,
1: možná do dneška.
0: To jsem nikdy takhle neslyšel, klub svobodných duší,
1: tak
0: jo.
1: Píše se to o divadle Sklep.
0: Aha,
1: mě
0: takhle
1: zajímá,
0: poeticky,
1: takhle
0: jo?
1: Poeticky, právě. A mě by zajímalo, jak důležitá pro vás je svoboda v práci a v životě.
0: Svoboda je absolutní, teda větší základ je láska. A těsně za tou láskou je svoboda.
1: A co svobodná láska?
0: To ne, už tak důchodce už jako nemá svobodnou lásku.
1: Tady slyším ještě jo z publika.
0: Jo, tak kdo to má, tak to je jedno. Já jsem svobodný, kdo má, ať si užívejte si svobodnou lásku a pak si řekněte, ale dobrý, jo.
1: Takže co ta svoboda? Svoboda v životě
0: a prostě bez ní to nemá smysl nic. Žádná činnost nemá bez té svobody smysl. Jo, architektura bez svobody nemá smysl. Protože architektura je politická věc. Musí být normální politická situace, aby byla svobodná architektura.
1: A je teď svobodná politická situace a může být svobodná architektura?
0: A no tak zase tenhle, jakoby ta chobotnice není úplně prorostlá, takže jako jsou místa, kde může vznikat svobodná architektura.
1: A kde máte vy pro sebe tu hranici, kdy už byste si řekl tak a teď už pro tu svobodu budu muset něco udělat a něco obětovat?
0: Ano, ta se pomalu blíží, ale já říkám, prosím vás, já už někam na náměstí nepůjdu. Já už nemůžu křičet svobodu, svobodu.
1: Proč ne?
0: Protože už jsem starý. Každý si to musí odemonstrovat. A jdou mladí a mladí chodí, dobrý.
1: A staří lidé nemají sílu už demonstrovat?
0: Ne, tak jako mají samozřejmě, ale já už to tak nemusím mít.
1: Dobře, a když se...
0: Takhle napíšu třeba zdravici, jo. Až to.
1: A co byste v té zdravici tak napsal?
0: No něco tak jako takhle a takhle. Jo.
1: A tak v jak svobodné zemi podle vás žijeme v roce 2026? Skoro 37 let po revoluci.
0: Ale jako jo, tak můžu si stále říkat, co chci, jezdit kam chci, nevracím vojenskou knížku, nežádám o nějaký devizový příslib. Jo, tak jako zase je to krásný. Vzpomeňme si na naše 70. na hnusnou normalizaci, tu rozpatlanost takovou tu, že všichni věděli, že to je podvod a žili to dál, vytvářeli to, jak to bylo dneska v tom filmu Kopitem jsem tam. To je o té hnilobě té společnosti a nebyli, teda já jsem nezažil 50. leta, kdy za vtip byla sekera, tak...
1: Takže pořád jsme na tom ještě dobře.
0: For dobrý.
1: A kdybyste měl tu současnou dobu, kterou žijeme, zařadit do filmového žánru, tak vy jste říkal, že politici jsou surrealisti, tak je to komedie, je to horor, je to thriller, je to dokument, co to žijem?
0: No takový, nejsme ještě u bratří Koenů.
1: A kde jsme?
0: Kde jsme? No má to tu českou takovou tu upadlanost průměru. Mnohdy. A mnohdy ne. Protože si můžete vybírat a prostě jsou chvíle, spousta chvil, spousta lidí, spousta okamžiků, spousta setkání a radostí, které jsou fantastické a to tam nedolehne tady nějaký tohle švitoření.
1: Vy jste se v 90. s Milanem Steindlerem a Petrem Čtvrtničkem pustili do politické satiry, která se podle vás nebála překročit hranice. Měl by takový pořad smysl ještě dneska? Něco jako Česká soda, nechybí vám to?
0: No, tak mě ani ne, jak jsem řekl, ty politici to dělali za nás, ale ono by to ani neprošlo, protože zase tady máme na druhé straně, já už teda trochu nevím, co je horší, jestli jsou horší aktivisti a korektní společnost nebo Trump, jo, tak to je mezi sebou dva světy, protože samozřejmě on vzniknul díky tomu, že ta ohledně té superkorektnosti, že tak vznikla potom sekira z druhé strany.
1: Takže to, co prošlo v 90. letech v české televizi, by neprošlo už dneska?
0: No, v žádném případě. A možná to není ani tak nutný.
1: A máte pocit, že i vás třeba při tvorbě v divadle nebo při nějaké jiné umělecké činnosti, kterou děláte, vás ta politická korektnost brzdí?
0: Ne.
1: Ne?
0: Já si to, mě spíš nebaví. Jo, protože já myslím, že oni si zasloužejí spíš zapomnění. Takže jako když mý kamarádi furt dělali vtipy na tohle, tak mě to trochu nebavilo, protože prodlužovali život těchhle dinosaurů. No.
1: A když říkáte, že jsme trošku jinde, že už by ty věci, které prošly v 90. dneska neprošly, je to lepší nebo horší? Jako pro tu uměleckou tvorbu asi i pro nás
0: lepší,
1: diváky.
0: Lepší pro svobodu, se tím nemusíme zabývat.
1: Vy říkáte, že humor je na místě v každé situaci a že humorem se dá bojovat s věcmi, které nás přesahují.
0: Ano.
1: Tak z čeho si děláte legraci teď? Co myslíte, že vás nebo nás přesahuje a je potřeba se tomu vysmát, udělat si z toho srandu?
0: Tak to je vždycky v daný chvíli. To já takhle jako obecně říct, co... Řekněte nějaký jméno a já vám řeknu, kam s ním.
1: Řekněte někdo nějaké jméno a pan David Vávra vám řekne, kam s ním.
0: No,
1: co, někdo má nějaký nápad?
0: Teď už nejste takový hrdinové, abych to tady říkal.
1: Tady je pán,
0: já.
1: Pán je hrdina.
2: Jméno města Šumperk.
1: Šumperk, tak. Máte tady město Šumperk.
0: Ježišmar, dobrý, no tak před 14 dny jsme byli v Šumném Šumperku na akci Šumný Šumperk, který začal bez teda našeho vědomí. Tak jsme jim to řekli, že to je divný, že je Šumný Šumperk, ale letos už jsme tam teda byli. No tak dobrý, tak to asi je natolik. Takže pokárání a současně pochvala. Děkuju.
1: Výborně, no, děkujeme.
0: A oni to vědí už, to je.
1: A vy máte někde nějakou hranici nebo něco, prostě z čeho ani vy, ani Milan Štajndler, ani Tomáš Hanák si prostě srandu neuděláte? Nebo pro vás není nic takzvaně svaté?
0: Když věc děláte s čistým srdcem, můžete dělat srandu z čehokoliv. Když je v tom zloba, je to špatně.
1: Říká herec David Vávra, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Taky. Pusu.
1: Já ještě doplním,
0: pusu.
1: Že jsme vysílali z Karlových Varů. Děkujeme. Naschledanou. Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
0: Naschledanou.
3: Téma Plus.
4: Kde končí přesvědčování nebo manipulace a začíná vymývání mozku? Dokázali jsme brainwashing rozluštit v minulosti a dokážeme ho odhalit i dnes?
5: Historie té myšlenky, že někomu vymejete mozek a naplníte ho něčím jiným, je skutečně spojená s Čínou a je spojená s praxí, která se vlastně stala jedním ze základních nástrojů upevňování moci v komunistické straně Číny.
3: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
7: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
6: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
7: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
6: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
7: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
6: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
8: Jedenáct hodin, hezké dopoledne. Jana Gulda a zprávy.
9: Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Policisti varují před dnešními uzavírkami v centru Prahy. Čeští hokejisti do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Na dálnici D1 za Ostrovačicemi směrem do Brna je kolona po nehodě. A počasí bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy.
10: Víme, co se děje.
9: Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
11: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
9: Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu ze 6 balistických raket, kterými Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. V Brovarském okrese Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynuli 3 lidi, mezi nimi malé dítě. Oznámila to oblastní vojenská správa.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je dnes na návštěvě Srbska, na sociálních sítích upřesnil, že v Puchyvce u Kyjeva zahynuli ve svém domku 2 staří lidé a jejich 3letý vnuk. Jeho otec a 15letý bratr byli zraněni, stejně jako soused, který jim přišel pomoci, ale Rusko na stejné místo udeřilo znovu. Kyjev podle Zelenského zasáhlo 6 balistických střel a v metropoli jeden člověk zahynul. Ukrajinský prezident dodal, že antirakety ve skladech nezachraňují lidské životy a znovu poprosil partnery o jejich urychlené předání Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Centrum Prahy dnes bude od 12 do zhruba 17 hodin téměř neprůjezdné. Od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici bude procházet průvod hrdosti za práva menšin Prague Pride. Policisti v Praze proto doporučují do centra metropole autem raději vůbec nejezdit. Pokračuje mluvčí Eva Kropáčová.
13: Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy, pokud je to jenom trochu možné, aby pro přesun do města používali výhradně městskou hromadnou dopravu. Ideálně po příjezdu na okraj města svá vozidla zaparkovali na záchytných parkovištích a dále pokračovali metrem.
9: Dnes je Mezinárodní den ženského orgazmu. Vznikl před 20 lety v brazilském městě Esperantina. Jeho cílem je upozornit na ženské sexuální zdraví, podpořit otevřenou komunikaci a zbořit tabu spojená s ženskou rozkoší. Slaví se v zemích Jižní Ameriky, ale třeba taky v Norsku. Podle zakladatele dne je jedním z cílů připomenout takzvanou orgasm gap, tedy rozdíl v dosahování sexuálního uspokojení mezi muži a ženami.
14: Sport. Fotbalisté Sparty v Šancelize nastoupí v Mladé Boleslavi. Duel začne ve 20 hodin. Už 17 hodin začnou zápasy Teplice, Plzeň a Zlín Bohemians. Vše odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy. Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary 2x2 pokusů porazila a nedostala ani gól. Hlinka Grecky Cup hodnotí trenér národního týmu Jaroslav Nedvěd.
15: Je to neúspěch samozřejmě. Prostě to, jak my si myslíme, jak jsme ofenzivní, tak jsme strašně křehký, když prostě dostaneme gól a znova se to v plný nahotě ukázalo, že chceme hrát, aniž bychom se jakoby ušpinili, aniž bychom udělali tu černou práci do obrany.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 před Brnem, taky na trojce v Benešově. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona už od exitu 178 Rosice Ostrovačice a to přes půl hodiny za sjezd na Popůvky. Na 184. kilometru se po srážce dodávky a osobního auta jede jenom jedním pruhem. Na D10 z Turnova na Prahu za Starou Boleslaví se auta táhnou z mostu přes Labe z 11. kilometru v koloně do víkendového omezení za Brandýsem na 8. kilometru 20 minut. Na silnici 3 Praha Tábor čekejte kolony v obou směrech před Benešovem. U kruhového objezdu u Marianovic se srazila 2 osobní auta. Popojíždí se směrem na Prahu skoro od odbočky na Neveklov 1/4 hodiny a hlavně směrem na jih kolona od Mrače i na víc jak půl hodiny. A k Praze ucpaný je výjezd z hlavního města na D4 od první odbočky na Lipence do zúžení u exitu 9 jíloviště je to na půl hodiny. V tunelu Blanka směr Troja se za výjezdem na Letnou srazila 3 auta v levém pruhu kolona zatím od výjezdu na Dejvice a na jižní spojce směr Černý most kolona od sjezdu na Zahradní město 10 minut na Lanový most, tam došetřují nehodu vlevo v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
18: Já to považuji za velmi nešťastné.
19: Víte, co je to pasy?
20: Naše země nevzkvétá.
21: To jsou všechno lži.
22: Slibuji věrnost České republice.
23: Že nikdy neodstoupím.
19: Nikdy.
10: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
24: Mně primárně přijde manosféra jako nějaká karikaturní představa o maskulinitě. Mám pocit, že její stoupenci jsou něco takového jako leninisti v 80. letech.
25: Muži se více sebevraždí, dokončují sebevraždy a je to spíše projev patriarchátu a toho, k čemu jsou muži vlastně vychovávání, vedení, nebo k čemu naopak nejsou vychovávání.
26: Když ten mladý muž nemá výzvu, tak vlastně se pak nemůže naučit stát mužem, protože nepřekonal sebe sama, nenarazil na svoje limity.
24: A v kapitalismu, ve kterém žijeme, je to navíc úkol, který je nedokončitelný. A my jsme ve stresu z toho, že se stále musíme proměňovat.
25: Ženy líp krize zvládají, muži vlastně hůř, takže to pak bude vypadat jako krize maskulinity, ale je to vlastně společenská krize.
10: Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu.
27: Vítejte u natáčení podcastu Českého rozhlasu Plus Chyba systému. Tento speciální díl natáčíme 28. července na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Dobrý den ještě jednou. Dnes se budeme bavit o maskulinitě a dobovém ideálu muže. A tou dobou je myšlený samozřejmě dnešek. Jak je dnešní post-mýtu ideál správného nebo alespoň dobrého muže? Proč vznikají hnutí a kurzy jako například Liga otevřených mužů a co se dnešní muži chtějí anebo potřebují naučit? Má společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív a jak se s tím muži vyrovnávají a k čemu jsou nám nové pojmy spojené s maskulinitou, jako třeba manosféra nebo luxmaxing? Hosty speciálu Chyba systému jsou socioložka, odbornice na gender a polovina stand-upového dua docentky Lucie Jarkovská. Dobrý den.
25: Dobrý den.
27: Spisovatel, novinář, autor knihy s Wittgensteinem v gay sauně, Vratislav Maňák. Vrati, dobrý den.
28: Dobrý den.
27: A terapeut a psycholog Michal Petr. Dobrý den.
29: Dobrý den.
27: Já se jmenuji Petr Vizina a začnu takovou zpochybňující otázkou. Jestli skutečně muži a společnost prožívají krizi mužství, co to vlastně znamená, kde se to vzalo, jak se to projevuje? Co myslíte vy? Lucie, začněte vy.
25: Tak ten termín krize mužství nebo maskulinity se objevil v sociologii a popisuje nějaké prožívané problémy, jestli to skutečně existuje nebo neexistuje, o tom bychom se asi mohli nějak přijít jako o různých fenoménech.
27: Tak řekněte, co si myslíte vy a budeme se o tom přijít.
25: Já si myslím, že je to, to, čemu říkáme krize maskulinity, a to znamená jako určitý problémy pociťované v souvislosti s identitou mužskou, jsou součástí nějaký hlubší proměny společnosti, která se zdaleka netýká jenom mužů nebo jenom některých mužů, kteří jako cítí možná nějakou nejistotu, ale společnost se nám opravdu hodně intenzivně proměňuje a v sociologii mluvíme o reflexivní modernitě, což je termín, který označuje to, že to, co jsme dřív prožívali jako nějakou samozřejmost a vůbec jsme se nad tím nezamýšleli, třeba jak být mužem, jak být rodičem, jak být dobrým partnerem. Prostě jsme to nějak žili, nebo lidé to nějak žili. Tak dneska je předmětem nějakého projektu. Něčeho, o čem máme pocit, že si to můžeme vědomně a záměrně budovat.
27: Čili najednou to mužství je nesamozřejmé? Takhle vás...
25: Najednou jakoby nesamozřejmé a navíc jako dřív, to samozřejmě neznamená, že by dřív lidi neměli problém a nenaráželi na hranice nějakých norm, nebo na nějaké normy a hranice. Ale Bylo to až když opravdu v nějakým jako velkým pnutí zjistili, že to, co jim společnost jako nabízí, to, co se očekává a co se považuje za samozřejmé, jim vlastně nevyhovuje. Až když byl jako velký rozpor. Dneska vlastně ve chvíli, kdy už cítíte nějaký jako malý diskomfort, tak si často můžete říct, tohle mě nevyhovuje, moje rodina mě nutí k něčemu, moje škola, spolužáci mě nutí k něčemu, já jdu někam jinam, já si to můžu udělat jinak. Tuhle tu představu nebo víru dřív lidi vůbec neměli. Až když už to bylo nesnesitelné, tak začali hledat nějaký jako jiný způsoby toho, jak je vlastně žít. Jinak zůstávali v tom, co jim v podstatě ta kultura a společnost dopředu tak trošku jako nalinkovala, jak se věci obecně dělaly, jak se je naučili.
27: Bratislave a Michale, vy jste kývali, když mluvila Lucie Jarkovská, tak myslíte, že krize maskulinity je jenom nějaký, řekněme, pododdíl celkových změn společnosti, třeba ekologické krize, sociální nebo politické krize? Vrátil.
0: No, já bych určitě potvrdil nebo znovu přikývil tomu, co tady znělo od Lucie. Zaprvé to slovo krize je slovo inflační, naše společnost ho má ráda a za jakoukoliv transformaci nebo přeskupování poměrů krizi velice snadno označí. To nové prožívání mužství nebo ta redefinice mužství, kterou můžeme sledovat, je pak opravdu součástí nějaké širší proměny toho, jak my dneska vnímáme sami sebe a že naše identita je větší měrou koncipovaná tak, že to není nějaký fixní stav, ale úkol, který máme před sebou. A v kapitalismu, ve kterém žijeme, je to navíc úkol, který je stále tažený možností nějakého uploadu nebo nějaký transformace. Takže je to úkol, který je nedokončitelný. A my jsme ve stresu z toho, že se stále musíme proměňovat a že je tady stále potenciál nějakých proměn a nějakých nových aktualizací, kterými můžeme projít. A to se netýká jenom mužů, ale jakéhokoliv člověka.
27: Michal Petr je psychoterapeut, ale já na vás prozradím, že jste se svým synem teď vrátil z mužské jízdy. A shodli jsme se, že když jsme se bavili s generací našich dětí, řekněme, tak oni vůbec nechápali, na co se ptáme. Jaké je to být kluk, nebo jestli je to těžší, než třeba být holka. Platí to i na vaší mužské jízdě, kdy jste o tom se bavili?
1: No, my jsme se o tom nebavili, my jsme si to užívali, teda to je...
27: Rozumím, ale když jste se bavili o tom, kam jedete a o čem se tady budete bavit?
1: Myslím si, že je důležitý se vlastně bavit o tom, jaký to je být poctivý a pravdivý sám k sobě. Já rozvinu to, o čem jsme se bavili tady v krizi, že krize z definice je vlastně úzký místo a nemá být trvalá. Pokud je to trvalá krize, tak se to pak transformuje do nějakého podoby prostě dlouhodobých třeba potíží, depresivních, subdepresivních, úzkostných poruch a tak dále. Takže krize je fáze, která nastává. Takže když se bavíme o krizi maskulinity, tak si myslím, že je důležitý to, co říkal kolega, že ve chvíli, kdy by to bylo trvalý nebo nedokončitelný, tak to vlastně může být potíž. Takže myslím si, že je důležitý, a to je teda ta moje pozice, nejsem sociolog, ale psycholog a terapeut, vlastně aby každý muž, když bychom se bavili o mužích, si pro sebe ujasnil, co to znamená být poctivý sám k sobě, co to znamená být autentický, co to vlastně znamená být mužem, že to není jenom nějaká představa společnosti, ale co to pro mě osobně znamená. A to se mění podle toho taky, v jakým jsem věku. Je něco jiného být 10letý muž, vlastně malý muž, něco jiného 20letý, 30letý, 40letý, 50letý nebo 80letý.
27: Zůstaneme u vás teďka. Vy jste definoval krizi jako úzké místo, s tím bychom mohli pracovat. Data ukazují, jak dramaticky se situace mužů proměnila ve srovnání s ženami za posledních 10 až 30 let v oblasti zdraví, vzdělání, práce, vztahu a rodičovství. Ve vzdělání v Česku i globálně sledujeme pokles relativního úspěchu kluků ve školách, méně čtou, častěji mají diagnozu ADHD a muži podle statistik v Česku dokonce páchají sebevraždy 4x častěji než ženy. Tak jsou muži v tom úzkém místě? Jako živočišný druh nebo sociální skupina? Nebo genderová skupina? Podle vaší zkušenosti terapeuta?
1: Já to právě vztahu vždycky na tu individuální zkušenost, takže nechci odpovídat obecně, na to bych nechal kolegyně třeba.
27: A vy jste v úzkém místě?
1: Já si myslím, že v úzkém místě nejsem v tomhle ohledu. No, já si myslím, že v nějaké fázi života už jsem si jako prošel, kdo vlastně jsem, co vlastně chci, co vlastně potřebuju. Samozřejmě vývoj, jsou vývojové krize, které přichází v průběhu života, ale když jsme se bavili o krizi maskulinity, tak si myslím, že to není moje téma v tenhle moment.
27: Lucie, jsou muži v úzkém místě?
25: Vy jste třeba zmínil ty sebevraždy a to statisticky vychází dlouhá desetiletí, že muži se více sebevraždí, dokončují sebevraždy hlavně. A, takže to není nový fenomén, to je něco, co tady je v 100 let, možná déle. A je to spíš, z mého pohledu, je to spíš právě projev patriarchátu a toho, jak, k čemu jsou muži vlastně vychovávání, vedení, nebo k čemu naopak nejsou vychovávání. A to třeba v případě těch sebevražd nebo obecně horší, zhoršujícího se psychického zdraví nebo i fyzického zdraví, tak je to právě ta, ten tlak na to být silný, neříct si o pomoc a to, že se třeba neučí řešit problémy a krize skrz vztahy už jako od dětství, tak buď chlap, vydržíš to, takže vidím to spíš jako důsledek patriarchátu, i když to byly třeba ty sebevraždy, co se týče toho vzdělání, tak to je jiná kapitola.
27: Michal Petr?
1: Já jsem to jenom chtěl doplnit, že si myslím, že sleduju docela velký posun současných rodičů, kdy se vlastně k dětem i k synům někdy jako staví právě naopak. Jako je teď hodně tlak na emoční inteligenci, emoční kompetenci. I ve školách se to vlastně začíná objevovat. Mm-hmm. Takže si myslím, že se to může projevovat, no to má zase druhý aspekt. Nějaká třeba příliš liberální výchova nebo potíže s hranicema. Ale jenom si říkám, že vlastně to téma, že se vyvírá i ve společnosti pro ligy otevřených mužů a různý mužský kruhy. Vlastně potřeba mužů být v nějakém prostředí, nebýt jenom ten macho, ten silný, ten, který je úspěšný, vydělává peníze, vypadá dobře, ale i vlastně ten, kdo může být otevřený, zranitelný, kdo může říct, co potřebuje, kdo se může učit otevřít, že z toho byl jako velká potřeba. Proto ty kurzy tady jsou vlastně a proto třeba já v terapii sleduju vlastně, že se objevuje čím dál víc mužů. Dřív chodilo víc žen a teď je mnohem víc.
27: O tom vlastně. Se určitě budeme bavit, co muži potřebují nebo proč chodí do skupiny, jako je Liga otevřených mužů, ale když Lucie říkala, zmínila taková ta hesla, ta provolání, buď chlap, buď tvrdej, buď ostrej. Já nevím, jestli jste slýchal vy, když jste třeba vyrůstal, já vím, že jste vyrůstal na Tachovsku.
0: Já vyrůstal jsem ve Střívře na Tachovsku, já myslím, že slýchal vlastně každý, protože to je přirozenou součástí naší kultury poslouchat ty věty jako zmuž se.
27: Co to s vámi udělalo? Věta jako zmuž se?
0: Co se mnou věta jako zmuž se udělala? Petře, to je jako strašně zajímavá otázka a to není banální uhnutí z té otázky, tohle komentování, protože vy po mně chcete reflexi něčeho, co se většinou nereflektuje. A já si myslím, že to je jako i důležitý moment téhle diskuze, jak tady o tom mluvil Michal Petr, že se o téhle diskuzi nebavili, ale že si ten výlet užili, protože maskulinita má jako nulovou povahu, nebo v naší společnosti dlouho měla nulovou povahu.
27: Co ti myslíte?
0: Nulovou definici, to znamená, že ona nebyla sebereflektivní. Že ženy svoji pozici ve společnosti reflektují, ale protože muž byl po stovky let ten pravzor, tak neměl potřebu sebe sama tematizovat. Takže ani já, když jsem slyšel větu zmuž se, nebo buď chlap, nebuď baba, tak pro mě to vlastně žádný příznak nemělo, protože naše kultura je postavená tak, aby to příznak neneslo, protože mužství prvotně nebo v té představě, která tady platila někdy do 70. 80. let, zkrátka fungovalo jako bezpříznaková identita.
25: Já bych to možná jenom, že v podstatě, co říká Vráťa, muž rovná se člověk, no, nebo rovnalo se, to byla prostě, o tom je třeba i kniha Simone de Beauvoir, druhé pohlaví, že existuje vlastně jen jedno pohlaví a to jsou ženy, muži jsou lidé.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
27: No a k tomu, co říká Vrátě, bylo to tak, že muž je prostě samozřejmý, když se řekne zmuž se, tak to znamená zatni zuby a všichni tomu rozumíme a není to nic přehlíživého vůči ženám? Takhle
25: to no, no to je přehlíživé vůči ženám, protože Vrátě taky řekl, nebuď baba, jo, takže být baba je něco vlastně negativního a vlastně už od dětství, že jako ten jazyk to v sobě strašně nese výrazně, že dělat něco jako holka, být baba, nebo vzmužit se, postavit se k něčemu jako chlap, je to negativní vůči pozitivnímu.
0: Já bych ještě navázal na to, co říká Lucie, protože naše hlava má tendenci pracovat v párech nebo v opozitech, v binaritách, který se nám zdají jako neproblematický, ale za prvý strašně zkreslují a zjednodušují realitu. Černý, bílý, noc, den, žena, muž, dobrý, špatný. A navíc v tom páru, a to je to extrémně zajímavé na téhle zjednodušující tendenci, v tom páru vždycky jeden z té dvojice stojí výš než druhý. Jeden je vždycky trochu privilegovanější nebo preferovanější. Když se řekne světlo, tma, den, noc, tak my si asi vždycky vybereme spíš světlo a vybereme si spíš den. Jenomže při tomhle přemýšlení, když ho takhle uplatňujeme na celou naší realitu, tak ho snadno uplatníme i na ženu a muže. A protože žijeme v patriarchálním systému, tak muž je ten privilegovanější, čili z muž se má pozitivní konotaci, nebuď baba má negativní konotaci.
27: No, já bych vás pozbudil, tak nedávno pražský arcibiskup řekl, že muži by neměli být ženštilí a schytal to tedy, protože to se naznačuje, že ženštilost je jakási slabost charakteru a vůle. No ale podle žen, které zná ve svém okolí, tak je to spíš naopak, jako, že bychom se mohli učit u žen. Tak on se hájil tím, že je prostě jiná generace. Tak není to tak, že se to mění a že se to zlepšil, že už dneska tohle prostě neprojde?
1: No to určitě, ale jedna věc je, co projde, neprojde, polarity mužsko-ženský. Já bych chtěl ještě vytáhnout jeden aspekt, jo? Protože když jsme se řekli to z mužse, tak já jsem si vzpomněl, předevčírem jsem hrál s klukama, mám takový kluci prostě hrají fotbal, 10letý. A ten jeden tam třeba spadl a teď jako pobrek. Kával, jo? A já jako jediný dospělý, který tam jsem, tak jsem říkal, zvedej se, pojď hrát, teče ti krev, neteče, tak pojď. Jo? Neměl to nic tak strašného. A to je vlastně přesně to vzmuž se. A nemusí to mít jenom negativní konotaci. Jo? Tak to byla jedna věc, která mě napadla, že to je vlastně podpora toho opravdu jako vlastně něčím archetypálně mužského, jako postavit se, čelit napřímo něčemu. Jo?
27: My jsme začali otázkou po krizi maskulinity. Slyšeli jsme něco o úzkém prostoru, slyšeli jsme o tom, že nějak z definice vždycky platilo, že muž je člověk obecně a že prostě se moc nepřemýšlí o maskulinitě jako reflexivně. Vy jste zmínil Ligu otevřených mužů. Tak příznakem té krize může být, že rostou čísla mladých mužů a dospělých mužů, kteří se potřebují naučit být muž. Ne chlap nutně, asi je tam nějaký rozdíl. Už ne chlapák, rozhodně, ale muž. Co ti muži hledají? Vy jste taky toho součástí přece jako terapeut. Jako člověk, který to sleduje a provází lidi.
1: Já si myslím, že hledají to, co hledáme všichni. Hledáme dobrý, bezpečný prostor, kde jsme přijatý takový, jaký jsme. To obecně potřebujeme ve vztazích, potřebujeme to jako v blízkých vztazích, intimních vztazích, ale potřebujeme to i ve společnosti. A já myslím, že muži právě mají potíž s tím uvolnit se a ukázat, jaký jsou, říci, co potřebují a v těch prostorech, které jsou věnovány jenom mužům, vlastně můžou ukázat svoji zranitelnost, ukázat, že se třeba bojí toho být odmítnutí, že se bojí selhání, že mají taky nějaký zranění z dětství, že je maminka nepomazlila nebo že jim chybí nějaký pocit spojení. Pocit hodnoty, jo, protože často musím ukázat, že jsem ten jako dobrý, to je ten chlapák. Jo.
27: Já jsem teda pořád žil v přesvědčení, že to je jako výcvikový tábor, jak se naučit být muž. Co to znamená, ta role není?
1: Ne, to je vlastně o tom mít otevřený prostor a mluvit. Samozřejmě jsou různý kurzy, jo? Ale to, co já znám, různý mužský kruhy, tak je to vlastně spíš vytváření dobrýho, bezpečného prostoru k tomu, aby lidi mohli reflektovat, nebo muži, aby mohli reflektovat to místo, kde zrovna v ten moment jsou, ať už je to nějaká potíž s otcovstvím, s tou rolí otce, nebo rolí partnera, dlouhodobého vztahu,
27: tak, na to se ptám.
1: Nebo sexuality, vlastně mnoho různých témat, že o tom je i ta knížka, kterou si napsal, tak jako jak vlastně být tam otevřený, autentický,
27: bez strachu. Když vezmeme jenom ten název, Liga otevřených mužů, Lucie a Bratislave, tak co pro vás znamená to slovo otevřený? Jako vnímáte to jako, že to je podezřelé, že to je jenom otevřených mužů a ne lidí, Lucie?
25: Ne, vůbec. Já si myslím, že úplně v pořádku, aby si různé skupiny vytvořily svoje nějaké organizace, které jsou něčím exkluzivní, to znamená, že do nich nemá přístup někdo, kdo se tak neidentifikuje nebo tam nechce patřit. To za podezřelé vůbec nevnímám.
0: A mně to přijde velice důležitý, protože ten stereotypní nebo karikaturní obraz hegemonní maskulinity pracuje s chlapem, který je soutěživý, rivalitní, autonomní, takový ten vlk samotář, vlastně, když to vyhrotíme do té nejextrémnější karikatury. Ale to, co mužství podle všeho potřebuje a co organizace tohoto typu svedou nějakým způsobem kompenzovat, je zážitek. To slovo může znít trochu jako zbytečně mysticky, ale zážitek nějakého bratrství nebo zážitek homosociety. Zkrátka zážitek pospolitosti v kruhu lidí, kteří jsou stejní jako já, a možností sdílení. Mám pocit, že ta mužsko-mužská intimita byla v naší společnosti dlouhou dobu zpochybňovaná, protože snadno mohla indikovat nějakou větší míru intimity, než která by byla žádoucí. A přijde mi velice podstatný tyhle prostory mužsko-mužského kontaktu podporovat a umožňovat a otevírat.
1: Že je třeba v pořádku, když se dva muži obejmou a nemusí být homosexuálně orientovaný, že se můžou objímat dlouho, že se můžou vyjadřovat lásku.
4: Nebo mohou být.
1: Mohou, ale nemusí. To je právě to, že to nemusí být spojený s tímhle, že jde o blízkost primárně.
4: A není to lidskou. Kulturní vzorec jenom? Že prostě, když se dva Francouzi potkají, pocelují se na obytváře, ale Češi jsou odtažitější.
1: Je to možný, ale zároveň vlastně to vypadá, že i když jsme třeba odtažitější, že proti třeba jiným národům, tak stejně se to objevuje jako potřeba. To je mužská potřeba, proto se pak objevují muži v terapiích, různých rozšířených stavech vědomí, hledající právě cestu k sobě nebo právě v těch bezpečných mužských kruzích.
4: Já jsem přemýšlel, když Vratislav mluvil o té soutěživosti, tak jsem přemýšlel, tady máme v publiku úspěšné podnikatele, lidi profesí, v kterých vynikli, tak ta úspěšnost, ta soutěživost přece sama o sobě není jako toxická, řečeno moderním slovníkem.
1: Ano, to je zase to, že máme nějaké mužské aspekty, které jsou vlastně, můžou být zdravé, a to je stejně jako s lékama, když si dám lék, může být léčivý, ale když si jich dám 10 prášků, tak mě to zabije. Tak stejně tak vlastně soutěživost v nějaké míře je úplně v pořádku, prostě mám nějaký cíl, nějakým se vyvíjím, je to vlastně nějaká výzva, je to nějaký challenge. Třeba Brett Stephenson, což je takový psychoterapeut americký, který pracuje s mládeží hodně patologickou v Americe, tak on třeba říkal, že mužům chybí iniciace, že ženy mají přirozeně iniciaci skrze menstruaci, ale že muži nemají takovouhle iniciaci a že v původních kulturách byla takováhle iniciace. Muži, kteří měli jít někam přežít, zabít zvíře a tak dále. A vlastně ukazuje se, že když ten mladý muž nemá výzvu, kterou mu třeba nedá otec, protože liberální, všechno v pohodě a tak dále, tak vlastně, že se pak nemůže naučit stát mužem, protože nepřekonal sebe sama, nenarazil na svoje limity.
4: Tohle se zastavíme, já se vás pak zeptám, jestli jste zabil nějaké zvíře, ale já se chci zeptat nejdřív Lucie, jestli mužská a ženská soutěživost vypadá jinak. Vy jste říkala, že jste obklopená ženským kolektivem z velké míry v tom, co děláte, tak jestli mužská a ženská soutěživost, ambice vypadají jinak.
25: No, vzhledem k tomu, že se v těch mužských kolektivech nepohybuju, tak to nedokážu
4: říct. Tak jak vypadá ženská, promiňte.
25: A v těch kolektivech, ve kterých se pohybuju já, to je hodně jako pedagogika třeba, tak tam se zas až tak nutně moc jako nesoutěží, nebo na pracovišti, kde jsem, který se jmenuje Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, tak se vlastně spíš zabýváme tím,
4: jak být inkluzivní
25: a jak jako společně něčeho třeba dosáhnout, jo, a nebo takhle, spíš řeknu jako za sebe jako feministku, že si myslím, že feminismus přináší zajímavý nový způsoby uvažování třeba o úspěchu, který nutně není jako, že běží nějaký dav, každý sám za sebe a ten nejrychlejší nejdřív doběhne, protrhne pásku, dostane pohár a všichni ostatní jsou nešťastní. Jo? Takže ten feminismus vlastně nabízí jako pocit úspěchu, jako pojďme se zamyslet tady třeba společně, jako tady společenství, který sedí tady, jak si užít tuto debatu a odejít s pocitem, tohle bylo fajn, tohle byla úspěšná debata. Jo?
4: To jste úplně vystihla moje motivace.
25: No skvělý.
4: K tomu zvířeti.
1: Komára.
4: Ne.
1: Ale já na to rozvinu, jo? Protože to není jediný způsob, to se dělalo dřív, ale to, že potřebuji nějakou výzvu, kterou potřebuji překonat, to si myslím, že je důležitý. Jak jsme se bavili o té soutěživosti, že to je není jenom o tom, jako dosáhnout něco, aby mě uznala společnost, ale překonat něco, co já sám sobě definuji jako hranici, jako držet nějakou hranici, kterou se rozhodnu, že držím třeba.
27: Vrátil?
0: No mně přijde, že to obojí, o čem tady mluvíte, ať už je to fotbal nebo nějaká ta potřeba rituálu či zabití zvířete, naráží na další rys naší společnosti, který znovu stojí nad otázkou té údajné krize maskulinity. A to je nějaká absence rituálu a jejich potřeba v tom, jak se mluví o tom, že žijeme v odkouzlené společnosti, ve společnosti, která ztratila svoje mysterium a tak dál, tak jako ta účast na tom fotbalovém utkání, byť já tomu taky příliš nerozumím, je zkrátka účast na nějaký slavnosti nebo na nějakým jako speciálním momentu, který nemusí být sakrální, nemusí mít náboženský rozměr vůbec, ale svede kompenzovat něco velice podobného.
27: A je tam ta pospolitost, o které
0: je tam ta pospolitost. A to, že žijeme ve světě, který je bez slavností nebo pouze se světskýma slavnostma a který je bez rituálů, ukazuje, že my tu potřebu máme, že my máme potřebu přechodových rituálů. Třeba pro muže, pro kluky, jenom ty přechodové rituály zkrátka zmizely oproti těm klasickým kmenovým společnostem. Třeba.
1: Ale stejně i dospělý rituály nebo vývojový kroky k tomu, že třeba vstupuju jednak teda do dospělosti, ale taky, že třeba vstupuju do stáří nebo do seniorátu nebo do stavu elders, jak říkají.
27: Se u toho určitě zastavíme. Lucie, vy jste chtěla
25: Já jsem chtěla něco říct, zase ještě se vrátím k zabíjení zvířete, že vlastně ono je to
27: není
25: prokázání.
27: To podmínka zabití zvířete.
25: Ne, já jenom chci, jako, že skutečně, jako, co to vlastně vyjadřuje, že nejde o to zabíjení zvířete jako takového, ale jde o prokázání určité kompetence, která v určitý době, v určitý kultuře je důležitá třeba právě pro přežití a že to ten kluk jako zvládne, čímž pádem může postoupit do toho statusu dospělý. V dnešní době toto už není kompetence, kterou bychom potřebovali prokazovat, nicméně zažít to, že mám nějaké kompetence, že něco svedu, že mám nějakou schopnost, to prostě děti mají a přesně si myslím, že u těch holek mnohem z nás v tom kulturním rámci, ve kterým jsou, ty holky ty kompetence získávají a projevují, jako třeba že jsou víc vedeny k domácím pracím. Jo? Takže jako vykonávají nějakou smysluplnou užitečnou činnost, kterou se třeba i dobře naučí, kdežto u těch kluků se může stát, že vlastně po dlouhou dobu svého dětství se k ničemu nedostanou, co by je bavilo, naplňovalo, co by jim dodávalo autonomii a pocit toho, že mají tu kompetenci. Jo? Takže pak se mluví o tom, že děti by měly mít víc prostoru třeba k venkovním hrám, k stavění venkovních domečků, k řezání dřeva a podobně, co třeba jako obecně dětem chybí a možná to budou častěji kluci, který by to víc chytlo, než třeba nějaký domácí práce, i když si myslím, že vlastně i domácí práce jako takový jsou super, že třeba ve škole, kam chodí moje děti, nejoblíbenější kroužek, kam se můžete zapsat pouze jednou za celou dobu, je vaření. Přesně, jste to uhodl. Je to vaření, protože přesně, jako to je nějaká činnost, vyrobí se něco strašně dobrýho. Jo, a to dřív bychom si možná řekli, že to nějaká ženská činnost, ale mají o to zájem kluci, holky, protože je to přesně to, co jsem popsala.
27: To si neříkáme, že vaření je ženská činnost. To
1: určitě ani ne. Já vařím doma víc.
27: Vy vaříte.
1: Žena omluví.
3: Co je to pasy?
27: Jenom k těm rituálům, přechodovým rituálům. Zní to jako, co si v minulosti, co si možná trošku idealizujeme, že tu minulost, já vidím třeba, jak se lidé idealizují službu v armádě, kterou jsem prošel a rozhodně bych si ji neidealizoval, jako místo, kde muže se stávají dospělými. Tak co můžete nabídnout člověku, který se necítí kompetentní nebo dospělý nebo jako hotový muž, přestože bereme vážně, co říkal Vratislav, že to není nikdy hotové dílo být člověk.
1: No, proto jsem říkal, že to je individuální proces každého jedince, každého muže, když mluvíme o mužích, abychom si ten člověk vlastně opravdu uvědomil, co vlastně potřebuje. Kompetence je dobrý slovo, protože kompetence znamená, že si dojdu k naplnění své potřeby, že mám schopnost ovlivnit svůj život. Znamená, že mám vlastně, to je jedna z nejhlubších motivačních strategií, vlastně, kterou máme my lidi, jako mít možnost ovlivnit, prostě, aby se nebyli bez moci. Jo. A tohle to je něco, co ten člověk potřebuje podle té životní situace a životního kontextu, v kterým je, naučit, protože kompetence 20-letýho udělat vysokou nebo nějakou školu, nebo se naučit nějaký řemeslo, nebo se naučit umělou inteligenci v ten moment, je úplně něco jiného než kompetence doprovodit porodit umírajícího rodiče, jo? Což je taky vlastně dospělý téma.
27: Lidově řečeno, být šikovný chlap, který si dokáže poradit?
1: Jako, nevím, co to znamená být šikovný chlap, být poctivý k sobě, protože nikdy nevím, co vlastně mám třeba dělat jako muž, a být poctivý v tom, že nevím a že si třeba mám jít poradit s někým, kdo by třeba mohl vědět. To jsou ty vzory, o kterých jsem mluvil v jiném podcastu, že vlastně můžu mít nějaký dobrý mužský vzory toho, jak třeba řešit nějaký životní situace, jak řešit. Mám třeba jednoho učitele, který, s kterým jsem byl velmi nablízku, když mu umřela žena, a viděl jsem, jak postupně propracovával zármutek vlastně. Říkal jsem si, tak tohle je způsob, jak zpracovat takovouhle událost a současně, jak se třeba neuzavřít životu a pořád jít dál. Jo, to jsou prostě velké věci. A jsou ty rituály. Já si myslím, že umím udělat nějakou hranici.
27: Patří tedy péče o nemocného nebo umírajícího mezi rituály? Zařadil byste to tam?
1: Může se to udělat dobrým rituálním způsobem. Ve smyslu, že to je posvátná záležitost. To je to, o čem mluvil Ráťa. Že je prostě důležitý mít nějaký místo v životě, že rituály svatba, rituály pohřeb. Máme rituály, nejsme úplně odritualizovaná společnost. Stále jsou tady církve, které mají každý týden rituály. Jsou tady různé rituály právě v terapeutických komunitách a tak dále. Takže si myslím, že se to jako objevuje jako téma, ale nemáme to jako společnost, jako celkově. Pak jsou opravdu takhle velký typu mistrovství světa v hokeji nebo ve fotbal.
27: No, často se naříká nad tím, je takový laciný povzdech. No prostě nemáme ty vzory, nemáme, ale na to se přece dá namítnout, no přece nechcete k někomu vzhlížet, někoho si idealizovat. Jak to je, Vráťu, mám?
0: Ale vždycky chcete k někomu vzhlížet. Mám za to teda, já myslím, že potřeba vzorů nebo potřeba nějakých orientátorů pro životní rozhodnutí je obecný jev, který se jako nějak výrazně neproměňuje. To, co se možná změnilo, je to, že se rozpadl kánon těch sdílených vzorů, ale že každý z nás při svém rozhodování se vztahuje k tomu, jak se rozhodoval někdo jiný a jak se někdo jiný třeba spálil nebo nespálil. Mně přijde jako přirozený, to je strašný slovo přirozený v téhle diskuzi, ale jako přirozený stav. Já bych ještě navázal na to, co tady znělo. Mně to totiž vedle té potřeby vzoru přijde jako velice důležitý postřeh, že bychom si měli připustit, že jako nevíme, nebo že existuje nějaká míra nehotovosti, nedokonalosti, že zkrátka věci nejsou finální, že čelíme neustálým transformacím a proměnám, a to mi přijde jako hlavní výzva pro každého jedince v současné společnosti, jako akceptovat nehotovost, akceptovat vratkost.
27: A můžu teď být osobní, protože já o vás vím, že v knize o Wittgensteinové gay saunách, tak tam jasně dáváte karty na stůl. A člověk si říká, jaké to je být mladý muž gay, vyrůstat prostě v naší společnosti, jaké můžete mít vzory? Jaké vy máte vzory?
0: Ale Petře, já si nehledám vzory pro svoji sexuální identitu. Já si hledám, jako já, když přemýšlím o vzorech, tak přemýšlím třeba o pracovních vzorech. Nebo když přemýšlím o vzorech, tak přemýšlím o vzorech spisovatelů, kteří jsou pro mě nějakým způsobem inspirativní a ke kterým se vztahuju. Vy se ptáte po vzorech po prožívání identity nebo jako mužské identity, ne nutně homosexuální. A to se proměňuje s každou situací nebo scénou, kterou řeším. Asi by se nabízelo říct, že je mi vzorem můj otec, to by byla taková jako tradicionalistická odpověď. V některých momentech ano, v některých vůbec ne.
27: Jenom to dopověste, v jakých momentech ano?
0: Tady už bychom byli zbytečně osobní, si myslím. Zkrátka některá rozhodnutí jsou rozhodnutí, která nemůžu sdílet, třeba i protože žijeme v jiných realitách, kde mi pro mě můj táta přijde inspirativně a nechtěl bych z toho dělat tabu nebo 13. komnatu, ale už jsme se tam dostali. Je nějaká principiálnost a víra v to, že existují společenská pravidla, která má smysl dodržovat.
27: Děkuju. Vy jste řekl nedávno, že potřebujeme vzory, které si musíme aktualizovat. Co tím myslíte?
1: No, já si nepamatuju ten kontext, kterým jsem to říkal, ale...
27: No, já to beru tak, že mám rád Vinetu a tak si říkám, co by dělal Vinetu v roce 2026, takhle jsem si vyložil vaši poznámku.
1: Ale... Tak když vám to bude fungovat, tak super.
27: Nechce příliš liberální.
1: Co by viděl Vinetu?
27: Ve výkladu svých vlastních snů.
1: Je to možný.
27: Yeah.
1: Ale to, o čem jsem, co asi si myslím, že jsem si tím myslel, nebo co si teďka myslím, je aktualizace je prostě velmi důležitý téma. Ty jsi o tom taky mluvil. Jako vlastně dívat se na to, kde zrovna v tenhle moment ve svém životě jsem. Jako stejně jak aktualizujeme naše Androidy a počítače s Windowsem, aby nebyly prostě na starých systémech, tak potřebujeme aktualizovat svůj systém. A to je to, o čem mluvím vlastně. Aktualizovat to, jestli ty vzory, které mám, odpovídají mé životní realitě a jestli mi dělají dobrou službu. Jestli mi vlastně v životě pomáhají. Buddhisti mají takový dobrý rozlišení, že to není morální, správný nebo špatný, ale jestli je to prospěšný nebo neprospěšný. Jestli to v posledku je pro můj život prospěšný. A to si myslím, že je důležité. Aktualizovat ty vzory. To znamená, pokud mít vzor, že dobrý chlap je ten mačo chlap, ale zjistím, že díky tomu nemám žádný partnerský vztah, tak asi bych měl aktualizovat své vzory třeba.
27: Abych aktualizoval svou chybu v systému tohohle rozhovoru, že jsem byl osobní, vrátím a nějak, tak máte nějaké mužské vzory?
1: Já určitě. No a myslím si, že to je důležité, že se vlastně navzájem učíme od sebe. Já si myslím, že jak v té rodině, myslím, že táta je mým mnohým pozitivním a mnohým negativním vzorem, ale od toho je taky možný se vždycky učit. Já vlastně i klienti, kteří přichází, oni přichází na pomoc za mnou, ale spoustukrát jsou velmi moudrý a velmi zkušený muži, který prostě řeší, co vlastně se svým životem. Já se někdy říkám, tyjo, to je jako fakt dobrý ten chlap, že prostě se tomu takhle poctivě vztahuje a to bych vlastně třeba v tenhle aspektu taky mohl, nebo bych se třeba nemusel něčeho bát, mohl bych si taky třeba dovolit snít,

0: Je to důležitý z toho důvodu, že by ti muži tam udělali něco úplně jiného, než tam dělají ženy, nebo že by to, co přinesou muži, nemohli přinést ženy, ale že je strašně důležité, aby malé dítě bez ohledu na svůj gender vidělo, že muži i ženy mají jako různé vlastnosti, protože ve chvíli, kdy se malé dítě setkává víceméně pouze s ženami, nejdřív vlastně intenzivně s maminkou, která je třeba na rodičovské dovolené, pak s paní učitelkou ve školce, pak s paní učitelkou na prvním stupni a ti muži se tam téměř nevyskytují, tak přesně začne jakoby ta definice tím negativním, jako muž je to, co není žena. Jo? A o tom třeba mluví psychoanalytička Nancy Chodorov, že vlastně mužská identita je založená na negaci. To dítě se nejdřív identifikuje s matkou, ať už je kluk nebo holka, protože je to ten nejbližší člověk, pokud je samozřejmě tím primárním pečovatelem matka, a chce být jako ona. Jo, zažívat právě i ty kompetence, já ti pomůžu, já sám, nebo sama, ale v záhy zjistí, že zjistí to kluci, že jsou vlastně něčím trochu jiným, ale nemají to čím naplnit, nemají to naplnit jakým obsahem, takže se začnou vymezovat negativně. Maminka si lakuje nechty, tak já nemůžu. Maminka tancuje, tak já nemůžu. Maminka je hodná, tak já musím asi zlobit, abych dokázal, že nejsem žen. Nejsem jako ona. A když tam vstoupí muži, kteří jsou taky hodní, taky tančí a zpívají, tak to dítě zjistí, aha, tak já bez ohledu na to, jestli jsem kluk nebo holka, můžu tyhle všechny činnosti dělat a něco mě bude bavit víc, něco míň.
1: Vy jste oba zmínili, promiňte, že to připomínám, otce jako velmi důležitý prvek, ale v té společnosti otec často chybí. Máte s tím nějaké zkušenosti jako terapeut? Jako, jestli ta nepřítomná otcovská figura je taky součástí toho, čemu říkáme krize maskulinity?
2: No to určitě. To je určitě, protože stejně jako máma je první, velmi často jako první bytost, s kterou se vlastně potkávám na tomhle světě, tak otec je první muž vlastně, s kterým se potkávám a od kterého se chce, nechce nějakým způsobem, nechtěl bych to řekl, se nějakým způsobem musím vymezit. Jo, jestli právě pozitivně nebo negativně je druhá věc, ale a to, když tam ten táta není a není pro tu interakci dostupný, pro tu dlouhodobou interakci, proto rád jezdím na ty dlouhé časy se synem, abych tam byl dlouhý čas, aby to nebylo jenom večer po práci, protože když tam pak není tato interakce, tak ten kluk se vlastně nemůže potkat se svojí agresivitou třeba, což je téma, který bývá jako velmi tabuizovaný s maminkou, jo, jako křik, boj, a když se bavím s muži, který mají syny, tak to je samý furt bojovat, pojď bojovat, pojď se bouchat vlastně, a je to vlastně velká potřeba jako mužská a nemusí to být jenom jako nějak negativní, že jo, agrese je vlastně zdravý životní směr ven, taková životní energie.
1: Tady máte potlesk, to zaslouží potlesk celého publika, myslím.
3: Já bych k tomu ještě doplnil, že mi o jakýmsi návratu otců k výchově nebo návratu otců do rodin v posledních několika letech intenzivně mluvíme ve vazbě na takzvanou novou maskulinitu, jak se tomu v popkultuře a v médiích přezdívá. Nicméně to téma vlastně vůbec není nový, protože francouzská filozofka Elizabeth Badinter už na začátku milénia, to znamená před 25 lety, psala právě to, že pokud je něco potřeba pro satisfakci nebo pro opětovné vystužení toho znejištěného mužství, tak je to větší participace otců na výchově jejich synů. To jenom potvrzuju, co tady znělo.
1: A já potvrzuju Lucina slova, když se projdete po Kodani, můj nedávný zážitek. Já jsem viděl několik mateřských školek s chlapy, kteří vedli malé děti. Ale říkal jsem si, jak by to v Česku fungovalo, jestli by si člověk nepřišel trochu mimo svoji zónu, když jsou tam samé paní učitelky.
0: Nejdřív určitě a pak by se to stalo normálním. To je prostě s každým jevem, který je nějak novej v nějaké společnosti, tak je nám to divné a pak se to prostě buď neujme, anebo ujme a vlastně už se tomu vůbec nebudeme divit. Učitelé před 150 lety byli téměř výhradně muži.
1: a už se nedivíme, že jsou to ženy.
0: A teď nám to přijde skoro zvláštní, když, nebo, je, jako to, nebo to třeba oslavujeme, nebo jsou školy, které zdůrazňují, jaký mají počet mužů v učitelském kole.

0: aktivu a mají to samo za, o sobě jako znak kvality třeba.
1: Což teda znovu jenom ukazuje, jak jsou naše představy o genderových rolích kulturně a historicky podmíněné.
2: Podmíněné.
3: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Vy jste říkal, že v téhle debatě je slovo přirozenost podezřelé. To bychom mohli vysvětlit. Myslí se tím takové to lidové pořekadloví, ženský jsou takový a chlapi jsou takovýhle. Teď mluvím tedy...
1: No, ano, myslí se tím tohle lidový pořekadlo, protože ve chvíli, kdy budu pracovat tak, jak jsem nešťastně pracoval se slovem přirozený, tak můžu nabíhat k nějaké esencialistické představě o tom, že ženám patří určitá sada vlastností a mužům patří určitá sada vlastností. Ono samozřejmě ta pohlaví mají nějaké jako biologické základy, kde bychom mohli o určité typy chování stopovat, nicméně řada způsobů toho, jak se projevujeme, je kulturně založená a pak nemá příliš smysl mluvit o přirozenosti, protože ve chvíli, kdybych mluvil o přirozenosti, tak se tvářím, že je něco fixní danost, ale to přitom neplatí.
2: A pak byste vysvětlal holčičce, která chce být pilotkou, že prostě nemůže být pilotkou, poněvadž to prostě...
1: Protože její přirozenosti je být kadeřnicí.
2: Tak. Vy jste říkal to slovo před debatou u Plotny?
4: To ne, to jsem nebyl já.
1: To jsem byl já.
2: To slovo, které jsem dlouho neslyšel, ale víme asi, kam to vede.
4: Já jsem jenom vlastně to trošku chtěl rozšířit, možná kontroverzně, jo, že se tak jako bavíme, je hodně moderní mluvit o tom, jak máme být gender korektní a neříkat, že muži jsou takový a ženy jsou takový a že to je podmíněný kulturně a tak dále. A konstrukty, je to jasný. Jo. A současně já se potkávám hodně v práci, teda v té párové terapii s tím, že opravdu některý vlastnosti jsou prostě víc mužský a některý ženský. Jestli to je podmíněný biologicky. Nevím, třeba, že chlap řekne, hele, já chci vlastně, když jsme třeba byli na workshopu takový párový terapeutky vídeňský, tak ona rozdělila muže a ženy, aby jsme mluvili o svých potřebách. Jo? A muži se třeba zhodli, že vlastně k tomu, aby byli spokojení, tak potřebují prostor. My to nazvali jsme to jako prostě prostor. Jo? A prostě všichni jsme kývali, jako je to klíčový téma prostě pro chlapa, abych měl prostě svobodu a volno dělat si ty svoje věci. Jestli to je, že jdu do garáže nebo na kole, je úplně jedno, jo? Ale mám ten svůj prostor. A ženská potřeba to může být taky, samozřejmě, ale není to, jako nevíde to z toho kruhu třeba. Jo, tak to je jedna z věcí, jo? Nebo že v něčem opravdu ta mysl mužská, znova nevím, podmíněná kulturně nebo nepodmíněná kulturně, ale je něčím jednodušší, že prostě je to buď anebo.
2: A myslím, že tady už by vám možná, že jo, ale já mluvím, chtěla oponovat.
4: Je to možný, ale já mluvím jenom o té zkušenosti, když pak jsou normálně ty reální živý páry, takže si třeba s nějakým mužem, přirozeně jako muž, rozumím víc, vím, co říká, že nám rozumím, protože to mám nastudovaný a naučený skrz těch desetiletí té práce, ale přirozeně rozumím tomu muži. Tomu, co vlastně, že třeba něco řekne a překládám to třeba týženě, co vlastně říká, proto hodně chodí na párovku za mužem právě, protože jim rozumí, že nějaká další v úzovkách ženská nebude kecat do života. Říkají často ty muži, jo, to nejsou moje slova.
2: To jste citoval.
4: No.
2: To chápu.
0: Já jenom k té přirozenosti jsem chtěla říct, že to je častá touha vysvětlit, jestli je něco kulturně nebo takzvaně od přírody, ale my to opravdu nejsme vůbec schopni oddělit. Když se čistě podíváme na naši tělesnost, tak máme pocit, že to je něco, s čím jsme se narodili, to je tělo, které nám takzvaně bylo dané do vínku. Ale upřímně, kolik z nás tady se nějak nad svou tělesností zamýšlelo a něco pro ní dělalo, ať už dietou, cvičením, nebo čistě stravou, to je jako kolik jsme třeba, jaký jsme měli přístup k proteinu v dětství, ovlivňuje to, jaké dorosteme výšky. Ono je to nějak částečně přednastaveno, ale zároveň to strašně moc ovlivňuje kultura, která nám dopřává třeba nějakou stravu, nějaký pohyb a nějaké normy, protože třeba ženy cvičí, i muži cvičí, ženy cvičí, aby byly menší, muži cvičí, aby byly větší. A tím potvrzujeme to, o čem jsme přesvědčeni, že je dáno biologicky.
2: Já si to vykládám tak, že opatrně s tou přirozeností, s tím esencialismem, ale zároveň berme v potaz, jak je to rozehráno, protože to je důležité, to, co říkal Michal Petr. No. Já jenom teďka k patologiím, to je možná, začneme u vás jako psycholog, to je asi vaše téma. V souvislosti s mužským světem se začalo objevovat spousta nových pojmů, jeden z nich je manosféra. Jak mu rozumíte? Potkáváte se nějak ve své praxi nebo ve svém studiu s tímhle
4: prostorem? V praxi se s tím moc nepotkávám, protože lidi, muži, kteří přijdou do terapie, většinou nejsou tohohle typu. Jo? Ale tak, jak já tomu rozumím, a máme to teďka před očima v politice současné, že máme nějaká vnitřní nejistota, to je to, o čem jsme mluvili předtím, že nemám vybudovanou dobrou vnitřní identitu, že nemám strukturu, o kterou se můžu vevnitř opřít, protože mi něco chybí. To je to, že jsem nedorostl z toho chlapce do muže. Jo? Tak se pak může právě projevovat tím, že budu napodobovat nějaký vzory. Proto ta manosféra má takový úspěch, že nikdo řekne, tohle je být mužské, mužem, a ty mladí kluci, kteří nemají jiný vzory a sami sobě jsou ztracený, protože neví, kdo vlastně jsou, kam vlastně jít, co vlastně v tomhle komplikovaném světě mají dělat, tak se adaptují nějaký vzor, který vlastně ničím nezdravý a který ukazuje, jak jsem jistý, jak jsem pevný.
2: Asi tuším, kam míříte obecně, jenom prosím buďte konkrétní, jak se pojem manosféry zobrazuje v české politice?
4: Tak, že hranatá legenda. Stačí, ne?
2: Velké auto.
4: Velké auto, po svým si to dělám, kašlu na ostatní, vím líp než vy všichni ostatní, vy všichni jste idioti s prominutím, ale my to víme nejlíp. Já do toho fakt nechci víc zabrušovat, ale přijde mi to důležitý, protože to je jev společnosti, který se děje.
2: Vrátím manosféra.
1: No a hlavně mně primárně přijde manosféra jako nějaká karikaturní představa o maskulinitě. Vlastně mám pocit, že její stoupenci jsou něco takového jako leninisti v 80. letech. To znamená v době, kdy ta myšlenka je dávno pasé, ale já se jí zuby nechty držím a snažím se jí rehabilitovat, protože co říká manosféra? Manosféra mluví o té až toxické mužské dominanci, pracuje s mizoginními koncepty a tak dál. A já mám pocit, že to je tou po návratu nějakého mytického řádu třeba z roku 1900 nebo 1870, to znamená v době, kdy heterosexuálního bílého muže neotravovali ani ženy, ani sexuální a genderové menšiny a on byl tím vládcem světa.
2: No a tohle, to, co říká Vratislav, nejsou to jenom fantomy, nějaké jakoby představy, které máme a které možná si lidé sdílejí po internetu, ale neodpovídá to žádné ani historické zkušenosti, ani současnosti.
0: To jsem přesně já chtěla říct, že si musíme uvědomit, že to je hlavně influencerský marketing. Úplně v první řadě.
2: Čili to věc, která je v digitálním prostoru. Je to, jako se
0: no, ona se samozřejmě přelévá do nedigitálního prostoru a ovlivňuje jako chování, vztahy, to, jak se třeba právě hodně děti projevují ve školách, co považujou třeba za normální, ale je to, jde o to, že vy jste, a to třeba řekl i ten influencer, který byl přijat do marketingu na Ministerstvo životního prostředí, který je považován za nějakého, řekněme, rádoby představitele tohoto typu influencera v Česku. Jde o clickbait. Jde o to říct co nejhorší, nejstrašnější věci, aby na to co nejvíc lidí kliklo, ať už to považujou za svůj vzor nebo za něco strašného. A ono se to, na, jako někdo si zvolí jógu a někdo si zvolí prostě maskulinitu. Jo? Takže v józe už bylo obsazeno, tak se stanu prostě tady vzorem mužskosti nebo maskulinity, ale vlastně nenabízí nic, co by se dalo vůbec považovat za jakkoliv tradičně maskulinní, protože třeba ukazují okázalý luxus, to není žádný standard, v kterým by jakýkoliv tradiční muž jako žil, vlastně vydělat peníze na čemkoliv, prodat nějaký produkty, prodat sám sebe, být neustále online, prodat svůj životní styl, ale a nazývat a dát tomu nálepku maskulinita, udělat nějakou jednoduchou rovnici, můžou za to ženy, protože nás připravili o tradiční role, musíte si je podrobit, musíte...
2: A my teď musíme psát na internet.
0: A my teď takhle musíme to psát na internet, abyste na nás klikali, aby jsme my mohli prodat svoje produkty a sebe a jako v té ekonomice pozor, o které se teď mluví, získali prostě pozornost určitého segmentu společnosti. A zároveň jako je to, ale není to jen jako tady nějací kluci, ale bohužel se to provazuje právě i s tou realitou a třeba s politickou scénou, která pak začíná jako na tom, nebo vidí tu užitečnost toho jako pro mobilizaci nějakého politického kapitálu a tam to začíná být jako mnohem nebezpečnější, než to, jestli si hold někdo vybral influencerství, jógy, šminek nebo maskulinity.
2: No, u influencerství, jógy asi nemůžete být nehorázný, že nevzbudíte...
0: Já si myslím, že všude můžete být nehorázní, ale tady jako je to tak jako hodně vepsáno do toho, co vůbec říkají, jak to říkají, jak to ovlivňuje vztahy s nejbližšíma, třeba i partnerský vztahy, nebo obecně vztahy vůči ženám a lidem, ale i třeba jiným mužům, jo? Protože je to vlastně taková ta soutěž, jako koho ponížím, jak se dostanu na vrchol té pyramidy.
2: A to jsme pořád upsaní na sociální sítě teda.
0: No, jo a ne, no, protože jako tady už jsme zmínili, že může to potom kopírovat třeba i politická scéna a nabrat nějaký politický kapitál pro zvolení nějaké politické strany.
1: A i to psaní na sociální sítě neznamená, že se to nějak do vás nepropisuje, protože i to psaní na sociální sítě v době, kdy takovou měrou žijeme online, vám a nám jako logicky vstupuje do mysli. Právě proto on to v reálu to opravdu může být fantom, který mu jde o clickbait, jako to mluví Lucie, ale nic to nemění na tom, že na svoje publikum může mít jako reální důsledky a třeba, že o maskulinitě nic nevypovídá, že já žiju v paláci ze zlata se sportákem v garáži, tak tady právě tímhle videem můžu předkládat nějaký muster, nějakou šablonu, nějaký vzor, který se mýmu publiku může jevit jako relevantní. Takže fakt, že to je fantom, který mu může jít o čistý výdělek na streamovacích platformách, nic nemění na tom, že to může...
2: Že to má reálné...
1: Že to má reálné dopady. Dopady.
4: No a je to právě přesně projev té krize, o kterých se bavíme, protože mám možnost dávat takovýhle vzory, které vlastně se ukazují, že nejsou funkční, dlouhodobě nejsou funkční pro partnerské vztahy a tak dále. Ale že vlastně ty kluci na to reagujou, protože nemají jiný vzor, nebo si ho nenašli. A to si myslím, že je projevem té krize.
2: Tak mi řekněte, ale možná u toho nebudeme trávit mnoho času, ale byli jsme při přípravě debaty požádání, abychom se vás dotázali na Luxmaxing, což je fenomén sociálních sítí, kdy mladí muži, jestli tomu dobře rozumím, já jsem se to také dozvěděl, se nastaví v co nejpříznivějším světle a dokonce se nějakým způsobem sebe poškozují a sebe vytváří, aby vypadali ještě maskulinněji, než by vypadali přirozeně. Tak jak tomu rozumíte?
0: Jako mě tenhle fenomén přijde fascinující v tom, že se jako vrchol maskulinity vezme něco, co je tradičně jako taková feminijní povinnost. Jako,
2: myslíte marnivost?
0: Nemyslím marnivost, myslím tím jako tlak na vzhled a dělání třeba i dost drastický, nebo podstupování do dost drastických způsobů, kterýma se toho má dosahovat. Jo? Protože ženy vlastně toto podstupují už řekněme minimálně 50-60 let, že vlastně drastické diety, různé nebezpečné plastické operace, aby dosáhly nějakého ideálu. A bylo to třeba ve feministickém hnutí hodně nějak popsáno a kritizováno. A teď vlastně přijde někdo, kdo řekne, já jsem tady vrchol maskulinity, dělejte to stejné, co ženy. On teda neřekne, dělejte to stejné, co ženy, ale vlastně to je ono, jako nějak si ubližovat, nějak mít za to, že když toho nedosáhnu, tak jsem méně cenný. To je taková jako tradičně v negativním smyslu ženská disciplína.
2: Končíme debatu s Lucí Jarkovskou, Vráťou Maňákem a Michalem Petrem. Já všem třem mnohokrát děkuju.
0: Děkuji.
1: Děkujeme.
3: Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problému české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Průvod tisíců lidí podporujících sexuální menšiny Prague Pride právě vychází z pražského Václavského náměstí. Fotbalisti Sparty nastoupí v lize v Mladé Boleslavi. Kvůli nehodám jsou uzavřené dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy a D11 před Poděbrady směrem na Prahu. A počasí bude slunečno, přechodněji oblačno a teploty až 30 stupňů. Je sobota 8. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Nedostatek vody je na jihočeské vodní nádrži Římov. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody.
6: V celém povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoků. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
7: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
8: Úprna vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale je také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
7: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Volnější pravidla pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných neví. Vyplynulo to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál.
9: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
10: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
9: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
11: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
9: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: Tisíce lidí se sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořili sexuální menšiny při akci zvané Prague Pride. Společně v těchto chvílích vyráží na takzvaný duhový průvod Prahou. A je tam taky reportérka Eliška Zábrocká.
12: Průvod vychází ze spodní části Václavského náměstí ulicemi Na Příkopě a Celetná až na Staroměstské náměstí. Pak podél Vltavy dojdou celý ten průvod tedy během odpoledne až na ostrov Štvanice. Před původem symbolicky za 5 minut 12 uctili účastníci minutou ticha oběť a zraněné po nedávném meteoristickém útoku na podobnou akci v Berlíně. V průvodu jsou především mladí lidé do 30 let, ale nejen oni. V rukou mají transparenty, na sobě oblečení všech barev a nechybí ani duhové vlajky, které jsou symbolem Prague Prideu. Na pochod dohlíží stovky policistů. Na Štvanici by měli všichni dorazit kolem 16. hodiny odpoledne. Z Václavského náměstí Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
5: Policisti spolu s BESIPem dnes na Červenohorském sedle v Jeseníkách kontrolují motorkáře. Právě tam totiž často překračují povolenou rychlost. A na místě je taky reportér Michal Poláček.
13: Dnešní preventivní akce na Červenohorském sedle je jednou z těch největších, které zde policisté během sezóny pořádají. Provoz kontrolují na několika místech, v akci jsou i drony či radary a dohromady je tu na 40 policistů z celé České republiky a také z nedalekého Polska. A padly už i první pokuty. Nejvyšší naměřená rychlost u jednoho z motorkářů přesáhla 120 km za hodinu. Kontroly tady mají policisté naplánované do 4 hodin odpoledne z Červenohorského sedla. Poláček, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: K pobřeží Číny se blíží tajfun jménem Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Tajfun už zasáhnul Japonsko a přinesl vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
14: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky, informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
15: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
16: Řekla jedna z obětí, Laurence Pujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. V letních měsících případu přibývá. Noční savec ale může přenášet vzteklinu.
17: V případě pokousání netopírem pacienti dostávají nejen okamžité očkování, ale i sérum pro podporu imunity, jak říká primářka infekčního oddělení Ostravské nemocnice Lenka Petroušková.
18: Dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
17: Netopíři často člověka pokousají například v situaci, kdy zvíře leží poraněné na zemi a oni ho chtějí přenést. Netopír se ale přirozeně brání. Podobná situace potkala třeba i Natálii Toflovou.
19: Dělá jak pes, přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho, tak jsem ho chtěla hodit do křoví. Když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousel. Já jsem to nebrala jako vážně.
17: Některé druhy netopírů stále častěji vyhledávají úkryt v budovách, kde mají vhodnější podmínky a ochranu před predátory, zatímco jejich přirozených úkrytů ubývá. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
20: Fotbalisté Sparty ve 20 hodin nastoupí ve třetím kole šance ligy na hřišti Mladé Boleslavy. Plzeň se představí už v 17 hodin na trávníku dosud 100% Teplic. Útočník Viktorie Christophe Kabongo věří, že Západočeši poprvé v sezóně zvítězí.
21: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů 3 body.
20: Také v 17 hodin začne zápas Zlín Bohemians. Vše odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu dopoledne odletělo přes 30 českých atletů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění, ale Staňkovi nevadí.
22: To asi jedno, já si myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
20: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů.
23: Neprůjezdná D1 před Brnem i D11 před Poděbrady. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy 2 nehody za sjezdem na Popůvky, hlavně vážná na 188. Zastavený provoz, kolona od exitu 178 Rosice bez pohybu. Jak se u nehody přihlíží, kolona i na výjezdu D1 na Prahu od exitu 194 Vídeňská, půl hodiny na 188. Na D11 z Hradce na Prahu před Poděbrady uzavřeno na Lanovém mostě na kilometru 41,5, vážná nehoda 2 osobních aut, kolona před sjezdem na Jičín ze 43. kilometru. A na pražském okruhu právě uzavřeli oba tunely, respektive úsek mezi sjezdy na Barandov a Vestec, začínají vznikat kolony, a to i před dalším omezením u nájezdu z D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Čekáme slunečno, přechodně i oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 20. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
25: Jak se v dnešním pražském duhovém průvodu promítá heslo letošního festivalu Prague Pride, časy se mění? Jak pečovat v období extrémních teplot a sucha o zeleň ve městech? A nakolik výjimečná byla atmosféra velké hudební akce a bývá atmosféra velkých hudebních akcí na pražské Letenské pláni?
0: Duhovým průvodem právě v těchto chvílích vrcholí festival Prague Pride na podporu práv komunity LGBT+. Ten se v Praze koná už po 16. Na rozdíl od minulých ročníků letos vyvrcholí na ostrově Štvanice. Jako hlavní téma letošního ročníku vybrali organizátoři heslo Časy se mění. Duhový průvod se v Praze koná 2 týdny po útoku na podobnou akci v Berlíně. Útočník tam vjel do davu lidí, jeden člověk zemřel a 30 dalších utrpěli zranění. My jsme se krátce před vysíláním spojili s Kamilou Frélichovou, ředitelkou festivalu Prague Pride, a zeptal jsem se jí, jestli nedávný berlínský útok poznamenává letošní Prague Pride.
1: Obávám se, že určitě, kromě toho, že to velmi zasáhlo celý náš tým, tak si myslíme, že to zároveň zrcadlí i určitý stav v naší společnosti. My osobně vlastně jsme velmi smutní z reakcí části českého internetu, které útok v Berlíně schvalovali, a zároveň samozřejmě spolupracujeme s policií České republiky na zvýšení bezpečnosti nejenom samotného průvodu, ale i festivalu Prague Pride jako takového. Ještě můžu zmínit, že budeme držet minutu ticha na Václavském náměstí těsně před průvodem právě za oběti teroristického útoku v Berlíně.
0: Pokud je o ta bezpečnostní opatření, jak výrazně jste je posílili?
1: My se samozřejmě snažíme maximálně zajišťovat bezpečnost festivalu každý rok, ale ve vztahu k situaci v Berlíně i policie České republiky oznámila, že bude vyvíjet ještě větší snahy o zajištění bezpečnosti a na vyšší počet policistů v ulicích. My sami jako tým festivalu Prague Pride jsme absolvovali například deeskalační školení, takže tak.
0: Kvůli včerejšímu koncertu Marka Ztraceného letos Prague Pride nemůže skončit na tradičním místě, tedy na pražské Letné. Místo toho průvod míří na ostrov Štvanice. Vy jste to komentovali, že to je dobrá zpráva. V čem?
1: Ano, téma roku festivalu je Časy se mění, i tedy nám se mění i nový cíl a trasa průvodu Prague Pride. Já sama se těším na to, že ostrov Štvanice může návštěvnictvu přinést hezčí zážitek, je tam více stínů, stromů, ale je to také příjemné místo u řeky. Průvod samotný také nebude zakončen výstupem do schodů na Letenské sady, ale projdeme se hezky po rovině v centru Prahy.
0: Jaký bude na Štvanici program?
1: Na Štvanici na nás čeká takzvaný Pride Park. Je to místo, kde na návštěvníky čeká 4 stage s hudbou, potom jedna debatní stage, je tam také bohatý doprovodní program, například trh neziskových organizací.
0: Vy už jste říkala, že motem nebo tématem letošního 16. ročníku festivalu Prague Pride je heslo Časy se mění. Co všechno s tímhletím motem chcete vyjádřit?
1: My tímto tématem reagujeme na relativně rychlé proměny politické mapy v České republice, také na legislativu, ale třeba i na vývoj jazyka a společenských pravidel. To platí i mezi queer lidmi na festivalu, ale nejenom na něm se setkávají různé generace s odlišnými zkušenostmi.
0: Nakolik se z vašeho pohledu mění atmosféra ve společnosti ve vztahu k LGBT+ komunitě?
1: Tak aktuální stav u nás, co se týče politického vývoje, vlastně došlo k rozšíření partnerství s právy blízkými k manželství, ale bez společné adopce a dalším důležitých změn, například pro trans lidi. Co se týče přístupu české společnosti, tak já se obávám, že stále přivyšuje, řekněme, negativní narativ a negativní přístup. Vidíme to třeba i v reakcích na sociálních sítích po teroristickém útoku v Berlíně, kdy jsme bohužel zaznamenali mnoho schvalujících komentářů tohoto hrůzného činu. To já osobně považuji za absolutně nepřijatelné.
0: Nedávno se změnila také vládní koalice po sněmovních volbách. Má i to za důsledek nějaké změny v přístupu k LGBT+ komunitě?
1: Samozřejmě, tak i narativ politické reprezentace směrem k LGBT+ lidem ovlivňuje veřejné mínění. A současný narativ politiků není příliš přívětivý, vyjadřují se negativně nejenom ke queer lidem, ale také například k veřejnoprávním médiím, a zaznamenali jsme i škrty rozpočtu neziskovým organizacím. To samo vytváří určitý narativ v české společnosti, který je za nás poměrně smutný.
0: Mluvíme o tom, jak se mění společnost. Mění se samotný festival Prague Pride?
1: Já myslím, že za 16 let festivalu Prague Pride můžu říct, že festival se určitě vyvíjí. Ostatně změna jako taková k životu patří. Za 16 let jsme poměrně narostli. Máme od prvního ročníku, kdy byl festival vlastně jenom průvod, velmi bohatý doprovodný program kolem 200 akcí pro různorodé publikum.
0: Mění se také složení účastníků Prague Pride?
1: V poslední době zaznamenáváme nárůst návštěvnictva z regionů a také ze zahraničí.
0: A to tedy potvrzuje i ten letošní ročník, chápu to dobře.
1: Ještě čekáme na ta hlavní čísla ze soboty, ale zatím to ano, potvrzuje i návštěvnost letošního ročníku festivalu.
0: Říká ředitelka festivalu Prague Pride Kamila Frejlichová. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuju, happy Pride.
0: Na více než polovině území Česka je kritický nedostatek vláhy. Ukazují to nejnovější mapy týmu Intersucho. Právě sucho a opakující se vysoké teploty by podle odborníků měly vést i ke změně přístupu k údržbě zeleně ve městech. Podle ochránců přírody může výrazně pomoci omezení sečení. A k tomu dodáme víc s Daliborem Dostálem, ředitelem organizace Česká krajina. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak tedy ve městech přistupovat k sečení trávníků? Kdy a na jakou výšku doporučujete sekat trávu?
2: Trávu je především třeba sekat různorodě, to znamená města by měla upouštět, tak jak už to některá z nich udělala, od takových těch plošných pravidelných sečí bez ohledu na počasí, a vlastně tam, kde je to možné, tak je určitě dobré nechat travní porosty vyšší. V některých městech, jako jsou třeba České Budějovice, se osvědčily květnaté trávníky a i v takto velkém městě ukázali, že pokud je dobrá vůle, tak je možné zelení dát prostor a je možné, aby ty městské trávníky byly pestré a poskytovaly prostor pro biologickou rozmanitost.
0: Vy jste říkal, že pokud to jde, tak by se neměl sekat celý trávník, říká se tomu mozaiková seč. Má to nějaká pravidla, jak velké ty části posečené a neposečené mají být? Jaký má být poměr?
2: Určitě je potřeba sekat ty porosty do určitých čtverců, do určité šachovnice. Ideální je třeba nechat to na šířku sekačky, tak aby se nemuseli vlastně rozměřovat ty porosty, které se mají sekat, které se nemají sekat. A právě tyhle odchylky od těch plošných sečí potom bývají často jedním z těch problémů, proč se třeba technické služby v některých městech nechtějí do těchto méně tradičních způsobů péče o trávníky pouštět.
0: Když říkáte, že někde se do toho technickým službám nechce, jak je přesvědčit?
2: Určitě to, co nejlépe funguje, tak je se podívat právě tam, kde to umějí, kde to funguje. Už jsem zmínil ty České Budějovice, v posledních době se objevil třeba pozitivní příklad i z Pardubic, takže určitě vlastně všichni, kteří si myslí, že je to nepřekonatelný problém, tak by měli vyrazit tam, kde už si s tím poradili a kde mají podobné pracovníky, podobnou techniku, a je vidět, že když je dobrá vůle, a když třeba i spolupráce s vědci, s botaniky, s biology, což je právě třeba příklad Českých Budějovic, tak to přináší velmi dobré výsledky.
0: Jak velký efekt vlastně má vysoká tráva? O kolik víc vláhy v těch dnech, jaké teď zažíváme, při tom počasí, jaké teď je zadrží?
2: Určitě to neřeknu na procenta, ale co je důležité, tak vlastně každý potom může vidět, že ten trávník zůstane svěží a zelený i právě v těch suších obdobích, zatímco ty nízce pokosené trávníky už často na začátku prázdnin jsou žluté a vysušené a vlastně žádná tráva tam nepřirůstá. Paradoxně v řadě měst a obcí tím, že jsou nasmlouvané služby na sečení, tak vlastně technické služby potom symbolicky kosí i tyhle ty trávníky, kde nic neroste, takže je to potom často spíš takové divadelní představení než reálná péče o zeleň.
0: Pokud už se tedy na řadě míst z těch původně zelených trávníků staly ty žluté, suché plochy, dá se to ještě pro letošní rok nějak zachránit?
2: Podle toho, jak se vyvíjí počasí, tak ten letošní rok na těchto místech už asi nic nepřinese, žádnou výraznou pozitivní změnu, ale je potřeba se připravovat na to, že ten příští rok už by se i v těchto lokalitách, v těchto městech mohl udělat lépe.
0: Vy mluvíte o pozitivních efektech toho, kdy se tolik neseče tráva. Na druhé straně nemůže to mít negativní efekty třeba v tom, že potom se v městských parcích víc množí klíšťata?
2: Určitě tohle může být jeden z těch negativních efektů, ale dá se určitě omezit tím, že právě ty plochy, které jsou intenzivně využívané, kde si třeba lidé dělají pikniky, tak se kosí na nižší výšku a právě ty plochy, které nejsou tak intenzivně využívané, tak se mohou nechat vyšší a mohou se nechat pro tu kvetoucí část toho parku nebo té zelené plochy.
0: Uváděl jste jako inspiraci České Budějovice a to, že tam jsou květnaté trávníky. Jaké květy se proto nejvíc hodí nebo jaké rostliny v tomto směru se osvědčily nejlépe?
2: Ono, ty zkušenosti ukazují, že není potřeba nic dosévat, že skutečně stačí jenom nechat tomu trávníku a těm květům prostor, takže například na jaře kvetou hodně kopretiny, kvetou hodně šalvě, v dalších částech roku třeba řepík lékařský a další květiny. A řada měst má obavy právě z toho, že budou muset najímat zahradnické firmy a budou muset platit drahé finanční prostředky za osiva, ale jak se právě ukázalo v Českých Budějovicích, stačí skutečně jenom nechat ty trávníky nesečené a z té semenné banky, která tam je, tak se vlastně ty květiny postupně přirozeně rozmnoží.
0: Zatím mluvíme o travnatých plochách. Jak působí vedra na dřeviny ve městech, na různé keře? Jaké to má dopady a jak se starat o ty?
2: Určitě na dřeviny mají ta současná extrémní vedra velmi negativní dopad. Vidíme to nejenom na městské zelení, ale každý, kdo jede autem, tak si všímá, že i třeba kolem veřejných komunikací přibývá stromů, ze kterých už opadává listí, kde začal vlastně už v řadě oblastí předčasný podzim, protože ty stromy nejsou schopné jiným způsobem zvládat ta extrémní vedra, takže samozřejmě na tu městskou zeleň mají ta vedra ještě horší dopad, protože to městské prostředí je pro dřeviny extrémnější než to prostředí té volné přírody.
0: Mě zaujalo, že jste v tomto týdnu také varovali, že se v městské zeleni více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin. Jmenovali jste pajasan žláznatý nebo javor jasanolistý. Co to je za rostliny a proč je problém, že se rozšiřují?
2: Jsou to rostliny, které pocházejí z jiných kontinentů a vlastně dokáží vytvářet často husté porosty, které potom velmi, velmi intenzivně potlačují veškerou ostatní vegetaci. No a právě tyhle rostliny se z té městské zeleně, kde se proti ním nezasahuje, dokáží velmi rychle šířit do okolní krajiny. Takže pokud města a městští pečovatelé o zeleň přehlížejí to, že se ve městech právě tyhle ty invazní dřeviny množí, tak to může znamenat velké riziko a velké nebezpečí pro okolní krajinu. Zároveň je to rizikové i pro obyvatele, protože řada těchto dřevin působí jako silný alergen nebo mohou způsobovat při kontaktu i poškození kůže.
0: Ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál byl hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Díky za to, naslyšenou.
2: Děkuji, naschranou.
0: Pražská Letenská pláň byla v předchozích letech a desetiletích dějištěm několika velkých hudebních podniků. Před 30 lety tam vystoupil Michael Jackson, v roce 2003 Rolling Stones a slovenský Elán. V roce 2022 se na Letné konal koncert Společně pro Ukrajinu a o rok později uzavřela právě na Letenské pláni festival Prague Pride americká zpěvačka a skladatelka LP. V pátek večer zažila Letná svého druhu premiéru. První samostatné vystoupení některé z hvězd české hudební scény.

0: Nejen tenhle hit zpěváka a skladatele Marka Ztraceného rozespíval publikum pod pódiem s výhledem na Pražský hrad, kde se podle pořadatelů sešlo zhruba 70 tisíc lidí. A mezi nimi byl včera také Jaroslav Špulák, hudební publicista a kritik serveru Novinky.cz a deníku Právo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marek Ztracený říká, že si splnil sen uspořádat koncert mimo tradiční haly nebo amfiteátry. Byl to mimořádný večer i z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že to mimořádný večer byl. Už jenom proto, že se do koncertu na Letenské pláni pustil někdo, kdo pochází z české hudební scény. Víte, problémem české scény je ten, že naši muzikanti nejezdí po Evropě na koncertní turné. Oni jezdí po Čechách a dostanou se třeba maximálně na Slovensko. Marek Ztracený se rozhodl, že postaví obrovskou scénu. Vrazil do toho, jak se říká, několik desítek milionů korun, odehrál dvouhodinový koncert a tu scénu zboural. Z tohoto důvodu je to výjimečný koncert. Také. Myslím si, že by mohl třeba podle mě otevřít diskuzi o tom, jestli by se Češi, tedy muzikanti česká popová scéna, neměli víc snažit o to, aby se také prosazovali třeba v zahraničí.
0: Když mluvíme o Marku Ztraceném, kde se vzal tenhle ten fenomén? Kde se vzalo to kouzlo a z čeho pramení to kouzlo, že přišlo 70 tisíc lidí na Letnou na jeho koncert?
1: Já si myslím, že někdy v nultých letech Marek Ztracený přišel se svým hitem Ztrácíš na své první desce a vypadalo to, že bude velkou hvězdou. Ale ta druhá deska, která následovala asi rok poté, se mu příliš nepovedla. Marek Ztracený se doslova a do písmene ztratil. On žil takový trošičku marný život, myslím si, že se víc podbízel bulváru, aby se o něm nějak psalo, ale na koncertních pódiích a na albech se příliš neprojevoval. Ale v roce 2014 se stala nepříjemnost Michalu Hrůzovi, který byl zraněn v Ostravě před festivalem Colors of Ostrava, když byl napaden jedním člověkem v tamním baru a namísto něho na koncertní turné Krištof Kemp odjel právě Marek Ztracený. A tohle turné mu otevřelo cestu k jeho druhé etapě, která je nesmírně úspěšná a vede vlastně až nebo vedla až na Letenskou pláň. Marek Ztracený je člověk, který zpívá tak, jak mu ústa narostla. Je to člověk, který chápe lidskou duši, je to člověk, který hodně zpívá o lásce, to je téma, které mají lidé, posluchači rádi a navíc Marek Ztracený je muzikant. On umí napsat dobrou písničku. Myslím si, že by uspěl i v jiných žánrech, ale rozhodl se být v popu. Pop má svá pravidla a Marek Ztracený je naprosto ctí. Jeho písničky jsou líbivé, jednoduché, jasné, přehledné.
0: Otevírá ten včerejší koncert cestu dalším velkým koncertům na Letenské pláni. Je vlastně Letná pro takovéto akce vhodná?
1: Je tam obrovské riziko, protože Letná samozřejmě je krásný prostor. Problém je ten, že ne každému se pravděpodobně povede to, co Marku Ztracenému. Mohl bych si myslet, že třeba Eva Farna začas se na Letné objeví, ale těžko se možná by se tam mohl objevit Kabát a bylo by tam dost lidí, aby ten koncert byl ekonomicky zajímavý. To znamená, aby alespoň nula pošla od nuly. Ale moc dalších interpretů na české scéně nevidím.
0: Když jste včera sledoval Marka Ztraceného, vybavili se vám ty předešlé koncerty na Letné, Michael Jackson, Rolling Stones? Dá se vůbec srovnávat tyto akce, tyto koncerty?
1: Já si myslím, že nejvíce diváků přišlo na ten koncert Michaela Jacksona. Tam bylo podle mě přes 100 tisíc lidí. Na těch ostatních, které jste jmenoval, i když všechny byly samostatné, třeba LP byla součástí jiné akce, tak na těch bylo méně lidí než 100 tisíc. V tomto ohledu ale těch 70 tisíc, o kterých se hovoří v souvislosti s koncertem Marka Ztraceného, je konkurenceschopných a srovnat se to rozhodně dalo. Navíc je jiná doba. Já si vzpomínám, že když tam hráli třeba Elán, tak to zvukově nebylo úplně nejlepší, ale dnes nám technika nabízí to, že vlastně všechny koncerty obvykle jsou velmi dobře nazvučeny, protože ta technika už tak pokročila a v tom ohledu třeba je to také srovnatelné, dokonce bych řekl, že je to třeba lepší, než to bylo v minulých letech na Letenské pláni.
0: Ještě stručně, existuje místo, kde by mohl Marek Ztracený překonat ten včerejšek?
1: To je těžká věc. Já jsem o tom samozřejmě přemýšlel, napadlo mě, že by to mohla být hora Říp a v okolí, tam, kde se vystoupil Ozzy Osbourne a mám pocit, že je to takový symbol České republiky a pokud je o další místa, tak bych asi teď už vymyslel, tahal z rukávu možná i nesmysly.
0: Tak zjistíme, jestli Marek Ztracený poslouchá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, jestli tedy bude koncert na Řípu. Tolik hudební kritik a publicista deníku Právo serveru Novinky.cz Jaroslav Špulák. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
2: 12 hodin 30 minut. Ve studiu Jana Gulda, tady jsou zprávy.
3: Učitelé, asistenti pedagogů, ale třeba i kuchaři a uklízeči můžou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Přímo v portálu edu.cz ho spustilo ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce přibližně 450 pozic po celém Česku. Zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku, třeba i podle typů škol. K nedožitým 90. narozeninám Václava Havla se v New Yorku uskuteční 26. září světová premiéra jeho nově objevené hry Varování. Jednoaktovka se nedávno našla v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Jsou v ní dvě postavy, Ferdinand Vaněk a příslušník tajné policie jménem Šeřík. S částí hry se návštěvníci mohli seznámit už v červenci na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu. Českou premiéru v režii a úpravě Jiřího Havelky připravuje na 23. října Davidské divadlo. Španělská vláda ode dneška zavádí hraniční kontroly v případě spojů s Itálie, oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. A polská policie musela zasahovat na koupališti ve městě Piotrków Trybunalski v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se dvěma hroznýši královskými ovinutými okolo šíje. Oznámila to zpravodajská televize TVN24. Hroznýši skončili v teráriu. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je taky Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehoda před Brnem a taky za Prahou. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojící kolona od exitu 182 Popůvky by se měla postupně začít rozjíždět. Na 188. byl po střetu dodávky s nákladním autem provoz zastavený. Před chvílí uvolnil jeden pruh. Kolona se tvoří i opačně na výjezdu z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň ze 194. až půl hodiny na 188., kde se přihlíží po nehodě v protisměru. Na D1 za Prahou směr Brno teď spozorně za připojením z Pražského okruhu z kilometru 12,5 hlásíte čerstvě nabouraná auta v levém pruhu. Dálnice D11 z Hradce do Prahy byla před Poděbrady na Lanovém mostě na kilometru 41,5 uzavřená po havárii dvou osobních aut. Teď vypouštějí auta uvízlá v koloně jedním pruhem. Odklon na exitu 43 by měli zrušit, objížďka přes Poděbrady je ucpaná. Silnice 52 z Brna na Mikulov je u Bavorů uzavřená po střetu dvou osobních aut kolony od hranice a taky od odbočky na Dolní Dunajovice. Na Pražském okruhu je kvůli údržbě v tunelech obousměrně uzavřený úsek mezi sjezdy na Barrandov a Vestec. Jezdí se přes jižní spojku, plus je omezení na okruhu z letiště na D1 u nájezdu z D5, vzniká tam kolona. A uspaný je výjezd z Prahy na Příbram 4 od Lipenců do omezení u Jíloviště přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ruské raketové útoky na Ukrajinu, strach z migrace jako zbraň v rukou politiků či oheň a solidarita ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
6: Názory a argumenty.
7: Ukrajina v posledních měsících dokáže ze vzduchu zasazovat citelné rány ruskému zázemí a rovněž dokázala výrazně zpomalit i postup armády ruského agresora, pro kterou každý dobitý kilometr znamená velké ztráty na životech vojáků. Zároveň ale Ukrajina nyní čím dál více trpí údery ruských raket, proti kterým nemá odpovídající obranu. Americký prezident Donald Trump jí odmítá dodávat účinné protivzdušné rakety do systému Patriot, protože kvůli válce s Íránem má nyní americká armáda sama těchto raket nedostatek. I v noci na dnešek Rusové zaútočili raketami na Kyjev. Zahynuli 4 lidé, včetně dítěte. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
8: V červenci letošního roku ruská armáda vypálila na Ukrajinu rekordních 376 raket. Z toho 126 byly balistické rakety, zbytek střely s plochou dráhou letu. Byl to dvojnásobek raket než v červnu. A nevypadá to, že by tempo ruských útoků mělo zpomalovat. Právě převaha Ruska v raketách je zjevně hlavním důvodem, proč ruský prezident Vladimir Putin odmítá jednat o míru a neustále zdůrazňuje, že Rusko kráčí k neodvratnému vítězství. Přitom Moskva se momentálně nachází v nejhorší situaci od léta 2022, kdy se Ukrajina ubránila v pádu ruských vojsk a pohřbila plány Kremlu na dobytí Kyjeva během jednoho týdne. Postup ruské armády se letos prakticky zastavil. Ztráty začínají převyšovat počty nových rekrutů. Ukrajinské dronové a raketové útoky na ruské rafinérie vyvolaly nedostatek benzínu a ekonomika se kvůli výdajům na válku propadá do recese. Obyčejní Rusové, kteří se předchozí 4 roky snažili válku ze svých životů vytěsnit, se nyní nemohou tvářit, že se jich to netýká. Což je samozřejmě obrovský úspěch Ukrajiny a je vidět, jak moc se Kreml snaží tyto události zamlčovat. Jenže méně se mluví o tom, že i Rusko dovede zasazovat citelné údery. Kvůli raketovým útokům prakticky přestaly fungovat ukrajinské černomorské přístavy, což je problém pro vývoz obilí. Poté, co Ukrajinci spektakulárně zničili sklady největšího ruského online prodejce Wildberries, Rusové začali masivně útočit na ukrajinské sklady. Již dříve bombardovali oddělení dopravce Nová pošta, nyní došlo třeba i na prodejce elektroniky Rozetka. Zásadním problémem je, že Ukrajinci s tím nemohou nic dělat. Ukrajinská armáda vybudovala překvapivě efektivní systém monitoringu vzdušného prostranství na základě radarů, detektorů zvuku a umělé inteligence, takže dokáže sestřelovat naprostou většinu úderných dronů typu Šáhid. Jenže proti balistickým raketám obranu nemá. Respektive má americké systémy Patriot, jenže nemá do nich žádné střely. A co hůře, střely nemá prakticky nikdo. Veškeré dostupné zásoby byly použity během horké fáze konfliktu v Íránu a státy Perského zálivu zjevně vykoupí prakticky jakékoliv jejich množství. Proto Volodymyr Zelenský nepřestává zdůrazňovat potřebu licenční výroby těchto střel, zatím bezúspěšně. Vladimir Putin je zjevně přesvědčen, že pokud rozpoutá ještě větší teror proti ukrajinským civilistům, povede to k další masivní migrační vlně do Evropy. To zase vyvolá napětí, ze kterého budou profitovat především politické síly, které mají blízko k Rusku. Zejména zima bude kritická. Pokud dojde k podobnému ničení energetické infrastruktury a výpadům elektřiny a tepla, jak tomu bylo minulou zimu, bude to pro Ukrajince mimořádně těžké. Na změnu tohoto stavu máme už jen pár měsíců.
9: O ruských raketových útocích na Ukrajinu hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Španělská vláda ode dneška zavedla hraniční kontroly pro spoje z Itálie. Reagovala tak na odmítnutí italské vlády zrušit hraniční kontrolu pro spoje ze Španělska, které Řím zavedl po vpádu 10 000 migrantů z Maroka do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky. Podle Madridu se přitom žádný z migrantů v Ceutě, která má v rámci Schengenu zvláštní status zahrnující kontroly při odjezdu do Unie, nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu. Slovo má Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
10: Ve velké části Evropy sílí protiimigrační nálady. Podstatná část občanů se obrací proti uprchlíkům bez většího rozlišování mezi ekonomickými migranty a lidmi prchajícími před válkou či z politických důvodů. A politici toho využívají pro získávání voličských hlasů. Bez ohledu na fakta. Jenže to se může jednou nepříjemně zvrtnout. Ilustrací tohoto trendu jsou nedávné události v Ceutě, španělském území na pobřeží Afriky. Do Ceuty po moři připlavalo najednou přes 70 000 lidí. Místní úřady čelili situaci, kterou nebylo bez použití rozsáhlého násilí prakticky možné zvládnout. Obrázky z Ceuty, zaplavené uprchlíky, přicházejícími z Maroka, vyvolaly v Evropě šok a strach. Někteří evropští politici, včetně těch českých, z vládních i z opozičních stran, se začali předhánět v kritice Španělska. Hrozili, že Španělsko odříznou od šengenské zóny volného pohybu po Evropě a zdůvodňovali to obavou, aby uprchlíci z Ceuty nešli dál. Španělsku vyčítali jeho snahu legalizovat část imigrantů, kteří v zemi již dlouho pracují, a slabou ochranu unijních hranic. Přitom příliv imigrantů do Ceuty nebyl způsoben jen legalizací uprchlíků. Ta se na nově příchozí stejně nevztahuje a většina imigrantů, bohužel až na ty nejagresivnější, byla z Ceuty okamžitě odsunuta zpátky do Maroka. Navíc Ceuty se nedá volně dostat do Evropy a tudíž ani do zbytku Unie. To ale nehrálo v první reakci politiků žádnou roli. Nějaký čas trvalo, než se politici vrátili do reality. Na jednání unijních ministrů vnitra, zvoleném původně kvůli pokárání Španělska, bylo nakonec Španělsko za své jednání v Ceutě pochváleno. O omezení Schengenu pro Španělsko se prý nemluvilo. Byť Itálie zavedla i tak na měsíc hraniční kontroly. Zní to skoro jako komedie. Směšné to ale není. Ukazuje to, že podstatná část evropských politiků chce rychle reagovat na obavy a někdy i mylné představy svých voličů.

0: pera. U mikrofonu je ve Francii žijící spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
1: Francouzi mají letos výjimečnou příležitost ukázat, do jaké míry jsou solidární. Rozsáhlé požáry na jihu a na jihozápadě Francie vyhnaly z domovů a z kempů na 250 000 lidí, včetně důchodců z domova pro seniory. Mnoho lidí našlo útočiště u příbuzných, u přátel nebo u cizích ochotných lidí. Ti, kteří neměli jinou možnost, byli civilní ochranou ubytováni v halách na výstavišti v Bordeaux nebo v internátech. Polní kuchyně a lůžka byly k dispozici i pro hasiče, kteří přespávali také pod širým nebem nebo třeba i v kostele. Lidé, kteří nejsou požáry přímo postiženi, pomáhají seč mohou jako kuchaři, pečovatelé, psychologové. Pomoci se dostává nejen lidem, ale i zvířatům z útulku, které musely být evakuovány. Stejné štěstí nemá divoká zvěř, která přírodní katastrofu nepřežila. Kolik zvířat v požáru zahynulo, se nedá vyčíslit, ale ví se, že dobrovolníci a veterináři se ujali mnoha popálených lišek, srnčat, ježků a jiných zvířat. Hasičům obětavě pomáhají místní lidé, zemědělci, myslivci. Hasičům dovážejí v cisternách vodu nabíranou v jezerech a v rybníkách. Když jsou hasiči odveleni jinam, tak zemědělci hlídají stanoviště a dohašují doutnající zem. Zemědělci těžce nesou kritickou radu nedávno jmenované prefektky departementu Gironde Sophie Brokasové, že místní nesmí rušit odbornou práci hasičů, kteří třeba ani neznají místní terén. Nevoli hotelierů také vzbudilo doporučení prefektky, aby turisté do kraje nejezdili. Ekonomicky bude celý region požárem tvrdě zasažen. Turistická sezóna v této krásné oblasti je pro letošek ohrožena. Do jaké míry budou moci spolupracovat pojišťovny, je otázka. Jisté je jen to, že pojistné bude kvůli klimatickým změnám vyšší pro všechny. Místní lesy jsou borové monokultury, velmi hořlavé. Podle hasičů bude oheň v půdě přetrvávat ještě velmi dlouho. Požáry lesů jsou každým rokem rozsáhlejší. Hojné deště v zimě způsobují, že naroste bujná nízká vegetace, která se v létě stává ideálním palivem. Znovu se otevírá debata, jak má odolný les příští generace vypadat. To právě zkoumal výzkumný ústav INRAE u obce Somos. Jehož pozemky s parcelami zkoumaných stromů zničil oheň a vědci tak přišli o desítky let práce. Za požáry nenesou odpovědnost jen neopatrní lidé nebo žháři, ale i politikové, kteří se dostatečně nevěnují otázce klimatických změn a globálního oteplování. Kandidát pro prezidentskou volbu Gabriel Attal v roce 2024, když byl premiérem, seškrtal rozpočet pro civilní ochranu o 50 000 000 eur, což představuje cenu dvou hasičských letounů Canadair, které dnes chybí. A extrémní pravice, strana Národní sdružení, si po léta z vědců, kteří upozorňovali na dramatické následky změny klimatu, dělala legraci. Závažnost situace nepochopil Jordan Bardella, pravá ruka Marine Le Penové, když na sociálních sítích upřímně politoval lidi, kteří kvůli požárům museli přerušit dovolenou. V boji s ohněm zemřelo jen v červenci 6 hasičů a 110 jich bylo zraněno.
0: Obří požáry ve Francii z místa komentovala spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Před pravidelnou závěrečnou glosou ještě jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných příspěvků našeho pořadu v tomto týdnu. Dnes budou dva. V úterý skončila lhůta pro podání kandidátek do obecních voleb a voleb do třetiny Senátu, které se budou konat přesně za 2 měsíce. Senátní volby obvykle lákají menší počet voličů než ty ostatní, zvláště jejich druhé kolo. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším.
3: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči.

0: ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
1: O tom, co můžeme čekat od letošních senátních voleb, hovořil politolog Lukáš Jelínek. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Německá vláda kancléře Friedricha Merce i on osobně se dlouhodobě potýká se setrvalým poklesem popularity, což nahrává zejména extremistické alternativě pro Německo AfD, jejíž preference opakovaně překonávají pro tuto stranu rekordní hodnoty. Nad otázkou, zda má právě kancléř Merz stát v čele Spolkové republiky, se zamýšlel bývalý zpravodaj Českého rozhlasu i České televize v Německu, novinář Pavel Polák.
2: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice, je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Merzovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merze stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
1: Připomněli jsme si komentář bývalého zpravodaje Českého rozhlasu i České televize v Německu Pavla Poláka o současné politické situaci v zemi našich západních sousedů. A nyní už přišel čas na slíbenou glosu. Naději, povzbuzení do života potřebuje každý člověk a každý hledá někde jinde. A někdy se dá nalézt i na obrazovkách v dílech, od kterých očekáváme spíše oddech či zábavu. O jednom takovém pozitivním dopingu nejen pro manažery hovoří zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Na obrazovky streamovací služby Apple TV se ve čtvrté řadě vrátil úspěšný seriál Ted Lasso. Pojednává o trenérovi amerického fotbalu, který se shodou náhod stane trenérem anglického fotbalového klubu. Aniž by o sokru, jak ji Američané nazývají, v podstatě cokoliv věděl. Podívaná je to už několik sezon nejen báječná, ale také poučná a pozitivní. Kéž by se hlavním hrdinou aspoň trochu inspirovalo co nejvíc politiků, manažerů či biznismenů. Ústřední zápletka seriálu, který je pojmenovaný po svém hlavním protagonistovi, je samozřejmě v reálném světě složitě představitelná. Ale o to nikdy nešlo. Jádrem jsou jednak chytré a povětšinou vtipné dialogy, jednak životní filozofie a poselství, které postava Teda Lasa zprostředkovává. Není to v žádném případě banální, jednodimenzionální podívaná. Celý příběh i ústřední postavy mají více vrstev. Na dně ale vystupuje pozitivita, která celé dílo halí do takového sympatického obláčku. Ted Lasso vás prostě nabije dobrou náladou, vírou a pocitem, že život je a může být fajn. To ale není to jediné. Ze seriálu se stal svého druhu kult, protože si jej oblíbila řada biznismenů a vrcholných manažerů, kteří v něm hledají inspiraci pro svou dennodenní práci a pro řízení lidí. I v tom je totiž Ted Lasso velmi inspirativní. Sociální sítě jsou pro toho, kdo hledá, plné šéfovských návodů a motivačních citátů ze seriálu. Ted Lasso předně učí své svěřence a kolegy, včetně majitelky klubu, pro který pracuje, že zásadní je věřit a mít naději. Ne snad, že by nic jiného nehrálo roli, naopak, ale zdůrazňuje, že kdo nevěří sobě, týmu, své firmě, těžko nakonec uspěje. V jeho případě to jde ruku v ruce s pozitivitou, nikoli negací, a s podporou svého okolí, aby dělalo to, v čem je dobré, a ne v ustavičném vymezování se vůči někomu a upozorňováním na chyby. Jedním z nejoblíbenějších mouder Teda Lassa je, že nejšťastnějším tvorem na světě je zlatá rybka, která dokáže během 10 vteřin zapomenout na to, co dělala a co pokazila. Má to být příměr, že je zbytečné se příliš vrtat v tom, co hráči, ale přeneseně skoro kdokoliv, pokazili. Důležité je se poučit a jít dál, být odolný a nehroutit se. Jenže tuto filozofii do lidí Ted Lasso dostává přirozeně, nenadává a nikdo se u toho necítí špatně. Americký biznisový deník Wall Street Journal u příležitosti startu 4. řady seriálu napsal, že pořad je jako masterclass of leadership, tedy špičkový kurz zaměřený na to, jak řídit a jak být dobrým lídrem. Jsme v době, kdy především od politiků slyšíme zlobu, hněv, urážky, výčitky. Kdy technologická revoluce a nástup umělé inteligence v mnoha lidech probouzí obavy a nedůvěru k budoucnosti. Kdy ze sociálních sítí člověk snadno nabíde dojmu, že důležité je mít hlavně ostré lokty a silné názory spíš než schopnost někoho vyslechnout a dobře se ptát. A právě v takové době je Ted Lasso prototypem nejen sympatického a inspirativního šéfa v jakémkoliv oboru, ale vzít bychom si z něj mohli něco málo, aspoň vlastně každý z nás.
1: Glosou Luboše Kreče končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.

0: Odpoledne je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Česko se potýká s extrémním suchem. Část budovy 34 ve zlínském továrním areálu se při demolici samovolně zřítila. Největší část české atletické výpravy odletěla do Birminghamu na mistrovství Evropy. Silnice 52 před Mikulovem u Bavor je po vážné nehodě uzavřená. A počasí bude slunečno, přechodně i oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody, ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
3: Máme i kategorii takzvaných vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
1: Část trosek 34. budovy ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího vlastníka budovy Marcela Šmita, trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice bude pokračovat, až se usadí prach.
4: Samozřejmě to věc, kterou demoliční firma počítá, tak jak i statici zmiňovali, zejména tady ta západní část, byla z pohledu statiky nejvíce narušena, to znamená, počítalo se s tím, že v rámci těch demoličních prací může dojít k samovolnému zřícení nějaké větší části a to se právě dneska stalo.
1: Ukrajinské drony v noci podle Ruska znovu útočily na ruské rafinerie. Krizový štáb Krasnodarského kraje informoval o úderech na Ilskou rafinerii na jihozápadě země. Na místě vypukl požár a nejméně 5 lidí je zraněných. Další 2 lidi zranil dron v Zadonsku na Donu. Ukrajinské drony mířily taky na průmyslový podnik v Samarské oblasti. Ruská protivzdušná obrana údajně zneškodnila stovky bezpilotních letounů. Naopak Ukrajina hlásí nejméně 4 mrtvé. Po ruském úderu na Kyjev a jeho předměstí další minimálně 3 lidi jsou zranění. Na 2 místech v Kyjevě vypukl požár. Návštěvníci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefovské pevnosti vyprodukují během 4 dnů přes 60 tun odpadu. Organizátoři proto přímo v areálu zřídili vlastní třídící linku, kde odpad rozdělují na plasty, kovy, sklo, bioodpad i další složky. Díky tomu se podaří velkou část odpadu vytřídit a předat k dalšímu zpracování, vysvětluje za organizátory Jakub Šrédr.
5: A my se k odpadovému hospodářství stavíme tak, že nejlepší odpad je samozřejmě ten, který vůbec nevznikne. A když už náhodou musí vzniknout, tak aby byl plně rozložitelný. Což znamená, že v celém areálu tak veškerý nádobí, příbory a tak dále je všechno plně rozložitelný a kompostovatelný.
6: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí v 17 hodin v Šancelize v Teplicích. Zlín přivítá Bohemians. Ve 20 hodin pak začne zápas Mladá Boleslav Sparta. Většina české atletické výpravy odletěla dopoledne do Birminghamu na mistrovství Evropy, které začne v pondělí. Na svůj první evropský šampionát mezi dospělými tak odcestoval juniorský mistr světa v deseti boji Tomas Järvinen. Na letišti popsal radiožurnálu Sport své pocity.
7: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
6: Na mistrovství Evropy se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel nebo úřadujícího evropského šampiona oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Brnem i za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona za exitem Rusice z kilometru 180 minimálně na 50 minut, za Popůvky na 188. kilometr. Tam byl provoz zastavený, teď už se po nehodě projíždí jedním pruhem. Přihlíží se tam i v protisměru, takže je fronta i na výjezdu z Brna D1 na Prahu od sjezdu na Vídeň 20 minut. Na D1 za Prahou na Brno pozor na kolonu u nájezdu z Pražského okruhu z 10. kilometru k nehodě na 12. a půltem v levém pruhu 10 minut. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech uzavřený mezi exity 3 Vestec a 16 Barandov v obou směrech, navíc směrem z letiště na D1 už u nájezdu z D5 omezení a kolona na 10 minut. Na objížďce uzavřené části okruhu je ucpaná obousměrně jižní spojka mezi Barandovským mostem a magistrálou. Na D11 z Hradce do Prahy za městcem kolona ze 43. kilometru na Lanový most na 41. a pultem po nehodě se jede cikcak pravým a levým pruhem, zdržení 10 minut. Silnice 52 Brno Mikulov u Bavor uzavřená v obou směrech po vážné nehodě, provoz odklánějí po místních komunikacích kolony Dlouhé z Rakouska a od odbočky na Věstonice. A dlouhé fronty taky na trojce před Benešovem po dřívější nehodě od Mrače přes půl hodiny, o něco méně z jihu od odbočky na Neveklov.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Největší ropné společnosti vydělaly na válce a klimatické krizi miliardy dolarů.
10: Co ukázala porážka Orbánovy kampaně na sociálních sítích v maďarských volbách?
9: Líder strany Progresivní Slovensko Korčok se dopustil přečinu, který sám vyčítá vládní straně Směr.
10: Alternativa pro Německo boduje v předvolební kampani s plánem na znovu osídlení východu země.
9: Umělá inteligence naráží na odpor. V Americe vzniká hnutí nových luditů.
10: Taková jsou témata následujícího pořadu.
9: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
10: Od mikrofonu vás vítají
9: Patricie Polanská
10: a Ladislav Dořák.
2: Svět ve 20 minutách.
9: Britský deník Guardian upozorňuje, že 8 největších ropných společností vykázalo během pouhých 3 měsíců letošního roku zisky bezmála 93 miliard dolarů, v přepočtu více než 2 biliony korun. Klimatická krize mezitím vede k ničivým vlnám veder s tragickými následky.
10: K ohromným výdělkům přispěl i konflikt Spojených států s Íránem. V souvislosti s válečnými zisky tohoto druhu opět zaznívají výzvy po finanční odpovědnosti ropných a plynárenských gigantů za environmentální škody.
9: Oproti loňskému roku se výdělky těchto společností za stejné období takřka zdvojnásobily, zatímco tržní hodnota 8 ropných firem vzrostla asi na 3 biliony dolarů. Spalování fosilních paliv přispívá k tomu, že stoupající teploty po celém světě způsobují smrtící vlny veder, upozorňují aktivisté. Opírají se přitom o nejnovější vědecké poznatky.
10: Nejvyšších zisků z prodeje ropy v jarním čtvrtletí dosáhla saudsko-arabská státní společnost Aramco, která oznámila meziroční nárůst čistého čtvrtletního zisku o 34%. A to navzdory tomu, že část její infrastruktury poškodily útoky dronů a raket íránských a husijských sil.
9: Podle databáze Carbon Majors je přitom právě saudská Aramco společností, která v historii vypustila do atmosféry nejvíce emisí oxidu uhličitého spojených s produkcí fosilních paliv. Saudská Arábie navíc po desetiletí stojí v čele úspěšných snah o blokování a oddalování mezinárodních klimatických opatření.
10: Ohromné čtvrtletní zisky zaznamenala také britská energetická společnost British Petroleum. Patrick Gailey z neziskové organizace Global Witness to označil za skandální připomínku toho, kdo letos vydělává na lidském utrpení.
9: Běžné rodiny platí cenu za to, že ropný průmysl upřednostňuje bohatství svých akcionářů před zachováním obyvatelné planety, prohlásil Gailey. Nastal podle něj čas ropné giganty zdanit a přimět je tak zaplatit nápravu klimatické krize, k níž sami přispívají.
10: Nová generální ředitelka British Petroleum, Meg O'Neillová, sice deklaruje, že se společnost snaží dělat, co může pro zlepšení situace. Guardian ale upozorňuje, že firma postupně omezuje své investice do zelené energetiky. Roční rozpočet na energetickou transformaci snížila až o 2/3. Postupně se prý také zbavuje svých aktivit v oblasti větrných a solárních elektráren nebo bioplynu.
9: Druhý nejvyšší čtvrtletní zisk v historii oznámila v posledních dnech také britsko-nizozemská ropná společnost Shell. Růst zaznamenal i norský Equinor a pozadu nezůstávají ani američtí ropní giganti jako Chevron nebo ExxonMobil. Ty přitom za jejich výdělky na válce Spojených států s Íránem skritizoval i tradiční spojenec ropného průmyslu, americký prezident Donald Trump.
10: Guardian zdůrazňuje, že letošní vlna veder je nejhorší v historii Evropy a jen během května a června si vyžádala na 20 000 obětí. Rekordní horka přitom zasáhla také Jižní Koreu, Japonsko nebo Afriku.
9: Po celém světě nabývají katastrofy způsobené změnou klimatu rozměrů noční můry. Je zcela jasné, co je třeba udělat. Rychleji opustit uhlí, ropu a zemní plyn, výrazně rozšířit využívání obnovitelných zdrojů energie a chránit lidi tam, kde dopady klimatické krize už teď udeřily nejtvrději, uvedl v oficiálním prohlášení z konce července tajemník rámcové úmluvy OSN o změně klimatu Simon Steele.
10: Kromě negativních dopadů na úrodu způsobila horka rozsáhlé lesní požáry ve Francii, Španělsku, Portugalsku nebo Řecku. Vede to nejen ke zvýšeným finančním nákladům, ale i k dalšímu znečištění ovzduší. Kouř z lesních požárů podle odhadu každoročně zkracuje život přibližně 1,5 milionu lidí, uzavírá britský Guardian.
9: Zpravodajský server Balkan Insight analyzuje neúčinnost předvolební kampaně strany Fidesz, bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána a jejího spojence křesťansko-demokratické lidové strany.
10: Vilniuská analytická společnost Repsense vyhodnotila v období od prosince 2025 do dubna 2026 víc než 3/4 miliardy článků a příspěvků na maďarskojazyčných webech a sociálních sítích. Podle jejich závěrů zafungovalo několik pokusů Fideszu zdiskreditovat tehdy ještě opoziční stranu TISA Pétra Maďara zcela opačně, než Orbánovi političtí marketéři zamýšleli. Stalo se tak přesto, že Fidesz po 16 letech u moci přímo či nepřímo ovládal na 80% maďarského mediálního prostoru.
9: Zajímavé je, že účelové dezinformace Fideszu s cílem zdiskreditovat TISu se šířily méně virálně než texty, které je vyvracely. Jedním z příkladů může být provokace z 15. března, kdy několik mladých lidí rozvinulo ukrajinskou vlajku během shromáždění strany TISa u příležitosti státního svátku.
10: Šetření nezávislého maďarského serveru 444 záhy ukázalo, že akci koordinovali klíčoví pracovníci digitální volební agentury napojené na Fidesz. Právě příspěvky odhalující skutečný stav věcí se ale nakonec šířily o poznání rychleji než ty, které obvinovaly TISu z proukrajinského směřování.
9: Data ukazují, že maďarští občané nebyli jen pasivními konzumenty propagandy, ale stali se aktivní silou bojující proti dezinformacím, konstatuje generální ředitel společnosti Repsense Mikolas Katkus. Informační prostředí si vytvořilo jakousi imunitní reakci. Každá nová provokace pouze urychlila vlastní odhalení, dodává Katkus.
10: Dezinformace a propaganda fungovaly mnoho let proto, že většinou nebyly postaveny na otevřených lžích. Šlo o silně zaujaté narrativy založené na překroucených faktech. Ve chvíli, kdy Orbánův režim začal ztrácet podporu společnosti, začali lidé tato sdělení posuzovat mnohem kritičtěji, konstatuje Bulču Hunyady z budapešťského think tanku Political Capital.
9: Odbornice na média z Univerzity Etveš Loranda Kaťa Horvátová v tomto ohledu zdůrazňuje důležitou úlohu nezávislých médií. Zbývající svobodná média během předvolebního období odhalila řadu korupčních kauz. Podle vědkyně by ke změně veřejného mínění vůči vládě nedošlo bez práce nezávislých novinářů.
10: Skoro 23% zkoumaného obsahu ze zpravodajských webů a sociálních sítí odpovídalo narativům volební kampaně někdejší vládní strany Fidesz. Šlo přitom hlavně o tvrzení, že strana TISA chce zatáhnout Maďarsko do války s Ruskem, že zničí domácí ekonomiku, nebo že je financována Ukrajinou a dalšími zahraničními mocnostmi.
9: Po návratu k moci v roce 2010 Orbán prohlásil, že vyhrál volby díky internetu a Facebooku. Dnes Fidesz sociální sítě často označuje za nové a nepřátelské prostředí, v němž prý převažují levicové a liberální hlasy. Fideszu se nepodařilo zopakovat volební úspěch ani přes snahy o školení tvůrců obsahu, placenou reklamu, vytváření facebookových skupin, sítí falešných profilů nebo dalších forem koordinované manipulace.
10: Lze bezpečně říct, že to byl obrovský neúspěch, shrnuje mediální expertka Horvátová. Nezdarem přitom neskončily pouze kampaně na sociálních sítích, selhal také širší propagandistický aparát Fideszu.
9: Kromě samotného nárůstu popularity opozičníka Maďara sehrál důležitou úlohu závažný pedofilní skandál, který se dotkl i politických špiček Orbánovy vlády. Na post prezidentky kvůli kauze rezignovala v únoru 2024 Katalin Nováková.
10: Cestu ke změně ale připravila také hospodářská situace a zhoršující se stav veřejných služeb. Mnoho lidí nabývalo dojmu, že se zhoršuje jejich vlastní ekonomické a sociální postavení i situace celé země, doplňuje expert Hunyady.
9: V kontextu vývoje v Maďarsku se Balkan Insight dívá i za hranice. Zatímco Fidesz podle Horvátové využíval sociální sítě neefektivním boomerovským způsobem, například v Německu nebo Portugalsku působí na sítích mladí populisté, kteří dovedou potenciální voliče velmi snadno mobilizovat tématy, jako jsou ceny bydlení nebo odchod mladých lidí do zahraničí.
10: Sociální sítě a zejména čínský TikTok jsou v současnosti výrazně vychýlené proti demokratickému řádu, upozorňuje Mikolas Katkos ze společnosti Ripsense. Ruské dezinformační narrativy podle něj dominují politickému obsahu TikToku v Německu i Maďarsku a podobné vzorce analytici zachytili také ve Velké Británii.
9: Podle Katkuse by demokratičtí politici měli po vzoru Maďara v rámci boje proti dezinformacím mnohem víc vsadit na fungující krátká videa a nespoléhat se jen na tiskové zprávy nebo pečlivě režírovaná veřejná vystoupení.
10: Katkus také oceňuje preventivní kroky některých států. Například Itálie zahrnula zahraniční informační manipulace a vměšování do svého programu národní bezpečnosti. K regulaci po italském vzoru vyzývají i další země. Šéf firmy Ripsense ale zdůrazňuje, že namísto zákazu jednotlivých platform, příspěvků nebo uživatelských účtů by se pozornost měla soustředit především na odhalování koordinovaných manipulačních kampaní.
9: Po regulaci nepřátelské propagandy nebo politického obsahu generovaného umělou inteligencí volá i Kaťa Horvátová. Propagandu ale podle ní nelze zcela porazit, protože stojí na nenávisti, strachu a kmenovém způsobu uvažování. Využívá tedy instinkty, které jsou lidem vlastní od pradávna, uzavírá Balkan Insight.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Někdejší kandidát na prezidenta, nyní aktivní politik strany Progresivní Slovensko Ivan Korčok, čelí kritice za to, že mu uskupení platí za odvedenou práci prostřednictvím firmy jeho manželky. Za rok 2025 mělo jít o 68 tisíc eur, v přepočtu na koruny přes 1 milion 600 tisíc. Na tuto skutečnost minulých dnech upozornil slovenský server Aktuality.
9: Progresivní Slovensko vysvětluje, že přes rodinnou firmu Eustra, jejíž jednatelkou je Soňa Korčoková, platí svého místopředsedu za prokazatelnou politickou činnost. Pokud firma příjmy řádně zdaňuje, o čemž nepochybujeme, nic neetického na tom není, reagovalo na informaci hnutí. Korčok se přesto omluvil a slíbil sjednat nápravu. Nadace Zastavme korupci nicméně upozorňuje, že hnutí využívá stejný model jako strana Směr premiéra Roberta Fica, za který ho přitom veřejně kritizuje.
10: Podle Korčoka situace vznikla tak, že se loni v březnu rozhodl ze společné rodinné firmy vystoupit a zůstal pouze jako rodinný příslušník. Jaký je přesný právní vztah mezi ním a společností, ale podrobněji nevysvětlil. Server Aktuality ověřil, že dotyčná firma žádného zaměstnance nemá a neodvádí daně ze závislé činnosti. Korčok sice coby právnická osoba daně řádně platí, v tomto modelu ale státu odvádí méně peněz, než kdyby si příjmy nechal vyplácet jako živnostník.
9: Slovenský deník N připomíná, že zákon o nelegální práci skutečně obsahuje výjimku, která umožňuje vykonávat práci pro firmu rodinného příslušníka i bez smlouvy. Podmínkou je důchodové pojištění pracujícího, statut studenta nebo důchodce.
10: Zákon ale vznikl proto, aby příbuzný mohl v rodinné firmě bezplatně vypomáhat, nikoliv k obcházení daňových a odvodových povinností, konstatuje Slavomíra Hančeková, právnička a asistentka poslance Tomáše Salaje ze strany Svoboda a Solidarita. Pokud někdo vykonává práci pro politickou stranu, což deklaruje on i daná strana, měl by dostávat odměnu on nebo jeho firma, napsala na svém facebookovém profilu.
9: Proti srovnávání s praktikami směru se ale Korčok důrazně vymezuje a považuje ho za naprosto neadekvátní.
10: V mém případě je zcela zřejmé, na co zdroje jdou a v jaké výši. V případě směru jsou to věci, na které tato politická strana neodpovídá. Brání se Korčok a dodává, uvědomuji si, a je to pro mě obrovská zkušenost, že krok, který je legální a právně čistý, musí splňovat i kritérium důvěry a transparentnosti.
9: Podle daňového poradce Petra Vargy, s nímž o kauze mluvili novináři slovenského deníku SME, je postup, kdy společnost Eustra neplatila Korčoka jako svého zaměstnance, ale vystavovala za něj faktury, možná kontroverzní, na Slovensku ale zcela standardní. Podle hlavní komentátorky deníku SME Beaty Balogové jsou ve světle této kauzy nejlepším spojencem Roberta Fica morální nároky voličů progresivního Slovenska.
10: Aby nemusel platit odvody a daně, nechával si posílat peníze z progresivního Slovenska přes firmu své manželky. Tito lidé nám budou říkat něco o konsolidaci, šetření a utahování opasku. Pokud by to udělal někdo ze směru, tak ho opozice a média opálí zaživa. Prohlásil Fico ve své pravidelné facebookové relaci a nasypal přitom sůl do rány progresivního voliče.
9: Podle Balogové si ale Fico jistě uvědomuje, že podobné provinění by v jeho politické rodině nebyla náhodná anomálie, ale podnikatelská zdatnost, kterou by nikdo nepovažoval za problém.
10: Komentátorka deníku SME závěrem upozorňuje, že ačkoliv voliči Korčokovi uvěří, že daňové poplatníky svým jednáním nijak neukrádal a peníze dostával za reálně odvedenou práci pro stranu, ještě dlouho mu zřejmě neodpustí, že jednal, jako by snad neznal jejich morální kompas.
9: Uprostřed léta zejí dětská hřiště v německém Dessau-Roßlau prázdnotou. Přezdívá se mu město důchodců. Když se zhroutil místní průmysl, mladí lidé pochopitelně odešli hledat štěstí jinam. Tehdy jsem odešla i já, přiznává britskému deníku Telegraph vedoucí místního farmářského trhu Corinna Hechtová.
10: Od pádu komunismu a znovu sjednocení Německa počet obyvatel ve městě nepřetržitě klesá. V roce 1990 jich město mělo 114 tisíc, dnes už tu žije jen 70 tisíc lidí. Dessau-Roßlau přitom bývalo pýchou spolkové země Sasko-Anhaltsko pro svou pověst průmyslového centra i coby kolébka architektonické školy Bauhaus. V období Německé demokratické republiky tu sídlila také prestižní vojenská akademie.
9: Dnes jde o jedno z nechvalně proslulých měst duchů s minimem pracovních příležitostí a rychle klesajícím počtem obyvatel, konstatuje Telegraf a doplňuje, že právě úbytek obyvatel se stává jedním z ústředních témat kampaně před zářijovými zemskými volbami.
10: Krajně pravicová Alternativa pro Německo v tomto kontextu slibuje rozsáhlý balík finančních pobídek, který má Němce motivovat k návratu na východ země. Rodiny se třemi a více dětmi by podle tohoto plánu nemuseli platit daň z příjmu až do výše 85 tisíc eur, to jsou v přepočtu přes 2 miliony korun. A mluví se i o půjčkách s nízkým úrokem pro mladé rodiče nebo štědrých příspěvcích na každé další dítě.
9: Krize porodnosti v Německu a zvláště ve východním Německu je skutečně obrovský problém. Jsme jedinou stranou, která se jej nesnaží bagatelizovat jako pouhý demografický trend, řekl Telegrafu místní předseda AFD Martin Reichert.
10: Současnou vládu Saska-Anhaltska tvoří koalice složená z Křesťansko-demokratické unie CDU, Liberální svobodné demokratické strany FDP a Sociálně demokratické strany Německa SPD. Také tyto partaje považují úbytek obyvatel za jednu z největších výzev spolkové země. Návrh finančních pobídek, se kterým přichází AFD, ale podle vlády nebude mít potřebný dopad na kritickou situaci na trhu práce.
9: Přesto podle průzkumu CDU hrozí porážka. AFD by si podle nich mohla přijít až na 41% hlasů všech voličů, což by Alternativě pro Německo umožnilo poprvé v historii sestavit vlastní zemskou vládu.
10: Jde přitom o stranu, kterou německá civilní kontrarozvědka označuje za pravicově extremistickou organizaci a která čelí zvýšené pozornosti kvůli svým úzkým vazbám na Rusko, připomíná britský deník.
9: Ultrakonzervativní přístup AfD zdůrazňuje snahu zabránit vymírání německého národa. Tradiční rodinu tvoří podle této strany otec, matka a co nejvíc dětí. Nízkou porodnost AfD zčásti přičítá sexuálním odchylkám a životním stylům, které nevedou k reprodukci, cituje závěrem britský Telegraf.
10: Zpravodajský server Politico přibližuje hnutí tzv. Nových luditů, kritiků neregulovaného rozvoje umělé inteligence a jeho dopadů na společnost. Úvod textu vede čtenáře do memfiského bytu demokratického poslance zákonodárného sboru státu Tennessee Justina Persna.
9: V Memphisu stojí dvě datová centra společnosti XAI, poháněná desítkami plynových turbín, jež znečišťují zdejší ovzduší. Jednou z nejsilněji znečištěných oblastí je právě okolí memfiského průmyslového parku, který vznikl na někdejších plantážích a sousedí se čtvrtěmi založenými otroky. Jejich obyvatelé jsou dodnes z 90% Afroameričané.
10: Memfiská datová centra jsou přitom jen 2 z 1000 podobných zařízení, která v posledních několika letech vyrostla po celých Spojených státech, aby podpořila rychle se rozvíjející odvětví umělé inteligence. Zastánci těchto zařízení tvrdí, že jsou nezbytná pro upevnění geopolitického postavení Ameriky, nebo že mohou místním komunitám přinést vyšší daňové příjmy.
9: Na pozadí závodu o vývoj technologie se ale obyčejní Američané obávají škod způsobených datovými centry více než hypotetických budoucích rizik umělé inteligence. Děsí je znečištění ovzduší nebo vysoká spotřeba vody. Podle průzkumu, který Politico cituje, dnes více Američanů výstavbu datových center ve svém okolí odmítá, než podporuje.
10: Během pouhých několika let se umělá inteligence stala součástí téměř všech oblastí americké společnosti i ekonomiky. Od internetových vyhledávačů přes chatboty zákaznické podpory až po zdravotnickou diagnostiku. Všechny tyto služby jsou přitom na provozu datových center závislé.
9: Rodící se odpor vůči datovým centrům podle Politika v mnohem připomíná hnutí luditů z Británie 19. století, kteří se bouřili proti tomu, jak byly technologie průmyslové revoluce používány ke snižování mezd, likvidaci kvalifikovaných pracovních míst nebo zhoršování pracovních podmínek. Proslavili se zejména organizovaným ničením tkalcovských strojů.
10: Datová centra dnes mnozí lidé vnímají také jako něco, z čeho profituje jen úzká skupina lidí na úkor většiny, tvrdí technologický novinář Brian Merchant. Dnešní noví ludité neodmítají technologie z podstaty, ale upozorňují na konkrétní dopady na každodenní životy lidí.
9: Jednou z nejviditelnějších tváří kritiků datacenter je v úvodu zmíněný Justin Persson. Mezi další představitele z řad politiků patří například kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortezová nebo senátor Bernie Sanders.
10: Podle Persona jsme dnes svědky situace, kdy se počítačům dostává větší péče a ochrany než člověku. Lidé by se měli děsit toho, že datové centrum je chráněno víc než lidé, kteří žijí v jeho sousedství, prohlašuje politik.
9: Podle analýzy nezávislé společnosti Empower Analytics Group, která hodnotí vliv datových center na zdraví, mohou emise z plynových turbín způsobit škody v hodnotě 30 až 44 milionů dolarů ročně. Zvyšuje se zejména riziko výskytu astmatu a infarktů.
10: Ve sporu o turbíny znečišťující ovzduší přilehlých čtvrtí Memphisu se na stranu společnosti XAI Elona Muska postavilo americké ministerstvo spravedlnosti, které dalo udržení turbín v provozu do souvislosti s národní bezpečností. Americká armáda totiž toto datové centrum využívala k zajištění provozu jazykového modelu Grok, využívaného během amerického útoku na Irán v rámci operace Epic Fury.
9: Za otázku národní bezpečnosti považuje výstavbu datových center i řada expertů. Podle nich je nezbytné, aby vývoj nejpokročilejších modelů umělé inteligence zůstal v rukou Spojených států. Varují, že jinak by se příležitosti mohla chopit například Čína.
10: Podobné obavy sdílí i republikánská senátorka a kandidátka na guvernérku státu Tennessee Marsha Blackburnová.
9: Chceme, aby naše data, ať už telefonní nebo ta spojená s umělou inteligencí, byla uložena ve Spojených státech. Nechceme, aby je měla v rukou komunistická Čína. Nechceme, aby nás analyzovala nebo sledovala naše občany, cituje političku server Politico. Dodává, že poslanec Pearson však nehodlá polevit a bude i nadále usilovat o moratorium na výstavbu nových datových center.
2: Svět ve 20 minutách.
10: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bičovskou přejí
9: Patricie Polanská
10: a Ladislav Dořák.
0: Teď zprávy a Jana Gulda.
1: Léky předepsané v Česku na e-recepty je možné nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Při výdeji musí předložit e-recept a doklad totožnosti. Rakousko se tak připojilo k 9 evropským zemím, kde už české e-recepty fungují. Patří mezi ně například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. Seznam zapojených rakouských lékáren je na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o její prodloužení. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem víc než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce trvá do pozdního večera. Součástí jsou odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění taky komentované pozorování noční oblohy.
2: Sport.
1: Čeští hokejisti do 18 let obsadili na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu 6. místo. Po tom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli taky zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Do finále postoupili hokejisti Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem, D10 u Brandýsa a D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy na 188. kilometru se po srážce nákladního auta s dodávkou už jede aspoň jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Popůvky ze 181. kilometru zabere asi 3/4 hodiny. Ucpaná je i náhradní trasa 602 před Veselkou. Na D1 se stále plní i výjezd z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň. Se to sune asi 20 minut na 188. jak se tam přihlíží po zmíněné nehodě v protisměru. Na D10 z Turnova na Prahu od exitu 9 Brandýs vzniká kolona do omezení na 8. je to na 10 minut. Na D11 z Hradce do Prahy kolem sjezdu na Jičín se tvoří kolona ze 42. kilometru, je to na 10 minut k nehodě na mostě na 41. pultem. Pražský okruh je obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech, a to mezi sjezdy 16 Barandov a 3 Vestec. Na objížďce přes Barandov popojíždí kolony obousměrně na jižní spojce mezi Barandovským mostem a magistrálou, je to asi na 15 minut až 20 minut. Na silnici 17 Chrudim zámrzk za Stradou, ní nehoda, kolony obousměrně až na 15 minut. A 52 Brno Mikulov je u Bavor po vážné havárii už zprůjezněná, kolony dlouhé ještě z Rakouska. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Už před začátkem druhé světové války začali nacisté budovat rozsáhlou knihovnu vzácných židovských tisků a mnohé ukradli přímo ze známých evropských knihoven. Čeští vědci zjistili, že 700 z nich se po roce 1945 ocitlo také v pražském Klementinu. I tomu se věnuje nová výstava Ze stínu ke světlu. Ministerstvo kultury vytvořilo novou státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Proč s ní přichází právě teď a proč nevzniká za přispění expertů z řad kulturního a kreativního sektoru, téma rozebereme v kulturním magazínu. Kuchyň, ordinace nebo skleník? V takových kulisách vystupují pouliční hudebníci přímo v centru Brna. Jaké speciální pokoje připravila výtvarnice Kateřina Šedá pro letošní festival Maraton hudby? I to uslyšíte v Kultuře Plus. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
2: Kultura Plus.
11: Vůbec poprvé Pražská národní knihovna představuje výsledky dlouholetého výzkumu českých historiků o cenné sbírce židovských knih, které ukradli nacisté za druhé světové války. Část z nich se přitom našla přímo v pražském Klementinu. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu je otevřená od tohoto úterý 4. srpna na 2 měsíce.
12: Jedná se o knihy, které byly zkonfiskovány za druhé světové války nacistickými úřady a které měly být podle všeho odvezeny do různých nacistických výzkumných center, kde měly sloužit jednak jako nástroje protižidovské propagandy a jednak nacistickému pojetí studia židovské literatury.
11: S Jiřím Blaškem procházíme výstavu, která je věnovaná méně známé historii válečného období. Jiří Blažek pracuje pro Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Je to vůbec poprvé, co tyto fakta vyplouvají na světlo, pane Blažku?
12: To, že se v Klementinu ty knihy nachází, to už je známo delší dobu, dokonce tady už byli i badatelé z Německa, kteří věděli, co to je za knihy, nebo měli určitý přehled o tom, co se v tom fondu nachází. To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
11: Kde se ty knížky objevily? Jestliže byly sebrány v určitých židovských getech nebo z nějakých knihoven židovských a odvezeny do nacistického Německa, třeba do Berlína, jak to, že se ocitly na českém území, a respektive vůbec v Národní knihovně?
12: To je taková otázka, která ještě čeká na to rozřešení a je otázka, jestli vůbec přijdeme na to, jak se nakonec ocitli tady. Ale víme, že ty knihy byly v roce 1943 po bombardování Berlína evakuovány, tedy alespoň část z nich byla evakuována do nejrůznějších útočišť, většinou to byly zámky ve Slezsku nebo v Sudetech. A právě ty 4 zámky v Sudetech, které tehdy byly ještě součástí říše, tak se vlastně staly domovem pro ty knihy až do konce druhé světové války, kdy byly objeveny jednak Rudou armádou, která tam dorazila jako první, a následně se na ta místa dostavili i pracovníci Národní univerzitní knihovny, kteří v roce 1945 vlastně pořídili první takový předběžný odhad, kolik tam těch knih je.
11: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
12: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bez domova, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu. Ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
11: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali, a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
12: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně Uzdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
11: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olmouci, ve Vídni či v Budapešti.
12: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky. Byly to knihovny, které byly obrovské. Vlastně i dnes má Budapešťská knihovna nějakých 170 tisíc svazků, takže se jedná o jednu z největších knihoven hebraik a judaik vůbec v Evropě.
11: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3 tisíce knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti.
12: Knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
11: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího Blažka jako jejího autora není jenom připomínkou temné stránky historie. Každá zachráněná kniha, opatřená zažloutým ex libris nebo zapomenutou rukopisnou poznámkou, funguje jako tichý svědek, který vrací tvář a identitu lidem vymazaným z historie.
13: Ministerstvo kultury připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Jedná se o základní strategický dokument vlády pro kulturu v tomto volebním období. Nenavazuje přitom na dokument se stejným názvem, který byl schválen už loni v říjnu a který vznikal za přispění stovek expertů z oblasti kultury ještě za předešlé vlády. Proč ministerstvo přichází s novou verzí a proč právě teď? To zjišťovala kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková Štefanová.
14: Státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030 schválila vláda 8. října 2025. Vznikala participativním procesem, podílelo se na ní Ministerstvo kultury, Národní institut pro kulturu a experti a expertky z celého kulturního a kreativního sektoru. Měl na ní navázat samostatný plán implementace.

0: České republiky. Podle něj vznik nového dokumentu porušuje, co bylo řečeno v prosinci minulého roku na Ústřední knihovnické radě České republiky.
1: Na konci roku jsme měli setkání Ústřední knihovnické rady za přítomnosti pana ministra. Tam jsme se ptali, jak vlastně bude rozpracována ta státní kulturní politika, která byla schválena v loňském roce, a tam bylo konstatováno, že bude připraven nějaký podrobný dokument implementace a že na tom budeme participovat. A od té doby bylo jaksi ticho po pěšině a teď najednou tady vidíme celá nový dokument. A taky nás zaskočilo, že jsme vůbec nebyli osloveni v souvislosti s jeho přípravou, dobře, ale druhá věc, že jsme se o tom, že k němu běží připomínkové řízení, dozvěděli čistě náhodou, že se to objevilo na serveru Hospodářské komory.
0: Jaké konkrétní body mu v nové koncepci státní kulturní politiky chybí?
1: Je tam například o to, že ty knihovny jsou tam často zmiňovány v tom kontextu těch paměťových institucí, ale bychom více akcentovali ty knihovny jako vzdělávací komunitní kulturní centra, jako součást systému neformálního vzdělávání. A taky část toho dokumentu je věnována digitalizaci kulturního dědictví, což je v pořádku, ale nám tam chybí taková jednoznačná podpora financování třeba hromadných licenčních smluv.
0: Do schválené verze státní kulturní politiky byly zapojeny stovky odborníků a odbornic z celého sektoru v rámci diskuzních panelů i závěrečného kulatého stolu se zástupci z 8 krajů. Mezi nimi byla i Adriana Světlíková, vedoucí organizace Nová síť, která podporuje živou kulturu, divadlo a tanec v českých regionech.
2: Důležité je, aby byly důvěryhodné i samotné procesy, jak takové dokumenty vznikají, takzvané ty politiky. Ještě před několika měsíci při jednání s ministerstvem kultury a jmenovitě i s panem náměstkem Bubeníčkem, jestli se náhodou nepřipravuje nová státní kulturní politika, ujišťoval, že ne, že o ničem takovém neví. O to je to teď pro mě větší překvapení, když se najednou objeví nový strategický dokument a na jeho připomínkování máme jenom 4 pracovní dny, což je naprosto nestandardní.
0: Adriana Světlíková poukazuje v případě nové koncepce na změnu pohledu na důležitost kultury a její postavení ve společnosti.
2: Ta původní strategie více zdůrazňovala kulturu jako součást demokracie, nějakého kritického myšlení, odolnosti společnosti nebo kvality života. A ten nový dokument, který teďka vznikl z pera tiskové mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné, více staví na ekonomickém přínosu kultury a kreativních průmyslech. A to samozřejmě není legitimní politická volba, jen by měla být jako otevřeně přiznaná a měla by mít také veřejně diskutovaná. Současně ustupují do pozadí některá témata, která mají přímý dopad na život lidí. Například propojování kultury se vzděláváním, naprosto klíčové. Chybí zde sociální oblast nebo rozvoj regionu a také systematická práce s publikem, jak vůbec přivádět k kultuře nové generace a lidi, kteří si k ní teprve hledají cestu.
0: Podle ministra Oty Klempíře některá témata z původní koncepce zachovává i ta nová. Důraz se přesouvá k cestovnímu ruchu, audiovizi a konkurenceschopnosti. Nová koncepce explicitně požaduje pro rok 2027 navýšení rozpočtových priorit Ministerstva kultury o 3,42 miliardy korun.
3: Nový návrh klade důraz například na dostupnost kultury, stabilní podmínky pro kulturní instituce a pracovníky v kultuře, efektivnější využívání veřejných prostředků, ochranu kulturního dědictví a posilování kulturní veřejné služby.
0: Interní odborná rada byla složena výhradně z úředníků ministerstva. Žádná zmínka o externí veřejné participaci v novém dokumentu zmíněna není.
3: Návrh nové státní kulturní politiky prošel věcnou kontrolou příslušných odborných útvarů ministerstva kultury. Konzultovali jsme je také s vybranými odbornými a profesními organizacemi a do materiálu jsme zapracovali jejich připomínky, například podněty Unie zaměstnavatelských svazů, Svazu českých knihkupců nebo Asociace muzeí a galerii. Vzhledem k harmonogramu přípravy a období letních prázdnin nebylo možné před předložením návrhu uskutečnit jednání se všemi partnery kulturního sektoru.
0: Připomínky k nové koncepci státní kulturní politiky mohou posílat profesní organizace, kraje, obce i další subjekty, které nejsou označeny v systému ECLEP, tedy elektronické knihovně legislativního procesu, jako připomínková místa.
4: Nové koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030 se v reportáži věnovala kolegyně Veronika Jošková Štefanová.
5: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarných

0: výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Místo, kde se zastavil čas, tak by se dala popsat bývalá hospoda vedle památkově chráněné chaloupky Maxe Švabinského u České Třebové. Město teď budovu odkoupilo, aby si pohlídalo její využití do budoucna a skrývá i zajímavou minulost. Právě tam totiž jeden z nejznámějších českých malířů 20. století strávil svatební noc. Dovnitř se šla podívat kolegyně Barbora Soukupová.
2: V sále bývalé hospody jsem s ředitelkou Městského muzea Česká Třebová Janou Voleskou a my se tady opravdu vracíme o několik desítek let nazpět. Je tady původní nábytek, tady třeba historický kulečník, úplně jiný, než známe dnes, s otvory v plátně, tak původní výčep s historickou pípou. Ještě sklenice tady zůstaly a různé dobové obaly, láhve, plechovky. I výmalba je původní a stará parketová podlaha. Kdy tady hospoda přestala fungovat?
3: Hospoda tady fungovala asi do roku 1950, pak byl ten provoz ukončen a už nikdy nebyl obnoven a tento objekt vlastně potom využívali pro soukromé aktivity členové rodiny a potomci těch původních majitelů.
2: Mnohem zajímavější je ale historie tohoto místa ještě předtím, což souvisí právě i s tím, že sousedí s chaloupkou Maxe Švabinského.
3: Max Švabinský tento objekt využíval totiž jako takový improvizovaný ateliér, když vznikal v roce 1905 jeho slavný, později slavný velký rodinný portrét, tak protože to je opravdu obraz velkých rozměrů, tak potřeboval velký prostor a k tomu právě sloužil sál zdejšího hostince. Takže to je jedno využití, ale samozřejmě rodina Švabinských i Vejrychů tudy chodívala a chodili sem i hrát karty, chodili sem prostě jako do hospody se pobavit s místními. A určitě není bez zajímavosti, že Švabinský zde slavil svoji svatbu se svojí první ženou Elou Vejrychovou, tak ten sňatek byl uzavřen v Litomyšli v kostele, ale svatební hostina se odbývala tady a měli tady i svatební noc. A poté, co se vrátili ze svatební cesty z Holandska, tak tady strávili vlastně celé léto, bydleli tady.
2: Takže my teď přímo stojíme v místech, kde měl Max Švabinský veselku, jinak ten sál je členěný ještě na pódium u vstupní části a je tady takový balkón nahoře.
3: Jeviště vzniklo přístavbou v roce 1936, takže se tady hrálo i divadlo a nad výčepem je potom takový balkon, který sloužil kapele.
2: A právě spojení tohoto domu a Maxe Švabinského vy byste chtěli znovu připomenout, pokud byste jako muzeum měli do budoucna tu možnost tuhle budovu spravovat?
3: Uměla bych si tady představit takovou moderní imerzivní expozici, která by moderními způsoby připomínala životní osudy jednotlivých aktérů celého toho příběhu, protože ty osobní životní příběhy a osudy se potom zračí ve Švabinského díle a vlastně pokud člověk zná ty rodinné osudy, tak potom mnohem lépe může chápat ta jednotlivá výtvarná díla. Zároveň bych si tady uměla představit i takový návštěvnický dům nebo prostě trošku jako turistické informační centrum, které by bylo i zázemím pro chaloupku Maxe Švabinského pro návštěvníky chaloupky, protože ten prostor nám tam chybí.
2: Kromě toho hlavního sálu je tady spousta vedlejších prostor, co s nimi?
3: Nabízí se i komerční využití těchto prostor. Já třeba osobně bych si uměla představit vybudování tady malých ubytovacích pokojíků a vlastně by to celé mohlo fungovat pod značkou svatební turistiky, protože i Švabinský tady strávil svoji svatební noc, takže pro ty, kteří by chtěli vlastně trošku poznat jeho život a kráčet v jeho šlépějích, tak by to mohlo být zajímavé.
2: Nejdřív ale bude potřeba to tady opravit, protože zdi jsou popraskané, podlaha je na mnoha místech křivá, tady zatéká ze stropu a je tady s námi i mluvčí radnice v České Třebové Jiří Holý, tak jaké má město plány?
4: Tak město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak vlastně bylo rozhodnuto tu odkoupení provést, byť nebylo v tu chvíli nic připraveno, jak s objektem dále nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii, která bude řešit případné další možnosti využití. Samozřejmě ta by vznikla ve spolupráci s městským muzeem, tak aby i ty jejich záměry, které tady v tom místě jsou, tak aby zůstaly akceptovány. No a samozřejmě jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
2: Město budovu a okolní pozemky odkoupilo za zhruba 5,25 milionu korun. Konkrétní plány na využití objektu budou jasnější v příštím volebním období. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: A v Brně je zase maraton hudby, ke kterému neodmyslitelně patří i pokojíčky v ulicích. V rámci projektu s názvem Bezuliční basking letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila 3 scény, a to Srub na náměstí Svobody, Koupelnu na České nebo Skleněný pokoj Vili Tugendhat u Jošta na Moravském náměstí. Jejím cílem je dostat bytové koncerty do centra města. V minulosti si lidé poslechli hudebníky třeba v kulisách Ordinace, Skleníku nebo ukrajinské kuchyně.
5: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto, paní, nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
6: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní, neboli baskingu.
5: Začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
6: U příležitosti 25. výročí zapsání Vili Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšeninu jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
5: Snažili jsme se, aby ten pokoj byl jednou tak velký, to znamená, aby vám to připomínalo tu Vili Tugendhat, která je vlastně jako hodně široká. Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té Vili Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie těch křesel, které jsou ve Vili Tugendhat, a náš řezbář se snažil udělat kopii té půlkruhové stěny, která je kolem těho stolu kulatýho.
6: Na náměstí Svobody se zároveň vrací i Trampský srub, kam loni k táboráku dorazily stovky návštěvníků.
5: To, co mě na tom baskingu nejvíc zajímalo, bylo to jako sdílení té hudby. Takže od začátku jsem chtěla k tomu ty lidi posadit a nechat zpívat s těma hudebníkama. Chtěla jsem vyzkoušet u toho táboráku, jestli se to jakoby podaří. A myslím, že tam jsme to dostali jako nejdál. Že se to vlastně promíchá, ten hudebník s tím baskerem. Ono to ne vždy to funguje, lidi se stydí. Ty hudebníci občas zvou k sobě do toho pokoje. A proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku, počkat až do těch ranních hodin, udělat tu rozcvičku jako loni a můžou a se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
6: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program, doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
7: Celkem mám jakoby praktický přehled o český scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
6: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: A máme tady další téma. Dokážou děti zachránit baseballové hřiště před zástavbou? Právě o tom vypráví chystaná rozhlasová hra Rádia Junior Bitva o diamant. Vychází z jednoduché zápletky. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. Právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Připravovaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru v ní zahrají třeba Veronika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
8: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
9: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
10: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
11: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
9: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
11: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
9: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuli.
12: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
13: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
14: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
9: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná Bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Takové bylo nejnovější vydání kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus, Kultura Plus, a další kulturní události jsou před námi. Za pár dní například začíná na Pražské Letné festival nového cirkusu Letní Letná a do kin můžete zajít nejenom na Nolanovu Odysseu, ale třeba také na nového Spidermana. Kultura Plus je ve finále. Loučí se Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
15: Radiokniha.
16: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
15: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
17: Je 14 hodin. Odpolední zprávy a Jana Gulda.
18: Meteorologové varují před dalšími vedry. V Jemenu hrozí obnovení ozbrojeného konfliktu, varuje OSN. Fotbalisty Sparty čeká v Šancelize zápas v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona a počasí bude slunečno, přechodně i oblačno a teploty až 30 stupňů.
15: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
18: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
19: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
18: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Vyslanec Organizace spojených národů pro Jemen varuje, že v zemi je nejvyšší riziko obnovení konfliktu za poslední 4 roky. Útok jemenských povstaleckých Husíjů v uprchlickém táboře a obytné čtvrti ve městě Marib podle místních úřadů zabil 2 lidi a 14 dalších zranil. Jemenská vláda na to reagovala vojenskou akcí.
20: K nejvyššímu riziku obnovení rozsáhlého konfliktu od příměří zprostředkovaného OSN v dubnu 2022 podle zvláštního vyslance Hanse Grunberga přispívají taky obnovené útoky na obchodní lodní dopravu v Rudém moři a údery na civilní infrastrukturu, včetně letišť. Husíjové se přihlásili k odpovědnosti za čtvrteční útoky na saudsko-arabské vojenské pozice. Saudská Arábie vede od roku 2015 vojenskou koalici podporující mezinárodně uznanou jemenskou vládu. Válka v zemi způsobila jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
18: Dělníci začali s odstřely horniny pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu Brna. K odstřelům používají výbušninu. Velkých otřesů se ale lidi nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
0: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého polovině zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na dvě směny.
18: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumů vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029.
15: Sport. Ve třetím kole fotbalové šance ligy se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Bude hrát v Mladé Boleslavi. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v předkole Ligy mistrů porazil francouzský Lyon.
21: Myslím, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter, než ten, řekněme, play-off zápas nebo dvojzápas o Ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
15: Duel Mladá Boleslav Sparta začne ve 20 hodin, už v 17 hodin Plzeň nastoupí v Teplicích a Bohemians čeká utkání ve Zlíně. Všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Kolony na D1 před Brnem a zprůjezněná D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy očekávejte kolonu od sjezdu na Popůvky ze 182. kilometru. Je to na 40 minut na 188. Tam se po havárii dodávky a nákladního vozidla projíždí jedním pruhem. Silnice 602 je od Kývalky k Veselce taky plná. A jak se po nehodě na dálnici přihlíží v protisměru, vzniká kolona na D1 i na výjezdu z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň, je to asi na 20 minut. Na D11 z Hradce do Prahy před Poděbrady na Lanovém mostě na kilometru 41,5 před chvílí odkliděly následky vážnější nehody, volné už jsou oba pruhy, rozjíždí se zbytek kolony ze 44. kilometru. Na příjezdu do Prahy plzeňskou D5 kolona z prvního kilometru je to na 10 minut do zužení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 směr D1 a hlavně je Pražský okruh uzavřený v obou směrech kvůli údržbě v tunelech mezi exity 15 Lochov a 3 Vestec, objížďka přes Barandov a po jižní spojce na té kolony obou směrně mezi Barandovským mostem a magistrálou na 15:15. V Praze v Novopatské v zúžení před Kbelskou srážka osobního auta s dodávkou, kolona od sjezdu na Černý most na 20 minut. A v Praze čekejte uzavírky kvůli Pride průvodu na nábřežích mezi Právnickou fakultou a Těšnovem, taky kolem Hlavkova mostu. Kolony se tvoří na druhém břehu a taky na magistrále už od Vinohradské až ke Štvanici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
18: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Vysoko v tyrolských Alpách se touhle dobou sbírají šišky na borovicový likér. V Alžírsku je v plném proudu svatební sezóna a nevěsty svatbu často mění doslova v módní přehlídku. Ušít první americkou vlajku nebylo snadné, už protože to švadlenu mohlo stát život. Bordeaux, to není jen červené víno, ale stále častěji taky kivy, olivy nebo melouny.
22: Reportáže zahraničních zpravodajů.
24: Jen pár letních týdnů se hodí pro sběr šišek v rakouském Tyrolsku. A tak lidi lezou po borovicích a riskují zranění, aby získali surovinu pro tradiční likér. Naše zpravodajka Bára Vránová dodává, že recept si rodiny předávají po generace.
25: Borová stezka neboli cervek v němčině je v Tyrolsku velmi oblíbená pro svoje panoramata. Bohužel dneska není moc hezké počasí, takže nic moc vidět není, všude je mlha, ale my jsme tu s průvodkyní Kristýne i z jiného důvodu, protože tato stezka je pojmenovaná po borovicích, což je tady velice důležitý strom.
24: Borovice Limba je opravdu výjimečná. Roste pomalu až vysoko v horách, ve výšce kolem 1800 metrů nad mořem, kde odolává drsnému počasí. A právě z jejich šišek u nás vzniká tradiční tyrolský likér.
25: Borovice všude vidím, zatím to tady i hezky borově voní po té smůle, ale nikdy žádné šišky, protože ty stromy, které míjíme, jsou zatím malé. A šišky, které potřebují na borovicový likér, rostou až na těch opravdu vzrostlých, to znamená od 2 metrů výšky.
24: Těhle je ještě škoda, strom musí nejdřív dorůst. Limba se může dožít až 500 let. Šišky pak rostou vysoko v korunách těch nejstarších stromů a dostat se k nim je vlastně to nejtěžší na celé výrobě.
2: Vzrostlé borovice stojí na strmých svazích nebo kolem nich bývá husté borůvčí a křoví. No a v tomto případě dokonce obojí.
24: Už se stalo, že se lidé při sběru šišek zranili. Vylezou na strom, větev se zlomí a oni spadnou. A když se skutálíte ze strmého svahu, můžete se vážně zranit.
2: I proto si někteří pomáhají dlouhými tyčemi, aby na šišky dosáhly ze země. Kristine ale tvrdí, že úplně nejlepší je trpělivost. Stačí prý počkat, až tu nejtěžší práci dělá sama příroda.
24: Nejlepší doba na sběr je na konci července, kdy jsou šišky správně zralé. Nejlepší je počkat po bouřce nebo silném větru, kdy sami spadnou na zem.
2: Šišek přitom není potřeba mnoho. Na domácí várku stačí jen 3 nebo 4. Zpracovat se ale musí co nejdřív, dokud jsou ještě měkké a plné pryskyřice. Právě tehdy dají likéru jeho typickou vůni, chuť a i sytě červenou barvu. V alkoholu leží několik týdnů. Co všechno se k ním pak přidá, to už záleží na jiném receptu.
24: Mě to naučila maminka. Už jako malá jsem s ní chodila sbírat šišky a dělali jsme z nich sirup i likér. Každá rodina má svůj vlastní recept. Někdo přidává med, někdo hnědý cukr, já třeba dávám ještě trochu džinu.
2: Likér ale rozhodně není to jediné, k čemu Tyroláci limbu využívají. Z jejího dřeva vyrábějí třeba nábytek, hlavně postele. Věří totiž, že borová pryskyřice pomáhá ke klidnějšímu spánku. Oblíbené jsou i polštářky nebo pytlíčky s limbovými hoblinami, které provoní celý pokoj. A když se do hor vydají děti, místo likéru z nazbíraných šišek často vznikne domácí sirup. Limba je ovšem důležitá i pro celý alpský ekosystém. Svými kořeny zpevňuje strmé svahy a poskytuje potravu i úkryt celé řadě horských živočichů.
24: Máme tu takového ptáčka, jmenuje se ořešník kropenatý. Vybírá ze šišek semena a schovává si je na zimu, jenže na část svých skrýší zapomene a právě z těch zapomenutých semen pak vyrostou nové limby.
2: A jak to tak v horách bývá, tak počasí se během chvíle úplně změnilo, mraky se zvedly a konečně se ukázalo i panorama Innsbrucku, jenže tentokrát byly ty výhledy spíš takový příjemný bonus. Kdyby totiž bylo hezky už od začátku, tak bych se nejspíš stejně jako většina turistů hlavně kochala a kolem těchto borovic jenom prošla. Z Cirbenvek nad Innsbruckem, Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Tradiční svatební rituály na východě Alžírska dříve trvaly 3 dny. Dnes už je svatba většinou jednodenní kvůli drahým pronájmům svatebních sálů. Na čem ale alžírské nevěsty šetřit nechtějí, to jsou svatební šaty. Často si jich koupí hned několik a během svatebního dne se převlékají. Svatební krámky ve staré čtvrti hlavního města Alžíru nejsou bílé, hrají různými barvami a střihy. Do jednoho takového nahlédneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou.
4: Vyšli jsme do malého obchůdku se spoustou barevných šatů. Prodavač Jasin nám začíná ukazovat šaty a já tady s sebou mám taky jako pomocnici Henu, která už na několika alžírských svatbách byla a taky dost zajímají tradiční alžírské oděvy v jednotlivých regionech.
5: Běžně má každá nevěsta alespoň jedny šaty ze svého regionu, ale většina nevěst mívá 7 různých typů šatů. Most of them wear
4: 7 dresses. Tak většinou prostě obejdou více různých obchodů. Tady vyberou jedny šaty, v tom sousedním obchodu druhé, o kousek dál třeba třetí a potom si dají dohromady tu svoji svatební garderobu a jak mi tady Hna a Jasin říkají, tak je z toho potom taková modní přehlídka na té svatbě.
5: Toto jsou šaty ze západu Alžírska a tady z východu z města Konstantin a tyto z regionu Kabylie.
6: This is the Kabyle dress. Yes. This is Alqat. It's from Algiers.
5: Toto je vestička z Alžíru, ta se běžně nosí s kalhotami.
4: V jižnější části Alžírska jsou šaty, které mi připomínají asi nejvíc ty, které bychom v Česku považovali za šaty svatební. Jsou to takové krajkované, dobílo-růžové barvy laděné šaty zdobené zlatými korálky.
5: Nosily se hodně za francouzské kolonizace a ta látka připomíná šaty evropského stylu.
4: Šaty, které tady mají reprezentovat asi největší bohatství, jsou z regionu na spíš východě, z okolo města Konstantin. Ty jsou v barvě takové purpurové, nachové a jsou zdobené zlatou výšivkou. A to specifické, co na nich ještě je, k ním bývá zlatý pásek.
5: Je to region, který rád dává na odiv svůj přepich. To jim dává kouzlo.
4: Teď mám nabídku si některé ty šaty vyzkoušet, tak já jsem si vybrala krásně zdobené barevné šaty
5: z regionu Kabylie. Mají původní proužky i látku.
4: Ty samotné šaty mám na sobě a jak je na nich hodně těch výšivek, tak jsou poměrně těžké. Další část je pásek. Teď futa, taková zástěra, je typická tím, že látka i ta výšivka tady vytváří takové proužky různobarevné a je potom doplňovaná ještě nějakým dalším vzorem. Možná bych ji i trochu přirovnala některým moravským krojům. A ještě je tu jeden pásek, který jde okolo pasu třikrát a je to spletení takových barevných provázků.
6: So you still have the burnous, please.
4: Poslední část se jmenuje burnous. Je to taková kapuce, plášť.
5: Toto je symbol konzervativní strany Alžírska.
4: Cena šatů se samozřejmě liší podle toho, jak dlouho trvá, než se uší. Ty levnější začínají okolo nějakých 2500, ty dražší jdou k 8 až možná 9000.
7: Všechny jsou šité místními švadlenami. Pokud je nevěsta potřebuje upravit rychle, tak si připlatí.
4: No a jak se dozvídám, tak právě v létě je svatební sezóna v Alžírsku v plném proudu.
24: Na vyprávění o svatebních šatech v Alžírsku navážeme s autorkou reportáže naší zpravodajkou na Blízkém východě Janou Karasovou. Vítej.
8: Pěkný den.
24: Jani, tebe v reportáži oblékali, respektive oblékli do svatebních šatů. Jak ses v nich cítila? Bylo to spíš do princezny, anebo to bylo hlavně těžké a nemoc pohodlné?
8: No, do princezny to úplně nebylo, protože ty šaty jsou opravdu specifické. Jak jsem tam říkala, že jsem se trošilinku cítila, že to připomíná moravský kroj, tak jsem se možná malinko cítila jako v moravském kroji, protože těch vrstev, těch šatů je fakt několik. I ty barevné výšivky moc nejsou princeznovské šaty, ale kdybych si vyzkoušela jiné šaty, kdybych si vyzkoušela ty šaty, které jsou víc jako z jihu Alžírska nebo z té jižnější části, tak v těch bych se určitě princeznovsky cítila. Ty tak opravdu vypadaly.
24: Slyšeli jsme v reportáži, že šatů je víc a během svatby se nevěsta převléká. Zjistila si, co se potom se všemi těmi šaty dělá po té svatbě?
8: To je dobrá otázka. Já jsem se na to úplně přímo neptala, nezjišťovala jsem, ale z těch náznaků, co jsem se dozvídala, tak to hodně záleží samozřejmě na třeba i tom, kolik má ta rodina peněz, jestli je třeba nepošle, nepředá někam dál, ale vzhledem k tomu, že oni jsou to opravdu často tradiční šaty určité oblasti, takže nejsou jenom na tu jednu příležitost, oni se dají nosit i dále a někdy si je třeba může ta nevěsta vzít znovu na svatbu, ne už teda na svoji, ale třeba svých kamarádek, protože i družičky, pozvaní hosté si na ty svatby podle toho, co mi vyprávěli, oblékají právě tady ty tradiční šaty. Někdy třeba i oni vymění během svatby různé typy těch šatů, takže nemusí vůbec skončit někde zapomenuté v šatníku, ale můžou je nosit ještě dál při jiných příležitostech.
24: U nás v Česku se dělává taky různé tematické svatby, jsou to různé rustikální nebo retro, slyšela jsem nebo četla jsem taky o industriální, může být plážová svatba. Existuje podobný trend taky v Alžírsku, anebo se tam drží jen tradic?
8: Já si myslím, že tam to opravdu trošilinku spíš vychází z toho, že chtějí nějakým způsobem pojmout ty tradice a ono Alžírsko je veliké, to rozlohou největší země v Africe, takže i v těch jednotlivých regionech ty svatby můžou vypadat dost odlišně podle toho, jaké ty tradice tam mají a podle toho, jak se ten ženich a nevěsta rozhodnou tu svatbu vůbec pojmout, jestli spíš chtějí něco modernějšího anebo se chtějí držet těch původních tradic a těch původních tradic je hodně, kromě toho, že ta svatba dřív bývala několika denní, tak ale i přesto některé tradice i na těch, které bych označila méně tradiční svatby, tak zůstávají a jedna z nich je třeba malování henou. To se většinou děje ještě noc před tou svatbou a odděleně muž, ženich a žena, nevěsta se svojí skupinou dalších mužů a dalších žen a oni na ruku dostanou henou namalovaný takový jako kruh a to je jedna z těch svatebních tradic, ale předchází tomu třeba i návštěva takové tradiční, řekněme, sauny, hamámu, to je něco, co jsou takové ty turecké lázně, které se do Alžírska dostaly právě za doby, kdy Alžírsko bylo součástí Osmanské říše. No a zároveň asi jako velmi bohatá tradice pochází ze severozápadu Alžírska okolo města Tlemcen, anebo přímo v tom městě, je dokonce zapsaná i na světovém seznamu kulturního dědictví UNESCO a to konkrétně právě tradiční šaty a rituály, které předchází přípravě té svatby. A tam jsou ty šaty, to jsou šaty, které jsem si tady neskoušela, ale ty jsou velmi bohatě zdobené různými korálkami, výšivkami a nevěsty tradičně mývají na hlavě jakýsi čepec, který vypadá velmi zajímavě, trošku jako korunka zdobená korálky, ale zároveň mají i takový kužel malý na hlavě, který tvoří ten čepec, tak třeba součást tady toho jako celého svatebního kulturního dědictví v Alžírsku je na světovém seznamu kulturního dědictví.
24: Je svatba, a teď myslím jako úřední akt a závazek, něco, o co alžírské slečny stojí anebo do čeho se přímo hrnou?
8: Já jsem se o tom bavila s několika ženami přímo v Alžíru, v hlavním městě. Já myslím si, že to trošku ovlivňuje i to, jaké informace jsem od nich dostávala, protože Alžírsko je různorodé, jsou tam vesnické oblasti více tradiční. Takže budu spíš teď mluvit o tom, jak to vnímají ženy v tom hlavním městě. A ty mi říkali, že vlastně stále tam zůstává takový docela pozitivní přístup ke svatbě. Já jsem dokonce byla pozvaná ne na svatbu, ale na oslavu narození dítěte některými ženami v Alžírsku. A to bylo velmi zajímavé, protože jsem potkala matku a dceru na ulici, začala jsem se s nimi bavit a oni mě pozvali na další den k ním domů a když jsem k ním přišla, tak ta dcera už neměla na hlavě šátek, tak mi chvilinku trvalo, než se mi přesně rozpoznala, protože to bylo v tom domácím prostředí, kde byly jenom ostatní ženy a já, když jsem se jí ptala, jak se seznámila se svým mužem, tak ona říkala, že normálně se potkali, tak trošku začali randit a potom tedy rodiny schválili, že se můžou vzít. Nicméně ta její maminka, tak ta měla ještě domluvenou svatbu. A co bylo taky zajímavé, že třeba její maminka se rozhodla, že si šátkem nebude vlasy zakrývat, kdežto naopak dcera, která už jako vlastně ten vztah prožila v takové liberálnější atmosféře, tak se naopak rozhodla, že si šátkem hlavu zakrývat bude. A taky jsme se tam bavili o tom, jestli se scházeli někam, třeba šli do kina nebo co dělali. Takže minimálně v tom Alžíru ženy měly pozitivní přístup ke svatbě, ale zároveň ty, které jsem potkala, tak třeba říkali, že už mají i relativně větší svobodu v tom, jakého partnera si vyberou.
24: To byla zpravodajka Jana Karasová. Děkuji za povídání o tom, jak to chodí v Alžírsku kolem svateb a taky šatů pro nevěsty a přeju ti hezký den.
8: Děkuji a budu se těšit na slyšenou.
22: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: Francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují třeba melouny, kivy a olivy. Slavný vinařský region se kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění před očima. Náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis natáčel s vinařem kousek od Bordeaux.
9: Je bio, 100%. C'est très bon. Pas de soufre, pas de cuivre, rien du tout.
10: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima ale zásadně mění zdejší vinařský region.
11: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
10: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
11: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje. Všichni teď přemýšlejí nad tím, jestli zasadit kivy, lískové ořechy, mandloně nebo něco jiného. S odstupem času možná zjistíme, že právě kivy nebo olivovníky budou tím nejlepším řešením.
10: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
11: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
10: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba alkoholu, a to zejména u mladé generace. Naïs, která provozuje obchod s vínem v obci Ares nedaleko Bordeaux, proto musela začít nabízet i různé pivní speciály nebo whisky.
12: Bordeaux bylo po velmi dlouhou dobu významnou vinařskou oblastí. Dobré víno ale není úplně nejlevnější a lidé nemají takový zájem pít víno a vychutnávat si kvalitní láhve. Už neplatí ani to, že by si v neděli u rodinného oběda otevřeli láhev. Mně je 25 a moje generace pije méně než generace mých rodičů. A nová generace pije ještě méně. Ale pijí zase jiné věci. Hodně koktejly, tvrdý alkohol, pivo. Ale s vínem to nevidím dobře. Ve Francii je mnoho vinařů, kteří krachují. Dlouhou dobu jsme dováželi pivo z celého světa. Lidé milují řemeslné pivo z menších pivovarů. Za rok a půl jsme zdvojnásobili prodej piva. A teď navíc spolupracujeme zejména s místními řemeslnými pivovary.
10: Odklon mladší generace od alkoholu souvisí taky s rostoucí popularitou zdravého životního stylu. Mladší generace nepovažují skleničku vína za nezbytnou součást běžného oběda nebo večeře. A když už si vybírají víno, tak dávají podle ministerstva zemědělství přednost tomu bílému nebo růžovému a vyhýbají se červenému. To je přitom pro vinaře z jihozápadní Francie zásadní. Producenti vína se navíc obávají negativních dopadů rozsáhlých lesních požárů, které region Gironde zasáhly. Požáry se sice vinicím vyhnuly, turisti ale ruší rezervace v hotelích a oblasti se vyhýbají. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
24: 50 hvězd a 13 pruhů americké vlajky spolehlivě rozezná většina lidí. Víte ale, jak vlastně vznikla? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se vydala do domku ve Filadelfii, kde podle legendy Betsy Rossová ušila tu úplně první. Místo slávy se ale švadlena spíš bála o život, protože jí za takový čin hrozila smrt oběšením.
13: Jsem ve Filadelfii, jen pár kroků od místa, kde před 250 lety podepsali tu slavnou deklaraci nezávislosti, a mezi moderními budovami tady stojí takový úzký cihlový domek, a před ním je zahradní restaurace, kde posedávají návštěvníci. A právě tady prý vznikla první americká vlajka.
1: So she actually saw the first, staged the first flag?
14: Correct. Oh. General Washington was in Philadelphia. He was the Virginia delegate to the first...
13: Legenda je to krásná. V červnu 1776 vešli do krámku tři muži, mezi nimi sám George Washington, a 24-leté vdově Betsy Rossové, která si po smrti manžela sama vedla čelovnickou dílnu, ukázali náčrt vlajky se šesticípými hvězdami. Betsy prý vzala nůžky, jedním střihem vytvořila hvězdu pěticípou a zakázku dostala. Žena v dobovém kostýmu se představí jako Margaret Woodbyová. Sedí tady v té zahradní restauraci a vypráví lidem o tehdejší politické situaci.
16: Když generál George Washington požádal Betsy Rossovou, aby ušila vlajku, bylo to pro ní totéž jako spáchat vlastizradu. A trestem byla smrt oběšení.
13: Každý obyvatel Ameriky byl tehdy právně poddaným britského krále. Vyhlásit nezávislost znamenalo vzpouru poddaných proti panovníkovi. A k tomu potřebovali tu vlastní vlajku.
16: Betsy ušila vlajku s nápisem, že jsme nyní Spojené státy americké. Už samotným ušitím té vlajky se dopustila vlastizrady. To znamenalo, že o tom tehdy nesměla ani promluvit.
13: Naráží na to, že legenda o statečné švadleně, rebelce a vdově, která po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, se ne zcela slučuje s historickými záznamy. V nich totiž neexistuje jediný důkaz o tom, že by Betsy Rossová vlajku s 13 pruhy a 13 pěticípými hvězdami skutečně ušila.
16: Ona stejně jako mnozí další během války nemohli veřejně mluvit o tom, co dělají, protože tím bychom se dopustili vlastizrady. Naše město Filadelfie se tehdy dopouštělo vlastizrady už jen tím, že se postavilo na stranu Američanů.
13: Američanům to ale zjevně nevadí. Tady na tom nádvoří, kde je Betsy pochovaná, se fotí školní výpravy a letos v roce 250. narozenin sem míří víc lidí než kdy dřív. Možná i proto, že příběh statečné švadleny rebelky je přesně ten druh legendy, jako o svém vzniku chce Amerika vyprávět. Z nádvoří domu Betsy Rossové ve Filadelfii, Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
17: Na hodinách je 14:30. A ve studiu taky Jana Gulda.
18: Mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích vyhodnotit nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu. Trénovala ta umělá inteligence na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů. Využívají desítky nemocnic v Česku. V Hořicích na Jičínsku v Královéhradeckém kraji se po celý víkend konají motocyklové závody veteránů, protože část trati vede tradičně přes Hořické náměstí a taky dalšími ulicemi v centru města, dohlíží na bezpečný průjezd závodníků policie. Řidiči zároveň musí počítat s omezeným průjezdem městem. Diváci by měli do Hořic přijíždět kvůli tomu s větším předstihem. Krajně pravicový politik Abelardo de la Espriella složil přísahu a stal se novým kolumbijským prezidentem. V inauguračním projevu slíbil zahájit boj proti obchodu s drogami a zavést úsporná opatření. Kolumbii chce taky připojit do vojenského programu Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten de la Espriellu ve volbách podpořil. A liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro srnce. Aktuálně má rozlohu téměř 14 hektarů. Pro návštěvníky je dnes v zoo připravený speciální program. Sport. Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Ten přestup oznámil na svém webu. Podle Sky Sports zaplatí klub za 22-letého brankáře 7 milionů liber. Z bonusy se může částka vyšplhat dokonce až na dvojnásobek, tedy v přepočtu na téměř 400 milionů korun. Za 6 let neodchytal Vítek v dresu A týmu Manchester United ani jeden zápas. Od roku 2024 hostuje v jiných týmech.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kus před sjezdem k výstavišti na kilometru 188 po vážné nehodě se projíždí jenom jedním pruhem. Kolona od exitu 182 popůvky pořád až na 40 minut. A silný provoz je i na náhradní trase po 602 od Kývalky k Veselce. Pořád vazne taky výjezd po D1 z Brna na Prahu. Pomalu se jede od sjezdu na Vídeňskou na 188, jak se tam přihlíží u nehody. Zdržení asi čtvrt hodiny. Na D5 před Prahou z Plzně kolona z prvního kilometru se sune 10 až 15 minut do omezení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 směr D1. A potom je Pražský okruh obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech mezi exity 15 Lochkov a 3 Vestec. V obou směrech jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Na té vzniká kolona obousměrně na čtvrt hodiny mezi Barandovským mostem a magistrálou. A navíc potom na výjezdu z Prahy na D1 se objevila neavizovaná zřejmě městská údržba a na Brněnské za sjezdem na Chodov sekají trávu ve středovém pásu. Pomalu se sunou levým pruhem, teď jsou na 3. kilometru a vzniká před nimi kolona. A na magistrále fronta ve Velznově směr Holešovice od hlavního nádraží ke sjezdu na Florence, tam je ještě uzavřený Hlávkův most z centra, na Štvanici dochází chvost Pride průvodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
18: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Proč generální prokuratura vydala pokyn, váš pokyn, k zastavení trestního stíhání ve věci výbuchu na dole Pluto, ke kterému došlo v roce 1981?
1: Na nic takového si nevzpomínám. Do funkce generálního prokurátora jsem byl jmenován v květnu 1988, předchozí generální prokurátor náhle zemřel a tak mi nikdo agendu nepředával. Když jsem do funkce generálního prokurátora nastupoval, dostal jsem dva koncepční úkoly. Zprávu o dodržování socialistické zákonnosti v Československé socialistické republice pro federální shromáždění a soubor opatření pro prohloubení prokurátorského dozoru pro předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa. Proto jsem se ke konkrétním věcem ani nedostal.
2: Tak to odpovídal vyšetřovateli z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu někdejší generální prokurátor Ján Pěščák v únoru roku 2000. Tehdy bylo obnoveno vyšetřování důlního neštěstí z roku 1981. To nemělo v historii obdoby. Na jeho konci bylo 65 mrtvých horníků. A výslech bývalého prokurátora Pěščáka pokračoval.
0: Mám tomu tedy rozumět tak, že jste se tehdy vůbec neseznámil s vyšetřovacím spisem ve věci výbuchu na dole Pluto?
1: Ano, spis takového rozsahu jsem nikdy jako generální prokurátor Československé socialistické republiky nečetl. Ze zákona o prokuratuře jsem ani žádný takový spis číst nemohl.
0: Z pokynu generálního prokurátora bylo odborem dozoru v přípravném řízení generální prokuratury uloženo krajské prokuratuře v Ústí nad Labem zastavit trestní stíhání obviněných. Můžete se k tomu vyjádřit?
1: Myslím, že tehdy došlo k určité deformaci ze strany pracovníků odboru dozoru generální prokuratury Československé socialistické republiky, neboť generální prokurátor nebyl oprávněn žádný takový pokyn vydat. Pro časový odstup si již nevzpomínám. Myslím ale, že jsem o té věci nebyl informován.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Předmětem vyšetřování byly události 3. září roku 1981 na Mostecku v Litvínovském hnědouhelném revíru Mostecké pánve. Co se tam tehdy stalo? Otázka pro hosta pořadu, policejního historika magistra Radka Galaše.
3: 3. září 1981 došlo k velké důlní tragédii, kdy při výbuchu v dole Pluto zahynulo 65 horníků.
2: Jak se to mohlo stát?
3: Na první dojem to působilo tak, že došlo k výbuchu metanu v dole, což se ale ukázalo jako mylná představa.
2: Jedním z tehdejších záchranářů, který pracoval na tamním dole, byl Jaroslav Richter. Tak to vzpomínal na tehdejší dění pro deník CZ.
4: V té chvíli jsem byl ve sprše a nic neslyšel. Tekla na mě voda a chlapi vedle mě se jako vždy hlasitě bavili. Pak přiběhl do sprch kolega v civilu, který chtěl jít na nohy, bala zavolal. Kluci, bouchlo Pluto. Nevěřili jsme mu. Jenže najednou přestala téct voda. A nám došlo, že má pravdu.
2: A záchranář Jaroslav Richter pokračoval.
4: První čety prošly šachtu a zjistili, kde jsou živí a mrtví. Pak jsme dole jen zazdívali a do centra nešli, protože tam vznikl velký oheň. Byla to malá šachta, kde se všichni znali. Pracovali jsme tam spolu léta. Denně jsme byli ve styku a myli si záda. Tenkrát nebyla taková fluktuace jako teď. Panika byla obrovská. Dost lidí nechtělo fárat a báli se i někteří záchranáři. Nebylo výjimkou, že profík vykonal svou práci a pak se zhroutil, protože to psychicky nevydržel.
3: V 15 hodin 33 minut se ozval první silný výbuch. Po něm následovala série dalších menších a začalo kolabovat elektrické vedení, větrání v dole a skolabovalo na chvíli i operační středisko. To samozřejmě vyvolalo okamžitě poplach a byli aktivováni záchranáři, kteří byli na každém dole. V 16 hodin a 5 minut což znamená zhruba půl hodiny po události, už dolů sfárala první četa báňských záchranářů.
2: Kolik horníků v dole bylo?
3: 105 horníků, část byli záchranáři, kteří zde likvidovali 4 zápary, o kterých ale většina té směny vůbec nevěděla.
2: Co to byly ty zápary?
3: Zápar je vlastně samovolná oxidace uhlí, která je přirozená, ale musí se likvidovat a nesmí přesáhnout určitou teplotu, aby nedošlo k zahoření tohoto uhlí. V závěru bylo zjištěno, že příčinou byl výbuch prachu, který byl v prostředí v dole.
2: A teď si pojďme říci, kolik lidí byli záchranáři schopni ještě zachránit, jak probíhalo hledání a nacházení dalších mrtvých těl a podobně.
3: Zachráněno hned na počátku bylo 39 horníků. Ti vyfárali zhruba v 16 hodin 45 minut. Pak už bohužel záchranáři dohledávali pouze mrtvé. A to dohledávání ale trvalo 4 měsíce.
2: Pamětník Jaroslav Richter, jeden ze záchranářů tamního dolu, vzpomínal, že poté už jenom zazdívali. Jak tomu rozumět?
3: Já jsem fáral na dolech s pamětníky, kteří zde přímo zasahovali. A oni mi vyprávěli totéž. V podstatě šlo o jednu jedinou věc a to byla prevence. V této situaci hrozily další a další výbuchy. Znamená to, že by došlo nejenom k devastaci vybavení dolu a znemožnění dalších záchranných prací, ale hrozily i další oběti na životech. Proto bylo místy rozhodnuto, že budou postaveny zdi. To znamená, že některé chodby, kde byl vysoký obsah prachu, tak byly prostě zazděny. Bez ohledu na to, zda za tou zdí ještě někdo žije.
2: Zbouraly se ty zdi někdy?
3: Já se přiznám, že takovýto záznam jsem nenašel, ale vzhledem k tomu, že z dolu vyprostili všechny oběti, tak předpokládám, že po určité době ano.
2: A začal se hledat viník.
3: Ale bylo to nesmírně komplikované a velmi obtížné. Vemte si, že jako první se při takovémto neštěstí jde po záznamech bezpečnostních techniků, kteří vědí, jaká je situace v dole. Hned první zjištění bylo, nemůžeme najít knihy o bezpečnosti práce pod zemí. A takhle bychom mohli vlastně pokračovat dál. Ztrácely se důležité dokumenty už v samotném začátku.
2: Kdo řídil vyšetřování?
3: Vyšetřování řídila krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem. Samozřejmě byli přiděleni vyšetřovatelé, ale ti měli velmi těžkou úlohu, protože stáli před místem činu, na kterém nikdy v životě nebyli. Navíc, aby mohli na toto místo činu, tak museli být speciálně vycvičeni.
2: Jak dlouho takové vycvičení trvalo? To během té doby nikdo nevyšetřoval?
3: Takovéto cvičení nebo vycvičení trvá řadu měsíců. Ti policisté, aby mohli podzem, tak museli absolvovat zkrácený výcvik báňské záchranné služby, včetně práce v dýchacích přístrojích v prostředí, které pro ně bylo absolutně neznámé.
2: S jakými odborníky kriminalisté spolupracovali?
3: Spolupracovali se všemi možnými odborníky typ

0: Filmy byly zpracovány na krajské správě Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem mnohem později. A tak teprve při zpracování bylo zjištěno, že z pořízených 12 záběrů mohlo být použito pouze několik přijatelných snímků. Vzhledem k vysoké teplotě a nepříznivým klimatickým podmínkám došlo při zpracování negativů k odloupnutí emulze od filmové podložky a tím byl film znehodnocen a dokumentace není provedena.
1: Jaké byly výsledky vyšetřování? My jsme slyšeli v dané zprávě, že to trvalo víc než rok.
2: Trvalo to velmi dlouho a bylo několik vyšetřovacích verzí. Mezi ně patřila ku příkladu exploze metanu. Problém ovšem spočíval v tom, že důl Pluto nebyl plynující důl, takže tam metan nebyl. Další bylo nedodržení technologických postupů, zvýšená míra prachu, porušování bezpečnosti práce. Celá řada verzí byla postupně vyvrácena.
1: A nakonec zůstala jedna jediná, poslední vyšetřovací verze. A takto byla popsána.
3: Ke vzniku mimořádné události na dole Pluto 2 došlo iniciací uhelného prachu, jehož rozvíření bylo způsobeno neočekávaným závalem na komoře 4107/11, který byl způsoben buď geomechanickým jevem nebo porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a nebo porušením technologických postupů.
1: Bylo způsobeno. Tento trpný rod nám může naznačovat, že snad nikdo za nic nemohl. Ale poslechněme si kriminalistický závěr.
0: Všechna uvedená zjištění charakterizující nedostatky v systému boje proti prašnosti v dole a dalších souvisejících opatření, ať již technických nebo kontrolních, byla známa i orgánům koncernového podniku DVUZ a OBU a vytvářela již delší dobu před výbuchem na dole Pluto 2 stav rovnající se obecnému ohrožení ve smyslu trestního zákona.
1: Orgánové tedy informováni byli, ale pojďme si daný text přeložit. Co se skrývá pod zkratkami, které jsme slyšeli DVUZ a OBU?
2: Zkratka DVUZ znamenala Doly vítězného února v Záluží, koncernový podnik. To znamená to nejvyšší podnikové vedení a OBU je okresní báňský úřad, čili úřad, který dozírá na bezpečnost práce v báňských provozech.
1: Věděli konkrétní lidé z těchto konkrétních institucí to, co bylo v kriminalistickém závěru, že se tam už nějaké problémy objevovaly?
2: Ano, věděli to. Věděli o vysokém procentu prachu, které vznikalo díky zanedbávání některých čistících pracovních činností na úkor těžby.
1: Zajišťovali nějak bezpečný provoz? Řešili to nějak?
2: Prakticky to neřešili vůbec, protože přednost dostávala výtěžnost dolů a plnění socialistických závazků před bezpečností mužstva.
1: Celé vyšetřování trvalo dlouhých 5 let. Kriminalistický závěr jednoznačně určil odpovědné osoby a viníky a měl začít proces potrestání daných lidí. 9. června roku 1986 generální prokurátor České socialistické republiky Jaroslav Krupauer píše svému nadřízenému, tím byl generální prokurátor celé Československé socialistické republiky, tedy federace.
3: Považuji za odůvodněný návrh, aby okresní prokurátor v Mostě podal obžalobu na odpovědné pracovníky dolu, po případě koncernového podniku Doly vítězného února v Záluží a obvodního báňského úřadu v Mostě.
2: Mělo být obžalováno celkem 11 osob. Zpravidla se jednalo o vedoucí pracovníky výroby, inspektora bezpečnosti práce, vedoucího větrání závodu, ředitele závodu, dokonce ředitele útvaru řízení výroby, obvodního báňského inspektora a další osoby, které byly obviněny z trestného činu obecného ohrožení a hrozil jim trest v rozpětí odnětí svobody od 3 do 10 let.
1: Takže se zdálo, že viníci budou opravdu potrestáni.
2: To první zdání takové skutečně bylo, ale realita taková nebyla. Do věci se vložila Státní bezpečnost a Správa kontrarozvědky.

0: pro ochranu ekonomiky. Na každého nacházeli kompromitující materiály ve snaze diskreditovat jejich znalecké posudky a tím pádem zpochybnit celý proces.
1: Ale někdo jim musel dát takový pokyn.
0: Předpokládám, že tento pokyn přišel z ústředního výboru komunistické strany.
1: A z jakého důvodu?
0: Je to jednoduché, bylo potřeba plnit závazky sjezdu a nikoliv poukazovat na chyby soudruhů, kteří to dělali v dobré víře, protože chtěli vyšší výtěžnost dolů.
1: Takže politické zadání vyrubat co nejvíce uhlí na počest 16. sjezdu komunistické strany Československa mělo větší hodnotu než 65 mrtvých lidí a celá tragédie a ti, kteří za to byli odpovědní?
0: Je to přesně tak a oni v podstatě považovali za dostatečné to ubohé odškodnění, které dostali vdovy a děti po mrtvých hornících. Pohybovalo se v řádu nižších tisíců.
1: Co se dělo dál?
0: Celý spisový materiál byl de facto zapečetěn. Bylo to 10 000 stran textu, 20 000 stran další dokumentace a ty všechny byly zavřeny prostě v Mostě a nikdo k ním neměl přístup.
1: Přesto dozorový prokurátor Miloslav Holubec, stejně jako generální prokurátor ČSR Krupauer, ostatně slyšeli jsme jeho pokyn k podání obžaloby z června roku 86, vyčkávali, že dojde k nařízení soudního jednání. Pro toto jednání bylo důležité, jaké bude stanovisko generálního prokurátora Federativní Československé socialistické republiky Pěščáka. A ten 7. června roku 1988 napsal dopis. Adresátem byl tehdy sám generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Milouš Jakeš. Důležité je podotknout, že opět i na tento dopis se čekalo další 2 roky.
2: Vážený soudruhu, generální tajemníku, z pokynu soudruha Vladimíra Blechty, vedoucího oddělení státní administrativy ústředního výboru komunistické strany Československa, jsem se podrobněji seznámil se závěrečnými materiály souvisejícími s vyšetřováním katastrofy na dole Pluto 2 v Louce u Litvínova, jakož i s návrhem na podání obžaloby proti osobám, které měly zavinit tuto rozsáhlou mimořádnou událost. Stotožňuji se s názorem, že se nepodařilo hodnověrně prokázat zejména příčinnou souvislost mezi jednáním osob, proti nímž bylo vedeno trestní stíhání, a následky důlního neštěstí. Získání dalších důkazů není možné pro velký časový odstup 7 let a vzhledem na charakter katastrofy. Devastace na místě činu, přímí svědkové zahynuli a podobně. Proto po konzultaci považuji za správné zastavit trestní stíhání.
1: Pak už to šlo ráz na ráz. Po 10 dnech vedoucí odboru Milan Fischer napsal dopis krajskému prokurátorovi v Ústí nad Labem Jaroslavu Čechovi.
3: Vážený soudruhu, sděluji ti, že generální prokurátor ČSSR vyslovil souhlas s předloženým nástinem usnesení o zastavení trestního stíhání proti obviněnému. A souhlasil rovněž s přijetím souboru preventivních opatření, která odpovídají závěrům jednání na Severočeském krajském výboru komunistické strany Československa v Ústí nad Labem dne 8.7.1988.
1: Krajský prokurátor Jaroslav Čech po pár dnech vydává usnesení, bylo to 31. srpna 1988, ve kterém píše.
3: Trestní stíhání všech 11 obviněných se zastavuje, neboť nebylo prokázáno, že skutek spáchali obvinění. Výsledky vyšetřování odůvodňují závěr, že skutek, pro který byli obvinění stíháni, je trestným činem. Avšak vzhledem k tomu, že ani po provedení všech dosažitelných důkazů nebyla jednoznačně prokázána příčinná souvislost mezi jednáním obviněných a nastalým následkem, zůstaly pochybnosti o jejich zavinění.
0: Můžeme to shrnout tak, že strana rozhodla a tím to skončilo.
1: Skončil tím celý příběh neštěstí a vyšetřování a potrestání viníků na dole Pluto?
0: Řekněme, že pro 80. léta určitě ano. Ale v roce 2000 přichází nová iniciativa.
1: A to Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Předvolán v rámci vyšetřování byl také někdejší generální prokurátor Ján Pěščák. V úvodu pořadu jsme slyšeli jeho odpovědi a také jakousi argumentaci. Nebylo absurdní, když tvrdil, že on vůbec nebyl oprávněn žádný pokyn k zastavení trestního stíhání vydat a stejně tak tvrdil, že o té věci nebyl informován a pak to korunoval slovy, že si vlastně nevzpomíná, že by daný dokument vůbec podepsal?
0: Samozřejmě, že to absurdní bylo. A z jeho výpovědi podotýkám, že to byl generál Sboru národní bezpečnosti mimo jiné. Vyplynuly i další absurdity. Jemu byl předložen dopis Miloši Jakešovi s jeho vlastnoručním podpisem a on tvrdí, já si to nepamatuji. On si v podstatě po pár letech v úvozovkách nepamatoval neštěstí s 65 mrtvými, u kterých rozhodl o tom, že celé trestní řízení zastaví.
1: Je vůbec možné na takové absurdní kličce toto řízení zastavit, poněvadž byla vyslechnuta řada svědků. Byl dokonce podán návrh na obnovu řízení. Jak to pokračovalo?
0: To pokračování už tak veselé úplně nebylo. Státní zastupitelství, kam ta iniciativa doputovala, neshledalo důvody k obnovení řízení. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu s tímto nesouhlasil a podal podnět k vrchnímu státnímu zastupitelství k přezkumu. Ani ten však nedopadl a i vrchní státní zastupitelství nerozhodlo o pokračování nebo obnově trestního řízení.
1: A teď si řekněme, proč. Nechyběly důležité dokumenty, které byly záměrně zničeny na počátku těch 80. let?
0: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu celou řadu těch chybějících materiálů doplnil a našel. Doplnil výpovědi i bývalého ministra průmyslu a obchodu a dalších. Takže tady bych to jako příčinu přímo neviděl.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán? A stejná otázka pro hosta pořadu, policejního historika, magistra Radka Galaše.
0: Rozhodně za tyto skutky měl být potrestán a mělo být prokazatelně potrestáno 11 zodpovědných lidí.
1: Jak si vysvětlit, že v 80. letech klíčové bylo hlavně vyrubat uhlí a splnit plán, lidské životy, lidské zdraví, stejně jako připomeňme i životní prostředí, to se dostávalo do zcela podružné role, ale že ani po pádu komunistického režimu, vždyť vystoupení bývalého generálního prokurátora Pěščáka byl vlastně výsměch či plivanec do tváře pozůstalým, že to bylo takto smeteno ze stolu i v té době.
0: Jsem přesvědčený o tom, že rozhodování po roce 2000 bylo otázka pohodlí a lenosti. Doslova a do písmene. V 80. letech to byla věc úplně jiná.
1: Mělo by ještě nějaký smysl, pokud by byla právní možnost obnovit trestní stíhání?
0: Já mám obavu, že ta právní možnost tady není. A proto jsou tady historici a rozhlas, aby se všichni dozvěděli o tom, jak skutečně tento případ byl vyšetřen a jak byl ukončen. Osobně se domnívám, že každý skutek by měl být potrestán, anebo alespoň konstatována vina. Nejde o to, aby ti lidé skončili ve vězení, ale jde o to, aby soud řekl, ty jsi vinen smrtí 65 horníků.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
1: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
2: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
1: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
3: Tady je vysílání Radiožurnálu, je 15 hodin. Jana Gluda má zprávy.
4: S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí skoro 40% Čechů. Maďarská vládní strana TISA vybrala za kandidáta na prezidenta bývalého předsedu nejvyššího soudu. Plzeňští fotbalisti budou v Teplicích hrát o první výhru v ligovém ročníku. Kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se rozjíždí a počasí zítra bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale taky společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Radiožurnál, kterého se na začátku týdne zúčastnilo víc než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
4: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců 22. července. Prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, vybrala ho vládní strana TISA premiéra Pétra Maďara. Hlavu státu mají poslanci zvolit v úterý. TISA má v parlamentu víc než 2/3 většinu. Očekává se tak, že Baka ve volbách zvítězí. Premiér Maďar odvolal předchozího prezidenta Tamáše Sulyoka změnou maďarské ústavy. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku léta 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta ale nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, vysvětluje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
6: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
4: Na Babylonském rybníku na Domažlicku se dnes od 18 hodin koná komorní koncert klarinetových souborů. Vystupovat budou na pláži i na lodičkách účastníci mezinárodních letních klarinetových kurzů v Domažlicích. Pokračuje organizátorka kurzu Ludmila Peterková.
7: I ze břehu, i z různých částí vodní hladiny z lodiček budou hrát různé komorní soubory. Takže uslyší hudbu Haydna, Handla i Gershwina, Mozarta. V různých velikostech budou to dua, třeba kteří budou hrát nějaký kruslovo duo, nebo tria od českých skladatelů, kvarteta až po třeba 12 lidí.
8: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí k zápasu třetího kola šance ligy na trávníku dosud 100% Teplic. Domácí jakýkoliv bodový zisk posune minimálně do zítřka do čela tabulky. Hosté ze západu Čech naopak budou hrát o první vítězství v sezóně. Mluví o tom i útočník Viktorie Christoph Kabongo.
9: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule, ale samozřejmě hrajou v domácím prostředí, budou hrát fanoušci a bude to těžký utkání v tomhle. No. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů 3 body.
8: Utkání Teplice Plzeň začne v 17 hodin, stejně jako duel Zlín Bohemians. Sobotní program uzavře souboj Mladé Boleslavy se Spartou Praha s výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už před sjezdem k výstavišti na 188. kilometru odklidili následky po vážné nehodě rozjezd kolony, ale ještě brzdí porouchaný autobus na kilometru 185 v pravém pruhu. Popojíždí se od exitu 182 popůvky kolem 15 minut a pak se auta z původní dlouhé kolony dostávají dál do Brna, tam se zase plní úsek od sjezdu na Vídeň do omezení u D2. A jak na 188. D1 není na co koukat, následky nehody odklizené, rozjíždí se pomalu kolona taky na výjezdu z Brna na Prahu, od sjezdu na Vídeň se jede postupně plynulej. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se tvoří kolona už od exitu 5 Rudná, natáhla se. Osobním autem je to na 20 minut do zúžení na Pražském okruhu, hned za nájezdem z D5 směrem na D1. A Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Lochkovem a Vestcem kvůli údržbě tunelů, jezdí se přes Barandov a po jižní spojce, na té se tvoří kolony v obou směrech na 15 minut. A směrem na D1 pak ještě čekejte jednu kolonu z 0. kilometru Brněnské Zachodov na 3. Tam je kvůli sekání trávy zabraný levý pruh, to je dalších asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V dnešním magazínu Mezi námi si budeme povídat s ukrajinskou lékařkou a válečnou uprchlicí Juliou Žarikovou. Představíme vám také příběh Ivana Truxy, spoluzakladatele kina a restaurace Mat v Praze, který vyrůstal v rusínsko-slovenské rodině. Na závěr uslyšíte běloruského akordeonistu a skladatele Romana Zabelova. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
1: Mezi námi.
11: Ukrajinská lékařka Julia Žarikova se v roce 2022 stala válečnou uprchlicí v Česku. Po zvládnutí základů češtiny se jí podařilo uplatnit v českém zdravotnictví. O své cestě i novém životě v České republice mluvila s naší redaktorkou Gorankou Oliačou.
12: Příběh doktorky Julie Žárikové je zajímavá odpověď na otázky, co tady může dělat lékař s migračním původem a jakým přínosem může být pro tuto společnost.
13: Nostrifikovala jsem diplom, ale nesmím léčit. To nevadí. Našla jsem vhodnou práci, která baví mě.
12: Pracujete v nemocnici Motol?
13: Я працюю jako doktorka a projektová koordinátorka evropských registrů. Evropské registry je to základ pro výzkum, který má za účel zlepšení zdravotnické péče pro děti a pro pacienty s vzácnými onemocnění.
12: Pracovní začátek odbyla v armádě spásy jako interkulturní pracovnice pro ukrajinské uprchlíky. Velice intenzivně se ale zapojila do různých projektů neziskovek zaměřených na zdraví. Zúčastnila se například projektu na podporu očkování mezi uprchlíky.
13: Ukrajinské ženy mají strach, že něco se stane špatného z jejich dětí po očkování. Například vznikne autismus nebo vady, poruchy. Jedný efektivní argument je to dávat nějaké příklady. Čeští děti mají očkování a děti z vzácné onemocnění dokonce taky mají očkování. A nic takového se nestává. Mám zkušenost, že pro české maminky bylo zajímavé, jaké přednost mezi dvě vakcíny. Jsou to různé věci, protože Ukrajinka nevybírala mezi dvě vakcíny. Ona chtěla, proč ona musí očkovat.
12: Rozdíl mezi ženami se prý časem měnil. Ukrajinky už vakcíny šmahem neodmítají.
13: Teď už nějakým způsobem adaptuje k nové zemi a už mnoho nemají v plánu navrát na Ukrajinu. Oni to už přijímají, ty pravidla, a dělají tak, jako Češi.
12: Jeden z projektů se věnoval podpoře onkologicky nemocných ukrajinských uprchlic.
13: Vytvořili jsme spolu takovou cestu pacienta.
12: Kde začíná a jak končí?
13: Začíná přístupem do zdravotního systému České republiky. Najít například praktického lékaře, který ukáže vám, kam a co musíte udělat. Kulatý stůl, který Združení Amiga provedla s jinými neziskovkami, byl úspěšný. První lékařská fakulta na Karlově univerzitě provedla výzkum, zkoumala pocit lidí, Ukrajince a Čechy. Je to lehké najít ten přístup do českého zdravotního systému, nebo lidi cítí nějaké obtíže s tím. Zjistili jsme, že všichni čeští a Ukrajinci mají problém s hledáním praktického lékaře, s objednáním, které nejdou. Jako výsledek využít elektronický objednavčí systém. Skvělý příběh, jak udělat ten přístup jednoduše.
12: Asi není zapotřebí říkat, že Julia Žáriková má svou práci ráda. Bezmezně se jí věnovala, protože to viděla doma u svých rodičů. Navíc ráda pracuje s novými, modernými přístupy k léčbě v medicíně.
13: Je to zajímavé a hlavně je to efektivní. Já vidím tě přínosy pro děti, protože jsem pediatrička.
12: Na projektu v nemocnici Motol dělá jako projektová koordinátorka evropských registrů. Podílí se na výzkumu, který má za cíl zlepšit péči pro děti a pacienty se vzácnými onemocněními.
13: Jsme jen na začátku. Je to přístup zlepšení kvality života, léčby pacientů se vzácnými onemocnění. On potřebuje tu přechodovou péči.
12: Co to je?
13: Aby ti děti nebyly ztraceny v mezery mezi pediatrickou péči a dospělou péči.
12: Bohužel klid ve vaší vlasti ještě není. Kde máte dceru teď?
13: Dcera taky bydlí v Praze. Momentálně se snaží začát studovat tady v Česku. Já jsem tady v Praze kvůli dceru. Já to už vím, že život není vždycky jen tak lehké. Každý potřebuje svůj osobní čas. Proto já doufám, že u nás vládne. A budeme mít třetí generaci doktorů.
12: jak se vám žije?
14: Já vždycky odpovědám, všechno v pořádku. Já jsem spokojená.
13: Já jsem narozená v velkém městě a bydlím v velkém městě taky. Umím používat to velké město pro svoje benefity.
12: Jaké benefity?
13: No například chodím do divadla na Shakespeare. Mám tady už několik kamarádů, s kým mám možnost jít do divadla nebo na výlet. Jezdím na výlety z integračním centru. Tam je takový pan dobrovolník, Pražák. On ví takové detaily, které jsou zajímavé pro mě, jako pro cizinku. A jsem dobrovolnice v centru pro nevědomí lidi Okamžik.
12: Co jste přijala z těch českých zvyků v běžném životě?
13: Češti jsou takový spokojení, oni jsou v klidu, oni málo křičí. Já rozumím, že lidi mohou hádit mezi sobou, ale není to tak často.
12: Tu pohodu byste jako převzala?
13: Jo, já bych tu pohodu převzala v rado.
12: Všímáte si nějakých změn na sobě?
13: No určitě, určitě všimám. Už poslední rok už se usmívám.
11: Říká ukrajinská lékařka Julia Žarikova. Teď si poslechneme příběh Rusína, přesněji řečeno polovičního Rusína, který našel svůj druhý domov v Česku a díky pracovitosti a skvělým nápadům spolu vytvořil v srdci Prahy oblíbené místo setkávání kulturních i gastronomických zážitků. Řeč je o kině a restauraci Mat na Karlově náměstí. Náš redaktor Tomáš Pilát si s Ivanem Truxou povídal o jeho rusínských kořenech i multinárodnostní rodině, ze které pochází.
15: Napůl jsem Rusín po mamince. To byly takový ty paradoxy doby poválečný, kdy teda maminka se odstěhovala z Kečkovec, rusínsky Kečkijuc, to je vesnička malá mezi Svidníkem a Bardějovem, blízko Svidníka, nedaleko Dukleského průsmyku, kde byla největší vřava války východní fronta, protože nechali grunt nejstaršímu bratrovi, byli 4 sourozenci, 3 děvčata, každá z nich odešla, moje maminka v 15 letech, 16 po válce, protože tam bylo všechno zničené a jak jsem říkal, nechali ten grunt svýmu bratrovi, který zůstal sám v tom rodném domě, který postavil dědeček z peněz, které si vydělal v Americe, kde byl asi 5-6 let. No a jak jsem říkal, ona po válce odešla sem s tím, že tak jede do Ameriky se svými kamarády, ale v Praze si uvědomila, že už by nikdy neviděla maminku, že už by se nikdy zřejmě nepodívala zpátky do té rodné vesnice. A v Praze si to rozmyslela a odjeli jenom ty 3 kamarádi a ona zůstala v Praze, kde se seznámila s mým tatínkem, kde pracovala na Valdeku, možná pamětníci znají, je to na náměstí Míru, kde bylo bife a bývalé kino Varšava. Takže maminka se tam vyučila, pracovala samozřejmě, protože neuměla ani česky, tak takové ty zase úsměvné historky, kdy ji poslali, ať jde do sklepa pro brambory a protože sklep po slovensky a i po rusínsky je obchod, tak maminka šla do obchodu a koupila tam brambory a takovýmhle způsobem se učila češtinu. A další paradox je ten, že potom tu češtinu učila nás s bratrem a učila ji tak dobře, přestože nikdy neměla české školy, vždycky ty školy měla jenom rusínský a slovenský, ale naučila se to tak dobře, že nás učila od gramatiky a všechno a naučila se, myslím, nás to perfektně, protože čeština byla jeden z našich těch lepších předmětů, tedy myslím gramatika.
16: Říkáte, že vaše maminka nejdřív, když přišla do Prahy, nemluvila česky. Jak mluvila? Slovensky nebo rusínsky nebo slovensky i rusínsky?
15: Bylo to taková směsice, jo? Protože oni, ty Rusíni, tam mluví málo slovensky. Ona samozřejmě slovensky měla perfektně a ještě další paradox je ten, že měla kamarádku a ona do své smrti mluvila naprosto dokonale česky, že to nikdo nepoznal. A měla kamarádku, která dodnes ještě žije a žije v Praze taky a na té je poznat úplně na první dobrou, že není Češka, že se tady nenarodila, což na mojí mamince znát nikdy nebylo. Mluvila perfektně. Pravda je, že když jsme přijeli na prázdniny, protože jsme tam jezdili každý rok na měsíc jako děti na prázdniny k tetě, teda k obou tetám i ke strýčkovi, který potom na místě toho rodného domu ho zboural a postavil tam další dům, že velký, než zemřel. A moje maminka mluvila perfektně, okamžitě mluvila rusínsky se všemi příbuznými a ovšem zase oni tvrdili, že už je poznat, že už je z Prahy nebo že žije v Čechách. My jsme to samozřejmě nepoznali, ale ti, kteří tam žijí, že, tak poznali perfektně, že už tam byl trošku ten přízvuk malinko jiný, než býval.
16: Vy mluvíte rusínsky?
15: Já samozřejmě rusínsky. Když bych se do toho dostal, tak mluvím. Rozumím perfektně, protože vždycky, když jsme jako děti přijeli, tak nás ty kamarádi naši, když jsme se sešli na hřiště jako děti, vždycky jsme se na ně těšili, na ty kamarády, tak nás zkoušeli z takových slovíček, jako co to je šmar, že je to hoď s něčím, šmarity, hodit a různá jiná slovíčka. Takže my jsme, aby jsme jim rozuměli, tak jsme museli se snažit.
16: Takže maminka rusínka, tatínek je Čech?
15: Tatínek je Čech a to bude další paradox doby, protože on je samozřejmě Čech, ale moje babička z tatínkovy strany, maminka tatínka byla Němka. Vlastně východní fronta přešla o tam ta části toho Slovenska, kde byla nejhorší, nejvíc postižená tou frontou z východu, tak o tam tu pochází maminka jako rusínka a tatínek zase z Německa, kdy teda babička ještě před druhou světovou válkou si vzala dědečka a odstěhovala se s ním do Čech. Žili teda v Křivoklátu, ale původně ona měla německou národnost. Moje maminka rusínskou a můj tatínek byl napůl Němec.
16: Takže taková multinárodnostní rodina, dá se říct. Bylo nějak v té vaší rodině cítit to míchání, podporování jednotlivých kultur?
15: Můj tatínek strašně rád jezdil na to Slovensko, na ten východ. Miloval to tam úplně bezmezně, kdykoliv mohl, protože v něm pracoval. Maminka samozřejmě taky, ale ta tam s námi vždycky na měsíc jezdila, ale tatínek přijel za námi třeba na týden, ale vím, že to tam miloval, miloval tu kulturu jejich, protože co si budeme povídat, tam to bylo vždycky o tom, že se chodilo do korčma, to znamená do hospody a tam se to ono to tak bývávalo kdysi i tady, že jo? Ale tam to bylo, si myslím, ještě o trošku víc. Tam se ty lidi opravdu setkávali i teda v rodinách, ale v té místní hospodě. To byla alfa omega, kde každý večer ta hospoda žila a ty kamarádi probírali všechno možné a měli se opravdu rád. Tatínek je miloval, miloval tu jejich mentalitu, tu jejich dobrosrdečnost. A já teda se přiznám, že na to vzpomínám strašně rád a i několikrát jsme tam byli po roce 89, samozřejmě jak s bratrem a třeba na svatbě příbuzných, když moje sestřenice ženila syna a tam se přiznám, ty svatby teda trošku vypadají jinak než svatby u nás, protože tam 200 lidí, žádný velký počet a musí se ta rodina sejít. Takže vždycky jsem tam rád jezdil, akorát mě mrzí, že je to pro nás v uvozovkách, no to není daleko, ale na to, aby dneska člověk jel tím autem, tak to opravdu je v uvozovkách celodenní výlet tam a celodenní zpátky, pokud neletíte letadlem. Nicméně tam jezdím hrozně rád a teď se tam chystám, protože ještě žije sestra poslední, maminčina, takže bych jí rád ještě viděl, by jí 93. Mé mamince by letos bylo 97 let. Bohužel zemřela, už je to opravdu skoro 30 let.
11: Vzpomíná Ivan Truxa, spoluzakladatel kina a restaurace MAT.
1: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
11: Běloruský akordeonista a skladatel Roman Zabelov vyrůstal v rodině hudebníků. Na akordeon hraje jeho dědeček, otec i oba starší bratři. Hru na tento nástroj vystudoval na konzervatoři v Mogilevu a poté pokračoval na Běloruské státní hudební akademii v Minsku. Protože však cítil, že ve svém hudebním vývoji stagnuje, rozhodl se odejít do zahraničí. V roce 2010 zamířil do Prahy, kde studoval na Pražské konzervatoři a následně skladbu na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění, kde získal také doktorát. O jeho životní i profesní cestě si s ním povídala Taťána Čabáková.
17: Na Pražské konzervatoři si se potkal s českým skladatelem a multiinstrumentalistou Janem Šiklem, s kterým si ušel ku své hudební cesty, protože v roce 2012 spolu založili Zabelou Group. Jakou hudbu spolu 14 let skládáte a tvoříte?
18: Oba jsme měli vlastně zájmy v alternativnějších projevech. Když jsem potkal Honzu na konzervatoři, on už hrával v kapele a jednou právě mě pozval na koncert. Tak jsem šel na ten koncert, viděl jsem, jak on virtuózně dokáže vlastně na ty bubny hrát a přišlo mi to sympaticky, tak jsem mu hned nabídnul, že bychom hrali spolu. A dál to fungovalo takovým krásným přirozeným tempem. Byli jsme ještě, dejme tomu, nezávisle. Ani on, ani já neměli jsme rodiny. Ty naše zkoušky, pokusy byly často do půlnoce. Jsem odjížděl posledním autobusem. Hledali jsme prostě tu nějakou svoji podstátu, hledali jsme ten svůj styl, svůj zvuk. To bylo nádherné. A většinou ta hudba teda vycházela, ten základ hudební vycházel ode mě a potom jsme spolu dopracovávali to a hledali tomu nějaké další rozměry. No, je to krásná cesta a já doufám, že Zabelov Group ještě neskončil. Teď máme takovou pauzičku volnější, hlavně kvůli tomu, že každý máme víc práce a zároveň máme rodiny a děti.
17: Rozumím. Od dubna vystupujete s Janem Šiklem také v inscenaci Baron Prášil, kterou Laterna Magika uvádí ve Stavovském divadle. Hudbu složil Jan Kučera a vy s Janem i hrajete živě, přitom jste součástí jevištního dění. Jaká je to pro tebe zkušenost?
18: Nádherná. Je to překrásný kolektiv lidí. Každý dělá něco jiného, každý v tom svém oboru je opravdu virtuos. Pro mě osobně to je nová zkušenost, protože Miřenka Čechová, Petr Bohač, režiséři zkoušeli s náma nové, dejme tomu, polohy, včetně hereckých, takže pro nás to bylo rozhodně rozšíření komfortní zóny.
17: To jak ti to šlo, herectví?
18: Mám pocit, že k tomu přirozeně mám nějakej, cítím se v tom dobře, tak nějak mám pocit, že zkušenost z toho životu na pódiu se u mě konkrétně snadno přetransformovala do hereckého projevu. Mám pocit, že nám dobře v tom prostě hrajeme a komunikujeme s ostatním týmem.
17: U tebe je zajímavé, že po letech studia skladby a hry na akordeon si se vyučil kadeřníkem a půl roku si skutečně pracoval v kadeřnickém salonu. Co tě k tomu vedlo takhle opustit své zázemí hudebníka a dát se úplně na jiný obor?
18: Je to taková citlivá otázka, protože studium ve výsledku nebyl vždycky pro mě jenom příjemná záležitost. Musel jsem i dřít hodně, abych ustal. Ne všechno šlo přirozeně, jednoduše, takže se to, mám pocit, nakupilo a ke konci toho doktorského studia už jsem skutečně cítil nechuť. Nevím, jestli to bylo vyhoření, ale rozhodně jsem cítil, že je na čase si dovolit udělat krok vedle, abych byl schopen znovu čistýma očima vidět to, co je pro mě důležité. Tedy jsem dobrovolně rozhodl vystudovat něco, co v podstatě neznám. Je to úplně jiný svět, jiné lidi, jiné pocity z toho. Měl jsem radost, že jsem tohle poznal, ale v podstatě skutečně po půl roce jsem z ničeho nic najednou, anebo přirozeně jsem pocítil to, že to není moje místo, že nemám to dělat. Ale je na čase dělat to, co pro mě přirozené, to, kde ten pocit rovnováhy přítomnej, aniž bych nad tím musel usilovně pracovat.
17: Ty dnes učíš akordeon na základní umělecké škole v Čelákovicích. Co je podle tebe důležité ve vztahu učitele a žáka, učitele, který učí hudební nástroj?
18: Vztah, rovnováha, respekt, maximální pravdivost, pochopení, přijetí.
17: Ty nad tím tak hodně Vážně přemýšlíš?
18: Je to velmi důležité. Obecně vzdělání dětí považuji za extrémně důležitou práci, protože to jsou lidi, které velmi rychle nasávají vše, co kolem mají. Je to vzácné, když najdou někoho, kdo jim rozumí, kdo dokáže podpořit touhy, nasměrovat a zároveň s respektem, s láskou k ním. Pro mě je velmi důležité, aby nám bylo dobře, to je základ. Samozřejmě jsou situace, kde člověk pracuje sebou, učí se zasekávat svoje hořké emoce v tu nebo jinou chvíli, ale je to extrémně důležitý, protože když nejsme v pohodě sami za sebe, tak nemůže být nic dobrého potom kolem nás.
17: Ty jsi skladatel, hudebník, máš svou kapelu, jsi učitel na základní umělecké škole, tak co tady z toho zajímavého mixu, co tě teď nejvíce baví z toho, co děláš?
18: Teď mám tak krásné období, nám se narodil synáček, jsem tak rád s ním a je to něco, no teď budu plakat do mikrofonu, je to tak vzácně, tak zázračný, že jsem ani netušil, kolik lásky v sobě mám. Prožívám tak jemné chvíle a zároveň náročné, že jo, to je spoustu změn. No a zároveň vlastně snažíme se nechávat samozřejmě nějaký čas i na svoje věci. A jedna z věcí, kterou skutečně rád dělám teď, znovu jsem si objevil, že kdysi dávno jsem začínal jako solový hráč na akordeon, tak když mi moje manželka dovolí, tak a najdeme na to čas, tak já si beru nástroj, zavřu se u sebe v pracovně a snažím se psát, snažím se cvičit, vlastně stavět repertoár solovej, abych dokázal být samostatný a znovu začal hrát koncerty solové na akordeon. To by mě hodně potěšilo, kdyby to přišlo.
11: Uzavírá akordeonista a skladatel Roman Zabelov. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Goranka Oljača, Tomáš Pilát a Taťána Čabáková. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
1: Máte seznam knih, na které vám nezbývá čas? Známé osobnosti je přečtou za vás, vyberou to nejlepší a nabídnou vám rozbor i s ukázkami. Politická literatura, historické studie, knihy o ochraně klimatu, pohledy do uměleckých publikací, ale i těch gastronomických, a to vše od prestižních autorů českých i zahraničních. Každé úterý po 8 hodině večer a v repríze v sobotu po 4 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: 15 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Jana Gulda.
4: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Meteorologové taky varují v pondělí před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky, informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání. A 400 dobrovolníků dnes kroužkuje a měří mláďata plameňáků, která se na jaře narodila v laguně španělské přírodní rezervace Fuente de Piedra. V oblasti nedaleko Malagy žije jedna z největších kolonií těchto ptáků v Evropě. Dobrovolníci každoročně okroužkují okolo 600 mladých jedinců a pak je vypustí zpátky do laguny.
1: Sport.
4: Fotbalistky Pražské Slávie budou večer bojovat o šanci na účast v evropských pohárech. Na kvalifikačním miniturnej ve Skotsku je čeká zápas o třetí místo proti Brandby Kodaň. Vítězky utkání, které začne ve 20 hodin a 30 minut, si v této sezóně zahrají předkolo druhé nejprestižnější klubové soutěže evropského poháru. Poražený tým naopak v tomto ročníku na mezinárodní scéně skončí.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D10 za Brandýsem a neprůjezdná trojka u Bystřice. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav za Brandýsem. Pozor na mostu přes Labe na 11. kilometru. Překážka brzdí se a vybočuje.
20: Je v levém pruhu pneumatika.
10: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte kolonu nejdřív od exitu 182 popůvky 10 až 15 minut k porouchanému autobusu na 185. v pravém pruhu, potom další fronta v Brně směrem na Vyškov za sjezdem k výstavišti ze 193. do omezení u D2, je to na čtvrt hodiny. Dojela jsem auta z dřívější kolony po už odklizené nehodě u popůvek a před D1 se teď kvůli tomu náporu tvoří asi 2-kilometrové kolony i na vídeňské 52 a na bratislavské D2. U Olymp.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Otec Jamese Bonda.
1: My name is Bond. James Bond.
2: Jmenuji se Bond. James Bond. Tato slova a hlavně charakteristickou hudební znělku zná dneska takřka každý z nás. Tahle hudba provází každý film o Jamesu Bondovi. James Bond, to je filmový a hlavně neohrožený agent 007, který čas od času zachraňuje svět. Pohádky pro dospělé, ale v každém případě řemeslně skvěle udělané filmy. Poprvé se Sean Connery, co by James Bond objevil na filmovém plátně v roce 1962. Nikdo z tvůrců tehdy netušil, že fiktivní agent britské tajné služby 007 ovládne na příští desítky let světovou kinematografii a tvůrcům filmových bondovek přinese astronomické výdělky. Spousta lidí zbohatne. Spousta lidí bude tvrdit, že právě oni stojí za tímto fenomenálním úspěchem. Ale opravdu, kdo vlastně filmového Jamese Bonda vymyslel? Koho vůbec by napadlo začít točit později tolik úspěšné bondovky? Tohle i dnes zůstává, troufám si tvrdit, pro většinu našich lidí tajemstvím. Se svou nedočkavostí ale ještě chvilku vydržte. Odpověď se stejně tak jako tak brzy dozvíte. Povězme si nejprve, co byl onen James Bond, hrdina bez bázně a hany, vlastně zač. A proč se vlastně jmenoval tak, jak se jmenoval?
0: Chtěl jsem co nejjednodušší, jednotvárně a prostě znějící jméno, které jsem mohl najít. A James Bond zněl lépe než cokoliv jiného. Kolem něj se stane řada zvláštních událostí, ale on bude neutrální anonymní postavou a tupým nástrojem ovládaným ministerstvem.
2: Tato slova napsal Ian Fleming, britský spisovatel, který postavu Jamese Bonda vymyslel během své dovolené ve svém jamajském sídle Zlaté oko v roce 1952. Bond získal jméno po americkém ornitologovi Jamesu Bondovi, který byl expertem na karibské ptáky. Jeho knihu Ptáci západní Indie měl Fleming, co by vášnivý amatérský ornitolog, ve svém jamajském sídle. Ostatně ve 20. filmové bondovce Dnes neumírej se James Bond v podání Pierce Brosnana při setkání s čokoládovou kráskou Halle Berry vydává právě za ornitologa. Mnozí novináři spekulovali o tom, že před obrazem Jamese Bonda mohl být i nějaký konkrétní agent britské zpravodajské služby. V úvahu přicházela jména dvou jistých zpravodajců. Fleming však do roku 1964, kdy zemřel, nikdy nic takového nepotvrdil. Ovšem ke službě, v jejímž jménu působil i James Bond, měl i on sám velmi blízko. Za druhé světové války se totiž stal pobočníkem ředitele tajné služby britského námořnictva admirála Johna Godfreye. Flemingův tehdejší spolupracovník Edward Merritt na něho vzpomínal jako na mimořádně pracovitého člověka, který ve dne v noci vyhodnocoval tajné zprávy o německé výzbroji, o kapitánech nepřátelských ponorek, o přístavních prací v Kielu. Rovněž třeba také vyhodnocoval podklady pro bombardování Hamburku. Fleming prý tenkrát nasadil skoro až vražedné pracovní tempo. Kouřil až 70 cigaret denně. Edward Merritt o něm ještě napsal.
0: Ian byl stejný požírač papíru jako my všichni v admiralitě. Válka pro něj znamenala trápení, pot a slzy, ale ne bezprostředně krev.
2: V roce 1941 odcestoval Fleming do Spojených států amerických, kde se podrobně seznámil s laboratořemi, archivy, podzemními střelnicemi či učebnami americké tajné služby FBI. Literárně historikové označují právě tuto skutečnost za jeden z podnětů pro pozdější zrod Jamese Bonda. Později stál Fleming u vzniku takzvané útočné sekce číslo 30, V jeho biografii je tato sekce charakterizována jako jedna z nejzajímavějších malých a téměř soukromých armád druhé světové války. Specialisté, kteří tu působili, měli za úkol využívat bojových akcí k tomu, aby se vždy zmocnili co největšího množství tajných materiálů, map, rozkazů, šifer a seznamů. Při jedné z takových akcí se Flemingovcům podařilo ukořistit italské plány minových polí pobřežní obrany Sicílie, což při následné invazi zachránilo životy tisícům britských a amerických vojáků. V biografii Jana Fleminga se na toto téma ještě píše.
0: Při invazi do Normandie organizovali Flemingovci útok na Aromáš, kde měli nacisté největší radarovou stanici. Ve Francii přepadli velkou pěstinu žampionů u Uji, kde v podzemních prostorech pracovali Němci na prototypu akustického torpéda, dokonalejšího než měli v té době spojenci. Když skončila válka, ptali se kamarádi Iana Fleminga, co bude dělat. Odpověděl: napíši dějiny špionáže, ale takové, že se na všechny předcházející zapomene jako na nudné.
2: Tyto dějiny, jak známo, Fleming nenapsal, ale za to napsal Jamese Bonda. A ještě jedna zajímavá věc. V době, kdy Jan Fleming vymýšlel, jak rozkrývat nejrůznější metody nacistické špionáže, v jedné americké průzkumné jednotce zvláštního určení působil jistý mladý muž, jehož osudem se později měl rovněž stát James Bond. Později, o mnoho desítek let, ve své biografii bude tento bývalý americký voják s humornou nadsázkou vzpomínat.
0: Do armády jsem se přihlásil jako obyčejný voják. Prošel relativně normálním výcvikem jako všichni ostatní a pak, protože jsem byl samozřejmě superinteligentní, jsem vstoupil do Weapons School. Tam jsme se učili obsluhovat všechny zbraně od revolveru až po dělo. Všechny válečné kurzy byly velice rychlé. Mezitím se objevil program s možností dalšího výcviku pro vysokoškoláky, kteří neměli dokončenou univerzitu. A tak jsem se dostal do Intelligence School, školy průzkumníků v Marylandu. Dnes je to onen známý Camp David. Učili jsme se vyslýchat zajatce, znát organizaci německé armády a podobně.
2: Onen mladý muž se pak účastnil invaze v Normandii. Získal postupně dva řády purpurového srdce. Zažil německou ofenzivu v Ardenách. Byl zraněn. Později se vysloužil i dvě bronzové hvězdy za statečnost. Co by příslušník speciální roty průzkumníků, kteří se vyznačovali mimo jiné tím, že dokonale ovládali německý jazyk, vyhledával potenciální německé zajatce, které potom i vyslýchal. Získal tak mimořádně cenné informace, často zpravodajského charakteru. Zbývá prozradit jméno onoho odvážného muže. Jmenoval se Norbert Auerbach, už tehdy muž s pozoruhodnou rodinnou historií. Citujeme z jeho již zmíněné biografie.
0: Narodil jsem se ve Vídni, pak jsem žil v Praze, Paříži, následoval Rio de Janeiro, pak New York, Los Angeles, Londýn. Každou chvíli jsem byl někde jinde a také mé zkušenosti s životem v různých zemích jsou dosti barevné.
2: Je na čase prozradit, že ona biografie se jmenuje Z Barandova do Hollywoodu a společně s Norbertem Auerbachem ji v roce 2006 napsala Lenka Soukupová. Z knihy se mimo jiné dozvíme, že Norbert Auerbach byl synem Josefa Auerbacha, muže, který je neodmyslitelně zapsán v pomyslné knize Zlaté éry filmového Barandova. Norbert tuto éru zažil jako mladý chlapec. V knize Z Barandova do Hollywoodu vzpomínal.
0: Setkávám se někdy s názorem, že otec byl jedním z majitelů Barandova, ale nebylo to tak. Byl pouze členem finančního konsorcia, které Barandov financovalo. Nám, dětem, na životě v luxusní barandovské vile nepřipadlo nic zvláštního, že bydlíme ve vile na Barandově obklopeni lidmi jako služky a kuchařky a šoféři a zahradníci. No dobře, co na tom? Mysleli jsme si tehdy, že takhle žije každý. Samozřejmě, že se u nás scházeli lidé, kteří nás vůbec nezajímali. Herci, herečky, režiséři, bankéři, všichni z filmového a uměleckého prostředí. Dostávám občas otázku, jestli jsem potkával Vlastu Buriana, Ljubu Hermanovou nebo Adinu Mandlovou a další tehdejší hvězdy. Pamatuji se na Adinu Mandlovou a Ljubu Hermanovou. Měl jsem je rád, ne protože měli hezké nohy, ale protože nám dávali čokoládu.
2: Otec Norberta Auerbacha vlastnil v Praze několik společností zabývajících se výrobou a distribucí filmů. Byla to nejprve firma Elekta Film, která se ve 20. a 30. letech stala největší produkční a distribuční společností v republice. Potom to byly společnosti Slavia Film a

0: Nový domov potom našli ve Spojených státech amerických. Jeho syn Norbert po návratu z války se začal věnovat tomu, v čem byl jeho otec mistr nad mistry, tedy podnikání ve filmovém průmyslu. A tak v době, kdy někdejší váleční zpravodajec Jan Fleming psal ve svém síle na Jamajce jednoho Jamesa Bonda za druhým, bývalý vojín speciální průzkumné roty 2. tankové divize americké armády Norbert Auerbach si budoval kariéru ve filmovém biznesu. Po několika letech působení u filmových společností zakotil v pařížské centrále společnosti United Artists, kde se měl později stát dokonce i prezidentem celé společnosti. V knize Z Barrandova do Hollywoodu Norbert Auerbach vzpomínal.
1: Měl jsem být v této pobočce číslem 3. Po týdnu mé práce odešlo číslo 2, takže jsem byl i hned povýšen. A měsíc poté rezignovalo číslo 1 a já jsem dostal jeho pozici, která byla víceméně stejná jako předtím u Columbie. Začal opět stejný kolotoč, kontrolovat prodej, distribuci, jezdit po pobočkách. V United Artists v Paříži jsme se poměrně často scházeli na poradách, kde jsme probírali budoucí filmy, strategii prodejů a administrativní záležitosti. Měli jsme tehdy 2000 zaměstnanců. To je jako když máte 2000 dětí.
0: Přichází chvíle, kdy se bývalý britský váleční zpravodajský důstojník Jan Fleming a bývalý americký průzkumník speciálního určení Norbert Auerbach, i když je na dálku, potkají. Jejich pojítkem se stane právě James Bond. Norbert Auerbach mi o tom vyprávěl koncem roku 2009. Nebylo to naše první setkání, ale tehdy nikdo nemohl tušit, že to bohužel bude naše setkání poslední. Pár měsíců po naší schůzce totiž pan Auerbach zemřel. Bylo mu 87 let. Sešli jsme se tenkrát opět v jeho pracovně v pražské Salmovské ulici. V této prostorné místnosti plné světla jsem pokaždé obdivoval zajímavé fotografie na stěnách a hlavně jsem tu vždy a s velkým zájmem naslouchal jedinečným vzpomínkám. A tehdy mi pan Auerbach se svým nezaměnitelným americkým akcentem začal vyprávět o vzniku filmového Jamese Bonda.
2: No, my jsme měli porady každý měsíc, co se týče společnosti, co se bude produkovat. A ta jedna porada v Londýně, na co si pamatuju, že byla otázka, co já myslím, kdyby byly za úspěšné filmy. Já jsem řekl, moje publikum, to publikum, které já mám, a tenkrát jsem měl Evropu a Asii a Afriku a tak pod sebou, tři akční filmy, nebo dobrodružné filmy, s trošku humorem. Jako například je kniha od Jan Fleminga, kterou zrovna čtu. No a to někdo vzal do ruky a z toho se vyvinul ten ohromný projekt těch Bondů.
3: My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill.
1: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
0: V knize Z Barrandova do Hollywoodu vzpomínal Norbert Auerbach na to, co se po zmíněné poradě začalo odehrávat.
1: Seděli tam také dva producenti, Broccoli a Saltzman, které jsem dobře znal, protože jeden čas jsem pro ně nezávisle pracoval a prodával filmy, které oni vyprodukovali. Byli například producenty filmu o Oscaru Wildovi. Nápad s Jamesem Bondem se jim líbil. Vzali jej do vlastních rukou a společně s nimi koupila United Artists práva na všechny Flemingovy knihy. Tato práva nyní patří švýcarské společnosti, kde 50% vlastní United Artists a druhých 50% mají producenti. Tehdy těch druhých 50% měli Broccoli se Saltzmanem, který svůj podíl nejprve prodal a potom umřel.
0: A tak začal režisér Terence Young natáčet první Bondovku. Doktor No. Agent britské tajné služby 007 James Bond se ocitá na Jamajce, kde byl zavražděn jiný agent britské tajné služby. Vyšetřování přivede Jamese Bonda na stopu záhadného čínského vědce, doktora No, který, jak později

0: jistí, se připravuje na to, aby ovládl celý svět. Což se mu ovšem, jak víme, zásluhu agenta 007 nepodaří. Bonda měl původně hrát hollywoodský idol Gary Grant. Tomu však už bylo 58 let a tak se hledala náhrada. Byl to právě Norbert Auerbach, který patřil mezi nemnoho lidí, kteří do této role prosazovali tehdy ještě nemoc známého skotského herce Seana Conneryho. Proč to ale byl zrovna Connery?
1: Já jsem znal Seana už předtím, když dělal nějaký, já už si nepamatuju na ten film.
2: Nějakého vojáka
1: hrál. Jo, nějakého saržanta. Velice dobrý herec, úžasný herec a ten hlas, který on má, to je úžasný. Ale nikdy jsem se s ním nesprátil.
0: V knize Lenky Soukupové z Brandova do Hollywoodu Norbert Auerbach na Seana Conneryho vzpomínal.
3: Je to neuvěřitelně slušný člověk, velice dobře vychovaný, s nádherným hlasem a skotským přízvukem. Velké osobní styky jsem s ním ale neměl a když byl v Praze, několikrát jsem mu volal a chtěl ho pozvat na oběd. Nikdy jsem se však k němu nedostal. Sláva není žádná legrace, vlastně nikdy nemáte soukromí. Někdo to snáší lépe, někdo hůř. To je stejné jako s Milošem Formanem. Znal jsem ho, když v Americe neměl co jíst. Když se někde potkáme, pozdravíme se a to je všechno. Za to v dobách, kdy jsem byl ještě ve funkci a přišel jsem ho navštívit na natáčení, sedl si se mnou, dali jsme si pivo a povídali si. Tenkrát v Americe ještě neznal moc lidí, kteří mluví česky. Nedávno jsem ho scháněl, někdo mu chtěl předat nějakou cenu a také jsem se k němu nedovolal.
0: Režisérem filmu Dr. No byl, jak známo, Terence Young. Jak mi Norbert Auerbach vyprávěl, jeho záměrem bylo udělat napínavý, ale zároveň po všech stránkách seriózní film.
1: Terence Young, který byl režisér toho prvního Bonda a druhého, tedy Dr. No a Ruska s láskou, bral ty Bondy jako velice seriózní, espionážní filmy. On to nebral jako parodii, ale bral to tak vážně, že to ta parodie byla a to vlastně potom fungovalo.
0: Už při premiéře prvního filmu Dr. No se stalo něco, s čím režisér Terence Young absolutně nepočítal.
1: Byli jsme v té projekční síni a když se rozsvítily světla, tak Terence Young, který byl velmi emotivní člověk, plakal. Já jsem řekl, proč brečeš, Terence, je to úžasný film. On řekl, oni se smáli. Protože jak znovu opakuju, on to myslel všechno vážně a vadilo mu to strašně, že se lidi smáli.
0: Agent 007 se stal celosvětovým fenoménem. V době studené války a rozděleného světa bojoval James Bond proti Rusům, Číňanům, proti osamělým šílencům, kteří chtěli zničit nebo ovládnout svět. Sean Connery natočil 6 bondovek. Záhy přišla éra Rogera Moora, herce, o němž se ironicky říkalo, že má 2 herecké polohy. Úsměv a smutek. Moorovi však bylo souzeno, aby natočil 7 bondovek. Ovšem právě k Rogeru Moorovi měl Norbert Auerbach nejblíže ze všech představitelů slavného agenta 007. Byla už řeč o prostorné pracovně Norberta Auerbacha v centru Prahy, kde jsme se několikrát potkali. Člověk si tu nemohl nevšimnout mezi mnohými zajímavými fotografiemi, jež visely na stěnách, jednoho zarámovaného plakátu. Šlo vlastně o velkou fotografii. Na snímku byli kromě Norberta Auerbacha také tvůrci jedné z bondovek, včetně již zmíněného Roberta Moora. Fotografie byla pořízena v Paříži v roce 1981.
1: A jak vidíte, ten výraz Roger Moore je, jak má být. Jako trošku pohrdlý, trošku, že ho to baví, ale ne moc. Ale to byl zrovna ten čas, kdy já jsem byl nominovaný prezidentem United Artists a jedna z mých cest byla do Paříže na tu premiéru toho Bonda. Já jsem prodělal těch premiér tolik, že si ani nepamatuju.
0: Lze vůbec nějak srovnat prvního představitele Jamese Bonda, Seana Conneryho a jeho nástupce Rogera Moora? Zeptal jsem se Norberta Auerbacha.
1: Sean Connery je velice, velice dobrý, kvalitní herec. Roger Moore byla osobnost, která se hodila do těch Bondů, já myslím, jeden z těch nejlepších, když ne, ten nejlepší. Protože on byl takový, hodil se do té role, protože on to taky nebral vážně, on jako vážný herec nebyl, on byl, dobře vypadal a dobře se pohyboval a dobře se oblíkal, ale jinak jako herec to nebyla žádná sláva.
0: Nicméně právě s Rogerem Moorem se Norbert Auerbach, jak vzpomínal, hodně zblížil.
1: S Moorem jsem se zblížil, protože jsem s ním cestoval několikrát na ty Bond premiéry. To byl vždycky Roger, jeho manželka, velice žádlivá, na něj dávala pozor. V Brazílii spolu jsme byli, v Japonsku spolu, tak samozřejmě na těch cestách se člověk zbýlí. A on byl takový veselý, relax člověk, který neměl žádné velké problémy v životě. Jenom ten jediný problém byla jeho manželka, která na něj dávala moc pozor.
0: Jestliže se James Bond nemohl nikdy obejít bez svého oblíbeného nápoje, tedy vodky z Martiny, náležitě protřepané a nemíchané, nemohl existovat ani bez atraktivních žen, pokud možno minimálně oblečených. Vysokou laťku nastavila už první Bondovce, doktor No, Ursula Andress, sex symbol 60. let. A následovaly další krásky, včetně dnes již tolik populární Halle Berry, která natočila Bondovku Dnes neumírej.
2: Kde se scháněly ty herečky? To byly často takový hezký holky, co v tom filmu hrajou, ale nebyly známý třeba nějak.
1: To byly casting, no. Vy víte, co je casting, ne? Já jsem se o to osobně nestaral.
0: Během dalších desítek let vzniklo postupně víc než 20 filmů s Jamesem Bondem. Někteří diváci tyto filmové parodie kritizovali. Bond je prý typický sexista a navíc se sklonem k násilí. Ale většina diváků Bonda milovala a stále miluje. A co víc, tržby za zisk neustále rostly. Zatímco první film, Doktor No, s rozpočtem přes 2 miliony dolarů, přinesl zisk téměř 60 milionů dolarů, Bondovka z roku 2008, Casino Royale, měl zisk za více než 500 milionů dolarů. A co Norbert Auerbach? Zdali je pak na Bondovkách náležitě zbohatnul.
1: Nic, já jsem byl zaměstnaný United Artist a to byla moje role, říct, co vidím a jak to vidím, ale že by byly nějaké speciální odměny, to by mi museli dávat odměny samozřejmě taky a jiné filmy, nejenom Bondy.
0: Agentem 007 žil Norbert Auerbach i v době, kdy žil v České republice. Když se před časem točil jeden z dílů Jamese Bonda také v České republice, musel být tento bývalý prezident filmové společnosti United Artists u toho.
1: Já jsem byl v Karlových Varech, kde točili v Pub hotelu, navštívit ty dva lidi, kteří dneska jsou producenti, to je Barbara Broccoli a Michael Wilson. Jenom jsem tam skočil na návštěvu. Obědvali jsme, podíval jsem se, jak se točí, protože já jsem s nima ještě pořád ve styku.
0: Norbert Auerbach, jeden z otců agenta 007, nezanechal stopy zdaleka jenom v Bondovkách. Byl u zrodu série Růžových panterů s Petrem Sellersem a českým rodákem Herbertem Lomem v hlavních rolích. Byl u série filmu Rocky se Sylvestrem Stallonem. V jednu dobu byl dokonce poradcem přes komunikaci, propagaci amerického prezidenta Ronalda Reagana. Norbert Auerbach měl talent, hlavně na témata, která v dané chvíli dovedla zabrat u diváků. A tyto vlastnosti mu nechyběly ani u zrodu filmového Jamese Bonda.
1: Že ten Dr. No bude takový úspěch, jaký byl, já jsem to netušil, nikdo to netušil. To je ale u filmu normální, ne? Že v podstatě nevíte, jestli ten film bude úspěšný nebo ne. Jenom až se na to podívá to publikum, které platí za ten lístek. My můžeme sedět v projekční síni a dělat, říkat hurá, tohle bude úžasný, tohle je krásný, režisérovi gratulovat, hercům gratulovat, ale je to ten divák, který si zaplatí lístek, který vlastně má to poslední slovo.
0: z té doby, pokaždé, když se podívám na nějakého filmového Jamese Bonda, vybavím si také jednoho pozoruhodného muže, který přestože dobil, co by vlivný producent filmový Hollywood, zůstal až do svých posledních dnů neobyčejně skromným člověkem. Intelektuál i businessman, bohatý muž, který uměl nezištně pomoci tomu, kdo to potřeboval. Otec filmového Jamese Bonda, světoobčan, který ale za svou pravou vlast považoval vždycky Čechy, kde strávil i poslední roky svého života a kde také zemřel. Norbert Auerbach, moc mi chybí. A nejenom mě.

0: Radiožurnál 16 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
1: Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Poblíž rumunsko-bulharské hranice explodoval dron. Na mistrovství Evropy v atletice odcestovala většina výpravy, včetně koulaře Staňka a výškaře Štefely. Silnice 3 mezi Prahou a Budějovicemi je u Bystřice po vážné nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nový inzertní portál nabízí kolem 500 pracovních míst ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na svém metodickém portálu EDU. Inzeráty můžou zveřejňovat školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát před zveřejněním kontroluje správce portálu. Jak se dají nabídky vyhledávat, popisuje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
3: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
1: V Česku ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o víc než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
4: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
1: Do bulharského vzdušného prostoru vletěl dron z Rumunska poblíž plynovodu u vesnice Kardam, asi 100 metrů od státní hranice explodoval. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil a nepoškodil žádný majetek. Dodal, že bude nutné posílit bezpečnost strategických míst v zemi a na bulharsko-rumunské hranici. Vpády dronů v poslední době západní vlády spojují s rusko-ukrajinskou válkou. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už víckrát vletěl patrně ruské bezpilotní letouny. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, pokračuje ředitel Dominik Liberda.
5: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
6: Sport. Fotbalisti pražské Sparty budou hrát o první vítězství na trávníku soupeřů v této sezóně. Ve třetím kole šance ligy nastoupí v Mladé Boleslavi. Souboj začne ve 20 hodin. Už za necelou hodinu mají výkop utkání Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na atletické mistrovství Evropy dopoledne odletělo přes 30 českých reprezentantů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
7: Je to asi jedno, asi myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
6: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na trojce u Bystřice. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy u Popůvek na kilometru 185 blokuje pravý pruh porouchaný autobus. Vzniká před ním kolona a na jejím konci je teď u nájezdu od Popůvek na kilometru 183 hlášená čerstvá nehoda. Hasiči jedou na místo, kolona se natahuje před exit, opatrně dojíždějte. Silnice 3 Praha České Budějovice je kus za Benešovem přímo u hlavního sjezdu na Bystřici uzavřená. Havarovala tam dvě osobní auta.
9: Asi se srazili čelně. Tam tam spoustu hasičů a spoustu sanitek.
8: Kolony stojí směrem na jih od Orlenu u první odbočky na Bystřici, směrem na sever od odbočky na Petrovice. Objížďky po místních komunikacích jsou komplikované, úzké cesty. A k Praze na příjezdu po D5 do hlavního města z Plzně od exitu 5 z Rudná se sunou kamiony pravým pruhem na Pražský okruh. Tam ve směru na D1 je hned za nájezdem z D5 zúžení. A Pražský okruh je do zítřejšího poledne uzavřený mezi sjezdy na Lochkov a Vestec kvůli údržbě tunelů v obou směrech. Objížďka přes Barandov, na ní kolony na jižní spojce až na čtvrt hodiny obousměrně. A směrem na D1 pak ještě jedna kolona na 10 minut v Brněnské od exitu 2 Chodov do omezení na čtvrtém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Řecké mýty a pohanská mytologie. Mohlo by se zdát, že se již jedná o téma vzdálené, určené spíše pro odbornou veřejnost. Ale není tomu tak. Odkaz antiky je stále základem naší lidské i společenské identity a nabízí hluboké poznání kořenů evropské kultury. V dnešním pořadu budeme listovat dvoudílným svazkem nazvaným Řecké mýty v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Kniha v roce 2025 získala cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
2: Ex Libris.
10: Základem objemných knih řecké mýty v literární a výtvarné tradici jsou české překlady latinských spisů prvního a druhého vatikánského mytografa. Začněme tedy otázkou, kdo je to mytograf? Odpovídá Alena Hadravová.
11: Mytograf je obecně řečeno člověk, který se věnuje sepisování mýtům, jak už etymologie toho slova říká. A dva vatikánští mytografové nám zachovali převyprávění řeckých mýtů, tak jak je skompilovali z pozdně antických a raně středověkých latinských pramenů zhruba od minus 1. do 7. století našeho letopočtu. Všechny ty texty jsou psány latinsky, ale jejich archetyp, to znamená ta původní podoba, se nedochovala.
12: Vznik řecké mytologie sahá až hluboko do nejstarších řeckých dějin, do raných mínojsko-mykénských dob, kdy Řekové mýty začaly vytvářet na základě vlivů z blízkovýchodních kultur. Mýty pro ně představovaly myšlenkový svět a souhrn představ o vztahu člověka k člověku, k okolní přírodě, k celému světu i nebi nad námi. Bavili, někdy i děsili, poskytovali vzory chování, ale i varovali před neetickým jednáním a jeho následky. Výtvarná a literární tradice, která na řecké mýty navazuje a prochází lidskými dějinami od antiky až do dnešních dob, jsou jen dvě formy sdělující vlastními výrazovými prostředky obdobný obsah. Mýty se staly zdrojem imaginace a inspirace básníků, prozaiků a dramatiků, výtvarných umělců i hudebních skladatelů a pochopitelně také zdrojem odborného studia.
10: První latinsky psaný mytograf pochází z 9. století našeho letopočtu, ten druhý z 10. až 11. století. Vyjádřeno množstvím kapitol. První soubor v knize Aleny Hadravové obsahuje 231 kapitol, druhý potom 317. Jaké literární paralely je doprovázejí v nejstarší literatuře? Jsou to Homérovy eposy Iliada a Odyssea, Hesiodovo zrození bohů, práce řeckých dramatiků Aischyla, Sofokla a Euripída, Vergíliova Eneida. A v neposlední řadě také Ovidiovy proměny a další poklady antické literatury. Jak se ovšem vyznat v tak nepřeberném množství informací? Autorka sama říká, že výchozí materiál byl neuspořádaný a roztříštěný.
11: Vodítkem mě určitě byly ty texty sami. Ale tím, že jsou, jak jsem říkala, trošku neuspořádané, roztříštěné, tak i ten můj výklad je takový vlastně hopsem hoptám trošku. A já tam někde v úvodu píšu, že není potřeba, ani není asi dobré, jsou to rozsáhlé knížky, číst je od začátku do konce, ale vlastně se podívat, kam člověka to zrovna zanese. Snažila jsem se i některé věci proodkazovat, aby tam byla vytvořena jakási síť taková, že se dá z jedné věci, pokud člověka zaujme, dojít k nějakému dalšímu místu, které na to nějak reaguje jinak a tak dál. Takže je to věc přes svůj velký rozsah, toho typu, že se dá tam vlastně se vždycky podívat jenom na nějaký malý dílek, no ale současně je mně jasné, že ta práce zdaleka není vyčerpávající a dovedu si představit, že bych měla materiálu na nejméně ještě jednou tolik, protože to je nepřeberné bohatství, které ta antika a vlastně ještě v tom takovém napětí s tím středověkem vytvořila.
10: Dochovaná báje vypráví příběh o Prométeovi, který ukradl bohům oheň, za což se na něj snesl krutý trest.
12: Když Prometeus stvořil lidi, vystoupil prý s Minervinou pomocí na nebe. Vzal si louč, přiložil ji ke kolu slunečního vozu, ukradl oheň a s ním pak seznámil lidi. Bohové se proto rozhněvali a na zem seslali dvě zla, horečky a nemoci. Samotného Prométea dali bohové prostřednictvím Merkuria přikovat k hoře Kavkazu a přivolali orla, který vyjídal jeho srdce.
10: Podle obvyklé verze pověsti ovšem orel nevyjídal Prométeovo srdce, nýbrž játra. Pokud bychom chtěli pátrat po literárních pramenech, Alena Hadravová nabízí několik zdrojů. Od Serviova komentáře k Vergíliovým zpěvům pastýřským přes Aeschylovo drama o Prométeovi až k nejstaršímu z nich, k Hesiodovi.
12: Všechny tyto výmysly mají racionální jádro. Prometeus byl totiž velmi chytrý člověk. Jako první seznámil Asiřany s astrologií. Studoval ji s velkým úsilím, když byl nucen pobývat na hoře Kavkazu. Říká se, že orel jedl jeho srdce. Symbolizuje to veliké zaujetí, jímž byl protchnut, když se snažil pochopit všechny pohyby hvězd. A protože to všechno dělal uvážlivě a zavedení Merkuria, který je bohem rozvahy a rozumu, říká se, že byl přikován ke skále. Kromě toho pochopil i podstatu blesků a seznámil s ní lidi. Proto se říká, že ukradl nebeský oheň. Prokázal totiž jisté umění, když ukázal, jak kdysi smrtelníci z nebe získali oheň. Ten lidem prospíval, pokud jej užívali dobře.
10: Starověká společnost mýty a legendami žila. Nejednalo se o mrtvou literární památku. V řeckých městech se uctíval Prometeův dar ohně. Pořádal se běh s hořícími pochodněmi, které si předávali jednotliví atleti. Prometeovi byly zasvěceny oltáře. Samotný Prometeův úděl najdeme na mnoha výtvarných antických památkách. Na sarkofázích, malbách, keramických nádobách. Nepřipomíná vám to něco? Mýtus o Prometeovi se označuje také za jakousi pohanskou Genesis, první knihu Starého zákona o stvoření světa a člověka, neboť Prometeus měl stvořit člověka z hlíny a vody. Ani bohové Olympu nebyli imunní proti nástrahám a útrapám lásky. První mytograf se zmiňuje o Apollonově lásce k říční nymfě Daphné. Ta slunečního boha ovšem odmítla.
12: Apollon a Daphné, čili vavřín. Do Apollonovy ochrany autoři dávají také vavřín. Víme totiž, že Apollon se zamiloval do Daphny, dcery říčního boha Ládóna v Arkádii. Tera, bohyně země, se nad Dafnou slitovala a proměnila ji ve vavřín. A kde jinde by měl vavřín růst, když ne na říčních březích? A jak popisují básníci, vložíš-li vavřín na hlavu spícím lidem, budou se jim zdát sny, které se splní.
10: Císařové se věnčili vavřínovými věnci na znamení vítězství, také sportovci a básníci. Absolventi vysokých škol se zdobí vavřínem na znamení úspěšného zvládnutí studia. V nádherný vavřín se proměňuje nymfa Dafné na barokním sousoší Gianna Lorenza Berniniho. Jde o jedno z nejkrásnějších mramorových stvárnění Apolóna a Dafné všech dob. Ale abychom neodběhli daleko od antiky, bohu Apolónovi bylo ve starověku zasvěceno množství chrámů a svatyň. Hrál také zásadní roli jako ochránce spojených řeckých armád v trojské válce. Druhým nejvýznamnějším městem Atiky jsou Atény pod ochranou bohyně Atény, která se zrodila z Diovy hlavy a k jejímž atributům patřily přílbice, štít a sova na znamení moudrosti. Taktéž nedaleko Atén probíhal starověký rituál, takzvaná Eleusínská mystéria, nazvaná podle města Eleusína a zasvěcená bohyni vegetace Démétře, v latinském podání Cerere. Legenda říká, že Proserpínu, dceru bohyně Cerery, unesl vládce podsvětí Plutón a stalo se to pod sopkou Etnou na Sicílii, kde Proserpína trhala se svými družkami kvítí. Téma bylo nesčetněkrát výtvarně zpracováno. Nejstarší zobrazení známe z votivního reliéfu už z konce 6. století před naším letopočtem. O mýtu pojednávají jak první, tak i druhý mytograf.
12: Když Plutón unesl Proserpinu, Ceres ji dlouho hledala a nakonec poznala, že je v podsvětí a že ji unesl Jovův bratr Plutón, čili Orcus. Vyprosila si proto u Jova pomoc a on jí slíbil, že se Proserpina může vrátit, pokud ovšem v podsvětí nic neochutnala. Ona však v Elysiu okusila zrníčka granátového jablka. Tuto věc prozradil Ascalaphos, syn Stygy. A tak se Proserpina k nebešťanům nemohla vrátit. Ceres se prý později zasloužila o to, že Proserpina je 6 měsíců s matkou a 6 s manželem. To je vymyšleno proto, že Proserpina je také měsíc, luna, který 6 měsíců v roce přibývá a 6 ubývá, totiž vždy 15 dní v každém měsíci. Přibývá tehdy, když mešká u nebešťanů a ubývá, když je v podsvětí.
10: Silná obliba tohoto mýtu souvisela se starověkým nahlížením na pravidelné střídání ročních dob. Jak píše Alena Hadravová, v zimních neúrodných měsících je Proserpína v podzemí u svého muže, v letních pak na zemi u své matky. Chápání jednotlivých období v roce souviselo také s kultem boha Apolóna, podle koňského 4 spřeží jeho slunečního vozu i jeho 4 kol.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Posloucháte Ex Libris věnované dvousvazkovému zpracování řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Provází vás Michála Krčmová. Odkazy na mýty o Daidalovi a Ikarovi, o Odysseovi a kouzelnici Kyrké, o Tézeovi a dalších hrdinech a bozích antického světa najdeme v nesčetných literárních i výtvarných památkách. Poslechněme si prvního mytografa a kapitolu o Orfeovi a Euridike.
12: Orfeus, syn Ojágra a múzy Kaliopy, jak se někteří domnívají, měl za manželku Apolónovu dceru Euridiku. Tu toužebně pronásledoval Kyrénův syn, pastýř Aristaios, a chtěl ji svést. Ona před násilníkem prchala, nevyhnula se však hadu. Ten se stal příčinou její smrti. Orfeus se v touze po své choti snažil sladkým zvukem kytáry obměkčit Dýta a Prozerpínu, aby mohl Euridiku vyvést na denní světlo. Sestoupil proto do podsvětí a svým zpěvem je obměkčil. Vydali mu Euridiku pod podmínkou, že se po ní neohlédne, dokud nevyjdou na denní světlo. To je však pro zamilované těžké dodržet. A tak se Orfeus v obavě, aby Dis svůj slib neporušil, ohlédl a zmařil tak celé své úsilí. Když se po takto nešťastné zkušenosti se sňatkem vrátil na zem, začal nenávidět celý ženský rod a oddal se samotě.
10: K tomuto velmi známému mýtu náleží v knize rozsáhlý komentář, vypočítávající mnohé výtvarné památky. Postupem doby, jak píše Alena Hadravová, do mozaik k pěvci Orfeovi přibývalo stále více zvířat, jimž hrál na svou liru. Zvířat exotických, jako jsou lvy, tygři, sloni, opice, velbloudi, nosorožci, pštrosy, což souviselo se zakládáním římských provincií v Africe a Asii, kde tato zvířata žijí. Také vzhled Orfea se proměňoval. Od nahého řeckého hudebníka s vavřínovým věncem na hlavě až po římský model s pláštěm přes rameno. Posuňme se dál a ptejme se, která z bájí je autorčinou oblíbenou?
11: Mým takovým docela oblíbeným mýtem je mýtus o Hero a Leandrovi, ale ten mě ani tak nezaujal svým obsahem, protože ten je samozřejmě dobře známý. To je ten mýtus o zamilovaném chlapci Leandrovi, který utonul v bouři ve úžině Dardanely, když za noci plavával ke své milé z evropského města Sestu do maloazijského Abídu. Takže ten děj je prostě známý, známe ho samozřejmě taky z výtvarných památek a tak. Ale tady na tom je totiž zajímavý jeden fakt. Tenhle ten mýtus je totiž úplně stejnými slovy převyprávěn ve vatikánském mytografu 1, čili v tom nejstarším textu, a také právě v tom Šimonově opisu vatikánského mytografa 2. Není zachován v žádném jiném dalším opisu a neznáme přesně stejné slovní znění ani z žádného jiného pramene. Takže to musí znamenat, že Šimon zřejmě měl k dispozici i nějaký dnes už neznámý opis toho vatikánského mytografa 1, že to vlastně do své práce nějak zařadil a jakými cestami se to k němu dostalo, nevíme. Pravda je, že opisy toho druhého textu vznikaly velmi často v Oberaltajchu v benediktinském klášteře na Dunaji v Baborsku a z Řezna přes Oberaltajch do Horšovského Týna a dál do Prahy vedly obchodní stezky a i jiné, takže je možné, že se to k němu nějakým způsobem dostalo, ale jak, to je otázka.
12: Sestos a Abydos byla dvě sousední města, oddělená však od sebe mořskou úžinou. Jedno z měst se honosilo velmi hezkým mladíkem Leandrem, druhé pak Héro, velmi hezkou ženou. Ačkoliv byli od sebe vzdáleni, v hloubi duší se jim vzňal žár lásky. Mladík, který nemohl oheň snést, se všemožně snažil dívku získat. Nenalezl však k Héro žádný přístup po souši a tak se hnán žárem i odvahou pustil po moři. Každou noc plaval za dívkou, která mu zažíhala na věži světlo, aby k ní v noci mohl najít cestu. Avšak jedné noci, když vítr silnější než obvykle uhasil louč, začal bloudit a nevěda, kterým směrem se držet, při plavání utonul.
10: Společného pařížský Louvre, archeologické muzeum v tureckém Side v Pamfílii a lednicko-valtický areál na Jižní Moravě. Všude tam i jinde na světě najdeme sousuší tří grácií. Zosobnění krásy a půvabu, a to ve smyslu fyzickém, intelektuálním i morálním.
12: Dočítáme se, že Jupiter měl s Junonou tři dcery, Venušiny služebnice. Jejich jména jsou Pázitea, Eugialé a Eufrozyné. A protože jsou laskavé a mírné, říká se jim grácie.
10: Druhý díl řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové v závěru obsahuje dodatek, rovněž středověkou knížku o obrazech bohů. Poslechněme si, jaký obraz vykresluje o bohyni Venuši.
12: Venuše se malovala jako velmi krásná dívka, nahá a plavající v moři a v pravé ruce držela a nesla mořskou mušli. Venuše nosila na hlavě věnec ozdobený bílými a rudými růžemi a bývala provázena holubicemi, které kolem ní poletovaly. Za manžela jí byl přistčen bůh ohně Vulcanus, ošklivý prostáček. Stával po její pravici. Před ní stály tři nahé mladé dívky, jimž se říkalo tři grácie. Dvě z nich měly tváře otočené k nám, třetí naopak byla obrácena zády. Stával při ní také její syn Cupido, okřídlený a slepý, který nosíval šíp a luk a šípem zasáhl Apolóna. Popudil tím proti sobě bohy, vylekal se a utekl do matčina náručí. Ona mu podává levou ruku.
10: Také někteří smrtelníci se mohli stát nesmrtelnými bohy a dostat se na posvátný Olymp. Podařilo se to Psíše, Cupidově manželce, jak o tom vypráví bohatý freskový strop ve Vile Farnezíně v Římě, nebo také Silákovi Herkulovi. Proměně v nebešťany však vždy předchází vykonání nadlidsky obtížných úkolů. Nebudeme vypočítávat jednotlivé práce, ale zastavíme se u méně známého faktu. A totiž, že Herkules, řecky Herakles, stál za vznikem olní nadlidsky obtížných úkolů. Nebudeme vypočítávat jednotlivé práce, ale zastavíme se u méně známého faktu. A totiž, že Herkules, řecky Herakles, stál za vznikem olympijských her. První vatikánský mytograf píše.
12: Herkules a jeho vojáci bojovali poprvé na koních u hory Olympu. Nepřátelé, kteří je z dálky pozorovali a viděli, že jsou na koních, si mysleli, že to jsou kentauři. Byli tím zaskočeni a obrátili se na útěk. Proto tam Herkules ustanovil hry. Herkules byl totiž u řeků proslulý svou zdatností. Běhával na jedno nadechnutí mnoho různých běhů dlouhých třetinu míle, to znamená 125 dvojkroků, a u hory Olympu stanovil cíl.
10: Tomuto textu mytografa věnuje Alena Hadravová mnoho stran v komentářích, v nichž vypočítává hry v lehké atletice, jejich historii i mimořádnou oblibu svátku fyzické zdatnosti u starých Řeků. My v závěru pořadu upozorníme na jednu z výtvarných památek nacházející se v Národním archeologickém muzeu v Neapoli. Farneský Herkules je jedním z nejpůsobivějších stvárnění antického hrdiny. Jedná se o římskou mramorovou kopii z počátku 3. století našeho letopočtu, která vznikla na základě bronzového originálu řeckého sochaře Lysippa ze Sikionu.
12: Herkules Farnéze mytologicky a ikonograficky čerpá z 11. Herakleovy práce Výpravy za zlatými jablky Hesperidek. Na dlani pravé ruky, kterou schovává za zády, drží tři z těchto jablek. Hrdina je zachycen v okamžiku chvilkového odpočinku, kdy stojí uvolněně v kontrapostu a levou ruku má podepřenou v podpaží o sloupek, přes nějž je přehozena kůže nemejského lva a o něž je opřen i jeho nezbytný kyj. Vousatou tvář má částečně pootočenou na stranu, sklání spíše dolů k divákovi a je tu tak výtečně vystižen prchavý moment krátkého

0: zamyšlení a únavy. Proto se mu někdy také říká unavený Herkules.
1: Jak vidno, i hrdinové a bohové mají své slabé chvilky. Chybují, propadají vášním i neřestem, oplývají ctnostmi. V tom se pohanská božstva podobají nám smrtelníkům. A možná proto jsou jejich příběhy stále živé a atraktivní. Vyprávějí totiž mnohé o nás samých. Dnešní pořad je u konce. Nahlédli jsme do dvousvazkového díla Aleny Hadravové Řecké mýty v literární a výtvarné tradici, které vydalo nakladatelství Akademia v roce 2024. Jeho autorka za něj získala cenu Magnesia Litera v roce 2025 za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Citace přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková a zvuk David Šindelář. Pořad připravila Michaela Krčmová. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Za druhé světové války docházelo k neuvěřitelným zločinům. Patřilo k nim například také nacistické rozkrádání uměleckých děl. Kdyby nebylo tehdejšího ředitele Louvru, Jacquesa Jožarda, mohli jsme ztratit i takové skvosty jako například Monu Lízu či sochu egyptského sedícího písaře.
4: Nacisté kradli umění z muzeí, galerií a soukromých sbírek a jedním z jejich největších cílů byl samozřejmě Louvre. Tyto krádeže měl pod svou kompetencí Hermann Göring, který během trvání války dokázal shromáždit větší sbírku výtvarného umění, než měly tak zavedené instituce jako Metropolitní muzeum v New Yorku, Britské muzeum v Londýně, Tretiakovská galerie v Moskvě či právě Louvre v Paříži. Ale díky pohotovosti a šikovnosti ředitele Louvru, Jacquese Jožarda, byly poklady jeho muzea před nacisty úspěšně ubráněny.
3: Už před vypuknutím války se Jacques rozhodl jednat a 25. srpna 1939, tedy týden před invazí Německa do Polska, uzavřel Louvre na 3 dny kvůli údajným sezónním opravám. Místo toho však dal do pohybu plán, který měl za cíl převést přes 4000 uměleckých děl na bezpečná místa po celé Francii. První den bylo převezeno 800 nejvzácnějších děl, včetně Da Vinciho Mony Lízy, a další dny byla většina kolekce odvezena na hrady a zámky v nejodlehlejších koutech v té době ještě svobodné Francie. O akci nevěděl skoro nikdo a ani někteří řidiči nákladních vozidel nevěděli, co vlastně převážejí.
4: Akce se zúčastnilo 203 osobních aut, nákladních aut, dodávek, ale také sanitek a taxíků. Sám Jacques Jožard se přidal po pádu Francie k odporu a s dalšími specialisty na různé druhy umění dohlížel na kulturní poklady, které byly za války v jejich péči. Také se pokoušel dohledávat kradené obrazy, sochy a další umělecké předměty a zmapovat jejich polohu. Tyto informace po osvobození předal spojeneckým jednotkám, které měly za úkol hledat ukradená umělecká díla a získat je předtím, než se definitivně ztratí z povrchu zemského. Někdy totiž nacisté ničili celé sbírky, jenom aby nepadly do rukou spojeneckých vojsk, anebo se je pokoušeli ukrýt v naději, že si pro ně budou moci někdy v budoucnu zase přijít.
3: Nebyli však všichni nacisté takto bezcitní. Například hrabě Franz Wolf Metternich porušoval nařízení svých nadřízených a pomáhal Jacquesu Jožardovi udržet sbírku Louvru mimo dosah chamtivého Göringa. Za záchranu celé pařížské sbírky dostali po válce jak hrabě Franz Wolf Metternich, tak hlavně Jacques Jožard francouzský řád čestné legie.
2: Téma plus.
5: Kde končí přesvědčování nebo manipulace a začíná vymývání mozku? Dokázali jsme brainwashing rozluštit v minulosti a dokážeme ho odhalit i dnes?
6: Historie té myšlenky, že někomu vymejete mozek a naplníte ho něčím jiným, je skutečně spojená s Čínou a je spojená s praxí, která se vlastně stala jedním ze základních nástrojů upevňování moci v komunistické straně Číny.
2: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den, Michal.
7: Dobrý den.
3: V předchozích dílech jsme se několikrát dotkli bydlení, které je nejen v Česku zásadní ekonomickou otázkou. Domov je totiž naší jistotou. Pro naši finanční bezpečnost je tu ale také řada finančních nástrojů, které nás jistí proti nečekaným událostem. A právě těm se dnes budeme věnovat. Michale, vy ve své knize píšete na téma pojištění, že je pro většinu lidí tak trochu nudné, tak trochu nepříjemné. Čím to podle vás je, když je to vlastně naše záchranná síť, která nás drží a zachraňuje v momentě, kdy se opravdu stanou nečekané problémy a správně nastavená pojistka, a zdůrazňuji to, správně nastavená pojistka, nám může zachránit náš finanční standard a životní standard obecně.
7: No já se obávám, že to není trochu nudné, je to ukrutně nudné. Dokonce Woody Allen, jsem vyštrachal někde citát, pravil, že horší než smrt je strávit večer s pojišťovákem. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k závěru, že jednak, a my jsme trošku už na to narazili, jsme mluvili v předchozích jednohubkách třeba o té rezervě, že první problém s pojištěním je, že my máme pocit, že ho možná ani nikdy nebudeme potřebovat. Tak co bychom něco platili, co možná vlastně ani nikdy nepřijde. Jo, tak už jenom přelézt tuhle tu přehradu mentální si myslím, že, jako, že není úplně legrace. To je první věc. Druhá věc je, ono nás nutí myslet na ošklivé věci. Samozřejmě, to máme pojištění, aby řešilo prostě šeredné věci, jako že nám schoří dům, a, nebo že nám, nedej Bůh, zemře prostě živitel rodiny a podobně. Takže to je druhá věc, která je leckomu asi odporná. Prostě radši to úplně přeskočit, tuhle kapitolku finančního hospodaření, než aby se nořil do těch černých, chmurných úvah. A třetí věc, možná úplně nejzajímavější je, že vlastně zejména to pojištění je věc týkající se rizika, nejistoty, a tam my hrozně moc nevíme. My prostě strašně moc věcí nevíme, my máme hrozně málo informací, my hrozně moc tápeme ve tmě. Čili když budeme mluvit, řekněme, o pojištění domu, my nevíme, jaká je šance, že u nás zrovna do toho udeří blesk. A co se stane, když do takového domu udeří blesk? Co všechno schoří dneska? My nevíme, jak velká bude záplava. Prostě občas přijde tisíciletá voda, přijde za 10 let, nebo už nikdy nepřijde. Tornádo na Jižní Moravě. Je to tak, že teď budou v tornáda tady každých 50 let, nebo zase už 200 let ne? Tohle všechno jsou tak strašně, jako řekl bych, složité otázky, nejasné, že mnohým z nás prostě se nechce rozhodovat už jenom proto, že jsme úplně ve tmě a střílet úplně do tmy mnohým z nás přijde jako úplný nesmysl, takže to jsou asi podle mě ty hlavní důvody, proč k tomu máme takový odpor.
3: No a jak důležitou roli hraje pojištění z pohledu ekonoma, protože my se bavíme o dobrém hospodaření. Je to tedy nutnost, nebo je to něco navíc, nějaký benefit, který toho člověka pro vás dělá, dejme tomu, zajímavější?
7: No tak to záleží na tom člověku samotném. To záleží na tom, jakou máme představu o svém dalším životě. Pokud nám nevadí, že ten život je nahoru dolů, čili když to řeknu kromě k tomu k domu, když nám nevadí, že nám schoří dům, prostě pokrčíme rameny, popláčeme si den, dva a jdeme někam prostě pod most na chvilku a začínáme znova a nevadí nám to, bereme to prostě jako sport, takový asi málo, přeháním to, ale prostě mnozí z nás skutečně mají takový ten přístup Bůh dal, Bůh vzal, nebo tak, co se dá dělat, no mám smůlu, tak pak zas tak strašně pojištění my nemusíme, samozřejmě. Mm-hmm. Ale pokud někdo z nás má rád svou jistotu, zejména máme třeba děti, chceme jim poskytnout to nejlepší, nechceme je vystavovat šokům, chceme, aby prostě jejich dětství proběhlo v pohodě a tak dále, no tak v tom případě se naopak musíme pojistit hodně, čili my si tím pojištěním kupujeme vlastně dobrý pocit, že když něco přijde, tak prostě to vlastně vykryjeme právě tím pojistným, které dostaneme. Ať už je to formální pojistné od pojišťovny, od těch druhů pojištění je daleko víc, o tom asi ještě budeme mluvit. Ale prostě je to zase podle toho, podle naší povahy, jak se stavíme k životu, jak hodně nám vadí, že ten náš život je ode zdi ke zdi.
8: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, podle kterého poznáme, která rizika má smysl přenést na pojišťovnu a která ještě zvládneme sami, protože vy už jste to zmínil, my jsme se bavili hned v prvním díle o finanční rezervě a například třeba i investujeme, v minulých dílech jsme se o tom bavili, tedy nějakou rezervu, která nám může vykrýt ty ztráty, bychom mít měli. Takže je tam nějaká hranice, co ještě smysl dává pojistit a co smysl už pojistit nedává, protože to dokážeme pokrýt sami z vlastních zdrojů?
7: No tak to je přesně ta hranice, já myslím. Pokud se jedná o drobné věci, já nevím, oprava auta za 30 tisíc, ale my máme doma rezervu, nebo ne doma, na správném místě, to znamená nejlépe, řekněme, na spořícím účtu máme rezervu, já nevím, 100 tisíc, nebo prostě 3-6 měsíčních platů čistých, podle toho, jak hospodaříme. No tak víme, že pokud nebudeme mít extrémní smůlu a nerozbije se nám auto zrovna ve chvíli, kdy přijdeme o zaměstnání a ještě se nám rozbije pračka a tak dále, tak to asi vyřešíme. Čili to se asi pojišťovat nemusíme, pokud nejsme extrémně averzní k riziku a nechceme mít fakt úplnou jistotu, že prostě se s námi život vůbec nezhoupne. Ale pak jsou věci, jako je pojištění domů nebo životní pojištění. Pro některé z nás možná, když jsme máme nízké příjmy, ale s nějakým způsobem jsme se dostali k autu a to auto je pro nás hodně důležité, ale je hodně drahé, tak asi taky bychom ho možná z té rezervy ani nezvládli nahradit. Tak to jsou věci, kde si já myslím, že skutečně dává smysl se pojistit. Ale zase znova jsou tací možná mezi námi dobrodruzi, kteří prostě žijou tak, jak to přijde. Ano, ušetří na pojistném, možná nikdy žádný problém nepřijde, anebo taky přijde problém jako hrom a oni se skutečně třeba odstnou pod tím mostem.
8: No, my často pojišťujeme movité věci, nebo ať už jsou to i nemovitosti, tak ty pojišťujeme, protože si dokážeme představit tu ztrátu, ale například málo pojišťujeme ušlý zisk nebo své zdraví. K tomu takovou velkou ochotu nemáme. Jak moc velká je to chyba, že se soustředíme spíš na ten movitý a nemovitý majetek, který představuje nějaké bohatství, a méně se soustředíme na to, na naše schopnosti a na naše schopnosti skutečně vydělávat a finančně fungovat zcela běžně.
7: No, ono to ani nemusí být tak úplně chyba. Jo? Já jsem teda žádnou jakoby studii na tohle téma neviděl, ale není vyloučeno, že to do jisté míry může být dáno tím, jak žijeme, nebo jaké jsou tady ekonomické poměry. Protože Česko oproti, řekněme, západním zemím se liší v tom, že jsou tady nižší mzdy. To znamená, že třeba ta auta jsou pro nás dražší relativně, ty domy jsou pro nás dražší než na západě. A tím pádem možná dává o něco větší smysl si tyhle věci pojišťovat víc než na tom západě. Navíc třeba životní pojištění u nás je prosté slovo od jisté doby, minimálně to investiční, takže možná i to zaznamenalo tím pádem určitý odliv. Nezaměstnanost je u nás velmi nízká dlouhá léta, tak co bychom se pojišťovali proti ztrátě příjmů? Nebo je tady možná menší jaksi tendence prostě pojišťovat se tímhletím způsobem? Může to být dáno i jako jaksi pobídkami vládními, různými daňovými, zvýhodněními a tak dále. Tohle všechno může mít vliv na to, že ve finále prostě hold v Česku možná klademe trošku menší důraz na ty životní jakoby záležitosti a větší důraz na ty materiální.
8: Mm-hmm. Ten systém vlastně je založen na nějaké kolektivní solidaritě, ať už jde o jakoukoliv pojistku. Jak vlastně funguje ten biznis s pojištěním?
7: Pojišťovna neustále vybírá od svých klientů pojistné, samozřejmě každý měsíc, já nevím, tisícovku řekněme, a potom jednou za čas, když přijde nějaká pojistná událost a ty přicházejí neustále. Ten biznis pojišťoven je založen na předpokladu, že ty pojistné události přicházejí víceméně taky rovnoměrně. Že prostě jednou se rozbije auto někomu a po druhé se rozbije auto někomu jinému, nebo se něco stane v domě a podobně, praskne voda. Což ne, mimochodem, to je zajímavá oblast, kterou ne každý zná, ale prostě občas tohle neplatí tenhle předpoklad. To bylo třeba to tornádo na jižní Moravě, kde prostě najednou velká část lidí má velkou škodu a v takovém případě i ta pojišťovna potřebuje svoje pojištění. Takže nad pojišťovnami je druhá vrstva, o které běžný smrtelník vůbec neví, že existuje. To jsou takzvané zajišťovny. A to jsou pojišťovny pojišťoven. Tam jsou pojištěny zase ty pojišťovny u těch zajišťoven a ty zajišťovny potom případně pomáhají pojišťovnám v případě, že se stane něco takového, nějaké typicky, to jsou hlavně přírodní katastrofy. Takže zkrátka dobře, neustále do pojišťovny proudí jaksi peníze z toho pojistného, no a z toho samozřejmě jsou vypláceny potom ty pojistné události a většinou je to tak, že to není zase úplně pravidelně ty pojistné události, to tak bohužel nefunguje samozřejmě, takže z toho důvodu většinu času ta pojišťovna stráví tím, že ona absorbuje peníze, inkasuje, ty investuje přesně do dluhopisů a nejrůznějším možným způsobem. Je velká otázka, jak to udělat. Řeší, jak je investovat, ale aby to nepřehnala, aby ty peníze mohla si včas stáhnout v případě, že najednou znova přijde nějaké tornádo na Jižní Moravu nebo někam podobně. Takže

0: na tom, jak moc vyděláváme, jak moc velké máme rezervy, co si všechno můžeme dovolit, jak vlastně nahlížet na ty rizika.
1: No, to už je v podstatě vysloveně politická záležitost tohleto.
0: A je to čistě jenom politikum? Ekonomie v tom nehraje žádnou roli?
1: Nehraje. To si musíme my rozhodnout, my jako voliči, co nám vyhovuje, komu všemu chceme pomáhat. Samozřejmě bude to stát peníze. Čím, jak si víš, bude ta laťka, pod kterou, když se někdo ocne, tak od nás ostatních skrze nějaký státní rozpočet nebo nějakou veřejnou pojištěnou a podobně dostane peníze, no tak tím víc peněz tam nejdřív všichni musíme dávat, to pojistné bude vyšší. Takže je to na nás, je to na povaze toho národa, já bych řekl. Národy, které žijí víc jakoby atomárně, každý se stará o sebe prostě, nenatahuje ruku při každé příležitosti, ale prostě stala se mně nepříjemnost, tak buď to vydržím, nebo jsem se nějak sám pojistil, tak v takovém případě není potřeba tolik toho hnát přes ty veřejné finance. Jiné národy si rády pomáhají touhletou veřejnou cestou, ale tam není žádné, jako řekl bych, optimum.
0: A dá se říct, která z těch cest je lepší?
1: Ne, to vychází prostě z povahy národa a mě v téhle oblasti spíš trápí, když pak přijde, řekněme, problém vysokých cen pohonných hmot, tak se pomáhá všem plošně. Místo, abychom ten náš sociální systém skutečně tak jako zaostřili ty čočky v uvozovkách, abychom viděli přesně, kdo má ten problém a uměli mu pomoci, tak my prostě to pole hnojíme úplně plošně, což je nesmírně drahá záležitost a spousta z nás tím pádem šetří peníze úplně zbytečně, to jsou to lidé, kteří nepotřebují ušetřit nic, tak to je podle mě problém, že my ten sociální systém vlastně nepoužíváme. Nastavený bych řekl asi v celku v pohodě, protože neslyším žádné velké jaksi stížnosti, že by tady lidé umírali pod mosty a podobně, ale spíš ho málo používáme, to je moje výtka velká.
0: Když se podíváme na to téma pojištění, dalo by se krátce shrnout do jedné věty nějaké základní pravidlo, které by měl znát každý člověk, který chce dlouhodobě chránit sebe nebo svoji rodinu. Já vím, že jste mluvil o tom, že jsme každý individuální a že někdo, kdo riskuje rád a je mu jedno, jestli o něco přijde, protože prostě to vezme jako fakt a přijde a vybuduje to znova někde na zelené louce, ať už je to bydlení, vlastní kariéra, vlastní život, takže vlastně ten tu pojistku nepotřebuje. Ale je nějaké univerzální pravidlo, jak moc řešit pojištění?
1: No tak to univerzální pravidlo je především si sednout v klidu a rozmyslet si, představit si svůj následující život, představit si, co všecko může přijít, o co všecko můžeme přijít, kolik to asi tak bude peněz a co budeme v tom případě dělat, jestli nám to bude vadit, nebude vadit, jsme ochotní kvůli tomu každý měsíc platit nějaké pojistné, podívat se samozřejmě na to, kolik by to stálo a udělat si nějakou úvahu, jestli nám to prostě za to stojí nebo ne, ale to, jak jste přesně říkal, už pak je každý na tom jinak. Když žádný dům nemám, tak si nemám co pojišťovat a nepotřebuju a podobně, když to auto je pro mě strašně důležité, protože bez něj prostě se nemůžu obejít, jsem řekněme tělesně postižený a tak dále, no tak si dám zatraceně pozor, abych o to auto nepřišel. Takže to už záleží na každém z nás, ale to základní pravidlo je myslet na to, nenechat to plavat, nežít s tím, že a mně se asi nic nestane. A zatím se mně nic nestalo, tak co by se mně stalo, když je vidět, že asi se chovám opatrně, tak ten blesk na mě nikdy neudeří.
0: Říká ekonom Michal Skořepa z České spořitelny, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Michale, Češi jsou pověstní svou fixací na vlastnické bydlení. Jsme v tom výjimeční i v Evropě. Ale poslední průzkumy už naznačují, že nastupující generace především tolik už to vlastnické bydlení nepreferuje. Je při současné ceně nemovitostí a jejím setrvalém růstu ekonomicky racionální rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, nebo je to spíš už jen důsledek nějaké historické zkušenosti, kterou měli naše rodiče a ti nás nutí k tomu a ta jejich zkušenost říci, hele, ale ta vlastní nemovitost, to je ta moje jistota, o tu já se můžu opřít.
1: No, tak to je hned několik věcí v tom obsaženo. Jedna věc je určitě v Česku se traduje, ale ne tak dlouho se traduje, nebo se vytvořila tradice poměrně nová, že prostě bydlet ve vlastním je to správné, pravé, ořechové. A kdo bydlí v nájmu, tak je loser, který prostě něco v životě zkazil a nemá štěstí a tak dále. Tahle tradice v podstatě, já myslím, začala hlavně v 90. letech, kdy byla privatizace za hubičku plošná a zároveň regulace nájemního trhu byla velmi špatná, takže tam

0: docházelo k nejrůznějším zvěrstvům. Z nichž potom časem vyplynul takový ten pocit, bydlet v nájmu je prostě dobrodružná záležitost, kde můžete čekat cokoliv. A,
1: spíše jsou to, tak říkajíc, v ozovkách vyhozené peníze, že dáváme někomu.
0: Ano, to je samozřejmě separátní ještě problém, jak to vlastně je finančně čistě, jak funguje to nájemné, ale ano, takže to je další argument. Vlastně hluboké nepochopení toho, jak celá tahle věc finančně funguje, k tomu se určitě ještě bychom měli vrátit.
1: Zůstaňme hned u toho nájemního bydlení. Jak to tedy je? Jak to tam finančně vlastně a ekonomicky funguje? Je to tak, že ta cena vlastnického bydlení, když si vezmeme, že spousta lidí kupuje na úvěr, splácí úvěr, tak už se vyrovná tomu, že mám vlastnické bydlení, sice platím to samé, co nájem, ale to vlastnické bydlení s nimi za těch 20 let zůstane a já budu mít nějaký majetek a tu jistotu.
0: No, tak tohle vypadá hrozně sexy, samozřejmě tahle ta představa, že vlastník po nějakých těch 20-30 letech splácení prostě má byt a nájemník nemá nic, má holý zadek, lidově ano. řečeno, ta je strašně přitažlivá. Já sám asi se přiznám, že kdysi dávno, než jsem o tom trošku začal přemýšlet, tak mě to přišlo, ale jenom jsem, tak jsem tomu taky podléhal, jenom jsem si říkal, to přece nemůže být pravda, tam něco nehraje, to takhle úplně nemůže fungovat a ono tak vůbec není ve skutečnosti. Protože základní rozdíl je v tom, hned na začátku, když si představíme někoho, kdo kupuje, bavíme se teda o člověku, který nemá ty peníze, takže buď si půjčí na byt a splácí hypotéku, anebo prostě jde do nájmu. Nebavíme se o někom, kdo ty peníze má, to je trošku zase jiný případ. Tak ty dvě dráhy se liší v tom, že ten, kdo si koupí ten byt a splácí hypotéku, tak vždycky musí do toho dát kus svých peněz na začátku, takzvanou akontaci. A on ji dal do bytu a ten byt je taky nějaká investice vlastně, která ale nese velmi málo, to je vlastně mizerná investice. Protože držet byt, ve kterém nemáte nájemníka, který by vám platil nájemné, je vlastně poměrně mizerná investice. Vy konzumujete velkou část toho výnosu, který byste bývali mohli mít, tak konzumujete skrz to, že tam sami bydlíte. Ten nájemník nemusí investovat nic do bytu, do takhle špatné investice. On může tu akontaci stejnou, kterou musí mít, abychom teda srovnávali jabka s jabky, tak on tu akontaci může investovat daleko zajímavějším způsobem a během těch 20-30 let tím pádem on se může dostat daleko výš v těch svých úsporách a vlastně na konci, když ten vlastník ten svůj byt prodá, zase abychom je srovnávali, ani jeden z nich nemá byt, ale vlastník má peníze za byt, který právě prodal, no tak ten nájemník v tu chvíli by měl mít poměrně podobnou částku, záleží na tom, jak dobře investuje, ale bude mít podobnou částku našetřenou, protože on tu akontaci přece investoval někam jinam. To je teorie. Praxe je ovšem taková, a proto tam vzniká ten pocit toho holého zadku, že ve skutečnosti nájemníci sice možná dokonce tu akontaci na začátku nějak investují, ale oni postupem času projedí, buď doslova nebo aspoň obrazně procestují a tak dále, protože proč by drželi milion korun, co by s tím dělali za 20, za 30 let. No a pak skutečně na konci toho investování nemají ty peníze, které ten vlastník má, protože ten to nemohl udělat. Takže nájemníci vlastně tu svoji výhodu, nebo jaksi tu výhodu, kterou má vlastník v tom, že na konci bude mít byt, tak oni prostě prokonzumují, oni mají lepší život, oni mají příjemnější život než ten vlastník bytu. Ale hold, na konci mají méně peněz, protože si víc užívali ten život mezi tím.
1: No ona dostupnost bydlení dnes patří mezi největší témata napříč celou Evropou. Není to jenom český problém. Celá Evropa prakticky řeší nedostupnost bydlení. Mluví se o pomalé výstavbě, o příliš silné regulaci, o demografii, kombinaci všech těch faktorů. My jsme mluvili o tom, že Češi vnímají byt jako i výhodnou investici. Jak moc velkou roli v tom zkreslení toho, že byt je moje jistota, na stáří například, hraje právě to, že kupujeme byty jako investiční nástroj, dejme tomu.
0: Je to samozřejmě jedna možnost. Já se jenom bojím toho, že zaprvé je to poměrně riskantní, o tom jsme taky mluvili v předchozích jednohubkách, že prostě koupit si jeden byt je daleko riskantnější investice, než koupit si nemovitostní fond, když už mě lákají investice. Mm-hmm. To je ten efekt diversifikace. A druhý problém s tím, když si koupíme byt, zejména když si koupíme sami pro sebe, tak ten problém je v tom, že my si tam zvykneme bydlet. A ke stáru se stává velmi běžně, že prostě my si koupíme ten byt, řekněme, ve 30 letech, když zakládáme rodinu, máme dvě, tři možná dokonce, tak potřebujeme byt nebo dům, který prostě má, nevím co, 3+1, 4+1. Jenomže pak už si tam zvykneme těch 20 let, není tady ta mentalita zakořeněná, že vlastně bydlení by mělo dýchat s člověkem tak, jak se mění jeho životní fáze, takže děti dávno odejdou, dokonce mě třeba i zemře partner v 70 letech a já jsem sám senior v nějakém 4+1 nebo v celém domě ve vilce, řeším, mám plnou hlavu problémů s drahými energiemi, s úklidem a tak dále, s údržbou zahrady, už na to prostě nemám, nezvládám to. A ten problém je na samotném začátku, kdy prostě myslím si, že už na školách bychom se měli učit, že když si kupujeme nemovitosti, tak by to mělo nějakým způsobem odpovídat tomu, kde zrovna jsme v té vlastní životní fázi a být připraveni psychicky na to, že ke stáru ano, je třeba mít dobře vlastní bydlení jako ochranu proti problémům s financemi v důchodu, ale nemusí to být nutně 4+1, může to být garzonka, pokud jsem prostě sám, tak už je nesmysl bydlet v takhle velkém bytě a být na to předem psychicky připraven, že tam asi úplně až do smrti v tom domě nebo bytě nebudu.
1: Když spojím na závěr ta obě témata, které jsme dnes probírali, to je tedy ta jistota, tedy pojištění a tedy jistota bydlení, o které jsme teď mluvili. Jaké základní principy bychom měli dodržovat, dejme tomu v rodině nebo v nějaké větší ekonomické jednotce, pokud bychom chtěli zajistit naší odolnost a bezpečnost na delší dobu?
0: No tak především je potřeba myslet dopředu. Myslet dopředu, trošku přemýšlet o tom, co nás čeká do budoucna, jak se to bude vyvíjet, jak na to asi budeme reagovat, jaké šoky nám hrozí, jestli se na ně chceme chystat nebo nechceme. A trošku podobně, jako jsme o tom mluvili u investic i u pojištění, myslím si, dává smysl v případě, že si nejsme jistí, že nejsme úplně z oboru nebo prostě je to pro nás novinka, tak se prostě sejít s nějakým poradcem, probrat to s ním. Není úplně nezbytné tam hned na poprvé podepisovat smlouvu na placení 5000 měsíčně, chraň Bůh, ale prostě poslechnout si jeho návrhy, jeho upozornění. On ví dobře, jak fungují rodiny našeho typu, jaká rizika hrozí rodinám v podmínkách, v jakých my žijeme zrovna. Čili prostě pobavit se s někým, kdo tomu rozumí a samozřejmě pečlivě si to promyslet, co řekl a případně do aspoň do jisté míry se třeba tím řídit, co nám doporučí.
1: A u bydlení, pokud přeložím poslední vaši odpověď našeho tématu, nefixovat se tak na jednu nemovitost a přizpůsobovat to, kde bydlíme, našemu životnímu cyklu.
0: Je to tak. Znova myslet do budoucna.
1: Dnes je to vše. Další dvě jednohubky nám prozradily, proč je důležité se pojistit a jak se dívat na spor mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Příští jednohubka bude o tom, zda je výhodnější a kdy je výhodnější být zaměstnancem a kdy pracovat, tak říkajíc, na vlastní triko. A jak třeba bude náš život měnit robotizace a umělá inteligence. A já pro dnešek děkuji ekonomovi České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto i dalším dílu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Jak funguje důchodový systém?
3: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
2: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Se svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují, a to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení.
4: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno.
3: Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
4: Radiožurnál 17 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
2: Meteorologové varují před vedry a rizikem požáru. Záchranáři upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Fotbalisti Plzně bojují v Teplicích o první vítězství v této ligové sezóně. Po nehodě zůstává uzavřená silnice 3 Praha České Budějovice u Bystřice. A neděle bude opět slunečná s teplotami do 33 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Zítra platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Záchranáři upozorňují na větší aktivitu bodavého hmyzu v případě, že se po včelím vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost. Doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce může totiž nastat i nečekaně, pokračuje mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
5: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
2: Ukrajinci pokračují v leteckých útocích na ruské rafinérie a plavidla. V Černém moři už podruhé zasáhli ruskou nákladní loď a taky jednu vrtnou plošinu.
6: Obyvatelé ruského Gelendžiku a Novorosísku na sociálních sítích zveřejnili záběry ruské nákladní lodě, na které po zásahu drony vypukl obrovský požár. Ukrajinská televize informovala také o úspěšném útoku na ruskou plovoucí vrtnou plošinu, kterou ruská armáda údajně používala jako základnu pro vysílání dronů na Ukrajinu. V samotném Rusku Ukrajinci znovu zaútočili na dvě velké rafinérie. V Syzrani v Samarské oblasti a v Ilském v Krasnodarském kraji. Ruské úřady připustily dopad úlomků nepilotovaných letounů. Obě rafinérie doteď hoří. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Původ názvů zastávek na trase tramvajové linky číslo 1 v Brně nově vysvětlují informační tabulky. Pracovníci dopravního podniku města Brna je namontovali tento týden. Díky spolupráci s muzeem města Brna odkrývají příběhy skryté za jednotlivými názvy. Lidé se tak přímo na místě nebo pomocí QR kódu dozvědí, od čeho je odvozen název zastávky i zajímavosti, které se s ním pojí, vysvětluje ředitel muzea Zbyněk Šolc.
7: Zjistili jsme, že ne všechny zastávky se jmenují po ulicích a po osobnostech, třeba Hlavní brána nebo pavilon G2, takže jsme museli občas improvizovat, ale třeba u pavilonu G2 jsme mohli říct, kdo ho postavil, kdy a jak. Takže můžeme vysvětlit, co se na tom místě nachází a jak se inspirovat tím městem a jeho historií.
8: Sport. Fotbalisti Plzně nastoupili ve třetím kole šance ligy v Teplicích, zatímco domácí se při bodovém zisku posunou do čela tabulky. Západočeši hrají o první výhru v tomto ročníku. Utkání sleduje reportér David Kalvas.
9: Začíná čtvrtá minuta, Plzeň slaví už druhý gól, hned v první minutě se trefil Rošovský, před chvilkou Kabongo a Plzeň tedy vede v Teplicích 2-0. Zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
10: Čtvrtá minuta utkání, stav duelu Zlín Bohemians Praha 1905 je 0-0. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál.
8: Přímé přenosy zápasů pokračují na digitální stanici Radiožurnál Sport. Sobotní fotbalový program uzavře duel Mladé Boleslavy se Spartou Praha s výkopem ve 20 hodin.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 před Brnem, uzavřená trojka u Bystřice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona od exitu 182 popůvky, teď se bude rozjíždět, protože na 185. před momentem konečně odtáhli z pravého pruhu porouchaný autobus. Zdržení 10 minut. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav za sjezdem na Horní Počernice na 5. kilometru vzniká kolona, jede pomalu asi 5 minut k nehodě na 6.5. Na D5 před Prahou směrem z Plzně čekejte kolonu od Rudné ze 4. kilometru, osobní auta jedou o něco plynuleji, i tak to mají asi na 15 minut na Pražský okruh do omezení hned za nájezdem z D5. A následně je okruh obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech mezi sjezdy na Lochkov a Vestec. Na objížďce přes Barrandov čekejte kolony obousměrně na jižní spojce, je to tam na 15:15. Silnice 3 Praha České Budějovice je uzavřená v obou směrech u hlavního sjezdu na Bystřici. Havarovala tam dvě osobní auta. Kolony se prodlužují, směrem na jih už to stojí od výjezdu z Benešova od posledního kruhového objezdu, směrem na sever od odbočky na Petrovice. Na 27. Plzeň-Žatec za sjezdem z D6 se brzdí v zatáčce u Kolešovic, převrátilo se tam auto na bok, a na 14. Harachov-Vrchlabí za Jabloncem pozor na kratší kolonu, vzniká po havárii motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. To byly zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Zaujetí, odvaha, přesné a třaskavé výrazivo. Takhle popsal hudební publicista Jiří Černý dlouholetou novinářskou práci jednoho z legendárních redaktorů Svobodné Evropy v 80. letech Karla Moudrého. Bez jeho hlasu si nelze představit některé publicistické a hudební pořady, které Svobodná Evropa ve druhé polovině 80. let vysílala, a dobře si na něj pamatují i ti, kteří ho zaregistrovali až po roce 1990, ať už na vlnách Svobodné Evropy z Prahy, nebo později v mnoha pořadech Českého rozhlasu. Karla Moudrého v tom následujícím pořadu připomene historik Prokop Tomek, spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
11: Portréty.
13: Prokopa Tomka vítám, jsem rád, že jste si zase po čase udělal chvíli pro portréty, rád vás tady vidím, hezký den.
14: Dobrý den.
13: Karel Moudrý je opravdu zajímavá osoba, musíme popravdě říci, že práce na tomhle pořadu, mám takový dojem, obohatila nás oba dva o spoustu nových informací. Pojďme si nejprve odvyprávět ten asi hodně málo známý příběh Karla Moudrého, tedy příběh před jeho odchodem do exilu před rokem 1982. Běžně je možné se dočíst, že se narodil na Štědrý den, tedy 24. prosince roku 1947, ale co bylo pak, to ví možná málo kdo. Tak co bylo pak, Prokope?
14: Tak on měl, myslím, takovou neobvyklou životní dráhu, že tedy vyučil se zedníkem, absolvoval i střední průmyslovou školu stavební, potom dlouhou dobu studoval. Mimo jiné, a to je, myslím, dost překvapivé, u redaktora Svobodné Evropy studoval vysokou školu politickou UVKSČ, ale nedokončil ji, pak ještě studoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, a myslím, že mu čáru přes rozpočet udělala skutečnost, že ve věku 26 až 28 let musel odsloužit dvouletou vojenskou základní službu. Potom myslím, že je taky hodně zajímavé, že se stal redaktorem Obrany lidu, se kterou už spolupracoval zřejmě před vojnou. A protože Obrana lidu, to byly opravdu takové velice konzervativní noviny, kde není rozhodně nic takového úsměvného nebo odlehčeného.
13: Nepletu se, vydávané ministerstvem obrany?
14: Ministerstvem národní obrany, takže to byl skutečně velice takový strohý a suchý list. A v něm pracoval budoucí redaktor Svobodné Evropy. To mně připadá jako příběh, který se tam moc často v té stanici nevyskytuje.
13: Vojenská služba, tu už jsme zmiňovali, do Obrany lidu nastoupil po té, co skončil vojenskou službu. On prý dokonce dostal několik ocenění v celostátních novinářských soutěžích. A teď se pojďme vypravit do prosince roku 1980. Byl zavražděn John Lennon, Karlovi Moudrému je 32 let a jak později vzpomínal, tak se pokusil napsat knížku o Johnu Lennonovi.
15: Když se stalo to velké neštěstí a zastřelili Johna Lennona, tak já jsem měl tenkrát v úmyslu napsat takové vyznání za naší generaci, ale tenkrát jsem sebral tu drzost a opatřil jsem si různé knihy o tom, které okamžitě na západě vyšly a ty knihy jsem propašoval. Já jsem se na to strašně těšil a byl jsem na MONU, což byla Mezinárodní organizace novinářů. Tenkrát tam byl nějaký nikoliv pan, ale soudruh šéf a ten velice překvapivě zavolal svou sekretářku a říkal, Boženko, nebo jaký říkal, co jsou to ty Beatles? A ona říkala, to je taková skvělá kapela. A on říkal, jo, a tady soudruh říká, že zastřelili nějakého pana Lennona a chce o tom napsat knížku, to bychom snad mohli vydat. Říkal, tak výborně, přijďte v pondělí a poradíme se a my tu knížku vydáme. A já jsem jel dolů do Prahy a byl jsem takový jako mlhák, jsem si říkal, to není možný, normalizace, něco se mění, pravděpodobně se kácí tedy celý bolševický systém. Nic se nekácelo, protože já jsem tam přišel to pondělí domluvené a ten soudruh tam seděl a vytáhl takovou brožurku a říkal, víte soudruh, my jsme se o tom poradili, nechtěl byste napsat něco o VŘSR?
13: Tak kdo ví, možná o velké říjnové socialistické revoluci Karel Moudrý také něco nakonec musel napsat. Teď se dostáváme do roku 1982, je to rok odchodu Karla Moudrého do exilu. Ono se to odehrálo za takových zajímavých okolností, co se tam dělo?
14: Tak jemu se podařilo získat devizový příslib, možnost tedy vycestovat na turistiku. Odjel se svojí ženou a adoptovanou dcerou, odjeli osobním autem, které si koupili na splátky tehdy. A jeli do Rakouska, myslím, a Německa a tam v zahraničí tedy Karel Moudrý zůstal. Čímž tady nepochybně jistě překvapil vedení obrany lidu. Ve vyšetřovacím spise je dokonce slovně hlášení o mimořádné události, protože když nebyl vojákem z povolání, tak jako občanský zaměstnanec armády podléhal určitému zvláštnímu režimu a takovéto emigrace se sledovaly, protože tam bylo nebezpečí úniku nějakých utajovaných skutečností a podobně.
13: Já jsem ten vyšetřovací spis také procházel. Tam je nesmírně zajímavé, že ono to, řekl bych, zaskočilo opravdu všechny v okolí Karla Moudrého, včetně rodičů jeho manželky. Dá se říci tedy, že ten odchod do exilu, ačkoliv nejspíš dobře připravovaný, se tedy podařilo opravdu utajit?
14: Zjevně se to podařilo, protože skutečně je pustili celou rodinu, což taky nebylo asi běžné a rovnou na západ. Karel Moudrý byl i kandidát k členství v komunistické straně Československa, pracoval v obraně lidu, jevil se tedy asi jako spolehlivý kádr, jinak si to nelze vysvětlit. Je otázka, jestli u něj to byla otázka nějakého vývoje vnitřního, nebo jestli to byly jisté mimikry, že se tady takto kryl a schovával a vlastně připravoval čekal na tu příležitost. Hmm.
13: Taková emigrace nebyla vůbec jednoduchá. Svědčí o tom, že v prosinci 1982 byli manželé Moudří odsouzeni za opuštění republiky. Karel Moudrý dostal 3 roky, Dagmar Moudrá 2 roky. Samozřejmě, že nepodmíněně.
14: Ale v nepřítomnosti je potřeba říct.
13: A navíc v nepřítomnosti. V polovině 80. let si Karel Moudrý našel práci ve Svobodné Evropě. Já jsem nikde nezjistil, jestli ta jeho spolupráce se Svobodnou Evropou začala hned po tom roce 82, nebo jestli se nakonec nějak k ní propracoval, asi nevíme nic o tom, jaká povolání do té doby, do toho roku 85 v emigraci vykonával.
14: No, nevím, ale já mám nějaké záznamy o tom, že už v roce 1983 začal spolupracovat se Svobodnou Evropou, protože Svobodná Evropa to nebyly jenom ti kmenoví zaměstnanci, ale velké množství volných spolupracovníků, kteří psali svoje příspěvky. Je možné, že ze začátku se učil jazyk a vůbec se adaptoval jako tedy nový exulant a začal spolupracovat postupně, ale v roce 1985, hned na začátku roku, dostal tedy už tu definitivu, stal se tedy stálým zaměstnancem.
13: Pojďme se podívat, jak to tehdy ve Svobodné Evropě vypadalo. Karel Moudrý napsal knížku, která vyšla v roce 2010, rok po jeho smrti. Má takový hezký název Karel Moudrý Kryl a tam vzpomíná na jeden pracovní den ve Svobodné Evropě. A hned potom jedna malá ukázka právě z vysílání Svobodné Evropy z května roku 1988, abyste si připomněli takový běžný všední den.
16: Ráno. Sedíme s Josefem Jedličkou, čteme, co si čekáme na poradu a na divišovské kafe potom. Rozletí se dveře, vrazí Kryl se svou taštičkou, průvodkyní slotou světa. Praští kabelkou o stůl, co si zvolá, pozdrav, heslo, parolu, výkřik, dotaz nebo tak nějak, hodí sebou na židli a hrabe se v plechové šedivé skříni s deskami, otočí se na korouhvy otáčecí židle, nahrabe pásky v hnědých krabicích, čadí střešňové špičky, huláká, že jde točit pořad. Až potom sedí v kantýně, občas nešli byste večer tam a tam, a tak dokola. Porada, espresso s Ivanem Divišem, Diviš hřímá o neposkvrněném početí nebo počátku vesmíru, nebo o něčem tak běžném a jednoduchém a prostém. Jedlička oponuje, Ivan přidává od Bible k Řecku, od Panteonu v Římě do chaloupky českých básníků nebo k Alšovi, Bůh ví, o čem všem se mluví. Potom oběd, předtím hory papíru, které chrlí noviny, rozhlas, televize, agentury, hory, jak říkáme, budžetu, a listování a oběd a historky všedního dne a vtipy a domlouvání a starosti a mávnutí rukou, že bývalo hůř. A odpoledne čtení a psaní a v 17 hodin natáčení a v 18 hodin 10 minut při poslechu pořadu Události a názory vás vítá den jako den jako život.
17: Události a názory.
18: Události a názory.
19: Dnešní pásmo poznámek, aktualit a komentářů z domova i ze světa připravili a pořadem vás provázejí
20: Egon Lánský
19: a Karel Moudrý. Nejprve se jako obvykle budeme věnovat domácím událostem. V druhé části relace se podíváme do světa.
20: Začátek odsunu sovětských vojsk z Afganistanu, politická i hospodářská kríza v Jugoslávii a krátko po prezidentských a i parlamentné volby vo Francouzsku, to jsou hlavné body zahraničnopolitické části této relácie.
19: Tolik úvodem pro posluchače, kteří přišli k přijímačům až teď. Zopakujme, že posloucháte pořad Události a názory, posloucháte rozhlasovou stanici Svobodná Evropa.
13: Tak možná, pokud vám rychle nedošla všechna data, tento pořad Události a názory byl z května roku 1988. Prokope, ve Svobodné Evropě tam se samozřejmě sešlo velké množství lidí, různých exulantů. Ti po únoru 48. předpokládám, že v téhle době už tam možná spíš dožívali tu svoji práci. Potom řada lidí po srpnu 68. Jaká tam byla vůbec atmosféra mezi těmito lidmi a jak třeba vítali lidi typu Karla Moudrého, to znamená ty, kteří přicházeli ještě později v 80. letech třeba?
14: Tak ten jeho příchod byl takový neobvyklý tím, že byl vlastně dosti pozdě po té hlavní exilové vlně po srpnu 68. Ale vzpomínám si, že mi o té době vyprávěl Petr Brod, který se taky hlásil právě v roce 1982 nebo v těch letech do Svobodné Evropy a dali tehdy přednost Karlu Moudrému. On to vysvětloval tím, že Karel Moudrý měl čerstvou zkušenost z Československa a že byl také žurnalista. To bylo tedy důležité. Připojil se k takové té mladší vlně, myslím bez problémů, a jednoznačně se velice spřátelil zejména s Karlem Krylem. Byli si blízcí evidentně nejenom tedy tím prožitkem v rádiu, ale i dalšími svými zážitky, já nevím, z Frankenu a z různých těch exilových setkání třeba. Takže Karel Moudrý tam sice samozřejmě zapadl, ale určitě patřil tedy k té skupině, na kterou se dívali ty starší zaměstnanci s takovým podezřením a nevraživostí. Dokonce jsem si říkal, že měl trochu štěstí, že se stal tím kmenovým zaměstnancem hned na začátku roku 1985, protože o čtvrt roku později nastoupil Zdeněk Šedivý, který se stal vlastně ředitelem té československé redakce a který byl velmi konzervativní a domnívám se, že to přijetí by potom asi nebylo úplně tak hladké.
13: Paradoxně mu možná ta obrana lidu pomohla tím, že zkrátka byl novinářem v Československu a že tedy věděl, co na československého čtenáře zabírá. Jakkoliv chápu to, že možná někteří jeho kolegové se na něj asi dívali trochu skrz prsty.
14: Tak těch bývalých členů komunistické strany nebo lidí, kteří pocházeli z těch struktur režimních, tam bylo víc, takže to určitě nebylo nějaké stigma. Hrálo roli nepochybně to, že měl tedy tu profesionální zkušenost a protože pracoval v té obraně lidu v kultuře, v kulturní rubrice, tak pochopitelně nebyl autorem nějakých politických úvodníků, že se neskompromitoval tím, že by se jevil jako vyslovně komunistický kádr. To by asi nebylo přece jenom akceptovatelné, protože byl rozdíl mezi před srpnovými členy komunistické strany a potom lidmi, kteří byli spojeni pak s tím normalizačním režimem.
13: Práce ve svobodné Evropě, to možná také bylo nejedno dobrodružství. My už jsme si jednou citovali z knížky Karel Moudrý Kryl, která vyšla v roce 2010 v nakladatelství Práh. Tak ještě jedna vzpomínka z pera Karla Moudrého.
16: Jednoho dne dostali Štěpánkovi dopis, že svobodná Evropa má zaplatit 2 miliony marek, jinak pisatelé vystřílejí rodinu Martina Štěpánka a nakonec i jeho. Pokud lze takové dopisy hodit do šuplíku nejapné vtípky, je dobře. Tento dopis k ním nepatřil. Německá policie objevila velice brzo, že v noci zmizel jakýsi jugoslávský nezaměstnaný z bytu, kde nechal na stole nedojedenou večeři. Kromě ní zbyly v bytě důkazy, že právě on napsal kostrbatým písmem v jakési směsici slovanských jazyků tu první výhrušku. Tajemný pisatel zmizel, dopisy chodily dál. Vystříhaná písmena z novin, prapodivné rukopisy. Prvních pár nocí proseděl německý policista v civilu se samopalem na kolenou na židli u Štěpánků v předsíni. Venku hlídkovalo auto. Nic, jen další výhrušky. Policie pravila, že nemá dost lidí, aby stále hlídkovali a teď to všechno bude vážné. A bylo. Policie zjistila, že záhadný Jugoslávec byl viděn oné osudné noci v jakési emigrantské špelunce na předměstí s neznámým mladým Čechem, s nímž okolo půlnoci odešli. A zase velká tma. Až přišel Martin s tím, že se celá rodina musí načas schovat. Hodná paní Gudula, dobrá duše Slávy Volného, zařídila veletajný pobyt v klášteře v Elvangenu. Martin na doporučení policistů měl vzít pár lidí sebou. Čím více, tím lépe. Méně lidí se lépe vraždí. A tak jsme jeli s celou rodinou do Elvangenu. Žena Dáša, dcera Irena, psice Puli. Stavěl jsem modrého Renaulta na každém druhém parkovišti. Pozoroval vozy za sebou, zpomaloval a zase ujížděl, jak jsem tak uměl z filmů. Dorazil jsem do kláštera s pocitem, že James Bond je amatér. Teprve po letech mi Martin řekl, že po třech nedělích v klášteře našli doma ve schránce mnichovského bytu dopis. Nemysli si, že když se schováš s Karlem Moudrým v Elvangenu, že nám utečeš. Přibližně za rok od prvního dopisu byl v jezeře za Mnichovem nalezen záhadný Jugoslávec s hlavou rozmlácenou kladivem. Nikdy jsme se nedozvěděli, kdo zatím vším byl.
17: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
13: Ty dnešní portréty věnuje historik Prokop Tomek dlouholetému redaktorovi Svobodné Evropy Karlovi Moudrému. U mikrofonu je také a dobrý poslech přeje David Hertl. Prokope, slyšeli jsme tady skutečně tedy příběh téměř z nějaké bondovky. Je možné, protože Karel Moudrý to v té své knížce tak trochu jako naznačuje, že oni věděli, kdo zatím asi byl. Je možné, že by do takovéhle akce se pouštěla třeba Česká státní bezpečnost, Československá státní bezpečnost?
14: No tak pro mě to, musím říct, taky záhada. Moc to neodpovídá státní bezpečnosti, protože ta byla jednak už opatrná v těch 70. i 80. letech, ale vyloučit se samozřejmě nedá nic. Mohlo jít o jenom třeba verbální zastrašování, nebylo by zatím nic reálného, to nedokážu si představit, že by provedli nějaký opravdu násilný akt. Ale důležité, myslím, bylo znejistit lidi v exilu. A nikdo nikdy předem nevěděl, jak to dopadne, protože sice se lidé mohli domnívat, že to je příliš a že takhle daleko ta STB nezajde, ale opravdu ta nejistota byla, myslím, asi cílem tohoto opatření, jestli to tedy bylo skutečně ze strany státní bezpečnosti.
13: Říkáte, jestli to bylo, chápu, že v materiálech státní bezpečnosti, které jsou u nás k dispozici, se o tom nedá najít ani větička.
14: Já jsem tam tady nic takového neviděl, ale dalším problémem je, že zejména ti lidé, kteří pracovali ve Svobodné Evropě na konci 80. let, tak tam trpíme nedostatkem materiálu, protože hodně toho bylo zničeno na konci režimu. A těžko něco rekonstruovat, když prostě není z čeho. Takže některé té události zůstávají celkem nejasné.
13: Říkáte dobře, na konci režimu, pojďme do listopadu 1989. Ve Vratislavi se konal festival české kultury, kam tehdy se podařilo dostat poměrně velkému množství lidí i z Československa. Festival, kde mimo jiné vystupoval Karel Kryl a letěl tam s ním nejen Karel Moudrý. Vzpomínky na tuhle cestu později popsal ve vysílání Československého rozhlasu.
0: Bylo neuvěřitelné přelétat území Československa, obávat se, aby letadlo nemuselo nouzově přistát a posléze vystoupit na varšavském letišti. Letěli jsme z Mnichova ze Svobodné Evropy tři. Karel Kryl, Joža Špetko a já. Ve Varšavě bylo zataženo, drobně pršelo a na trávníku vedle letounu, který roloval k odbavovací hale, se procházel černý havran. Chodil tam jako doma a my si připadali jako ve snu. Polský celník si prohlédl Krylův pas a zeptal se, kde je zaměstnán. On řekl pravdu a nic než pravdu. Svobodná Evropa. Celník zvedl oči v sloup a kývl hlavou, že tedy malý muž s velkou kytarou smí vstoupit do Polska. Kde jste zaměstnán? Zeptal se celník Joži Špetka. Svobodná Evropa. Celník polkl, vytřeštil na Jožu oči a několik dlouhých vteřin na něj zíral jako na přízrak. Pak mu vrátil pas a kývl, že i druhá Svobodná Evropa může vstoupit imperialistickou nohou na území socialistického státu. Kde jste zaměstnán? Zeptal se mě uklidněn, že nejhorší má už za sebou. Svobodná Evropa, řekl jsem popravdě. Celník měl ve tváři výraz člověka, který vrazil do strašidla. Povstal, pokřižoval se a řekl Ježíš Maria. A dal mi pas, abych s platným vízem vstoupil do Polska, kde už čekali ti dva, Joža a Kryl.
13: To bylo všechno vlastně jenom několik dní před listopadem 89, tedy před tím 17., před těmi velkými politickými změnami, ke kterým u nás došlo. Karel Moudrý se vrací poměrně záhy do Československa, nikoliv tedy tím, že by se hned stěhoval, ale začíná pracovat pro Svobodnou Evropu tady v Praze. Jaké bylo to jeho období po roce 1990?
14: Tak já bych řekl, že to bylo takové těžší období, že přes ty někdy neúplně veselé vzpomínky na Svobodnou Evropu v Mnichově, jak je popisuje v té své knize, takže to bylo určitě takové nejhvězdnější a nejšťastnější období jeho života, zejména třeba ten rok 1989, kdy už se Svobodná Evropa narušila a kdy musel mít obrovskou odezvu, protože už lidé telefonovali, psali a komentovali ten program, takže tohle byla, myslím, ta skvělá doba, končící listopadem 89. A potom se vrací a vrací se vlastně do takové té reality Československa, které se měnilo asi příliš pomalu na to, aby s tím byl spokojen.
13: Jiří Černý, kterého jsme citovali na začátku pořadu, v nekrologu napsal, že Karel Moudrý psal rychle a snadno, víc se zlobil, než radoval, moc si nelámal hlavu se životosprávou, u mikrofonu to předem vyhrával barvou hlasu a přirozeným projevem. Prokope, patřil jste k posluchačům Karla Moudrého? Ptám se, protože já si sám na jeho komentáře vzpomínám a vždycky mi připadly velmi trefné a velmi pěkně napsané.
14: Já s tím úplně souhlasím. Ta ukázka, která tady zazněla z Událostí a názorů, tato krásně ukazuje, že opravdu se vyjadřoval velice, velice pregnantně.
13: Karel Moudrý se v březnu roku 1999 přihlásil do výběrového řízení na post generálního ředitele Českého rozhlasu. Vybrán tedy nebyl. On později pracoval jako poradce generálního ředitele pro otázky programu, ještě připravoval nějaké pořady pro Český rozhlas Leonardo a zemřel 22. března 2009, bylo mu 61 let. A ještě dodám, že v listopadu 2009, když se slavilo 10 let od pádu komunismu, na konferenci Cesta z okovů vyzdvihl Václav Havel úsilí některých lidí, kteří za komunismu bojovali za svobodu, a zvláště se zaměřil na osobnosti, které už nežily. Individuálně jich řadu jmenoval a mezi nimi právě i Karla Moudrého. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji za návštěvu ve studiu Prokopu Tomkovi. Díky a naslyšenou.
14: Naschledanou.
13: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Rostislav Supa a od mikrofonu vám dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje také David Hertl.
1: Archiv Plus.
21: Odstraňování pomníků na znamení rozchodu s minulostí se v naší zemi s ohledem na její dramatickou minulost stalo bezmála tradicí. První republika poslala do lapidárií sochy Habsburků. Komunistický režim zas zatočil s Masarykovými pomníky, aby je nahradil Gottwaldy, Leniny a dalšími revolucionáři, které do depozitářů poslala doba po sametové revoluci. Pojďme se zastavit u těch pomníků socialistických. Odhalení Gottwaldova pomníku na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze v roce 1973 bylo opravdu velkolepé. Vzácní hosté, dlouhé projevy a také recitace.
22: A nyní po československé státní hymně přistupuje k mikrofonu člen divadla EF Buriana Josef Větrovec, aby zarecitoval báseň Josefa Nohy Únor.
23: Bíjí nás po hlavě, po duši nás bíjí, že chceme lásku uzákonit tam, kde dosud vládla džungle plná zmijí a kde byl člověk vydán samotám, kde ruce lidské, které hladit chtěli, matku i ženu, dítě, celý svět, pro jejich zisk se marně utráceli a svobodně směli jen hladovět.
21: O 4 roky později, v květnu 1977, byl na Žižkově před budovou Ústřední rady odborů odhalen pomník dalšího prezidenta a odborového předáka k tomu Antonína Zápotockého.
24: Nech tato socha stále připomíná občanům Prahy a všemu pracujícímu lidu Československé socialistické republiky zásluhy Antonína Zápotockého o vítězství dělnické třídy a jejího předvoje Komunistické strany Československa a jeho podstatný podíl na vzniku a úspěšné činnosti našich jednotných odborů revolučního odborového hnutí.
21: Rozhlasový archiv uchovává památku nejen na dnes už odstraněné sochy, ale i pamětní desky. Třeba tu, která byla v roce 1971 odhalena v Kostomletech pod Milešovkou, nedaleko Teplic. Měla připomínat dva sovětské novináře, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku během invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Měli patrně invazi zajišťovat propagandisticky. Sověti se z havárie pokusili nařknout československé fašisty, ale ve skutečnosti šlo o nehodu. Reportáž z odhalení desky je mimořádně slyská.
25: Když jsem se dopoledne při odhalování pomníku v Kostomletech díval do tváří manželek obou tragicky zahynuvších sovětských novinářů a na malého Zvorykinova syna Andreje, znovu jsem si uvědomil, jak hluboce jsou zakořeněny principy proletářského internacionalismu v sovětských lidech. Totéž jsem vyčetl i z očí našich občanů, kteří se zde shromáždili, aby manifestovali svoji lásku k Sovětskému svazu, hlubokou úctu k idejím velké říjnové socialistické revoluce a podporu současné politice naší strany.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi. Autorem tohoto výroku byl francouzský revolucionář, právník, myslitel, ale hlavně milovník dobrého jídla a pití Jean-Anthelme Brillat-Savarin. V následujících minutách na ten citát tak trochu navážu. Budu zjišťovat, co jedli naši předci v 19. století, co to vypovídalo o jejich postavení ve společnosti, životním stylu a povaze. Odrazím se přitom obrazně řečeno od osobnosti a díla autorky asi nejslavnější kuchařky v českých dějinách. Při poslechu pořadu věnovaného hlavně Magdaleně Dobromile Rettigové, jejímu dílu a době, ve které žila, vás vítá Vít Pohanka.
1: Historie Plus.
3: Psal se rok 1785 a Vídní zněla Mozartova hudba. Císař Josef II. Vydal toleranční patent a na panství ve Všeradicích jen kousek od Berouna se narodila Magdalena Artmanová. Dětství moc radostné neměla. Tatínek umřel, když jí bylo 7 a s maminkou se nejdřív v Plzni a potom v Praze protloukali všelijak. Nicméně vyrůstala v době, kdy josefínské reformy umožnily rozvoj měšťanské společnosti a kultury a to mělo hrát roli v jejím budoucím životě. V 18 se provdala za právníka, ale také českého vlastence Jana Aloise Sudiprava Rettiga. Začala používat krásné slovanské prostřední jméno Dobromila. Profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice se zabývá hlavně českou historií 19. století. Mimo jiné publikovala o zrodu české gastronomie a osobnosti Magdaleny Dobromily Rettigové.
4: Zajímavé na ní je, ona se narodila do rodiny, kde se mluvilo německy, kde ona pořádně česky neuměla. A když se potom provdala za úředníka Jana Sudiprava Rettiga, tak se naučila do té míry česky, že vlastně tou svou kuchařkou vytvořila českou kuchařskou terminologii.
3: Mimochodem, asi žádný dnešní čtenář nepřehlédne, že měla Rettigová zjevně v oblibě hlavně výraz vrazit někam vejce nebo žloutek. Tady je několik citátů.
5: Vraz do hrnku 4 žloutky. Rozmíchej je se 3 lžícemi pěknému. Vraz do toho 1 celé vejce a 1 žloutek. Přidej trochu soli. Do toho se vrazí 2 žloutky, 2 celá vejce a trochu se to osolí. To vychladne. Vraz do toho 2 celá vejce. Připoj k tomu 3 lžíce dobrého smetany. Vraz do ní 3 celá vejce. Rozkloktej to a vlej na 2 ostrouhané, na kostky rozkrájené žemly slupek udělá. Vraz do něho 1 žloutek, 1 celé vejce, pak ustrouhej druhou polovinu žemličky.
4: Magdalena Dobromila Rettigová byla vlastně česká spisovatelka. My ji trošku křivdíme, když ji známe jenom jako autorku té nejslavnější české kuchařky, která poprvé vyšla v roce 1826, ale ona už předtím psala básničky, které potom byly i zhudebněné, psala výchovné povídky pro dívky. Jinak to byla dáma velmi aktivní, matka tuším 4 dětí, pro které napsala i modlitební knížku, pořádala kuchařské kurzy pro, jak ona říkala, dívčinky, napsala pro ně potom takovou příručku Mladá hospodyňka a dokonce, když probíhaly ty kuchařské kurzy, tak se během nich četla česká literatura. Takže prostě byla to dáma úžasná, všestranná a zajímavá a jsem ráda, že se trošku dostává z toho stínu Boženy Němcové, protože srovnávat ji s Boženou Němcovou je vůči Magdaleně Dobromile nespravedlivé.
3: Víme něco o tom, z jakých pramenů vycházela, když tu kuchařku dávala dohromady?
4: Ono se většinou říká, nebo máme za to, že ta její kuchařka byla první českou kuchařkou, nebo jazykově českou, což není pravda. První jazykově česká kuchařka vyšla na začátku 19. století, v roce 1806, vyšla ve 2 vydáních a v podstatě, co se týče sortimentu, tak je s Magdalenou Dobromilou srovnatelná. Problém je, že je psaná takovou chatrnou češtinou, zatímco domácí kuchařka Rettigové, to je už krásná, bohatá čeština. Takže my nevíme, ona vycházela už z toho, co bylo kde napsané, ale hlavně měla obrovskou zásobu receptů z domova, to, co se vařilo. A myslím si, že byla i tvořivá, protože je tam řada receptů, které předtím v těch starších kuchařkách nenajdete. Hlavně je to už technologicky poměrně přesné a to, co je na tom jako fantastické, ona všechny ty recepty vyzkoušela a vyzkoušela je na manželovi. Takže to, co, jak se hezky říkalo Rettigovi, to, co šnup Tychlíčkovi chutnalo, tak to pak je v té kuchařce.
6: Ona mu tak říkala šnup Tychlíček?
4: Tak mu říkala vlastenecká veřejnost.
6: Šnup Tychlíček, není to jako kapesníček? Kapesníček, že jo, rozumím tomu dobře. Proč si právě ta její kuchařka získala takovou oblibu a takový komerční úspěch?
4: Tak jednak byla, jak jsem říkala, dobrá. Byla dobrá, bylo tam všechno, co jako bylo potřeba. Ještě se k tomu určitě dostaneme, masité pokrmy, postní pokrmy, dezerty, polévky. Byly tam popsané technologie. Byl tam takový hezký styl, protože paní Rettigová tu čtenářku oslovuje, tyká jí a tak hezky s ní konverzuje, ale bylo by jako nespravedlivé zatajit další důležitou personu, která měla nepochybně zásluhu na tom obrovském rozšíření kuchařky a na těch opakovaných vydáních hlavně. No a to byl královéhradecký nakladatel Jan Hostivit Pospíšil, který měl obrovský čich na to, co se bude prodávat a tady se nepletl.
3: To tedy opravdu ne. Domácí kuchařka vyšla ještě za jejího života celkem 4x. Už sama Dobromila, jak si jí dovolím zkráceně někdy říkat, přidávala nové a nové recepty. Když potom její kuchařka vycházela dál opakovaně po celé 19. století, rozšiřovali ji o další a další návody k vaření nástupkyně. Především Antonie Dušánková, což byla dcera královéhradeckého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. Když se dneska pokusíte použít některé recepty a vycházíte z těch opravdu původních vydání domácí kuchařky, zaskočí vás asi ze všeho nejdřív jednotky váhy a objemu. Dobromila pochopitelně nepoužívala ty metrické, ty se zaváděly až mnohem později. Na internetu celkem snadno zjistíte, že takový žejdlík byl v českých zemích necelý půl litr, lot asi 16 gramů a tak by se dalo pokračovat. Co ale z textu opravdu nevyčtete a na internetu nenajdete je, na jakou teplotu máte nastavit plotínku nebo troubu. O tom, jak vypadaly české kuchyně za života Dobromily, se totiž můžeme jenom dohadovat.
4: Já jsem o tom přemýšlela, na čem ta Rettigová mohla vařit. Ona to nikde neříká. Ona tam používá takovou jako pekáč, pánev, dokonce i horká trouba. Ale my opravdu víme, že ty stolokrby, ty sporáky se ojediněle vyskytovali v Čechách už před polovinou 19. století, třeba na zámku Humprecht je zachovaný stolokrb někdy z konce 17. století, ale takové to s tou troubou, to čisté ohniště, zásobník na vodu, to je opravdu až druhá polovina 19. století, čili já si myslím, že ona opravdu ještě vařila na ohni a pekla v peci.
3: Konstatuje profesorka Lenderová a souhlasí s ní další odborník na dobu Magdaleny Dobromily Rettigové a gastronomii v naší části Evropy, docent Martin Franz z Karlovy univerzity.
7: Začátkem 19. století jednoznačně dominovala příprava jídla na otevřeném ohništi. Vlastně nějaké sporáky, respektive to, co my vnímáme jako kachlová kamna s nějakou troubou a tedy s plotnou, to je něco, co se začalo prosazovat až kolem poloviny 19. století. Začátkem toho 19. století se ještě většinově, samozřejmě i ve městech, připravovala jídla na otevřeném ohništi.
6: Víme něco o tom, jak řešili dým, třeba jako na těch otevřených ohništích? To byly takové pece, které to sváděly někam?
7: Samozřejmě tam už nad tím byly komíny, takže prostě byla ta snaha to nějak zabezpečit. I vlastně to ohniště nemuselo být otevřené úplně, ono vlastně ty boky mohlo mít propojené vlastně s tím komínem, takže to se řešilo neustále. Byť samozřejmě je důležité říct, že to byl velký problém, byly požáry a obsluha toho ohniště byla velmi obtížná.
2: Asi regulace toho žáru, který...
7: Regulace žáru, to prostě vyžadovalo velkou sumu prostě zkušeností, znalostí, jak v tomto případě zajistit tu potřebnou teplotu. Prostě ta regulace byla mnohem obtížnější.
3: Sporáky na tuhá paliva s plotnami a troubou, často nádrží na ohřev teplé vody a hlavně s odděleným ohništěm odvodem kouře do komína, se nicméně postupně rozšířily také v českých zemích. V téhle souvislosti se mluví o sporákové revoluci, která zasáhla celou společnost.
7: Ono to svým způsobem pozměnilo i tu skladbu potravin. Některé typy jídel se připravovaly snadněji, jiné typy prakticky mizí. Opékání na rožni se stalo něčím exkluzivním, zvláštním, mimořádným. A velmi pravděpodobně ta změna přispěla i k tomu prosazení vepřové pečeně, jako tučnější pečeně, oproti dříve dominující hovězí pečeni, protože ta hovězí pečeně se přece jen v té peci připravuje trošku horším způsobem, protože je potřeba ji nějak podlévat, respektive mastit, což zase právě

0: tu sociální skupinu, kterou oslovovala Magdalena Dobromila Rettigová, tedy především tu měšťanskou vrstvu, ať už na menších městech nebo ve velkých městech. Tam skutečně ta spotřeba masa velmi výrazně rostla i pod tím vídeňským vzorem, ta spotřeba ve Vídni byla mimořádně vysoká. Naopak na tom venkově, ještě v první polovině 19. století, ta spotřeba masa byla velmi omezená. Dokonce jde říct, že to byl vůbec možná nejnižší bod, kdy byla nejmenší ta spotřeba obecně masa ve stravě těch nejširších vrstev obyvatelstva. I v těch selských domácnostech se toho masa spotřebovalo velmi málo. A co je důležité zdůraznit, a platilo to už od středověku, v těch venkovských domácnostech se spotřebovávalo především maso konzervované. Čerstvé maso bylo velmi vzácně, několikrát do roka. Jinak, když už se jedlo maso v těch bohatších domácnostech, tak samozřejmě především maso uzené. To samozřejmě ovlivňovalo taky chuť toho masa, která byla mnohem fádnější, než když se používá pravidelně čerstvé maso. Ale je třeba si uvědomit, že i Magdalena Dobromila Rettigová má velkou část těch svých receptů bez masích. Tím dominujícím typem stravy tehdejší, a platilo to i u toho nižšího měšťanstva do určité míry, byla strava založená na moučných jídlech, často sladkých jídlech, která samozřejmě se hodně mastila. Já bych tam nezdůraznil ani tolik to maso, ale obecně ona hodně používá právě ty pro měšťanstvo tehdy velmi levné nebo dobře dostupné potraviny živočišného původu, takže nejenom maso, ale máslo, mléko, smetanu a vejce. Že ten podíl vajec je tam poměrně velmi vysoký. Takže jako to úřednictvo, zejména od těch 40. let, ta spotřeba masa tam byla velmi vysoká, ale rozhodně bych nepodceňoval ten podíl těch moučných jídel, kterými navíc byly tehdejší české země vyhlášené.
1: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
2: Profesorka Lenderová v téhle souvislosti upozorňuje na další věc, která se dá z receptů Magdaleny Dobromily Rettigové vyčíst. Při skladbě jídelníčků tehdy hrálo výraznou roli náboženství.
3: Jestli jsem dobře počítala, tak v tom prvním vydání kuchařky z toho roku 1826 je 162 receptů na masité, s tvrdými na masité pokrmy a 146 na postní pokrmy. Takže vidíte, že to je skoro vyrovnané. A ty postní pokrmy jsou docela zajímavé, protože samozřejmě to jsou to ryby převážně sladkovodní, které tehdy tady byly běžně dostupné, kapr, mník, ale i třeba losos, pstruh a další. Z mořských se dovážela treska, které paní Rettigová říká stockfish a někdy taky hňup, což mě trošku zmátlo, protože hňup se říkalo kastrovanému samci ovce domácí, takže nevím, jak to tam jazykově zvládala. A to se připravilo poměrně složitě, protože to muselo máčet. Rozhodně to nebylo nějak jídlo oblíbené. Češi se tehdy běžně dostali k rakům, protože toky byly čisté, jedli se žabí stehínka, jedli se šneci. Co mě zarazilo, což není v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové, ale nedávno jsem se dověděla, že postním pokrmem byl i bobr. Byla pečinka z bobra, kterou si asi dopřávala jenom šlechta, protože třeba u Schwarzenbergu na Červeném dvoře byla bobrovna, kde se pěstovali bobři právě pro panskou postní kuchyň. Jinak u Rettigové nejsou. Nejedli se králíci. Králíci se začali jíst až za první světové války.
4: To vůbec nebyly do té doby v 19.
3: Asi byli, ale my jsme to dělali takovou knížku o dějinách zvířat a docela mě překvapilo, že i v našem prostředí mohli být králíci jako domácí mazlíčci. Aha. Jako ne moc často, spíš v tom šlechtickém prostředí, ale že se objevovali.
4: Ona, Magdalena Dobromila Rettigová, například zmiňuje nebo doporučuje sladké maďarské víno, to asi by bylo tokajské bych si představoval, anebo rakouské vína. To bych si myslel, že asi bylo bílé, suché.
3: Určitě tak jako víno se tu pilo, pilo se konec konců, víno se tu i pěstovalo, že Morava produkovala víno, víno se produkovalo i kolem Litoměřic.

0: skelničina, že jo, slavná, jako oblíbená, ale ona spíš to víno nerozlišovala, já si myslím, že ona nebyla vinařka.
1: Byli Češi pivaři už tenkrát?
0: Češi byli pivaři od jak živa, já si myslím, že prostě pivo tomu českému naturelu patří. Tady první zmínka o výrobě piva je z roku, tuším, 1088, takže navíc pivo až tedy do začátku 19. století se vařilo po domech. Pak teprve vznikají před polovinou 19. století ty dodnes slavné pivovary měšťanské, akciové, které už jaksi vyrábějí pivo ve velkém, ale ty malé pivovary pořád zůstaly tam. Většinou byly i spojeny s nějakou jídelnou kuchyní, takže se tam chodilo na jídlo, na pivo. Ale pivo prostě se pilo. Hloupé je, že ono se nějak během toho 19. století nedá ta spotřeba úplně zjistit, mimo jiné proto, že byly ty soukromé malinké pivovary, do kterých se chodilo. Ale jinak víno, já si myslím ještě, co já pamatuju, že víno bylo v českém prostředí výhradně spojeno se slavnostními okamžiky. A ještě v 60. letech minulého století byla spousta rodin, kde se víno opravdu otvíralo je na Silvestra.
2: Magdalena Dobromila Rettigová kladla velký důraz na pořádek a čistotu. A není divu. Saponáty neexistovaly, udržet nádobí a kuchyni bez poskvrnky byl doslova každodenní boj. Proto věnovala téhle otázce pozornost hned v úvodu dobré kuchařky.
3: Čistota, pořádek a dobré vyhovění každé i maličké věci v kuchyni jest základem celého umění kuchařského. Předně se musí k tomu hledět, aby všecko kuchyňské nádobí, v němž jídla se vaří, bylo úplně čisté. Hrnky a rendlíky nechať se chovají čistě umyty. Železné nádobí, jehož se v novějším čase zhusta užívá, nemá se, když je prázdné, nechávat je stát na horkém místě. Tím způsobená plíseň mohla být i zdraví škodlivá. Měděné nádobí se musí buď popelem nebo červenou hlínou tak dlouho drhnout, až se leskne jako zlato. Uvnitř, kde je cínované, meje se luhem a přesličkou. Načež se hodně oplákne ve studené vodě a v létě na slunci, v zimě pak u teplých kamen osušit nechá. Musas čistí se nejlépe utlučeným, ve vinným octě nebo v kořalce rozmočeným triplem. Tře se hodně suknem. Plechové formy se mejou luhem a přesličkou, pak se opláknou a usušejí. Nežli se jich upotřebí, jest třeba pečlivě je prohlédnouti, zdali se nikde res neusadil. Plech, na němž se cukrovinky pečou, nejlépe se vyčistí, když se před upotřebením na horkou plotnu postaví a pak pijavým papírem všude hodně vytře.
2: Jenže jedna věc byl dohled nad domácností, věc druhá dohled nad tím, co si hospodyňka přinesla z trhu nebo jarmarku. A právě v době, kdy Dobromila začala psát svou kuchařku, si tenhle problém začala uvědomovat také Královská česká společnost nauk, vysvětluje docent Martin Franc.
4: Takovým klíčovým problémem doby i z hlediska vlastně vědeckého bylo falšování potravin. To bylo obrovské téma na tom konci 18. a v první polovině 19. století, konec konců nenáhodou, Královská česká společnost nauk, která vypisovala takzvané otázky, což vlastně byla taková soutěž o nejlepší vědecké dílo řešící nějaký aktuální společenský problém, tak jedna z těch otázek se právě týkala falšování potravin a způsobu, jak odhalovat toto falšování. A i z výsledku této soutěže, kde některé ty spisy byly publikovány, víme, že například, aby víno bylo sladší, tak se tam dával olovnatý cukr, což jak si při dlouhodobém užívání mohlo zabít. Nebo mědí se vylepšovala barva nakládaných okurek. To je podobně zničující, no a třeba do mléka se přidávala křída,
5: aby
4: bylo hustší taky. Ale už začaly třeba ty dohledy, určitá kontrola masa, kde prostě taky aspoň ty nejzávažnější hygienické problémy se začaly čím dál intenzivněji řešit, aby to nebylo maso z pošlých zvířat a podobně.
2: Ale obraťme list a opustíme tuhle spíš stinnou stránku gastronomie první poloviny 19. století. Zhruba ve stejném období klesala cena a rostla tedy dostupnost, například kávy, cukru a jiných dobrot, které byly do té doby velmi exotické a mohli si je dopřát jen ti opravdu bohatí. A najednou se začaly objevovat i v měšťanských salonech.
4: O těch kávových společnostech Magdaléna Dobromila Jettigová velmi často hovoří. Konec konců napsala i speciální kuchařku Kafičko a vše, co je sladkého. To je zcela v tom Biedermajerovském stylu. Já kdybych měl vybrat takový symbolický recept z Magdalény Dobromila Jettigové, tak by to byly asi mandlové obloučky. Taky velice sladké pečivo. Samozřejmě s tím vysokým podílem mandlí. Mandle byly velmi oblíbené. Byl jich dostatek, samozřejmě ty se dovážely, ale právě mandle se velmi snadno dopravují, takže tam nebyl žádný problém. Právě pro mě ty mandlové obloučky jsou něčím, co je jako typické takovéto sladké pečivo Biedermajerů.
2: Docent Martin Franz z Univerzity Karlovy. Žijeme v době nepřebedných kuchařských televizních show. Domácí recepty i ty exotické z celého světa najdeme snadno na internetu. V tomhle kontextu můžou originální recepty Magdalény Dobromily Jettigové působit hodně starosvětsky. Proč stojí za to je číst? O čem vypovídají?
0: Především nám to říká něco o autorce, že byla bystrá, snaživá, uměla psát, dokázala oslovit své čtenářky, to za prvé. Za druhé nám to přibližuje tehdejší možnosti, co se tedy mohlo vařit, co vlastně ten vějíř potravin dovolil. A docela asi budeme překvapeni, že dovolil hodně, že jsou tam věci, které třeba v té spotřebě druhé poloviny 20. století úplně zmizely. Ona třeba znala křest, že křest se k nám vrátil až víceméně po listopadu. Ona používala karfiol, což taky úplně nebyla běžná potravina, ta škála ryb, s kterými ona pracuje. Pak co je tam docela zajímavé, ona propagovala jednak pečlivou přípravu z kvalitních surovin. Opravdu kvalitní surovina, pečlivě připravená, stávalo se 5 hodin ráno, aby jako byl čas všecko připravit, ještě se vařily večeře. Ale i kultivované prostírání a jako konzumace, že se nejedlo žicí, jedlo se příborem, už vůbec ne rukama, že se dával ke každému jídlu ubrousek, což třeba Češi nepochopili dodnes, že to je docela jako dobrá věc, když si můžete utřít pusu a ruce. Čili když bych to shrnula, taková ta inovace ve smyslu přípravy jídel, využití všeho, co je možné využít a zajímavým způsobem to kombinovat. Za druhé kvalitní suroviny, pečlivé zpracování a tomu odpovídající ušlechtilá konzumace.

0: Milena Lenderová, profesorka Univerzity Pardubice, uzavírá dnešní pořad Historie Plus, věnovaný Magdaleně Dobromile Rettigové, ale také tomu, co se můžeme z jejich receptů i po bezmála dvou stoletích dozvědět o našich předcích. Režii měla na starosti Michaela Krčmová, zvuk Jitka Procházková. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší být Pohanka.
1: Leonardo Plus.
2: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder se nevyhnuly ani Česku, dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva je to pro nejmenší vodní živočichy? Čím vším jsou vodní toky a plochy v České republice zajímavé a dají se v nich ještě objevit nové druhy? Hostem Leonarda Plus bude hydrobiolog, popularizátor vědy, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka.
1: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. V neděli dopoledne po 10. hodině na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prahou prošel průvod na podporu sexuálních menšin Prague Pride. Obešel se bez konfliktů. Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Fotbalisti Teplic hrají v lize z Plzní. V první půli padlo 7 branek. Uzavřená je po nehodě silnice 53 před Pohořelicemi směrem ze Znojma. Zítra bude opět převážně slunečno s teplotami až do 33 stupňů. Je sobota 8. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Centrem hlavního města prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem dnes vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
4: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
5: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
6: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
5: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
7: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
5: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách.
8: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzim.
9: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
10: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
9: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
11: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
9: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví čtvrtstoletí zápisu této památky na seznam UNESCO. Dnes i zítra v noci tam bude světelná show s projekcemi na stromy i fasády tří slavných domů, které dřív patřily jedné rodině.
12: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
13: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
12: Takové světelné záblesky, bylo to trošku, když přistává UFO.
13: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem. Modrá, fialová i červená světla ozařují stromy.
12: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma.
13: Nad náma jenom ten paprsek.
12: Jenom ten paprsek,
13: do vesmíru.
12: No.
14: Dosahuje ho do výšky desítek kilometrů.
13: Prohlašuje ředitelka Vilitu Gendhat Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
15: Vzory, hodně barev, elektronický čárky.
13: Světelná show je zdarma a skončil půlnoci. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
16: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fides bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Americký senát potvrdil Toda Blanche v čele ministerstva spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci dočasně zastával od dubna. Senátoři ho ve funkci potvrdili nejtěsnější možnou většinou.
17: The yeas are 50, the nays are 49.
18: Kromě všech demokratických senátorů byly proti i dvě republikánské senátorky, Susan Collinsová a Lisa Murkowská. Oběma vadí politizace ministerstva spravedlnosti. Todd Blanche v minulosti třeba zastavil prověřování Trumpa a jeho rodiny daňovým úřadem. Podle senátorek tím Trumpovi poskytl službu, ke které běžní Američané přístup nemají. Kritikům nového ministra vadil taky podle nich laxní přístup úřadu ke zveřejňování spisu o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Blanche se ke kritice nevyjádřil. Na síti X poděkoval senátu za jeho zvolení a Trumpovi za důvěru. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Včelaři ze Slavičína na Zlínsku slaví 100. výročí, pořídili si k tomu nový prapor a otevřeli naučnou stezku. Během oslavy včelaři taky vybírali nejlepší med.
19: Potřebujeme, abyste šli ohodnotit medy.
20: Na soutěž o nejlepší slavičínský med dohlížel včelař František Tobola.
21: A iba já jediný z celé naše party vím, čím med, pod kterým číslem je.
22: A neprozradíte?
21: Neprozradím určitě, protože si to nepamatuji. Mám to napsané a je to v trezoru v kuchyni.
23: Všechny jsou výborné.
22: A jak jste hlasoval?
23: Zdál se mi nejlepší vlastně sedmička.
20: Prozradil jeden z návštěvníků pan Dušan. Předseda včelařského spolku Lubomír Machů pak odstartoval oslavy dobrou zprávou.
19: Kolik toho medu na tom našem spolku slavičínském zhruba bude, to odhaduju tak na těch 250 metrů.
20: Ze Slavičína Blanka Kovandová, Radiožurnál.
3: Ostravská nemocnice v létě ošetřila už 15 lidí, které poranil netopýr. Právě v letních měsících případů přibývá. Noční savec přitom může přenášet smrtelnou vzteklinu.
24: V případě pokousání netopírem pacienti dostávají nejen okamžité očkování, ale i sérum pro podporu imunity, jak říká primářka infekčního oddělení ostravské nemocnice Lenka Petroušková.
25: Dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
24: Netopíři často člověka pokousají například v situaci, kdy zvíře leží poraněné na zemi a oni ho chtějí přenést. Netopír se ale přirozeně brání. Podobná situace potkala třeba i Natálii Toflovou.
26: Dělá jak pes, přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho, tak jsem ho chtěla hodit do křoví a když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousel. Já jsem to nebrala jako vážně.
24: Některé druhy netopírů stále častěji vyhledávají úkryt v budovách, kde mají vhodnější podmínky a ochranu před predátory, zatímco jejich přirozených úkrytů ubývá. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
18: Fotbalisti Teplic hrají mimořádně atraktivní zápas třetího kola šance ligy proti Plzni. V první půli padlo 7 branek. Oba týmy tím vyrovnali nejgólovější úvodní poločas v historii nejvyšší soutěže. Další průběh zápasu sleduje David Kalvas.
27: 49. minuta, zatím ve druhém poločase žádný gól nepadl, plzeňští vedli už 3-0, domácí se ale přitáhli na rozdíl jednoho gólu v 35. minutě díky Čermákovi. Zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
18: 50. minuta utkání, Zlín prohrává s Bohemians Praha 1905 0-1. Ze Zlína Tomáš Perutka, Radiožurnál. Sobotní fotbalový program uzavře duel Mladé Boleslavi se Spartou s Výkopem ve 20 hodin. A fotbalistky pražské Slávie zabojují o místo v předkole Evropského poháru. K účasti v kvalifikaci druhé nejprestižnější klubové soutěže potřebují porazit Brand Bykodaň. V opačném případě v tomto ročníku na mezinárodní scéně končí. Zápas začne ve 20 hodin a 30 minut.
0: Neprůjezdná 53 před Pohořelicemi, uzavírka na pražském okruhu. Silnice 53 Znojmo Pohořelice je kus za Branišovicemi uzavřená, havarovala tam dvě osobní auta, policie odklání provoz na Vlasatice. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona z prvního kilometru se sune pravým pruhem do omezení na okruhu, hned za nájezdem z D5 zdržení do 10 minut a hlavně je pražský okruh obousměrně uzavřený kvůli servisu tunelů mezi exity 15 Slochkov a 3 Vestec. Jezdí se přes Barandov a po jižní spojce, na té vznikají kolony obousměrně až na 15 minut. Novopackou se sune kolona od nájezdu od Černého mostu až čtvrt hodiny před sjezd na Kbelskou, tam čeká na odtah nabourané auto. A uzavřená je Drnovská obousměrně u nádraží Ruzině, hasiči zasahují u požáru elektromobilu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude jasno nebo polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a naměříme 29 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Německé spolkové státní zastupitelství prověřuje incident z letiště v Lipsku, kdy do letadla narazil pohyblivý objekt a dron s výbušninou, pak ještě našli poblíž jednoho z ukrajinských letadel. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Filipa Turka. Tento týden opět přepisoval teplotní rekordy. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku jsou přitom přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Nejen o těchto tématech budeme mluvit v následující necelé půl hodině. Týden Plus pro vás připravila Václava Marešová.
1: Týden Plus.
2: Celé Německo, ale i Evropa sledovali tento týden událost, která se stala na letišti v Lipsku. V noci na středu se u letiště Lipsko-Hale srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje, ukrajinského nákladního letadla, našli vyšetřovatelé dron s výbušninou. Podle informací agentury DPA od bezpečnostních sborů bylo potvrzené, že výbušné zařízení v nalezeném dronu obsahovalo trhaviny Semtex a Pentrit. No a prověřování případů proto převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze.
4: Několik německých médií informovalo o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení.
2: Dodává reportérka Rozálie Machartová a jak jsme řekli, podle několika německých médií mělo být ukrajinské letadlo Antonov naložené vojenskou municí. Policie taky dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. České policejní prezidium v souvislosti s touto událostí uvedlo, že Česko už teď funguje ve zvýšeném stupni ohrožení terorismem a je připravené reagovat i na případné narušení bezletových zón bezpilotními letouny. My jsme proto oslovili bezpečnostního experta z Cevro univerzity Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky a ptali jsme se ho na to, jestli ten poznatek, že na palubě ukrajinského stroje měla být vojenská munice, vnáší do případu víc světla.
5: V tom případě ta nefunkčnost toho iniciačního systému ukazuje na to, že se mohlo skutečně jednat o provokaci anebo o vyhrožování. Máme tady takovéto prostředky a můžeme použít. A to je jedna varianta. A ta druhá varianta je, že skutečně došlo k tomu, že tam byla nějaká chyba v té konstrukci toho dronu, lépe řečeno toho iniciačního zařízení, a nedošlo k jeho iniciaci naštěstí, protože kdyby k tomu došlo, tak mohlo dojít opravdu poměrně závažným důsledkům, kdyby došlo k například výbuchu toho letadla, té munice, která tam byla. To si myslím, že by asi bylo potom velmi zásadní. V každém případě pokus anebo o vlastní teroristický čin si myslím, že se jednalo. Je potřeba teď momentálně zjistit, kdo byl tím strujcem a do jaké míry to ta linie, která se nabízí, to znamená ve směru na Rusko, jestli to je pravda nebo jestli to pravda není, ale stoprocentně to pokus o terorismus byl.
2: Komentoval incident z letiště v Lipsku bývalý náčelník generálního štábu a bezpečnostní expert z Cevro univerzity Jiří Šedivý. Uplynulý týden opět přepisoval tabulky teplotních rekordů. A že letošní léto je opravdu výjimečně horké, potvrzují data meteorologů. Nový absolutní teplotní rekord má totiž z letoška 77% měřících stanic. Maxima jsou přitom z konce června a tohoto týdne. Někde se přepisovala i vícekrát. Nově naměřená nejvyšší teplota na Moravě patří Strážnici. Tam v tomto týdnu naměřili 41 stupňů. No a třeba v Třebíči tento týden naměřili 40,6 stupně Celsia.
6: No, máme větrák vždycky, které jsme si střídali, a vždycky jsme jako třeba po dvou hodinách nějakou studenou koupil.
7: No, dopoledne pořádně vyvětrat, potom zavřít okna a zatmavit pořádně.
6: A nějak přežít.
2: Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přitom přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. A tématu se věnoval kolega Jakub Vik.
8: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
9: To byl poslední červnový víkend. V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
10: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
11: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
9: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
12: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou...
9: Stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
12: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
9: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat.
12: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
9: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic.
2: A my jsme proto oslovili ředitelku Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petru Kolínskou. Té jsme se ptali na to, jestli je státem schválený Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. A to pro roky 2021 až 2030 pořád aktuální. Obsahuje opravdu funkční opatření, počítá s těmi teplotami, které letos v létě zažíváme.
14: Řekla bych, že například ve sběru dat a v nějakých předpovědích, jak se teploty budou vyvíjet, tak jsme, řekněme, na světové úrovni. Otázka je, jak pak s těmi informacemi pracujeme. Tam my jako ekologické organizace vidíme největší možnost ke zlepšení, protože třeba když se teďka projednává v parlamentu stavební zákon, tak ten jde úplně opačným směrem, než bychom potřebovali podle té strategie, která říká, potřebujeme více zeleně, potřebujeme více prostoru pro vodní režim, potřebujeme více veřejných budov, které budou k dispozici obyvatelům, budou dobře chlazené. A ten stavební zákon na toto vůbec nemyslí.
2: Popsala ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská. A teplotní rekordy nepadaly v uplynulých dnech jenom na českých stanicích. Čtvrteční slovenský teplotní rekord 42,2 stupně Celsia, který zaznamenala obec Dolné Plachtince u maďarských hranic, je podle Českého hydrometeorologického ústavu nejvyšší hodnotou naměřenou ve střední Evropě v historii měření.
1: Posloucháte Týden Plus, Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V podstatě celý týden se na Blízkém východě čeká na to, jestli Írán a Omán dokončí jednání o Hormuzském průlivu. Dohodu očekávají i Spojené státy. Tehrán ale opakovaně vzkázal, že realita v Hormuzském průlivu bude záviset na tom, jestli skončí blokáda iránských přístavů. Je tedy pravděpodobné, že výhledově Spojené státy ukončí tuhle blokádu. Na to jsme se ptali naší blízkovýchodní zpravodajky Jany Karasové.
13: Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že jakmile bude oznámena dohoda o obnovení komerční lodní dopravy, a to bez překážek, tak Spojené státy blokádu iránských přístavů zruší. Těžko ale říct, co Spojené státy budou považovat za ty překážky. To konečné rozhodnutí zřejmě bude na americkém prezidentovi Donaldovi Trumpovi. A například iránská polooficiální tisková agentura píše s odkazem na svůj zdroj, že dohoda s Ománem zřejmě počítá třeba s nějakými poplatky za pojištění, ochranu životního prostředí, zásobování lodi nebo další služby, což by mohlo být považované za překážky.
2: Popsala naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová a bezpečnostní expert z katedry mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza popsal, jaké obrysy by případná dohoda mohla mít.
15: Co uniklo, tak vypadá, že ta plavba by měla být uskutečňována tak, že lodě, které budou vplouvat do Perského zálivu, poplují výsostnými vodami Iránu, zatímco ty, co budou vyplouvat, tak poplují výsostnými vodami Ománu. Bohužel se řeší poplatky, já to nazývám výpalným. Irán to jistě vzletně nazve navigačními poplatky nebo něco podobného. Ty Irán požaduje ve výši

0: 5 až 7% z hodnoty nákladu lodě, zatímco Oman je někde na 3%. To jsou obrovská čísla, která by byla precedentem pro jakoukoliv úžinu na světě. Čili Spojené státy samozřejmě toto dopustit nechtějí. Irán tvrdí, že to je dohoda, která by měla platit jenom 2 až 4 měsíce, poté se uvidí, když skončí ekonomická blokáda Iránu, tak se to může rozvolnit, změnit. Je to další páka iránské teokratické diktatury proti západnímu světu, proti Spojeným státům. Takže je vidět, že Irán je čím dál tím asertivnější, ale Spojené státy mu to umožňují, to si pojďme říct, protože ta politika není důsledně aplikována.
1: Popsal bezpečnostní expert z katedry mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. A krize v Hormuzském průlivu má vedle drahé nafty a benzínu ještě další efekt. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. Americko-izraelská válka proti Iránu totiž omezila globální dodávky skapalněného zemního plynu. My jsme se tedy na důvody nedostatku plynu ptali ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora.
2: Plyn ještě fyzicky je k dispozici, ale bohužel za podstatně vyšší ceny než před iránským konfliktem. A co je možná ještě důležitější, bohužel ta prognóza moc nesvědčí ekonomice uskladňování v podzemních zásobnicích, protože pořád ještě trh je optimistický s tím, že v průběhu zimy, to znamená v průběhu ledna, února, března, už budou k dispozici docela slušné objemy plynu za o něco nižší cenu. Takže koupit dnes za draho, uskladnit, zaplatit za to, je vlastně pro obchodníky nevýhodné. Přesto to dělají zájmou risk managementu, konec konců jsou k tomu nucení nejen evropskou, ale i českou legislativou, ale pochopitelně to tempo je na mnohem nižší úrovni, než jsme byli zvyklí v těch minulých letech.
1: Současná situace oživila vzpomínky na energetickou krizi z roku 2022, která zvýšila ceny a snížila zisky průmyslu. Evropská unie ve srovnání s rokem 2022 teď spotřebovává méně plynu, no a větší část energií taky získává z obnovitelných zdrojů. Stát letos krajům ze státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Jak dodává reportér Jan Duchoslav, ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně žádnou rezervu nemá.
3: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
4: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
3: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
5: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicí, naplněním průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
3: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat.
1: V minulých letech stát na opravy silnic nižšího pořadí posílal kolem 4 miliard ročně. Výjimkou byl loňský rok, kdy vláda Petra Fialy z důvodu úspor tento příspěvek snížila na polovinu. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance motoristů Filipa Turka, a to kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem a podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu, a to odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Poslanec Turek se až do vyšetření nehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na tento post rezignovat. No a o poslanci motoristů Filipu Turkovi se tento týden mluvilo ještě v jedné souvislosti. Pokud by jeho případ nebyl promlčený, mohli by kriminalisté obvinit čestného předsedu motoristů Filipa Turka kvůli jeho příspěvkům na Facebooku, a to hned z několika trestů. trestných činů. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Na podrobnosti se moderátorka Daniela Vrbová ptala redaktorky Veroniky Šlajzové z domácí redakce. A první otázka byla jasná. Prověřování Turka policie odložila kvůli promlčecí lhůtě. Jaké trestné činy ale měl podle policie Turek spáchat?
6: Jedno z hlavních zjištění policie od Turkových výrocích na Facebooku je, že poslanec za motoristy naplnil všechny znaky podněcování k nenávisti. Policisté to píšou ve svém usnesení, z něho citujeme.
7: Svým úmyslným jednáním po objektivní i subjektivní stránce naplnil všechny znaky přečinu podněcování vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, neboť veřejně podněcoval k nenávisti k některé rase nebo jiné skupině osob.
6: Kriminalisté prověřovali 85 turkových příspěvků z let 2010 až 2017. Mezi osmi vyhodnocenými jako trestné činy se měl čestný prezident motoristů dopustit třeba schvalování trestného činu. Konkrétně jde například o jeho příspěvek, kde popálení malé romské dívky Natálky po útoku neonacistů označil za polehčující okolnost. O pravdivosti Turkových komentářů policie nepochybuje, vychází totiž z údajů o jejich IP adrese. Své závěry opřela taky o svědectví Turkova někdejšího kamaráda Vojtěcha Dobeše. Ten komentáře dnešního poslance zazálohoval a později poskytl deníku N, který o kauze jako první napsal. Opakuje, že kauza se ale k soudu nedostane, protože činy jsou promlčené.
8: Podle policie jde u Turkových příspěvků tedy o opakované škodlivé chování, je to tak?
6: Přesně tak, kriminalisté to píšou ve svém usnesení. Dodám, že se policie současně zabývala videozáznamem původně z roku 2015, na kterém Turek vedle sponzora motoristů Richarda Chlada zvedl pravici. Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie nepochybují o tom, že hajloval. A tím se podle nich měl dopustit třetího trestného činu. Policie na případu zároveň spolupracovala s odborníkem na extremismus a radikalismus, který analyzoval všech prověřovaných 85 turkových příspěvků.
8: A jak se k těmto policejním závěrům staví sám Filip Turek?
6: Serveru iRozhlas.cz napsal, že zjištění policistů odmítá s tím, že o jeho vině by neměla rozhodovat policie, ale soud, a ten neproběhl. Už dřív taky několikrát řekl, že prověřované příspěvky nepsal. Zopakoval, že k jeho účtům má přístup několik lidí. Připustil ale, že před vstupem do politiky pověřil několik blízkých, aby mu Facebook promazali. Dodal, že tam nikdo nenašel nic podobného, jako byly příspěvky, které deník N zveřejnil.
1: Vysvětlila reportérka Veronika Šlajsová. Krátká migrační krize ve španělském městě Ceuta vyvolala minulý týden v Evropské unii šok, vyhrocenou atmosféru i výzvy k dočasnému vyřazení Španělska ze schengenského prostoru. Situace se ale rychle uklidnila. Členské státy teď ocenily, jak Madrid situaci zvládl. Na úterním mimořádném jednání se na tom shodli ministři vnitra států 27. Do španělské Ceuty na severním pobřeží Afriky totiž minulý týden přišli 10 000 migrantů, a to z Maroka. Migranti se o den později začali vracet, ale část jich zůstala. No a zhruba tisícovka z nich jsou nezletilí bez doprovodu. Jejich deportace tak současná pravidla neumožňují. Maroko se později vyjádřilo, že chce s Unií na identifikaci těchto migrantů spolupracovat. A španělská policie taky oznámila, že rozbila síť pašeráku migrantů do Evropy. Úřady zadržely 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie taky zabavila 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty a zpátky pašovali drogy.
9: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství.
1: Říká reportér Jiří Chábera. Španělsko taky od soboty zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Informoval o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit zhruba měsíc. Vláda v Madridu tak reaguje na podobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie, a to pro cestující ze Španělska. Ta svůj krok odůvodnila právě velkým náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta. Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství. Na místě byl taky náš reportér Tomáš Malaček.
10: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
11: Milan Knížák byl rebelem už za
12: Pravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
10: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Doplním, že pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Dál státní pocty na podzim 2019 vyprovázeli taky zpěváka Karla Gotta. No a koncem roku 2023 taky bývalého ministra zahraničí a někdejšího kancléře prezidenta Václava Havla Karla Schwarzenberga. A Zlín se loučí se svou dominantou. Začala tam totiž demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá část torza budovy. Ta začala hořet 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
13: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
14: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
15: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
14: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne.
1: Tak popsala z centra Zlína naše reportérka Michála Kočendová. Vyšetřování příčin požáru, který se obešel bez zranění, zřejmě bude trvat ještě několik měsíců. Zatím ani nebyla vyčíslená škoda. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení s nedbalosti. A krátký pohled do Zlína zakončil souhrn událostí tohoto týdne. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
16: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Ruské raketové útoky na Ukrajinu, strach z migrace jako zbraň v rukou politiků či oheň a solidarita ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
16: Názory a argumenty.
17: Ukrajina v posledních měsících dokáže ze vzduchu zasazovat citelné rány ruskému zázemí a rovněž dokázala výrazně zpomalit i postup armády ruského agresora, pro kterou každý dobitý kilometr znamená velké ztráty na životech vojáků. Zároveň ale Ukrajina nyní čím dál více trpí údery ruských raket, proti kterým nemá odpovídající obranu. Americký prezident Donald Trump jí odmítá dodávat účinné protivzdušné rakety do systému Patriot, protože kvůli válce s Íránem má nyní americká armáda sama těchto raket nedostatek. I v noci na dnešek Rusové zaútočili raketami na Kyjev, zahynuli 4 lidé, včetně dítěte. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
18: V červenci letošního roku ruská armáda vypálila na Ukrajinu rekordních 376 raket. Z toho 126 byly balistické rakety, zbytek střely s plochou dráhou letu. Byl to dvojnásobek raket než v červnu. A nevypadá to, že by tempo ruských útoků mělo zpomalovat. Právě převaha Ruska v raketách je zjevně hlavním důvodem, proč ruský prezident Vladimir Putin odmítá jednat o míru a neustále zdůrazňuje, že Rusko kráčí k neodvratnému vítězství. Přitom Moskva se momentálně nachází v nejhorší situaci od léta 2022, kdy se Ukrajina ubránila vpádu ruských vojsk a pohřbila plány Kremlu na dobytí Kyjeva během jednoho týdne. Postup ruské armády se letos prakticky zastavil. Ztráty začínají převyšovat počty nových rekrutů. Ukrajinské dronové a raketové útoky na ruské rafinérie vyvolaly nedostatek benzínu a ekonomika se kvůli výdajům na válku propadá do recese. Obyčejní Rusové, kteří se předchozí 4 roky snažili válku ze svých životů vytěsnit, se nyní nemohou tvářit, že se jich to netýká. Což je samozřejmě obrovský úspěch Ukrajiny a je vidět, jak moc se Kreml snaží tyto události zamlčovat. Jenže méně se mluví o tom, že i Rusko dovede zasazovat citelné údery. Kvůli raketovým útokům prakticky přestaly fungovat ukrajinské černomorské přístavy, což je problém pro vývoz obilí. Poté, co Ukrajinci spektakulárně zničili sklady největšího ruského online prodejce Wildberries, Rusové začali masivně útočit na ukrajinské sklady. Již dříve bombardovali oddělení dopravce Nová pošta, nyní došlo třeba i na prodejce elektroniky Rozetka. Zásadním problémem je, že Ukrajinci s tím nemohou nic dělat. Ukrajinská armáda vybudovala překvapivě efektivní systém monitoringu vzdušného prostranství na základě radarů, detektorů zvuku a umělé inteligence, takže dokáže sestřelovat naprostou většinu úderných dronů typu Šáhid. Jenže proti balistickým raketám obranu nemá. Respektive má americké systémy Patriot, jenže nemá do nich žádné střely. A co hůře, střely nemá prakticky nikdo. Veškeré dostupné zásoby byly použity během horké fáze konfliktu v Iránu a státy Perského zálivu zjevně vykoupí prakticky jakékoliv jejich množství. Proto Volodymyr Zelenský nepřestává zdůrazňovat potřebu licenční výroby těchto střel, zatím bezúspěšně. Vladimir Putin je zjevně přesvědčen, že pokud rozpoutá ještě větší teror proti ukrajinským civilistům, povede to k další masivní migrační vlně do Evropy. To zase vyvolá napětí, ze kterého budou profitovat především politické síly, které mají blízko k Rusku. Zejména zima bude kritická. Pokud dojde k podobnému ničení energetické infrastruktury a výpadům elektřiny a tepla, jak tomu bylo minulou zimu, bude to pro Ukrajince mimořádně těžké. Na změnu tohoto stavu máme už jen pár měsíců.
19: O ruských raketových útocích na Ukrajinu hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Španělská vláda ode dneška zavedla hraniční kontroly pro spoje z Itálie. Reagovala tak na odmítnutí italské vlády zrušit hraniční kontrolu pro spoje ze Španělska, které Řím zavedl po vpádu 10 000 migrantů z Maroka do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky. Podle Madridu se přitom žádný z migrantů v Ceutě, která má v rámci Schengenu zvláštní status zahrnující kontroly při odjezdu do Unie, nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu. Slovo má Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
20: Ve velké části Evropy sílí protiimigrační nálady. Podstatná část občanů se obrací proti uprchlíkům bez většího rozlišování mezi ekonomickými migranty a lidmi prchajícími před válkou či z politických důvodů. A politici toho využívají pro získávání voličských hlasů. Bez ohledu na fakta. Jenže to se může jednou nepříjemně zvrtnout. Ilustrací tohoto trendu jsou nedávné události v Ceutě, španělském území na pobřeží Afriky. Do Ceuty po moři připlavalo najednou přes 70 000 lidí. Místní úřady čelili situaci, kterou nebylo bez použití rozsáhlého násilí prakticky možné zvládnout. Obrázky z Ceuty zaplavené uprchlíky přicházejícími z Maroka vyvolaly v Evropě šok a strach. Někteří evropští politici, včetně těch českých, z vládních i z opozičních stran, se začali předhánět v kritice Španělska. Hrozili, že Španělsko odříznou od šengenské zóny volného pohybu po Evropě a zdůvodňovali to obavou, aby uprchlíci z Ceuty nešli dál. Španělsku vyčítali jeho snahu legalizovat část imigrantů, kteří v zemi již dlouho pracují, a slabou ochranu unijních hranic. Přitom příliv imigrantů do Ceuty nebyl způsoben jen legalizací uprchlíků. Ta se na nově příchozí stejně nevztahuje a většina imigrantů, bohužel až na ty nejagresivnější, byla z Ceuty okamžitě odsunuta zpátky do Maroka. Navíc Ceuty se nedá volně dostat do Evropy a tudíž ani do zbytku Unie. To ale nehrálo v první reakci politiků žádnou roli. Nějaký čas trvalo, než se politici vrátili do reality. Na jednání unijních ministrů vnitra, zvoleném původně kvůli pokárání Španělska, bylo nakonec Španělsko za své jednání v Ceutě pochváleno. O omezení Schengenu pro Španělsko se prý nemluvilo. Byť Itálie zavedla i tak na měsíc hraniční kontroly. Zní to skoro jako komedie. Směšné to ale není. Ukazuje to, že podstatná část evropských politiků chce rychle reagovat na obavy a někdy i mylné představy svých voličů, místo toho, aby jim vysvětlovala situaci a je ochotna kvůli dočasné přízni voličů obětovat třeba volný pohyb po Evropě a tím i část ekonomické prosperity starého kontinentu. Tentokrát k tomu naštěstí nedošlo. Příště to ale už takhle vyjít nemusí.
17: Protimigrační nálady v Evropě a jejich nebezpečí komentoval Marek Gudema ze serveru Lidovky.cz. Evropu svírá katastrofální sucho a extrémní vedra, což je přímo živná půda pro vznik požárů v krajině, zvláště v lesích. Ve Francii už s nimi bojují několik týdnů, postupně se je ale daří už dostat pod kontrolu, ten poslední obří v departmánu Var včera. U mikrofonu je ve Francii žijící spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
0: Francouzi mají letos výjimečnou příležitost ukázat, do jaké míry jsou solidární. Rozsáhlé požáry na jihu a na jihozápadě Francie vyhnali z domovů a z kempů na 250 000 lidí, včetně důchodců z domova pro seniory. Mnoho lidí našlo útočiště u příbuzných, u přátel nebo u cizích ochotných lidí. Ti, kteří neměli jinou možnost, byli civilní ochranou ubytováni v halách na výstavišti v Bordeaux nebo v internátech. Polní kuchyně a lůžka byly k dispozici i pro hasiče, kteří přespávali také pod širým nebem nebo třeba i v kostele. Lidé, kteří nejsou požáry přímo postiženi, pomáhají seč mohou jako kuchaři, pečovatelé, psychologové. Pomoci se dostává nejen lidem, ale i zvířatům z útulku, které museli být evakuovány. Stejné štěstí nemá divoká zvěř, která přírodní katastrofu nepřežila. Kolik zvířat v požáru zahynulo, se nedá vyčíslit, ale ví se, že dobrovolníci a veterináři se ujali mnoha popálených lišek, srnčat, ježků a jiných zvířat. Hasičům obětavě pomáhají místní lidé, zemědělci, myslivci. Hasičům dovážejí v cisternách vodu nabíranou v jezerech a v rybníkách. Když jsou hasiči odveleni jinam, tak zemědělci hlídají stanoviště a dohašují doutnající zem. Zemědělci těžce nesou kritickou radu nedávno jmenované prefektky departementu Gironde Sophie Brokasové, že místní nesmí rušit odbornou práci hasičů, kteří třeba ani neznají místní terén. Nevoli hotelierů také vzbudilo doporučení prefektky, aby turisté do kraje nejezdili. Ekonomicky bude celý region požárem tvrdě zasažen. Turistická sezóna v této krásné oblasti je pro letošek ohrožena. Do jaké míry budou moci spolupracovat pojišťovny, je otázka. Jisté je jen to, že pojistné bude kvůli klimatickým změnám vyšší pro všechny. Místní lesy jsou borové monokultury, velmi hořlavé. Podle hasičů bude oheň v půdě přetrvávat ještě velmi dlouho. Požáry lesů jsou každým rokem rozsáhlejší. Hojné deště v zimě způsobují, že naroste bujná nízká vegetace, která se v létě stává ideálním palivem. Znovu se otevírá debata, jak má odolný les příští generace vypadat. To právě zkoumal výzkumný ústav INRAE u obce Somos, jehož pozemky s parcelami zkoumaných stromů zničil oheň a vědci tak přišli o desítky let práce. Za požáry nenesou odpovědnost jen neopatrní lidé nebo žháři, ale i politikové, kteří se dostatečně nevěnují otázce klimatických změn a globálního oteplování. Kandidát pro prezidentskou volbu Gabriel Attal v roce 2024, když byl premiérem, seškrtal rozpočet pro civilní ochranu o 50 milionů eur, což představuje cenu dvou hasičských letounů Canadair, které dnes chybí. A extrémní pravice, strana Národní sdružení, si po léta z vědců, kteří upozorňovali na dramatické následky změny klimatu, dělala legraci. Závažnost situace nepochopil Jordan Bardella, pravá ruka Marine Le Penové, když na sociálních sítích upřímně politoval lidi, kteří kvůli požárům museli přerušit dovolenou. V boji s ohněm zemřelo jen v červenci 6 hasičů a 110 jich bylo zraněno.
2: Obří požár.

0: Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším.
1: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měl snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
0: O tom, co můžeme čekat od letošních senátních voleb, hovořil politolog Lukáš Jelínek. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Německá vláda kancléře Friedricha Merce i on osobně se dlouhodobě potýká se setrvalým poklesem popularity, což nahrává zejména extremistické alternativě pro Německo AfD, jejíž preference opakovaně překonávají pro tuto stranu rekordní hodnoty. Nad otázkou, zda má právě kancléř Merz stát v čele Spolkové republiky, se zamýšlel bývalý zpravodaj Českého rozhlasu i České televize v Německu, novinář Pavel Polák.
2: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily

0: Byli ekonomiku a zefektivnili stát se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice, je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Merzovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merze stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
1: Připomněli jsme si komentář bývalého zpravodaje Českého rozhlasu i České televize v Německu Pavla Poláka o současné politické situaci v zemi našich západních sousedů. A nyní už přišel čas na slíbenou glosu. Naději, povzbuzení do života potřebuje každý člověk a každý hledá někde jinde. A někdy se dá nalézt i na obrazovkách v dílech, od kterých očekáváme spíše oddech či zábavu. O jednom takovém pozitivním dopingu nejen pro manažery hovoří zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
2: Na obrazovky streamovací služby Apple TV se ve čtvrté řadě vrátil úspěšný seriál Ted Lasso. Pojednává o trenérovi amerického fotbalu, který se shodou náhod stane trenérem anglického fotbalového klubu. Aniž by o sokru, jak ji Američané nazývají, v podstatě cokoliv věděl. Podívaná je to už několik sezon nejen báječná, ale také poučná a pozitivní. Kéž by se hlavním hrdinou aspoň trochu inspirovalo co nejvíc politiků, manažerů či biznismenů. Ústřední zápletka seriálu, který je pojmenovaný po svém hlavním protagonistovi, je samozřejmě v reálném světě složitě představitelná. Ale o to nikdy nešlo. Jádrem jsou jednak chytré a povětšinou vtipné dialogy, jednak životní filozofie a poselství, které postava Teda Lassa zprostředkovává. Není to v žádném případě banální, jednodimenzionální podívaná. Celý příběh i ústřední postavy mají více vrstev. Na dně ale vystupuje pozitivita, která celé dílo halí do takového sympatického obláčku. Ted Lasso vás prostě nabije dobrou náladou, vírou a pocitem, že život je a může být fajn. To ale není to jediné. Ze seriálu se stal svého druhu kult, protože si jej oblíbila řada biznismenů a vrcholných manažerů, kteří v něm hledají inspiraci pro svou dennodenní práci a pro řízení lidí. I v tom je totiž Ted Lasso velmi inspirativní. Sociální sítě jsou pro toho, kdo hledá, plné šéfovských návodů a motivačních citátů ze seriálu. Ted Lasso předně učí své svěřence a kolegy, včetně majitelky klubu, pro který pracuje, že zásadní je věřit a mít naději. Ne snad, že by nic jiného nehrálo roli, naopak, ale zdůrazňuje, že kdo nevěří sobě, týmu, své firmě, těžko nakonec uspěje. V jeho případě to jde ruku v ruce s pozitivitou, nikoli negací, a s podporou svého okolí, aby dělalo to, v čem je dobré. A ne v ustavičném vymezování se vůči někomu a upozorňováním na chyby. Jedním z nejoblíbenějších mouder Teda Lassa je, že nejšťastnějším tvorem na světě je zlatá rybka, která dokáže během 10 vteřin zapomenout na to, co dělala a co pokazila. Má to být příměr, že je zbytečné se příliš vrtat v tom, co hráči, ale přeneseně skoro kdokoliv, pokazili. Důležité je se poučit a jít dál, být odolný a nehroutit se. Jenže tuto filozofii do lidí Ted Lasso dostává přirozeně, nenadává a nikdo se u toho necítí špatně. Americký biznisový deník Wall Street Journal u příležitosti startu 4. řady seriálu napsal, že pořad je jako Masterclass of Leadership, tedy špičkový kurz zaměřený na to, jak řídit a jak být dobrým lídrem. Jsme v době, kdy především od politiků slyšíme zlobu, hněv, urážky, výčitky. Kdy technologická revoluce a nástup umělé inteligence v mnoha lidech probouzí obavy a nedůvěru k budoucnosti. Kdy ze sociálních sítí člověk snadno nabíde dojmu, že důležité je mít hlavně ostré lokty a silné názory spíš než schopnost někoho vyslechnout a dobře se ptát. A právě v takové době je Ted Lasso prototypem nejen sympatického a inspirativního šéfa v jakémkoliv oboru, ale vzít bychom si z něj mohli něco málo, aspoň vlastně každý z nás.
1: Glosou Luboše Kreče končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Meteorologové varují před dalšími vedry. Francouzské obce kvůli suchu omezují spotřebu vody. Fotbalisti Teplic v utkání bohatém na góly remizovali s Plzní. Uzavřená je po tragické nehodě silnice 53 na příjezdu do Pohořelic ze Znojma. A zítra bude slunečno s tropickými teplotami až do 33 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
5: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem ve Francii od začátku měření.
7: Začíná to být složité. Hrozí, že nebudeme moct používat toalety nebo nabízet karafy s vodou. Pro zákazníky to bude komplikované.
8: Řekl francouzskému rozhlasu majitel restaurace Valentin Rigoulet v obci Clairvaux-Lelac na východě země. V obci téměř vyschly dva zdroje pitné vody a radnice musí dovážet pitnou vodu v cisternách ze sousedních měst. Obce navíc nabádají obyvatele k šetření vodou. Přes 40% toků ve Francii je vyschlých nebo téměř vyschlých. Problém kvůli tomu mají i elektrárny, které přicházejí o zdroj chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Léky předepsané v Česku na e-recept si lidé můžou nově vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost měli v 9 zemích Evropské unie, třeba v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
9: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
5: Lidé nerespektují zákaz vstupu k likvidovanému mostu mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku. Demolice Jiruškova mostu má skončit 16. srpna. Dělníci se tam podle zástupců firmy opakovaně setkávají s lidmi, kteří nerespektují zákaz vstupu na staveniště. Někteří navíc ignorují i zákaz plavby a na pedalboardech vpluli do uzavřeného úseku řeky Orlice. Stavbaři proto znovu důrazně upozorňují, že pohyb mimo vyznačené koridory je zakázaný a porušení pravidel můžou oznámit policii.
10: Fotbalisti Teplic a Plzně odehráli druhé nejgólovější utkání v historii nejvyšší soutěže. Na severu Čech hráli nerozhodně 5-5. Tepličtí se díky zisku bodu posunuli do čela neúplné tabulky. Ve třetím kole fotbalové šance ligy se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Bude hrát v Mladé Boleslavi. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v předkole ligy mistrů porazil francouzský Lyon.
11: Myslím, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter než ten, řekněme, play-off zápas nebo dvojzápas o ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
10: V dalším sobotním utkání zvítězili hráči Bohemians ve Zlíně 2-0.
12: Překážka na D1 za Chocerady a uzavřená 53 před Pohořelicemi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozorně za sjezdem na Chocerady na kilometru 31,5 je tam blokovaný vpravo stoupací pruh, stojí tam dodávka a hodně se z ní kouří.
13: Pustím a akorát zkakovali z auta.
12: Silnice 53 na příjezdu do Pohořelic ze Znojma je uzavřená v obou směrech. Srážku dvou osobních aut tam nepřežili dva lidé. Vyšetřování se protáhne do nočních hodin. Odklon obou směrně od Branišovic přes Vlasatice a opačně. Vážná nehoda taky na silnici 38, 2 kilometry za Želetavou na Jihlavu, ještě před odbočkou na Svojkovice. Havarovala motorka, provoz byl chvíli i zastavený.
14: Tam v tom kopcu přijela vrtulník odletělej. Zahranka odjetá, takže se tam ještě
12: Na silnici 3 z Českých Budějovic na Boršov se před planou střetla tři auta. Záchranáři jedou na místo a tvoří se kolony v obou směrech. Na pražském okruhu je do zítřejšího poledne obousměrně uzavřený úsek mezi Lochkovem a Vestcem. Kvůli servisu tunelu jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Tam se stále tvoří kolony od sjezdu na Pankrác na Barandovský most i k nájezdu na Brněnskou. Zdržení kolem čtvrt hodiny a plná zůstává i Novopatská od nájezdu z Černého mostu před Zúženou k Belskou. Tam v zúžení čeká na odtah auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Slunečné počasí bude pokračovat i zítra, kdy se teploty budou pohybovat mezi 29 a 33 stupni. Na severu a severovýchodě bude kolem 27. Později večer pak má na západě Čech přibývat oblačnosti. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Vysoko v tyrolských Alpách se touhle dobou sbírají šišky na borovicový likér. V Alžírsku je v plném proudu svatební sezóna a nevěsty svatbu často mění doslova v módní přehlídku. Ušít první americkou vlajku nebylo snadné, už protože to švadlenu mohlo stát život. Bordeaux, to není jen červené víno, ale stále častěji taky kivy, olivy nebo melouny.
4: Reportáže zahraničních zpravodajů.
15: Jen pár letních týdnů se hodí pro sběr šišek v rakouském Tyrolsku. A tak lidi lezou po borovicích a riskují zranění, aby získali surovinu pro tradiční likér. Naše zpravodajka Bára Vránová dodává, že recept si rodiny předávají po generace.
16: Borová stezka, neboli cervek v němčině, je v Tyrolsku velmi oblíbená pro svoje panoramata. Bohužel dneska není moc hezké počasí, takže nic moc vidět není, všude je mlha, ale my jsme tu s průvodkyní Kristýne i z jiného důvodu, protože tato stezka je pojmenovaná po borovicích, což je tady velice důležitý strom.
17: Borovice limba je opravdu výjimečná. Roste pomalu až vysoko v horách, ve výšce kolem 1800 metrů nad mořem, kde odolává drsnému počasí. A právě z jejich šišek u nás vzniká tradiční tyrolský likér.
16: Borovice všude vidím, zatím to tady i hezky borově voní po té smůle, ale nikde žádné šišky, protože ty stromy, které míjíme, jsou zatím malé. A šišky, které potřebují na borovicový likér, rostou až na těch opravdu vzrostlých, to znamená od 2 metrů výš.
17: Těhle je ještě škoda, strom musí nejdřív dorůst. Limba se může dožít až 500 let. Šišky pak rostou vysoko v korunách těch nejstarších stromů a dostat se k nim je vlastně to nejtěžší na celé výrobě.
18: Vzrostlé borovice stojí na strmých svazích nebo kolem nich bývá husté borůvčí a křoví. No a v tomto případě dokonce obojí.
17: Už se stalo, že se lidé při sběru šišek zranili. Vylezou na strom, větev se zlomí a oni spadnou. A když se skutálíte ze strmého svahu, můžete se vážně zranit.
18: I proto si někteří pomáhají dlouhými tyčemi, aby na šišky dosáhly ze země. Kristine ale tvrdí, že úplně nejlepší je trpělivost. Stačí prý počkat, až tu nejtěžší práci udělá sama příroda.
17: Nejlepší doba na sběr je na konci července, kdy jsou šišky správně zralé. Nejlepší je počkat po bouřce nebo silném větru, kdy sami spadnou na zem.
18: Šišek přitom není potřeba mnoho. Na domácí várku stačí jen 3 nebo 4. Zpracovat se ale musí co nejdřív, dokud jsou ještě měkké a plné pryskyřice. Právě tehdy dají likéru jeho typickou vůni, chuť a i sytě červenou barvu. V alkoholu leží několik týdnů. Co všechno se k ním pak přidá, to už záleží na rodinném receptu.
17: Mě to naučila maminka. Už jako malá jsem s ní chodila sbírat šišky a dělali jsme z nich sirup i likér. Každá rodina má svůj vlastní recept. Někdo přidává med, někdo hnědý cukr, já třeba dávám ještě trochu džinu.
18: Likér ale rozhodně není to jediné, k čemu Tyroláci limbu využívají. Z jejího dřeva vyrábějí třeba nábytek, hlavně postele. Věří totiž, že borová pryskyřice pomáhá ke klidnějšímu spánku. Oblíbené jsou i polštářky nebo pytlíčky s limbovými hoblinami, které provoní celý pokoj. A když se do hor vydají děti, místo likéru z nazbíraných šišek často vznikne domácí sirup. Limba je ovšem důležitá i pro celý alpský ekosystém. Svými kořeny zpevňuje strmé svahy a poskytuje potravu i úkryt celé řadě horských živočichů.
17: Máme tu takového ptáčka, jmenuje se ořešník kropenatý. Vybírá ze šišek semena a schovává si je na zimu, jenže na část svých skrýší zapomene a právě z těch zapomenutých semen pak vyrostou nové limby.
18: A jak to tak v horách bývá, tak počasí se během chvíle úplně změnilo, mraky se zvedly a konečně se ukázalo i panorama Innsbrucku, jenže tentokrát byly ty výhledy spíš takový příjemný bonus. Kdyby totiž bylo hezky už od začátku, tak bych se nejspíš stejně jako většina turistů hlavně kochala a kolem těchto borovic jenom prošla. Z Cirbenvek nad Innsbruckem, Bára Vránová, Český rozhlas.
15: Tradiční svatební rituály na východě Alžírska dříve trvaly 3 dny. Dnes už je svatba většinou jednodenní kvůli drahým pronájmům svatebních sálů. Na čem ale alžírské nevěsty šetřit nechtějí, to jsou svatební šaty. Často si jich koupí hned několik a během svatebního dne se převlékají. Svatební krámky ve staré čtvrti hlavního města Alžíru nejsou bílé, hrají různými barvami a střihy. Do jednoho takového nahlédneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou.
19: Vešli jsme do malého obchůdku se spoustou barevných šatů. Prodavač Jasin nám začíná ukazovat šaty a já tady sebou mám taky jako pomocnici Henu, která už na několika alžírských svatbách byla a taky dost zajímají tradiční alžírské oděvy v jednotlivých regionech.
20: Běžně má každá nevěsta alespoň jedny šaty ze svého regionu, ale většina nevěst mívá 7 různých typů šatů. Most of them wear
19: 7 dresses. Tak většinou prostě obejdou více různých obchodů. Tady vyberou jedny šaty, v tom sousedním obchodu druhé, o kousek dál třeba třetí a potom si dají dohromady tu svoji svatební garderobu a jak mi tady Hna a Jasin říkají, tak je z toho potom taková modní přehlídka na té svatbě.
20: Toto jsou šaty ze západu Alžírska a tady z východu z města Konstantin a tyto z regionu Kabylie. Toto je vestička z Alžíru, ta se běžně nosí s kalhotami.
19: V jižnější části Alžírska jsou šaty, které mi připomínají asi nejvíc ty, které bychom v Česku považovali za šaty svatební. Jsou to takové krajkované, dobílo-růžové barvy laděné šaty zdobené zlatými korálky.
20: Nosily se hodně za francouzské kolonizace a ta látka připomíná šaty evropského stylu.
19: Šaty, které tady mají reprezentovat asi největší bohatství, jsou z regionu na spíš východě, z okolo města Konstantin. Ty jsou v barvě takové purpurové, nachové a jsou zdobené zlatou výšivkou. A to specifické, co na nich ještě je, k ním bývá zlatý pásek.
20: Je to region, který rád dává na odiv svůj přepich. To jim dává kouzlo.
19: Teď mám nabídku si některé ty šaty vyzkoušet, tak já jsem si vybrala krásně zdobené barevné šaty.
20: Z regionu Kabylie mají původní proužky i látku.
19: Ty samotné šaty mám na sobě a jak je na nich hodně těch výšivek, tak jsou poměrně těžké. Další část je pásek. Teď futa, taková zástěra, je typická tím, že látka i ta výšivka tady vytváří takové proužky různobarevné a je potom doplňovaná ještě nějakým dalším vzorem. Možná bych ji i trochu přirovnala některým moravským krojům. A ještě je tu jeden pásek, který jde okolo pasu 3x a je to spletení takových barevných provázku.
21: So you still have the burnous, please.
19: Poslední část se jmenuje burnous. Je to taková kapuce, plášť.
20: Toto je symbol konzervativní strany Alžírska.
19: Cena šatů se samozřejmě liší podle toho, jak dlouho trvá, než se uší. Ty levnější začínají okolo nějakých 2500, ty dražší jdou k 8 až možná 9000.
22: Všechny jsou šité místními švadlenami. Pokud je nevěsta potřebuje upravit rychle, tak si připlatí.
19: No, jak se dozvídám, tak právě v létě je svatební sezóna v Alžírsku v plném proudu.
15: Na vyprávění o svatebních šatech v Alžírsku navážeme s autorkou reportáže, naší zpravodajkou na Blízkém východě, Janou Karasovou. Vítej.
0: Pěkný den.
15: Jani, tebe v reportáži oblékali, respektive oblékli do svatebních šatů. Jak ses v nich cítila? Bylo to spíš do princezny, anebo to bylo hlavně těžké a nemoc pohodlné?
0: No, do princezny to úplně nebylo, protože ty šaty jsou opravdu specifické. Jak jsem tam říkala, že jsem se trošilinku cítila, že to připomíná moravský kroj, tak jsem se možná malinko cítila jako v moravském kroji, protože těch vrstev, těch šatů je fakt několik. I ty barevné výšivky moc nejsou princeznovské šaty, ale kdybych si vyzkoušela jiné šaty, kdybych si vyzkoušela ty šaty, které jsou víc jako z jihu Alžírska nebo z té jižnější části, tak v těch bych se určitě princeznovsky cítila. Ty tak opravdu vypadaly.
15: Slyšeli jsme v reportáži, že šatů je víc a během svatby se nevěsta převléká. Zjistila si, co se potom se všemi těmi šaty dělá po té svatbě?
0: To je dobrá otázka. Já jsem se na to úplně přímo neptala, nezjišťovala jsem, ale z těch náznaků, co jsem se dozvídala, tak to hodně záleží samozřejmě na třeba i tom, kolik má ta rodina peněz, jestli je třeba nepošle, nepředá někam dál, ale vzhledem k tomu, že oni jsou to opravdu často tradiční šaty určité oblasti, takže nejsou jenom na tu jednu příležitost, oni se dají nosit i dále a někdy si je třeba může ta nevěsta vzít znovu na svatbu, ne už teda na svůj, ale třeba svých kamarádek, protože i družičky, pozvaní hosté si na ty svatby podle toho, co mi vyprávěli, oblékají právě tady ty tradiční šaty. Někdy třeba i oni vymění během svatby různé typy těch šatů, takže nemusí vůbec skončit někde zapomenuté v šatníku, ale můžou je nosit ještě dál při jiných příležitostech.
15: U nás v Česku se dělávají taky různé tematické svatby, jsou to různé rustikální nebo retro, slyšela jsem nebo četla jsem taky o industriální, může být plážová svatba. Existuje podobný trend taky v Alžírsku, anebo se tam drží jen tradic?
0: Já si myslím, že tam to opravdu trošilinku spíš vychází z toho, že chtějí nějakým způsobem pojmout ty tradice a ono Alžírsko je veliké, to rozlohou největší země v Africe, takže i v těch jednotlivých regionech ty svatby můžou vypadat dost odlišně podle toho, jaké ty tradice tam mají a podle toho, jak se ten ženich a nevěsta rozhodnou tu svatbu vůbec pojmout, jestli spíš chtějí něco modernějšího a nebo se chtějí držet těch původních tradic a těch původních tradic je hodně, kromě toho, že ta svatba dřív bývala několika denní, tak ale i přesto některé tradice i na těch, které bych označila méně tradiční svatby, tak zůstávají a jedna z nich je třeba malování henou. To se většinou děje ještě noc před tou svatbou a odděleně muž, ženich a žena nevěsta se svojí skupinou dalších mužů a dalších žen a oni na ruku dostanou henou namalovaný takový jako kruh a to je jedna z těch svatebních tradic, ale předchází tomu třeba i návštěva takové tradiční, řekněme, sauny, hamámu, to je něco, co jsou takové ty turecké lázně, které se do Alžírska dostaly právě za doby, kdy Alžírsko bylo součástí Osmanské říše. No a zároveň asi jako velmi bohatá tradice pochází ze severozápadu Alžírska okolo města Tlemcen, anebo přímo v tom městě, je dokonce zapsaná i na světovém seznamu kulturního dědictví UNESCO a to konkrétně právě tradiční šaty a rituály, které předchází přípravě té svatby. A tam jsou ty šaty, to jsou šaty, které jsem si tady neskoušela, ale ty jsou velmi bohatě zdobené různými korálkami, výšivkami a nevěsty tradičně mívají na hlavě i jakýsi čepec, který vypadá velmi zajímavě, trošku jako korunka zdobená korálky, ale zároveň mají i takový kužel malý na hlavě, který tvoří ten čepec, tak třeba součást tady toho jako celého svatebního kulturního dědictví v Alžírsku je na světovém seznamu kulturního dědictví.
15: Je svatba, a teď myslím jako úřední akt a závazek, něco, o co alžírské slečny stojí, anebo do čeho se přímo hrnou?
0: Já jsem se o tom bavila s několika ženami přímo v Alžíru, v hlavním městě. Já myslím si, že to trošku ovlivňuje i to, jaké informace jsem od nich dostávala, protože Alžírsko je různorodé, jsou tam vesnické oblasti více tradiční. Takže budu spíš teď mluvit o tom, jak to vnímají ženy v tom hlavním městě. A ty mi říkali, že vlastně stále tam zůstává takový docela pozitivní přístup ke svatbě. Já jsem dokonce byla pozvaná ne na svatbu, ale na oslavu narození dítěte některými ženami v Alžírsku. A to bylo velmi zajímavé, protože jsem potkala matku a dceru na ulici, začala jsem se s nimi bavit a oni mě pozvali na další den k ním domů a když jsem k ním přišla, tak ta dcera už neměla na hlavě šátek, tak mi chvilku trvalo, než se mi přesně rozpoznala, protože to bylo v tom domácím prostředí, kde byly jenom ostatní ženy a já, když jsem se jí ptala, jak se seznámila se svým mužem, tak ona říkala, že normálně se potkali, tak trošku začali randit a potom tedy ty rodiny schválily, že se můžou vzít. Nicméně ta její maminka, tak ta měla ještě domluvenou svatbu. A co bylo taky zajímavé, že třeba její maminka se rozhodla, že si šátkem nebude vlasy zakrývat, kdežto naopak dcera, která už jako vlastně ten vztah prožila v takové liberálnější atmosféře, tak se naopak rozhodla, že si šátkem hlavu zakrývat bude. A taky jsme se tam bavili o tom, jestli se scházeli někam, třeba jestli šli do kina nebo co dělali. Takže minimálně v tom Alžíru ženy měly pozitivní přístup ke svatbě, ale zároveň ty, které jsem potkala, tak třeba říkali, že už mají i relativně větší svobodu v tom, jakého partnera si vyberou.
15: To byla zpravodajka Jana Karasová. Děkuji za povídání o tom, jak to chodí v Alžírsku kolem svateb a taky šatů pro nevěsty a přeju ti hezký den.
0: Děkuji a budu se těšit na slyšenou.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují třeba melouny, kivy a olivy. Slavný vinařský region se kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění před očima. Náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis natáčel s vinařem kousek od Bordeaux.
1: Je bio, 100%. C'est très bon. Pas de soufre, pas de cuir, rien du tout.
2: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima, ale zásadně mění zdejší vinařský region.
22: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
2: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
22: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje. Všichni teď přemýšlejí nad tím, jestli zasadit kivy, pískové ořechy, mandloně nebo něco jiného. S odstupem času možná zjistíme, že právě kivy nebo olivovníky budou tím nejlepším řešením.
2: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
22: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
8: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba alkoholu, a to zejména u mladé generace. Nais, která provozuje obchod s vínem v obci Ares nedaleko Bordeaux, proto musela začít nabízet i různé pivní speciály nebo whisky.
3: Bordeaux bylo po velmi dlouhou dobu významnou vinařskou oblastí. Dobré víno ale není úplně nejlevnější a lidé nemají takový zájem pít víno a vychutnávat si kvalitní láhve. Už neplatí ani to, že by si v neděli u rodinného oběda otevřeli láhev. Mně je 25 a moje generace pije méně než generace mých rodičů. A nová generace pije ještě méně. Ale pijí zase jiné věci. Hodně koktejly, tvrdý alkohol, pivo. Ale s vínem to nevidím dobře. Ve Francii je mnoho vinařů, kteří krachují. Dlouhou dobu jsme dováželi pivo z celého světa. Lidé milují řemeslné pivo z menších pivovarů. Za rok a půl jsme zdvojnásobili prodej piva. A teď navíc spolupracujeme zejména s místními řemeslnými pivovary.
8: Odklon mladší generace od alkoholu souvisí taky s rostoucí popularitou zdravého životního stylu. Mladší generace nepovažují skleničku vína za nezbytnou součást běžného oběda nebo večeře. A když už si vybírají víno, tak dávají podle ministerstva zemědělství přednost tomu bílému nebo růžovému a vyhýbají se červenému. To je přitom pro vinaře z jihozápadní Francie zásadní. Producenti vína se navíc obávají negativních dopadů rozsáhlých lesů požárů, které region Gironde zasáhly. Požáry se sice vinicím vyhnuly, turisti ale ruší rezervace v hotelích a oblasti se vyhýbají. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
15: 50 hvězd a 13 pruhů americké vlajky spolehlivě rozezná většina lidí. Víte ale, jak vlastně vznikla? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se vydala do domku ve Filadelfii, kde podle legendy Betsy Rossová ušila tu úplně první. Místo slávy se ale švadlena spíš bála o život, protože jí za takový čin hrozila smrt oběšením.
6: Jsem ve Filadelfii, jen pár kroků od místa, kde před 250 lety podepsali tu slavnou deklaraci nezávislosti, a mezi moderními budovami tady stojí takový úzký cihlový domek a před ním je zahradní restaurace, kde posedávají návštěvníci, a právě tady prý vznikla první americká vlajka.
7: So she actually saw the first, staged the first flag?
23: Correct.
7: Oh.
23: General Washington was in Philadelphia. He was the Virginia delegate to the first.
6: Legenda je to krásná. V červnu 1776 vešli do krámku tři muži, mezi nimi sám George Washington a 24-leté vdově Betsy Rossové, která si po smrti manžela sama vedla čalovnickou dílnu, ukázali náčrt vlajky se šesticípými hvězdami. Betsy prý vzala nůžky, jedním střihem vytvořila hvězdu pěticípou a zakázku dostala. Žena v dobovém kostýmu se představí jako Margaret Woodbyová. Sedí tady v té zahradní restauraci a vypráví lidem o tehdejší politické situaci.
24: Když generál George Washington požádal Betsy Rossovou, aby ušila vlajku, bylo to pro ní totéž jako spáchat vlastizradu. A trestem byla smrt oběšení.
6: Každý obyvatel Ameriky byl tehdy právně poddaným britského krále. Vyhlásit nezávislost znamenalo vzpouru poddaných proti panovníkovi. A k tomu potřebovali tu vlastní vlajku.
24: Betsy ušila vlajku s nápisem, že jsme nyní Spojené státy americké. Už samotným ušitím té vlajky se dopustila vlastizrady. To znamenalo, že o tom tehdy nesměla ani promluvit.
6: Naráží na to, že legenda o statečné švadleně, rebelce a vdově, která po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, se ne zcela slučuje s historickými záznamy. V nich totiž neexistuje jediný důkaz o tom, že by Betsy Rossová vlajku s 13 pruhy a 13 pěticípými hvězdami skutečně ušila.
24: Ona stejně jako mnozí další během války nemohli veřejně mluvit o tom, co dělají, protože tím bychom se dopustili vlastizrady. Naše město Filadelfie se tehdy dopouštělo vlastizrady už jen tím, že se postavilo na stranu Američanů.
6: Američanům to ale zjevně nevadí. Tady na tom nádvoří, kde je Betsy pochovaná, se fotí školní výpravy a letos v roce 250. narozenin sem míří víc lidí než kdy dřív. Možná i proto, že příběh statečné švadleny rebelky je přesně ten druh legendy, jako o svém vzniku chce Amerika vyprávět. Z nádvoří domu Betsy Rossové ve Filadelfii Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
4: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Filozof, spisovatel, jeden z nejvlivnějších myslitelů 20. století. To všechno byl Albert Camus. Muž, jehož životní peripetie by sami o sobě vydali na obsáhlejší román.
11: Camus se narodil 7. listopadu 1913 v Alžírsku, které bylo tehdy francouzskou kolonií, španělské matce a francouzskému otci. Ten však brzy zahynul během první světové války v bitvě na Marně. Camus vyrůstal s matkou v chudinské čtvrti a paměť této zkušenosti pak v sobě nesl po celý život.
10: Camus vystudoval filozofii a klasickou literaturu. Tuberkulóza pokazila jeho plány stát se učitelem a ukončila i jeho nadějnou kariéru fotbalového brankáře. Ve 30. letech navštívil Prahu. Stavy úzkosti, které zde prožíval, popsal později v deníkově laděném eseji Smrt na duši. V roce 1935 vstoupil Camus do komunistické strany, brzy se s ní ale rozešel a psal do socialistického a anarchistického tisku.
11: Teprve na konci 30. let se začal plně věnovat literatuře a novinářské práci. Jeho románová prvotina Cizinec, stejně jako známý filozofický esej Mýtus o Sisyfovi, vznikly během druhé světové války. Tehdy se Camus přestěhoval do Francie a podílel se i na odboji proti nacistickým okupantům. Ve své tvorbě se vyrovnával s absurditou světa bez Boha. Jestliže neexistuje posmrtný život, podobá se podle něj člověk právě Sisyfovi odsouzenému k beznadějné a zbytečné práci. Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický problém – sebevražda, píše v úvodu díla Mýtus o Sisyfovi.
10: Camus nalézá smysl v přiznání si této absurdity a v revoltě proti ní. Odpovědnosti jedince za vlastní existenci v mezilidské solidaritě a v boji byť beznadějném proti lidskému utrpení. Svoji filozofii dovádí k dokonalosti v románu Mor a ve sbírce esejů Člověk revoltující, vycházejících po druhé světové válce.
11: Jako jeden z hlavních intelektuálů té doby byl často řazen k existencialistům, přestože on sám tuto spojitost odmítal. V 50. letech procházel hlubokou krizí, ostře vystupoval proti francouzskému kolonialismu, ale i arabskému nacionalismu, odsoudil mimo jiné i okupaci Maďarska sovětskou armádou. V roce 1957 obdržel Nobelovu cenu za literaturu jako druhý nejmladší spisovatel v historii.
10: Přestože Camus neměl rád automobily, nechal se přemluvit k jízdě se svým přítelem. To bylo v roce 1960. Během cesty ale auto dostalo smyk a narazilo do stromu. Oba muži na místě zemřeli. V kapse Camusova kabátu se našel nepoužitý lístek na vlak, kterým spisovatel původně plánoval jet. Bylo mu tehdy pouhých 46 let.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Už před začátkem druhé světové války začali nacisté budovat rozsáhlou knihovnu vzácných židovských tisků a mnohé ukradli přímo ze známých evropských knihoven. Čeští vědci zjistili, že 700 z nich se po roce 1945 ocitlo také v pražském Klementinu. I tomu se věnuje nová výstava Ze stínu ke světlu. Ministerstvo kultury vytvořilo novou státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Proč s ní přichází právě teď a proč nevzniká za přispění expertů z řad kulturního a kreativního sektoru, téma rozebereme v kulturním magazínu. Kuchyň, ordinace nebo skleník? V takových kulisách vystupují pouliční hudebníci přímo v centru Brna. Jaké speciální pokoje připravila výtvarnice Kateřina Šedá pro letošní festival Maraton hudby? I to uslyšíte v Kultuře Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
4: Kultura Plus.
13: Vůbec poprvé Pražská národní knihovna představuje výsledky dlouholetého výzkumu českých historiků o cenné sbírce židovských knih, které ukradli nacisté za druhé světové války. Část z nich se přitom našla přímo v pražském Klementinu. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu je otevřená od tohoto úterý 4. srpna na 2 měsíce.
5: Jedná se o knihy, které byly zkonfiskovány za druhé světové války nacistickými úřady a které měly být podle všeho odvezeny do různých nacistických výzkumných center, kde měly sloužit jednak jako nástroje protižidovské propagandy a jednak nacistickému pojetí studia židovské literatury.
13: S Jiřím Blaškem procházíme výstavu, která je věnovaná méně známé historii válečného období. Jiří Blažek pracuje pro Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Je to vůbec poprvé, co tyto fakta vyplouvají na světlo, pane Blažku?
5: To, že se v Klementinu ty knihy nachází, to už je známo delší dobu, dokonce tady už byli i badatelé z Německa, kteří věděli, co to je za knihy, nebo měli určitý přehled o tom, co se v tom fondu nachází. To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
13: Kde se ty knížky objevily? Jestliže byly sebrány v určitých židovských getech nebo z nějakých knihoven židovských a odvezeny do nacistického Německa, třeba do Berlína, jak to, že se ocitly na českém území, respektive vůbec v Národní knihovně?
5: To je taková otázka, která ještě čeká na to rozřešení a je otázka, jestli vůbec přijdeme na to, jak se nakonec ocitli tady. Ale víme, že ty knihy byly v roce 43 po bombardování Berlína evakuovány, tedy alespoň část z nich byla evakuována do nejrůznějších útočišť, většinou to byly zámky ve Slezsku nebo v Sudetech. A právě ty 4 zámky v Sudetech, které tehdy byly ještě součástí říše, tak se vlastně staly domovem pro ty knihy až do konce druhé světové války, kdy byly objeveny jednak Rudou armádou, která tam dorazila jako první, a následně se na ta místa dostavili i pracovníci Národní univerzitní knihovny, kteří v roce 45 vlastně pořídili první takový předběžný odhad, kolik tam těch knih je.
13: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
5: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bez domova, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
13: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
5: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
12: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
5: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky. Byly to knihovny, které byly obrovské. Vlastně i dnes má Budapešťská knihovna nějakých 170 tisíc svazků. Takže se jedná o jednu z největších knihoven hebraik a judaik vůbec v Evropě.
12: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 na vrácena zpátky do Budapešti.
5: Knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
12: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího Blažka jako jejího autora není jenom připomínkou temné stránky historie. Každá zachráněná kniha, opatřená zažloutlým ex libris nebo zapomenutou rukopisnou poznámkou, funguje jako tichý svědek, který vrací tvář a identitu lidem vymazaným z historie.
14: Ministerstvo kultury připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Jedná se o základní strategický dokument vlády pro kulturu v tomto volebním období. Nenavazuje přitom na dokument se stejným názvem, který byl schválen už loni v říjnu a který vznikal za přispění stovek expertů z oblasti kultury ještě za předešlé vlády. Proč ministerstvo přichází s novou verzí a proč právě teď? To zjišťovala kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková Štefanová.
16: Státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030 schválila vláda 8. října 2025. Vznikala participativním procesem, podílelo se na ní Ministerstvo kultury, Národní institut pro kulturu a experti a expertky z celého kulturního a kreativního sektoru. Měl na ní navázat samostatný plán implementace dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Ministr Otto Klempíř nyní předkládá zcela nový dokument. Návrh počítá i se zrušením původní koncepce, aby neplatili dva dokumenty současně, vysvětluje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristé sobě.
17: Nový dokument důsledně vychází z programového prohlášení současné vlády a převádí jeho závazky do konkrétních cílů a opatření. Nechtěli jsme totiž pouze formálně převzít materiál předchozí vlády a následně do něj dodatečně promítat naše priority.
16: Vznik nového strategického materiálu překvapil například Víta Richtera, výkonného tajemníka Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Podle něj vznik nového dokumentu porušuje, co bylo řečeno v prosinci minulého roku na Ústřední knihovnické radě České republiky.
18: Na konci roku jsme měli setkání Ústřední knihovnické rady za přítomnosti pana ministra. Tam jsme se ptali, jak vlastně bude rozpracována ta státní kulturní politika, která byla schválena v loňském roce. Tam bylo konstatováno, že bude připraven nějaký podrobný dokument implementace a že na tom budeme participovat. A od té doby bylo jaksi ticho po pěšině a teď najednou tady vidíme celá nový dokument. A taky nás zaskočilo, že jsme vůbec nebyli osloveni v souvislosti s jeho přípravou, dobře. Ale druhá věc, že jsme se o tom, že k němu běží připomínkové řízení, dozvěděli čistě náhodou, že se to objevilo na serveru Hospodářské komory.
16: Jaké konkrétní body mu v nové koncepci státní kulturní politiky chybí?
18: Jde tam například o to, že ty knihovny jsou tam často zmiňovány v tom kontextu těch paměťových institucí, ale bychom více akcentovali ty knihovny jako vzdělávací komunitní kulturní centra, jako součást systému neformální digitálního vzdělávání. A taky část toho dokumentu je věnována digitalizaci kulturního dědictví, což je v pořádku, ale nám tam chybí taková jednoznačná podpora financování třeba hromadných licenčních smluv.
16: Do schválené verze státní kulturní politiky byly zapojeny stovky odborníků a odbornic z celého sektoru v rámci diskuzních panelů i závěrečného kulatého stolu se zástupci z 8 krajů. Mezi nimi byla i Adriana Světlíková, vedoucí organizace Nová síť, která podporuje živou kulturu, divadlo a tanec v českých regionech.
0: Důležité je, aby byly důvěryhodné i samotné procesy, jak takové dokumenty vznikají, takzvané ty politiky. Ještě před několika měsíci při jednání s ministerstvem kultury a jmenovitě i s panem náměstkem Bubeníčkem, jestli se náhodou nepřipravuje nová státní kulturní politika, ujišťoval, že ne, že o ničem takovém neví. O to je to teď pro mě větší překvapení, když se najednou objeví nový strategický dokument a na jeho připomínkování máme jenom 4 pracovní dny, což je naprosto nestandardní.
16: Adriana Světlíková poukazuje v případě nové koncepce na změnu pohledu na důležitost kultury a její postavení ve společnosti.
0: Ta původní strategie více zdůrazňovala kulturu jako součást demokracie, nějakého kritického myšlení, odolnosti společnosti nebo kvality života. A ten nový dokument, který teďka vznikl z pera tiskové mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné, více staví na ekonomickém přínosu kultury a kreativních průmyslech. A to samozřejmě není legitimní politická volba, jen by měla být jako otevřeně přiznaná a měla by mít také veřejně diskutovaná. Současně ustoupí do pozadí některá témata, která mají přímý dopad na život lidí. Například propojování kultury se vzděláváním naprosto klíčové. Chybí zde sociální oblast nebo rozvoj regionu a také systematická práce s publikem, jak vůbec přivádět ke kultuře nové generace.

0: Vysílání kulturní veřejné služby.
1: Interní odborná rada byla složena výhradně z úředníků ministerstva. Žádná zmínka o externí veřejné participaci v novém dokumentu zmíněna není.
0: Návrh nové státní kulturní politiky prošel věcnou kontrolou příslušných odborných útvarů ministerstva kultury. Konzultovali jsme je také s vybranými odbornými a profesními organizacemi a do materiálu jsme zapracovali jejich připomínky, například podněty Unie zaměstnavatelských svazů, Svazu českých knihkupců nebo Asociace muzeí a galerií. Vzhledem k harmonogramu přípravy a období letních prázdnin nebylo možné před předložením návrhu uskutečnit jednání se všemi partnery kulturního sektoru.
1: Připomínky k nové koncepci státní kulturní politiky mohou posílat profesní organizace, kraje, obce i další subjekty, které nejsou označeny v systému ECLEP, tedy elektronické knihovně legislativního procesu, jako připomínková místa.
2: Nové koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030 se v reportáži věnovala kolegyně Veronika Jošková-Štefanová.
3: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Místo, kde se zastavil čas, tak by se dala popsat bývalá hospoda vedle památkově chráněné chaloupky Maxe Švabinského u České Třebové. Město teď budovu odkoupilo, aby si pohlídalo její využití do budoucna a skrývá i zajímavou minulost. Právě tam totiž jeden z nejznámějších českých malířů 20. století strávil svatební noc. Dovnitř se šla podívat kolegyně Barbora Soukupová.
4: V sále bývalé hospody jsem s ředitelkou Městského muzea Česká Třebová Janou Voleskou a my se tady opravdu vracíme o několik desítek let nazpět. Je tady původní nábytek, tady třeba historický kulečník, úplně jiný, než známe dnes, s otvory v plátně, tak původní výčep s historickou pípou, ještě sklenice tady zůstaly a různé dobové obaly, láhve, plechovky. I výmalba je původní a stará parketová podlaha. Kdy tady hospoda přestala fungovat?
5: Hospoda tady fungovala asi do roku 1950, pak byl ten provoz ukončen a už nikdy nebyl obnoven a tento objekt vlastně potom využívali pro soukromé aktivity členové rodiny a potomci těch původních majitelů.
4: Mnohem zajímavější je ale historie tohoto místa ještě předtím, což souvisí právě i s tím, že sousedí s chaloupkou Maxe Švabinského.
5: Max Švabinský tento objekt využíval totiž jako takový improvizovaný ateliér, když vznikal v roce 1905 jeho slavný, později slavný velký rodinný portrét, tak protože to je opravdu obraz velkých rozměrů, tak potřeboval velký prostor a k tomu právě sloužil sál zdejšího hostince. Takže to je jedno využití, ale samozřejmě rodina Švabinských i Vejrychů tudy chodívala a chodili sem i hrát karty, chodili sem prostě jako do hospody se pobavit s místními. A určitě není bez zajímavosti, že Švabinský zde slavil svoji svatbu se svojí první ženou Elou Vejrychovou, tak ten sňatek byl uzavřen v Litomyšli v kostele, ale svatební hostina se odbývala tady a měli tady i svatební noc. A poté, co se vrátili ze svatební cesty z Holandska, tak tady strávili vlastně celé léto, bydleli tady.
4: Takže my teď přímo stojíme v místech, kde měl Max Švabinský veselku, jinak ten sál je členěný ještě na pódium u vstupní části a je tady takový balkón nahoře.
5: Jeviště vzniklo přístavbou v roce 1936, takže se tady hrálo i divadlo a nad výčepem je potom takový balkon, který sloužil kapele.
4: A právě spojení tohoto domu a Maxe Švabinského vy byste chtěli znovu připomenout, pokud byste jako muzeum měli do budoucna tu možnost tuhle budovu spravovat?
5: Uměla bych si tady představit takovou moderní imerzivní expozici, která by moderními způsoby připomínala životní osudy jednotlivých aktérů celého toho příběhu, protože ty osobní životní příběhy a osudy se potom zračí ve Švabinského díle a vlastně pokud člověk zná ty rodinné osudy, tak potom mnohem lépe může chápat ta jednotlivá výtvarná díla. Zároveň bych si tady uměla představit i takový návštěvnický dům nebo prostě trošku jako turistické informační centrum, které by bylo i zázemím pro chaloupku Maxe Švabinského pro návštěvníky chaloupky, protože ten prostor nám tam chybí.
4: Kromě toho hlavního sálu je tady spousta vedlejších prostor, co s nimi?
5: Nabízí se i komerčně využití těchto prostor. Já třeba osobně bych si uměla představit vybudování tady malých ubytovacích pokojíků a vlastně by to celé mohlo fungovat pod znamení.

0: otázkou svatební turistiky, protože i Švabinský tady strávil svoji svatební noc, takže pro ty, kteří by chtěli vlastně trošku poznat jeho život a kráčet v jeho šlepějích, tak by to mohlo být zajímavé.
1: Nejdřív ale bude potřeba to tady opravit, protože zdi jsou popraskané. Podlaha je na mnoha místech křivá, tady zatéká ze stropu a je tady s námi i mluvčí radnice v České Třebové Jiří Holý. Tak jaké má město plány?
2: Tak město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak vlastně bylo rozhodnuto tu odkoupení provést, byť nebylo v tu chvíli nic připraveno, jak s objektem dál nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii, která bude řešit případné další možnosti využití. Samozřejmě ta by vznikla ve spolupráci s městským muzeem, tak aby i ty jejich záměry, které tady v tom místě jsou, tak aby zůstaly akceptovány. No a samozřejmě jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
1: Město, budovu a okolní pozemky odkoupilo za zhruba 5,25 milionu korun. Konkrétní plány na využití objektu budou jasnější v příštím volebním období. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: A v Brně je zase maraton hudby, ke kterému neodmyslitelně patří i pokojíčky v ulicích. V rámci projektu s názvem Bezuliční basking letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila 3 scény, a to Srub na náměstí Svobody, Koupelnu na České nebo skleněný pokoj Vili Tugendhat u Jošta na Moravském náměstí. Jejím cílem je dostat bytové koncerty do centra města. V minulosti si lidé poslechli hudebníky třeba v kulisách Ordinace, Skleníku nebo ukrajinské kuchyně.
4: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto, paní, nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
5: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní neboli baskingu.
4: Začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se jim nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
5: U příležitosti 25. výročí zapsání Vili Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšení jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
4: Snažili jsme se, aby ten pokoj byl jednou tak velký, to znamená, aby vám to připomínalo tu Vilu Tugendhat, která je vlastně jako hodně široká. Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té Vily Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie těch křesel, které jsou ve Vile Tugendhat, a náš řezbář se snažil udělat kopii té půlkruhové stěny, která je kolem těho stolu kulatýho.
5: Na náměstí Svobody se zároveň vrací i Trampský srub, kam loni k táboráku dorazily stovky návštěvníků.
4: Co mě na tom baskingu nejvíc zajímalo, bylo to jako sdílení té hudby. Takže od začátku jsem chtěla k tomu ty lidi posadit a nechat zpívat s těma hudebníkama. Chtěla jsem vyzkoušet to táboráku, jestli se to jakoby podaří. A myslím, že tam jsme to dostali jako nejdál. Že se to vlastně promíchá, ten hudebník s tím baskerem. Ono to ne vždy to funguje, lidi se stydí. Ty hudebníci občas zvou k sobě do toho pokoje. A proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku, počkat až do těch ranních hodin. Udělat tu rozcvičku jako loni a můžou a se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
5: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program. Doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
6: Celkem mám jakoby praktický přehled o český scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
5: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
3: A máme tady další téma. Dokážou děti zachránit baseballové hřiště před zástavbou? Právě o tom vypráví chystaná rozhlasová hra Rádia Junior Bitva o diamant. Vychází z jednoduché zápletky. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. Právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Připravovaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru v ní zahrají třeba Veronika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
7: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
8: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
9: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
10: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
8: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
10: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
8: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale v fyzické aktivitě se nevyhnuli.
11: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
12: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
13: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
8: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
3: Takové bylo nejnovější vydání kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus, Kultura Plus, a další kulturní události jsou před námi. Za pár dní například začíná na Pražské Letné festival nového cirkusu Letní Letná a do kin můžete zajít nejenom na Nolanovu Odysseu, ale třeba také na nového Spidermana. Kultura Plus je ve finále. Loučí se Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
14: Radiokniha.
15: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
14: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Sucho v Česku se zhoršuje, průtoky některých řek jsou podle hydrologů výrazně podprůměrné. Tajfun Dolphin zesílil a posouvá se směrem Tchajvanu a jihovýchodnímu pobřeží Číny. Fotbalisti Sparty bojují v Mladé Boleslavi o druhou ligovou výhru v ročníku. Neděle bude opět slunečná a teploty vystoupají až na 33 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Česko trápí nedostatek srážek. Sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři je proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
17: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
16: Vody v přehradách je ale zatím podle Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. K pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje přinesly vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
18: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
16: Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát navíc kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
19: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
16: Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách, popisuje restaurátorka Kateřina Krhánková.
20: Máme za úkol restaurovat sgrafita, která jsou mezi okny druhého patra. My se pokoušíme najít původní sgrafita, ale nejsou všude dochována, protože ta technika je citlivá na povětrnostní podmínky, tak byly několikrát v minulosti opravovány, takže některé ty vysprávky my dáváme pryč a nahrazujeme rekonstrukcí.
21: Fotbalisti Sparty ve třetím kole šance ligy hrají v Mladé Boleslavi. Utkání sleduje reportér Tomáš Petr.
22: Druhá minuta utkání, Mladá Boleslav Sparta zatím nerozhodně 0-0. Hosté dnes tady ve středních Čechách bez obvyklého kapitána Haraslína, který jedná o přestupu premiéru v české nejvyšší soutěži, zažívá v dresu Pražanů stoper Gudal. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavi Tomáš Petr, Radiožurnál.
21: V odpoledních zápasech Plzeň remizovala v Teplicích 5-5, byť už v 10. minutě vedla 3-0. Zlín v nové ligové sezóně ani na potřetí nebodoval. Bohemians doma podlehl 0-2.
23: Kolona na dálnici D1 u Šmejkalky a nehoda u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy v omezení u Šmejkalky změnili omezení mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem. V kilometrové koloně před omezením se zdržíte do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady ty překáží dodávka. Kilometr 31,5 blokuje stoupací pruh.
24: Nebo značená kolem je spousta lidí, stojí u auta, za svodidly, takže kamiony vybočují do středního.
23: Silnice 53 u Pohořilic do Znojma stále obousměrně neprůjezdná. Provoz v podvečer zastavila tragická nehoda dvou osobních aut. Objíždí se v obou směrech přes Vlasatice plynule. A na trojce z Českých Budějovic do Boršova havarovala 3 osobní auta. Nehoda je uplané, zřejmě se objíždí Kyvadlově do Budějovic půlkilometrová kolona. Oběd se to dá po Lidické třídě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Zítra bude jasno až polojasno, většinou s teplotami od 29 do 33 stupňů. Později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Co je vlastně brainwashing? Co do něj patří a co ne? Je to podobně oblíbené slovo jako newspeak. Také naplňuje temné dystopické vize George Orwella. Kde končí přesvědčování nebo manipulace a začíná vymývání mozku? Dokázali jsme to rozluštit v minulosti, dokážeme to odhalit i dnes? Jak se i v demokracii může stát, že je někdo vystaven brainwashingu? Co je ještě normální a co už ne? A co ovlivňuje naši schopnost poznat ten rozdíl? K poslechu první části třídílného cyklu Tématu Plus vás zve Jan Sedmidubský.
14: Téma Plus.

0: 28. listopadu 1953 ve 2 hodiny ráno dopadlo z 10. patra manhattanského hotelu Statler na chodník tělo 43-letého muže. Vypadalo to na sebevraždu, možná pod vlivem drog. Ale jak se později ukázalo, bylo to složitější.
1: To je vlastně jako spojeno s velmi temnou stránkou té americké historie, spojené se jménem Sidney Gottlieb.
0: Hovoří historik Jan Adamec.
1: Frank Olson, který právě toho listopadu 1953 za záhadných okolností spáchal sebevraždu v New Yorku, byl americký bakteriolog a vědec, který se podílel na supertajných programech americké vlády, které v té době vedl jeho kolega Sidney Gottlieb. Je to ten dodnes záhadami opředený program MK Ultra pod patronací CIA. A oni se vlastně zabývali nejrůznějšími možnostmi, které nabízely ať už drogy, toxiny nebo nějaké jiné techniky, jak ovládat lidskou mysl.
0: Je dodnes šokující, co se mohlo dít v demokratické zemi, kde se tajné služby vymkly kontrole. Následkem paranoje, která se tehdy zmocnila celého demokratického světa a která zřejmě nebyla bezdůvodná. Jak může s člověkem zacvičit, když z něj chcete za každou cenu dostat doznání, tajné informace, nebo ho naopak naprogramovat tak, aby plnil bez rozmyslu vaše příkazy, to v té době už věděli nebo tušili všechny klíčové mocnosti. Američané, Sověti i Číňané, kteří svou světovou moc teprve budovali, ale o to dál byli v uplatňování manipulace a propagandy. Zrodil se pojem brainwashing, dnes možná trochu zprofanovaný, ale nepřekvapí, že to slovo se tak trochu zrodilo v Číně. Slovo má sinoložka profesorka Olga Lomová.
2: Historie té myšlenky, že někomu vymejete mozek a naplníte ho něčím jiným, je skutečně spojená s Čínou a je spojená s praxí, která se vlastně stala jedním ze základních nástrojů upevňování moci v komunistické straně Číny. Na začátku to bylo jenom v rámci tedy interních čistek a stmelování moci, zbavování se různých frakcí nebo i potenciálních frakcí uvnitř komunistické strany Číny. To začalo ve 40. letech. A potom po vytvoření Čínské lidové republiky se to stalo regulérním nástrojem, používaným zejména proti intelektuálům a proti lidem, kteří by mohli mít nějaký samostatný názor. Ale zároveň se to, čemu se čínsky v té době začalo říkat, ideová práce nebo reforma ideí, reforma myšlení, by se to dalo takhle ten eufemismus nazvat, tak vlastně začal být aplikován celospolečensky ve formě různých ideově výchovných a velmi často represivních kampaní.

0: Čili my si to budeme muset rozdělit na jednotlivce a celou společnost. Pokud bych zůstal u těch jednotlivců, tak samozřejmě brainwashing je fenomén nebo metoda používaná v rámci nátlaku, když toho člověka zbavíte svobody. A teď, co v těch začátcích bylo tou oficiální ideologií, tím pokynem těm věznitelům? Toho člověka zlomit tak, abyste z něj dostali to, co chcete informačně, nebo ho přesvědčit, aby si sám začal myslet, že vlastně doteď se mýlil?
1: Tak samozřejmě součást toho brainwashingu, respektive té ideové reformy, bylo skutečně přesvědčit člověka, aby si myslel to, co si na začátku nemyslel. To znamená, že ty metody byly propracované tak, aby on v podstatě zahodil všechno, čemu věřil, na čem do té doby stavěl své myšlení a přijal tu jedinou správnou ideu a jediný správný způsob myšlení, který se prostě odvíjel od autority, přiznání autority komunistické strany. A já bych jenom doplnila, ano, je to správné rozdělit teda na ty jednotlivce a lidové masy, abych použila dobový termín, ale zároveň ti jednotlivci nebyli jednotlivě vychováváni. Oni byli vždycky ve skupinách a součástí toho brainwashingu bylo vlastně systematická práce v té skupině, kdy lidé se vzájemně poučovali, kritizovali, prováděli sebe v kritiku a jak si ten nátlak šel nejenom od vyšetřovatele, ke kterému oni byli samozřejmě zbavení svobody, ke kterému chodili na pravidelná vyšetřování, ale zároveň vlastně jakoby v soudružském kolektivu kolektivně pracovali na změně svého myšlení.
0: Čili něco mezi vězením a léčebnou.
1: Bylo to i tak jako chápáno, že tomu člověku se pomáhá vlastně. A samozřejmě velmi často skončil na převýchově a nebo i hůř v těch začátečních letech komunistické strany taky mohl být zastřelen.
0: Z hlediska trýzněné lidské bytosti je vlastně úplně jedno, jestli vás systém šikanuje nebo dokonce mučí kvůli institucionálnímu sadismu nebo v laskavé snaze vás převychovat. Že dělá něco pro vlast, si jistě myslel i chemik Sidney Gottlieb, který od roku 1950 pracoval pro americkou CIA. Gottlieb se stal SM v oblasti chemického výzkumu. Postupem času nabyl v rámci CIA rozsáhlé pravomoci.
2: Cílem bylo najít nějaký kouzelný klíč. Měli prostě toho člověka donutit, aby vypovídal pravdu. Bez toho, aby třeba bylo nutné toho zajatého špiona nebo zajatého agenta nějak dramaticky, fyzicky mučit, prostě ulehčit ten proces toho vytěžování a získávání informací. A hledal se nějaký klíč, jak to udělat, a Sidney Gottlieb experimentoval s celou řadou drog, mimo jiné i s LSD. A právě ten program výzkumu LSD pro tenhle ten typ operací zřejmě stál i za tou záhadnou smrtí Franka Olsna. Jedna z verzí je, že Sidney Gottlieb Olsnovi tu LSD podal, aniž o tom Olsen věděl, a on vlastně se poté zbláznil a spáchal tu sebevraždu. A druhá verze, kterou zastává Olsnův syn, je taková, že Olsen byl cíleně zlikvidován, protože chtěl z toho programu odejít, nesouhlasil s některými jeho dopady a důsledky, ale podle CIA věděl příliš mnoho a tak byl tímto způsobem vlastně v uvozovkách nadálku zlikvidován.
0: Byl tedy Frank Olsen obětí svého povolání, když pracoval pro CIA? Nikdy se to nepotvrdilo, ale nepřímé důkazy mluví poměrně jasně. Kdyby se v roce 1953 dostaly na veřejnost informace z přísně tajných akcí CIA prováděných jak na americké půdě, tak mimo Spojené státy, šlo by o prvořadý skandál, jaký si zpravodajci nemohli dovolit. T ty pokusy, to nebyl žádný slabý čajíček, co vlastně všechno v tom programu, který tedy vymyslel Sidney Gottlieb, se odehrávalo?
2: Gottlieb byl přesvědčen, že tou cestou jsou právě ty drogy, jako třeba LSD, tak prvním krokem mělo být vymazání původní mysli a pak byly vlastně jako dvě cesty. Buď toho člověka použít a naimplementovat mu nějaký příkaz, to znamená použít ho jako nějakého supervojáka, kdo zná tu populární sérii Bornův mýtus, tak podle mého názoru je to inspirováno právě tím programem MK Ultra a tím Gottliebovým programem, anebo toho člověka mu vlastně vyblokovat nejrůznější mechanismy mozku a způsobit, aby mluvil pravdu. To je vývoj těch sér pravd, nejrůznějších typů injekcí, které vlastně měly snížit tu obranou úroveň člověka, který třeba byl z toho ústředí svého instruován, jak má odpovídat na různé otázky, jak se bránit a tak dále, pokud bude zajet, tak tuhle tu obranu mu vlastně vymazat a způsobit, že bude mluvit jenom pravdu a bude vypovídat prostě všechno, co ví. A pak teda většinou bývá zlikvidován v kontextu těch tajných služeb, že vlastně těm tajným službám už na nic není.
0: Čili bavíme se vlastně principiálně o zajatých špionech druhé strany, dejme tomu sovětských. Mm-hmm. Bavíme se o tom, že je to jakýsi chemický a vyšší level detektoru lži.
2: Ano, protože ten detektor lži, aspoň pokud já vím, tak funguje jenom na principu ano, ne. Jo. Ale nevím, do jaké míry dokážete z člověka vytěžit informace nějaké, které třeba ví. Nebo třeba neví, že je ví, ale prostě má je někde zasunuté a mohl by o nich nějakým způsobem vypovídat. Tak to nebylo v principu ten základ toho výzkumu, protože právě na základě těch veřejných slyšení nebo těch svědectví o těch amerických zajacích v Koreji, tak Američané dospěli k závěru, že Sověti, protože samozřejmě nepředpokládali, že tohle je severokorejské know-how, ale že to je dovezené ze Sovětského svazu nebo z Číny, tak předpokládali, že Sověti jsou mnohem napřed. Tehdejší šéf CIA výrazně jako podpořil tyhle programy, protože z té logiky studené války vždycky bylo takové to, ježišmarja, oni jsou daleko před námi, musíme něco dělat. Tak se zase investovalo do těchto programů s tím, že prostě tohle je nějaká opravdu legitimní část té studené války. Do níž je potřeba investovat a v níž je potřeba ty Sověty předehnat.
0: Američany nepochybně muselo vyděsit, když se po skončení korejské války, respektive po podepsání příměří 27. července 1953, na veřejnosti objevily propagandistické záběry ze Severní Koreje. Zajetí američtí piloti se na nich přiznávali k údajnému použití biologických zbraní v této válce. Tato tvrzení byla pochybná a nevěrohodná. Konec konců americká vojska působila v Koreji jako součást sil OSN. Ale CIA se rozhodla vyhánět čerta ďáblem. V dalších letech se v konfliktu angažovala také komunistická Čína, pro kterou to byla vítaná příležitost, jak odvést pozornost od vlastních domácích problémů, jak vysvětluje profesorka Olga Lomová.
1: To byl okamžik, kdy nedávno etablované vedení nové Číny bylo dost v problémech po vítězství tedy v roce 49 v občanské válce, protože pochopitelně nemohlo naplnit všechny sliby, které obyvatelstvo doufalo, že splní po té, co se chopili moci. A najednou tady jim do klína spadla, ale to, jak samozřejmě zjednodušuju, protože příčiny války byly složitější, ale z té perspektivy manipulace veřejným míněním a tedy vymýváním mozku lidem. To byla úžasná příležitost, protože korejská válka byla okamžitě interpretovaná jako pokus amerického imperialismu zaútočit na Čínu. A vyvolalo to špionománii, vyvolalo to pronásledování lidí, kteří by potenciálně mohli být konkurenty komunistické moci a vlastně to ospravedlnilo. Ten masivní brainwashing, abych použil to anglické slovo, který nebyl tak snadno prosaditelný v tak masovém měřítku. A samozřejmě došlo i k likvidaci nebo zneškodnění celé řady zcela konkrétních lidí.
0: Když se vrátíme k metodám čínského brainwashingu, musíme se ptát, zda se takzvaná převýchova v čínské verzi dala přežít, po případě s jakými následky?
1: Dá se přežít a krásný příklad jsou vzpomínky, které napsali manželé Ricketovi, Allen a Adela Ricketovi, což byli američtí studenti, kteří byli na vědeckém pobytu v Číně po vzniku Čínské lidové republiky a byli tam v době, kdy vypukla korejská válka a byli tedy zatčený a obviněný ze špionáže. Pak i publikovali memoáry, když se konečně z Číny po delší době dostali, ve kterých popisují ty metody, ale zároveň oni totiž byli převychováni. Oni se vrátili do Spojených států a skutečně upřímně věřili, že komunistická strana Číny dělá dobro, a tyhle myšlenky pak šířily ve Spojených státech.
0: Zbavili se toho někdy, nebo to bylo doživotně?
1: Tak to jsem nesledovala. Fakt je, že oba byli synologové, kteří se zabývali jeden starou filozofií a Adele se věnovala moderní estetice. Takže jako témata, na která publikovali, nesouvisely s politikou. Ale pravděpodobně jim to přesvědčení o tom, že vlastně čínská společnost je v dobrých rukou a americká administrativa je imperialistická mocnost, která škodí Číně, tak pravděpodobně se ho nezbavili. Aspoň jsem nikdy nečetla, že by někde vystoupili a říkali, zásadně jsme se mýlili a stali jsme se obětí brainwashingu.
0: Tak a teď, aby v tom Čína a Spojené státy nebyly sami, pojďme do východního bloku. Jehož jsme byli do roku 1989 součástí. Měli Američané pravdu, když propadly panice, že Čína a potažmo Sovětský svaz jsou ve výzkumu ovládání lidské mysli napřed? Pokračuje opět historik Jan Adamec.
2: My nemáme dostatek informací tak jako třeba o té americké straně, co se to tam dělo. Určitě měli mnohem propracovanější ty výslechové metody, protože na tom ČK alias KGB alias NKVD pracovali už v podstatě od roku 1918, respektive mohli těžit i z velmi silného dědictví carské ochranky. V tomhle tom Rusům, respektive Sovětům, nelze nepřiznat skoro až světové prvenství. Takže oni tu techniku, jak z člověka dostat informace pomocí uvozovkách těch tradičních způsobů mučení a výslechů, měli poměrně dost. Ale samozřejmě rozvíjeli i ty technologické aspekty, respektive ty chemické, co se týče těch injekcí pravdy, ten pentatol sodný a další, to byly ty známé látky. A tak zřejmě pracovali i na způsobech, jak třeba sestrojit, nebo uvažovali, a do jaké míry se jim to povedlo, nevíme, uvažovali o sestrojení třeba přístroje, ale předpokládali, že existují nějaké mentální vlny, nebo že dokážou nějakým způsobem ovlivnit ten mozek pomocí nějakých psychotronických přístrojů. Tady se ale vlastně jak už dostáváme na rozhraní normální vědy a jakési pseudovědy, která ale také v rámci toho východního bloku Sovětského svazu jí poměrně kvetla pšenka. No, to není jenom Mičurin, ale to jsou prostě i třeba v našem československém kontextu velmi známý František Kahuda, který se proslavil tou teorií o mentionech, což vlastně mají být nějaké malé částice vysílané mozkem. Ve svém důsledku Kahuda popíral Einsteinovu teorii relativity, a protože ty mentiony měly být dokonce rychlejší než světlo, takže se jim v odborné vědecké komunitě samozřejmě tajně, protože Kahuda byl velmi mocný muž české vědy a českého školství, tak se jim říkalo dementiony. Dostávám se opravdu na pomezí něčeho, co můžeme charakterizovat jako pseudovědu. Ale nevíme úplně přesně, kam až Sověti dospěli a do jakých slepých uliček se dostali, nebo naopak ne, protože jinak by vyhráli studenou válku, kdyby se jim podařil nějaký takovýhle vědecký průlom. Víme o nějakých takových pokusech ze svědectví bývalých příslušníků KGB nebo disidentů, ale jsou to spíš dílčí věci. Mnohem více víme třeba o tom, jak Sověti vyvíjeli, a tím se zabýval i Sidney Gottlieb, a to je vývoj vlastně těch toxinů a různých jedů, které používali na likvidaci nepřátel. V tom byli Sověti mimořádně úspěšní a Rusové z toho dědictví dodnes těží, že jo, Visnovičok, ale na tom pracoval i Gottlieb, na tom pracovali i Američané, a to byla prostě nejrůznější škála co nejméně detekovatelných a odhalitelných jedů, které měly být používány v zahraničních operacích proti nepřátelům toho daného systému nebo toho daného státu.

0: se jeden z prokazatelných případů brainwashingu odehrál v rámci inscenovaných politických procesů v roce 1952. Šlo o velké ryby, jež měly být v duchu stalinské rétoriky o hledání vnitřního nepřítele obětovány. Asi i pro výstrahu všem, kteří by si mysleli, že vlastnictvím stranické knížky vládnoucí partaje si pojistí budoucnost a bezpečnost. A publikum od první chvíle nemělo zůstat na pochybách, jak to dopadne.
1: Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žalují Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího...
2: Podobný příklad mohli zažít už pozorní posluchači i třeba během moskevských procesů ve 30. letech, kdy ti obvinění také vypovídali zcela nelogicky nebo nebránili se smyšleným obviněním a vypovídali vlastně proti sobě. My to máme dokonce na záznamech filmových i rozhlasových. Když si poslechnete proces s takzvaným protistátním spikleneckým centrem proti Rudolfu Slánskému, tak také tam vidíte, jakým způsobem vypovídají a ti, kdo je znali, nebo jejich příbuzní, jejich nejbližší, tak prostě museli konstatovat, že tohle nejsou oni.
3: V čem přiznáváte svoji vinu? Rozumíte mi, jak to myslím? Ne, detaily tak v souhrn.
4: Přiznávám plně svoji vinu a chci poctivě a pravdivě vypovědět o všem, z čeho jsem se dopustil a čím jsem se provinil. Nebudu proto ve svých výpovědech šetřit ani sebe, ani své společníky.
2: Tohle není ten můj otec, můj bratr, můj syn, tohle je nějaká jiná osoba a bylo tam i podezření a oprávněné, že byli podrobeni právě nějakému takovému typu brainwashingu, to znamená, byli donuceni vypovídat tak, jak chtěla ta státní moc, a aby to ale vypadalo věrohodně, aby nevypadali jako, že byli na mučidlech, ale aby takzvaně na mučidlech byl ten jejich mozek.
5: Posloucháte speciál Tématu Plus, který hledá odpověď na to, co je ještě normální. Vrátit se k němu můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vraťme se do Ameriky a zkusme zhodnotit úspěšnost pokusů šíleného chemika Sydneyho Gottlieba. Program MK Ultra trval relativně dlouho, i když od poloviny 60. let už byl spíš ve stavu hibernace. V první polovině 70. let byl pak zrušen. Ale podařilo se alespoň částečně dosáhnout plánovaných cílů a jaké byly ztráty na životech.
2: To je velmi těžké jako nejenom kvantifikovat, ale ono vůbec zhodnotit výtěžnost a hodnotit efektivitu tajných služeb je vlastně strašně složité, protože tajné služby vás na jednu stranu přesvědčují, že jsou nezbytné a že prostě bez nich to nejde, ale často nadhodnocují tu svoji hodnotu a vlastně nemáte jak je kontrolovat a nemáte jak zhodnotit jejich přínos k něčemu. Ten může být obrovský, ale zároveň může být nulový nebo zcela záporný. Takže co se týče úspěchu těch jejich operací, tak CIA vám určitě řekne, že to významně přispělo k akceschopnosti CIA a my spíš můžeme dokumentovat řadu jako obětí, nebo prostě víme o řadě obětí toho procesu vyvíjení těch látek, ať už na té americké půdě, nebo třeba mimo území Spojených států, kde Gottlieb ty pokusy raději dělal, protože vlastně často ty pokusy byly za hranicí lékařské etiky nebo dokonce zákonnosti. Takže tajné služby obecně preferují to dělat mimo svoji jurisdikci toho státu, jemuž podléhají, a v tomhletom případě Američané měli obrovskou síť vlastně spojenců, spolupracujících tajných služeb, které jim také poskytovaly své možnosti, své prostředky a také místa, kde se na těch zajatcích nebo těch zajatých špionech experimentovalo.

0: Obecně vlastně nejvíc postradatelní byli zajatí cizí agenti nebo cizí špioni, kteří se vytěžili, testovali se na nich ty látky a pak většinou byli tajně někde popraveni nebo zabiti. Takhle to dělali i Sověti, ale pravděpodobně i ty západní tajné služby. Pak víme, zvlášť co se týče toho experimentování s LSD, že vlastně Gottlieb určitý moment nechal v podstatě skoupit velkou část celosvětové produkce LSD a pak i vlastně v rámci takových jako zástupných výzkumných projektů distribuoval na univerzity nebo na různá jiná zařízení jako vězení a tam vlastně prováděli ty experimenty často velmi pochybného charakteru. A zase většinou to byli lidé, které nikdo nepostrádal, nebo prostě to byli vězni bez příbuzných a na nich experimentovali, protože jim dávali extrémní dávky LSD a sledovali, co to s nimi udělá.
1: No ale ty studenty předpokládám někdo postrádal.
0: To ano, ale nemělo to úplně ten charakter těch řízených lékařských pokusů, jako máte dnes, když třeba testujete nějaké léky. Musí ten člověk vědět o potenciálních nebezpečích a musí to být v nějakém řízeném procesu pod dohledem lékařů. Často prostě ty experimenty prováděli v neodborném prostředí, takže na to nedohlíželi lékaři a ty dávky byly extrémní, takže ti lidé buď zemřeli nebo zešíleli, nebo prostě nějakým způsobem to pro ně mělo dlouhodobé následky. Kdybychom chtěli být ironičtí, tak můžeme říct, že jedním z největších Gottliebových úspěchů bylo, že vlastně díky němu vznikl jakýsi tajný trh s LSD a LSD se vlastně dostala i do většinové společnosti, do kulturních sfér mezi lidi v 60. letech a LSD stála za řadou velmi významných uměleckých děl a posílila kreativitu celé řady umělců v éře 60. a 70. let.

0: tam Washington. Haló. Výborně, Mílo. Mílo, já tě volám proto, abys nám do našich písniček s telefonem sdělil poslední zprávy o tom nejproslulejším československém generálovi letošního roku, o Janu Šejnovi. Prosím tě, víš o něm něco?
1: No tak já jsem byl dneska na tiskové konferenci State.
2: Pak je tady ještě jedna taková československá stopa. V únoru 68 zmizel do Spojených států za pomocí CIA takový dost hochštapler generál Jan Šejna. A jedna z informací, kterou on těm Američanům přednesl, byla o jakési účasti československých lékařů v Koreji nebo v korejské válce, která měla právě souviset také s brainwashingem. Co se o tom dneska ví spolehlivě a co jsou v podstatě jenom dohady a pověsti?
3: To bylo velké téma, které Američané vzali velmi vážně, protože samozřejmě měli tu zkušenost přímo z těch 50. let. Skutečně tam k tomu brainwashingu docházelo a ti zajatci to podstupovali. A Šejna vlastně vypovídal, že myslím, že viděl nějaké dokumenty nebo měl nějakou znalost o tom, že se na tom podílelo i Československo, ať už tedy tam přímo jako v Severní Koreji, nebo že někteří z těch zajatců byli převezeni do Československa a tam na nich byly dělány nějaké experimenty právě související s aplikací těch drog nebo s tím brainwashingem.
1: Ovšem fakt je, to je známo tady mezi novináři, že Šejna je nyní velice vyslýchán a že se jeho odpovědi a jeho náznaky považují za neobyčejně důležité a za dokonce nejzávažnější ze všeho, co Američané za dlouhá poslední léta dostali.
0: To taky není překvapující, ano.
3: No a po roce 89 se to hodně vyšetřovalo, Američané měli eminentní zájem vlastně, i UDB se tomu hodně věnovalo, vyšlo kolem toho několik studií, nenašly se nějaké přímé dokumenty nebo přímá svědectví nebo něco, co by vlastně nějakým způsobem na to ukazovalo, což nutně nemusí na 100% znamenat, že se tak nestalo, protože, jak vidíme, většinou ty dokumenty nebo ta svědectví byly ničeny, skartovány, ale my o tom nemáme ani nějaké jiné svědectví. Víme, že v Severní Koreji působila československá lékařská jednotka, to byl ten MEŠ, to byl ten jako československý MEŠ, a já jsem viděl některé z těch dokumentů nebo těch hlášení a je pravda, že ti lékaři, někteří se tam zajímali, že to bylo tehdy velké téma, zda Američané vlastně tam nepoužívají nějaké bakteriologické zbraně. Takže oni tam zkoumali nebo se zajímali o to, jestli v tom místě, kde oni měli umístěnu tu polní nemocnici, jestli tam nejsou nějaké stopy těch bakteriologických zbraní, ale z těch hlášení není úplně jasné, jestli oni nebyli sami pod vlivem té propagandy, že prostě sovětský blok to považoval vlastně za hotovou věc, že tam Američané rozšiřují bakteriologické zbraně. Byl to standardní repertoár sovětské propagandy proti Američanům, nejenom v Koreji, ale třeba i u nás, v souvislosti s mandalinkou a s tou likvidací úrody, ale nic o mučení nebo o tom, že by nějakým způsobem oni vlastně se nedostali ani do kontaktu s Američany. Oni tam léčili vlastně zraněné severokorejské vojáky, takže ani v tomhle ohledu tam nic takového není, nebo aspoň já jsem nic takového v tomhle smyslu neviděl.

0: Po roce 1968, v době, kdy už Shane bezpečně pobýval na americké půdě, aby se pro jistotu ani po listopadu už nevrátil domů, se přece jenom změnily světové poměry. Spojené státy s nástupem prezidenta Nixona pomalu, ale jistě začaly normalizovat své vztahy s Čínou i se Sovětským svazem. A zdálo se, že nad americkými pokusy s ovládáním lidské mysli se pomalu zavírá voda. Ti, kteří to odskákali a přežili, ovšem nezapomínali. Další má otázka na historika Jana Adamce. Co se začalo dít, když se Gottliebovy pokusy provalily?
1: Jedním z problémů vlastně pro Gottlieba bylo to, že v určitý moment ten jeho program nevedl k těm žádoucím výsledkům. Prostě se jim nepodařilo najít tu zázračnou formuli, jak kontrolovat tu mysl. A takže ten projekt MK Ultra byl nakonec poslán k ledu. Ale pak se o tom začalo hovořit, bylo několik slyšení na půdě kongresu a vedení CIA se dostalo pod velký tlak, protože tam se začaly objevovat ty eticky i právně sporné rozměry těch projektů. Gottliebu bylo nařízeno, aby zničil velkou část těch vzorků, on to ne úplně udělal, některé údajně byly zachovány a nakonec ty programy byly ukončeny, ale bez nějakých větších vlastně jako trestně právních postihů pro ty hlavní viníky. Velká část těch informací byla skartována a začalo to žít vlastně takovou tou jako legendou, začal se tím inspirovat jako i filmový průmysl, ale důležitou roli tam třeba hráli i potomci těch obětí. Právě jako třeba syn toho Franka Olsna, který výrazně tlačil na CIA a snažil se vlastně dovědět se pravdu o tom osudu svého otce, co se mu stalo, proč se mu stalo. A právě na základě i těch dokumentů, které získal od šéfa CIA, tak dospěl k závěru, že Olsen nespáchal sebevraždu na základě neúspěšného experimentu, ale byl cíleně zlikvidován CIA, protože chtěl z těch pokusů odejít a odejít ze CIA, ale jak se říká, z tajných služeb se neodchází.
0: My se tady vlastně dostáváme ke kardinální otázce demokracie a nějaké její morálky, když v zemi, která má, jak se s oblibou říká, nějaké mechanismy brzd a protivách, se ukáže, že nějaká vládní garnitura, respektive tajná služba, která pro ní pracuje v tu chvíli, si může dovolit do určité míry s některými lidmi dělat, co chce, to znamená jako je likvidovat, tak jak potom argumentovat v tom souboji studené války, když potom ta druhá strana vytáhne argument typu, no my jsme vlastně popravovali politické vězně a vy jste zase likvidovali lidi přes LSD, jo. Tak jak se s tím vlastně vyrovnat?
1: Je to těžké, nevím, jak se s tím dá vyrovnat. Gottlieb a jeho obhájci snesli celou řadu jako dobrých argumentů, i třeba ten životopisec, který napsal ten Gottliebův příběh, Steven Kinzer, tak nachází celou řadu polehčujících okolností pro ty Gottliebovy motivace od paranoji studené války až po to, že Gottlieb měl pocit, protože sám nemohl sloužit během druhé světové války, takže chtěl prokázat to svoje vlastenectví a zracionalizoval si prostě to mučení tím, že pomáhá své vlasti v boji proti Sovětům, kteří dělají to samé a že si vlastně Spojené státy nemůžou dovolit ten luxus být benevolentnější nebo demokratičtější v téhle válce na život a na smrt proti uvozovkách krvežíznivým komunistům. Ale dalo by se zase protiargumentovat, že přesně takhle argumentovali i němečtí doktoři, kteří byli souzeni po druhé světové válce, že byli přesvědčeni prostě, že dělají dobro, že pomáhají těm lidem, na kterých dělali experimenty v koncentračních táborech. A právě pro Gottlieba, který byl židovského původu, bylo paradoxem, že na některých experimentech spolupracoval vlastně s bývalými doktory, příslušníky SS a doktory, kteří dělali experimenty na lidech v těch koncentračních táborech. Tam je ještě jeden moment, který jako překračuje ty hranice národů a ideologií. To je vlastně to přesvědčení těch lékařů, vědců, že pomáhají. I tím, že vlastně teď třeba někomu způsobí nějakou bolest při tom experimentu nebo prostě někoho i zabijí, tak vyvinou lék nebo pomohou tisícům. Jo? To je sporné odůvodnění při nějakých lékařských experimentech, které ale vidíme opravdu od 19. století až po dnešek, že vlastně teď způsobíme menší bolest nebo někoho zabijeme, obětujeme ho na oltář pokroku, abychom vyvinuli něco, co zachrání statisíce, tisíce, nebo co pomůže milionům. A to najdeme ve Spojených státech, v Sovětském svazu, v Německu a i při vyvíjení nejrůznějších léků od 19. století až do dnešní doby. Takže je to jakýsi obecný civilizační risk, který také musíme brát ve zřetel.
0: Říká historik Jan Adamec. A stejnou otázku jsme si kladli i se synložkou Olgou Lomovou.
2: Ono je potom zajímavý a proto je taky důležitý držet ty konkrétní historické informace v širších souvislostech, že i když třeba za studené války ve Spojených státech, a lidé na to někdy upozorňují, že používali také velmi nedemokratické a necitlivé metody, si s tím eufemismem můžu říct. Takže je to vlastně totéž, jako dělala druhá strana za studené války. Ale tady je potřeba zdůraznit, že navzdory těmhletěm zjevným nespravedlnostem a věcem, které jsou v příkrém rozporu s ideály demokracie, tak ten stát a společnost a instituce si zachovávaly jisté možnosti rezistence, které prostě v komunistické Číně a v Sovětském svazu víme velmi dobře, prostě prostor rezistence naprosto zmizel. To není otázka čistoty a absolutního odmítnutí neférových metod. To je otázka míry. Míry v tom smyslu, nakolik ta společnost má prostor se těm metodám bránit. Tady jsou velmi výmluvné případy, například kauza Owena Latimora, což byl významný synolog, který byl obviněn za McCarthyismu, z nadržování komunistické Číně. A byl v podstatě zlikvidován jako vědec. Ano, on nedostal šanci pracovat na pozici, která by mu náležela ve Spojených státech a nakonec odešel do Británie. Byl vláčen i tiskem a byl proti němu taková jako kampaň veřejná. Ale on si našel spřátelené novináře, kteří psali jiným způsobem. On si našel právníka, který ho hájil. Měl příležitost chodit do univerzitního prostředí a veřejně vysvětlovat, jako co se vlastně stalo, proč byl obviněn a nebyl jako zlikvidován takovým způsobem, jako například Rikettovi v Číně, kteří byli ve vězení a kteří byli mučeni a tak dál a tak dál.
1: Když ty kontroly dáte pryč a nahradí to prostě taková ta racionalizace, že my to děláme pro nějaké vyšší důvod, tak se vlastně dostáváme do úplně stejné situace jako v těch totalitních režimech. Takže podle mého názoru vždycky záleží na tom systému kontrol, ať už veřejné kontroly nebo prostě kontroly ze strany institucí, přesvědčení těch lidí o tom, že prostě někde je nějaká hranice, kterou nelze překročit, i kdyby to znamenalo, že ty Spojené státy nebo že ty demokratické režimy krátkodobě budou prohrávat v soutěži s těmi totalitními, ale nestojí to za to ve dlouhodobém pohledu, je to výhodnější. Je to velmi komplikovaný problém, to je potřeba jako říct. Konec konců ty výzkumy, ať už historické nebo psychologické, z různých prostředí vlastně dokázaly, že když si vezmete nějakou skupinu lidí, tak jen menšina takzvaně páchá dobro sama od sebe. Odhaduje se, že to je nějakých 15-20%. Ten zbytek vlastně podléhá těm okolnostem a spíše má tendenci podléhat té autoritě, která jim třeba nařídí, aby páchali něco zlého, než aby se tomu postavili. Takže to procento těch v jádru úplně dobrých, kteří budou morální za každých okolností a budou třeba ochotní k tomu obětovat své pohodlí, zdraví nebo dokonce život, je menšina. A je jedno, jestli se bavíme prostě o Sovětském svazu, nacistickém Německu nebo Spojených státech nebo Evropě.

0: Pocit, že demokracie prohrává v soutěži s autoritáři, se periodicky opakuje v různých dobách. A pro demokracii je poměrně rizikový, protože svádí k postupnému ořezávání svobod. Varovné také je, že demokratické země s příchodem nového tisíciletí do značné míry ztratily technologický náskok před svými nepřáteli a rivaly. Teď provozujeme jakýsi brainwashing ve vlastní režii, dobrovolně, proaktivně. Hřiště pro chaos se postupně přestěhovalo do digitálního světa. Takže další mé otázky směřovaly na analytika Petra Koupského. Kdy vlastně začínají první obavy, že internet může s naší demokracií pořádně zamávat?
1: Objektivně vzato nejspíš v roce 2004, kdy vznikl Facebook. Subjektivně o něco později, protože ono vždycky chvíli trvá, než lidem dojde, co se vlastně děje. A taky Facebook na svém začátku nebyl tak docela tím, čím je dnes, vyvinul se. Internet ve své současné podobě je živen, poháněn cílenou reklamou. Na tom začátku našeho tisíciletí se stala ještě jedna důležitá věc. Vznikla společnost Google, začala poskytovat svoje služby a začala je financovat právě tím, že vedle výsledku vyhledávání zobrazuje reklamu cíleně zaměřenou na jednotlivce, na toho jednoho člověka, který si to prohlíží. Jak ji cíleně zaměřuje? Zhromažďuje o každém z nás údaje, co nejvíc údajů z toho, jak se chováme na internetu, a podle toho se snaží udělat nějaký model toho, co jsme zač, co by nás tak mohlo zaujmout, co bychom si mohli koupit. Protože když má ten model kvalitní, tak účinnost té reklamy je vyšší a Google nebo Facebook nebo kdokoliv jiný za nás dostane zaplaceno víc peněz. Čili o to jim jde. S tímhle začali, zpočátku to vypadalo relativně nevinně, dokonce svým způsobem příjemně, protože to znamenalo, že se nám zobrazují reklamy spíš na věci, které nás zajímají, než na ty, které nás nezajímají. A potom se ukázalo, že stupňování tohoto principu vede k nemilým koncům. Značný obrat to doznalo v roce 2006-2007, kdy začaly vznikat chytré telefony a začali jsme používat všechny tyhle služby právě spíš z těch telefonů, než z počítačů. Rozdíl je v tom, že telefony u nás zhromažďují mnohem více údajů než osobní počítač. Telefon máte celý den v kapse a monitoruje vlastně veškeré vaše chování.
0: Řeknete si, že ocitnout se na digitálním tržišti ještě nic neznamená, že vás to přece nemůže ovlivnit. Máte vlastní hlavu, tak co má být? Tak postoupíme o kus dál. Co když se vztah mezi obchodníkem a zákazníkem postupně přetaví do vztahu mezi manipulátorem a ovládaným? Jde ještě o obchod nebo už o duši?
1: On to primárně neovlivňuje obchodník, ale hřiště, na kterém se jak zákazník, tak obchodník pohybují, jeho tvar a pravidla hry. Tím mám na mysli to, čemu se říká algoritmus, někteří lidé to doslova vyslovují s velkým A. A podle mě asi právem, protože opravdu je to velice mocná věc. Algoritmus sociálních sítí, tak jak se začal vyvíjet od toho začátku tisíciletí a tak, jak se stále zdokonaluje, se snaží maximalizovat čas, který každý z nás na té síti stráví. Abychom tam prostě byli co nejdéle, aby se nám tam co nejvíce líbilo, aby tam byl obsah, který nás nějakým způsobem přitahuje. Nikdo na začátku neplánoval, jaký konkrétní obsah to bude. Pouze se vyhodnocovalo, na co lidé reagují pozitivně, na co negativně, co je zajímá, co je nezajímá. Když tam budete dávat aktuální, seriózní zpravodajství tiskových agentur, nikoho to moc zajímat nebude. Nebo veřejnoprávních médií. Když tam budete dávat senzační bulvární zprávy, pořád ale ještě, řekněme, novinářsky ověřené, tak jako se dělá kvalitní bulvár, tak to bude lepší. Když tam budou drby z vašeho okolí, tak to bude ještě lepší. A když tam bude to, čemu se povšechně neurčitě říká dezinformace, tak se ukazuje, že je to úplně nejlepší. To přitahuje lidi úplně nejvíc. Takže najednou se tady postupně vyvinul algoritmus, teď jsem to sám vyslovil s velkým A, který tento typ obsahu preferuje, protože ten vede k největší míře angažovanosti, zaujetí většiny účastníků systému, většiny uživatelů sociální sítě.

0: Uší hodně lidí, samozřejmě je to přirozená a lákavá myšlenka, moc dobře to nefunguje, prostě proto, že lež je atraktivnější většinou než pravda, za prvé. Za druhé, že pravda je mnohem pracnější než lež. Říct, že vakcíny způsobují autismus, to vám řeknu takhle jednou větou a je to dobře zapamatovatelné, podotýkám zcela lživé sdělení. Vysvětlit, proč tomu tak není a jaké jsou vědecké důkazy, že to tak není. To je dlouhatánská složitá přednáška, která navíc musí brát v úvahu mnoho jemností a výjimek, má-li být poctivá. A tu nikdo nebude poslouchat. Ten problém vyvracení dezinformací je vysoce asymetrický. A to skoro znemožňuje využít ten algoritmus sociálních sítí právě pro tenhle účel.
1: A to se pořád ještě bavíme o zemích, kde stále ještě vládne demokracie. A kde, aspoň jsme si to tak na začátku mysleli, je svobodný internet zárukou svobodného myšlení a výměny informací. Nikoho zdá se nenapadlo, jak ohromnou zbraň dal vznik internetu do rukou autoritářským a totalitním režimům. Nehledě na to, že i brainwashing ve starém stylu dnes v některých zemích pokračuje. A tam se v západních médiích prostě objevují kusé reportáže o tom, kolik vlastně internačních táborů je na území dnešní Číny. Zejména teda se asi bavíme o útoku vlastně na identitu a na život Ujgurů. A tam to teda asi ten brainwashing jako jede stále.
2: Tam jede stále, ano, tam jede stále samozřejmě. A kdysi BBC zveřejnila ty záběry, jak tam ti studenti, jak se jim říkalo, kteří se učí novým dovednostem, jak tam jsou v podstatě ve vězeňském pořádku a jak musí zpívat, já nevím, co, milujeme komunistickou stranu Číny, protože nám přinesla lepší budoucnost. To znamená, součástí toho byly i takovýhle metody, jako toho veřejného společného stotožnění se s ideály. Já si myslím, že dneska ten brainwashing, samozřejmě ujgurský tábor je úplně specifická situace, protože tam jde skutečně o život, ano. Ale myslím si, že obecně v Číně ten brainwashing je dneska tak jako soft, ano. Už proto, že po kulturní revoluci prostě lidi už nejsou tak důvěřiví. Nejsou tak snadno manipulovatelný. A součástí toho brainwashingu dneska, kdybychom ho měli nějak teda použít jako široký pojem, je vymazávání historie, vymazávání věcí, to znamená celkové přetváření národní zkušenosti, toho, co bylo, toho, co lidé mohli prožívat. Samozřejmě, že pořád dochází k manipulacím. Termín Sisian Kongzuo, ideová práce, pořád existuje a používá se a jsou masy lidí zaměstnané na Sisian Kongzuo, ale už je to v trošku jiné rovině, než byl ten masivní brainwashing na začátku 50. let.
1: Přestože by se zdálo, že masivní propaganda dnešní komunistické Číny má neskonale víc možností než Mao Tse-tung a jeho věrní, podle synoložky Olgy Lomové se nezdá být všechno ztraceno.
2: Společnost se samozřejmě změnila, ale myslím si, že jako by bylo naivní se domnívat, že všichni začali myslet po stejnu. A to byla i naivita té komunistické strany. A to byla i naivita celé té představy toho jako nového myšlení, protože prostě člověk je mnohem složitější tvor a i když může být za určité situace tak říkajíc převychován a přijmout ty názory, tak prostě to nemůže být setrvalý stav celé společnosti. A lidé myslí, mají své osobní zkušenosti, mají své osobní a rodinné vzpomínky a představa totálně převychovaného národa je prostě iluzorní.
3: dejme tomu, že ještě nežijeme v tom orwellovském světě roku 1984, dejme tomu, že ještě máte možnost třeba se zavřít někde v bytě sám, nebo někde v nějakém prostoru vypnout všechny ty a být o samotě a nenechat na sebe působit ty prostředky masové komunikace, nebo já nevím jaké. Ale v momentě, kdy jste vězeň, nebo kdy jste prostě v zajetí, tak tohle nemáte. Tak ten, kdo má nad vámi moc, tak může kontrolovat i to, jak spíte, kdy spíte, co děláte, úplně vám zničí tu soukromou.

0: sféru. A tady už se dostáváme na hranice, kdy ten brainwashing má mnohem větší efekt. Dneska se říká, že někdo má nějaký vymytý mozek po té, co sleduje jenom ty nebo ty informační kanály, nebo jenom toho člověka, nebo tu informační síť. To je možná pravda, jako termín to můžeme použít, ale mně se zdá příliš jako široký. No. Podle mě to není ten brainwashing v tom pravém slova smyslu. A právě hodně podle mě záleží na používání jako přesných slov a přesné terminologie, abychom vlastně neříkali ovšem to samé, jo, abychom se pak vlastně v tom dokázali vyznat. Protože nemusím na tu televizi koukat, nemusím prostě do toho počítače koukat, nemusím být na sociálních sítích a tak dále, a tak dále.
1: Ale je to spíš ta droga už.
0: To je zase další otázka. Tam by asi na mém místě měl sedět nějaký neurovědec nebo neurolog, který by nám vysvětlil, jak vlastně sociální sítě a sledování internetu působí vlastně na tu nervovou soustavu a že to má podobné efekty, což je asi, myslím, dneska už prokázané, to má podobné efekty jako prostě nějaké drogy.

to podobné jako se všemi ostatními příjemnými nebezpečnými věcmi. Když lidem vysvětlujete, že jim škodí kouření, alkohol, drogy a tak dále, oni to používají mimo jiné proto, že to je velice příjemné všechno. Kdyby nebylo, tak by to nepoužívali. Se sociálními sítěmi je to podobné a myslím si, že to přirovnání je na místě, že je možné je zařadit mezi návykové látky. To je jedna věc. Druhá věc je, že existují nějaké regulace sociálních sítí, zejména v Evropě. Máme tady zákon o digitálních trzích a zákon o digitálních službách na úrovni nařízení Evropské unie nadřazených právu jednotlivých členských zemí a tahle nařízení vymezují, co všechno ty sítě musí anebo naopak nesmějí dělat, aby se mohly v Evropě provozovat. Potíž je v tom, že prakticky všechny ty sítě jsou neevropské subjekty, takže páka, kterou na ně Evropa má, je omezená, dost často porušují, co se po nich tady chce. A potom to vede k sporům, ve kterých poslední dobou začínají američtí provozovatelé sítí mít silné politické zastání od současné americké vlády. To, jestli se budou tyhle firmy v Evropě pokutovat nebo ne, to bude zřejmě předmětem velice ostrého vyjednávání mezi prezidentem Trumpem a vedením Evropské unie a kdo ví, jak to dopadne. Navíc je potřeba říct, že některé ty požadavky vůči těm sítím vznášené v Evropě hraničí zase s cenzurou politických názorů a že je trochu sporné, jestli tohle máme dělat, protože sítě na jednu stranu ohrožují normální demokratický proces, na druhou stranu jejich cenzurování, omezování, vyhazování lidí z nich toho ohrožuje taky. Takže to je trochu past a kdo ví, jak z ní ven.

0: Může tedy digitální demokracie sama sobě vymýt mozek? A tak jako třeba Donald Trump touží po starém světě, kdy Detroit bylo slavné město Henryho Forda, není třeba stejnou chimérou naše touha po návratu do starého komunikačního analogového světa? Návrat k moderované a nějakým způsobem strukturované veřejné diskusi? Také v tom smyslu, že by bylo třeba ručit za slova veřejně vyslovená, stejně jako napsaná na sítě, a neschovávat se za digitální anonymitu?
1: Technicky určitě existuje taková možnost. Například tím, že se budeme muset povinně identifikovat, když budeme chtít použít internet nějakým osobním dokladem. Takovéhle snahy existují třeba v souvislosti s ochranou mladistvých, aby bylo jasné, že ten člověk je starší 15 nebo 18 let podle toho, co tam chce dělat. Budiž to může dávat nějaký smysl. Jenže pokud se budeme na internetu všichni prokazovat občanským průkazem, tak bude dohledatelné jmenovitě úplně všechno, co tam děláme. Zmizí internet jako anonymní prostor, často zneužívaný samozřejmě, ale zmizí ta anonymita i pro všechny dobré účely a pro všechny bezpečné účely. Může být, že by to zas tak moc nevadilo, já s tím ale hrubě nesouhlasím. Myslím si, že to vadí. Je mi 64 let, pamatuju docela živě minulý režim a v tom anonymním internetu, třeba je to naivní, ale já v tom vidím určitou záruku, že se něco podobného nemůže opakovat. Že ten totální dohled ze strany státu tady nemůže vzniknout, dokud tuhle možnost máme. Když se zruší, tak je to špatně.
0: No dobře, ale existuje třeba v Číně anonymní internet?
1: Čína není demokratická země. Samozřejmě, že neexistuje v Číně anonymní internet. Chceme žít jako v Číně.
0: Otázka zní, nesměřuje to buď k totální kontrole algoritmu, které s námi budou manipulovat a vymývat nám hlavou, anebo varianta druhá, že tu roli algoritmu si ukradne pro sebe stát?
1: Víceméně ano, vypadá to tak, že buď to máme možnost nechat si zrušit demokracii záplavou dezinformací a manipulací volně šířených sociálními sítěmi, anebo si ji zrušíme, tu demokracii, sami tím, že tohle zakážeme. To není moc hezké dilema, ale zdá se mi, že před ním společnost v tuhle chvíli opravdu stojí, západní společnost.

0: Jako pro člověka, který toužil po svobodě, dožil se jí a teď o ní postupně přichází, jak se vám o tom přemýšlí?
1: Nepříjemně. Velice nepříjemně a moc rád bych sám sebe usvědčil z omylu a našel nějaké řešení tohoto dilematu. Já žádné nevidím, takže mohu jenom doufat, že chytřejší lidé ho najdou.
0: Takže osvícená digitální autokracie nás čeká.
1: V tom lepším případě.
0: Tak a teď si s tím budeme muset poradit. Pravda bývá složitá, lež jednoduchá, manipulace sladká. Děkuji za spolupráci na dnešním Tématu Plus historikovi Janu Adamcovi, sinoložce Olze Lomové a novináři Petru Koupskému. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a Iva Podzimková, dramaturgii měl Stanislav Winter a Lucie Korcová. Od mikrofonu vám děkuji za pozornost autor dnešního Tématu Plus Jan Sedmidubský.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Římovské přehradě na jihu Čech rychle ubývá voda. Státy na jihu Evropy bojují s lesními požáry. Fotbalisté Mladé Boleslavy se v souboji se Spartou můžou dotáhnout do čela ligové tabulky. A zítra bude opět slunečno s teplotami do 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nedostatek vody hlásí vodohospodáři na vodní nádrži Římov na Českobudějovicku. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody. Přehrada slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro většinu Jihočechů. Dodávky do domácností podle vodohospodářů ohrožené nejsou.
4: Celým povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoků. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
5: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
6: Úprava vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale je také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, který zatím nevyužíváme.
5: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Požár v Andaluzii na jihozápadě Španělska už spálil na 4000 hektarů a kvůli větru se pořád šíří, informovala o tom agentura AFP. Plameny zatím nezasáhly obytné oblasti, úřady ale preventivně evakuovaly asi 70 lidí. Na místě zasahují skoro 300 hasičů s pomocí letadel a těžkých vozidel. V noci na dnešek se rozšířil požár taky u Gardského jezera na severu Itálie. Evakuovat se museli asi 200 lidí, včetně turistů. Výzkumníci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chtějí navrhnout vlastní způsob zpracování tlakových obalů, například od deodorantů nebo laků na vlasy. Jak podobné zařízení funguje v zahraničí, popisuje hlavní ředitel projektu Tomáš Lang.
7: Navštívil jsem i v zahraničí výrobce, existuje jenom jeden v Evropě, ten je v Holandsku, tak tam vyrábí takovou linku, která to lisuje, odděluje ty plyny, kapaliny a kovy a ty kovy pak předává k tomu sekundárnímu zpracování.
3: Podle Lanka je podobných linek v Evropě jen několik a v Česku žádná. Projekt se kromě aerosolových sprejů týká také dalších tlakových obalů, třeba medicínských inhalátorů nebo kempingových kartuší.
8: Fotbalisti Mladé Boleslavy se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže můžou dotáhnout na vedoucí Teplice. Ve třetím kole šance ligy nastoupili doma proti pražské Spartě a je u toho reportér Tomáš Petr.
9: Čeká se na začátek druhé 45 minutovky po první půli. Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0. Ve 14. minutě skóroval Schubert. Pak v nastaveném čase proměnil pokutový kop Klíma. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: V odpoledních zápasech Teplice remizovali s Plzní 5-5. Utkání bylo druhé nejgólovější v historii samostatné české ligy. A v sobotu taky pražští Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0.
10: Kolona na D1 na Benešovsku a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zdržíte za sjezdem na chodce Rady. V omezení u Šmejkalky kilometry 24 až 22,5 se nově jede jen jedním pruhem. Před omezením 2-kilometrová kolona. Zdržíte se 15 minut. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most je dodávka na boku. Je tam zavřený pravý pruh, kolona už z Dobříšské ulice, kousek za Mrázovkou. Opět zdržení kolem 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci a zítra bude jasno nebo polojasno, večer pak na západě Čech začne přibývat mraků. Noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů v údolích až na 7 a zítra přes den naměříme 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 27 a na horách se zítra teploty budou pohybovat většinou kolem 24 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Řecké mýty a pohanská mytologie. Mohlo by se zdát, že se již jedná o téma vzdálené, určené spíše pro odbornou veřejnost. Ale není tomu tak. Odkaz antiky je stále základem naší lidské i společenské identity a nabízí hluboké poznání kořenů evropské kultury. V dnešním pořadu budeme listovat dvoudílným svazkem nazvaným Řecké mýty v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Kniha v roce 2025 získala cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
2: Ex libris.
11: Základem objemných knih Řecké mýty v literární a výtvarné tradici jsou české překlady latinských spisů prvního a druhého vatikánského mytografa. Začněme tedy otázkou, kdo je to mytograf? Odpovídá Alena Hadravová.
12: Mytograf je obecně řečeno člověk, který se věnuje sepisování mýtům, jak už etymologie toho slova říká. A dva vatikánští mytografové nám zachovali převyprávění řeckých mýtů, tak jak je skompilovali z pozdně antických a raně středověkých latinských pramenů zhruba od minus 1. do 7. století našeho letopočtu. Všechny ty texty jsou psány latinsky, ale jejich archetyp, to znamená ta původní podoba, se nedochovala.
13: Vznik řecké mytologie sahá až hluboko do nejstarších řeckých dějin, do raných mínojsko-mykénských dob, kdy Řekové mýty začaly vytvářet na základě vlivů z blízkovýchodních kultur. Mýty pro ně představovaly myšlenkový svět a souhrn představ o vztahu člověka k člověku, k okolní přírodě, k celému světu i nebi nad námi. Bavili, někdy i děsili, poskytovali vzory chování, ale i varovali před neetickým jednáním a jeho následky. Výtvarná a literární tradice, která na řecké mýty navazuje a prochází lidskými dějinami od antiky až do dnešních dob, jsou jen dvě formy sdělující vlastními výrazovými prostředky obdobný obsah. Mýty se staly zdrojem imaginace a inspirace básníků, prozaiků a dramatiků, výtvarných umělců i hudebních skladatelů a pochopitelně také zdrojem odborného studia.
11: První latinsky psaný mytograf pochází z 9. století našeho letopočtu, ten druhý z 10. až 11. století. Vyjádřeno množstvím kapitol. První soubor v knize Aleny Hadravové obsahuje 231 kapitol, druhý potom 317. Jaké literární paralely je doprovázejí v nejstarší literatuře? Jsou to Homérovy eposy Iliada a Odyssea, Hesiodovo Zrození bohů, práce řeckých dramatiků Aischyla, Sofokla a Euripída, Vergíliova Eneida. A v neposlední řadě také Ovidiovy proměny a další poklady antické literatury. Jak se ovšem vyznat v tak nepřeberném množství informací? Autorka sama říká, že výchozí materiál byl neuspořádaný a roztříštěný.
12: Vodítkem mě určitě byly ty texty samy. Ale tím, že jsou, jak jsem říkala, trošku neuspořádané, roztříštěné, tak i ten můj výklad je takový vlastně hopsem hoptám trošku. A já tam někde v úvodu píšu, že není potřeba, ani není asi dobré, jsou to rozsáhlé knížky, číst je od začátku do konce, ale vlastně se podívat, kam člověka to zrovna zanese. Snažila jsem se i některé věci proodkazovat, aby tam byla vytvořena jakási síť taková, že se dá z jedné věci, pokud člověka zaujme, dojít k nějakému dalšímu místu, které na to nějak reaguje jinak a tak dál. Takže je to věc přes svůj velký rozsah, toho typu, že se dá tam vlastně se vždycky podívat jenom na nějaký malý dílek, no ale současně je mně jasné, že ta práce zdaleka není vyčerpávající a dovedu si představit, že bych měla materiálu na nejméně ještě jednou tolik, protože to je nepřeberné bohatství, které ta antika a vlastně ještě v tom takovém napětí s tím středověkem vytvořila.
11: Dochovaná báje vypráví příběh o Prométeovi, který ukradl bohům oheň, za což se na něj snesl krutý trest.
13: Když Prométeus stvořil lidi, vystoupil prý s Minervinou pomocí na nebe. Vzal si louč, přiložil ji ke kolu slunečního vozu, ukradl oheň a s ním pak seznámil lidi. Bohové se proto rozhněvali a na zem seslali dvě zla, horečky a nemoci. Samotného Prométea dali bohové prostřednictvím Merkuria přikovat k hoře Kavkazu a přivolali orla, který vyjídal jeho srdce.
11: Podle obvyklé verze pověsti ovšem orel nevyjídal Prométeovo srdce, nýbrž játra. Pokud bychom chtěli pátrat po literárních pramenech, Alena Hadravová nabízí několik zdrojů. Od Serviova komentáře k Vergíliovým zpěvům pastýřským přes Aeschylovo drama o Prométeovi až k nejstaršímu z nich, k Hesiodovi.
13: Všechny tyto výmysly mají racionální jádro. Prométeus byl totiž velmi chytrý člověk. Jako první seznámil Asiřany s astrologií. Studoval ji s velkým úsilím, když byl nucen pobývat na hoře Kavkazu. Říká se, že orel jedl jeho srdce. Symbolizuje to veliké zaujetí, jímž byl protchnut, když se snažil pochopit všechny pohyby hvězd. A protože to všechno dělal uvážlivě a zavedení Merkuria, který je bohem rozvahy a rozumu, říká se, že byl přikován ke skále. Kromě toho pochopil i podstatu blesků a seznámil s ní lidi. Proto se říká, že ukradl nebeský oheň. Prokázal totiž jisté umění, když ukázal, jak kdysi smrtelníci z nebe získali oheň. Ten lidem prospíval, pokud jej užívali dobře.
11: Starověká společnost mýty a legendami žila. Nejednalo se o mrtvou literární památku. V řeckých městech se uctíval Prométeův dar ohně. Pořádal se běh s hořícími pochodněmi, které si předávali jednotliví atleti. Prométeovi byly zasvěceny oltáře. Samotný Prométeův úděl najdeme na mnoha výtvarných antických památkách. Na sarkofázích, malbách, keramických nádobách. Nepřipomíná vám to něco? Mýtus o Prométeovi se označuje také za jakousi pohanskou Genesis, první knihu Starého zákona o stvoření světa a člověka, neboť Prométeus měl stvořit člověka z hlíny a vody. Ani bohové Olympu nebyli imunní proti nástrahám a útrapám lásky. První mytograf se zmiňuje o Apollonově lásce k říční nymfě Daphné. Ta slunečního boha ovšem odmítla.
13: Apollon a Daphné, čili vavřín. Do Apollonovy ochrany autoři dávají také vavřín. Víme totiž, že Apollon se zamiloval do Daphny, dcery říčního boha Ládona v Arkádii. Tera, bohyně země, se nad Daphnou slitovala a proměnila ji ve vavřín. A kde jinde by měl vavřín růst, když ne na říčních březích? A jak popisují básníci, Vložíš-li vavřín na hlavu spícím lidem, budou se jim zdát sny, které se splní.
11: Císařové se věnčili vavřínovými věnci na znamení vítězství, také sportovci a básníci. Absolventi vysokých škol se zdobí vavřínem na znamení úspěšného zvládnutí studia. V nádherný vavřín se proměňuje nymfa Daphné na barokním sousoší Gianna Lorenza Berniniho. Jde o jedno z nejkrásnějších mramorových stvárnění Apolóna a Daphné všech dob. Ale abychom neodběhli daleko od antiky, bohu Apolónovi bylo ve starověku zasvěceno množství chrámů a svatyň. Hrál také zásadní roli jako ochránce spojených řeckých armád v trojské válce. Druhým nejvýznamnějším městem Atiky jsou Atény pod ochranou bohyně Atény, která se zrodila z Diovy hlavy a k jejímž atributům patřily přílbice, štít a sova na znamení moudrosti. Taktéž nedaleko Atén probíhal starověký rituál, takzvaná Eleusínská mystéria, nazvaná podle města Eleusína a zasvěcená bohyni vegetace Démétře, v latinském podání Cerere. Legenda říká, že Proserpínu, dceru bohyně Cerery, unesl vládce podsvětí Plutón a stalo se to pod sopkou Etnou na Sicílii, kde Proserpína trhala se svými družkami kvítí. Téma bylo nesčetněkrát výtvarně zpracováno. Nejstarší zobrazení známe z votivního reliéfu už z konce 6. století před naším letopočtem. O mýtu pojednávají jak první, tak i druhý mytograf.
13: Když Plutón unesl Proserpinu, Ceres ji dlouho hledala a nakonec poznala, že je v podsvětí a že ji unesl Jovův bratr Plutón, čili Orkus. Vyprosila si proto u Jova pomoc a on jí slíbil, že se Proserpina může vrátit, pokud ovšem v podsvětí nic neochutnala. Ona však v Elysiu okusila zrníčka granátového jablka. Tuto věc prozradil Ascalaphos, syn Stygy. A tak se Proserpina k nebešťanům nemohla vrátit. Ceres se prý později zasloužila o to, že Proserpina je 6 měsíců s matkou a 6 s manželem. To je vymyšleno proto, že Proserpina je také měsíc, luna, který 6 měsíců v roce přibývá a 6 ubývá. Totiž vždy 15 dní v každém měsíci. Přibývá tehdy, když mešká u nebešťanů a ubývá, když je v podsvětí.
11: Silná obliba tohoto mýtu souvisela se starověkým nahlížením na pravidelné střídání ročních dob. Jak píše Alena Hadravová, v zimních neúrodných měsících je Proserpína v podzemí u svého muže, v letních pak na zemi u své matky. Chápání jednotlivých období v roce souviselo také s kultem boha Apolóna, podle koňského 4 spřeží jeho slunečního vozu i jeho 4 kol.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Posloucháte Ex Libris věnované dvousvazkovému zpracování řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Provází vás Michaela Krčmová. Odkazy na mýty o Daidalovi a Ikarovi, o Odysseovi a kouzelnici Kirké, o Tézeovi a dalších hrdinech a bozích antického světa najdeme v nesčetných literárních i výtvarných památkách. Poslechněme si prvního mytografa a kapitolu o Orfeovi a Euridiké.
13: Orfeus, syn Ojágra a múzy Kaliopy, jak se někteří domnívají, měl za manželku Apolónovu dceru Euridiku. Tu toužebně pronásledoval Kyrénův syn, pastýř Aristaios, a chtěl ji svést. Ona před násilníkem prchala, nevyhnula se však hadu. Ten se stal příčinou její smrti. Orfeus se v touze po své choti snažil sladkým zvukem kytáry obměkčit Dýta a Proserpínu, aby mohl Euridiku vyvést na denní světlo. Sestoupil proto do podsvětí a svým zpěvem je obměkčil. Vydali mu Euridiku pod podmínkou, že se po ní neohlédne, dokud nevyjdou na denní světlo. To je však pro zamilované těžké dodržet. A tak se Orfeus v obavě, aby Dis svůj slib neporušil, ohlédl a zmařil tak celé své úsilí. Když se po takto nešťastné zkušenosti se sňatkem vrátil na zem, začal nenávidět celý ženský rod a oddal se samotě.
11: K tomuto velmi známému mýtu náleží v knize rozsáhlý komentář, vypočítávající mnohé výtvarné památky. Postupem doby, jak píše Alena Hadravová, do mozaik k pěvci Orfeovi přibývalo stále více zvířat, jimž hrál na svou liru. Zvířat exotických, jako jsou lvy, tygři, sloni, opice, velbloudi, nosorožci, pštrosy, což souviselo se zakládáním římských provincií v Africe a Asii, kde tato zvířata žijí. Také vzhled Orfea se proměňoval. Od nahého řeckého hudebníka s vavřínovým věncem na hlavě až po římský model s pláštěm přes rameno. Posuňme se dál a ptejme se, která z bájí je autorčinou oblíbenou?
12: Mým takovým docela oblíbeným mýtem je mýtus o Hero a Leandrovi, ale ten mě ani tak nezaujal svým obsahem, protože ten je samozřejmě dobře známý. To je ten mýtus o zamilovaném chlapci Leandrovi, který utonul v bouři ve úžině Dardanely, když za noci plavával ke své milé z evropského města Sestu do maloazijského Abídu. Takže ten děj je prostě známý, známe ho samozřejmě taky z výtvarných památek a tak. Ale tady na tom je totiž zajímavý jeden fakt. Tenhle ten mýtus je totiž úplně stejnými slovy převyprávěn ve vatikánském mytografu 1, čili v tom nejstarším textu, a také právě v tom Šimonově opisu vatikánského mytografa 2. Není zachován v žádném jiném dalším opisu a neznáme přesně stejné slovní znění ani z žádného jiného pramene. Takže to musí znamenat, že Šimon zřejmě měl k dispozici i nějaký dnes už neznámý opis toho vatikánského mytografa 1, že to vlastně do své práce nějak zařadil a jakými cestami se to k němu dostalo, nevíme. Pravda je, že opisy toho druhého textu vznikaly velmi často v Oberaltajchu, v benediktinském klášteře na Dunaji v Baborsku a z Řezna přes Oberaltajch do Horšovského Týna a dál do Prahy vedly obchodní stezky a i jiné, takže je možné, že se to k němu nějakým způsobem dostalo, ale jak, to je otázka.
13: Sestos a Abydos byla dvě sousední města, oddělená však od sebe mořskou úžinou. Jedno z měst se honosilo velmi hezkým mladíkem Leandrem, druhé pak Héro, velmi hezkou ženou. Ačkoliv byli od sebe vzdáleni, v hloubi duší se jim vzňal žár lásky. Mladík, který nemohl oheň snést, se všemožně snažil dívku získat. Nenalezl však k Héro žádný přístup po souši a tak se hnán žárem i odvahou pustil po moři. Každou noc plaval za dívkou, která mu zažíhala na věži světlo, aby k ní v noci mohl najít cestu. Avšak jedné noci, když vítr silnější než obvykle uhasil louč, začal bloudit a nevěda, kterým směrem se držet, při plavání utonul.
11: Co mají společného pařížský Louvre, archeologické muzeum v tureckém Side v Pamfílii a lednicko-valtický areál na Jižní Moravě? Všude tam i jinde na světě najdeme sousoší tří grácií. Zosobnění krásy a půvabu, a to ve smyslu fyzickém, intelektuálním i morálním.
13: Dočítáme se, že Jupiter měl s Junonou tři dcery, Venušiny služebnice. Jejich jména jsou Pázitea, Eugialé a Eufroziné. A protože jsou laskavé a mírné, říká se jim Grácie.
11: Druhý díl řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové v závěru obsahuje dodatek, rovněž středověkou knížku o obrazech bohů. Poslechněme si, jaký obraz vykresluje o bohyni Venuši.
13: Venuše se malovala jako velmi krásná dívka, nahá a plavající v moři a v pravé ruce držela a nesla mořskou mušli. Venuše nosila na hlavě věnec ozdobený bílými a rudými růžemi a bývala provázena holubicemi, které kolem ní poletovaly. Za manžela jí byl přisčen bůh ohně Vulcanus, ošklivý prostáček. Stával po její pravici. Před ní stály tři nahé mladé dívky, jimž se říkalo tři grácie. Dvě z nich měly tváře otočené k nám, třetí naopak byla obrácena zády. Stával při ní také její syn Cupido, okřídlený a slepý, který nosíval šíp a luk a šípem zasáhl Apolóna. Popudil tím proti sobě bohy, vylekal se a utekl do matčina náručí. Ona mu podává levou ruku.
11: Také někteří smrtelníci se mohli stát nesmrtelnými bohy a dostat se na posvátný Olymp. Podařilo se to Psíše, Cupidově manželce, jak o tom vypráví bohatý freskový strop ve vile Farnezíně v Římě, nebo také Silákovi Herkulovi. Proměně v nebešťany však vždy předchází vykonání nadlidsky obtížných úkolů. Nebudeme vypočítávat jednotlivé práce, ale zastavíme se u méně známého faktu. A totiž, že Herkules, řecky Herakles, stál za vznikem olympijských her. První vatikánský mytograf píše.
13: Herkules a jeho vojáci bojovali poprvé na koních u hory Olympu. Nepřátelé, kteří je z dálky pozorovali a viděli, že jsou na koních, si mysleli, že to jsou kentauři. Byli tím zaskočeni a obrátili se na útěk. Proto tam Herkules ustanovil hry. Herkules byl totiž u řeků proslulý svou zdatností. Běhával na jedno nadechnutí mnoho různých běhů dlouhých třetinu míle, to znamená 125 dvojkroků. A u hory Olympu stanovil cíl.
11: Tomuto textu mytografa věnuje Alena Hadravová mnoho stran v komentářích, v nichž vypočítává hry v lehké atletice, jejich historii i mimořádnou oblibu svátku fyzické zdatnosti u starých Řeků. My v závěru pořadu upozorníme na jednu z výtvarných památek nacházející se v Národním archeologickém muzeu v Neapoli. Farneský Herkules je jedním z nejpůsobivějších stvárnění antického hrdiny. Jedná se o římskou mramorovou kopii z počátku 3. století našeho letopočtu, která vznikla na základě bronzového originálu řeckého sochaře Lysippa ze Sikionu.
13: Herkules Farnéze mytologicky a ikonograficky čerpá z 11. Herakleovy práce Výpravy za zlatými jablky Hesperidek. Na dlani pravé ruky, kterou schovává za zády, drží tři z těchto jablek. Hrdina je zachycen v okamžiku chvilkového odpočinku, kdy stojí uvolněně v kontrapostu a levou ruku má podepřenou v podpaží o sloupek, přes nějž je přehozena kůže nemejského lva a o něž je opřen i jeho nezbytný kyj. Vousatou tvář má částečně pootočenou na stranu, sklání spíše dolů k divákovi a je tu tak výtečně vystižen prchavý moment krátkého zamyšlení a únavy. Proto se mu někdy také říká unavený Herkules.
11: Jak vidno, i hrdinové a bohové mají své slabé chvilky. Chybují, propadají vášním i neřestem, oplývají ctnostmi. V tom se pohanská božstva podobají nám smrtelníkům a možná proto jsou jejich příběhy stále živé a atraktivní. Vyprávějí totiž mnohé o nás samých. Dnešní pořad je u konce. Nahlédli jsme do dvousvazkového díla Aleny Hadravové Řecké mýty v literární a výtvarné tradici, které vydalo nakladatelství Akademia v roce 2024. Jeho autorka za něj získala cenu Magnesia Litera v roce 2025 za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Citace přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková a zvuk David Šindelář. Pořad připravila Michaela Krčmová. Naslyšenou.
2: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko se potýká s extrémním suchem. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Špatná situace je například v povodí Vltavy nebo na Svratce. Malé toky vysychají, hladiny větších řek udržují vodohospodáři vypouštěním vody z přehrad. Kvůli tomu už klesla hladina Orlické nádrže zhruba o 11 metrů. Pitná voda ale podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly chybět nebude. Prahou dnes prošel duhový průvod, který je už tradičním vyvrcholením festivalu Prague Pride. Ten se zaměřuje na práva sexuálních menšin a boj proti diskriminaci. Letos se průvodu podle odhadu organizátorů zúčastnilo přibližně 45 tisíc lidí, podobně jako loni. Na bezpečnost dohlížely stovky policistů i kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně. V Praze žádné větší komplikace řešit nemuseli. Bezpilotní letoun dnes vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil ani nic neponičil. Agentura DPA s odvoláním na bulharské ministerstvo obrany oznámila, že dron byl nejspíš ukrajinský. Kyjev podle agentury AFP slíbil prošetření incidentu. Část trosek 34. budovy ve zlínském továrním areálu se dnes při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Krýma Marcela Schmidta trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranili a nepoškodili ani techniku. Fotbalisti Sparty se snaží poprvé v tomto ročníku šance ligy vyhrát na hřišti soupeřů. Ve třetím kole nastoupili Pražané v Mladé Boleslavi a je u toho reportér Tomáš Petr.
9: 71. minuta končí, Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0, ve 14. minutě otevřel skóre Schubert a pak v závěru prvního poločasu proměnil pokutový kop Klíma. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: V odpoledních zápasech Plzeň remizovala v Teplicích 5-5, i když po 10 minutách vedla 3-0. Zlín v nové ligové sezóně ani na potřetí nebodoval, Bohemians podlehl 0-2.
10: Kolona na dálnici D1 na Benešovsku a taky v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady se stále tvoří kolona. Od zhruba 26. kilometru k novému omezení u Šmejkalky kilometry 24 až 22,5 jede se tam jen jedním pruhem. Aktuální zdržení 10 minut. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most je po nehodě dodávka na boku. Je tam zavřená uzavřený pravý pruh, na místě jsou hasiči, zhruba půlkilometrová kolona už z Dobříšské ulice. Aktuální zdržení kolem 5 minut. Pražský okruh je o víkendu obousměrně. Je neprůjezdný kilometry 3 sjezd na Vestec a 15 sjezd na Lohkov. Jezdí se přes Barandov a po jižní spojce, teď plynule. A silnice 53 u Pohořelic do Znojma po vážné nehodě a několika hodinové uzavírce opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: I zítra bude jasno až polojasno, až později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Bakterie v nás jsou mocný hráč, nejenom pasivní spolubydlící. Kdy a kde se to třeba projevuje?
15: Já znám bakterie hlavně z bakteriologických praktik. My je máme vlastně rádi, ty bakterie. My se je těma hokejkama rozemýváme na ty plotny a pak druhý den přijíme do práce a první cesta vede do kultivátoru a koukáme se, jestli vyrostly kolonie nebo ne. Takže my jsme možná jedni z mála lidí na světě, kteří bakterie milujou a mají radost, když rostou. Že? Protože to je veliká radost. Bez toho by člověk tu práci nemohl dělat.
14: Bakterie jsou důvěrní známí.
15: Ano, a jsou barevní různě a mají krásné tvary. Umí si povídat mezi sebou. Bakterie jsou cool.
16: A v lidském těle jich máme překvapivě docela dost. A já se pamatuju, že ještě před lety jsme se učili, že tvoří až několik procent naší váhy. Myslím, že tohle bylo opravené nedávno a teď mám pocit, že to korelované číslo je asi 0,3% naší váhy. Nicméně, co se týče počtu buněk, protože oni jsou vlastně menší než naše buňky, tak je to zhruba 50 na 50. Takže je to určitě něco, čemu bychom měli věnovat pozornost. V celkem místě to nebudou jenom takový pasažéři, kteří nás putují.
14: 50 na 50.
15: No, každá druhá buňka vašeho těla je bachťoška.
2: Laboratoř.
15: Příštím badatelům na Marsu, až budete hledat život, nezapomeňte se podívat na let.
17: Já bych upřímně hledal buňky. Jako takové.
15: Fakt.
17: Určitě.
16: A je to jeden z takových krásných jako příkladů elegantní biologie, kde chceme zajistit tři různé funkce.
17: Když člověk obézní, tak má tuto signalizaci uškozenou.
14: Srdečně vítám naše hosty, hosty laboratoře. Jan Konvalinka, biochemik, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Klára Louchová, rovněž z oboru, ale zároveň vlastně se věnujete hlavně syntetické biologii, pokud vím, tak vítejte.
16: Děkuju.
14: Simon Pšenička je student, který se věnuje podobným oborům, jak jsem pochopila.
18: Ano, dobrý den.
14: U mikrofonu je Martina Mašková. Mikrobiom výrazně ovlivňuje naši imunitu i metabolismus, může hrát roli i v těžkých zánětech, jako je třeba Crohnova nemoc. Němečtí a francouzští vědci přišli na to, že některé bakterie, vůbec tedy ten mikrobiom v našem střevě, dokáže posílat proteiny přímo do lidských buněk a tím zásadně ovlivnit naše zdraví. Proč to mají zapotřeby ty bakterie?
16: To, co nově zjistili vědci v tomto článku, bylo, že v této studii, že se toho dopouští i bakterie, o kterých jsme se mysleli, že jsou vlastně takzvaně komensální, že nám nějak neškodí, že to nejsou ty patogenní bakterie, že mají v podstatě stejný sekreční systém. Teď mě tady vlastně Simon vzdělával o tom, že se jmenuje injektozom. To my jsme se ještě neučili úplně. To je novinka. Proč to dělají? A ty patogenní těm napadají naše buňky, zatímco ty, který jsme se mysleli, že nám jsou třeba spíš prospěšné. Tak naopak to může být způsob komunikace s našima buňkama, jak v podstatě zvednout třeba bílou vlajku a říct, jako proti nám neútočte, my jsme tady v pořádku. Ale to, co se tam vlastně děje, to, co s námi přesně komunikují a to, jak se zajišťují, to, že s námi takhle mohou koexistovat, tak to ještě není úplně jasné. Tam jsme jakoby na začátku, teď víme, že to dělají.
14: No právě proto, kdyby trošičku přispěli ke spuštění cytokinové bouře při covidu, tak to bychom asi rádi nebyli. Jak to vnímá Jan Konvalinka?
15: Mně se tam jinak líbí ten mechanismus, jak jako vkládají ty cizorodé proteiny do jiných buněk. Ten se studuje dlouho i u jiných bakterií a je detailně prozkoumaný. Je to extrémně zajímavá věc, která se dá použít v proteinovém inženýrství při vakcinaci, při tom, jak dostávat proteiny do buněk i při terapii lidských buněk, takže to je hrozně zajímavý samé o sobě. To je první věc. Druhá věc, která mě na tom připadá důležitá a zajímavá, je, že některé z toho, jak těch mechanismů, jakým působí, je třeba přes prostřednictvím proteinů, kterému se říká TNF-alfa, tumor necrosis faktor alfa. Protilátka proti tomuhle faktoru se používá jako terapie při některých autoimunních chorobách, jako je třeba lupenka. Takže já třeba se jednou 16 dní píchám injekci, která mě blokuje TNF-alfa. Tu injekci vymyslel mimochodem rodák ze Slovenska Štefan Vilček, geniální imunolog, který mimochodem bratislavský žid, který přežil válku v katolickém klášteře, jeho rodiče zemřeli během okupace. On potom uprchl do Spojených států, objevil TNF-alfa i protilátku proti němu, viděl miliardy na Kolumbijské univerzitě a v zásadě všechny teď dává do charitativní práce a do podpory vědy. Já mě to velikou čest, že jsem mu jako prorektor univerzity dával do čestný doktorát Karlovy univerzity. A když dostanete čestný doktorát, tak se očekává, že člověk řekne prvních několik vět svým rodným jazykem. A pan doktor Vilček řekl, že nám může nabídnout maďarštinu, slovenštinu, němčinu nebo jidiš. Všemi těmito jazyky se u nich doma mluvilo, ale pro dobro nás všech bude hovořit anglicky. Že to je můj osobní vztah k faktoru TNF-alfa a jeho inhibici. Těch autoimunních chorob je strašně moc, stále přibývají. Jedním z takových jako možná populárních vysvětlení je, že náš imunitní systém je přebujelý, je moc aktivní, protože my vlastně jsme vyrostli, abychom přežili v džungli plné mikrobů, bakterií, odpadků ve špíně a plodili ty potomky a ve 40 umřeli. My teď v 70 žijeme v polosterilní prostředí a nemůžeme se divit, že ten imunitní systém, který byl připravený na úplně jinou evoluční situaci, tak teď s náma teda mává. Čili paradoxně odblokování velké části toho imunitního systému může zlepšit naše zdraví.
14: Teď tady se rozšířilo, jak nám říkala Klára Hloufová, to spektrum těch bakterií, které reagují zásadně, než jsme si mysleli, které můžou přestavit naši imunitu.
17: No, nějakým způsobem určitě ano. Dokážou transportovat ty proteiny do buněk našeho vlastního těla. A to, že vlastně náš střevní mikrobiom, a nejenom střevní mikrobiom, další mikrobiomy, jako třeba kožní mikrobiom, ovlivňují náš imunitní systém, se ví celkem dlouho.
14: A když jste to četl, tak co vás nejvíc zaujalo? Co jste si řekl, tak tohle jsem nevěděl, nebo tohle je novinka, tohle mě baví?
17: Mě osobně asi zaujalo to, že vlastně ty sekreční systémy, jako je ten injektizom, jsou studovány především jako virulenční faktory, takže třeba například jako cíle antibiotické léčby, ale tato studie vlastně poukazuje na to, že ty sekreční systémy, které jsou většinou bakteriemi využívané pro tu patogenicitu, můžou být využívány i těmi komenzálními bakteriemi, takže kdybychom například vyvinuli nějaká ta antibiotika, tak zase je problém, že by působil jakoby plošně na všechny bakterie.
14: No právě, protože já si pořád říkám, trošku máme zafixováno, tak máte ty hodné bakterie a máte ty zlé bakterie a ty hodné jako budeme podporovat tím, že budeme jíst laktobacily, když bereme antibiotika, ale tahle studie jako trošku nás vede dalším směrem.
15: To je přesně to, co jsem chtěl říct. My jsme se ještě učili ve škole, když jsem byl malej, že jsou užitečné rostliny a užiteční živočichové a škůdci. A s tím by vás dneska na přírodovědecké fakultě vyhodili z okna. To se nesmí říkat ani. A protože mají pravdu, není to tak. Ono se to mění podle toho, podle situace, podle toho, co od těch organismů chceme a jak je využíváme nebo nevyužíváme. A tady ta práce krásně ukazuje, že ty bakterie, co jsme si o nich mysleli, že to jsou ty hodné bakterie, se snadno mohou stát škůdci a naopak, že je potřebujeme. A já si myslím, že už jsme tady mluvili, nebo protože jste určitě mluvili o tom, že buď můžeme využít přímo těch mechanismů těch konkrétních bakterií, anebo to můžeme udělat tak, že ze zdravého jedince přeneseme ty bakterie klidně ze střev do člověka, který trpí autoimunními chorobami a můžeme dramaticky vylepšit jeho zdravotní stav. To jsou ty lehce nechutně vyhlížející transporty nebo transfúze feces, výkalů, které se opravdu dělají i tady u nás na Volovce a s velmi zajímavými terapeutickými výsledky. Čili nemáme zlé a hodné bakterie. Jako oni všichni jsou naše a jde o rovnováhu, s jakou pracují a někde hodné se mohou stát zlými naopak.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
14: Ladíte Český rozhlas Plus. Dnes se věnujeme hlavně biochemii. Mám tu Jana Konvalinku, Kláru Hlouchovou, našeho studentského hosta, kterým je Simon Pšenička. Tři generace de facto.
15: Ano, my jsme z jedné vědecké rodiny, protože já jsem měl tu velikou radost, že jsem učil Kláru Hlouchovou a udělal moji laboratoři PhD. A Klárka teď učí Simona Pšeničku, takže my jsme vlastně takový jako dědeček, dcera a vnouče tady z jedné vědecké rodiny.
14: Tak v tomhle rodinném prostředí probereme další studii, která je z časopisu Nature Communications. Vědci z New Yorku objevili protein, který dokáže zařídit, že naše tělo neukládá tuky, ale naopak spaluje kalorie. Dosud neznámý proteinový přepínač řídí růst cév a nervu pod tukovou vrstvou a mohlo by to, zatím je to základní výzkum, ale vést nějakému novému směru při nejmenším výzkumu, ne-li léčby obezity. Jak to prosím tady funguje s tím tukem? Jan Konvalinka začne.
15: Tady je fascinující nejenom biochemie, ale biologie tuků jak hnědého, tak bílého a je to velmi rychle se rozvíjící obor, protože ta obezita zajímá každýho. Lidé, kteří jsou obezní, tak velmi efektivně ukládají energii, což je obecně evoluční výhoda. V našem přesyceném světě už tu evoluční výhodu ztratili, protože teď je to naopak zátěž, ale lidstvo se vyvíjelo a žilo 100 000 let v situaci energetického nedostatku. A energie v lidském těle znamená, že tam vlastně nakonec máte motorky, který elektrostatický potenciál převádějí do pohybu strašně nápadně připomínajícího dynamo. Ta informace o tom, kdy se teda má vyrábět teplo a kdy se má naopak ukládat ten tuk, tak tam na to potřebujete nervové vedení a potřebujete na to kapiláry cévní. A je protein, který aktivuje růst jak těch nervových zakončení, to je jeden konec toho proteinu, anebo těch krevních vlásečnic, to je druhý konec toho proteinu, což je takové zvláštní, že to je bifunkční protein, který, aby správně fungoval, tak se musí rozštěpit molekulárními nůžkami. A těmi nůžkami je proteáza. To mám velkou radost, protože proteázy je můj vědní obor.
14: A v této studii studujeme tu proteázu?
15: Ten protein, který vysílá signály o tom, že se mají vytvářet krevní vrásečnice a ta nervová zakončení, ale aby to mohli dělat, tak musí být rozštěpen a oni v té práci také našli enzym, který to dělá, ty molekulární nůžky, který to správně rozštěpí a to je takzvaná metaloproteáza.
14: Takže buď teplo nebo tuk. Dá se to
15: ano, ano.
16: Je to jedno z takových krásných jako příkladů biologie, elegantní biologie, kdy chceme zajistit tři různé funkce de facto a začínáme od jednoho proteinu, který se nám jakoby rozdělí do dvou dalších a máme z toho tři různé funkce. Taky by to mohlo v biologii být tak, že máme tři různé proteiny, které musíme najednou třeba produkovat třemi různými způsoby. Takže tohle je takový jako jeden z elegantních mechanismů, ale je to jenom jedna součást té celé velké hry. A proto ta cesta k tomu terapeutickému zásahu potenciálnímu je mnohem složitější, než by se zdálo.
17: Když je vlastně člověk obézní, tak má nějakým způsobem tuto signalizaci poškozenou, takže je méně efektivní v generaci toho tepla například nebo v přestavbě té tukové tkáně, ale kdyby vlastně tam nějakým způsobem bychom, já nevím, vyvinuli agonistu tohoto proteinu, takže něco podobného, co by vlastně mělo podobnou funkci, tak bychom možná mohli podpořit tu inervaci té tukové tkáně a zase vlastně podpořit tu efektivitu toho využívání.
14: Aha, tak my tomu trochu pomůžeme.
15: Jo, vnouče to říká správně. Jako dědeček by dodal, že my máme spoustu proteáz, těch nůžek molekulárních, který když inhibujeme, tak něco můžeme vyléčit. Virus HIV, hepatitis C, celá řada žloutenku, AIDS, můžeme léčit tím, že zablokujeme proteázy, které oni potřebují pro svůj životní cyklus. Tady mě to teda vychází, když to tak poslouchám a dávám zapravdu Simonovi, by to naopak chtělo aktivovat ten enzym. Což je ale těžší. My jako medicinální chemici umíme dobře blokovat enzymy, umíme dělat inhibitory, dělat agonisty neboli aktivovat ty enzymy. Jako taky jde, ale je to mnohem těžší. Povede se to málo kdy. A protože na to nemáme dobrý nástroje, ale tady by to bylo zajímavé, ale pak narazíme na problém, který naznačila tady Ceruška.

0: posloucháte
1: Laboratoř.
2: Laboratoř.
0: Našimi hosty dnes jsou biochemici Klára Hlouchová a Jan Konvalinka a student téhož oboru Simon Pšenička. Vědci z NASA a Pensylvánské univerzity simulovali v laboratoři podmínky na Marsu a jsou přesvědčeni, že pod ledem tam můžou i desítky milionů let přetrvávat zbytky aminokyselin, čili stavebních kamenů živé hmoty. My tady celou dobu jsme mluvili o proteinech, tak ty bílkoviny, proteiny jsou jako vystavěny z těch jednotlivých aminokyselin. Tam je asi nejzajímavější uvažovat o tom, jak je možné, že tady nezničilo kosmické záření. A badatelé optimisticky dodávají, že jestli přežili blízko povrchu Marsu i bakterie, no tak se najdou. To máte dobrý obor, takový jako optimisticky, že to dobře dopadne.
3: Samozřejmě je to v rámci tohohle fascinujícího oboru hledání stop života na Marsu nebo někde jinde mimo planetu Zemi. Aminokyseliny je jeden ze způsobů, jak můžeme detekovat potenciální život. Ovšem narážíme tady trošku na problém, že aminokyseliny se vyskytují i takzvaně abioticky. To znamená, že ne nutně pochází ze života.
0: Odkud se berou, když nejsou ze živých organismů?
3: Jsou to organické látky, které vznikají vlastně chemickými reakcemi i všude možně jinde ve vesmíru. Nacházíme například na meteoritech. Teď před pár lety byly detekovány dokonce přímo z asteroidů, ze vzorků, které jsme získali z asteroidů Bennu a Ryugu. A čili my víme, že se vyskytují poměrně hojně ve vesmíru a je tedy velmi důležité rozlišovat takzvané abiotické aminokyseliny.
0: A tenhle případ?
3: No, právě to trošku těžko říct. Oni to úplně nerozlišují. O tom by nám možná povyprávil trošku blíž tady kolega Simon, který se zabývá chiralitou aminokyselin, ale oni obecně se dívají na aminokyseliny, jak jsou schopni vydržet právě pod tím vesmírným zářením a vidí, že právě v tom ledu to například vydrží lépe než půdě na Marsu, že tam dochází k rychlejší takzvané radiolýze aminokyselin.
0: Tak rozkladu.
3: Tak,
0: pod vlivem záření. Ale z čeho tedy berou ty věci ten optimismus? To by znamenalo, že by to opravdu mohly být tohle ty aminokyseliny z bakterií.
4: Já bych řekl, že ten optimismus pochází spíše z těch výsledků, na které jako asi tak přišly, což pokud si pamatuju správně, tak bylo to, že by ty aminokyseliny tam mohly v těchto podmínkách přežít 50 milionů let a vlastně vzhledem k tomu optimismu, co se týče nalézání života na Marsu, úplně vlastně sám nevím, kde berou ten optimismus, ale možná jeden ze způsobů, který byl navrhován v literatuře vědecké, jak by se dalo možná rozlišit mezi aminokyselinami, které pocházejí z živých organismů a aminokyselinami, které vznikají abioticky procesy, jako při těch chemických reakcích, tak je vlastně analyzovat stereochemii takzvaně těch aminokyselin, neboli jejich chiralitu.
0: Jak vypadají prostorově?
4: Ano, přesně tak. Aminokyseliny většinou mají dva zrcadlové obrazy a život využívá primárně jeden z nich. Takže kdybychom v tom vzorku našli přebytek toho jednoho obrazu zrcadlového, těch aminokyselin, tak bychom mohli možná tvrdit, že pochází z živých organismů, ale tohle tvrzení se také potýká s nějakými problémy, což je například to, že existují i abiotické procesy, které vedou k tomu nabohacení toho jednoho zrcadlového obrazu.
0: Věda došla k tomu, že neví.
5: Jo. Jestli můžu jenom doplnit, ty racemáty, to je opravdu jako pravá a levá rukavice. Jo? Oni vypadají stejně, ale nedají se použít na obě ruce, fakt jsou jiný fundamentálně. To je jedna poznámka, druhá poznámka. Já jsem to pochopil, že oni jim přišli na to, že v tom ledu jsou ty aminokyseliny stabilnější než v prachu. Ano. A vlastně oni říkají příštím badatelům na Marsu, až budete hledat život, nezapomeňte se podívat na led, protože ten je tam těsně pod povrchem, pod krustou prachu a kamení a tam by eventuálně ten život mohl teda být, což poněkud jako pro mě příliš odvážně vyvozují z toho, že ty aminokyseliny tam držejí líp experimentálním pokusu, jako pokusu, kde to mlátili rentgenovým zářením. Jestli to znamená, že tam najdou život, to bych řekl, že vůbec nemůžeme vědět a že je třeba by si posluchači uvědomili, že aminokyseliny jsou důležitou stavební součást života, ale je to jenom malá jako součást malý korálky, který se musí složit do těch velkých proteinů, ale ani proteiny nejsou ještě život, pak to ještě musí být nukleové kyseliny, musí být v celém nějakém obalu, je to komplexní systém, kde ty aminokyseliny jsou ta úplně nejjednodušší součást.

0: Nevíme, jestli tam je život, ale můžou tyhle výzkumy vést k informaci, jestli tam někdy byl život.
1: Přesně tak, spíš jestli tam někdy byl a je to taková, nebo eventuálně mohl být a pojďme se podívat někde, kde nás to dosud nenapadlo se dívat. No.
0: Před těmi 50 miliony let?
2: Mě to vlastně zaujalo a napadlo mě si i spočítat nebo najít, jak dlouho by v podobných podmínkách vydržely proteiny jako takové. A peptidová vazba vlastně, která drží ty aminokyseliny při sobě, ta by nejspíš vydržela nějakých 500 000 let při nejhorším.
0: To není špatné.
2: To není špatné, ale proto, aby ten život nějakým způsobem tam vydržel, a bylo možné ho detekovat po těch 2 000 000 let nebo podobně dlouhé době, tak to úplně nevypadá slibně.
0: Já jenom jako prozradím hned, než dám slovo Kláře Hlouchové, že právě se svým týmem zjistila, že všechno živé využívá 20 aminokyselin, ale pro řadu funkcí by jich stačilo méně. Tak tady to je stopa.
3: Je to určitě ohromně relevantní, protože nám jde samozřejmě i o hledání jako možných pozůstatků života, který by byl mnohem starší. Co je pro nás ohromně zajímavý, je nález třeba i aminokyselin, které se nějak odlišují od našeho života, jak ho známe tady, čili nějaká stopa ve smyslu. Mohl tam být život, který používal aminokyseliny, které bychom třeba tady na Zemi nečekali. Zároveň si myslím, že to, co nám tahle studie říká, je, že vlastně ta šance, že uvidíme ty aminokyseliny na Marsu, je poměrně nízká. Ale v podstatě nám říká, nevzdávejme to. A pojďme hledat do prostředí, kde možná měli šanci vydržet trochu díl, jako jsou právě ty ledové měsíce Europa. To je měsíc, který obíhá kolem Jupitera a Encelad, který je měsíc Saturnu.
0: No vidíte, tak ještě větší pravděpodobnost na Marsu, možná pod ledem na Evropě, pod ledem na Enceládu, pod ledem, no ale ještě se tam dostat, že to taky není úplně blízko.
3: Je to tak, v podstatě my už jsme k těmhle místům poslali nějaké sondy, ale oni v podstatě dosud neměli úplně tu moc ty aminokyseliny najít. Řada těch vlastně misí, co byla na Marsu, zaprvé nedonesly nám žádný materiál zpět, tak jako třeba máme materiál z asteroidů v tuto dobu, ale když odebírali vzorky toho Marsu, snažili se detekovat pomocí hmotnostní spektrometrie nějaký organický materiál, tak vlastně docházelo k zahřívání toho materiálu, ty aminokyseliny by byly nedetekovatelné. Takže je to i trošku jakoby návod, jak s tím zacházet, abychom vůbec ty aminokyseliny byli schopni detekovat a ideálně jaký materiál se pokusit navrátit zpět na Zem.
0: A zahřálo se to při tom pokusu, při tom sběru vzorku?
3: Třeba když se na Marsu vlastně vrtalo, tak docházelo k takovému zahřívání okolí, ale i potom při zpracování toho vzorku vlastně na těch vozítkách, tak opravdu ta šance byla nízká, takže nám to trošičku dává návod k tomu, jak hledat, ale i vlastně návod zamyslet se nad tím, když najdeme aminokyselinu, například glycín, kterou tady zrovna pracovali, což je jedna z těch nejzákladnějších aminokyselin, co nám to opravdu říká o životě, obzvláště když to je aminokyselina achirální, nemá ty dva obrazy levou a pravou rukavici a jak moc do široka bychom měli pátrat.
0: No teď si představte, že máte neomezené možnosti, jakože Donald Trump objeví nějakou úplně novou zlatou žílu a prostě dá neomezené množství financí na výzkum pod ledem Marsu a nebo na Enceládu nebo na tom dalším měsíci. Budete mít možnost se tam dostat, tak co budete hledat?
1: Mě by zajímalo, jestli tam jsou zbytky nukleotidů, to jsou stavební části těch nukleových kyselin, které jsou informační molekuly, které jsou důležité pro život a není vyloučeno, že nějaký ten počáteční život byl, to je ten RNA svět, o kterém určitě posluchači taky slyšeli.
0: Akorát, že ta RNA se hodně rozpadá.
1: Pravděpodobnost, že tam něco takového zůstalo ani ne milion let, ale třeba 100 000 let je velmi malá. Tyhle molekuly jsou mnohem méně stabilní, ale to by bylo hrozně zajímavé se na to podívat, jestli tam náhodou není. Já bych byl asi skeptik.
2: Já bych upřímně hledal buňky jako takové.
1: Fakt jo.
2: Určitě. Je to určitě dost ambiciozní, ale asi nejlepší způsob, jak prokázat přítomnost života, je tím, že prokážeme přítomnost života.
1: Pořád je jednodušší nenajít buňky, než nenajít RNA, že jo? Takže to je v tomhle smyslu, je to určitě dobrý nápad.
2: A vlastně i zajímavý fakt, a to je to, že známe i bakterie, které dokážou žít v ledu. Jenom to musí být ve správných podmínkách, kdy v tom ledu jsou kanálky, kde může být kapalná voda, protože ta je samozřejmě nutností pro život jako takový.
0: A Klára Hlouchová by hledala?
3: Já souhlasím, že vlastně odlišit potom ty stavební kameny od těch, co opravdu pochází z živých organismů, od těch, co se tam vyskytly jinými procesy, v podstatě prebioticky, tak je velmi obtížné. Spíš si myslím, ta velká otázka, jak hledat ty buňky, protože úplně ty první mise třeba i na Mars se snažili detekovat buňky, pak už jsme to vzdali, ale děláme to takovým tím jakoby způsobem, aby se to vešlo na to vozítko, aby to bylo dostatečně jednoduché. Já se obávám, že potřebujeme nějakou tu návratovou misi, čili já souhlasím se Simonem, hledat buňky, ale pokud možno tak, že ten vzorek dostaneme zpátky sem na Zem a budeme mít k dispozici všechny ty technologie, které tady máme.
1: A nebude to riskantní potom? Budete mít replikující organismus, který bude teď z Marsu a budete ho tady množit na Zemi.
2: To je taky zajímavá otázka určitě a ještě bych dodal, že i kdyby to nebyl nějak velký vzorek, tak mě napadá, kdybychom například našli v těch vzorcích lipidy, tak by to byla určitě dobrá známka pro to, že v tom vzorku byl nějaký život, ať už to byla kontaminace, anebo opravdu mimozemský život.
0: Tak to jsme zase u tuku. No, já jsem to trošku samozřejmě nadsadila s tím, že tedy ta lidská posádka, to by se musel než vyřešit to záření, že? Tak lidská posádka by to asi nebyla, no ale dobře, nějaké drahé vozítko, které...
1: Automaty, může to být roboty.
0: Všechno vyzkoumá. Tak tohle inspirativní rozpravu jsme vedli dnes s Senem Konvalinkou, děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: Klárou Hlouchovou.
3: Také děkuji za pozvání.
0: A Simonem Pšeničkou, který byl naším studentským hostem, byli jsme tedy biochemické laboratoři a já mám z toho radost. Martina Mašková děkuje všem posluchačům Českého rozhlasu Plus za to, že jste nám věnovali pozornost a zase za týden se těším v laboratoři naslyšenou.
4: Laboratoř.
5: Laboratoř.
4: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. V Karlovarském kraji ubývá orná půda. Fotbalisti Sparty nezvládli zápas v Mladé Boleslavi a po druhé v ligové sezóně prohráli. Neděle bude slunečná a oteplí se až na 33 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli doteď vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. Za posledních 10 let se plocha polí zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
7: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
6: Jedinou výjimkou je Sokolovsko, kde byl pozorován mírný nárůst orné půdy. Papež Lev XIV. Se v září při návštěvě Francie v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
8: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit.
5: Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
8: Řekla jedna z obětí Laurence Poujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušinu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnice David Fiala.
9: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého pohledu zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na dvě směny.
6: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029. Fotbalisti pražské Sparty prohráli druhý ze tří zápasů v novém ročníku nejvyšší soutěže. Mladé Boleslavy na jejím hřišti podlehly ve třetím kole šance ligy 0-2. Středočeši se naopak díky vítězství dotáhli do čela tabulky. Odpoledne Teplice remizovali s Plzní ve druhém nejgólovějším utkání ligové historie 5-5. Domácí Severočeši se vrátili do zápasu poté, co po 10 minutách prohrávali o 3 branky. Gólem a dvěma asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
10: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty. Myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to strhnout na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
6: Dnes taky Zlín doma podlehl Bohemians 0-2.
1: Zdržení na dálnici D1 na Benešovsku a taky v Praze na městském okruhu a magistrále. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále pomalej za sjezdem na Chocerady. Od 25. kilometru čekejte hustý provoz, místy kolona, u Šmejkalky mezi kilometry 24 až 22,5 se nově jede jen jedním pruhem. Aktuální zdržení do 5 minut. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most je po nehodě do dodávky stále zavřený pravý pruh. Před nehodou z Dobříšské ulice hustý provoz kolona se zdržením 5 až 10 minut. V Praze na magistrále ve Vilzonově ulici se v obou směrech vytvořily kolony. U hlavního nádraží směr Pankrác a také u Hlávkova mostu směr Holešovice. Na obou místech je to na 5 až 10 minut stání po pojíždění. A na 35. dejte pozor mezi Libercem a Turnovem v úseku řidiči hlásí hejno hus naposledy u sjezdu na Dlouhý most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 15 až 11, v údolích až na 7 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer na západě Čech začne přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Člověk je ve svém lidském snažení tak malý a malicherný, že je směšný. Proto humor je v každé situaci zcela na místě. A humorem se dá bojovat s věcmi, které vás přesahují, říká architekt a herec David Vávra, který je hostem Osobnosti Plus. V Karlových Varech, odkud dnes vysíláme, je kvůli digitalizované verzi filmu Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam. Proč se film nejdřív nesměl vysílat a nakonec skončil jako nominovaný na Oscara? A čím může oslovit současné třicátníky? Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
11: Pane Vávro, film Kopytem sem, kopytem tam se natáčel přímo tady, v Karlových Varech.
12: No nevím, jestli tady v tom našem studiu, ale tady asi
11: ne?
12: Tak tamhle možná taky někde.
11: Tak jaké to je vrátit se na místo činu? Je to skoro 40 let necelých, ale ano. Takhle dlouho, jak jste si užil premiéru digitalizovaného filmu?
12: Tak jsem měl trochu obavy. Ty se naplnili, protože člověk, jak jste řekla, je směšný a zvláště my se jeden druhému smějeme, když hrajeme ty vážné pasáže, když už jde jako o život, tak to je pro nás ta největší taková baziliškovská radost, vždycky na druhého a sám potom každý za sebe trpí.
11: A co trocha nostalgie, dostavila se?
12: No to samozřejmě, ale s tou jsem nějak počítal.
11: Až se vás někdo, kdo ten film ještě neviděl a uvidí ho, zeptá, o čem to je, jaký je to žánr, co to je, protože ona je to z mého pohledu hodně dlouho komedie, ale pak je tam najednou obrovský střih.
12: No, otázka je, jestli ten střih tam má být, že jo, ale tak nás to v té době, když se to točilo, tak to byla součást našeho života, naší drzosti, naší věčné radosti. A paní režisérka si myslela, že natočí psychologický film. Ale pak po týdnu natáčení se mnou zjistila, že psychologický film to nemůže být. A že to, co děláme v zákulisí a jak si říkáme různé říkanky, především z divadla Sklep, jsou vlastně daleko zajímavější než to, co děláme před tou kamerou. Tak tam se samozřejmě snažila čím dál tím víc dostat to, co se děje kolem ní a vlastně občas jsme tak jako potlačovali ten scénář.
11: Jak na Věru Chytilovou vzpomínáte, protože Milan Steindler přišel s veselou historkou na premiéru, Tomáš Hanák o ní říkal, že v podstatě ta byla geniální osobností, která měla vždycky pravdu, tak jaká byla Věra Chytilová režisérka?
12: No, vlastně fantastická. Na jedné straně nás stírala, ale jak jsme byli my tři, tak zase na nás neměla. A tady ráno zaznělo, že vlastně to byla maminka a byla to vlastně maminka.
11: Měl jste pocit, že to je vaše maminka?
12: Ano, měl jsem pocit, že to je maminka, protože vlastně nás měla ráda. A ten způsob, aby z nás něco dostala, byla tou i trýzní, že pustila kameru, která byla vzdálená 20 cm od mého obličeje a snažila se, abych vlastně prožíval, co slyším v telefonu. A říkala, nevěřím, přidej, šmíráku, je to trapný, jo? A tím mě vlastně dokázala vybudit, že já jsem furt musel hledat něco nového. A potom v jednom z dalších filmů mě takhle nechala taky a kamera běžela půl hodiny a ona, proč je tady ten obraz? Proč má místnost v okno? Jo? Takže já jsem pak křičel z okna a tak, jo, ale a pak řekla, no vidíš, jakou práci mi dá z tebe něco vyždímat. Čili ona chtěla pro svůj film a protože měla představu toho, jak její film má vypadat, který možná byl trochu někdy i odlišný od naší představy, ale ona byla ta režisérka, proto používala tyto metody.
11: Proč ona vlastně sáhla do divadla Sklep tehdy? Po vás, Tomáši Hanákovi a Milanu Steindlerovi?
12: No, protože ona vždycky, když vlastně bylo něco netradičního, jako byl třeba Bolek Polívka nebo další vlastně herci z Ypsilonky, tak vlastně ona tak to tím dlouhým prstem rukou takhle přitáhla k sobě a jako citron to takhle vyždímala ten extrakt z toho.
11: Kdybyste měl točit film podobný jako je Kopytem sem, kopytem tam o dnešní době, o dnešních třicátnících, jaký by to byl film? Čemu byste se vysmáli, zasmáli? Nebo na co byste chtěli ukázat?
12: Prosím vás, já nemám rád spekulativní otázky. Já vždycky vám můžu na to odpovědět, co já teď dělám.
11: A víte, co dělají dnešní třicátníci?
12: No tak mám děti.
11: Tak co dělají?
12: Jo. A tak jako žijou podobně veselé, jako jsme byli my, ale možná, že jejich přístup je zodpovědnější.
11: Takže ten sex, nespoutaný alkohol, no, všechny ty vztahy pochopili by to dneska, nebo chápou to? Takže jste takhle žili, nebo že se takhle možná žilo v té době?
12: My jsme spíš obrazem společnosti, ne, že bychom to přímo byli. Milan Steindler řekl, aspoň viděli, jak my jsme se chovali úplně stejně. Já jsem mu říkal, Milane, dej tam trochu filtr do toho, jako. Přece jenom to nebylo úplně takhle, jo. Takže, ale zdají se mi, že jsou svobodnější a my jsme trošku byli tím bolševismem takový jako chudáci, takový jako... Opravdu, ale zase jsme měli srandu ze všeho, tak jako nevím. Měli jsme velice jednoduchého, lehce poznatelného a již tak nebezpečného, ne nebezpečného nepřítele, který byl komunismus. Hmm. Oni to mají horší, protože mají svobodu a ty nepřátelé se schovávají v různých místech společnosti a pak na vás jako zaútočí, no.
11: Jak se potkal pohled na svět Věry Chytilové s poetikou divadla Sklep?
12: No právě si myslím, že se moc nepotkával někdy, ale samozřejmě ona pak ho chtěla víc a ostatní sklepáci, ty nám vlastně to zakázali. Nám víceméně zakázali v tom hrát a Tomáš Vorel zavolal paní režisérce a říkal jí, paní režisérko, to jsou moji herci a teď točí film Pražská pětka a já vám zakazuju, aby hráli ve vašem filmu, protože náš film bude generační výpověď. A ona mu říká, prosím vás, pane Vorel, co si myslíte? To mi zakazují akorát komunisti. Jo, a, ale nakonec jsme tam hráli a i ten Tomáš Hanák, který tomu obětoval teda hlavní roli v tom porevolučním filmu. Teď si nespomenu, jak se jmenoval, byl to dřív Inja a pak to nějak mělo jiný název, tak vlastně za trest nesměl v tom filmu hrát v Orlově.
11: AIDS bylo tehdy tabu. To bylo tabuizované téma. Co jste ano. o něm věděli vy, když jste o něm točili film?
12: No, asi to, co vy tenkrát, tak si vzpomeňte.
11: No mě bylo 16, já jsem o tom nevěděla moc.
12: No, ale tak vám to říkali třeba ve škole, ne? Nebo ne, neříkali. To, vlastně ono se tenkrát o sexu nemluvilo, že jo?
11: Nemluvilo. Ani o AIDS, ani o sexu, ano. ani o nespoutaném sexu.
12: Ano, ano. Mí rodiče mi taky moc jako neškoli v těchto otázkách. Hmm.
11: Takže i pro vás to byla trošku novinka, to, co...
12: No tak jsme to asi jako věděli, co to znamená, no. Ale vím, že měl jakoby morální dopad ten film, že řada lidí, když ten film viděla, tak si řekla, my takhle žít nebudeme. Mm. Je to nebezpečný.
11: Myslíte si, že i pro dnešní generaci je pořád HIV a AIDS takový strašák, jako byl v těch 80. letech, 90. letech?
12: To já nevím.
11: Nevíte, nemluvil jste o tom se svými dětmi?
12: Nijak ani ne.
11: Ani o proto... sexu, ani o HIV?
12: No vidíte, jsem špatnej. No.
11: A AIDS a HIV, to bylo i politicky citlivé téma. Režim tehdy tajil, že třeba na AIDS zemřel krasobruslař Ondřej Nepila. Tušili jste, jaký ten film způsobí poprask? Protože to byl poprask. On nejdřív skončil v Trezoru, že se nebude vysílat, nakonec se dostal jako nominant na Oscara, takže to mělo takový velmi dynamický...
12: On byl nominant na Oscara?
11: No byl mezi tím uším jako výběrem těch filmů.
12: Jo, to tady slyším poprvé, já si to všimnul, když jste to uváděla, ale...
11: Nebylo to v tom to výběru, někde... že se jo, uvažovalo o tom. Mhm.
12: Jo, to je zvláštní. Tady děkuju, to je zajímavá informace.
11: Bylo tam i několik protirežimních narážek. Čeho se podle vás ta cenzura bála úplně nejvíc?
12: Já bych řekl, že přímo paní Věry a její osobnosti, protože ona byla schopná si počkat třeba na soudruha Millera, který byl na UV zodpovědný za kulturu, přivezla tam své děti a vytáhla ho z 603 a říkala, tohle je pán, který mě zakazuje točit filmy a kvůli tomu vy nemáte hračky. Hmm. Jo? A manželka volala, on je po 6 infarktech a tak. Jo? Takže ona dokázala vlastně jít s nima do celá teda drsný konfrontace. Na druhé straně teda oni se jí zase odvděčili tím, že směla točit jenom v zimě, kdy nikdo nechtěl točit, protože jsou dny krátké a je zima, takže proto je Kalamita, že jo, a všechny tyhle filmy jsou vlastně točený a i vlastně částečně Kopy, to je taky zimní
11: tam,
12: film.
11: Tam je dost sněhu. No. Čím myslíte, že by mohl ten film oslovit dnešní třicátníky? Jestli vůbec něčím.
12: Já jsem vám řekl, jako, že ty spekulativní nevím.
11: Ne, to není spekulativní otázka.
12: Já dobře nevím.
11: Máte ne, děti, nevím. Máte děti v tom věku, tak myslíte
12: já
11: si...
12: Já jsem se syna ještě neptal.
11: A viděl ten film už?
12: No, byl tady se mnou na tom filmu.
11: A vy jste se ho ještě nezeptal,
12: ne,
11: jak se mu to líbilo?
12: Ne, protože furt musím běhat tady někde po nějakých rozhovorech, jo?
11: Tak se ho prosím vás
12: někde
11: zeptejte.
12: Na pokoji, v klidu.
11: Tak se ho zeptejte a pak nám dejte vědět.
12: Dobře, někdy já vám to napíšu. No. Vy mě zvedete tak jednou za 5 let, tak za těch 5 let vám to všechno řeknu podrobně.
11: Říká herec a architekt David Vávra, který je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Vy jste divadlo Sklep založili se spolužákem Milanem Steindlerem v roce 1971.
12: Ano.
11: Kdyby vám...
12: Bylo nám 14 let, jenom tím bych to chtěl
11: ano.
12: Dotrasit.
11: Kdyby vám tehdy někdo řekl, že tohle divadlo tady bude i za 50 let, věřil byste mu?
12: 55 let.
11: No, tak 55 let.
12: Nevěřil, nikdy bych nevěřil nikomu, protože nikdy jsme v životě neměli jako ty veliký plány. My nikdy si neřekli nějaký heslo, nějaký směřování, nějakou dramaturgii. My jsme prostě žili tím buddhistickým dneska, jo? A je to fantastický požehnání, je to krása, že jsem někoho mohl potkat ve 14 letech na prknech, které znamenají sklep, na poražené kredenci a po 55 letech ho mít rád. Jo, je to stejný zázrak, jako když Radovan Lipus točil jeden jediný díl Šumná Ostrava. Nikdo netušil 66, 59 šumných stop. Jo, je to krásný, jako bohem předurčený setkání.
11: A co jste si tehdy v těch 14 letech řekli? Tak budeme si dělat ze všeho srandu, anebo vadí nám ten svět, ve kterém žijeme, tak ho trošku prostě tady schodíme? Nebo co
12: ne,
11: byla
12: ne,
11: ta
12: ne,
11: motivace?
12: Motivace
11: ve 14?
12: Jsou přece holky.
11: Holky.
12: To nevíte?
11: Holky na to
12: že ty byly první jako divačky, ty jsme pozvali. Na co bychom je nalákali? Na divadlo. A protože já jsem chodil do divadla a Milanovi Steindlerovi jsem to vyprávěl a on samozřejmě měl ten daleko větší dar komičnosti, tak to, co já viděl na představení, on pak přehrál svoji vlastní jako podobou a tím to vznikalo. Tak my jsme měli takový 3 prameny, z kterých jsme vycházeli. Jeden byl Vodňanský a Zkoumal, druhý byl Svěrák, Smoljak, Cimrmani a třetí překvapivě Ctibor Turba. Takže my jsme tyhle ty různý skeče a tyhle říkanky prokládali i pantomimou.
11: V čem je podle vás ta největší síla divadla Sklep? Je to v tom, že je to autentické divadlo, nebo že tak dobře se znáte, že už vlastně ani nemusíte možná si nic připravovat a jenom si tam házíte ty repliky. Víte, kdo už jak bude reagovat, co bude se dít?
12: No, není to tak ideální, jak vy to teď tady líčíte, jo?
11: Protože, vypadá to tak.
12: Ne. Já teda taky jsem už jenom korespondent. Já už teď jsem najel na takový seniorský rytmus a nejezdím na zájezdy a hraju jednou za měsíc na Dobežce. Někdy je to 2x, ale takže já netáhnu tu divadelní káru těch zájezdů. Tady hrajou častokrát v divadle a tak to já už to mám takový pohodlný.
11: No a jakou roli teda v tom dnešním světě divadlo Sklep hraje, protože pořád na vás chodí lidi?
12: No tak asi se stále, nebo mý kolegové dokážou trefit do těch společenských vykolejení, který nás trápějí a ta lidská blbost není ta jako nezmizela, jako s koncem komunismu přišla jiná, stále a dokonce. Já myslím, že dneska jsou ty politici dál, že vlastně jsou daleko vtipnější, zábavnější, komičtější.
11: Máte pocit?
12: Politici kdysi dělali realitu a my k tomu přidávali surrealitu a oni teď slovy PR-ových agentur dodávají kompletní balíček. Realita se surrealitou v jednom. A pro nás není místo teda. Většinou.
11: Vy jste říkal, že v tom divadle se odráží i to, co vás nebo lidi, kteří divadlo Sklep dělají, co je trápí. Tak co vás trápí v dnešní době?
12: Tak...
11: No?
12: Ano, tak mě trápí to, že na mě můžou padat ruský bomby a to bych byl velice nerad. Mm-hmm. To je to, co mě asi nejvíc trápí. A pak náš jako kolorit je takovej... myslím, že teď je to nejvíc tak brutální a nejvíc vlastně se předhánějí v nehoráznostech, že neznám toho konce, ale zatím to furt není o životě. Zatím nikoho nikdo nezastřel u nás dobrý.
11: No a když říkáte, že vás trápí to, že by na nás mohly padat ruské bomby, tak čím si vysvětlujete to, že někoho to netrápí a říká si, tak jako přece, co by tady ten Putin chtěl?
12: Ten by chtěl to území, to je jediná idea Rusů, mít území, jo, ale na druhé straně nevědět, co s ním dělat. Jo, chtějí zabírat území, no, to je celá jejich jako myšlení.
11: Mohli jste si v divadle Sklep v té době, kdy ještě tady byl jiný režim, dovolit říct úplně všechno? A nebo i vy jste měli někde nějakou hranici nějakou autocenzuru třeba sami
12: Milan
11: v sobě?
12: Milan Steindler častokrát byl na výslechu a říkal, tak jsem vás všechny napráskal, protože se ho ptali, s kým hraje, on jim řekl, s kým hraje, že jo, tak oni to teda věděli samozřejmě. A oni nám pak nechali vzkázat, jako, že to ještě jde, ale že jako ta hranice je nějaký fízl, to někomu řek, takhle, jo. Ale pak jako Milan si dal pár panáků a pak už se to rozjelo a bylo mi to úplně jedno, jestli byl na výslechu nebo ne.
11: A měli jste někdy nějaký problém z toho, co jste řekli, co jste hráli?
12: Ano, byly řada udání a nesměli jsme jet pak někam do Dánska a takovýhle věci, no.
11: Vy jste měli pověst Klubu svobodných duší.
12: Oh,
11: nebo máte
12: jsem,
11: možná do dneška.
12: To jsem nikdy takhle neslyšel, Klub svobodných duší, jo.
11: Píše se to o divadle Sklep.
12: Aha, mě takhle zajímá, poeticky, jo?
11: Takhle poeticky, právě. A mě by zajímalo, jak důležitá pro vás je svoboda v práci a v životě.
12: No, svoboda je absolutní, teda větší základ je láska. A těsně za tou láskou je svoboda.
11: A co svobodná láska?
12: To ne, už tak důchodce už jako... Nemá svobodnou lásku.
11: Tady slyším ještě z publika.
12: Tak kdo to má, tak to je jedno. Já jsem svobodný, kdo má... Ať si užívejte si svobodnou lásku a pak si řekněte, ale dobrý, jo.
11: Takže co ta svoboda? Svoboda v životě?
12: No prostě bez ní to nemá smysl nic. Žádná činnost nemá bez té svobody smysl. Jo, architektura bez svobody nemá smysl. Protože architektura je politická věc. Musí být normální politická situace, aby byla svobodná architektura.
11: A je teď svobodná politická situace a může být svobodná architektura?
12: A no tak zase ta chobotnice není úplně prorostlá, takže jako jsou místa, kde může vznikat svobodná architektura.
11: A kde máte vy pro sebe tu hranici, kdy už byste si řekl tak a teď už pro tu svobodu budu muset něco udělat a něco obětovat?
12: Ano, ta se pomalu blíží, ale já říkám, prosím vás, já už někam na náměstí nepůjdu. Já už nemůžu křičet svobodu, svobodu.
11: Proč ne?
12: Protože už jsem starý. Každý se to musí odemonstrovat. A jdou mladí a mladí chodí, dobrý.
11: A staří lidé nemají sílu už demonstrovat?
12: Ne, tak jako mají samozřejmě, ale já už to tak nemusím mít.
11: Dobře, a když se...
12: Takhle napíšu třeba zdravici, jo.
11: A co byste v té zdravici tak napsal?
12: No něco tak jako takhle a takhle, jo.
11: A tak v jak svobodné zemi podle vás žijeme v roce 2026, skoro 37 let po revoluci?
12: Ale jako jo, tak můžu si stále říkat, co chci, jezdit kam chci, nevracím vojenskou knížku, nežádám o nějaký devizový příslib, jo, tak jako zase je to krásný. Vzpomeňme si na naše 70. na hnusnou normalizaci, tu rozpatlanost takovou, tu, že všichni věděli, že to je podvod a žili to dál, vytvářeli to, jak to bylo dneska v tom filmu Kopitem jsem tam, to je o té hnilobě té společnosti a nebyli, teda já jsem nezažil 50. leta, kdy za vtip byla sekera, tak...
11: Takže pořád jsme na tom ještě dobře.
12: Furt dobrý.
11: A kdybyste měl tu současnou dobu, kterou žijeme, zařadit do filmového žánru, tak vy jste říkal, že politici jsou surrealisti. Tak je to komedie, je to horor, je to thriller, je to dokument. Co to žijem?
12: No takový, nejsme ještě u bratří Koenů.
11: A kde jsme?
12: kde jsme. No má to tu českou takovou tu upadlanost průměru. Mnohdy. A mnohdy ne. Protože si můžete vybírat a prostě jsou chvíle, spousta chvíl, spousta lidí, spousta okamžiků, spousta setkání a radostí, které jsou fantastické a to tam nedolehne tady nějaký tohle švitoření.
11: Vy jste se v 90. s Milanem Steindlerem a Petrem Čtvrtničkem pustili do politické satiry, která se podle vás nebála překročit hranice. Měl by takový pořad smysl ještě dneska? Něco jako česká soda, nechybí vám to?
12: No tak mě ani ne, jak jsem řekl, ty politici to dělali za nás, ale ono by to ani neprošlo, protože zase tady máme na druhé straně, já už teda trochu nevím, co je horší, jestli jsou horší aktivisti a korektní společnost nebo Trump, jo, tak to je mezi sebou dva světy, protože samozřejmě on vzniknul díky tomu, že ta ohledně té superkorektnosti, že, tak vznikla potom sekira z druhé strany.
11: Takže to, co prošlo v 90. letech v české televizi, by neprošlo už dneska?
12: No, v žádném případě. A možná to není ani tak nutný.
11: A máte pocit, že i vás třeba při tvorbě v divadle nebo při nějaké jiné umělecké činnosti, kterou děláte, vás ta politická korektnost brzdí?
12: Ne.
11: Ne?
12: Já si to, mě spíš nebaví. Jo? Protože já myslím, že oni si zasloužej spíš zapomnění. Takže jako když mý kamarádi furt dělali vtipy na tohle, tak mě to trochu nebavilo, protože prodlužovali život těchhle dinosaurů. No.
11: A když říkáte, že jsme trošku jinde, že už by ty věci, které prošly v 90. dneska neprošly, je to lepší nebo horší? Jako pro tu uměleckou tvorbu,
12: asi je
11: i pro
12: to
11: nás
12: lepší,
11: diváky.
12: Lepší pro svobodu, se tím nemusíme zabývat.
11: Vy říkáte, že humor je na místě v každé situaci a že humorem se dá bojovat s věcmi, které nás přesahují.
12: Ano.
11: Tak z čeho si děláte legraci teď? Co myslíte, že vás nebo nás přesahuje a je potřeba se tomu vysmát, udělat si z toho srandu?
12: Tak to je vždycky v daný chvíli. To já takhle jako obecně říct, co řekněte nějaký jméno a já vám řeknu, kam s ním.
11: Řekněte někdo nějaké jméno a pan David Vávra vám řekne, kam s ním.
12: No,
11: co, někdo má nějaký nápad?
12: Teď už nejste takový hrdinové, abych to tady
11: říkal
12: já. Tady
11: je pár je hrdina.
13: Jméno města Šumperk.
11: Šumperk, tak. Máte tady město Šumperk.
12: Ježišmar, dobrý, no tak před 14 dny jsme byli v Šumném Šumperku na akci Šumný Šumperk, který začal bez teda našeho vědomí. Tak jsme jim to řekli, že to je divný, že je Šumný Šumperk, ale letos už jsme tam teda byli. No tak dobrý, tak to asi natolik. Takže pokárání a současně pochvala.
11: Děkuju. Výborně, no, děkujeme.
12: A oni to vědí už, to jim.
11: A vy máte někde nějakou hranici nebo něco, prostě z čeho ani vy, ani Milan Steindler, ani Tomáš Hanák si prostě srandu neuděláte? Nebo pro vás není nic takzvaně svaté?
12: Když věc děláte s čistým srdcem, můžete dělat srandu z čehokoliv. Když je v tom zloba, je to špatně.
11: Říká herec David Vávra, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
12: Taky. Pusu.
11: A já ještě doplním, že jsme vysílali z Karlových Varů. Děkujeme. Naschledanou. Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
12: Naschledanou.
14: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
15: Leonardo Plus.
16: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder se nevyhnuly ani Česku, dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva je to pro nejmenší vodní živočichy? Čím vším jsou vodní toky a plochy v České republice zajímavé a dají se v nich ještě objevit nové druhy? Hostem Leonarda Plus bude hydrobiolog, popularizátor vědy, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka.
4: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. V neděli dopoledne po 10. hodině na Plusu.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Otec Jamese Bonda.
1: My name is Bond, James Bond.
2: Jmenuji se Bond, James Bond. Tato slova, a hlavně charakteristickou hudební znělku, zná dneska takřka každý z nás. Tahle hudba provází každý film o Jamesu Bondovi. James Bond, to je filmový a hlavně neohrožený agent 007, který čas od času zachraňuje svět. Pohádky pro dospělé, ale v každém případě řemeslně skvěle udělané filmy. Poprvé se Sean Connery, co by James Bond objevil na filmovém plátně v roce 1962. Nikdo z tvůrců tehdy netušil, že fiktivní agent britské tajné služby 007 ovládne na příští desítky let světovou kinematografii a tvůrcům filmových bondovek přinese astronomické výdělky. Spousta lidí zbohatne. Spousta lidí bude tvrdit, že právě oni stojí za tímto fenomenálním úspěchem. Ale opravdu, kdo vlastně filmového Jamese Bonda vymyslel? Koho vůbec by napadlo začít točit později tolik úspěšné bondovky? Tohle i dnes zůstává, troufám si tvrdit, pro většinu našich lidí tajemstvím. Se svou nedočkavostí ale ještě chvilku vydržte. Odpověď se stejně tak jako tak brzy dozvíte. Povězme si nejprve, co byl onen James Bond, hrdina bez bázně a hany, vlastně zač? A proč se vlastně jmenoval tak, jak se jmenoval?
0: Chtěl jsem co nejjednodušší, jednotvárně a prostě znějící jméno, které jsem mohl najít. A James Bond zněl lépe než cokoliv jiného. Kolem něj se stane řada zvláštních událostí, ale on bude neutrální anonymní postavou a tupým nástrojem ovládaným ministerstvím.
2: Tato slova napsal Ian Fleming, britský spisovatel, který postavu Jamese Bonda vymyslel během své dovolené ve svém jamajském sídle Zlaté oko v roce 1952. Bond získal jméno po americkém ornitologovi Jamesu Bondovi, který byl expertem na karibské ptáky. Jeho knihu Ptáci západní Indie měl Fleming, co by vášnivý amatérský ornitolog, ve svém jamajském sídle. Ostatně ve 20. filmové Bondovce Dnes neumírej se James Bond v podání Pierce Brosnana při setkání s čokoládovou kráskou Halle Berry vydává právě za ornitologa. Mnozí novináři spekulovali o tom, že před obrazem Jamese Bonda mohl být i nějaký konkrétní agent britské zpravodajské služby. V úvahu přicházela jména dvou jistých zpravodajců. Fleming však do roku 1964, kdy zemřel, nikdy nic takového nepotvrdil. Ovšem ke službě, v jejímž jménu působil i James Bond, měl i on sám velmi blízko. Za druhé světové války se totiž stal pobočníkem ředitele tajné služby britského námořnictva, admirála Johna Godfreye. Flemingův tehdejší spolupracovník Edward Merritt na něho vzpomínal jako na mimořádně pracovitého člověka, který ve dne v noci vyhodnocoval tajné zprávy o německé výzbroji, o kapitánech nepřátelských ponorek, o přístavních prací v Kielu. Rovněž třeba také vyhodnocoval podklady pro bombardování Hamburku. Fleming prý tenkrát nasadil skoro až vražedné pracovní tempo. Kouřil až 70 cigaret denně. Edward Merritt o něm ještě napsal.
0: Ian byl stejný požírač papíru jako my všichni v admiralitě. Válka pro něj znamenala trápení, pot a slzy, ale ne bezprostředně krev.
2: V roce 1941 odcestoval Fleming do Spojených států amerických, kde se podrobně seznámil s laboratořemi, archivy, podzemními střelnicemi či učebnami americké tajné služby FBI. Literárně historikové označují právě tuto skutečnost za jeden z podnětů pro pozdější zrod Jamese Bonda. Později stál Fleming u vzniku takzvané útočné sekce číslo 30, V jeho biografii je tato sekce charakterizována jako jedna z nejzajímavějších malých a téměř soukromých armád druhé světové války. Specialisté, kteří tu působili, měli za úkol využívat bojových akcí k tomu, aby se vždy zmocnili co největšího množství tajných materiálů, map, rozkazů, šifer a seznamů. Při jedné z takových akcí se Flemingovcům podařilo ukořistit italské plány minových polí pobřežní obrany Sicílie, což při následné invazi zachránilo životy tisícům britských a amerických vojáků. V biografii Jana Fleminga se na toto téma ještě píše.
0: Při invazi do Normandie organizovali Flemingovci útok na Aromáš, kde měli nacisté největší radarovou stanici. Ve Francii přepadli velkou pěstinu žampionů u Uí, kde v podzemních prostorech pracovali Němci na prototypu akustického torpéda, dokonalejšího než měli v té době spojenci. Když skončila válka, ptali se kamarádi Iana Fleminga, co bude dělat. Odpověděl: napíši dějiny špionáže, ale takové, že se na všechny předcházející zapomene jako na nudné.
2: Tyto dějiny, jak známo, Fleming nenapsal, ale za to napsal Jamese Bonda. A ještě jedna zajímavá věc. V době, kdy Jan Fleming vymýšlel, jak rozkrývat nejrůznější metody nacistické špionáže, v jedné americké průzkumné jednotce zvláštního určení působil jistý mladý muž, jehož osudem se později měl rovněž stát James Bond. Později, o mnoho desítek let, ve své biografii bude tento bývalý americký voják s humornou nadsázkou vzpomínat.
0: Do armády jsem se přihlásil jako obyčejný voják. Prošel relativně normálním výcvikem jako všichni ostatní a pak, protože jsem byl samozřejmě superinteligentní, jsem vstoupil do Weapons School. Tam jsme se učili obsluhovat všechny zbraně od revolveru až po dělo. Všechny válečné kurzy byly velice rychlé. Mezitím se objevil program s možností dalšího výcviku pro vysokoškoláky, kteří neměli dokončenou univerzitu. A tak jsem se dostal do Intelligence School, školy průzkumníků v Marylandu. Dnes je to onen známý Camp David. Učili jsme se vyslýchat zajatce, znát organizaci německé armády a podobně.
2: Onen mladý muž se pak účastnil invaze v Normandii. Získal postupně dva řády purpurového srdce. Zažil německou ofenzivu v Ardenách. Byl zraněn. Později se vysloužil i dvě bronzové hvězdy za statečnost. Co by příslušník speciální roty průzkumníků, kteří se vyznačovali mimo jiné tím, že dokonale ovládali německý jazyk, vyhledával potenciální německé zajatce, které potom i vyslýchal. Získal tak mimořádně cenné informace, často zpravodajského charakteru. Zbývá prozradit jméno onoho odvážného muže. Jmenoval se Norbert Auerbach, už tehdy muž s pozoruhodnou rodinnou historií. Citujeme z jeho již zmíněné biografie.
0: Narodil jsem se ve Vídni, pak jsem žil v Praze, Paříži, následoval Rio de Janeiro, pak New York, Los Angeles, Londýn. Každou chvíli jsem byl někde jinde a také mé zkušenosti s životem v různých zemích jsou dosti barevné.
2: Je na čase prozradit, že ona biografie se jmenuje Z Barrandova do Hollywoodu a společně s Norbertem Auerbachem ji v roce 2006 napsala Lenka Soukupová. Z knihy se mimo jiné dozvíme, že Norbert Auerbach byl synem Josefa Auerbacha, muže, který je neodmyslitelně zapsán v pomyslné knize Zlaté éry filmového Barrandova. Norbert tuto éru zažil jako mladý chlapec. V knize Z Barrandova do Hollywoodu vzpomínal:
0: setkávám se někdy s názorem, že otec byl jedním z majitelů Barrandova, ale nebylo to tak. Byl pouze členem finančního konsorcia, které Barrandov financovalo. Nám, dětem, na životě v luxusní barrandovské vile nepřipadlo nic zvláštního, že bydlíme ve vile na Barrandově obklopeni lidmi jako služky a kuchařky a šoféři a zahradníci. No dobře, co na tom? Mysleli jsme si tehdy, že takhle žije každý. Samozřejmě, že se u nás scházeli lidé, kteří nás vůbec nezajímali. Herci, herečky, režiséři, bankéři, všichni z filmového a uměleckého prostředí. Dostávám občas otázku, jestli jsem potkával Vlastu Buriana, Ljubu Hermanovou nebo Adinu Mandlovou a další tehdejší hvězdy. Pamatuji se na Adinu Mandlovou a Ljubu Hermanovou. Měl jsem je rád. Ne proto, že měli hezké nohy, ale proto, že nám dávali čokoládu.
2: Otec Norberta Auerbacha vlastnil v Praze několik společností zabývajících se výrobou a distribucí filmů. Byla to nejprve firma Elekta Film, která se ve 20. a 30. letech stala největší produkční a distribuční společností v republice. Potom to byly společnosti Slavia Film a Meissner Film. V produkci Josefa Auerbacha vzniklo zhruba 120 úspěšných snímků. Šlo například o slavné filmy s Vlastou Burianem, Lalíček ve službách Sherlocka Holmese, C.A.K. Polní maršálek, To neznáte hadě mršku, Anton Špelec Ostrostřelec. Také například dodnes slavný film Gustava Machatého Erotikon. Produkovala rovněž i některé filmy Voskovce a Wericha. V době bezprostředního ohrožení republiky německým nacismem se prozíravému Josefu Auerbachovi podařilo celou svou rodinu dostat za hranice. Nový domov potom našli ve Spojených státech amerických. Jeho syn Norbert po návratu z války se začal věnovat tomu, v čem byl jeho otec mistr nad mistry, tedy podnikání ve filmovém průmyslu. A tak v době, kdy někdejší váleční zpravodajec Jan Fleming psal ve svém síle na Jamajce jednoho Jamesa Bonda za druhým, bývalý vojín speciální průzkumné roty 2. tankové divize americké armády Norbert Auerbach si budoval kariéru ve filmovém biznesu. Po několika letech působení u filmových společností zakotil v pařížské centrále společnosti United Artists, kde se měl později stát dokonce i prezidentem celé společnosti. V knize Z Barandova do Hollywoodu Norbert Auerbach vzpomínal.
3: Měl jsem být v této pobočce číslem 3. Po týdnu mé práce odešlo číslo 2, takže jsem byl i hned povýšen. A měsíc poté rezignovalo číslo 1 a já jsem dostal jeho pozici, která byla víceméně stejná jako předtím u Columbie. Začal opět stejný kolotoč, kontrolovat prodej, distribuci, jezdit po pobočkách. V United Artists v Paříži jsme se poměrně často scházeli na poradách, kde jsme probírali budoucí filmy, strategii prodejů a administrativní záležitosti. Měli jsme tehdy 2000 zaměstnanců. To je jako když máte 2000 dětí.
2: Přichází chvíle, kdy se bývalý britský váleční zpravodajský důstojník Jan Fleming a bývalý americký průzkumník speciálního určení Norbert Auerbach, i když je na dálku, potkají. Jejich pojítkem se stane právě James Bond. Norbert Auerbach mi o tom vyprávěl koncem roku 2009. Nebylo to naše první setkání, ale tehdy nikdo nemohl tušit, že to bohužel bude naše setkání poslední. Pár měsíců po naší schůzce totiž pan Auerbach zemřel. Bylo mu 87 let. Sešli jsme se tenkrát opět v jeho pracovně v pražské Salmovské ulici. V této prostorné místnosti plné světla jsem pokaždé obdivoval zajímavé fotografie na stěnách. A hlavně jsem tu vždy a s velkým zájmem naslouchal jedinečným vzpomínkám. A tehdy mi pan Auerbach se svým nezaměnitelným americkým akcentem začal vyprávět o vzniku filmového Jamese Bonda.
4: No, my jsme měli porady každý měsíc, co se týče společnosti, co se bude produkovat. A ta jedna porada v Londýně, na co si pamatuju, že byla otázka, co já myslím, by byly za úspěšné filmy. Já jsem řekl, moje publikum, to publikum, které já mám, a v tenkrát jsem měl Evropu a Asii a Afriku a tak pod sebou, přeji akční filmy, nebo dobrodružné filmy s trošku humorem. Jako například je kniha od Jan Fleminga, kterou zrovna čtu. No a to někdo vzal do ruky a z toho se vyvinul ten ohromný projekt těch Bondů.
1: My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill.
3: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
2: V knize Z Barandova do Hollywoodu vzpomínal Norbert Auerbach na to, co se po zmíněné poradě začalo odehrávat.
3: Seděli tam také dva producenti, Broccoli a Salzman, které jsem dobře znal, protože jeden čas jsem pro ně nezávisle pracoval a prodával filmy, které oni vyprodukovali. Byli například producenty filmu o Oscaru Wildovi. Nápad s Jamesem Bondem se jim líbil. Vzali jej do vlastních rukou a společně s nimi koupila United Artists práva na všechny Flemingovy knihy. Tato práva nyní patří švýcarské společnosti, kde 50% vlastní United Artists a druhých 50% mají producenti. Tehdy těch druhých 50% měli Broccoli se Salzmanem, který svůj podíl nejprve prodal a potom umřel.
2: A tak začal režisér Terence Young natáčet první Bondo.

0: 58 let. A tak se hledala náhrada. Byl to právě Norbert Auerbach, který patřil mezi nemnoho lidí, kteří do této role prosazovali tehdy ještě nemoc známého skotského herce Seana Conneryho. Proč to ale byl zrovna Connery?
1: Já jsem znal Seana už předtím, když dělal nějaký, já už si nepamatuju na ten film.
2: Nějakého vojáka
1: hrál. Jo, nějakého saržanta. Velice dobrý herec, úžasný herec a ten hlas, který on má, to je úžasný. Ale nikdy jsem se s ním nesprátil.
0: V knize Lenky Soukupové z Brandova do Hollywoodu Norbert Auerbach na Seana Conneryho vzpomínal.
3: Je to neuvěřitelně slušný člověk, velice dobře vychovaný, s nádherným hlasem a skotským přízvukem. Velké osobní styky jsem s ním ale neměl a když byl v Praze, několikrát jsem mu volal a chtěl ho pozvat na oběd. Nikdy jsem se však k němu nedostal. Sláva není žádná legrace, vlastně nikdy nemáte soukromí. Někdo to snáší lépe, někdo hůř. To je stejné jako s Milošem Formanem. Znal jsem ho, když v Americe neměl co jíst. Když se někde potkáme, pozdravíme se a to je všechno. Za to v dobách, kdy jsem byl ještě ve funkci a přišel jsem ho navštívit na natáčení, sedl si se mnou, dali jsme si pivo a povídali si. Tenkrát v Americe ještě neznal moc lidí, kteří mluví česky. Nedávno jsem ho scháněl, někdo mu chtěl předat nějakou cenu a také jsem se k němu nedovolal.
0: Režisérem filmu Dr. No byl, jak známo, Terence Young. Jak mi Norbert Auerbach vyprávěl, jeho záměrem bylo udělat napínavý, ale zároveň po všech stránkách seriózní film.
1: Terence Young, který byl režisér toho prvního Bonda a druhého, tedy Dr. No a Ruska s láskou, bral ty Bondy jako velice seriózní espionážní filmy. On to nebral jako parodii, ale bral to tak vážně, že to ta parodie byla a to vlastně potom fungovalo.
0: Už při premiéře prvního filmu Dr. No se stalo něco, s čím režisér Terence Young absolutně nepočítal.
1: Byli jsme v té projekční síni a když se rozsvítily světla, tak Terence Young, který byl velmi emotivní člověk, plakal. Já jsem řekl, proč brečíš, ty, je to úžasný film. On řekl, oni se smáli. Protože jak znovu opakuju, on to myslel všechno vážně a vadilo mu to strašně, že se lidi smáli.
0: Agent 007 se stal celosvětovým fenoménem. V době studené války a rozděleného světa bojoval James Bond proti Rusům, Číňanům, proti osamělým šílencům, kteří chtěli zničit nebo ovládnout svět. Sean Connery natočil 6 Bondovek. Záhy přišla éra Rogera Moora, herce, o němž se ironicky říkalo, že má 2 herecké polohy. Úsměv a smutek. Moorovi však bylo souzeno, aby natočil 7 Bondovek. Ovšem právě k Rogeru Moorovi měl Norbert Auerbach nejblíže ze všech představitelů slavného agenta 007. Byla už řeč o prostorné pracovně Norberta Auerbacha v centru Prahy, kde jsme se několikrát potkali. Člověk si tu nemohl nevšimnout mezi mnohými zajímavými fotografiemi, jež vystaly na stěnách, jednoho zarámovaného plakátu. Šlo vlastně o velkou fotografii. Na snímku byli kromě Norberta Auerbacha také tvůrci jedné z Bondovek, včetně již zmíněného Roberta Moora. Fotografie byla pořízena v Paříži v roce 1981.
1: A jak vidíte, ten výraz Roger Moore je, jak má být. Jako trošku pohrdlý, trošku, že ho to baví, ale ne moc. Ale to byl zrovna ten čas, kdy já jsem byl nominovaný prezidentem United Artists a jedna z mých čest byla do Paříže na tu premiéru toho Bonda. Já jsem prodělal těch premiér tolik, že si ani nepamatuju.
0: Lze vůbec nějak srovnat prvního představitele Jamese Bonda, Seana Conneryho a jeho nástupce Rogera Moora? Zeptal jsem se Norberta Auerbacha.
1: Sean Connery je velice, velice dobrý, kvalitní herec. Roger Moore byla osobnost, která se hodila do těch Bondů, já myslím, jeden z těch nejlepších, když ne ten nejlepší. Protože on byl takový, hodil se do té role, protože on to taky nebral vážně, on jako vážný herec.

0: nebyl. On by dobře vypadal a dobře se pohyboval a dobře se oblíkal, ale jinak jako herec to nebyla žádná sláva.
1: Nicméně právě s Rogerem Moorem se Norbert Auerbach, jak vzpomínal, hodně zblížil.
0: S Moorem jsem se zblížil, protože jsem s ním cestoval několikrát na ty Bond premiéry. To byl vždycky Roger, jeho manželka, velice žádlivá, na něj dávala pozor. V Brazílii spolu jsme byli, v Japonsku spolu, tak samozřejmě na těch cestách se člověk zbýval. A on byl takový veselý, relax člověk, který neměl žádné velké problémy v životě. Jenom ten jediný problém byla jeho manželka, která na něj dávala moc pozor.
1: Jestliže se James Bond nemohl nikdy obejít bez svého oblíbeného nápoje, tedy vodky z Martiny, náležitě protřepané a nemíchané, nemohl existovat ani bez atraktivních žen, pokud možno minimálně oblečených. Vysokou laťku nastavila už první bondovce, doktor No, Ursula Andress, sex symbol 60. let. A následovaly další krásky, včetně dnes již tolik populární Halle Berry, která natočila bondovku Dnes neumírej.
2: Kde se scháněly ty herečky? To byly často takový hezký holky, co v tom filmu hrajou, ale nebyly známý třeba nějak.
0: To byly casting, no. Vy víte, co je casting, ne? Já jsem se o to osobně nestaral.
1: Během dalších desítek let vzniklo postupně víc než 20 filmů s Jamesem Bondem. Někteří diváci tyto filmové parodie kritizovali. Bond je prý typický sexista a navíc se sklonem k násilí. Ale většina diváků Bonda milovala a stále miluje. A co víc, tržby za zisk neustále rostly. Zatímco první film, Doktor No, s rozpočtem přes 2 miliony dolarů, přinesl zisk téměř 60 milionů dolarů, bondovka z roku 2008, Casino Royale, měl zisk za více než 500 milionů dolarů. A co Norbert Auerbach? Zdali pak na bondovkách náležitě zbohatnul.
0: Nic, já jsem byl zaměstnaný United Artist a to byla moje role, říct, co vidím a jak to vidím, ale že by mi byly nějaké speciální odměny, to by mi museli dávat odměny samozřejmě taky a jiné filmy, nejenom Bondy.
1: Agentem 007 žil Norbert Auerbach i v době, kdy žil v České republice. Když se před časem točil jeden z dílů Jamese Bonda také v České republice, musel být tento bývalý prezident filmové společnosti United Artists u toho.
0: Já jsem byl v Karlových Varech, kde točili v Pub hotelu, navštívit ty dva lidi, kteří dneska jsou producenti, to je Barbara Broccoli a Michael Wilson. Jenom jsem tam skočil na návštěvu. Obědvali jsme, podíval jsem se, jak se točí, protože já jsem s nima ještě pořád ve styku.
1: Norbert Auerbach, jeden z otců agenta 007, nezanechal stopy zdaleka jenom v bondovkách. Byl u zrodu série Růžových panterů s Petrem Sellersem a českým rodákem Herbertem Lomem v hlavních rolích. Byl u série filmu Rocky se Sylvestrem Stallonem. V jednu dobu byl dokonce poradcem přes komunikaci, propagaci amerického prezidenta Ronalda Reagana. Norbert Auerbach měl talent, hlavně na témata, která v dané chvíli dovedla zabrat u diváků. A tyto vlastnosti mu nechyběly ani u zrodu filmového Jamese Bonda.
0: Že ten Dr. No bude takový úspěch, jaký byl, já jsem to netušil, nikdo to netušil. To je ale u filmu normální, ne? Že v podstatě nevíte, jestli ten film bude úspěšný nebo ne. Jenom až se na to podívá to publikum, které platí za ten lístek. My můžeme sedět v projekční síni a dělat, říkat hurá, tohle bude úžasný, tohle je krásný, režisérovi gratulovat, hercům gratulovat, ale je to ten divák, který si zaplatí lístek, který vlastně má to poslední slovo.
1: Od jisté doby, pokaždé, když se podívám na nějakého filmového Jamese Bonda, vybavím si také jednoho pozoruhodného muže, který přestože dobil, co by vlivný producent filmový Hollywood, zůstal až do svých posledních dnů neobyčejně skromným člověkem. Intelektuál i businessman. Bohatý muž, který uměl nezištně pomoci tomu, kdo to potřeboval. Otec filmového Jamese Bonda, světoobčan, který ale za svou pravou vlast považoval vždycky Čechy, kde strávil i poslední roky svého života a kde také zemřel. Norbert Auerbach, moc mi chybí. A nejenom mě.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Pojďte se vrátit časem do doby, kdy bylo možné všechno. A co se nemohlo, to se obešlo. Devadesátky. Doba prvních svobodných voleb, změn v politice, ekonomice, ale i zločinu. Desetiletí, kdy se dělila federace, privatizovaly se obchody a průmysl, ale také se objevily mafie. Nejen ty domácí, ale i ruské a balkánské. A také doba boomu knižního trhu, erotických časopisů a pornoprůmyslu. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst po celé republice. Francouzské obce kvůli suchu omezují spotřebu vody. Fotbalisté Plzně ztratili v Teplicích 3gólový náskok a po remíze 5-5 dál čekají na první ligovou výhru v sezóně. A počasí zítra bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu Edu. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
5: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
6: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
5: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
7: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
5: Práci tak na portálu Edu mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem zemi od začátku měření.
8: Začíná to být složité. Hrozí, že nebudeme moct používat toalety nebo nabízet karafy s vodou. Pro zákazníky to bude komplikované.
9: Řekl francouzskému rozhlasu majitel restaurace Valentin Rigoulet v obci Clairvaux-Lelac na východě země. V obci téměř vyschly dva zdroje pitné vody a radnice musí dovážet pitnou vodu v cisternách ze sousedních měst. Obce navíc nabádají obyvatele k šetření vodou. Přes 40% toků ve Francii je vyschlých nebo téměř vyschlých. Problém kvůli tomu mají i elektrárny, které přicházejí o zdroj chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Vyhodnotit mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
10: Radiolog si prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
5: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak.
10: Naše umělá inteligence je natrénována na stovkách tisíc klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů.
5: V Česku umělou inteligenci od CareBotu nejen v mamografii využívají už desítky nemocnic. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Plzně remizovali ve třetím kole šance ligy v Teplicích 5-5 a dál čekají na první vítězství v sezóně. Viktoria přitom v utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné lize vedla v 10. minutě už 3-0. Důvody ztráty náskoku hledal trenér Západočechů Martin Hyský.
11: Bohužel naše obrana čtyřka nefungovala tak, jak měla, a v momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně, byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
4: Teplice mají po 3 kolech 7 bodů a v neúplné tabulce jsou druhé o skóre za Mladou Boleslaví, která porazila Spartu 2-0. Zlín podlehl Bohemians 0-2 a v aktuálním ligovém ročníku ještě nebodoval.
12: Nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku, další na D6 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy havarovala dvě osobní auta za sjezdem k Mošnovskému letišti na 340. kilometru. Podle policie je jedno z aut mimo vozovku. Na kamerách vidíme záchranáře a taky zavřenou krajnici, zřejmě i část pravého pruhu. Jede se levým plynule. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu u sjezdu na Loket srazilo auto zvěř. 125. kilometr místo s opatrností průjezdné kolona se netvoří. V Praze na vjezdu do komplexu Blanka směr Smíchov stojí porouchané vozidlo. V Bubenečském tunelu blokuje krajnici. A v Praze na magistrále ve Vilzonově ulici směr Holešovice se stále tvoří kolona zhruba od Florence k Hlávkovu mostu, je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Ruské raketové útoky na Ukrajinu, strach z migrace jako zbraň v rukou politiků či oheň a solidarita ve Francii. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
13: Ukrajina v posledních měsících dokáže ze vzduchu zasazovat citelné rány ruskému zázemí a rovněž dokázala výrazně zpomalit i postup armády ruského agresora, pro kterou každý dobitý kilometr znamená velké ztráty na životech vojáků. Zároveň ale Ukrajina nyní čím dál více trpí údery ruských raket, proti kterým nemá odpovídající obranu. Americký prezident Donald Trump jí odmítá dodávat účinné protivzdušné rakety do systému Patriot, protože kvůli válce s Íránem má nyní americká armáda sama těchto raket nedostatek. I v noci na dnešek Rusové zaútočili raketami na Kyjev, zahynuli 4 lidé, včetně dítěte. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
14: V červenci letošního roku ruská armáda vypálila na Ukrajinu rekordních 376 raket. Z toho 126 byly balistické rakety, zbytek střely s plochou dráhou letu. Byl to dvojnásobek raket než v červnu a nevypadá to, že by tempo ruských útoků mělo zpomalovat. Právě převaha Ruska v raketách je zjevně hlavním důvodem, proč ruský prezident Vladimir Putin odmítá jednat o míru a neustále zdůrazňuje, že Rusko kráčí k neodvratnému vítězství. Přitom Moskva se momentálně nachází v nejhorší situaci od léta 2022, kdy se Ukrajina ubránila v pádu ruských vojsk a pohřbila plány Kremlu na dobytí Kyjeva během jednoho týdne. Postup ruské armády se letos prakticky zastavil. Ztráty začínají převyšovat počty nových rekrutů. Ukrajinské dronové a raketové útoky na ruské rafinérie vyvolaly nedostatek benzínu a ekonomika se kvůli výdajům na válku propadá do recese. Obyčejní Rusové, kteří se předchozí 4 roky snažili válku ze svých životů vytěsnit, se nyní nemohou tvářit, že se jich to netýká. Což je samozřejmě obrovský úspěch Ukrajiny, je vidět, jak moc se Kreml snaží tyto události zamlčovat. Jenže méně se mluví o tom, že i Rusko dovede zasazovat citelné údery. Kvůli raketovým útokům prakticky přestaly fungovat ukrajinské černomorské přístavy, což je problém pro vývoz obilí. Poté, co Ukrajinci spektakulárně zničili sklady největšího ruského online prodejce Wildberries, Rusové začali masivně útočit na ukrajinské sklady. Již dříve bombardovali oddělení dopravce Nová pošta, nyní došlo třeba i na prodejce elektroniky Rozetka. Zásadním problémem je, že Ukrajinci s tím nemohou nic dělat. Ukrajinská armáda vybudovala překvapivě efektivní systém monitoringu vzdušného prostranství na základě radarů, detektorů zvuku a umělé inteligence, takže dokáže sestřelovat naprostou většinu úderných dronů typu Šáhíd. Jenže proti balistickým raketám obranu nemá. Respektive má americké systémy Patriot, jenže nemá do nich žádné střely. A co hůře, střely nemá prakticky nikdo. Veškeré dostupné zásoby byly použity během horké fáze konfliktu v Iránu a státy Perského zálivu zjevně vykoupí prakticky jakékoliv jejich množství. Proto Volodymyr Zelenský nepřestává zdůrazňovat potřebu licenční výroby těchto střel, zatím bezúspěšně. Vladimir Putin je zjevně přesvědčen, že pokud rozpoutá ještě větší teror proti ukrajinským civilistům, povede to k další masivní migrační vlně do Evropy. To zase vyvolá napětí, ze kterého budou profitovat především politické síly, které mají blízko k Rusku. Zejména zima bude kritická. Pokud dojde k podobnému ničení energetické infrastruktury a výpadům elektřiny a tepla, jak tomu bylo minulou zimu, bude to pro Ukrajince mimořádně těžké. Na změnu tohoto stavu máme už jen pár měsíců.
15: O ruských raketových útocích na Ukrajinu hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Španělská vláda ode dneška zavedla hraniční kontroly pro spoje z Itálie. Reagovala tak na odmítnutí italské vlády zrušit hraniční kontrolu pro spoje ze Španělska, které Řím zavedl po vpádu 10 000 migrantů z Maroka do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky. Podle Madridu se přitom žádný z migrantů v Ceutě, která má v rámci Schengenu zvláštní status zahrnující kontroly při odjezdu do Unie, nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu. Slovo má Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
16: Ve velké části Evropy sílí protiimigrační nálady. Podstatná část občanů se obrací proti uprchlíkům bez většího rozlišování mezi ekonomickými migranty a lidmi prchajícími před válkou či z politických důvodů. A politici toho využívají pro získávání voličských hlasů. Bez ohledu na fakta. Jenže to se může jednou nepříjemně zvrtnout. Ilustrací tohoto trendu jsou nedávné události v Ceutě, španělském území na pobřeží Afriky. Do Ceuty po moři připlavalo najednou přes 70 000 lidí. Místní úřady čelili situaci, kterou nebylo bez použití rozsáhlého násilí prakticky možné zvládnout. Obrázky z Ceuty zaplavené uprchlíky, přicházejícími z Maroka, vyvolaly v Evropě šok a strach. Někteří evropští politici, včetně těch českých, z vládních i z opozičních stran, se začali předhánět v kritice Španělska. Hrozili, že Španělsko odříznou od schengenské zóny volného pohybu po Evropě a zdůvodňovali to obavou, aby uprchlíci z Ceuty nešli dál. Španělsku vyčítali jeho snahu legalizovat část imigrantů, kteří v zemi již dlouho pracují, a slabou ochranu unijních hranic. Přitom příliv imigrantů do Ceuty nebyl způsoben jen legalizací uprchlíků. Ta se na nově příchozí stejně nevztahuje. A většina imigrantů, bohužel až na ty nejagresivnější, byla z Ceuty okamžitě odsunuta zpátky do Maroka. Navíc Ceuty se nedá volně dostat do Evropy a tudíž ani do zbytku Unie. To ale nehrálo v první reakci politiků žádnou roli. Nějaký čas trvalo, než se politici vrátili do reality. Na jednání unijních ministrů vnitra, zvoleném původně kvůli pokárání Španělska, bylo nakonec Španělsko za své jednání v Ceutě pochváleno. O omezení Schengenu pro Španělsko se prý nemluvilo. Byť Itálie zavedla i tak na měsíc hraniční kontroly. Zní to skoro jako komedie. Směšné to ale není. Ukazuje to, že podstatná část evropských politiků chce rychle reagovat na obavy a někdy i mylné představy svých voličů, místo toho, aby jim vysvětlovala situaci a je ochotna kvůli dočasné přízni voličů obětovat třeba volný pohyb po Evropě a tím i část ekonomické prosperity starého kontinentu. Tentokrát k tomu naštěstí nedošlo. Příště to ale už takhle vyjít nemusí.
13: Protimigrační nálady v Evropě a jejich nebezpečí komentoval Marek Gudema ze serveru Lidovky.cz. Evropu svírá katastrofální sucho a extrémní vedra, což je přímo živná půda pro vznik požárů v krajině, zvláště v lesích. Ve Francii už s nimi bojují několik týdnů, postupně se je ale daří už dostat pod kontrolu, ten poslední obří v departmánu Var včera. U mikrofonu je ve Francii žijící spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
17: Francouzi mají letos výjimečnou příležitost ukázat, do jaké míry jsou solidární. Rozsáhlé požáry na jihu a na jihozápadě Francie vyhnali z domovů a z kempů na 250 000 lidí, včetně důchodců z domova pro seniory. Mnoho lidí našlo útočiště u příbuzných, u přátel nebo u cizích ochotných lidí. Ti, kteří neměli jinou možnost, byli civilní ochranou ubytováni v halách na výstavišti v Bordeaux nebo v internátech. Polní kuchyně a lůžka byly k dispozici i pro hasiče, kteří přespávali také pod širým nebem nebo třeba i v kostele. Lidé, kteří nejsou požáry přímo postiženi, pomáhají seč mohou jako kuchaři, pečovatelé, psychologové. Pomoci se dostává nejen lidem, ale i zvířatům z útulku, které museli být evakuovány. Stejné štěstí nemá divoká zvěř, která přírodní katastrofu nepřežila. Kolik zvířat v požáru zahynulo, se nedá vyčíslit, ale ví se, že dobrovolníci a veterináři se ujali mnoha popálených lišek, srnčat, ježků a jiných zvířat. Hasičům obětavě pomáhají místní lidé, zemědělci, myslivci. Hasičům dovážejí v cisternách vodu nabíranou v jezerech a v rybníkách. Když jsou hasiči odveleni jinam, tak zemědělci hlídají stanoviště a dohašují doutnající zem. Zemědělci těžce nesou kritickou radu nedávno jmenované prefektky departementu Gironde Sophie Brokasové, že místní nesmí rušit odbornou práci hasičů, kteří třeba ani neznají místní terén. Nevoli hotelierů také vzbudilo doporučení prefektky, aby turisté do kraje nejezdili. Ekonomicky bude celý region požárem tvrdě zasažen. Turistická sezóna v této krásné oblasti je pro letošek ohrožena. Do jaké míry budou moci spolupracovat pojišťovny, je otázka. Jisté je jen to, že pojistné bude kvůli klimatickým změnám vyšší pro všechny. Místní lesy jsou borové monokultury, velmi hořlavé. Podle hasičů bude oheň v půdě přetrvávat ještě velmi dlouho. Požáry lesů jsou každým rokem rozsáhlejší. Hojné deště v zimě způsobují, že naroste bujná nízká vegetace, která se v létě stává ideálním palivem. Znovu se otevírá debata, jak má odolný les příští generace vypadat. To právě zkoumal výzkumný ústav INRAE u obce Somos. Jehož pozemky s parcelami zkoumaných stromů zničil oheň a vědci tak přišli o desítky let práce. Za požáry nenesou odpovědnost jen neopatrní lidé nebo žháři, ale i politikové, kteří se dostatečně nevěnují otázce klimatických změn a globálního oteplování. Kandidát pro prezidentskou volbu Gabriel Attal v roce 2024, když byl premiérem, seškrtal rozpočet pro civilní ochranu o 50 000 000 eur, což představuje cenu dvou hasičských letounů Canadair, které dnes chybí. A extrémní pravice, strana Národní sdružení, si po léta z vědců, kteří upozorňovali na dramatické následky změny klimatu, dělala legraci. Závažnost situace nepochopil Jordan Bardella, pravá ruka Marine Le Penové, když na sociálních sítích upřímně politoval lidi, kteří kvůli požárům museli přerušit dovolenou. V boji s ohněm zemřelo jen v červenci 6 hasičů a 110 jich bylo zraněno.
15: Obří požáry ve Francii z místa komentovala spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Před pravidelnou závěrečnou glosou ještě jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných příspěvků našeho pořadu v tomto týdnu. Dnes budou dva. V úterý skončila lhůta pro podání kandidátek do obecních voleb a voleb do třetiny Senátu, které se budou konat přesně za 2 měsíce. Senátní volby obvykle lákají menší počet voličů než ty ostatní, zvláště jejich druhé kolo. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším.
18: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných vrcholných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
13: O tom, co můžeme čekat od letošních senátních voleb, hovořil politolog Lukáš Jelínek. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Německá vláda kancléře Friedricha Merce i on osobně se dlouhodobě potýká se setrvalým poklesem popularity, což nahrává zejména extremistické alternativě pro Německo AfD, jejíž preference opakovaně překonávají pro tuto stranu rekordní hodnoty. Nad otázkou, zda má právě kancléř Merz stát v čele Spolkové republiky, se zamýšlel bývalý zpravodaj Českého rozhlasu i České televize v Německu, novinář Pavel Polák.
19: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice, je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť, když vidí, jak se alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Merzovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merze stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
15: Připomněli jsme si komentář bývalého zpravodaje Českého rozhlasu i České televize v Německu Pavla Poláka o současné politické situaci v zemi našich západních sousedů. A nyní už přišel čas na slíbenou glosu. Naději, povzbuzení do života potřebuje každý člověk a každý hledá někde jinde. A někdy se dá nalézt i na obrazovkách v dílech, od kterých očekáváme spíše oddech či zábavu. O jednom takovém pozitivním dopingu nejen pro manažery hovoří zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
20: Na obrazovky streamovací služby Apple TV se ve čtvrté řadě vrátil úspěšný seriál Ted Lasso. Pojednává o trenérovi amerického fotbalu, který se shodou náhod stane trenérem anglického fotbalového klubu. Aniž by o sokru, jak ji Američané nazývají, v podstatě cokoliv věděl. Podívaná je to už několik sezon nejen báječná, ale také poučná a pozitivní. Kéž by se hlavním hrdinou aspoň trochu inspirovalo co nejvíc politiků, manažerů či biznismenů. Ústřední zápletka seriálu, který je pojmenovaný po svém hlavním protagonistovi, je samozřejmě v reálném světě složitě představitelná. Ale o to nikdy nešlo. Jádrem jsou jednak chytré a povětšinou vtipné dialogy, jednak životní filozofie a poselství, které postava Teda Lassa zprostředkovává. Není to v žádném případě banální, jednodimenzionální podívaná. Celý příběh i ústřední postavy mají více vrstev. Na dně ale vystupuje pozitivita, která celé dílo halí do takového sympatického obláčku. Ted Lasso vás prostě nabije dobrou náladou, vírou a pocitem, že život je a může být fajn. To ale není to jediné. Ze seriálu se stal svého druhu kult, protože si jej oblíbila řada biznismenů a vrcholných manažerů, kteří v něm hledají inspiraci pro svou dennodenní práci a pro řízení lidí. I v tom je totiž Ted Lasso velmi inspirativní. Sociální sítě jsou pro toho, kdo hledá, plné šéfovských návodů a motivačních citátů ze seriálu. Ted Lasso předně učí své svěřence a kolegy, včetně majitelky klubu, pro který pracuje, že zásadní je věřit a mít naději. Ne snad, že by nic jiného nehrálo roli, naopak, ale zdůrazňuje, že kdo nevěří sobě, týmu, své firmě, těžko nakonec uspěje. V jeho případě to jde ruku v ruce s pozitivitou, nikoli negací, a s podporou svého okolí, aby dělalo to, v čem je dobré, a ne v ustavičném vymezování se vůči někomu a upozorňováním na chyby. Jedním z nejoblíbenějších mouder Teda Lassa je, že nejšťastnějším tvorem na světě je zlatá rybka, která dokáže během 10 vteřin zapomenout na to, co dělala a co pokazila. Má to být příměr, že je zbytečné se příliš vrtat v tom, co hráči, ale přeneseně skoro kdokoliv, pokazili. Důležité je se poučit a jít dál, být odolný a nehroutit se. Jenže tuto filozofii do lidí Ted Lasso dostává přirozeně, nenadává a nikdo se u toho necítí špatně. Americký biznisový deník Wall Street Journal u příležitosti startu čtvrté řady seriálu napsal, že pořad je jako Masterclass of Leadership, tedy špičkový kurz zaměřený na to, jak řídit a jak být dobrým lídrem. Jsme v době, kdy především od politiků slyšíme zlobu, hněv, urážky, výčitky. Kdy technologická revoluce a nástup umělé inteligence v mnoha lidech probouzí obavy a nedůvěru k budoucnosti. Kdy ze sociálních sítí člověk snadno nabíde dojmu, že důležité je mít hlavně ostré lokty a silné názory spíš než schopnost někoho vyslechnout a dobře se ptát. A právě v takové době je Ted Lasso prototypem nejen sympatického a inspirativního šéfa v jakémkoliv oboru, ale vzít bychom si z něj mohli něco málo, aspoň vlastně každý z nás.
15: Glosou Luboše Kreče končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárat.
3: Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden Plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden Plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu. Politika, válka, Věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka, chorvatská sezóna. Díl 8. Josip Broz velice dobře věděl, že analogie mezi ním a Gubcem i mezi selským povstáním a komunistickou revolucí se vysloveně sami nabízejí. Nad maršálovým pracovním stolem v jeho soukromé bělehradské rezidenci visel obraz Krsta Hege Dušiče Bitva u Stubice. Přestože mu prý spolupracovníci radili, ať jej vymění za nějaké dílo zachycující národně osvobozeneckou válku, Tito zůstal až do smrti věrný svému krajanovi. U příležitosti 400. výročí povstání odhalil před zraky 70 tisíc přítomných Gubcův pomník a slavnostně otevřel Hrdinovo muzeum. V projevu, který během ceremonie proslovil, hovořil o ideálech selské rebelie, jež byly konečně uvedeny do života, a o tehdy zažehnuté jiskřičce vzpurnosti, která žhnula a hořela v srdcích komunistických partizánů bojujících proti fašismu. Gubec pro Tita nemusel být pouhým užitečným propagandistickým nástrojem. Z Kumrovce, kde se maršál narodil, jsou vidět zříceniny hradu Cesargrad, zničeného v povstání roku 1573. Malý Josip často slýchal vyprávění o lidovém hrdinovi, kterého nespravedliví páni krutě umučili, a v rodině Brozových byl vnímán bezmála jako mýtická persona. Mimo to se jistě snadno vcítil do bídné situace nevolníků, protože Záhoří na přelomu 19. a 20. století bylo oblastí, kde se žilo mimořádně těžce. Platilo za jednu z nejhůře rozvinutých částí Rakouska-Uherska, přelidněnou a s vysokou mírou negramotnosti. O tom, jak dalece Záhoří neodpovídalo mýtu Felix Austria, nejlépe svědčí vysoká úmrtnost nemluvňat a dětí. Podle historiků Iva a Slavka Goldsteinových se jich až 80% vůbec nedožilo dospělosti. 8 ze 14 Josipových sourozenců zemřelo ještě v dětství. Samotné jméno vsi Kumrovec pochází podle jedné z teorií od slova označujícího nuzné rolníky, podle jiné od výrazu pro bláto. O životě a působení doživotního prezidenta Jugoslávie byly napsány tisíce stránek, avšak jeho dětství se většinou věnuje méně pozornosti. Josip Broz se narodil v květnu roku 1892 jako sedmé dítě Marii a Fraňovi Brozovým. Citově byl spjatý hlavně s matkou, po níž prý zdědil hrdost a vynalézavost. Mnohem chladnější vztahy měl s otcem, který zpočátku hospodařil na vcelku rozsáhlé půdě. V průběhu let ji však postupně rozprodával kvůli věnu pro dcery. Josip nemohl otci odpustit nejen jeho lásku ke sklence a nehospodárnost, ale především proto, že ho posílal s prosíkem k věřitelům, aby je uchlácholil a vyprosil na nich odklad splátek dluhů. Ačkoliv Tito občas mluvil o svém záhorském dětství s jistým sentimentem, nejčastějšími motivy, které se v jeho vzpomínkách vyskytovaly, byla těžká dřina, bída a hlad.

socialistické Jugoslávii se Maršálovo dětství stalo předmětem mytologizace. Důraz se kladl krom jiného na jeho pedagogický význam, který byl využitelný při výchově dalších generací pionýrů věrných vlasti. Pro nedostatek pramenů byli životopisci nejednou nuceni vycházet z vyprávění samotného Tita. Zvláštní postavení při formování narrativu o jeho raných létech měl příběh pracovně nazývaný O prasečí hlavě. Maršál, jemuž nechyběl smysl pro humor, kdy si vyprávěl o tom, jak jeho sourozenci plakali hlady a matka nebyla doma. Josip, zpravidla líčený jako prohnané, tvrdošíné a dosti neposlušné dítko, tedy sundal z háku prasečí hlavu, která tam původně čekala na lepší příležitost, vyvařil ji ve vodě a pak do vývaru přidal mouku. Efekt tohoto jeho troufalého činu však nenaplnil kulinářská očekávání, protože ač byly děti zpočátku nadšené, později je bříška rozbolela natolik, že matka dokonce upustila od obvyklého bití opaskem. Pozdější životopisci tuto historku využívali do té míry, že Dejan Novačič ve své vtipné dekonstrukci jugoslávských mýtů zahajuje své vyprávění o Maršálovi takto. Josip Broz Tito se narodil v Kumrovci, načež uvařil prasečí hlavu, aby nakrmil své hladové bratry a sestry, a mezi tím polámal koryto, na němž se vozil v zimě na sněhu, protože opravdové sáňky nepoznal. O Josipu Brozovi kolovalo a dodnes koluje řada konspiračních teorií. Podle jedné z nich praví Tito zahynul za první světové války na ruské frontě a jeho místo zaujal sovětský špion. Korunním důkazem proto měl být jeho trochu zvláštní přízvuk a způsob vyjadřování. Ve skutečnosti bylo důvodem to, že Josip byl na několik let poslán k prarodičům v nedaleké vesnici, kde nasákl slovinštinou do té míry, že po návratu musel opakovat první třídu obecné školy. Dnes jsou tyto vesnice na různých stranách chorvatsko-slovinské hranice. Tehdy ovšem obě patřily k Rakousku-Uhersku. Jakkoliv záhřebský komitát, neboli župa, v němž ležel Kumrovec, byl součástí Uherského království, zatímco Štýrské vévodství bylo jednou z rakouských korunních zemí. Třeba, že oba regiony spojovala osoba císaře, rozdíly v rozvoji byly propastné. Snad, kdyby se Josip narodil o pár kilometrů západněji, ve vesnici, odkud pocházela jeho matka, jeho životní příběh by se odvíjel zcela jinak. Slovinský historik Jože Pirjevec spřádá úvahy o tom, že jako nadané dítě by měl šanci dostat se do semináře anebo dokonce na univerzitu. Narodil se však na Záhoří. A přestože se mu až na ty potíže s první třídou ve škole dařilo obstojně, baví dali ho prý i s knihou pod paží, měl rád Jacka Londona a Artura Conana Doyla, v 15 letech musel opustit jalové kratochvíle jako vzdělání a výpomoc v hospodářství, které od malička vykonávalo každé dítě ze selské rodiny, a najít si pořádnou práci. Zaměstnání nalezl u matčina bratra, který choval dobytek. Josip ovšem, jak svorně uvádějí jeho životopisci, nenáviděl autority, zejména když mu je někdo vnucoval silou. Proto se po neúspěšném pokusu domluvit se s přísným strýcem a pohlavku, který od něj dostal, vydal do velkého světa, do 100 kilometrů vzdáleného města Sisak.

Za Titem vyrážím se svými chorvatskými přáteli. Dnešní Kumrovec je skanzen, v němž se nachází nejen Titův rodný dům a kopie jeho nejproslulejšího pomníkového zpodobení, jež zachycuje zamyšleného maršála s rukama za zády, směle vykračujícího vstříc zářné budoucnosti, ale také řádka dalších domů a spousta předmětů, které ilustrují život záhorské vsi na sklonku 19. a začátkem 20. století. Místní samospráva propaguje Kumrovec sloganem nejznámější vesnice světa. Je na tom něco pravdy, jen málo takto malých obcí v téhle části světa se totiž může pochlubit tím, že je navštívil americký prezident. Richard Nixon si v roce 1970 obohatil návštěvu Bělehradu o Záhřeb a spolu s ním také o Kumrovec. Po maršálově smrti komunistická vláda neměla lepší nápad, než oslovovat Jugoslávii hesly typu my všichni jsme Titovi a Tito je náš. O 40 let později je maršál turistickým produktem a jeho rodná ves destinací. Na 25. května se sem sjíždí i několik tisíc návštěvníků, aby tu oslavili narozeniny vůdce lavírujícího mezi východem a západem. Dům brozových, ověšený kukuřičnými palicemi, působí mile, byť chudě. Říká se, že skromné vzezření stavby bylo záměrem, aby se udržela legenda o mimořádně nuzném dětství jugoslávského vůdce. Pár let poté, co Josip odešel do Sisaku, přišla rodina o poslední kus půdy a v roce 1920 byla nucena prodat i chalupu. Přestože Tito projevoval určitou nostalgii ve vztahu k Záhoří, dům a okolní pozemek koupil nazpět až v 70. letech, více než půl století poté, co přestal patřit jeho rodičům. V Kumrovci ovšem chátrá jiná budova, která se zdá být mnohem konkrétnější ilustrací osudu socialistické Jugoslávie. Je to takzvaná politická škola, místo, kde se mladí adepti socialismu s lidskou tváří a slibní straničtí funkcionáři školili v oboru marxismu. Na konci života si Tito dělal starosti, že v zemi je hodně dobrých komunistů, kteří ovšem mají mezery v teorii. Proto v půli 70. let na návrší vedle jeho rodné vsi zahájila své fungování instituce, jejíž oficiální název zněl Politická škola svazu komunistů Jugoslávie Josipa Broze Tita. Pár let na to byl zkolaudován větší objekt, v němž byli početní posluchači této školy ubytováni v komfortnějších podmínkách. Měli zde jídelnu, přednáškový sál, kino, velkou knihovnu, tělocvičnu a bazén, ale také protiatomový kryt. Dnes tento impozantní příklad brutalistní architektury obrůstá tráva a plíseň. Budovou nás provází Branko, zdejší básník a učitel v důchodu, a zároveň místní funkcionář z dob socialismu a absolvent školy ročník 1976-1977. Vypráví nám o tom, jak vypadalo studium na takové škole v praxi. Výuka trvala přesně rok. Přednášky se točily především kolem čtyř témat. Základů marxismu, teorie a praxe socialistické revoluce v Jugoslávii, socialismu coby celosvětového procesu v kontextu rozvojových problémů současného světa a svazu komunistů jakožto vůdčí společenské a politické síly. Za 15 let existence školy ji absolvovalo na půl druhého tisíce studentů. Vyučovalo na ní 600 pedagogů zpravidla se solidním akademickým vzděláním. Synové z rolnických a dělnických rodin na důkladné výuce filozofie. To byl teprve sociální experiment, ale samozřejmě jsme vedli i čilý společenský život. Směje se Branko a mrká na mě.

Mladého Josipa jsme opustili ve vlaku do Sisaku. Zpočátku se chtěl stát číšníkem, aby mohl chodit vždy hezky oblečený, ale nakonec se ve strojní dílně vyučil zámečníkem. Byl šikovný a tak si hledal práci a toulal se po Čechách, Německu i Rakousku. Jeho socialistické názory se nezrodily díky znalostem Marxovy teorie. Nedostatky v této oblasti dohnal až během několikaletého pobytu ve vězení v meziválečné době, avšak vyplývaly bezprostředně ze životních zkušeností. Nejdříve chudého venkovského dítěte a později nuzného dělníka. Několik let poté svět poprvé zešílel a dlouhé 19. století skončilo za zvuků výstřelů v nedalekém Sarajevu. Poddůstojník Broz byl odeslán na haličskou frontu a zakrátko padl těžce raněný do ruského zajetí. Nejprve strávil řadu měsíců v nemocnici poblíž Kazaně, pak se plahočil po různých zajateckých táborech na obou stranách Uralu. V zajetí vedl dosti bouřlivý život. Naučil se rusky, strávil rok s jistým kyrgyzským kmenem ve stepích, dostal se do vězení, uprchl z něj, byl polapen a opět uvězněn. Svobodu mu vrátila až říjnová revoluce. V roce 1920, po 5 letech potulování po Rusy, se s čerstvou novomanželkou ruskou vrátil do Chorvatska. Dalších 5 let prožil v relativním klidu. Bydlel ve vesnici Veliko Trojstvo, kde pracoval jako mechanik, ale zároveň se angažoval v zaměstnaneckých odborech a také v komunistické straně, jež byla tehdy v království Jugoslávie zakázaná. Po dalším stěhování a vzestupu v rámci strany byl pro své čím dál rebelštější postoje odsouzen k 5letému pobytu za Mřížemi. Během soudního přelíčení nepokrytě přiznal, že je komunista a neuznává jiný soud než ten stranický. Během jeho věznění byla v Jugoslávii vyhlášena diktatura a v krvavých pouličních bojích a při nepokojích zahynulo mnoho soudruhů. Je tedy možné, že mu ten trest vlastně zachránil život. Po propuštění na svobodu je Broz komunistickou stranou vyslán nejprve do Vídně a posléze do Moskvy. V roce 1938 byl jakožto faktický zástupce lidově dělnické třídy jmenován generál.

Tita upřímně nenávidí, působí dodnes silným dojmem jeho pohřeb. 209 delegací ze 127 států, 33 prezidentů, 21 premiérů, 4 králové a 5 knížat a samozřejmě i moře Jugoslávců, celkově zhruba 700 tisíc lidí. Přítel zesnulého, spisovatel Miroslav Krleža, napsal tehdy v nekrologu: za dlouhou řadou svých mrtvých divizí odešel Tito. Odešel přes Romanii. Odešel na daleké nedozírné louky lidových písní, odkud jakoby i přišel. Podobně popsal lidově bájnou provenienci maršála srbský spisovatel Branko Čopič. Tito byl nebojácným obrem, který přibyl z lidových bájí, vytvořil nesmrtelné dílo osvobození, načež se opět do bájí vrátil. A tehdy se zdálo, jak píše Ivo Goldstein, že Tito se skutečně převtělí v legendu, protože i v jeho životopise toho bylo z legend a bájí mnoho. Z bosého chlapce z ubohé vesnice, z podruha zámečníka, který si vydělával, kde se dalo, zajatce na Sibiři a funkcionáře miniaturní ilegální strany, se proměnil v největšího partyzánského velitele druhé světové války, hlavu státu, která účinně odolávala Stalinovým tlakům, zakladatele a lídra hnutí nezúčastněných zemí, jež združovalo více než 100 světových států a člověka budujícího ve světě pohrouženém do studené války proslulou třetí cestu, alternativu kapitalismu i komunismu. V okamžiku jeho pohřbu byla nespokojenost s maršálovou vládou spíše okrajovou záležitostí. Jenže právě začínala 80. léta a dřív, než se jeho kosti změnily v prach, upadlo vše, v co věřil i zač bojoval, především Jugoslávie a socialismus. Soudruh Tito se pro mnohé stal zločincem a diktátorem a kdysi milovaná Juga žalářem národů.

Vztah k barvitému životu Josipa Broze je v bývalé Jugoslávii politická otázka. Je mu vyčítáno mnohé a mezi hlavními obviněními se mihotá skalnatý holý ostrov. Proslulé vězení, v němž se po roce 1948 vypořádávali se stalinovými stoupenci pomocí stalinistických metod. Převýchova spočívala ve vyčerpávající práci v náročných podmínkách, nezřídka zpestřené brutálním bytím. Mnohé mu vyčítají i jeho krajané. Ač byl maršál synem Záhorského kraje, Chorvati tvrdí, že v socialistické Jugoslávii byli diskriminováni a využíváni a že na jejich názor nikdo nebral ohled. Soupeření v disciplíně, kdo se měl v Jugoslávii nejhůř, je ovšem zarputilé, zvláště když Srbové a Slovinci se jen tak nevzdají a slovo jugonostalgik je v Chorvatsku jednou z nejhorších nadávek, byť samozřejmě ne tak urážlivou jako Srb. I tak Tito býval jediným opravdovým Jugoslávcem, posledním z Habsburků, s kurvisynem, ale naším, Lutherem komunismu, sluhou dvou pánů, americkým zaprodancem, kormidelníkem a faraonem, balkánským Cézarem, legendárním partizánským velitelem, světoobčanem, balkánským Polpotem, nejlepším stalinovým žákem a dokonce i hádankou století. Pro některé ovšem stále ještě zůstává nejdůležitějším symbolem lepších a spravedlivějších časů. Tito byl zámečník, proto se před námi všechny dveře otevíraly, říká nám Branko na rozloučenou.

Existuje ještě jedna tvář jugoslávského vůdce, která sice nezaujímá žádné podstatné místo v diskuzích o střetech jugoslávské i postjugoslávské paměti, avšak v období kolem Valentína by se mohla objevit v článku nějakého stážisty s názvem S diktátorem v ložnici. Příběh Titových partnerek, to je vlastně

několik smutných osudů. S ruskou Pelagejou Belousovovou se Josip Broz oženil, když jí bylo pouhých 15. Seznámili se během jeho pobytu v ruském zajetí a pak společně odcestovali do meziválečné Jugoslávie. Porodila mu 4 děti, z nich se však pouze syn Žarko dožil dospělosti. Když Josipa zavřeli do vězení, Pelageja se s chlapcem vrátila do Sovětského svazu. Po Titově střetu se Stalinem byla deportována na Sibiř. Žarko mezitím odjel do Jugoslávie a Pelageja si dlouho myslela, že zemřel, ba dokonce, že ho zabil vlastní otec. Po návratu z vyhnanství žila ve spartánských podmínkách až do své smrti v roce 1968. Následující maršálovou partnerkou byla Němka. Tentokrát 22-letá, Titovi už v té době bylo přes 40, s níž se poznal při práci v Kominterně. Elza Johanna Koenigová užívala pseudonym Lucia Bauer a pouhý rok po svatbě byla obviněna z vyzvědačství pro gestapo a zastřelena NKVD. Tito se musel kát za nedostatek revoluční bdělosti. S Hertou Hásovou, Slovinkou německého původu, se seznámil v Paříži. Na začátku války v roce 1941, kdy s ním byla Herta v pokročilém stupni těhotenství, ji Josip opustil kvůli krásným zeleným očím srbské studentky a kurýrky Davorianky Paunovičové, krycím jménem Zdenka. Herta Hásová měla víc štěstí než většina Brozových partnerek, byť musela během války přežít ještě ustašovský koncentrák a pokus o sebevraždu, později se vdala podruhé a dožila se pokročilého stáří obklopena dětmi a vnoučaty.

0: Titovi spolupracovníci jeho fascinaci s Denkou nezdíleli. Byla prý nervní a hysterická. Prožili spolu 5 let. Za války onemocněla tuberkulózou a krátce na to zemřela. Tito údajně truchlil, ale brzy se oklepal. Nejprve požádal Hertu Hásovou, aby mu odpustila, ta však neměla o obnovení známosti zájem. Pak se dvořil operní pěvkyni Zince Kuncové Milanovové a sovětské herečce Tatianě Okuněvské, což druhé jmenované patrně vyneslo několikaletý pobyt na Sibiři. První dámou Jugoslávie se však stala Jovanka Budisavljevičová, mladá partizánka pocházející z Liky, bojem prověřená soudružka a po válce maršálova sekretářka. Celých 6 let jejich vztah zůstával v neformální rovině a svatba samotná byla relativně skromná. Jovance táhlo na 30 a Titovi už bylo 60. Jejich bezmála 30leté manželství, během něhož plnila povinnosti první dámy, procházelo mnoha náročnými peripetiemi. Jovanka je většinou líčena jako arrogantní, nesnesitelná a mocichtivá. Bezdůvodně propouštěla personál, s většinou manželových spolupracovníků se rozhádala, všude viděla špiony, trpěla megalomanií a za každou cenu se snažila ovlivňovat politická a personální rozhodnutí. V závěru Titova života byly vzájemné vztahy manželů na bodu mrazu a Jovančino postavení bylo projednáváno na přesně 59 stranických schůzích na nejvyšší úrovni. Vezmeme-li v potaz maršálovi předchozí vztahy se ženami, tak historky o tom, jak jej zvláštní služby museli evakuovat z domova v pyžamu a papučích, anebo jak byl přinucen schovávat se před rozlícenou ženou v koupelně, vyvolávají určitou schadenfreude, škodolibou radost. Jovanka pravděpodobně trpěla psychickou poruchou, mimo jiné paranojou, bývala i agresivní. Ona sama byla přesvědčená o tom, že se stala obětí údajného spiknutí lidí z okolí jejího stárnoucího manžela, kteří je chtěli rozdělit. Po jistou dobu pobývala v domácím vězení a po Titově smrti žila, dle vlastního sdělení citovaného v tisku, nadmíru skromně a bez dokladů v chátrající vile. Svého manžela přežila o 33 let, zemřela v roce 2013 a byla pohřbena vedle něj v domě květin v Bělehradě. Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová. Zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Radiokniha. Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Letošní sucho výrazně snížilo průtoky řek a hladiny nádrží. Ode dneška se vracejí vysoké teploty. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ligového ročníku po druhé prohráli. Plzeň dál čeká na vítězství a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů. Je neděle 9. srpna. Posloucháte hlavní zprávy s Lukášem Pastejříkem.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko se potýká s výrazným suchem. Některé řeky kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách. Týká se to i Vltavy.
4: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
5: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
6: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
5: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi, popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
7: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
5: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
8: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě a sledovat zákazy dané vyhláškami jednotlivých obcí nebo měst. Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
9: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fides bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Americký senát potvrdil Todda Blanche v čele ministerstva spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně funkci zastával od dubna, kdy nahradil předchozí ministryni Pam Bondiovou. Senátoři ho ve funkci potvrdili nejtěsnější možnou většinou.
10: Kromě všech demokratických senátorů byly proti i dvě republikánské senátorky, Susan Collinsová a Lisa Murkowská. Oběma vadí politizace ministerstva spravedlnosti. Todd Blanche v minulosti třeba zastavil prověřování Trumpa a jeho rodiny daňovým úřadem. Podle senátorek tím Trumpovi poskytl službu, ke které běžní Američané přístup nemají. Kritikům nového ministra vadil taky podle nich laxní přístup úřadu ke zveřejňování spisu o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffrey Epsteinovi. Blanche se ke kritice nevyjádřil. Na síti X poděkoval senátu za jeho zvolení a Trumpovi za důvěru. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Východní pobřeží Číny se připravuje na příchod tajfunu Dolphin. Kvůli prudkým srážkám na místě hrozí záplavy a sesuvy půdy. Úřady proto uzavřely školy, přístavy nebo turisticky oblíbená místa. Podle našeho zpravodaje v Asii Davida Jakše je země na extrémní počasí dobře připravená.
11: Málo která země projde každoročně tak tvrdou zkouškou jako právě Čína. Kromě tajfunů jsou to i povodně, půdní sesuvy, zemětřesení. No a tohle všechno samozřejmě nutí stát, aby do záchranných složek investoval miliardy. Výsledkem je, že čínští záchranáři jsou dnes absolutní světovou špičkou v tom, co dělají. Lidé tam hodnotí jako nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější složku státu. No a vlastně i technika, výzbroj nebo komunikační technologie, které čínští záchranáři používají, tak je řadí do absolutní světové špičky. Bohužel je to i tím, že ostrých zákroků mají během roku stovky a mají se tedy na čem učit.
3: Tajfun Dolphin už v sobotu zasáhl japonský ostrov Okinawa, zranil nejméně 5 lidí a způsobil výpadek proudů ve víc než 40 tisících budovách. Centrem hlavního města v sobotu prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
12: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
13: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
14: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky návštěvnice příjemnější.
13: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
15: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
13: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle nejsou přístupné. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
16: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky, a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému, takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
3: Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin. Fotbalovou šance ligu vede po neúplných třech kolech Mladá Boleslav o skóre před Teplicemi. Oba týmy mají 7 bodů. Středočeši ve třetím kole porazili Spartu 2-0, když v prvním poločase skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražené, kteří oproti předkolu ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku. Pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
17: Rozhodlo to, že jsme byli první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a nic jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
3: Teplice remizovali s Plzní 5-5 v zápase, který byl na góly druhý nejbohatší v samostatné ligové historii společně s dalšími dvěma utkáními. Západočeši tak nezvítězili ani ve třetím kole ročníku. Bez bodu poslední zůstává Zlín po prohře s Bohemians 0-2.
18: Nehoda na D1, na Novojičínsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se stále objíždí následky nehody dvou osobních aut. Za sjezdem k mošnovskému letišti na 340. kilometru je zavřená krajnice a zřejmě taky část pravého pruhu jede se levým plynule. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici havarovala dvě osobní auta. Nehoda je na úrovni nebo Ulihovaru a místo s opatrností průjezdné. Připomínáme uzavírku na Pražském okruhu. Obousměrně neprůjezdný kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka se objíždí přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je jasná a ráno bude svěží. Teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů v údolích a na severovýchodě území až k 9. Během dne čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Boj za otevřené AI modely, krátký život jedné AI služby Google, vylepšování útoků na šifrování pomocí umělé inteligence a velká krádež bitcoinů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
19: Online Plus.
20: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
0: Ahoj Davide.
20: Z hardwarových peněženek Coldcard zmizely bitcoiny v hodnotě přes 2 miliardy korun. Někomu se podařilo v zařízeních objevit bezpečnostní chybu, která umožnila prolomit jejich zabezpečení a vyčerpat z nich uložené kryptoměny. Problém byl v generování takzvaného seedu, což je náhodné číslo, ze kterého se pak vytvářejí bezpečnostní klíče. Jenomže v některých verzích Coldcard se kvůli softwarové chybě seed negeneroval skutečně náhodně, ale vycházel ze sériového čísla čipu a hodin. To celé zabezpečení významně oslabilo a možné hodnoty seedu se daly dopočítat. Výsledkem bylo napadení stovek peněženek a krádež téměř 1600 bitcoinů. Petře, tohle je kauza, která v posledních dnech hýbala hlavně tou kryptoměnovou samozřejmě komunitou. Není to úplně největší krádež bitcoinů, která se zatím stala, nebo nějakých kryptoměn, která se stala, ale 2 miliardy korun to není malá částka samozřejmě. A šlo tady opravdu o chybu v tom generování seedu, tedy toho náhodného čísla, které je potom základem pro veškeré vlastně zabezpečení o něch hardwarových peněženek. Ty hardwarové peněženky, možná jenom pro posluchače, kteří neví, tak to jsou taková malá zařízení, na která se právě dají ukládat různé kryptoměny a jsou zabezpečené většinou proti právě nějakému úniku nebo průniku. Je to, aspoň se to tak obvykle říká, bezpečnější pro ukládání kryptoměn, než když je člověk má uloženy někde třeba na online burze a podobně. Petře, já bych se možná zeptal hlavně na ten seed, na to náhodné číslo. Proč je důležité, aby ten seed, aby tohleto, tenhle základ vlastně zabezpečení takové hardwarové peněženky, aby byl skutečně náhodným číslem? A jak se vůbec ta náhodná čísla vlastně generují nebo počítají?
0: Lidé od počítačů nemají moc rádi termín náhodné číslo. Zdůrazňují, že je pseudonáhodné. To znamená, že existuje vlastně vždycky nějaký opakovatelný postup, algoritmus, jak to číslo dostat znova stejné, což je nežádoucí. Čili je potřeba, aby buď to tahle možnost byla v tom algoritmu nějak silně oslabená, anebo aby nebyl znám ten postup. V tomhle případě zřejmě došlo k tomu, že postup byl zřejmý. Každý výpočet toho pseudonáhodného čísla začíná z nějakého startovacího bodu. Tím bývá obvykle údaj hodin, reálný čas, na tom nic špatného není. Špatné je, že tam zřejmě bylo známo, jakým způsobem se ten hodinový údaj zkombinuje s nějakou konstantou, v tomhle případě s tím sériovým číslem modelu peněženky, a průšvih je hotov. Skutečně náhodná čísla se dají generovat jedině nějakým fyzikálním procesem, třeba rozpadem atomů a měřením, jak často, jak rychle se ty atomy rozpadnou. Jakmile se to dělá digitálně v počítači, tak je vždycky pseudonáhodné a vždycky hypoteticky existuje možnost, že se to dá prolomit.
20: Vidíš to, jako laikovi matematickému by mi vlastně přišlo, že říct nějaké náhodné číslo je strašně jednoduché. Prostě si teďka nějaké vymyslím a to je přece náhodné. Není to tak?
0: Je to tak. Potíž je v tom, když si nevymyslíš jedno, ale když si jich vymyslíš, a o to v těchto případech jde, dlouhou řadu za sebou. Potom se dá obvykle ukázat, že se člověk i při té snaze o náhodnost řídí nějakým skrytým postupem, který si ani neuvědomuje. Prostě vyrobit náhodu, napodobit náhodu, ať už hádáním od oka, anebo nějakým algoritmickým postupem, je velice obtížná záležitost. A když si ta čísla jenom tak navymýšlíš, tak je téměř 100% jisté, že náhodná nebudou. Na to jsou zase statistické testy posloupností čísel, ze kterých se dá poznat, jestli jsou náhodné, nebo jestli je tam nějaká zákonitost.
20: Děkuju za tohleto objasnění. Myslím si, že právě ta problematika náhodných a pseudonáhodných čísel je hrozně zajímavá a vlastně pro mě jako pro laika dost neintuitivní a jsem rád, že jsi nám to tady takhle vysvětlil.
21: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: AI modely firmy Anthropic umí výrazně vylepšit metody na prolomení šifer. Americká společnost oznámila, že její model Mythos v rámci testů dokázal najít metodu, která zrychlila útok na jednodušší verzi jednoho z nejpoužívanějších šifrovacích algoritmů AES. Jeho složitější verze se používá například k zabezpečení digitální komunikace, šifrování internetového provozu či dat. Mythos vylepšil dosud nejlepší metodu útoku na tento algoritmus tak, že ji až 800krát zrychlil. Podle Anthropiku k výsledku dospěl téměř úplně autonomně a stačil mu k tomu asi týden. V dalším testu se modelu podařilo obdobně vylepšit útok na kryptografické schéma Hawk, které je navrženo pro zabezpečení digitálních podpisů a má odolat i budoucím útokům kvantových počítačů. Podle Anthropiku se modelu podařilo sílu schématu snížit prakticky na polovinu. Ani jeden z útoků neznamená praktickou hrozbu pro dnes používané bezpečnostní systémy, říká firma. Zatím jde spíš o ukázku možností AI modelů při útocích na kryptografické nástroje. Petře, tahle zpráva mi přišla hodně zajímavá a vlastně má potenciál vyvolat nějaké obavy třeba lidí, jestli ty dnes používané šifrovací algoritmy jsou dostatečně bezpečné. Já začnu u toho vlastně schématu Hawk. To mělo odolat i prolomení pomocí kvantových počítačů. Znamená tenhle ten pokus Anthropiku, že ty AI modely dokáží prolomit i takto odolné algoritmy podle tebe?
0: Zatím ne. Bezpečnost všech těchto šifrovacích systémů není dána tím, že by nebylo známo, jak je prolomit, jak se na tu šifru dostat, ale tím, že ten výpočet je velice složitý a dlouhý. Čili algoritmy, jak prolomit šifru, včetně té postkvantové, jsou známy, ale ten výpočet podle takového algoritmu by trval třeba stovky let i na těch nejlepších počítačích. Aha. Čili z praktického hlediska je to bezpečné šifrování. A když by se vyvinuly rychlejší počítače, což se ostatně děje pořád, tak stačí prodloužit délku toho šifrovacího klíče třeba na dvojnásobek a jsme tam, kde jsme byli a bezpečnost je opět zajištěna. Takhle to šlo po dlouhá léta. To, co se teď stalo, to, co udělal ten Mythos, je, že vzal ten existující algoritmus pro prolomení šifry a našel způsoby, jak jeho činnost zrychlit. Jestli je to 800 násobek, to je hodně, ale pořád se tomu dá snadno čelit tím, že se ten klíč trochu prodlouží. Průšvih by byl, kdyby ten model umělé inteligence našel principiálně něco nového, co nebude vycházet z těch dosavadních algoritmů hledání. Něco, co obejde stávající matematická omezení. To se naštěstí nestalo. Dost pravděpodobně se to ani stát nemůže, protože je prostě matematicky zaručeno, že je to nemožné. Tohle je ale pořád ještě v matematice otevřená otázka. Sice většina odborníků se kloní k tomu, že ty šifry jsou bezpečné navždy, ale není to tak docela jisté. A potom je tady úplně separátní otázka těch kvantových počítačů. To je samostatné téma. Ty by vlastně, kdyby byly už prakticky použitelné, což nejsou, tak by dokázali ten výpočetní čas zkrátit na nějaké zanedbatelné minimum. Proto se vymýšlejí šifry, které budou i proti takovémuto útoku odolné. A u těchto šifer tu zkrácení času na polovinu vlastně neznamená příliš mnoho, pořád zůstávají odolné. Mm-hmm. Ale nechci říkat, že to neznamená celé vůbec nic. Je to zajímavá věc. A pokud je to první krok v nějakém dalším zdokonalování algoritmů, tak časem o tom uslyšíme více.
20: Anthropic vlastně zveřejnil v tom svém blogu také nějaké další informace k těm testům. Vlastně šlo o dva testy. Každý trval přibližně týden, což mně přijde vlastně relativně krátká doba na takovýhle výsledek, byť jak říkáš, tak to neznamená, že ty algoritmy nejsou už jako použitelné nebo jsou úplně prolomené. A každý z těch útoků stál zhruba 100 000 dolarů, když se to přepočítá na vlastně ten výpočetní výkon a množství tokenů, které vlastně model spotřeboval při každém z těch vlastně útoků nebo pokusů o prolomení těch algoritmů. To nejsou zas tak velké částky a není to zas tak moc času. Říkám si, co by se stalo, kdyby ten algoritmus na tom pracoval delší dobu a věnovalo se do toho více peněz. Pořád myslíš, že ještě tady by nedokázal prolomit vlastně to šifrování?
0: No, připomeňme, že ta čísla, která uvádíš, platí pro tu zjednodušenou verzi AES, ano. A že to byl test, ve kterém šlo o to, jestli vůbec v principu ta umělá inteligence si s tímhle poradí. Zatím jí nepředhodili standardně používanou šifru, která se používá skutečně pro zabezpečení internetového provozu. Usnadnili jí ten úkol. Kdyby to měla být komerčně používaná šifra, tak by ty časy byly patrně mnohonásobně vyšší. Neumím to říct přesně, musel bych k tomu mít i taková data, která Anthropic ani nezveřejnil, ale zdá se, že v tuhle chvíli to opravdu není aktuální problém, jenomže při současném tempu vývoje umělé inteligence se těžko dá říct, že to nebude aktuální problém za nějakou dobu. Začínám si pomalu zvykat na to, že je možné skoro všechno v tomhle směru.
1: To bylo vlastně zajímavé, že Anthropic zveřejnil, že ten model nejdříve úplně odmítl vlastně se pokoušet o to prolomení i té slabší verze, tedy AES, a teprve až ho vlastně ti zadavatelé ličtí nějakým způsobem přemluvili, aby to zkusil, tak vlastně našel nějakou tu metodu, jak ten útok na tu slabší verzi tedy jak si zrychlit a vylepšit. Takže ani ten model si na začátku nevěřil v uvozovkách, že by něco podobného vlastně mohl dokázat. To mě přišlo na tom vlastně docela vtipné.
0: Tak jednak se Anthropiku hodí tohle zdůraznit, aby se lidé nebáli jeho umělé inteligence. Jednak je pravděpodobné, že to tak skutečně proběhlo, protože je vlastně všeobecně známo, že ten úkol je nemožný. A když postavíš AI před nemožný úkol, tak ti napřed řekne, že je nemožný, a až pak ho začne zkusit řešit. V tom se podobá mnoha lidem.
21: Online Plus Davida Slíška.
1: Jen jeden den byla na službě Google Earth dostupná nová AI služba Google. Po vlně protestů ji firma musela stáhnout. Google Earth je služba, která na základě satelitních snímků umí vytvářet 3D mapy povrchu Země. Někdy se jí přezdívá také virtuální globus. 30. července Google do této služby přidal svůj AI generátor obrázků Nano Banana a umožnil uživatelům vkládat do skutečných satelitních 3D map uměle vygenerované objekty. Jenže se záhy objevily kritické hlasy, které upozorňovaly na to, že nástroj je možné zneužít k šíření dezinformací. Například britská BBC s pomocí generátoru dokázala vytvořit důvěryhodně vypadající obrázky třeba zhroucené Eiffelovy věže nebo tanků okupujících hlavní město Ukrajiny. Google po kritice generátor z Google Earth stáhl s vysvětlením, že lidé začali sdílet upravené satelitní záběry, které odporují licenčním podmínkám služby. Petře, to bylo opravdu hodně rychlé. Než jsem si stihl vyzkoušet vlastně tu novinku v Google Earth, tak už tam ta novinka nebyla a ten generátor opravdu z té služby zase byl odstraněn. Google tedy říká, že někdy v budoucnu tam možná zase tu službu přidá, ale že mezi tím více zapracuje na nějakých bezpečnostních právě zase opatřeních, aby lidé nemohli tuhle tu službu zneužívat a generovat tam právě nějaké věci, které úplně nejsou pravda a které třeba by se daly považovat za nějaké dezinformace. Také Google vlastně to přidání AI generátoru na začátku zdůvodňoval tím, že chtěl umožnit lidem s těmi 3D mapami zacházet co nejkreativněji. Na blogu měl i řadu příkladů toho kreativního používání, například tam na reálné dnešní mapě modeloval, jak kdysi mohly vypadat Pompeje, a říkal, že to je možné použít třeba právě nějakým učitelem, aby tohle to ukázal svým studentům a podobně. Přijde ti taková služba přínosná, která už dnes tedy nefunguje, ale třeba jednou zase bude?
0: Tak je to zábavná služba, je to vlastně zábavná příhoda. Mně se vybavují nesmrtelná slova někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který v jiné situaci řekl, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. A to je myslím úplně přesně ono, v Google to taky mysleli dobře, ale pochopitelně blesku rychle spousta lidí našla způsob, jak to použít v rozporu s jejich původními záměry. Myslím si, že dezinformace založené na leteckých snímcích a na mapách tím nezmizí ze světa, jenom tímhle způsobem se jejich tvorba značně usnadnila, tak to zase ti, kdo je dělají, budou mít maličko komplikovanější, ale ne o tolik, protože těch leteckých snímků je všude k dispozici spousta. Byla by to hezká hračka, ale neumím si představit, jak první povolit jenom ta slušná použití a zbavit se těch potenciálně škodlivých. Jestli to v Google vymyslí, rád se na to podívám, ale fakt nevím, jak to chtějí udělat.
2: No, to přesně předběhl další otázku, která mě napadla, jestli si dovedeš představit, jak tohle to udělat, aby prostě to generovalo jenom věci, které jsou tedy přínosné a nedají se zneužít. Taky jsem vlastně přemýšlel nad tím, jak tohle udělat, zatím mě nic taky nenapadlo. Tak jsem zvědavý, jestli ta věta o tom možném návratu generátoru obrázku do Google Earth, jestli to nebylo jenom nějaké PR nebo zbožné přání v Google, anebo jestli to tedy nakonec opravdu nějak zrealizují. No, uvidíme.
21: Online Plus Davida Slíška.
2: Svět potřebuje otevřené AI modely, říká nově vytvořená organizace Open Secure AI Alliance, za kterou stojí především firma Nvidia, ale přidali se k ní i další velké společnosti a organizace, jako je Adobe, Amazon, Cisco, Cloudflare, Intel, Mozilla, Microsoft či Linux Foundation. Aliance vznikla v reakci na nedávný incident, při kterém firmě OpenAI unikly při testech AI agenti na veřejný internet a napadli platformu Hugging Face. Cílem organizace má být zvýšení bezpečnosti používání AI za pomocí tzv. Open sourceových nástrojů a modelů. V oblasti bezpečnosti AI teď stojíme před volbou, zda bude ochrana infrastruktury založena na několika neprůhledných systémech, nebo jejím základem budou otevřené modely a nástroje, které může studovat, přizpůsobovat a používat kdokoliv, říká Nvidia v oznámení o založení organizace. Připomíná přitom, že když Hugging Face chtěla při útoku AI agentů použít k obraně uzavřené AI modely, tyto systémy na začátku odmítly bezpečnostní analýzy provádět, protože si nebyly jisté, zda je nezadávají útočníci. Hugging Face proto nakonec použila otevřený model GLM 5.2, který běžel na jejich vlastních serverech. Petře, tohle je vlastně jeden z důsledků té kauzy nebo toho incidentu, o kterém jsme vlastně mluvili, myslím, že v posledních dokonce dvou vydáních našeho pořadu. Mimochodem, mezi tím vyšlo najevo, že těch úniků AI agentů z testovacího prostředí bylo ještě více, k některým dalším se přiznala firma Anthropic, teď vlastně čerstvě OpenAI také ještě zveřejnila další incidenty, které se takovýmto způsobem staly. Takže to vypadá, že to není až tak úplně neobvyklé, že se ti agenti dostanou na otevřený internet a pak třeba zkoušejí útočit i na nějaké reálné služby mimo to testovací prostředí. Každopádně vznikla tady tato organizace, ve které je spousta velkých internetových a digitálních firm a organizací, a ta říká, že vlastně je potřeba mít ty otevřené modely k tomu, aby vůbec bylo možné nějakým způsobem s AI bezpečně jaksi zacházet a případně řešit vlastně tyto bezpečnostní incidenty. Souhlasíš s tímhle tvrzením, že bez těch otevřených open sourceových AI modelů to vlastně nepůjde, že nemůže ta bezpečnost být založena na těch uzavřených systémech, jako je právě ChatGPT nebo Claude od Anthropiku nebo Gemini od Google?
0: V zásadě souhlasím. Ono říct, že na nich nemůže být založená, je asi příliš silné, ale rozhodně by bylo velmi nešťastné, kdyby svět neměl k dispozici ty otevřené modely, dvojnásobně otevřené, jednak otevřený softwarový kód zdrojový a jednak otevřené váhy té neuronové sítě. Tohle oboje musí být k dispozici a není to důležité jenom z hlediska bezpečnosti. Pro akademický výzkum, pro experimentování s těmi modely, pro jejich nastavování a zkoumání, co se v nich děje, jsou ty otevřené modely nepostradatelné naprosto. Takže ano, takováhle iniciativa určitě má smysl, je dobře, že vznikla.
2: No a nebojíš se třeba toho, že ty otevřené modely nemají tolik bezpečnostních pojistek a zábran, jako třeba právě ty uzavřené, které jsou možná pod větším tlakem regulatorním a podobně, a že právě třeba ty otevřené modely se dají třeba snáze zneužít k věcem, které by ty uzavřené modely vlastně nedovolily?
0: To sice pravda je, ale to je klasický problém přístupu k silným nástrojům. Když zablokuješ přístup k silným užitečným nástrojům všem, tak zločinci si je pravděpodobně dokážou stejně opatřit a slušní lidé nikoli. To riziko zneužití tam určitě je. trochu větší než u těch komerčních modelů. Na druhou stranu je to všechno jakž takž kontrolovatelné. Chtěl jsem říct průhledné, ale to není úplně slovo, které v souvislosti s dnešní umělou inteligencí je přiléhavé. Rozhodně, kdybychom byli vydáni zcela na pospas jenom těm několika vedoucím firmám a tomu, co oni jsou ochotní o fungování svých modelů prozradit, nebylo by to dobře. Přes nevýhody, které to přinese a nějaké tam budou, jsou ty otevřené modely potřeba.
1: Ty jsi mluvil o tom, že vlastně ta otevřenost by měla být tedy dvojího druhu, jednak otevřené ty váhy a jednak otevřený vlastně kód toho modelu, ale také často mluvíme o tom, že pořád vlastně úplně nejsme schopni definovat, jak ta umělá inteligence generativní funguje, že je to pořád trochu takový ten black box, který funguje vlastně bez toho, aniž bychom to úplně chápali třeba. Takže je, když máme k dispozici opravdu otevřený systém, včetně kódu, včetně prostě těch vah, je možné tedy si zkontrolovat opravdu přesně, jak tedy funguje, jakým způsobem dochází k nějakým rozhodnutím a podobně?
0: Přesně ne, ale tohle není černá a bílá. To není tak, že buď víme všechno, nebo nevíme nic. Na těch modelech s otevřenými váhami se dá tu a tam něco sledovat, tu a tam něco upravovat, jakým způsobem v úvozovkách přemýšlejí a časem toho možná půjde více. To, že to není stoprocentně poznatelné, v tomhle okamžiku to ještě neznamená, že nemůžeme vědět vůbec nic.
1: Vznik té aliance iniciovala firma Nvidia, která dneska hodně vydělává právě na tom AI boomu, protože vyrábí ty výkonné akcelerátory, které pak se používají k trénování a k vlastně běhu těch AI modelů a vydělává na tom hodně peněz. Ona také vlastně vydala svůj otevřený model a v rámci té aliance figuruje další spousta firm, které právě za dalšími těmi otevřenými modely stojí. A ku podivu tam nejsou zastoupeny firmy OpenAI, Anthropic nebo Google, které právě stojí za těmi uzavřenými modely. To asi vypadá na jednu stranu logicky, ale není podle tebe třeba motivací té nové aliance to, aby si vlastně propagovali víc ty své modely versus vlastně ty modely uzavřené?
0: Tam bude spousta motivací a spousta zájmů a firmy, jako je Nvidia, Amazon, Microsoft, rozhodně nemusíme podezírat jenom z čistých a dobrých a nezištných úmyslů, tak to není. Záleží na tom, co z toho ve finále bude. Oni do toho budou muset tak jako tak vložit spoustu peněz, čili chtějí z toho něco mít, ale v tuhle chvíli zastávají užitečnou věc. Konec konců není to nic nového. Open source software typu Linux a Apache a mnoho jiných podobných velkých projektů taky vlastně z velké části zafinancovali v té pozdější fázi vývoje takovéhle velké firmy, včetně některých z těch, které jsou součástí té OpenAI Alliance, protože se jim to vyplatí.
1: No, je zajímavé vlastně, že součástí té organizace jsou kromě těch velkých firm právě třeba také Linux Foundation nebo Mozilla, což jsou právě obvyklé tedy organizace, které stojí na opačné straně barikády. Takže je to vlastně asi zajímavý projekt, když se tam tyhle dva světy takhle potkávají. No, vidíme, jak to bude fungovat dále. Zatím ta aliance vydala teď už nějaký návrh nějakých bezpečnostních pravidel, prohlášení vlastně incidentů a podobně. Bude se na něm ještě pracovat a uvidíme, co z ní vypadne dále. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
21: Leonardo Plus.
4: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder se nevyhnuly ani Česku, dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva je to pro nejmenší vodní živočichy? Čím vším jsou vodní toky a plochy v České republice zajímavé a dají se v nich ještě objevit nové druhy? Hostem Leonarda Plus bude hydrobiolog, popularizátor vědy, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka.
21: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. Dnes dopoledne po 10. hodině na Plusu.
6: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
21: Řečí peněz.
6: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den, Michal.
7: Dobrý den.
6: V předchozích dílech jsme se několikrát dotkli bydlení, které je nejen v Česku zásadní ekonomickou otázkou. Domov je totiž naší jistotou. Pro naši finanční bezpečnost je tu ale také řada finančních nástrojů, které nás jistí proti nečekaným událostem. A právě těm se dnes budeme věnovat. Michale, vy ve své knize píšete na téma pojištění, že je pro většinu lidí tak trochu nudné, tak trochu nepříjemné. Čím to podle vás je, když je to vlastně naše záchranná síť, která nás drží a zachraňuje v momentě, kdy se opravdu stanou nečekané problémy a správně nastavená pojistka, a zdůrazňuji to, správně nastavená pojistka, nám může zachránit náš finanční standard a životní standard obecně.
7: No já se obávám, že to není trochu nudné, je to ukrutně nudné. Dokonce Woody Allen jsem vyštrachal někde citát, pravil, že horší než smrt je strávit večer s pojišťovákem. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k závěru, že jednak, a my jsme trošku už na to narazili, když jsme mluvili v předchozích jednohubkách třeba o té rezervě, že první problém s pojištěním je, že my máme pocit, že ho možná ani nikdy nebudeme potřebovat. Tak co bychom něco platili, co možná vlastně ani nikdy nepřijde. Jo, tak už jenom přelézt tuhle tu přehradu mentální si myslím, že, jako, že není úplně legrace. To je první věc. Druhá věc je, ono nás nutí myslet na ošklivé věci. Samozřejmě, to máme pojištění, aby řešilo prostě šeredné věci, jako že nám schoří dům, a, nebo že nám, nedej Bůh, zemře prostě živitel rodiny a podobně. Takže to je druhá věc, která je leckomu asi odporná. Prostě radši to úplně přeskočit, tuhle kapitolku finančního hospodaření, než aby se nořil do těch černých, chmurných úvah. A třetí věc, možná úplně nejzajímavější je, že vlastně zejména to pojištění je věc týkající se rizika, nejistoty, a tam my hrozně moc nevíme. My prostě strašně moc věcí nevíme, my máme hrozně málo informací, my hrozně moc tápeme ve tmě. Čili když budeme mluvit, řekněme, o pojištění domu, my nevíme, jaká je šance, že u nás zrovna do toho udeří blesk. A co se stane, když do takového domu udeří blesk? Co všechno schoří dneska? My nevíme, jak velká bude záplava. Prostě občas přijde tisíciletá voda, přijde za 10 let, nebo už nikdy nepřijde. Tornádo na Jižní Moravě. Je to tak, že teď budou v tornáda tady každých 50 let, nebo zase už 200 let, ne? Tohle všechno jsou tak strašně, jako řekl bych, složité otázky, nejasné, že mnohým z nás prostě se nechce rozhodovat už jenom proto, že jsme úplně ve tmě a střílet úplně do tmy mnohým z nás přijde jako úplný nesmysl, takže to jsou asi podle mě ty hlavní důvody, proč k tomu máme takový odpor.
6: No a jak důležitou roli hraje pojištění z pohledu ekonoma, protože my se bavíme o dobrém hospodaření. Je to tedy nutnost, nebo je to něco navíc, nějaký benefit, který toho člověka pro vás dělá, dejme tomu, zajímavější?
7: No, tak to záleží na tom člověku samotném. To záleží na tom, jakou máme představu o svém dalším životě. Pokud nám nevadí, že ten život je nahoru dolů, čili když to řeknu k tomu domu, když nám nevadí, že nám schoří dům, prostě pokrčíme rameny, popláčeme si den, dva a jdeme někam prostě pod most na chvilku a začínáme znova a nevadí nám to, bereme to prostě jako sport, takový asi málo, přeháním to, ale prostě mnozí z nás skutečně mají takový ten přístup, Bůh dal, Bůh vzal, nebo tak, co se dá dělat, no mám smůlu, tak pak zas tak strašně pojištění být nemusíme, samozřejmě. Mm-hmm. Ale pokud někdo z nás má rád svou jistotu, zejména máme třeba děti, chceme jim poskytnout to nejlepší, nechceme je vystavovat šokům, chceme, aby prostě jejich dětství proběhlo v pohodě a tak dále, no tak v tom případě se naopak musíme pojistit hodně, čili my si tím pojištěním kupujeme vlastně dobrý pocit, že když něco přijde, tak prostě to vlastně vykryjeme právě tím pojistným, které dostaneme. Ať už je to formální pojistné od pojišťovny, od těch druhů pojištění je daleko víc, o tom asi ještě budeme mluvit. Ale prostě je to zase podle toho, podle naší povahy, jak se stavíme k životu, jak hodně nám vadí, že ten náš život je ode zdi ke zdi.
5: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, podle kterého poznáme, která rizika má smysl přenést na pojišťovnu a která ještě zvládneme sami, protože vy už jste to zmínil, my jsme se bavili hned v prvním díle o finanční rezervě a například třeba i investujeme, v minulých dílech jsme se o tom bavili, tedy nějakou rezervu, která nám může vykrýt ty ztráty, bychom mít měli. Takže je tam nějaká hranice, co ještě smysl dává pojistit a co smysl už pojistit nedává, protože to dokážeme pokrýt sami z vlastních zdrojů?
7: No tak to je přesně ta hranice, já myslím. Pokud se jedná o drobné věci, já nevím, oprava auta za 30 000, ale my máme doma rezervu, nebo ne doma, na správném místě, to znamená nejlépe, řekněme, na spořícím účtu máme rezervu, já nevím, 100 000, nebo prostě 3-6 měsíčních platů čistých, podle toho, jak hospodaříme, no tak víme, že pokud nebudeme mít extrémní smůlu a nerozbije se nám auto zrovna ve chvíli, kdy přijdeme o zaměstnání a ještě se nám rozbije pračka a tak dále, tak to asi vyřešíme, čili to se asi pojišťovat nemusíme, pokud nejsme extrémně averzní k riziku a nechceme mít fakt úplnou jistotu, že prostě se s námi život vůbec nezhoupne. Ale pak jsou věci, jako je pojištění domů nebo životní pojištění. Pro některé z nás možná, když jsme máme nízké příjmy, ale s nějakým způsobem jsme se dostali k autu a to auto je pro nás hodně důležité, ale je hodně drahé, tak asi taky bychom ho možná z té rezervy ani nezvládli nahradit. Tak to jsou věci, kde já myslím, že skutečně dává smysl se pojistit. Ale zase znova jsou tací možná mezi námi dobrodruzi, kteří prostě žijou tak, jak to přijde. Ano, ušetří na pojistném, možná nikdy žádný problém nepřijde, anebo taky přijde problém jako hrom a oni se skutečně třeba odstnou pod tím mostem.
5: No, my často pojišťujeme movité věci, nebo ať už jsou to i nemovitosti, tak ty pojišťujeme, protože si dokážeme představit tu ztrátu, ale například málo pojišťujeme ušlý zisk nebo své zdraví. K tomu takovou velkou ochotu nemáme. Jak moc velká je to chyba, že se soustředíme spíš na ten movitý a nemovitý majetek, který představuje nějaké bohatství, a méně se soustředíme na to, na naše schopnosti a na naše schopnosti skutečně vydělávat a finančně fungovat zcela běžně.
7: No, ono to ani nemusí být tak úplně chyba. Jo? Já jsem teda žádnou jakoby studii na tohle téma neviděl, ale není vyloučeno, že to do jisté míry může být dáno tím, jak žijeme, nebo jaké jsou tady ekonomické poměry. Protože Česko oproti, řekněme, západním zemím se liší v tom, že jsou tady nižší mzdy. To znamená, že třeba ta auta jsou pro nás dražší relativně, ty domy jsou pro nás dražší než na západě. A tím pádem možná dává o něco větší smysl si tyhle věci pojišťovat víc než na tom západě. Navíc třeba životní pojištění u nás je prosté slovo od jisté doby, minimálně to investiční, takže možná i to zaznamenalo tím pádem určitý odliv. Nezaměstnanost je u nás velmi nízká dlouhá léta, tak co bychom se pojišťovali proti ztrátě příjmů? Nebo je tady možná menší jaksi tendence prostě pojišťovat se tímhletím způsobem? Může to být dáno i jako jaksi pobídkami vládními, různými daňovými, zvýhodněními a tak dále. Tohle všechno může mít vliv na to, že ve finále prostě hold v Česku možná klademe trošku menší důraz na ty životní jakoby záležitosti a větší důraz na ty materiální.
5: Mm-hmm. Ten systém vlastně je založen na nějaké kolektivní solidaritě, ať už jde o jakoukoliv pojistku. Jak vlastně funguje ten biznis s pojištěním?
7: Pojišťovna neustále vybírá od svých klientů pojistné, samozřejmě každý měsíc, já nevím, tisícovku řekněme, a potom jednou za čas, když přijde nějaká pojistná událost a ty přicházejí neustále. Ten biznis pojišťoven je založen na předpokladu, že ty pojistné události přicházejí víceméně taky rovnoměrně. Že prostě jednou se rozbije auto někomu a po druhé se rozbije auto někomu jinému, nebo se něco stane v domě a podobně, praskne voda. Mimochodem, to je zajímavá oblast, kterou ne každý zná, ale prostě občas tohle neplatí tenhle předpoklad. To bylo třeba to tornádo na jižní Moravě, kde prostě najednou velká část lidí má velkou škodu a v takovém případě i ta pojišťovna potřebuje svoje pojištění. Takže nad pojišťovnami je druhá vrstva, o které běžný smrtelník vůbec neví, že existuje. To jsou takzvané zajišťovny. A to jsou pojišťovny pojišťoven. Tam jsou pojištěny zase ty pojišťovny u těch zajišťoven a ty zajišťovny potom případně pomáhají pojišťovnám v případě, že se stane něco takového, nějaké typicky to jsou hlavně přírodní katastrofy. Takže zkrátka dobře, neustále do pojišťovny proudí jaksi peníze z toho pojistného, no a z toho samozřejmě jsou vypláceny potom ty pojistné události a většinou je to tak, že to není zase úplně pravidelně ty pojistné události, to tak bohužel nefunguje samozřejmě, takže z toho důvodu většinu času ta pojišťovna stráví tím, že ona absorbuje peníze, inkasuje, ty investuje přesně do dluhopisů a nejrůznějším možným způsobem. Je velká otázka, jak to udělat. Řeší, jak je investovat, ale aby to nepřehnala, aby ty peníze mohla si včas stáhnout v případě, že najednou znova přijde nějaké tornádo na Jižní Moravu nebo někam podobně. Takže stejně tak mají tam investiční experty v pojišťovnách, kteří se neustále drbou na hlavě, co s těmi penězi, aby to vydělávalo, ale aby to nepřehnali, co se týče rizika a co se týče likvidity. No a jednou za čas potom musí ty peníze vysypat, protože prostě se něco přihodí, na co je potřeba hodně peněz.
5: No, část rizik za nás přebírá naše okolí, dejme tomu automaticky, to mluvíme o zdravotním a sociálním pojištění a o těch rizicích, které za nás přebírá stát. Jak vlastně byste zhodnotil nastavení českého sociálního systému, kde začíná solidarita společnosti a kde končí vlastně ta odpovědnost osobní každého jednotlivce z nás? Je to nastavená tato hranice správně, protože my často porovnáváme různé sociální systémy napříč Evropou. A vy už jste mluvil o tom, že záleží na tom, jak moc vyděláváme, jak moc velké máme rezervy, co si všechno můžeme dovolit, jak vlastně nahlížet na ty rizika.
7: No, to už je v podstatě vysloveně politická záležitost tohleto.
5: A je to čistě jenom politikum? Ekonomie v tom nehraje žádnou roli?
7: Nehraje. To si musíme my rozhodnout, my jako voliči, co nám vyhovuje, komu všemu chceme pomáhat. Samozřejmě bude to stát peníze. Čím, jak si víš, bude ta laťka, pod kterou, když se někdo ocne, tak od nás ostatních skrze nějaký státní rozpočet nebo nějakou veřejnou pojištěnou a podobně dostane peníze, no tak tím víc peněz tam nejdřív všichni musíme dávat, to pojistné bude vyšší. Takže je to na nás, je to na povaze toho národa, já bych řekl. Národy, které žijí víc jakoby atomárně, každý se stará o sebe prostě, nenatahuje ruku při každé příležitosti, ale prostě stala se mě nepříjemnost, tak buď to vydržím, nebo jsem se nějak sám pojistil, tak v takovém případě není potřeba tolik toho přes ty veřejné finance. Jiné národy si rády pomáhají touhletou veřejnou cestou, ale tam není žádné, jako řekl bych, optimum.
5: A dá se říct, která z těch cest je lepší?
7: Ne, to vychází prostě z povahy národa a mě v téhle oblasti spíš trápí, když pak přijde, řekněme, problém vysokých cen pohonných hmot, tak se pomáhá všem plošně. Místo abychom ten náš sociální systém skutečně tak jako zaostřili ty čočky v uvozovkách, abychom viděli přesně, kdo má ten problém a uměli mu pomoci, tak my prostě to pole hnojíme úplně plošně, což je nesmírně drahá záležitost a spousta z nás tím pádem šetří peníze úplně zbytečně. To jsou to lidé, kteří nepotřebují ušetřit nic, tak to je podle mě problém, že my ten sociální systém vlastně nepoužíváme. Nastavený bych řekl asi v celku v pohodě, protože neslyším žádné velké jaksi stížnosti, že by tady lidé umírali pod mosty a podobně, ale spíš ho málo používáme, to je moje výtka velká.
5: Když se podíváme na to téma pojištění, dalo by se krátce shrnout do jedné věty nějaké základní pravidlo, které by měl znát každý člověk, který chce dlouhodobě chránit sebe nebo svoji rodinu. Já vím, že jste mluvil o tom, že jsme každý individuální a že někdo, kdo riskuje rád a je mu jedno, jestli o něco přijde, protože prostě to vezme jako fakt a přijde a vybuduje to znova někde na zelené louce, ať už je to bydlení, vlastní kariéra, vlastní život, takže vlastně ten tu pojistku nepotřebuje. Ale je nějaké univerzální pravidlo, jak moc řešit pojištění?
7: No tak to univerzální pravidlo je především si sednout v klidu a rozmyslet si, představit si svůj následující život, představit si, co všecko může přijít, o co všecko můžeme přijít, kolik to asi tak bude peněz a co budeme v tom případě dělat, jestli nám to bude vadit, nebude vadit, jsme ochotní kvůli tomu každý měsíc platit nějaké pojistné, podívat se samozřejmě na to, kolik by to stálo a udělat si nějakou úvahu, jestli nám to prostě za to stojí nebo ne, ale to, jak jste přesně říkal, už pak je každý na tom jinak. Když žádný dům nemám, tak si nemám co pojišťovat a nepotřebuju a podobně, když to auto je pro mě strašně důležité, protože bez něj prostě se nemůžu obejít, jsem řekněme tělesně postižený a tak dále, no tak si dám zatraceně pozor, abych o to auto nepřišel. Takže to už záleží na každém z nás, ale to základní pravidlo je,

0: jsme v tom výjimeční i v Evropě. Ale poslední průzkumy už naznačují, že nastupující generace především tolik už to vlastnické bydlení nepreferuje. Je při současné ceně nemovitostí a jejím setrvalém růstu ekonomicky racionální rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, nebo je to spíš už jen důsledek nějaké historické zkušenosti, kterou měli naše rodiče a ti nás nutí k tomu a ta jejich zkušenost říci, hele, ale ta vlastní nemovitost, to je ta moje jistota, o tu já se můžu opřít.
1: No, tak to je hned několik věcí v tom obsaženo. Jedna věc je určitě v Česku se traduje, ale ne tak dlouho se traduje, nebo se vytvořila tradice poměrně nová, že prostě bydlet ve vlastním je to správné, pravé, ořechové. A kdo bydlí v nájmu, tak je loser, který prostě něco v životě zkazil a nemá štěstí a tak dále. Tahle tradice v podstatě, já myslím, začala hlavně v 90. letech, kdy byla privatizace za hubičku plošná a zároveň regulace nájemního trhu byla velmi špatná, takže tam docházelo k nejrůznějším zvěrstvům. Z nichž potom časem vyplynul takový ten pocit, bydlet v nájmu je prostě dobrodružná záležitost, kde můžete čekat cokoliv. A,
0: no, spíše jsou to, tak říkajíc, v ozovkách vyhozené peníze, že dáváme to je, někomu.
1: Ano, to je samozřejmě separátní ještě problém, jak to vlastně je finančně čistě, jak funguje to nájemné, ale ano, takže to je další argument. Vlastně hluboké nepochopení toho, jak celá tahle věc finančně funguje, k tomu se určitě ještě bychom měli vrátit.
0: Zůstaňme hned u toho nájemního bydlení. Jak to tedy je? Jak to tam finančně vlastně a ekonomicky funguje? Je to tak, že ta cena vlastnického bydlení, když si vezmeme, že spousta lidí kupuje na úvěr, splácí úvěr, tak už se vyrovná tomu, že mám vlastnické bydlení, sice platím to samé, co nájem, ale to vlastnické bydlení s nimi za těch 20 let zůstane a já budu mít nějaký majetek a tu jistotu.
1: No, tak tohle vypadá hrozně sexy, samozřejmě tahle ta představa, že vlastník po nějakých těch 20-30 letech splácení prostě má byt a nájemník nemá nic, má holý zadek, lidově řečeno. Ta je strašně přitažlivá. Já sám asi se přiznám, že kdysi dávno, než jsem o tom trošku začal přemýšlet, tak mě to přišlo, ale jenom jsem, tak jsem tomu taky podléhal, jenom jsem si říkal, to přece nemůže být pravda, tam něco nehraje, to takhle úplně nemůže fungovat a ono tak vůbec není ve skutečnosti. Protože základní rozdíl je v tom, hned na začátku, když si představíme někoho, kdo kupuje, bavíme se teda o člověku, který nemá ty peníze, takže buď si půjčí na byt a splácí hypotéku, anebo prostě jde do nájmu. Nebavíme se o někom, kdo ty peníze má, to je trošku zase jiný případ. Tak ty dvě dráhy se liší v tom, že ten, kdo si koupí ten byt a splácí hypotéku, tak vždycky musí do toho dát kus svých peněz na začátku, takzvanou akontaci. A on ji dal do bytu a ten byt je taky nějaká investice vlastně, která ale nese velmi málo, to je vlastně mizerná investice. Protože držet byt, ve kterém nemáte nájemníka, který by vám platil nájemné, je vlastně poměrně mizerná investice. Vy konzumujete velkou část toho výnosu, který byste bývali mohli mít, tak konzumujete skrz to, že tam sami bydlí. Ten nájemník nemusí investovat nic do bytu, do takhle špatné investice. On může tu akontaci stejnou, kterou musí mít, abychom teda srovnávali jabka s jabky, tak on tu akontaci může investovat daleko zajímavějším způsobem a během těch 20-30 let tím pádem on se může dostat daleko výš v těch svých úsporách a vlastně na konci, když ten vlastník ten svůj byt prodá, zase abychom je srovnávali, ani jeden z nich nemá byt, ale vlastník má peníze za byt, který právě prodal, no tak ten nájemník v tu chvíli by měl mít poměrně podobnou částku, záleží na tom, jak dobře investuje, ale bude mít podobnou částku našetřenou, protože on tu akontaci přece investoval někam jinam. To je teorie. Praxe je ovšem taková a proto tam vzniká ten pocit toho holého zadku, že ve skutečnosti nájemníci sice možná dokonce tu akontaci na začátku nějak investují, ale oni postupem času projedí, buď doslova nebo aspoň obrazně procestují a tak dále, protože proč by drželi milion korun, co by s tím dělali za 20, za 30 let. No a pak skutečně na konci toho investování nemají ty peníze, které ten vlastník má, protože ten to nemohl udělat. Takže nájemníci vlastně tu svoji výhodu, nebo jaksi tu výhodu, kterou má vlastník v tom, že na konci bude mít byt, tak oni prostě prokonzumují. Oni mají lepší život, oni mají příjemnější život než ten vlastník bytu. Ale hold, na konci mají méně peněz, protože si víc užívali ten život mezi tím.
0: No ona dostupnost bydlení dnes patří mezi největší témata napříč celou Evropou. Není to jenom český problém. Celá Evropa prakticky řeší nedostupnost bydlení. Mluví se o pomalé výstavbě, o příliš silné

0: regulaci, o demografii, kombinaci všech těch faktorů. My jsme mluvili o tom, že Češi vnímají byt jako i výhodnou investici. Jak moc velkou roli v tom zkreslení toho, že byt je moje jistota, na stáří například, hraje právě to, že kupujeme byty jako investiční nástroj, dejme tomu.
1: Je to samozřejmě jedna možnost. Já se jenom bojím toho, že zaprvé je to poměrně riskantní, o tom jsme taky mluvili v předchozích jednohubkách, že prostě koupit si jeden byt je daleko riskantnější investice, než koupit si nemovitostní fond, když už mě lákají investice. Mm-hmm. To je ten efekt diversifikace. A druhý problém s tím, když si koupíme byt, zejména když si koupíme sami pro sebe, tak ten problém je v tom, že my si tam zvykneme bydlet. A ke stáru se stává velmi běžně, že prostě my si koupíme ten byt, řekněme, ve 30 letech, když zakládáme rodinu, máme dvě, tři možná dokonce, tak potřebujeme byt nebo dům, který prostě má, nevím co, 3+1, 4+1. Jenomže pak už si tam zvykneme těch 20 let, není tady ta mentalita zakořeněná, že vlastně bydlení by mělo dýchat s člověkem tak, jak se mění jeho životní fáze. Takže děti dávno odejdou, dokonce mě třeba i zemře partner v 70 letech a já jsem sám senior v nějakém 4+1 nebo v celém domě ve vilce. Řeším, mám plnou hlavu problémů s drahými energiemi, s úklidem a tak dále, s údržbou zahrady. Už na to prostě nemám, nezvládám to. A ten problém je na samotném začátku, kdy prostě myslím si, že už na školách bychom se měli učit, že když si kupujeme nemovitosti, tak by to mělo nějakým způsobem odpovídat tomu, kde zrovna jsme v té vlastní životní fázi a být připraveni psychicky na to, že ke stáru ano, je třeba mít dobře vlastní bydlení jako ochranu proti problémům s financemi v důchodu, ale nemusí to být nutně 4+1, může to být garzonka, pokud jsem prostě sám, tak už je nesmysl bydlet v takhle velkém bytě a být na to předem psychicky připraven, že tam asi úplně až do smrti v tom domě nebo bytě nebudu.
0: Když spojím na závěr ta obě témata, které jsme dnes probírali, to je tedy ta jistota, tedy pojištění a tedy jistota bydlení, o které jsme teď mluvili. Jaké základní principy bychom měli dodržovat, dejme tomu v rodině nebo v nějaké větší ekonomické jednotce, pokud bychom chtěli zajistit naší odolnost a bezpečnost na delší dobu?
1: No tak především je potřeba myslet dopředu. Myslet dopředu, trošku přemýšlet o tom, co nás čeká do budoucna, jak se to bude vyvíjet, jak na to asi budeme reagovat, jaké šoky nám hrozí, jestli se na ně chceme chystat nebo nechceme. A trošku podobně, jako jsme o tom mluvili u investic i u pojištění, myslím si, dává smysl v případě, že si nejsme jistí, že nejsme úplně z oboru nebo prostě je to pro nás novinka, tak se prostě sejít s nějakým poradcem, probrat to s ním. Není úplně nezbytné tam hned na poprvé podepisovat smlouvu na placení 5000 měsíčně, chraň Bůh, ale prostě poslechnout si jeho návrhy, jeho upozornění. On ví dobře, jak fungují rodiny našeho typu, jaká rizika hrozí rodinám v podmínkách, v jakých my žijeme zrovna. Čili prostě pobavit se s někým, kdo tomu rozumí a samozřejmě pečlivě si to promyslet, co řekl a případně do aspoň do jisté míry se třeba tím řídit, co nám doporučí.
0: A u bydlení, pokud přeložím poslední vaši odpověď našeho tématu, nefixovat se tak na jednu nemovitost a přizpůsobovat to, kde bydlíme, našemu životnímu cyklu.
1: Je to tak. Znova myslet do budoucna.
0: Dnes je to vše. Další dvě jednohubky nám prozradily, proč je důležité se pojistit a jak se dívat na spor mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Příští jednohubka bude o tom, zda je výhodnější a kdy je výhodnější být zaměstnancem a kdy pracovat, tak říkajíc, na vlastní triko. A jak třeba bude náš život měnit robotizace a umělá inteligence. A já pro dnešek děkuji ekonomovi České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
1: Díky za pozvání.
0: K tomuto i dalším dílu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
3: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve Vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Do konce září je možné žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Po celém Polsku budou lidé protestovat proti nenávisti. Fotbalovou šance ligu vedou po neúplných třech kolech hráči Mladé Boleslavy o skóre před Teplicemi a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Do konce září přijímají zdravotní pojišťovně žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
5: Zhruba třetina nových klientů loni přicházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
6: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
5: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
7: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrována.
5: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin. Demonstrací se lidé můžou zúčastnit například ve Varšavě, Lublinu, Krakově, Vratislavi, Opolu nebo v Jelení hoře.
8: Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nenávisti, xenofobie, nacionalismu a násilí namířeného proti Ukrajincům a zástupcům dalších menšin žijících v Polsku. Polské sociální sítě v posledních týdnech plní videa a příspěvky zachycující a popisující slovní nebo fyzické útoky, kdy oběti jsou ukrajinského původu. Zaměstnanec dopravního podniku v Bílsku Bělé například slovně napadl školačky, které se bavily ukrajinsky. Ve Vratislavi skupina mužů zbyla mladý pár, který je dříve v obchodě vyzval, aby u kasy nepředbíhali. Napadení mluvili s ukrajinským přízvukem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul dnes posvětí novou kapli v prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paně Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
9: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také nesouvisející modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
4: V brněnské diecézi jsou teď v plánu další tři nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili ve třetím kole Spartu 2-0 a vedou neúplnou tabulku šance ligy o skóre před Teplicemi. Ty zůstaly neporažené po remíze z Plzní 5-5. Poslední je Zlín, který prohrál i třetí zápas v sezóně. Tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Většina české atletické výpravy odletěla v sobotu do Birminghamu na mistrovství Evropy. Na svůj první kontinentální šampionát mezi dospělými odcestoval taky juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen.
10: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
4: Atletické mistrovství Evropy začne v pondělí a představí se na něm celkem 52 českých reprezentantů.
11: Nehody na D1 se u sjezdu na Studénku a v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy odklízí následky srážky dvou osobních aut za sjezdem k mošnovskému letišti a na Studénku. Na 340. kilometru je zavřená krajnice. Opatrně většina projíždějících vozidel v místě vybočuje do levého pruhu. V Praze na jižní spojce směr Černý most se srazilo osobní auto s motorkou. U sjezdu na Spořilovskou ulici je neprůjezdný levý pruh, místo je označené a kolona se tam netvoří. V Praze v komplexu Blanka směr Troja blokuje pravý pruh odstavené vozidlo. Stojí u sjezdu na Letnou a jak už zaznělo ve směru od Strahova na Troju. A do dnešního poledne bude neprůjezdný Pražský okruh. Obousměrné omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objíždí se přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Německé spolkové státní zastupitelství prověřuje incident z letiště v Lipsku, kdy do letadla narazil pohyblivý objekt a dron s výbušninou, pak ještě našli poblíž jednoho z ukrajinských letadel. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Filipa Turka. Tento týden opět přepisoval teplotní rekordy. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přitom přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Nejen o těchto tématech budeme mluvit v následující necelé půl hodině. Týden Plus pro vás připravila Václava Marešová.
3: Týden Plus.
12: Celé Německo, ale i Evropa sledovali tento týden událost, která se stala na letišti v Lipsku. V noci na středu se u letiště Lipsko-Hale srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje, ukrajinského nákladního letadla, našli vyšetřovatelé dron s výbušninou. Podle informací agentury DPA od bezpečnostních sborů bylo potvrzené, že výbušné zařízení v nalezeném dronu obsahovalo trhaviny Semtex a Pentrit. No a případů proto převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze.
13: Několik německých médií informovalo o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení.
12: Dodává reportérka Rozálie Machartová a jak jsme řekli, podle několika německých médií mělo být ukrajinské letadlo Antonov naložené vojenskou municí. Policie taky dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. České policejní prezidium v souvislosti s touto událostí uvedlo, že Česko už teď funguje ve zvýšeném stupni ohrožení terorismem a je připravené reagovat i na případné narušení bezletových zón bezpilotními letouny. My jsme proto oslovili bezpečnostního experta z Cevro univerzity Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky a ptali jsme se ho na to, jestli ten poznatek, že na palubě ukrajinského stroje měla být vojenská munice, vnáší do případu víc světla.
14: V takovém případě ta nefunkčnost toho iniciačního systému ukazuje na to, že se mohlo skutečně jednat o provokaci anebo o vyhrožování. Máme tady takovéto prostředky a můžeme použít. A to je jedna varianta. A ta druhá varianta je, že skutečně došlo k tomu, že tam byla nějaká chyba v té konstrukci toho dronů, lépe řečeno toho iniciačního zařízení, a nedošlo k jeho iniciaci naštěstí, protože kdyby k tomu došlo, tak mohlo dojít opravdu poměrně závažným důsledkům, kdyby došlo k například výbuchu toho letadla, té munice, která tam byla. To si myslím, že by asi bylo potom velmi zásadní. V každém případě pokus anebo o vlastní teroristický čin si myslím, že se jednalo. Je potřeba teď momentálně zjistit, kdo byl tím strujcem a do jaké míry to ta linie, která se nabízí, to znamená ve směru na Rusko, jestli to je pravda nebo jestli to pravda není, ale stoprocentně to pokus o terorismus byl.
12: Komentoval incident z letiště v Lipsku bývalý náčelník generálního štábu a bezpečnostní expert z Cevro univerzity Jiří Šedivý. Uplynulý týden opět přepisoval tabulky teplotních rekordů. A že letošní léto je opravdu výjimečně horké, potvrzují data meteorologů. Nový absolutní teplotní rekord má totiž z letoška 77% měřících stanic. Maxima jsou přitom z konce června a tohoto týdne. Někde se přepisovala i vícekrát. Nově naměřená nejvyšší teplota na Moravě patří Strážnici. Tam v tomto týdnu naměřili 41 stupňů. No a třeba v Třebíči tento týden naměřili 40,6 stupně Celsia.
15: No, máme větrák vždycky, kde jsme se střídali a vždycky jsme jako třeba po dvou hodinách nějakou studenou koupil.
16: No, dopoledne pořádně vyvětrat, potom zavřít okna a zatmavit pořádně.
15: A nějak přežít.
12: Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přitom přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. A tématu se věnoval kolega Jakub Vik.
17: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
18: To byl poslední červnový víkend. V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
19: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
20: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
18: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
21: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
18: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Skoro 2/3 lidí se začali sami na možná další vedra adaptovat.
21: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
18: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic.
12: A my jsme proto oslovili ředitelku Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petru Kolínskou. Té jsme se ptali na to, jestli je státem schválený Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. A to pro roky 2021 až 2030 pořád aktuální. Obsahuje opravdu funkční opatření, počítá s těmi teplotami, které letos v létě zažíváme.
22: Řekla bych, že například ve sběru dat a v nějakých předpovědích, jak se teploty budou vyvíjet, tak jsme, řekněme, na světové úrovni. Otázka je pak, jak pak s těmi informacemi pracujeme. Tam my jako ekologické organizace vidíme největší možnost ke zlepšení, protože třeba když se teďka projednává v parlamentu stavební zákon, tak ten jde úplně opačným směrem, než bychom potřebovali podle té strategie, která říká, potřebujeme více zeleně, potřebujeme více prostoru pro vodní režim, potřebujeme více veřejných budov, které budou k dispozici obyvatelům, budou dobře chlazené. A ten stavební zákon na toto vůbec nemyslí.
12: Popsala ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská. A teplotní rekordy nepadaly v uplynulých dnech jenom na českých stanicích. Čtvrteční slovenský teplotní rekord 42,2 stupně Celsia, který zaznamenala obec Dolné Plachtince u maďarských hranic, je podle Českého hydrometeorologického ústavu nejvyšší hodnotou naměřenou ve střední Evropě v historii měření.
3: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: podstatě celý týden se na Blízkém východě čeká na to, jestli Írán a Omán dokončí jednání o Hormuzském průlivu. Dohodu očekávají i Spojené státy. Teherán ale opakovaně vzkázal, že realita v Hormuzském průlivu bude záviset na tom, jestli skončí blokáda iránských přístavů. Je tedy pravděpodobné, že výhledově Spojené státy ukončí tuhle blokádu. Na to jsme se ptali naší blízkovýchodní zpravodajky Jany Karasové.
0: Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že jakmile bude oznámena dohoda o obnovení komerční lodní dopravy, a to bez překážek, tak Spojené státy blokádu iránských přístavů zruší. Těžko ale říct, co Spojené státy budou považovat za ty překážky. To konečné rozhodnutí zřejmě bude na americkém prezidentovi Donaldovi Trumpovi. A například iránská polooficiální tisková agentura píše s odkazem na svůj zdroj, že dohoda s Ománem zřejmě počítá třeba s nějakými poplatky za pojištění, ochranu životního prostředí, zásobování lodí nebo další služby, což by mohlo být považované za překážky.
12: Popsala naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová a bezpečnostní expert z katedry mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza popsal, jaké obrysy by případná dohoda mohla mít.
1: Co uniklo, tak vypadá, že ta plavba by měla být uskutečňována tak, že lodě, které budou vplouvat do Perského zálivu, poplují výsostnými vodami Iránu, zatímco ty, co budou vyplouvat, tak poplují výsostnými vodami Ománu. Bohužel se řeší poplatky, já to nazývám výpalným. Irán to jistě vzletně nazve navigačními poplatky nebo něco podobného. Ty Irán požaduje ve výši 5-7% z hodnoty nákladu lodě, zatímco Omán je někde na 3%. To jsou obrovská čísla, která by byla precedentem pro jakoukoliv úžinu na světě. Čili Spojené státy samozřejmě toto dopustit nechtějí. Irán tvrdí, že to je dohoda, která by měla platit jenom 2-4 měsíce, poté se uvidí, když skončí ekonomická blokáda Iránu, tak se to může rozvolnit, změnit. Je to další páka iránské teokratické diktatury proti západnímu světu, proti Spojeným státům. Takže je vidět, že Irán je čím dál tím asertivnější, ale Spojené státy mu to umožňují, to si pojďme říct, protože ta politika není důsledně aplikována.
12: Popsal bezpečnostní expert z katedry mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. A krize v Hormuzském průlivu má vedle drahé nafty a benzínu ještě další efekt. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. Americko-izraelská válka proti Iránu totiž omezila globální dodávky skapalněného zemního plynu. My jsme se tedy na důvody nedostatku plynu ptali ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora.
2: Plyn ještě fyzicky je k dispozici, ale bohužel za podstatně vyšší ceny než před iránským konfliktem. A co je možná ještě důležitější, bohužel ta prognóza moc nesvědčí ekonomice uskladňování v podzemních zásobnicích, protože pořád ještě trh je optimistický s tím, že v průběhu zimy, to znamená v průběhu ledna, února, března, už budou k dispozici docela slušné objemy plynu za o něco nižší cenu. Takže koupit dnes za draho, uskladnit, zaplatit za to, je vlastně pro obchodníky nevýhodné. Přesto to dělají zájmou risk managementu, konec konců jsou k tomu nucení nejen evropskou, ale i českou legislativou, ale pochopitelně to tempo je na mnohem nižší úrovni, než jsme byli zvyklí v těch minulých letech.
12: Současná situace oživila vzpomínky na energetickou krizi z roku 2022, která zvýšila ceny a snížila zisky průmyslu. Evropská unie ve srovnání s rokem 2022 teď spotřebovává míň plynu, no a větší část energií taky získává z obnovitelných zdrojů. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Jak dodává reportér Jan Duchoslav, Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně žádnou rezervu nemá.
23: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
24: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
23: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
25: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicí.
5: napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
23: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat.
6: V minulých letech stát na opravy silnic nižšího pořadí posílal kolem 4 miliard ročně. Výjimkou byl loňský rok, kdy vláda Petra Fialy z důvodu úspor tento příspěvek snížila na polovinu. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance motoristů Filipa Turka, a to kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem a podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu, a to odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Poslanec Turek se až do vyšetření nehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na tento post rezignovat. No a o poslanci motoristů Filipu Turkovi se tento týden mluvilo ještě v jedné souvislosti. Pokud by jeho případ nebyl promlčený, mohli by kriminalisté obvinit čestného předsedu motoristů Filipa Turka kvůli jeho příspěvkům na Facebooku, a to hned z několika trestných činů. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Na podrobnosti se moderátorka Daniela Vrbová ptala redaktorky Veroniky Šlajzové z domácí redakce. A první otázka byla jasná. Prověřování Turka policie odložila kvůli promlčecí lhůtě. Jaké trestné činy ale měl podle policie Turek spáchat?
7: Jedno z hlavních zjištění policie od Turkových výrocích na Facebooku je, že poslanec za motoristy naplnil všechny znaky podněcování k nenávisti. Policisté to píšou ve svém usnesení, z něho citujeme.
8: Svým úmyslným jednáním po objektivní i subjektivní stránce naplnil všechny znaky přečinu podněcování vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, neboť veřejně podněcoval k nenávisti k některé rase nebo jiné skupině osob.
7: Kriminalisté prověřovali 85 Turkových příspěvků z let 2010 až 2017. Mezi 8 vyhodnocenými jako trestné činy se měl čestný prezident motoristů dopustit třeba schvalování trestného činu. Konkrétně jde například o jeho příspěvek, kde popálení malé romské dívky Natálky po útoku neonacistů označil za polehčující okolnost. O pravdivosti Turkových komentářů policie nepochybuje, vychází totiž z údajů o jejich IP adrese. Své závěry opřela taky o svědectví Turkova někdejšího kamaráda Vojtěcha Dobeše. Ten komentáře dnešního poslance zazálohoval a později poskytl deníku N, který o kauze jako první napsal. Opakuje, že kauza se ale k soudu nedostane, protože činy jsou promlčené.
9: Podle policie jde u Turkových příspěvků tedy o opakované škodlivé chování, je to tak?
7: Přesně tak, kriminalisté to píšou ve svém usnesení. Dodám, že se policie současně zabývala videozáznamem původně z roku 2015, na kterém Turek vedle sponzora motoristů Richarda Chlada zvedl pravici. Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie nepochybují o tom, že hajloval. A tím se podle nich měl dopustit třetího trestného činu. Policie na případu zároveň spolupracovala s odborníkem na extremismus a radikalismus, který analyzoval všech prověřovaných 85 Turkových příspěvků.
9: A jak se k těmto policejním závěrům staví sám Filip Turek?
7: Serveru iRozhlas.cz napsal, že zjištění policistů odmítá s tím, že o jeho vině by neměla rozhodovat policie, ale soud, a ten neproběhl. Už dřív taky několikrát řekl, že prověřované příspěvky nepsal. Zopakoval, že k jeho účtům má přístup několik lidí. Připustil ale, že před vstupem do politiky pověřil několik blízkých, aby mu Facebook promazali. Dodal, že tam nikdo nenašel nic podobného, jako byly příspěvky, které deník N zveřejnil.
6: Vysvětlila reportérka Veronika Šlajsová. Krátká migrační krize ve španělském městě Ceuta vyvolala minulý týden v Evropské unii šok, vyhrocenou atmosféru i výzvy k dočasnému vyřazení Španělska ze schengenského prostoru. Situace se ale rychle uklidnila. Členské státy teď ocenily, jak Madrid situaci zvládl. Na úterním mimořádném jednání se na tom shodli ministři vnitra států 27. Do španělské Ceuty na severním pobřeží Afriky totiž minulý týden přišli 10 000 migrantů, a to z Maroka. Migranti se o den později začali vracet, ale část jich zůstala. No a zhruba tisícovka z nich jsou nezletilí bez doprovodu. Jejich deportace tak současná pravidla neumožňují. Maroko se později vyjádřilo, že chce s Unií na identifikaci těchto migrantů spolupracovat. A španělská policie taky oznámila, že rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie taky zabavila 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty a zpátky pašovali drogy.
4: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství.
6: Říká reportér Jiří Chábera. Španělsko taky od soboty zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Informoval o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit zhruba měsíc. Vláda v Madridu tak reaguje na podobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie, a to pro cestující ze Španělska. Ta svůj krok odůvodnila právě velkým náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta. Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství. Na místě byl taky náš reportér Tomáš Malaček.
10: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
11: Milan Knížák byl rebelem už za
13: opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
10: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Doplním, že pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Dál státní pocty na podzim 2019 vyprovázeli taky zpěváka Karla Gotta. No a koncem roku 2023 taky bývalého ministra zahraničí a někdejšího kancléře prezidenta Václava Havla Karla Schwarzenberga. A Zlín se loučí se svou dominantou. Začala tam totiž demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá část torza budovy. Ta začala hořet 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
14: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
25: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
26: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
25: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne.
6: Tak popsala z centra Zlína naše reportérka Michála Kočendová. Vyšetřování příčin požáru, který se obešel bez zranění, zřejmě bude trvat ještě několik měsíců. Zatím ani nebyla vyčíslená škoda. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. A krátký pohled do Zlína zakončil souhrn událostí tohoto týdne. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
27: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
28: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
27: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Co je to státní dluh?
15: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
15: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou překročit 32 stupňů. Dnes platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Zítra se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehrátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Požár v Andaluzii na jihozápadě Španělska už spálil na 4000 hektarů a kvůli větru se pořád šíří. Informovala o tom agentura AFP. Plameny zatím nezasáhly obytné oblasti. Úřady ale preventivně evakuovaly asi 70 lidí. Na místě zasahují skoro 300 hasičů s pomocí letadel a těžkých vozidel. Hoří taky na severu Itálie u Gardského jezera. Učitelé, asistenti pedagogů, ale i třeba kuchaři a uklízeči mohou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Ten spustilo přímo v portálu edu.cz Ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce kolem 500 pozic po celém Česku a zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku třeba podle typů škol. Záchranáři upozorňují na větší aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce může totiž nastat i nečekaně. Fotbalistky Slavie si v této sezóně evropské zápasy nezahrají. V utkání o účast v evropském poháru podlehli Brøndby Kodaň. Po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení zvítězil dánský celek v penaltovém rozstřelu 5-3.
17: Nehody na dálnici D1 u sjezdu na Studénku a taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pokračuje odklízení následků nehody. Za sjezdem k Mošnovskému letišti a na Studénku 340. kilometru je zavřená krajnice. Místo je dobře označené, bliká tam šipka. Dejte pozor, většina projíždějících vozidel stále v místě vybočuje do levého pruhu. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je u sjezdu na Spořilovskou, na místě policie, kolem projedete plynule. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jičín stojí osobní auto bez paliva. 41. kilometr je to na mostě, stojí vpravo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi. Autorem tohoto výroku byl francouzský revolucionář, právník, myslitel, ale hlavně milovník dobrého jídla a pití Jean-Anthelme Brillat-Savarin. V následujících minutách na ten citát tak trochu navážu. Budu zjišťovat, co jedli naši předci v 19. století, co to vypovídalo o jejich postavení ve společnosti, životním stylu a povaze. Odrazím se přitom obrazně řečeno od osobnosti a díla autorky asi nejslavnější kuchařky v českých dějinách. Při poslechu pořadu věnovaného hlavně Magdaleně Dobromile Rettigové, jejímu dílu a době, ve které žila, vás vítá Vít Pohanka.
15: Historie Plus.
0: Psal se rok 1785 a Vídní zněla Mozartova hudba. Císař Josef II. Vydal toleranční patent a na panství ve Všeradicích jen kousek od Berouna se narodila Magdalena Artmanová. Dětství moc radostné neměla. Tatínek umřel, když jí bylo 7 a s maminkou se nejdřív v Plzni a potom v Praze protloukali všelijak. Nicméně vyrůstala v době, kdy josefínské reformy umožnily rozvoj měšťanské společnosti a kultury, a to mělo hrát roli v jejím budoucím životě. V 18 se provdala za právníka, ale také českého vlastence Jana Aloise Sudiprava Rettiga. Začala používat krásné slovanské prostřední jméno Dobromila. Profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice se zabývá hlavně českou historií 19. století. Mimo jiné publikovala o zrodu české gastronomie a osobnosti Magdaleny Dobromily Rettigové.
1: Zajímavé na ní je, ona se narodila do rodiny, kde se mluvilo německy, kde ona pořádně česky neuměla. A když se potom provdala za úředníka Jana Sudiprava Rettiga, tak se naučila do té míry česky, že vlastně tou svou kuchařkou vytvořila českou kuchařskou terminologii.
0: Mimochodem, asi žádný dnešní čtenář nepřehlédne, že měla Rettigová zjevně v oblibě hlavně výraz vrazit někam vejce nebo žloutek. Tady je několik citátů.
2: Vraz do hrnku 4 žloutky. Rozmíchej je se 3 lžícemi pěknému. Vraz do toho 1 celé vejce a 1 žloutek. Přidej trochu soli. Do toho se vrazí 2 žloutky, 2 celá vejce a trochu se to osolí. To vychladne. Vraz do toho 2 celá vejce. Připoj k tomu 3 lžíce dobrého smetany. Vraz do ní 3 celá vejce. Rozkloktej to a vlej na 2 ostrouhané, na kostky rozkrájené žemlí slupek udělá. Vraz do něho 1 žloutek, 1 celé vejce, pak ustrouhej 2. polovinu žemličky.
1: Magdalena Dobromila Rettigová byla vlastně česká spisovatelka. My ji trošku křivdíme, když ji známe jenom jako autorku té nejslavnější české kuchařky, která poprvé vyšla v roce 1826, ale ona už předtím psala básničky, které potom byly i zhudebněné, psala výchovné povídky pro dívky. Jinak to byla dáma velmi aktivní, matka tuším 4 dětí, pro které napsala i modlitební knížku, pořádala kuchařské kurzy pro, jak ona říkala, dívčinky, napsala pro ně potom takovou příručku Mladá hospodyňka a dokonce, když probíhaly ty kuchařské kurzy, tak se během nich četla česká literatura. Takže prostě byla to dáma úžasná, všestranná a zajímavá a jsem ráda, že se trošku dostává z toho stínu Boženy Němcové, protože srovnávat ji s Boženou Němcovou je vůči Magdaleně Dobromile nespravedlivé.
0: Víme něco o tom, z jakých pramenů vycházela, když tu kuchařku dávala dohromady?
1: Ono se většinou říká, nebo máme za to, že ta její kuchařka byla první českou kuchařkou, nebo jazykově českou, což není pravda. První jazykově česká kuchařka vyšla na začátku 19. století, v roce 1806, vyšla ve 2 vydáních a v podstatě, co se týče sortimentu, tak je s Magdalenou Dobromilou srovnatelná. Problém je, že je psaná takovou chatrnou češtinou, zatímco domácí kuchařka Rettigové, to je už krásná, bohatá čeština. Takže my nevíme, ona vycházela už z toho, co bylo kde napsané, ale hlavně měla obrovskou zásobu receptů z domova, to, co se vařilo. A myslím si, že byla i tvořivá, protože je tam řada receptů, které předtím v těch starších kuchařkách nenajdete. Hlavně je to už technologicky poměrně přesné a to, co je na tom jako fantastické, ona všechny ty recepty vyzkoušela a vyzkoušela je na manželovi. Takže to, co, jak se hezky říkalo Rettigovi, to, co šnup Tychlíčkovi chutnalo, tak to pak je v té kuchařce.
5: Ona mu tak říkala šnup Tychlíček?
1: Tak mu říkala vlastenecká veřejnost.
5: Šnup Tychlíček, není to jako kapesníček? Kapesníček, že jo, rozumím tomu dobře. Proč si právě ta její kuchařka získala takovou oblibu a takový komerční úspěch?
1: Tak jednak byla, jak jsem říkala, dobrá. Byla dobrá, bylo tam všechno, co jako bylo potřeba. Ještě se k tomu určitě dostaneme, masité pokrmy, postní pokrmy, dezerty, polévky. Byly tam popsané technologie. Byl tam takový hezký styl, protože paní Rettigová tu čtenářku oslovuje, tyká jí a tak hezky s ní konverzuje, ale bylo by jako nespravedlivé zatajit další důležitou personu, která měla nepochybně zásluhu na tom obrovském rozšíření kuchařky a na těch opakovaných vydáních hlavně. No a to byl královéhradecký nakladatel Jan Hostivit Pospíšil, který měl obrovský čich na to, co se bude prodávat, a tady se nepletl.
0: To tedy opravdu ne. Domácí kuchařka vyšla ještě za jejího života celkem 4x. Už sama Dobromila, jak si jí dovolím zkráceně někdy říkat, přidávala nové a nové recepty. Když potom její kuchařka vycházela dál opakovaně po celé 19. století, rozšiřovali ji o další a další návody k vaření nástupkyně. Především Antonie Dušánková, což byla dcera královéhradeckého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. Když se dneska pokusíte použít některé recepty a vycházíte z těch opravdu původních vydání domácí kuchařky, zaskočí vás asi ze všeho nejdřív jednotky váhy a objemu. Dobromila pochopitelně nepoužívala ty metrické, ty se zaváděly až mnohem později. Na internetu celkem snadno zjistíte, že takový žejdlík byl v českých zemích necelý půl litr, lot asi 16 gramů, a tak by se dalo pokračovat. Co ale z textu opravdu nevyčtete a na internetu nenajdete, je, na jakou teplotu máte nastavit plotínku nebo troubu. O tom, jak vypadaly české kuchyně za života Dobromily, se totiž můžeme jenom dohadovat.
1: Já jsem o tom přemýšlela, na čem ta Rettigová mohla vařit. Ona to nikde neříká. Ona tam používá takovou jako pekáč, pánev, dokonce i horká trouba, ale my opravdu víme, že ty stolokrby, ty sporáky se ojediněle vyskytovaly v Čechách už před polovinou 19. století. Třeba na zámku Humprecht je zachovaný stolokrb někdy z konce 17. století, ale takové to s tou troubou, to čisté ohniště, zásobník na vodu, to je opravdu až druhá polovina 19. století. Čili já si myslím, že ona opravdu ještě vařila na ohni a pekla v peci.
0: Konstatuje profesorka Lenderová a souhlasí s ní další odborník na dobu Magdaleny Dobromily Rettigové a gastronomii v naší části Evropy, docent Martin Franz z Karlovy univerzity.
12: Začátkem 19. století jednoznačně dominovala příprava jídla na otevřeném ohništi. Vlastně nějaké sporáky, respektive to, co my vnímáme jako kachlová kamna s nějakou troubou a tedy s plotnou, to je něco, co se začalo prosazovat až kolem poloviny 19. století. Začátkem toho 19. století se ještě většinově, samozřejmě i ve městech, připravovala jídla na otevřeném ohništi.
5: Víme něco o tom, jak řešili dým, třeba jako na těch otevřených ohništích? To byly takové pece, které to sváděly někam?
12: Samozřejmě tam už nad tím byly komíny, takže prostě byla ta snaha to nějak zabezpečit. I vlastně to ohniště nemuselo být otevřené úplně, ono vlastně ty boky mohlo mít propojené vlastně s tím komínem, takže to se řešilo neustále. Byť samozřejmě je důležité říct, že to byl velký problém. Problém byly požáry a obsluha toho ohniště byla velmi obtížná.
8: Asi regulace toho žáru, který...
12: Regulace žáru, to prostě vyžadovalo velkou sumu prostě zkušeností, znalostí, jak v tomto případě zajistit tu potřebnou teplotu. Prostě ta regulace byla mnohem obtížnější.
0: Sporáky na tuhá paliva s plotnami a troubou, často nádrží na ohřev teplé vody a hlavně s odděleným ohništěm, odvodem kouře do komína, se nicméně postupně rozšířily také v českých zemích. V téhle souvislosti se mluví o sporákové revoluci, která zasáhla celou společnost.
12: Ono to svým způsobem pozměnilo i tu skladbu potravin. Některé typy jídel se připravovaly snadněji, jiné typy prakticky mizí. Opékání na rožni se stalo něčím exkluzivním, zvláštním, mimořádným. A velmi pravděpodobně ta změna přispěla i k tomu prosazení vepřové pečeně, jako tučnější pečeně, oproti dříve dominující hovězí pečeni, protože ta hovězí pečeně se přece jen v té peci připravuje trošku horším způsobem, protože je potřeba ji nějak podlévat, respektive mastit, což zase právě u té vepřové pečeně tak složité není. A naopak vlastně na tom rožni se líp opéká zase to hovězí méně tučné maso.
8: Když jsme u toho masa a zeleniny, dneska, když si člověk čte ty recepty Magdaleny Dobromily Rettigové, tak má dojem, že prostě to maso naprosto dominovalo. Je to správný jaksi dojem sečtení těch jejich receptů? A jestli ano, zase byly třeba rozdíly ve společenských vrstvách mezi venkovem a městem?
12: Je to správný dojem, pokud to vztáhneme právě na tu sociální skupinu, kterou oslovovala Magdalena Dobromila Rettigová, tedy především tu měšťanskou vrstvu, ať už na menších městech nebo ve velkých městech. Tam skutečně ta spotřeba masa velmi výrazně rostla i pod tím vídeňským vzorem, ta spotřeba ve Vídni byla mimořádně vysoká. Naopak na tom venkově, ještě v první polovině 19. století, ta spotřeba masa byla velmi omezená. Dokonce jde říct, že to byl vůbec možná nejnižší bod, kdy byla nejmenší ta spotřeba obecně masa ve stravě těch nejširších vrstev obyvatelstva. I v těch selských domácnostech se toho masa spotřebovalo velmi málo. A co je důležité zdůraznit, a platilo to už od středověku, v těch venkovských domácnostech se spotřebovávalo především maso konzervované. Čerstvé maso bylo velmi vzácně, několikrát do roka. Jinak, když už se jedlo maso v těch bohatších domácnostech, tak samozřejmě především maso uzené. To samozřejmě ovlivňovalo taky chuť toho masa, která byla mnohem fádnější, než když se používá pravidelně čerstvé maso. Ale je třeba si uvědomit, že i Magdalena Dobromila Rettigová má velkou část těch svých receptů bez masích. Tím dominujícím typem stravy tehdejší, a platilo to i u toho nižšího měšťanstva do určité míry, byla strava založená na moučných jídlech, často sladkých jídlech, která samozřejmě se hodně mastila. Já bych tam nezdůraznil ani tolik to maso, ale obecně ona hodně používá právě ty pro měšťanstvo tehdy velmi levné nebo dobře dostupné potraviny živočišného původu, takže nejenom maso, ale máslo, mléko, smetanu a vejce. Že ten podíl vajec je tam poměrně velmi vysoký. Takže jako to úřednictvo, zejména od těch 40. let, ta spotřeba masa tam byla velmi vysoká, ale rozhodně bych nepodceňoval ten podíl těch moučných jídel, kterými navíc byly tehdejší české země vyhlášené.
15: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
0: Profesorka Lenderová v téhle souvislosti upozorňuje na další věc, která se dá z receptů Magdaleny Dobromily Rettigové vyčíst. Při skladbě jídelníčku tehdy hrálo výraznou roli náboženství.
1: Jestli jsem dobře počítala, tak v tom prvním vydání kuchařky z toho roku 1826 je 162 receptů na masité, s tvrdými na masité pokrmy a 146 na postní pokrmy. Takže vidíte, že to je skoro vyrovnané. A ty postní pokrmy jsou docela zajímavé, protože samozřejmě to jsou to ryby převážně sladkovodní, které tehdy tady byly běžně dostupné, kapr, mník, ale i třeba losos, struh a další. Z mořských se dovážela treska, které paní Rettigová říká stockfish a někdy taky hňup, což mě trošku zmátlo, protože hňup se říkalo kastrovanému samci ovce domácí, takže nevím, jak to tam jazykově zvládala. A to se připravilo poměrně složitě, protože to muselo máčet. Rozhodně to nebylo nějak jídlo oblíbené. Češi se tehdy běžně dostali k rakům, protože toky byly čisté. Jedli se žabí stehínka, jedli se šneci. Co mě zarazilo, což není v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové, ale nedávno jsem se dověděla, že postním pokrmem byl i bobr. Byla pečinka z bobra, která už si asi dopřávala jenom šlechta, protože třeba u Schwarzenbergu na Červeném dvoře byla bobrovna, kde se pěstovali bobři právě pro panskou postní kuchyň. Jinak u Rettigové nejsou. Nejedli se králíci. Králíci se začali jíst až za první světové války.
5: To vůbec nebyly do té doby v 19. století?
1: Asi byly, ale my jsme to dělali takovou knížku o dějinách zvířat a docela mě překvapilo, že i v našem prostředí mohli být králíci jako domácí mazlíčci.

0: Že ona nebyla vinařka.
1: Byli Češi pivaři už tenkrát?
0: Češi byli pivaři od jak živa. Já si myslím, že prostě pivo tomu českému naturelu patří. Tady první zmínka o výrobě piva je z roku, tuším, 1088. Takže navíc pivo až tedy do začátku 19. století se vařilo po domech. Pak teprve vznikají před polovinou 19. století ty dodnes slavné pivovary měšťanské, akciové, které už jaksi vyrábějí pivo ve velkém, ale ty malé pivovary pořád zůstaly tam. Většinou byly i spojeny s nějakou jídelnou kuchyní, takže se tam chodilo na jídlo, na pivo, ale pivo prostě se pilo. Hloupé je, že ono se nějak během toho 19. století nedá ta spotřeba úplně zjistit, mimo jiné proto, že byly ty soukromé malinké pivovary, do kterých se chodilo. Ale jinak víno, já si myslím ještě, co já pamatuju, že víno bylo v českém prostředí výhradně spojeno se slavnostními okamžiky a ještě v 60. letech minulého století byla spousta rodin, kde se víno opravdu otvíralo jen na Silvestra.
2: Magdalena Dobromila Retigová kladla velký důraz na pořádek a čistotu. A není divu. Saponáty neexistovaly, udržet nádobí a kuchyni bez poskvrnky byl doslova každodenní boj. Proto věnovala téhle otázce pozornost hned v úvodu dobré kuchařky.
3: Čistota, pořádek a dobré vyhovění každé i maličké věci v kuchyni jest základem celého umění kuchařského. Předně se musí k tomu hledět, aby všecko kuchyňské nádobí, v němž jídla se vaří, bylo úplně čisté. Hrnky a rendlíky nechať se chovají čistě umyty. Železné nádobí, jehož se v novějším čase zhusta užívá, nemá se, když je prázdné, nechávat je stát na horkém místě. Tím způsobená plíseň mohla být zdraví škodlivá. Měděné nádobí se musí buď popelem nebo červenou hlínou tak dlouho drhnout, až se leskne jako zlato. Uvnitř, kde je cínované, meje se luhem a přesličkou. Načež se hodně oplákne ve studené vodě a v létě na slunci, v zimě pak u teplých kamen osušit nechá. Musas čistí se nejlépe utlučeným, ve vinným octě nebo v kořalce rozmočeným triplem, tře se hodně suknem. Plechové formy se mejou luhem a přesličkou, pak se opláknou a usušejí. Nežli se jich upotřebí, jest třeba pečlivě je prohlédnouti, zdali se nikde res neusadil. Plech, na němž se cukrovinky pečou, nejlépe se vyčistí, když se před upotřebením na horkou plotnu postaví a pak pijavým papírem všude hodně vytře.
2: Jenže jedna věc byl dohled nad domácností, věc druhá dohled nad tím, co si hospodyňka přinesla z trhu nebo jarmarku. A právě v době, kdy Dobromila začala psát svou kuchařku, si tenhle problém začala uvědomovat také Královská česká společnost nauk, vysvětluje docent Martin Franc.
4: Takovým klíčovým problémem doby i z hlediska vlastně vědeckého bylo falšování potravin. To bylo obrovské téma na tom konci 18. a v první polovině 19. století. Konec konců nenáhodou Královská česká společnost nauk, která vypisovala takzvané otázky, což vlastně byla taková soutěž o nejlepší vědecké dílo řešící nějaký aktuální společenský problém, tak jedna z těch otázek se právě týkala falšování potravin a způsobu, jak odhalovat toto falšování. A i z výsledku této soutěže, kde některé ty spisy byly publikovány, víme, že například, aby víno bylo sladší, tak se tam dával olovnatý cukr, což jak si při dlouhodobém užívání mohlo zabít. Nebo mědí se vylepšovala barva nakládaných okurek. To je podobně zničující. No a třeba do mléka se přidávala křída,
5: aby bylo
4: hustší taky. Ale už začaly třeba ty dohledy, určitá kontrola masa, kde prostě taky aspoň ty nejzávažnější hygienické problémy se začaly čím dál intenzivněji řešit, aby to nebylo maso z pošlých zvířat a podobně.
2: Ale obraťme list a opustíme tuhle spíš stinnou stránku

0: gastronomie první poloviny 19. století. Zhruba ve stejném období klesala cena a rostla tedy dostupnost, například kávy, cukru a jiných dobrot, které byly do té doby velmi exotické a mohli si je dopřát jen ti opravdu bohatí. A najednou se začaly objevovat i v měšťanských salonech.
1: O těch kávových společnostech Magdaléna Dobromila Jettigová velmi často hovoří. Konec konců napsala i speciální kuchařku Kafičko a vše, co je sladkého. To je zcela v tom Biedermeierovském stylu. Já kdybych měl vybrat takový symbolický recept z Magdalény Dobromily Jettigové, tak by to byly asi mandlové obloučky. Taky velice sladké pečivo, samozřejmě s tím vysokým podílem mandlí. Mandle byly velmi oblíbené, byl jich dostatek, samozřejmě ty se dovážely, ale právě mandle se velmi snadno dopravují, takže tam nebyl žádný problém. Právě pro mě ty mandlové obloučky jsou něčím, co je jako typické takové to sladké pečivo Biedermeieru.
0: Docent Martin Franz z Univerzity Karlovy. Žijeme v době nepřeberných kuchařských televizních show. Domácí recepty i ty exotické z celého světa najdeme snadno na internetu. V tomhle kontextu můžou originální recepty Magdalény Dobromily Jettigové působit hodně starosvětsky. Proč stojí za to je číst? O čem vypovídají?
2: Především nám to říká něco o autorce, že byla bystrá, snaživá, uměla psát, dokázala oslovit své čtenářky, to za prvé. Za druhé nám to přibližuje tehdejší možnosti, co se tedy mohlo vařit, co vlastně ten vějíř potravin dovolil. A docela asi budeme překvapeni, že dovolil hodně, že jsou tam věci, které třeba v té spotřebě druhé poloviny 20. století úplně zmizely. Ona třeba znala křest, že křest se k nám vrátil až víceméně po listopadu. Ona používala karfiol, což taky úplně nebyla běžná potravina, ta škála ryb, s kterými ona pracuje. Pak co je tam docela zajímavé, ona propagovala jednak pečlivou přípravu z kvalitních surovin. Opravdu kvalitní surovina, pečlivě připravená, stávalo se 5 hodin ráno, aby jako byl čas všecko připravit, ještě se vařili večeře. Ale i kultivované prostírání a jako konzumace, že se nejedlo žicí, jedlo se příborem, už vůbec ne rukama, že se dával ke každému jídlu ubrousek, což třeba Češi nepochopili dodnes, že to je docela jako dobrá věc, když si můžete utřít pusu a ruce. Čili když bych to shrnula, taková ta inovace ve smyslu přípravy jídel, využití všeho, co je možné využít a zajímavým způsobem to kombinovat. Za druhé kvalitní suroviny, pečlivé zpracování a tomu odpovídající ušlechtilá konzumace.

0: Milena Lenderová, profesorka Univerzity Pardubice, uzavírá dnešní pořad Historie Plus, věnovaný Magdaleně Dobromile Rettigové, ale také tomu, co se můžeme z jejich receptů i po bezmála dvou stoletích dozvědět o našich předcích. Režii měla na starosti Michaela Krčmová, zvuk Jitka Procházková. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší být Pohanka.
1: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.